0: záchranná služba. Terchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Vedra stěžují pobyt v nemocnicích, trápí pacienty i zdravotníky. Přitom třeba na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče, na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
1: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu vyhrál Ital Jannik Sinner. Němce z Zvereva ve finále porazil 3-1 na sety. Italský hráč si tak upevnil pozici světové jedničky. Navíc jako 10. tenista v historii obhájil na travnatém Grand Slamu titul. 9. kopcovitou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Nizozemský závodník v cílové rovince předčil Nora Tobiase Johansena a Brita Toma Pidcocka. Van der Poel mluvil po finiši o zlepšené formě.
2: Posledních dnech jsem na tom lépe. Konečně jsem cítil, že to mám v nohách. Při úniku jsem ztratil hodně energie. Tahle trať navíc pro úprk ideální nebyla. Bojovali jsme. Jsem rád, že to skončilo takhle.
0: V celkovém pořadí se nic nemění, Slovenec Tadej Pogačar dál obléká žlutý trikot pro lídra. Celkově druhý Dan Jonas Vingegaard pořád ztrácí 2 minuty a 42 sekund. Pogačar vede i soutěž vrchařů.
3: Omezení na D8 u Liboušce a také na pražském okruhu u Běchovic. Na D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s omezením za sjezdy na Petrovice a Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se tunely projíždí pouze jedním tubusem. Na východní části pražského okruhu spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. A na tahu 611 na průtahu Jiren se srazila motorka s osobním autem. Je to s únikem provozních kapalin, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Legendární československý pilot RAF Alois Vašátko má v Británii nově památník. Postavili ho na nejjižnějším výběžku anglické pevniny. Kdo by čekal, že kovbojové nečtou, mýlil by se. V městečku kovbojů a koňských rančů na jihu Floridy vznikl knižní bazar. Staré musí ustoupit novému. Německá malířka se loučí s domem i mostem, který malovala celý život. A my se s ní seznámíme v závěru našeho dnešního putování se zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: Alois Vašátko byl jedním z nejúspěšnějších československých pilotů druhé světové války. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, ještě předtím hrdinou bitvy o Francii. Zahynul při leteckém souboji u břehu Anglie v červnu 1942. Hrob nemá, zřítil se i s letounem do moře. Jak ale doplňuje reportér Jaromír Marek, legendárního pilota připomíná nový památník v hrabství Devon.
6: Letadlo s Aloisem Vašátkem se zřítilo asi 10 kilometrů od místa zvaného Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny. Právě tady, nejblíže k místu, kde Vašátko zahynul, stojí teď nový památník.
7: He had the rank of a wing commander.
8: Vašátko byl výjimečnou osobností. Byl velitelem československého stíhacího křídla RAF, což odpovídá hodnosti plukovníka. Byl také nejúspěšnějším československým pilotem v bitvě o Francii a pátým nejúspěšnějším pilotem francouzského letectva. Byl Čechoslovákem s nejvyšší hodností, který v Británii během druhé světové války skutečně padl v boji.
6: Říká Tom Doležal, který vznik památníku inicioval. On sám je synem slavného československého pilota a roky vede organizaci, která se stará o to, aby společná česko-britská historie nebyla zapomenuta.
9: Vašátko patřil mezi hrdiny, kteří sem přišli bojovat proti společnému nepříteli. Tehdy byl velký nedostatek stíhacích pilotů a lidé, jako byl on, byli velmi důležití.
6: Zhrnuje vojenský historik Graham Pitchfork. S československými letci sloužil jako technik i otec paní Kate Bracyové.
10: Byli to piloti, ale neměli muže jako zbrojíře nebo techniky, kteří by jim zajišťovali pozemní podporu. To dělali britští kluci, jako můj táta.
6: Jak spolu komunikovali, ptám se.
10: S velkými obtížemi. Můj otec znal velmi dobře všechny české nadávky.
6: Alois Vašátko, rodák z Čelákovic, se stal pilotem už v československé armádě. Po okupaci utekl a účastnil se bojů o Francii. V roce 1940 spolu zakládal 312. československou stíhací peruť. Zakrátko se stal jejím velitelem. V květnu 1942 se stal velitelem československého stíhacího křídla RAF, tedy 310., 312. a 313. československé stíhací perutě.
7: The wing leader was the key man.
9: Velitel křídla byl klíčovou osobou. Předem připravoval strategii, určoval taktiku a prakticky vedl ostatní piloty. Byla to tedy velmi důležitá práce a mohli dělat jen ti nejlepší.
6: Alois Vašátko zahynul 21. června roku 1942. Jeho stíhací křídlo doprovázelo bombardéry a když se vraceli, napadly je německé letouny. Čechoslováci ztratili 7 Spitfireů z 630. Vašátkův letoun se při souboji srazil s německým Messerschmittem a zřítil se do moře. Od tohoto týdne připomíná Aloise Vašátka památník na pevninském výběžku zvaném Start Point. Z hrabství Devon, Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Ve zdravém těle zdravý duch. Heslo, které díky sokolům doletělo daleko za hranice českých zemí. Sokolské jednoty vznikaly od 19. století nejen na území tehdejšího Rakouska-Uherska, ale i za jeho hranicemi. Imigranti je sebou dovezli i do Ameriky nebo třeba do Francie. Náš reportér Pavel Novák objevil stopu sokolů i v centru srbského Bělehradu.
11: Je ráno, jsem v Bělehradu a jsem na rohu ulic Deligradska a Tyršova. Proč tady? Protože tady je obrovská, ale opravdu na poměry Bělehradu obrovská sokolovna. A tady mě čeká Ivan Živanovič, to je generální sekretář Sokolského svazu Srbska. Kad je to bio izgrađeno?
12: 1931. godine.
11: Celá tahleta stavba byla postavená v roce 1931 a byl to první sokolský dům v Bělehradu. Je to čtyřpatrová budova s krásným impozantním vchodem, ozdobeným bílou a takovou terakotovou barvou. Jsou tu čtyři sloupy a nad tím vchodem se klene oblouk se slovanskými ornamenty. Tak asi můžeme vstoupit dovnitř.
12: Velika slika, prolazak kralja Petra preko Albanije, prvi svetski rat.
11: V sále, kde se zrovna hraje košíková, je velikánská nástěnná malba, která znázorňuje průvod krále Petra, když za první světové války opouštěl Srbsko. A pozor, tady je míč. A z celou tou svojí kolonou procházel do Albánie přes hory. Malba byla zamalovaná bílou barvou a když se tahle ta tělocvična rekonstruovala, tak náhodou ji objevili, tak je zase k vidění.
13: Ovde večera ples.
2: Aha. Tady se bude večer tancovat. Každý víkend tu sokolové pořádají taneční večer.
14: Střih a jsme o pár hodin dál v neděli večer. Ve společenském sále s parketem se míhají barevná světla a DJ pouští taneční hudbu. Třeba vals, foxtrot, rumbu, mambo nebo i něco rychlejšího.
11: Na parketu tancuje 8 nebo 9 párů, sem tam se někdo přidá, popije jí kávu, není tu vidět žádný alkohol.
13: A sada jsou tu krásné stvary, má sála, má škola.
11: Sokolský dům Bělehradu, to je takové trošku bludiště, je tady spousta schodišť, něco vede dolů do bazénu a ta schodiště vedou k různým sportovištím, do různých tělocvičen. Tak, teď jsme v jedné z nich, krásná palubovka.
13: 24 jedinice z 17 gradova.
14: Sokol má v Srbsku 24 jednot v 17 městech. Sokolské hnutí má v této balkánské zemi 4 až 5 tisíc členů, kteří se věnují atletice, gymnastice, míčovým sportům, baletu a tanci. Podobně jako čeští sokolové jezdí na výlety a výšlapy, táboří a také mají společné slety, jen ne tak velké jako v Česku, přiznává pan Ivan.
11: V letech 1945 až 1946 znárodnil budovu Sokolského svazu v Bělehradu stát. Dnes je tady městské sportovní centrum. Velké červenobílé obrazce sokola s roztaženými křídly a pařáty, ale na podlaze vstupní haly zůstaly.
5: A se mnou ve studiu už je autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Přeji ti hezký den.
15: Pěkný den.
5: Pavle, zatancoval sis?
15: Ano, zatancoval jsem si, samozřejmě. Já jsem tam byl i proto, abych si v tu neděli večer zatancoval a dokonce jedna ze sokolek mi tam řekla, tohle jednoduché, to je foxtrot. No, foxtrot není úplně snadný tanec, ale dobře, řekl jsem, umím jenom ty základní kroky, takovou zmijovku. To říkal, to je dobrý, to zvládnem. No a tancovali jsme.
5: Když se vrátím k té tvé reportáži, proč tě v Bělehradu zaujala právě Sokolovna a tamní sokolové? Šel jsi, tak říkajíc, na jistotu?
15: Ne, vůbec ne. Já jsem bydlel blízko takového chrámu velkého a šel jsem kolem něj a vidím ulice Tyršova. A říkám si, Tyršova? Je to možné, co tady je? Tak jsem šel ulicí Tyršovou a viděl jsem krásnou šedivou budovu a říkám si, co to asi může být? Tak jsem na to koukal a tam bylo, že to je městské centrum sportu, tak si říkám, no to je sport, to je něco ze 20. 30. let. Inu, vešel jsem dovnitř a tam na té podlaze opravdu byly ti ptáci, ti sokolové, a já si říkám, no tohle to asi byla sokolovna, přece tohle to tady neudělali jenom tak v Jugoslávii tehdejší, tak se tam ptám, jestli náhodou tam někde nejsou sokolové, nevěděli. Inu, začal jsem hledat přes Google, jestli neexistuje nějaký Sokol Bělehrad. Existuje, sídlí zrovna na té adrese, má tam kancelář dneska už jenom, protože ten dům byl znárodněný. No a potom jsem tam zašel ještě jednou a ptal jsem se, jestli někoho neznají, takže přes asi dva lidi jsem získal telefon, dovolal jsem se náčelníkovi nebo starostovi a ten mi dal tedy potom kontakt na toho hlavního sekretáře, se kterým jsem potom mluvil.
5: Pavle, ty když jsi byl zpravodajem ve Spojených státech, stal se z tebe sokol, ostatně dneska máš i sokolské tričko na sobě. Co bylo tím hlavním důvodem?
15: No, já jsem s nimi nejdřív točil několik reportáží o tom, jak byl sokolský běh republiky, pak jsem s nimi jel na vodu a natáčel jsem tam a říkal jsem si, to je hezká komunita, to je perfektní, tak jsem si říkal, ano, chci příslušet do téhleté skupiny, tak jsem se stal sokolem, pomáhal jsem tam vlastně se cvičením dětí vždycky v pátek, takovým jsem byl jakoby ten záchranář nebo ten instruktor tam, musel jsem absolvovat několik kurzů první pomoci a jak zacházet s dětmi, jak se k ním chovat a tak dále. To se v Americe i u nás vlastně už musí. No a potom jsem s nimi i nacvičoval na sled v Chicagu, to tričko je ze chicagského sletu, což mě hodně bavilo. Pomáhal jsem tam tam organizovat plesy, mikulášské zábavy a takové věci. Takže ta skupina se mi moc líbila a když jsem se sem vrátil, tak zatím ještě dobíhá moje členství v American Sokol Washington, ale už jsem i členem Sokola župy Jana Podlipného tady v Praze na Královských Vinohradech.
16: Takže je bohatý sokolský život v Americe?
15: Dá se říct, že někde je bohatý, závisí to hodně na lidech, takže třeba vím, že u nás ve Washingtonu, ano, tam byl hodně bohatý. V New Yorku tam to trochu skomírá, protože tam vlastně není tolik mladších lidí. A jsou tam sice ještě staří sokolové, mají krásnou sokolovnu, ale jenom ji pronajímají a vlastně už ji moc nevyužívají na ty sporty. Hodně třeba kvete sokolovský život v Clevelandu, kde mají ze starého spolkového domu českého, z České besedy udělanou sokolovnu. Tam se cvičí, mají tam ještě novou vlastně tělocvičnu, tak to se jim moc tam daří. Potom jsou také aktivní sokolky v San Francisku, co já vím. Hodně chodí na výlety, pořádají různé sešlosti. Zase už tak aktivní nejsou v Los Angeles, potom ještě jsou aktivní v Chicagu. Je to zkrátka místo od místa, nedá se říct, že by byli všude stejně aktivní. Ta síť je taková neúplně rovnoměrná, ale pokud jsou aktivní lidé, nadšení, tak to funguje.
16: Pavle, Spojené státy, teď Bělehrad. Plánuješ cesty po historii sokolů ještě jinde, když budeš natáčet?
15: No, když někde budu, tak se rozhodně budu ptát, budu se pídit po tom, jestli tam náhodou nejsou nějaké stopy sokolů, protože sokol se rozšířil nejenom do Ameriky, tam je od roku 1865, ale byl tedy i v Srbsku, což už vlastně nebylo Rakousko-Uhersko, bylo to za hranicí, tak ty sokolské myšlenky se rozlétly do světa, takže určitě minimálně zkusím zase si vygooglit, jestli tam náhodou není nějaký sokol a pokud ano, tak se k ním budu snažit dostat.
16: Slibuji. Kolega z naší zahraniční redakce Pavel Novák. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
15: Naslyšenou.
4: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Během ruské války na Ukrajině vyhodili útočníci i obránci do povětří několik přehrad. Nejznámější je asi Kachovská na Dnipru. Před 2 lety ji zničili Rusové, aniž by to mělo nějaký vojenský význam. Hned na začátku války ale odpálili přehradu na řece Irpiň ze strategických důvodů sami Ukrajinci. Voda tehdy zalila plochu srovnatelnou s menším českým okresním městem a vytvořila jezero. Z něj, jak říká náš reportér Lubomír Smatana, se teď tak trochu stává odpočinková zóna.
17: V 22. roce, když Rusové nastupali sudy, ukrajinské vojny podarovali.
18: Hráz vyhodila do vzduchu ukrajinská armáda hned 26. února 2022, aby Rusové neprošli na Kyjev. A neprošli. To byl velmi dobrý nápad. Od té doby voda neustoupila.
17: Zatopilo to ples a tu Tyrpěnka říčka tekla.
19: Anatolij sem jezdí rybařet pravidelně a ukazuje do dálky, kde před 4 roky tekla říčka Irpiň.
17: Daj, říčka Irpiň.
18: Byla široká tak 23 metrů.
17: Metrů 20-30.
19: Rybka, že by byla? Anatolij chytl prut.
17: I karasi, karpy, šuka, vsa ryba jest.
18: Ryb je tu hodně, protože voda zatopila úrodnou půdu, hnojené zahrady, ale žádné domy. Ty zůstaly na břehu.
17: No, já vyjechal 20.
19: Anatolij žije v nedaleké a smutně proslulé Buči, kde Rusové vraždili civilisty na začátku války. Svoji ženu a 2 dcery odvezl včas.
17: Když vojna, když začali bombit, ty pár dní, 2 dny, já byl v Buči.
19: Karas?
17: Da.
19: Tak 3 karasové, které polapil Anatolij. Aha. Prý je zase pustí, protože žena to nerada čistí, tak jenom pro zábavu.
17: Prostě v takovém.
19: Voda z přehrady se rozlila po obou stranách silnice. Vypadá to tady tak trošku jako nové mlýny na Moravě. Ve vodě ale usychají stromy, přestože tady mají spoustu vody, ale nesvědčí to dubům. Rybářů je tady spousty a kromě Anatolije je tady i rybářský obchod. To se vyplatilo tady otevřít.
20: Для риби очень хороші условия для жизни.
19: Але тут рибар Віктор, який се зерно вибирає якесь власце, а той сам ходить правильно.
20: Вода чиста.
21: Вода є тут чиста, риба добра, але люди тут нехавають відпадки, так я тут з камаради збираємо а одважимо прич.
20: Ми їх збираємо там і вибрасуємо в Києві. No, razumce nějak, že to slodky tam lovíš.
21: Celá oblast se postupně proměňuje v místo, kam lidé přijíždějí trávit volný čas. Tady je rybářů málo, ale na druhé straně o víkendu nezaparkujete. Já chytám pro zábavu, něco si ale občas nechám.
19: Viktor sem chodí na ryby, kdy se mu zachce, protože je penzista.
21: Kolem břehů jsou keře, nedá se chytat na přívlač, ale v těch keřích sedí macatí karasy.
20: V Kijevském moři, zde v řece, dále řeka, ona je tam malinká, ale ona je velmi dlouhá.
19: Jaké mají úřady s jezerem plány, Viktor netuší a prý to netuší nikdo.
21: Myslím, že hráz znovu postaví, protože reguluje vodu. Ale možná to nechají tak, jak to je. Ale rybářů je tady hodně. O víkendu na druhé straně nezaparkujete. Tam stojí i 100 aut.
20: Tam stojí 100 mašin.
19: S opravou hráze úřady určitě během války pospíchat nebudou, protože strategická vodní plocha severně od Kyjeva se ještě pořád může kdykoliv hodit. Z Demidivu u Kyjeva Lubomír Smatana, Český rozhlas.
16: Jihozápadní ranče, Southwest Ranches na jihu Floridy, je městečko, kde se jezdí na koních, chodí v kovbojských kloboucích a jeho oficiální motto zní Chráníme náš venkovský způsob života. Možná by tu člověk na první pohled nečekal knihovnu, přesto tu jedna místní žena založila knižní bazar. Takovou výměnou stanici knih, kam každý může knihu přinést a jinou si odnést. Navštívila ji i naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
1: Jihozápadní ranče, Southwest Ranches, nejsou úplně místo, kde byste čekali knižní burzu, ale přesto právě tady mezi stájemi a jezdeckými trasami se dneska sešli lidé s krabicemi plných knih. Jmenuje se to Bookswap, založila to provozovatelka farmářských trhů Audrey a zve sem lidi, aby si přišli vyměnit knížky, které už přečetli, za nějaké nové, které ještě neznají.
3: Přinesla jsem si hromadu knížek a 5-6 bych si tady ráda vyměnila.
1: Mladá žena Jenny je jednou z těch, které si sem našli cestu. Někteří byli totiž skeptičtí, jestli se výměna knih na kovbojských rančích může uchytit. Sem lidé přece jezdí na koních a ne pro romány. Jenže se ukázalo, že to je přesně naopak. Právě proto, že tady není knihkupectví ani pořádná knihovna, tak ten book swap, ten výměný bazar, zaplnil díru, o které ani nikdo nevěděl, že existuje.
3: Přinesete knížku, dáváme přednost těm novým, dáte ji k dispozici a vezmete si za to jinou, která se vám bude líbit.
1: Burzu před lety založila 60-letá Audrey. Důvod byl prozaický. Její dcery jsou knihomolky a police nestačily. A ani rozpočet.
3: Moje dcery strašně rády čtou, jenže knížky jsou drahé a dcery si je mezi sebou měnily pořád. Vedu tady tyto farmářské trhy a napadlo mě vzít sem knížky, které už dcery přečetly a nabídnout je k výměně.
1: Kdo by si myslel, že kovbojové a kovbojky nečtou, hodně by se mýlil. Audrey říká, že se jí tu sortiment vymění co 20 minut. A co se nejvíc čte?
3: Je to nový styl, říká se mu romantazy, kombinace romantiky a fantazy. Je to teď nejoblíbenější žánr. Nejvyhledávanější spisovatelka je Sarah J. Maasová a Rebecca Yarosová. Její série se jmenuje Čtvrté křídlo. Ty už všechny mám, ale přinesla jsem Colleen Hoover. Ta je taky hodně oblíbená. Hodně oblíbená je teď Služebná. Ta už se tady dneska otočila několikrát.
1: O krizi čtení prý nemůže být řeč. Zvláštní kategorii podle Audrey tvoří děti. Dala mi i pár zaručených typů na knihy, které jsou u dětí tak oblíbené, že jí vždycky ze stánku zmizí za pár minut.
3: Chodí sem hodně dětí. Nejvíc se tu točí Magic Tree House Amelia Bedelia.
1: Původně chtěla Audrey vypráznit police a možná ušetřit nějaké peníze. Místo toho založila místo, kde se potkávají sousedé. A to je v městečku bez náměstí a bez kavárny. Docela vzácnost. Z jihozápadních rančů Jana Ciglerová, Český rozhlas.
16: V jednom domku na severu Německa má ateliér starší dáma. Na jejich obrazech je často vidět most, který stojí přímo za domem. Most vede přes průliv a spojuje poloostrov s pevninou. Je krásný, jenže starý. Postavili ho ještě před válkou, před tou první světovou. A bude se bourat, stejně jako domek, ve kterém žije starší dáma. Náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín ji navštívil v jejím ateliéru.
0: Ta starší dáma se jmenuje Ruth Marie Taitkeová a v zatáčce u mostu Meiningenbrücke na severu Německa žije asi 30 let. Její muž prý představu vystěhování špatně snášel. Ona, jak říká, to brala od začátku spíš realisticky. Most je na spadnutí, musí přijít nový a k němu i nová cesta. Taky se jí pohled změnil, když ovdověla.
8: Nikdy mě nerušil.

0: realistische Bilder oder verfremdete.
1: Do převratu v roce 1989 jsme dodávali hlavně realistické obrazy a po něm vzrostla poptávka po takových víc stylizovaných malbách s pozměněnými tvary a barvami. Taky začali přijíždět lidé ze starých spolkových zemí, ze západu, kteří už byli obeznámeni s podobnými výtvarnými postupy a efekty. Mohli si dovolit zaplatit a tehdy to byli nejlepší zákazníci.
0: Die kannten das schon mit diesen Verfremdungseffekten, ne? Und das waren nachher auch die besseren Kunden.
2: Paní Ruth ale nedá dopustit ani na místní klientelu. Krajinky, lodičky, zdejší lidé se nikdy neobrátili zády k realismu. Rybář, který věší řemeslo na hřebík, bude chtít vždycky zachytit svou loďku tak, jak si ji pamatuje, říká paní Ruth. Přesto ale vidí, že poptávka klesá. Už není zvykem darovat obraz k jubileu a mění se i celková situace v regionu.
0: Für die Menschen, die hier arbeiten und wohnen, nicht zum Vorteil.
1: Pro ty, kteří tady pracují a žijí, to jde od 10 k 5. Nemůžu se ani zlobit na mladé, že odcházejí. Do práce se musí dojíždět daleko a školy, obchody, prostě všechno, co potřebujete ke každodennímu životu a co dřív bývalo v obci, je pryč. Nedej bože, abyste byli staří a potřebovali lékaře. Teď už nejsou obce, zbyly jenom apartmány.
0: Das sind nur noch Wohnunterkünfte, das sind keine Dorfgemeinschaften.
2: Paní Ruth může zůstat v domku po správcích mostu do konce roku, možná o něco déle, jestli se stavba protáhne. Už ji čeká malý byt ve Stralsundu a že jí zůstanou obrazy s mostem, ji nijak netrápí. Možná naopak, podnikavý vnuk je prý odveze do Berlína. Tam by o věci, které už nejsou, mohl být zájem. Ze severu Německa Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. S plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Hasicí vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste, podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné. Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem, píše o tom server Noviny.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. A psy, kočky i další zvířata musí být při cestování autem bezpečně připoutaná před letními dovolenými, to připomínají policisté. Důvodem není jen hrozící pokuta až 2000 korun, ale hlavně bezpečnost zvířete, posádky i ostatních účastníků provozu. I při malé dopravní nehodě se nepřipoutané zvíře může vážně zranit. A ve stresu také může reagovat jinak než obvykle, proto by v žádném případě nemělo dosáhnout na řidiče nebo řízení. Motocyklový závodník Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 7. Český reprezentant se tak po 7. za sebou v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ivan Ortola. Závod královské Kubatury MotoGP ovládl na Sachsenringu už po 10. Španěl Marc Marquez.
6: Překážka na D8 u Žďárku a omezení u Libouchce. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79,5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s obousměrným omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 80.

0: 56. kilometrem se projíždí v tunelech vždy jedním tubusem. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Jeneč. Na 2,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, provozu výrazněji nebrání. A na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Bychovic čekejte omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami, ochlazuje se na 17 až 12 stupňů. A přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. A nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Český postoj k obraně státu či změny v evropské ochraně bojeschopných uprchlíků z Ukrajiny. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
3: Ruská hrozba pro Evropu je vážná, potvrdil tento týden i summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. K tomu, aby Evropa agresora odstrašila, musí věnovat přípravě své obrany podstatně větší úsilí než doposud. Česká republika ale patří k těm, kteří k tomuto společnému úsilí přispívají úplně nejméně. Nad tím, kdo dokáže změnit český postoj k obraně státu, se zamýšlí publicista Jan Vávra a přichází s tímto názorem.
4: Nedávný summit NATO dopadl pro naši politickou reprezentaci lépe, než se čekalo. Není to ale zásluha našich politiků. Je to výsledek jednoznačného odhodlání státu NATO posílit společnou obranu. Česká republika se ocitla na samotném chvostu a nic nenaznačuje, že bychom měli ambice poslední místo opustit. Prezident Pavel už proto avizoval, že se bude chtít s vládou po návratu domů sejít, aby společně probrali závěry summitu. Babiš sice na summitu potvrdil závazek navýšit do roku 2035 výdaje na obranu na 5%, ale z dokumentu, který vláda odeslala do NATO, vyplývá, že růst do roku 2030 je velice mírný a strmý růst nastává až po roce 2030, tedy za horizontem této vlády. To naznačuje, že závazky nebudou plněny, myslí si prezident. Problém s neochotou zvyšovat výdaje na naši obranu spočívá zejména v účasti SPD v Babišově vládě. Pravicoví extremisté jsou všichni proruští a protiukrajinští, příkladem je německá AfD. Proto bude Babiš nadále kličkovat mezi řečmi o míru pro domácí publikum a neurčitými zahraničními sliby, takže zůstaneme nadále v pozici černého pasažera. Může tohle něco změnit? Jak již na této stanici upozornila Lída Rakušanová, podle výzkumu veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit a víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Na druhou stranu je třeba povinná vojenská služba krajně nepopulární a ani Fialova vláda se neodvážila učinit z obrany klíčové téma. A bývalý premiér opakoval, že je proti zavedení povinné vojenské služby. Češi raději uvěří Andreji Babišovi, že je třeba jednat o míru a peníze dávat našim lidem, než abychom následovali Německo, které uvažuje o změnách ve všeobecné vojenské službě. Všichni naši politici, populističtí i demokratičtí, tuší, že jakákoliv příprava na obranu země nikomu žádné politické body nepřinese. Prezident je tak jediný, kdo kráčí proti proudu. Aby v dnešní době, kdy všichni hrají jen na počet hlasů při volbách, měl někdo odvahu žádat po občanech, aby se kvůli vojenským výdajům uskromnili, muselo by se změnit naše kolektivní uvažování. Český národ se nikdy nebránil a nikdy jsme za svoji suverenitu a svobodu nebojovali. Tuhle zkušenost nemáme v kolektivním povědomí. Naše zkušenost, jak z doby Mnichova a protektorátu, tak z poválečného nadšení pro Sovětský svaz, nás učí, že v krizových situacích Dokážeme přežít jako etnikum, pokud se vzdáme samostatného státu a přimkneme se k někomu silnějšímu. Tak vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera Emil Hácha a stejně tak vložil náš osud do rukou Josefa Vysarionoviče Stalina Edvard Beneš. Celá tehdejší demokratická politická reprezentace tyto politiky podporovala. Naším problémem je tedy slabá tradice státnosti a naopak důraz na malé české přizpůsobování. Petr Pavel zatím tlačí na naši připravenost bránit vlastní stát a nezdá se, že by se chystal napodobit Emila Háchu nebo Edvarda Beneše. Ale někdo z demokratických politiků, pokud se tak chtějí nazývat, by měl podpořit jeho snahu změnit náš postoj k obraně. Pokud se demokraté nepostaví populistické taktice Andreje Babiše, který jen všemožně uplácí domácí veřejnost a směrem k NATO hraje švejkovskou taktiku, nastane dříve či později situace, kdy naši spojenci s naší nespolehlivostí a sobectvím ztratí trpělivost. A pak nám, pokud budeme chtít přežít, nezbyde, než se zase přimknout k někomu mocnějšímu. Kdo by to asi byl, není tak těžké uhodnout.
3: To byl názor publicisty Jana Vávry na český postoj k obraně vlasti. Bojeschopní Ukrajinci mohou v Evropě přijít o status uprchlíka. A právě tím se ve svém komentáři zabývá publicista Ivan Štern.
5: Evropská komise chystá pro příští rok určitá omezení v poskytování ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou prokazatelně schopni vojenské služby. Jedním z důvodů je i ta skutečnost, že válku proti útočícímu Rusku Ukrajina nevyhraje, ač je jí poskytována významná pomoc ze strany států Evropské unie, pokud nebude mít k dispozici dostatek bojeschopných vojáků. Proto ti uprchlíci, kteří se ukáží jako vojenské služby schopni, napříště už nedostanou automatickou ochranu, jak tomu bylo dosud. Neznamená to, že by jim Unie hodlala upřít právo na azyl. Naopak, o azyl tak budou moci požádat, avšak s nejistým výsledkem. Pokud úřady uznají za žádoucí, aby žadatel spíš, než se skrýval v Evropské unii, pomohl své zemi bojovat proti ruskému agresorovi, pak mu ochranu odmítnou poskytnout. Při své rozvaze budou samozřejmě brát ohled na ženevské úmluvy o uprchlících. Podle nich musí vzít v potaz například rizika, zda by člověku, kterému hodlají odmítnout poskytnutí azylu, hrozilo kvůli nenastoupení vojenské služby pronásledování, nepřijatelné či svévolné trestání, diskriminace, mučení či jiné nelidské zacházení, v neposlední řadě nezákonné omezování svobody. Stejně tak musí vzít v úvahu, zda konkrétní žadatel vojenskou službu neodmítl z důvodu svědomí, případně poukazuje na neexistenci náhradní vojenské služby, vykonávané zpravidla v sociálních službách anebo ve zdravotnictví. Rozhodnutí úřadu neposkytnout v konkrétním případě azyl může navíc narazit na místní soudy. Nejvíce zásadové v tomto směru jsou soudy německé. Jako příklad lze uvést jejich odmítnutí deportovat prokazatelně nebezpečného islamisty do domovské země. Soud usoudil, že by mu v jeho zemi hrozil trest smrti. Podobnou zkušenost máme i my tady doma. V roce 1972 skupina českých uprchlíků, vedená Lubomírem Adamicou, unesla z domácí linky do Bavorska letadlo a během letu únosci zastřelili jeho kapitána Jána Mičicu. Ačkoliv české úřady žádaly o vydání uprchlíků s poukazem na spáchaný trestný čin, německé úřady je nevydaly kvůli obavě, že by je v Československu popravili. Pro západní Němce byl trest smrti nepřijatelný způsob trestání. Odmítli jej už v roce 1949 při přijímání nové ústavy. V každém případě bude zajímavé, jak hlavně německé soudy, rozsoudí žádost návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu, jestliže jim rovněž bude hrozit smrt, byť ne ta z rukou kata, ale z rukou ruského agresora. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak posoudí i ostatní důvody odmítnutí vojenské služby uváděné v ženevských úmluvách. Není od věci se ptát, zda záměr komise nakonec nezůstane jen na papíře.
3: Slyšeli jste komentář publicisty Ivana Šterna.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: I o prázdninové neděli připomeneme některé z komentářů tohoto týdne. Na začátku července poslanecká sněmovna schválila změny svého jednacího řádu. Kromě vládních poslanců se pod jejich návrh podepsali předseda poslanců ODS Marek Benda, snahu o racionálnější a důstojnější jednání dolní komory parlamentu bez mnohahodinových projevů o ničem ocenil i šéf stanu Vít Rakušan. Ve vládní koalici se ale už chystají změny další, které komentoval politolog Lukáš Jelínek a varoval. Sněmovna změny potřebuje, ale jen takové, na nichž se koalice shodne s opozicí.
6: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal spor o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl, poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se Novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším Babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
3: Uzavřel svůj úterní komentář politolog Lukáš Jelínek. Další z důležitých komentářů tohoto týdne se věnoval znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: V České republice se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí. Řeč je o obnovení elektronické evidence tržeb. Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
3: Připomenuli jsme si komentář kolegy Petra Hartmana k znovu zavedení EET. A ještě jedno připomenutí komentáře k důležité události, tentokrát z Francie. Tamní soud řešil kriminální případ, rozsudek v něm má ale potenciál ovlivnit vývoj nejen ve Francii, ale v celé Evropské unii. Více publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
8: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavrženíhodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpikané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický nárabek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardelou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
3: Rozsudek francouzského odvolacího soudu v procesu s Marine Le Penovou komentoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. A ve scénáři nedělních názorů a argumentů už zbývá pouze poslední položka, závěrečná glosa. Divadelní dramaturgině a publicistka Kristýna Žantovská ji nazvala narkotické slunce.
9: Když udeří tropická vedra, jaká jsme zažili, stane se země Sicilanka. Poprvé za 40 let, co se na český venkov utíkám ze všech možných důvodů, neotevřu dveře ani okna starého kamenného domu. Nechci, aby do něj ten pekelný žár vnikl a zbavil jeho metrové kamenné zdi chladu, ve kterém se dá 40 stupňů Celsia přežít. V přítmí staré světnice, trpící neměnou hladinou vlhkosti, jak v kamenném bunkru, přežívám slunce a horko, které tak miluji. Ve vesnici je nezvyklý klid i o víkendu. Úzkou silnicí spojující dvě vesnice neprojede ani jedno auto. V zahradách nevrčí stroje, sousedova pila utichla, přestože jinak nemilosrdně porcuje svůj kus lesa každý den. Děcko nikde nezavískne, pes nezaštěká a v poledne utichne i ptactvo. Je naprosté ticho. Ticho, co by se dalo krájet. Ticho nehybné, věčné, apokalyptické. Ticho, které zastaví i čas. Nedělám nic. I vyhánění pavouků mi připadá nesmyslné. Chvíli klimbám s knihou v ruce, ale oči se klíží a já upadám do hlubokého spánku, který přináší divoké sny. Podivuhodná prostředí, lidé, o kterých ani nevím, že je znám. Zaplétám se s nimi do podivných vztahů a dělám divné věci, ohrožující mě i ty, kteří se ocitnou se mnou v té pochybné patálii. Probouzím se, jak spytá delíriem v hrůze, co jsem to udělala a jak se z toho průšvihu dostanu. A pak přijde vědomí a úleva, že to byl jenom sen. A údiv, kde se, Madonna Mia, takový sen vzal? Stala se země Sicilanka? Neodbytně mi naskakují slova knížete Saliny zvaného Gepard, když vysvětluje otci Pironovi, že jediným skutečným vládcem Sicílie, bez ohledu na to, kolik cizích panovníků a králů jí kdy vládlo, je slunce. Trestá Sicilany 6 měsíci 40-stupňové horečky, která začíná červencovou apokalypsou. Kdyby v každém z těch měsíců Sicilan opravdu pracoval, spotřeboval by energie za 3. A vysvětluje dál duchovnímu, nepřesvědčeně mžourajícímu k nebi a k tomu nejvyššímu, že prostředí, klima a krajina formují i ducha. Že sicilské léto je dlouhé a příšerné jako ruská zima a přitom se proti němu dá bojovat s menším úspěchem. Slunce, násilné, dotěrné, narkotizující, proměňuje vůle Sicilanů v nic. Udržuje je v otrocké nehybnosti a ukolébává do násilnických snů. Právě jsem to zažila. Aniž chci, přivírám oči a upadám do dalšího snu.
3: Glosou Kristiny Žantovské končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
1: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy. Bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Americká armáda znovu útočí na Irán, oznámilo to americké ústřední velení ozbrojených sil. Plavec Foltín získal na juniorském mistrovství Evropy 3 medaile, včetně 2 zlatých. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
10: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Iránu, informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil Spojených států na platformě X. Útoky zdůvodnilo cílem dále oslabovat iránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters na několika místech v Iránu zazněly exploze. Americká armáda útočila na vojenské cíle v Iránu už v neděli. Počet potvrzených obětí požáru ve Španělsku vzrostl na 13. V nemocnici podlehla zraněním 93-letá Britka. Dalších 23 lidí je stále pohřešovaných. Podle předsedy regionální vlády v Andaluzii Juana Manuela Morena plameny už neohrožují nové oblasti. Oheň zničil na 7000 hektarů půdy a požár se dál nešíří. Jižní Korea žádá Severní Koreu o pomoc při pátrání po pohřešovaném námořníkovi. Příslušník pobřežní stráže se podle Soulu ztratil ráno v Japonském moři a je možné, že se dostal přes námořní demarkační linii na sever. Žádost o pomoc odeslalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení novinářům, protože mezi Jižní a Severní Koreou neexistuje aktivní komunikační linka a Pchjongjang na výzvu zatím nereagoval. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
11: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
12: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
13: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
12: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Riedl.
14: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
12: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Správa železnice začíná opravovat stromní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto ode dneška omezují provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
15: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
2: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po krauařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty, přitom prvním ve středu slavil stříbro na prasařské 50. A po poledním závodě hodnotil Foltín šampionát jako celek.
16: Krásný výsledek, jsem spokojený, jsou to dvě zlata. Se závodem není to osobák, ale myslím si, že se nemám za co stydět a je to super pocit, hezký zakončení, jakoby juniorské kategorie.
0: Omezení na D8 u Libouchce a překážka za Ústím nad Labem. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí tunely vždy pouze jedním tubusem, kolony se netvoří. D8 ještě jednou ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79. a 5. kilometru stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Baranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zpoždění nenaberete. A na tahu 35 ze Svitav směrem do Hradce Králové se pohybuje několik vozidel s nadměrným nákladem. Jedna část se pohybuje za Stradouní na dálnici D35, druhou část nám hlásíte v Litomyšli.
17: Zase ty velikánský přepravní tubusy, asi tři kamiony jdou za sebou zase. Z Litomyšle směr Vysoký Mejto a dál potom na D11 na Hradec.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme hlavně polojasno a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy.
18: Vítejte v Leonardu Plus, ve kterém zpovídáme odborníky, vědce, Radan Haluzík. Můj dnešní host je sociální antropolog s přesahem do biologie a ekologie. Působí v Centru pro teoretická studia v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Přeji vám dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
18: Můj host se ve své profesní dráze zabýval vztahem politiky a estetiky na věcech, jako jsou válečné konflikty, nebo byly válečné konflikty bývalé Jugoslávie na Kavkaze, výzkumu vnitřních periferií a přírody uvnitř měst a také studoval architekturu a urbanismus v zapadlých oblastech globálního venkova. Ten důvod, proč se scházíme, je, že aktuálně mu vyšla kniha s názvem Turbovenkov a s podtitulem Plné krajiny a prázdné domy nejen na Balkáně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten název Turbovenkov znamená jakousi překotnost proměny někdejší periferie, nejen na Balkáně.
19: No, na Balkáně a hlavně na jihu bývalé Jugoslávie, kterou se zabývám nejvíc v té knižce, proběhlo to, co proběhlo na řadě jiných donedávna rurálních a donedávna takových zapomenutých, zapadlých míst po celém světě. To, že lidé už toho měli jako dost, z toho, že jsou tam jako zastrčený a někdy dokonce jako marginalizovaný a odešli ne už rodiny, ale odešli celý vesnice někam za prací, obvykle do nějakých bohatých zemí, do Evropské unie nebo do Spojených států, někdy až dokonce do Austrálie. No a dneska už je to prostě druhou, dokonce někde skoro třetí generaci a posílají domů peníze. A když vy tam přijedete a znali jste ty oblasti a znali jste to jako nějaký opravdu takový jako idylický venkov s koníky, ovečkami a tak, jo, tak najednou vidíte, jak se to hrozivě proměnilo. Všude rostou obrovitý domy a ty domy expandují ven z vesnice a ty vesnice srůstají ze sousední vesnicí a s tou další vesnicí a ta sroste až někde s předměstím nějakého blízkého města.
18: A kdy začal tenhle trend budování velkých domů a s čím souvisí?
19: Ten odchod takhle do zahraničí začal už v bývalé Jugoslávie v 60. letech a v roce 69 dokonce došlo k tomu, že jugoslávská vláda měla nějakou dohodu o tom, že budou jezdit lidé z Jugoslávie pracovat do Německa. A vznikl vlastně ten termín jako Gastarbeiter. No a oni od té doby začali posílat ty peníze, ale nejvíc těch domů vyrostlo v 90. letech a od té doby.
18: To mluvíme například o Kosovu, Albánii, ano. Makedonii.
19: Ano, to jsou ty oblasti, kde já jsem to zkoumal nejvíc. Ale tyhle ty domy, jo, kterým se říká remittance houses, protože jsou to z remitencí, který posílají tyhle ty migranti domů.
18: Čili, že odešli za prací a vraceli se?
19: No, buď vraceli se, nebo místo sebe pošlou ty peníze. Jo, a ty peníze jsou tam za ně a ten dům je tam potom za ně. No a to existuje ale i v jiných zemích na Balkáně. Markantně je to v Rumunsku, vidíte to v Bulharsku, celá Albánie je tím pokrytá. Jo. Je to i v řadě jiných zemí světa. Já sám jsem to zkoumal skoro ve 20 zemích světa. A je to prostě jeden z nových globálních fenoménů a vznikají nejen tyhle ty remittance houses, jako domy rostoucí z remitencí, ale vznikají celý remittance landscapes, krajiny, které jsou plný té turbulentně bující energie.
18: Já si říkám, že vlastně, když člověk přijede do Banátu, tedy té oblasti, kde žijí čeští krajané, tam jako kdyby ten trend byl obrácený, protože tam se to přece spíš vylidňuje.
19: Ano, já sám jsem byl hodně překvapený tím, že člověk přijede do nějaký vesnice a teď tam bujejí ty stavby a proudějí tam ty remitence a přijede jenom kousek dál do jiné vesnice a tam nežije už jako skoro nikdo, tam žije posledních 10 lidí. Později jsem zjistil, že ono je to daný hodně etnicky, že tady tyhle ty vesnice plný těch remitencí a ten turbovenkov, že jsou vesnice těch bývalých etnických minorit té Jugoslávie, který dřív nepustili už za Jugoslávie, nepustili pořádně do měst a nepustili do těch fabrik a nepustili jako do politické reprezentaci vlastní a oni se takhle jako uzavřeli do sebe a místo toho, aby odcházeli do těch lokálních měst nebo do hlavního města, tak odešli raději rovnou až do Německa nebo do Ameriky. No a oproti tomu jsou ty chudé vesnice, které se vylidňují už několikátou dekádu, kde ty lidé právě, to jsou ty vesnice těch majitelů těch národních států Jugoslávské federace, to znamená srbské, černohorské, makedonské vesnice etnicky a ty prostě chodili do těch fabrik a dostávali místa ve fabrikách a přes ty fabriky přišli k nějakému pozemku a jejich děcka šli studovat někam a tak pak už se nikdy nevrátili. No a tyhle ty vesnice právě jsou takovými vesnicemi duchů. A najednou vznikly dva druhy venkova, jo, že To je trošku zvláštní, že dřív člověk má tendenci vidět tu modernitu jako něco, co spojuje a kde je to čím dál víc stejný. A tady to naopak, ta modernita přinesla dva druhy modernity. Jedna tak ostře navázaná na peníze vydělaný daleko, daleko za horizontem a jiná zase tak ostře navázaná na totální opuštění. No ale jsou to prostě dva druhy modernity a dva světy, které si nerozumějí. A není potom jako tak, člověk se potom tak moc nediví, že vlastně tenhle ten proces skončil tím etnickým konfliktem.
18: V případě těch Čechů to je jiný případ, protože chodí ti balkánští Češi, tedy ti Češi z Banátu chodí za prací sem.
19: Ano, a taky se nevracejí už.
18: Taky se většinou nevrací, ale někteří výjimečně, ano. No. Ale jsou třeba velké rozdíly tady v těch jevech mezi Chorvatskem, které přece máme spojené s tím masovým turismem a dejme tomu Kosovem?
19: No, v Chorvatsku ty lidi odešli z těch vesnic do těch lokálních měst, jo, prostě odešli do Splitu, do Rijeky, do Zadaru, do Záhřebu, jo, a ten venkov se postupně nějakým způsobem jako buď vylidňoval, nebo se stával tím periferním venkovem okolo těch velkých měst, jako to známe dneska, ty suburby, tou suburbí nebo noclehárnou, kde se chodí odpočívat po práci, která se odehrála v tom městě.
18: To jsem zažil v Jižní Africe.
19: No a tohle je prostě úplně jiný druh a zacházení s tou vlastně krajinou, že ty lidé odejdou a pošlou místo sebe peníze, anebo si staví dům na stáří a ten dům ale dost často zůstane prázdný. Jo, že máme statistiky třeba z toho Kosova. Kosovo je skvělý případ, protože ono, jak je celé tou gastarbajtrovskou zemí takovou, tak vlastně téměř celé jeho území reprezentuje tenhle ten fenomén, kromě těch srbských vesnic, které tam ještě zůstaly. No a ty nám říkají ty údaje, že třetina těch domů podle sčítání obyvatel je prázdná. A já když tam jsem a koukám, tak vím, že kromě té třetiny úplně prázdné je tam další třetina domů, kde bydlí nějaká babička někde dole v kuchyni s dědou a větrají ty dvě patra nad sebou pro ty mladý. A zároveň vím, že některé ty domy jsou nedostavěný. Jo? Takže vlastně hodně přes polovinu těch domů je prázdná. A ono to vypadá jako divně, ale ty prázdné domy, oni reprezentují toho svého absentního majitele. A dost často dokonce líp než ten majitel sám, protože na nějakýho Adnana, jo, který se tam narodil, si nikdo moc nespomíná, protože on už tam nežije 20 let a jich bylo spousta kluků, že jo, prostě, ale ten jeho dům, který je mimořádnej, tak všichni říkají, ano, ano, to je Adnan, restaurace, Švýcarsko, jo.
18: A když používáte v té knize pojem self-made many,
19: ano.
18: Mluvíte ano. O architektech sebe sama i svých domů, to jsou ti hybatele těch architektonických změn?
19: Ano. To jsou lidé, kteří ve svém životě udělali nějakou obrovskou životní dráhu, nějaký jako velmi významný krok, že odešli někam za horizont, tam se nějakým způsobem etablovali, tady ten Adnan, o kterým já mluvím třeba a píšu v té knížce, což je můj kamarád, se z ničeho stal šéfkuchařem a specialistou na italskou kuchyni a má dvě italské restaurace velmi, velmi prosperující. A opravdu jsou to takový jako i pro nás jako velmi impozantní kariéry. Oni se cítí být autory těch svých velkých životů a stejně jak se cítí být autory svých velkých životů, do kterých jim nikdo nekecal a museli si je udělat sami, tak se cítí být autory z těch svých velkých domů, který to mají prezentovat. Takže je dost často buď navrhují sami, to bylo dřív, jo, nebo si pozvou sice architekta, ale takzvaně vedou mu péro. Říkají mu, tady uděláš tuhle věžičku, tady uděláš tohle, tady uděláš tohle. On to pak rozestaví, oni přijdou, to se mi nelíbí, takhle to nabaví, že jsem si to nepředstavoval, tak tohle zbouráme a přistavíme. Takže jsou architekti nejen sama sebe a svých životů, ale i svých domů.
18: Píšete také zároveň o slabém státě. Jak stát ovlivňuje, ať už jakýmkoliv směrem, případně jak brzdí rozvoj venkova?
19: Tak ten slabý stát se s těmi turbulentně rostoucími nejen venkovy, ale i městy různě po světě pojí na mnoha, mnoha místech světa. A tak jako první je to, že slabý stát nemá žádný stavební řízení a zároveň slabý stát nemá žádný pořádný urbanismus. Každý si staví, kde chce a co chce.
18: Kdo
19: chce, jak chce. A dokonce na černo někdy. A dokonce i na pozemcích, který nejsou jako tak úplně jeho, jo? Nebo má na ně papír, který nějakým způsobem před soudem by neobstál. No ale zároveň z toho ten slabý stát dost často produkuje nějaký konflikty, který ženou buď sociální konflikty nebo ty etnické, který ženou ty lidi do zahraničí a ze zahraničí oni posílají ty remitence. No a zároveň ty lidi, co ty remitence dostanou, tak je nedovedou investovat, jo? Protože ona je to takový, je to, já nevím, v Somalilandu investujte něco, jo? Nebo já nevím, v poválečném Kábulu hotelu, jo, prostě je to těžký najít investice a nejistější investice je do toho velkého baráku a to je zároveň investice do rodiny. A zároveň ten život v tom slabém státě není úplně bezpečný, takže se tam barák postaví tak trošku jako hrát, jo, prostě, aby viděl, my jsme mocní a s náma si to nesmíš rozházet. A někdy dokonce, aby jako na tom Kosovu se to stavělo hrozně dlouho, že má velký zdi a velký vrata a je takovou malou jako téměř jakoby pevností.
18: Mluvili jsme o migrační vlně, nejdřív o té po roce 69, kdy existovala nějaká ta státní politika ekonomické migrace v bývalé Jugoslávii, pak také následovala migrační vlna ještě před vypuknutím těch konfliktů v 90. letech, Německo, Skandinávie, Švýcarsko. Tohle všechno už taky muselo hodně zahýbat rodinami a tou tradiční soudržností.
19: Ono to vlastně zahýbalo rodinami dvěma extrémně odlišnými způsoby. Některé rodiny se jakoby rozpadly a to jsou hlavně ty městský, víc žijící na severu, ty bývalý Jugoslávia, ty na jihu a ty víc rurální se naopak jako utužili. Naopak tam došlo k zakonzervování ty velkorodiny. Třeba na Kosovo je poslední taková, Kosovo a Albánci v Makedonii, poslední taková velká balkánská velkorodinná oblast, jo, kde se to ještě udržuje a ta se udržela díky těm remitencím, díky těm penězům, který posílali příbuzní ze zahraničí a hlavně jako dva bratři pracují a jeden bratr nebo dva bratři zase hlídají rodinné usedlosti anebo aspoň v té vesnici. Ty rodinné vazby jako ku podivu posílilo.
18: Když nejdřív odcházely ty vlny těch gastarbeiterů, tak už se vylidňovala některá ta sídla na Balkáně a teď následovala ještě ta válka a ten úbytek mužů.
19: Dřív odcházeli muži a vraceli se, jo, po 2 letech nebo 10 letech a zůstali žít dál doma. Potom v 90. letech si začali brát sebou manželky. Hodně to souvisí s tím konfliktem, že nechtěli mít ty rodiny v oblasti, kde je občanská válka. Zároveň tam měli děti, ty děti tam chodí do škol, mají kompletně legalizovaný všichni pobyt. Děti umí líp německy nebo italsky než albánsky nebo makedonsky, srbsky. Otázka je, jestli se vrátí. Všichni staví ty domy jako v naději, že se vrátí a já si myslím, že se jako třeba nevrátí.
18: Myslím, že ty statistiky světové říkají, že nějak 2/3 se nevracejí uprchlíků, takže...
19: No, možná ještě víc. Už se o nich oficiálně mluví jako třeba na Kosovu, jako o diaspoře.
18: Mým hostem je dnes Radan Halusik, sociální antropolog, který působí v Centru pro teoretická studia a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Zabýval jste se také chudými venkovskými oblastmi Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Můžeme uvést nějaký příklad nebo jeden, dva a srovnat to s vývojem na Balkáně?
19: No, tam je zajímavá věc. Mně se podařilo procestovat za tímhle tím typem výstavby téměř 20 zemí světa a zajímavé je, že tyhle ty domy jsou si extrémně podobný. A ta podobnost je především v tom, že oni z moderních nějakých technologií, to znamená železobeton doplněný cihlami a do toho nějaký současný plastový okna, všude po celém světě hodně podobně, tak na ně je nostalgicky nalepí trošku tradic. Přibude k tomu nějaká jakoby lokální věž nebo nějaký lokální typ střechy nebo někdy stačí jenom nějaký ornament na fasádě. A čím víc ty moderní domy se snaží být lokální, tak tím víc jsou si navzájem podobný.
18: V čem je ta proměna těch venkovských periferií chudých zemí jiná než v těch bohatších částech Evropy a ve Spojených státech? A co je jejím primárním motorem?
19: Primárním motorem je to, že vlastně v tom dnešním globálním světě je už vlastně neudržitelný koukat na to bohatství v jiných zemích anebo v těch velkých jeho bohatých metropolích. No. Dneska každý má doma mobil, včetně těchto zapadlých oblastí, i ve velmi chudých zemích mají lidé mobil a tam vidějí, jako jak to funguje a tak, koukají na televizní seriály a takhle. A vlastně se rozhodli, že už to tak jako nenechají a že vemou život do svých rukou. A to, co dělají, je, že se napojí na ty bohatý toky, velký globální toky světa. A není to jenom, že odejdou někam jako do zahraničí. Jo? Spousta lidí čekají, až to bohatství přijde k ním, jo? nebo využijou toho, jo, prostě pracují v místním turismu, nebo pracují v nějaký místní těžbě minerálů. Dost často je to taky, já nevím, pěstování něčeho. V Indonésii jsem byl v komunitě, která pěstuje řasy ve velkým a celý ten svůj ostrov oběhnala těma pěstinama řas a ty vyváží někam do Japonska, kde je z toho ta tradiční zaručeně japonská kuchyně, jo. Dost často jsou to taky napojení se na nějaký druh kriminality, jo, že to je ilegální těžba minerálů, obchod se zvířaty, obchod se slonovinou. V Čečensku jsem studoval i případy, kdy bohaté nebo schopné čečenské rodiny v 90. letech se napojily na ten kolabující se sovětský bankovní systém a z něj nějakým způsobem vytunelovali peníze a z toho rostly celý obrovský domy, kterým se říkalo vzdušné domy, jo.
18: To ne, že by byla ta města duchu, ale...
19: No, to nejsou ty města duchu, ale jsou taky nedostavěný ve směs. Jako.
18: Myslím, že také tu knížku provází myšlenka, že v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa po bojích následoval právě ten zmiňovaný stavební boom. Jak to třeba vypadalo v Kábulu po intervenci NATO proti hnutí Taliban?
19: To znamená po roce 2002, řekněme třeba, než tam zase se Taliban bohužel vrátil. No tak tato doba je známá tím, že bohatly celé nové afgánské vrstvy obyvatelstva. Některé bohužel bohatly z korupce těch demokratických rodících se a nikdy nedorozených struktur. Velmi často to byly rodiny, které bohatly z pěstování opia a někdy dokonce pak přímo dokázali vyrábět lokální heroin a vyvážet ho do celého světa. Najednou Afghánistán se stal obrovským zdrojem, jako jedním z největších vývozců heroinu, úplně vytěsnil ten opiový trojuhelník. Dokonce z toho rostly domy, které s trochou fantazie připomínaly makovice a místní jim říkali poppy houses, jako makové paláce, jo, nebo poppy palaces. Zároveň tyhle ty lidi, co se týče toho urbanismu, se chovali poměrně hrozně nesmlouvavě v tom prostředí, nejenže si stavěli, kde chtěli, co chtěli, ale třeba v Kábulu likvidovali celý čtvrti, který vznikly kdysi dávno, jako 20 let předtím, bez stavebního urbanistického záměru a většinou i bez povolení, tak je prostě za přítomnosti státních orgánů nechali shrnout a nastavili si tam svoje soukromé paláce, které pak pronajímali různým nevládním agenturám a nadnárodním agenturám. No a tyhle ty chudáci, co tam měli ty domy před ním, ty předměstský, tak se museli odstěhovat.
18: Poválečné Čečensko, předpokládám, v něčem, pokud jde o tady ty změny, bylo podobné, ale tam Rusko investovalo, aby dalo najevo, že se stará, klan Kadyrovovu dal najevo, že se stará.
19: No, v poválečném Čečensku dostali nejprve v té první fázi dostali každá rodina nějaké válečné reparace a tak za úplně za ty první válečné reparace koupili auta, protože bez těch aut se tam v ten moment jako nedalo pořádně žít a obchodovat a nějak na venkově už vůbec ne. No a to, co následovalo potom, bylo výstavba nových domů, zároveň ta válka vyhnala hrozně moc čečenských mužů ven z Čečenska, jo, že to bylo pro ně, i když se
18: pokud
19: to...
18: Pokud zůstali naživu.
19: Ano, pokud zůstali, 100 tisíc jich zmizelo, že jo, prostě z milionového národa, ne, jo, tak a ty, co to tak radši, než by byli pronásledovány, tak někde podnikali mimo, ale posílali peníze, no a kromě toho tam Rusko hodně investovalo peněz a z těch bylo postaveno vlastně nějaký centrum Groznýho, kde dost často takový obrovský domy připomínající v něčem Dubaj, dost často v nich ale nikdo nebydlí, že jsou jako, jakoby poloprázdný. Došlo tam takovýmhle jako stavebnímu boomu, o kterým my mluvíme.
18: Teď je otázka, jestli to takhle zůstalo, protože teď zase ta situace od té velké ruské války 2022 může být odlišná.
19: No, já vím, že některé ty stavby začaly už chátrat, jo, protože oni nebyly udělány úplně precizně, no a některé nikdy nebyly zařízeny. Tam jsou celý obrovský věžáky, kde se málo, nějak pod střele málo svítí.
18: Jsou podobné trendy vidět i v zemích globálního jihu, já nevím, třeba u obyvatel Latinské Ameriky nebo někde v horách, v Bolívii, Ekvádoru, Guatemala.
19: Velmi často tenhle ten typ domů, o který já studuju, je dneska, neříkám ve všech zemích světa, ale ve všech rychle se rozvíjejících chudých zemí. a velmi často je podobně jako na tom Balkáně spojený s tou politikou těch minorit, jo? Že to dělají ty lidi, kteří byli léta tlačený někam totálně mimo svět toho biznisu. Krásně je to vidět třeba na různých těch indiánských etnicích, třeba v Andách, kdy oni ty místní španělsky mluvící rodiny nechtěli pouštět nikoho moc do toho biznisu, pro ty lidi bylo těžký jako dostat i třeba pás a cestovat a takhle, ale zároveň se živili třeba jako obchodníci, kteří objížděli ty horský indiánský městečka, no a najednou začali jezdit, obchodovat napřímo, jo, třeba jezdí dneska obchodníci z Lapazu indiánští do Číny napřímo obchodovat a tak. Vznikla celá nová třída lidí, extrémně zbohatla, jo. A třeba v tom Lapazu, nad Lapazem vzniklo jako město, kde žijou vlastně jenom místní obyvatelstvo, protože se tam nedá skoro dýchat. 2milionové město ve výšce 4000 a víc metrů a tam vznikl nový stavební styl. Jo? Říká se tomu architektura neoandína nebo čolet. Jsou neuvěřitelné paláce, které trošičku připomínají nějaký odraz art deka, trošku indiánský, nějaký vzory. Nedá se to vůbec k ničemu na světě připodobnit. Je to obvykle dům, který v přízemí má nějaké obchody, aby na sebe vydělal. V tom prvním patře má buď taneční sál, kde ta místní rodina pořádá ty velké sebeprezentační jako svatby a jiné oslavy, nebo je tam fotbalové hřiště, protože líp se hraje v téhle nadmořské výšce prý vevnitř než venku, že tam není tak syrový vzduch. V dalších patrech jsou kanceláře, v dalších patrech bydlí hosté té rodiny, který přijedou z venkova, jejich jako příbuzný a na střeše je vilka majitele toho domu. A je to opravdu jako nádherný.
18: Mluvili jsme o tom trendu vysídlování některých těch venkovských oblastí světa. Do jaké míry se to vysídlování týká i našeho regionu, střední Evropy?
19: Masový odchod lidí z venkova je dneska záležitost, která se týká, neříkám celého světa, ale vidíme to na mnoha místech světa a to i místech, které bychom to netušili.

0: zanikají celý města, v Americe nejsou vesnice, ale malý towns, jo, tak celý v oblasti, kde v těch městech zůstalo daleko méně lidí. My mluvíme o shrinking villages, shrinking cities, smršťujících se vesnicích, smršťujících se městech a dokonce celých jako smršťujících se v oblastech. Jsou i celý země, kde chybí desítky procent obyvatel, jo, Moldávie.
1: A to ještě neplatí pro náš kout světa. No, kromě teda Berlín už je blíž.
0: U nás tak nejblíž je to v tom Německu a u nás se hodně mluví, jako že jsou vesnice, které jsou v tom pohraničí, ale ve skutečnosti to nejde jenom o to pohraničí. U nás ten venkov jakoby rozpadl do dvou typů venkova. Jeden je ten suburbání venkov, kde rostou ty vilky a stěhuje se tam pořád víc a víc lidí a pendlujou tam za prací každodenně nebo aspoň třikrát týdně. No a mezi tím jsou ty oblasti jako na kraji krajů, tam, kde se stýkají ty kraje většinou, kde těch lidí tolik nependluje. Ale pozor, my to statisticky furt nevidíme, protože oni jsou tam přihlášení. Jo? Některý z nich znám a oni říkají, že tam jezdí volit dokonce. Ale až oni získají dům nebo byt někde v té suburbi nebo v té metropoli v Praze, v Brně, v Pardubicích, jo? Tak jezdit jednoho krásného dne přestavou, nebo tohle se přeruší a najednou jako zjistíme, že máme dva typy venkova. A to je věc, kterou u nás bohužel nikdo nevidí a politici jsou vůči tomu slepým. Bavil jsem se s člověkem, který je geograf a který pracoval leta na ministerstvu místního rozvoje, takže pod něj by to mělo tenhle problém spadat a on vůbec o něm neví, že tohle je velká tikající bomba české krajiny.
1: Říká Radan Halusík, sociální antropolog v pořadu Leonardo Plus. Děkuji.
0: Děkuji.
1: Proč jdou chlapi do války? Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů, tak se jmenuje jedna z předchozích knih mého dnešního hosta.
2: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rusko a Ukrajina na sebe znovu útočili. Při ruských úderech zemřeli na Ukrajině 4 lidé, 3 oběti hlásí úřady v Dněpropetrovské oblasti a 1 Chersona na jihu země. Při ukrajinských útocích na ruskem okupovanou část Záporožské oblasti zemřeli podle Moskvy 4 lidé a jednoho člověka zabil dronový nálet na Samarskou oblast. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraničí politice a v posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. A v Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byly 4 lidé, při nehodě zemřel pilot a žena. Další 2 cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice, píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. A britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde asi 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Enbit Kumbová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Dominik Střítěský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav. Upevnil si tak vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. A druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš, třetí skončil Jan Kopecký.
4: Omezení na D35 u Stradouně a na D8 u Libouchce. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo nové omezení za sjezdem na Chrudim. Dálnice je tam neprůjezdná na 157. kilometru, objízdná trasa vede přes exit 157 a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s omezením za sjezdy na Petrovice a Děčín mezi 82. a 86. kilometrem. Tam se tunely projíždí vždy pouze jedním tubusem. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79.5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh. Omezení by mělo trvat ještě hodinu a půl. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Dnes s Janem Lukačevičem.
3: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
4: Ahoj, Honzo.
1: Žárovky.
3: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
4: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
3: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
4: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
3: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
4: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování voňavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
3: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit, pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
4: Ano, přesně, a stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
3: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
4: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Guineji. že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obranné chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
3: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchači a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby je přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
4: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
3: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda 10denní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
4: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
1: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
3: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence, takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
4: No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
3: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
4: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí a já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat, a on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuju, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovský kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
3: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkajíc, do kolen a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
4: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. Fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč, a jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
3: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
4: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
3: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc a jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
4: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
3: Tak to je úplně poznášející slyšet. Ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co ti naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
4: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek. Ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den. Ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
3: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku v pozici, které jsi ty?
4: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
3: A vinice.
4: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
3: Tvoje děti se naučily francouzsky?
4: Naučily. Tam Starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
3: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat ten vědecký život a život maminky?
4: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělej, co je baví.
3: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
4: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
3: Na co hraješ?
4: Na bicí.
3: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit a nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
4: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice, to mě baví.
3: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
4: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
3: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak by mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
4: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
3: Aničko, les nebo laboratoř?
4: Les.
3: Hmyz nebo rostliny?
4: Hmyz.
3: Notebook nebo terénní zápisník?
4: Terénní zápisník.
3: Bordeaux nebo jižní Čechy?
4: Teď Bordeaux.
3: Sport nebo klid s knížkou?
4: Klid s knížkou.
3: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
4: Jak kdy.
3: A práce s AI nebo bez ní?
4: S.
1: Žárovky.
3: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
4: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
3: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
4: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
3: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
4: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
3: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat. Takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
4: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní zpěvců, kteří tohleto dokážou.
3: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat, nebo co máš v šuplíčku nachystané?
4: Děkuju, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
3: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
4: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
3: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by se ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
4: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany, anebo do růstu. Protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
3: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpověď získáš, aniž by ses na to dobu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
4: Naschledanou.
3: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
5: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
6: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
7: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
1: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Do Nidy kvůli přemnoženým sinicím chybí kyslík, situace je podle vodohospodářů vážná. Hasiči a policisté zmenšují perimetr okolo zničené výškové budovy ve Zlíně, otevře i krajský úřad. Lukostřelkyně Horáčková poprvé ovládla soutěž světového poháru. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
8: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
9: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
8: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
10: Ta predikce není nějak slanivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
8: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Ve Zlíně se dnes otevře krajský úřad a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11. podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči zpřístupní i některá parkoviště. Dál ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
11: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
12: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
13: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
12: Konec omezení zřejmě přijde až z demolice okolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem, píše o tom server Noviny.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální evidence vyplňovat údaje dvakrát. Jejich ordinační softwary s evidencí zatím nekomunikují a údaje automaticky nepropisují. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů Kateřiny Waldhans jde o problém komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
14: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Ten zbytek si musí naprogramovat ve svých softwarech a upravit svůj software. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
0: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. A pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. A ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistr světa z roku 2023 v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
15: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím na stupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
16: Omezení na D35 u Stradouně a na D8 u Libouchce. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo nové omezení za sjezdem na Chrudim. Mezi 157. a 158.5 kilometrem je dálnice neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes exit 157 a souběžnou silnici 17. Na D8 mezi Prahou a Německem počítejte s omezením mezi 82. a 86. kilometrem. V obou tunelech se projíždí vždy jedním tubusem, tím bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďan opatrně za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 79.5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu, místo je řádně označeno světelnou šipkou. A na Pražském okruhu trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové ve směru na Běchovice. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Zvolil jsem svobodu. Tak se jmenoval pořad Rádia Svobodná Evropa, kde hovořili lidé, kteří utekli z komunistického Československa. V archivu Svobodné Evropy se zlomek těchto rozhovorů dochoval. Právě jim se budou věnovat následující minuty. Ukázky z nich vybírala a od mikrofonu příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus.
18: Zvolil jsem svobodu.

0: Touto znělkou začínal zhruba od 50. let pořad o životě československých uprchlíků na západě. Až do roku 1962, tedy do své smrti, je uváděl především Franta Tábor, vlastním jménem Otta Graf. Tento někdejší redaktor ČTK ležel komunistům v žaludku ještě před únorem 1948. Z jeho působení ve svobodné Evropě byli nadšeni ještě méně. Jednu dobu se proto státní bezpečnost zcela vážně zabývala plánem na Grafův únos.
1: Rozhovory Franty Tábora.
0: Právě rozhovory Otty Grafa alias Franty Tábora tvoří většinu dochovaných rozhovorů s československými uprchlíky. Zhruba v polovině z nich se mluví o tom, jak se Čechoslovákům podařilo překonat přísně střežené hranice. Jedním z nejstarších povídání je to z roku 1956. Manželé Donovalovi, v něm Frantovi Táborovi, vyprávějí o svém kuriózním útěku přes železnou oponu.
2: My musíme říct tady našim posluchačům, že vy jste pracoval těsně u drátu v pohraničí.
3: Za drátama ještě.
2: Dokonce za drátama.
3: Takových 800 metrů od drátu k hranici, takže jsem pracoval takových 20 metrů od hranic.
4: Od německých
2: hranic. Ale bydlel jste?
3: Bydlel jsem právě před těma drátama.
2: Před těma drátama, to znamená...
3: No, takových 7 kilometrů před drátama jsem bydlel.
0: Dráty se myslí zátarasy z ostnatého drátu, které tvořily systém železné opony. Příležitost k útěku měl tedy pan Donoval ideální, ale musel by utéct sám, bez ženy a dvou synů. A to nechtěl. Ti totiž do prostoru hranice nesměli. Do práce jezdil pan Donoval každý den na motorce a tak ho napadlo, že za motorku pořídí vozík, ve kterém rodinu převeze. Jenže tam se všichni nevešli a tak jednou přišla paní Donovalová s nápadem.
3: Tak ona pojela, ty si jednou tam vez o to mám. Viděl, všimli si toho pésáci? Já pán nevšimli. Tak pojela, a co kdyby z nás do toho otomanu taky skoval? Já pán, to je nápad. Tak hned jsme potom druhý den vykuchali péra,
2: jo.
3: Ne? Oni tam vždycky vlezli
4: bylo
3: a bylo to originál. Musel jsem udělat to trkná, ne? Na otomanu, aby nahodou loktím nevylezli ven, to jsem všechno pak srichtoval. Ne a tak podám, tak jdem. Ale
2: takže, takže to vypadalo, ta motorka veze takový dvě kolečka za sebou, na který ležel otoman.
0: Vše pečlivě připravili, do otomanu přibalili cenné a osobní věci a 25. května 1956 hranici šťastně překonali. Po příjezdu do Německa je překvapilo, že nikde nejsou vojáci a že první lidi potkali až v nejbližším městečku.
2: Jak se k vám chovali ty Němci?
4: No velmi slušně.
2: Slušně.
4: Skutečně
3: jeden
4: velmi
3: přišel,
4: slušně.
3: Jeden pán přišel, ten uměl český.
4: Dětem tam koupili čokoládu, až no mě slzy vytryskly z očí. Že Němci a těm dětem koupí čokoládu. Oni sice v Československu zlevnili čokoládu, stála 15 a dnes stojí 12. Ale jestli jsem ji nekoupila za 15, tak ji dnes nekoupím za těch 12. Zrovna tak, protože pokud nebude stát 2-3 koruny, tak je to pro děti luxus. Protože já za těch 12 korun mám kostku másla, no a musí člověk takhle počítat. Takže ty děti prakticky viděli čokoládu než ve výloze. Přestože jsme oba pracovali.
0: Donovalovi pak pracovali i v Německu. Otevřeli si tu prádelnu, oba jejich synové vystudovali a velice dobře se uchytili. O dva roky později, v roce 1958, pořídil Franta Tábor rozhovor s manželi Zemánkovými. Ti hranice přeletěli ve sportovním letadle. Oba totiž létali u svazarmu na letišti v Karlových Varech. Ale tím stěžovalo špatné počasí, proto museli nouzově přistát na poli nedaleko Bavorského Řezna.
5: No a prosím vás, co jste tomu říkala, paní Andulo, že to takhle báječně dopadlo?
6: No, dali jsme si pusu. Byli jsme šťastně v Německu. No, tak za chvíli se k nám začali zbíhat lidé, obyvatelé té vesnice, co jsme blízko přistáli. A pak přijela policie.
5: A jak se tvářili ty, co přiběhli na to pole?
6: No, velmi mile se tvářili. Dokonce tam byl jeden Němec od někud z Bohatic, který byl v Karlových Varech také dřív bydlel, zřejmě asi za války. No tak s námi začal hovořit takovou lámanou češtinou. No tak jsme se dohadovali, odkud jsme.
7: A zkoušeli jsme svoje znalosti němčiny.
6: Které byly celkem velmi chabé, protože jsme měli na učení němčině velmi málo času u nás.
0: Velmi dramatický byl útěk dvou mladých Slováků, kteří se rozhodli jít za svobodou z Jugoslávie. Zaplatili místnímu rybáři, aby je s nafukovacími madracemi odvezl co nejblíž k břehům Itálie. Ten je však vysadil dobrých 15 kilometrů daleko. Po 8 hodinách marných snah dosáhnout břehu, když už byli mladíci na konci sil, je objevila italská loď.
8: A už jsme kričali radostí, ten se rozplakal a úplně jsme, víte, no to bylo něco takého. Já jsem zvolal, řekl, toto je náš druhý rodný deň v životě.
7: Už já jsem, ako ma vytiahli na tu palubu, priznám sa, takú pol hodinu vlastne ani nevnímal, čo sa deje. Jednak ma drvila zimnica a aj myseľ mi celkom vypovedala.
8: Ja som sa už s tými rybármi ako tak dohovoril, sme povedali, čo sme, odkiaľ sme a kam ideme, čo chceme.
9: No a tí rybáři vás dovezli?
8: Rybári boli veľmi milí. I hneď tuto kuchár pripravoval rybu, upražil, potom zohriali víno.
7: A znamenitú rybu, takú som nejedol ešte.
8: Víno zohriali, vyniesli hore a ponúkli, takže tuto Karolovi sa hneď polepšilo, posilnilo ho to. Uvarili ešte na to čiernej kávy. Takže keď sme prišli do prístavu, do rybárskeho prístavu, už sme ako tak teda už boli teda pred pri sile.
0: Jindy si Otto Graf alias Franta Tábor povídal s mužem, který utíkal přes západní Berlín. A rozhovor pochází z období, kdy ještě nestála berlínská zeď. Hranice mezi Československem a východním Německem byla kvůli tomu oddělena drátěnými ploty. Ty musel zmíněný muž nepozorovaně překonat a pak až k Berlínu pokračovat pěšky. Aby nebyl nápadný, neměl žádné zavazadlo, jenom doklady a trochu peněz v kapse. Spolehnout se musel na dobré lidi.
10: Tak jsem si vybíral zásadně místa, která byla odlehlá od většího zhluku domů, vesměs samoty, vesměs domky stojící někde o samotě, který jsem si chvíli prohlížel. Prohlížel jsem si i ty lidi, kteří se tam pohybovali, protože to muselo být ve dne, je vyloučeno, abych tam přišel večer nebo v noci, protože to už samo o sobě zavedá příčinu k nedůvěře. Bylo to obyčejně ve dne. A hodinu nebo dvě hodiny jsem se v tom okolí zdržoval. Z určité vzdálenosti jsem ten svůj vyhlídnutý domek pozoroval. Nějakým způsobem se mě líbil vždycky.
9: Jo. To je... Člověk spíš dát na instinkt, než na nějaké logické...
10: Skutečně v tomhletom případě jsem vždycky dával na instinkt, vlastně vsázel všechno, že ano, nedalo se nějak logicky zdůvodnit, proč se mě ten domek líbí, nebo proč se mě ty lidi líbí, kteří se tam pohybují někde okolo.
9: No a celkem jste byl, jak soudím z vašeho vyprávění, všude přijat při nejmenším nikoliv nepřátelsky.
10: S pochopením.
9: Stalo se vám za tu dobu někde, že prostě jste musel z toho místa utíct nebo najednou jste cítil nebezpečí a nepřátelství?
10: Ne, to se mně vůbec nestalo.
0: Když takto došel až k Berlínu, musel překonat další překážku. Celý Berlín byl totiž opět obehnán plotem z ostnatého drátu a jeho západní hranice, která oddělovala východní Německo od západního Berlína, byla velmi přísně střežena. Proto muž tajně přelezl méně střežený plot mezi východním Německem a východním Berlínem. Do západního, tedy svobodného, nekomunistického Berlína se dostal příměstským vlakem. Vybral si okružní linku, na které nechodila namátková pohraniční kontrola.
10: Vystoupil jsem z elektrické dráhy a vyhledal jsem prvního strážníka, který stál na křižovatce. Sdělil jsem mu, že jsem se právě šťastně dostal z Československa do západního Berlína. On byl tím mile překvapen. Skutečně mě taky přivítal skoro s příslušnými poctami.
9: Jo, trošku se mu ten obličej rozářil. Bylo...
10: No rozhodně se dá říct, že byl radostně překvapen.
9: No my musíme říct tady, že západní Berlíňané, všichni strážníci, nestrážníci, celé obyvatelstvo vědí, znají život za železnou oponou, čili oni dovedou přesně pochopit, co to pro člověka znamená, když udělá prvních několik kroků v Berlíně.
10: Ano, to jste správně vylíčil, protože bylo vidět, že ten člověk právě takhle myslí, že ten člověk se, dá říct, se mnou raduje, že se mnou prožívá ty první chvíle.
0: Muže, který právě mluvil, oslovoval redaktor jako pana Kováře. Ovšem těžko říct, jestli se tak skutečně jmenoval. Stejně jako redaktoři, i respondenti Svobodné Evropy mívali falešná jména. Třeba zmínění Donovalovi, kteří utíkali za pomoci starého otomanu, byli uváděni jako Novákovi. Dělalo se to proto, aby komunistický režim uprchlíky hůře identifikoval.
11: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Značnou část dochovaných rozhovorů Franty Tábora tvoří povídání s pésáky, tedy příslušníky pohraniční stráže, kteří při službě utekli za hranice. Pésáci dokázali velice detailně popsat, jak železná opona vypadá a na co si mají ti, co chtějí komunistický ráj opustit, dávat pozor. Voják, kterému redaktor říká Evžen, například vyprávěl, že se na hranicích zavádí takzvaná hájkova signalizace.
12: Je to poplašné zařízení, které je, jsou to dráty vpletené přímo v drátěném zátarasu. Jakmile přestříhá, chce si vystříhnout otvor na překonání drátěného zátarasu, jak přestříhne drát, který je napojen na hájkovou signalizaci, tak začne zvonit na rotě a vznikne poplach okamžitě.
0: Jak dál Evžen říká Frantovi Táborovi, oproti původním zátarasům je v hájkově signalizaci jen slabý proud.
2: Počkejte, slabé napětí, to znamená, dřív tam bylo silné napětí,
12: ano.
2: Které mohlo člověka usmrtit, ano. Poranit nebo ano. Spálit. Tak. Když to teď tam bude slabý napětí, ano. Který neublíží.
12: Ano, a nelze zjistit při hmatu na drát, že v tom je proud.
2: Ani když se toho dotknu?
12: Ne, naprosto ne. I když se dotknete rukou na to, tak nelze zjistit, že v tom jde proud.
0: Takže to uprchlíkům sice už nemohlo ublížit, ale bylo mnohem obtížnější zátaras překonat, protože o přerušení drátu se ihned dověděli pohraničníci. Dalším zařízením, které mělo ochránit neprostupnost železné opony, byl takzvaný agentolab.
12: To na rotě upevněná na zdi skříň terénu, mapa terénu.
2: Ano.
12: A z této se vyvádí drátky, které jsou natažené též po lese, mezi křovinami. A jakmile ten drátek přeruší, ať je to zvěř nebo člověk, jak se přeruší jednou, tak začne zvonit na mapě na té rotě, v kterém úseku byl tento drátek přerušen.
0: Pohraničníci také na svobodné Evropě radili, kdy je hranice nejlépe přecházet, jak se vyhnout ozbrojeným hlídkám, které přijímají příkaz nejprve po uprchlících střílet a pak teprve křičet stůj. V Československu museli mít z těchto pořadů opravdu velikou radost. Podobně jako z vyprávění dvou vojáků pohraniční služby, kteří utekli spolu, s plnou výzbrojí. Přesto si jich na německé straně nikdo, až do té doby, než dorazili do prvního města, nevšiml.
13: Bylo to brzy ráno, ne?
14: To bylo asi o půl pátý.
13: Chodili jsme tak půl hodiny po městě.
14: Po městě, pozerali jsme výklady.
13: Jo.
14: No, ještě jsme si rozprávali, že nás nikdo nekontroluje, lebo jsme mali zbraně so sebou. Uh-huh. Nikdo nič. Nakonec jsme tam přišli k jednému chlapíkovi, něco tam robil si na dvore, tak jsme se toho pýtali,
13: jo.
14: Že kde je grenc policia. Lebo jsme se s ním nemohli dohovoriť, keď jsme nevedeli německy, tak tomu rozumím, že grenc policia, tak nás zaviedol až na grenc policiu.
13: Jo.
14: No tam jsme přišli, oni ještě tam spali, o nich zobudil ten chlapík.
13: Jo.
14: Sa nás pýtali.
13: Jo. Co chcete?
14: Co?
13: Jo.
14: Zkrátka, tak...
13: No docela príjemne nás sme boli prekvapení tým, jak nás privítali.
14: Vôbec nám...
13: My sme mysleli, že nám dajú ruce z húru, alebo nieco takové.
14: Zbranie nám vôbec od seba nebrali. Sme sami, ešte sme mali oni náboje okolo seba, to sme dali všetko dole. On mal signálnu pistol, to všetko sme položili sami na stôl. Oni nám dávali cigarety, zapalili a bavili sa s nami tam.
0: Ne vždycky byly útěky pohraničníků taková idylka. V roce 1962 natočil Franta Tábor rozhovor s vojákem, který musel kvůli útěku omráčit kolegu, se kterým byl na hlídce.
15: Tak já jsem vzal moju zbraň a pažbou jsem ho klepnul na hlavu. On zkrátka spadl, vzal jsem mu zásobník a odhodil jsem ho. Aby nemohl...
16: Vy jste ho udeřil tou pažbou do hlavy.
15: Ano.
16: Jak to, on si, vy jste šli vedle sebe přece.
15: Ne, jako starší, jako velitel hlídky vždycky jde pozadu.
16: Aha.
15: A člen hlídky jde před ním.
16: Jste byl ten velitel, šel jste za ním, jo?
15: No a tak jsem mu klepol a přešel jsem na západnou stranu.
16: No a když jste ho klep, tak co on, co se s ním stalo?
15: Tak se zvalil.
16: Zvalil se. A vy jste hned útek na druhou stranu
15: hranic. Hned.
16: Poslouchejte a víte, co se s tím vojákem, jak si, jak jste mu ublížil, nebo?
15: No, tak jedině jsem ho omráčil.
16: Jak to víte?
15: Dobře, lebo potom ještě kričal za mnou, za nějakou minutu nebo dvě minuty, zakričal, že kam idem.
0: Kromě čerstvých uprchlíků zpovídala Svobodná Evropa i Čechy a Slováky, kteří už na západě žili déle. Někdy v roce 1960 si Franta Tábor povídal se studentem Mirkem, který tu byl už 3 roky.
17: No a co jste od té doby dělal, Mirku?
18: Tak rok jsem jak si vybavoval všelijaké záležitosti v Německu, víte, jako to chodí, jo, uznávání a také maličké zaměstnání.
17: Asil, ty papíry a tak.
18: Potom jsem se snažil dostat na univerzitu, tam to naštěstí išlo celkom ľahko v Německu. Už a rok jsem se otrkal v Německu, jako to asi vyzerá, zaučal do matematických věd a potom jsem si povedal,
17: že... Vyštudujete matematiku?
18: Hej, matematiku.
0: Nyní, tedy v době rozhovoru, na Sorboně v Paříži. Mezitím, jak student Mirek vyprávěl, i hodně cestuje, ale Paříž má nejraději.
18: To je ideálné město, snad na světě jediné. Tam člověk už aj ta atmosféra jako vťahne do seba. A po několikých prvé mesiace prirodzene sú ťažké, človek si musí zvykať na mnoho vecí. Jo. Najmä Československo a Francúzsko, hoci je tu jakási podobnosť kultúry, predsa len tie detaily životné sú tak rozdielne, to v Nemecku tak nie je cítiť, že prvé mesiace niekedy sú dosť ťažké. Jo. Už ale potom, ako sa človek do toho zabehá, tak sa mu z Paríža nechce. Ja by som v Paríži snáď vydržal do smrti.
0: Jak to bylo s Mirkem dál, pokud to tedy byl Mirek, se mi zjistit nepodařilo. Kdo ale skutečně žil v Paříži až do smrti, byl někdejší poslanec Národně socialistické strany Alois Čížek, který z Československa uprchnul krátce po komunistickém převratu. Měl za sebou nacistické koncentráky a o zkušenost těch komunistických, což mu reálně hrozilo, nestál. Po 7 letech v exilu, tedy v roce 1955, s ním Franta Tábor pořídil rozhovor.
17: Čili vy jistě dobře víte, jak naši uprchlíci, českoslovenští uprchlíci, jak ve Francii žijí, jak se jim daří a tak.
19: No, to vím, aspoň u valné části z nich. Tedy dneska už těch uprchlíků u nás není tolik. Ve Francii jako bývalo. Už vyemigrovali, jsou v Americe, jsou v Austrálii a tak dále, ale pokud jsou tam, no tak si tam žijí velmi dobře.
17: To myslíte hmotně?
19: Ano.
17: Poslouchejte, a seženou práci? Sežene se práce ve Francii pro naše lidi?
19: No to víte, každý ten začátek je trošku těžší. Učedník se říká. A tak je to i s námi, s emigranty, ale po poměrně krátkém čase každý si tam práci najde, pokud ovšem chce pracovat.
0: Padla i otázka, zda a jak si ve Francii narozený Čížkův syn udržuje češtinu.
19: Někteří lidé mávají na to ruku a říkají, že je to téměř neproveditelné, ale i při dobré vůli to jde udělat lehce. Chlapec pochopitelně francouzsky myslí. S tímhle problémem se musíme smířit, poněvadž neustále se pohybuje mezi francouzskými dětmi, s nimi skotačí, hraje, prožívá všechny ty dětské radovánky, mezi francouzskými dětmi přijímá i způsob jejich hraní, což je pochopitelné, tím se zná trošku ocizuje nám. Ale jinak tedy, pokud přijde domů, přestává franština a má přísně nařízeno pány rodiči, aby francouzštinu vyměnil promptně za naší sladkou českou řeč. Tož doma mluví česky a mluví dobře, pane graf. Velmi dobře. I když vám říkám, že myslí francouzsky, že přece jenom v některých chvílích snad se mu tam promítne francouzské slovíčko, kterému okamžitě opravíme. Někdy gramaticky místo vojáci vojáky se stává, což okamžitě mu opravíme a tímhle tím ho učíme, aby česky mluvil dobře. A mohu vám říci, že jsem s ním po této stránce spokojen.
0: Alois Čížek zmínil i to, že české děti a mládež vůbec patří ve francouzských školách k těm nejlepším. Že to neplatilo jen ve Francii, potvrdila v rozhovoru s Frantou Táborem také předsedkyně newyorského Masarykova ústavu. Ten mladým lidem z Československa scháněl od různých nadací a fondů peníze na studium na amerických univerzitách. Američané prý peníze na české studenty poskytovali ochotně.
20: Naši studenti si tam udělali takové jméno, že se cítí, že je to pro dobru pro Ameriku, v zájmu Ameriky, že se tyto mladé lidi přijímají.
21: V zájmu
20: Ameriky. Poněvadž takový student, ku příkladu, řekněme, vezmeme si jeden případ.
21: Ano.
20: První student, kterého jsem přivezla, v oboru lékařství po roce 1948 přišel na univerzitu Yale.
1: Ano, to je jedna z největších amerických univerzit, nejslavnějších amerických univerzit.
20: A poměrně neuměl velmi dobře anglicky.
1: Ano.
20: A byl přijat do druhého roku studia lékařství a my jsme zaň zaplatili pouze první semestr.
0: Posluchačsky zajímavé jistě muselo být zejména srovnání situace na západě a v Československu. Jako třeba v případě rozhovoru s českým lékařem, který v Československu i v Bavorsku působil jako závodní lékař. Ptá se opět Franta Tábor.
9: Jak taková zdravotní lékařská zařízení tady v továrnách vypadají?
21: Po stránce technické v továrně Siemens byla závodní ambulance vybavena tak báječně, že si bych přál každékoliv pražské klinice, aby měla svoji polikliniku tak zařízenou, jako je tato závodní ambulance.
0: Rozdíl je prý i v uznávání nemocných. V Československu se závodním lékařům pletl do rozhodování závodní výbor ROH, tedy odbory, popřípadě závodní výbor komunistické strany. Když bylo potřeba splnit plán,

0: 1971 vyprávěl student Jirka.
1: Můj první dojem na západě byli lidi.
2: Lidi, jak to myslíte?
1: Tak, lidi, jak chodí po ulicích, jak celkem velice lhostejně přihlížejí všechny ty autosalony a ty neony a ty reklamy, které tady jsou, před kterými já stojím s otevřenou pusou.
2: Ano.
1: Já tady nějak neustále hledám ten třídní rozdíl, o kterým jsem tolik slyšel a který mi tady nějak uniká. Já tady nevidím rozdíl mezi studentem, učedníkem, mezi úředníkem nebo dělníkem. Tak, jak jsou oblečený.
2: To je ten rozdíl v oblečení, ano.
1: Ne snad, že by tady třídní rozdíl neexistoval, to bych nechtěl tvrdit o tom taky. Nemám ještě příliš mnoho představ, protože jsem tady teprve asi 5 neděl.
2: Ano.
1: Ale on, třídní rozdíl existuje všude, on existuje i u nás v Československu.
2: Mm-hmm.
1: Takže o tom se prostě dá mnoho hovořit. Víte, na mě to trošku působilo všechno jako takovej širokouhlej barevnej film.
2: To je hezký přirovnání.
1: Taková West Side Story.
0: A tím dnešní archiv o lidech, kteří v dobách nesvobody uprchli na západní stranu, končí. I za zvukařku Jitku Procházkovou za pozornost děkuje a někdy příště nashledanou se těší Veronika Kindlová.
3: Jak to bylo doopravdy?
4: Jen v letech 1968 až 89 se na prezidentskou kancelář obrátilo 390 tisíc občanů. Vychází to zhruba na 49 dopisů denně.
5: Říká historik Tomáš Vilímek a otázkou pak zůstává. Nebyly tyto dopisy prezidentům aktem zoufalství?
3: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
7: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
6: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
7: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
6: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
9: Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku.
10: Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském odpartě.
11: Já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení děláme humánní biologii, tedy prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu.
12: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 6. Otisky kriminalistiky v minulosti i současnosti. V další epizodě

0: epizodě si mimo jiné ještě víc přiblížíme některé metody nebo obory související s objasňováním zločinů. Moje jméno je Kateřina Radhouská a jako prvního jsem k mikrofonu znovu pozvala ředitele Muzea policie České republiky Radka Galaše, který nás minule provedl zejména expozicí kriminalistiky a dnes ještě některé informace doplní. Jak se tedy v průběhu let měnily metody? V čem jsme se nejvíc posunuli?
1: Nejvíc to asi třeba může být vidět, když nemluvím o nových postupech a metodách, tak třeba u identifikace osob. Vemte si, začínalo se bertilonáží, kdy se měřily různé míry člověka v domnění, že jsou neměné, ale dobře vycházely z poznatků doby. A tahle metoda vlastně úplně zanikla, protože ji převálcovala metoda daktyloskopie, která identifikuje člověka. A ta ne, že by zanikala a ne, že by byla úplně upozorňována, protože s tou se pracuje pořád a pracovat se s ní bude, ale tak přichází metoda genetiky, DNA expertíza, která je úplně fenomenální. A teď je otázka, co za dalších 15-20 let vlastně to lidstvo najde nového, aby identifikovalo toho člověka ještě víc než teďko. Já už si teda nedovedu představit ještě větší identifikaci, protože podle DNA tam už není asi o čem diskutovat. Ono i u těch daktylek, i ty pokusy o diskreditaci tady byly, ale stejně nevyšly. Takže tam to je vidět hodně. Hodně to bylo vidět třeba na mechanoskopii. Původně mechanoskopie vlastně nebyla ani žádná věda a dokonce v některých státech mechanoskopie byla brána, a mám takový pocit, že do dneška i je, jako trasologie, což jsou dvě úplně odlišné metody. A mechanoskopie, které základ dal vlastně český četník Ladislav Havlíček a ten systém je používaný do dneška, tak začínala na stopách, které jsme identifikovali okem nebo pod mikroskopem, který byl naprosto běžný nebo lupou, řekněme, a nějakou fotografií, ale dneska tu mechanoskopii děláme na úplně jiné úrovni, protože to vědní poznání je někde úplně jinde. Stejně tak u biologie a dalších, ale v podstatě ty základy metod, ty kořeny, ty mají pořád stejné, ať je to balistika, daktyloskopie, mechanoskopie, biologie, ale co se mění, tak je úroveň vědeckého poznání a možnost tu stopu najít, což samozřejmě to, co dneska dokážeme my, naši předkové neuměli, zajistit. Když už ji mám zajištěnou, tak ji ale taky musím umět uchovat. Takže umění uchovat tu stopu a ty technologické možnosti jdou raketově dopředu a pak ji taky ale vyhodnotit. Dneska na stopě staré 30 let jsme schopni udělat genetiku a říct, to byl Franta Novák. Tam ten posun je obrovský a na tom je to vidět. Ale ty základy třeba balistiky, no tak jsou tam pořád stejné. Něco jiného je třeba odorologie, práce s pachem. Tady skutečně dopředu i vědecky a já nevím, jakým všemožným způsobem, zatímco naši předkové použili maximálně psa, aby vystopoval pachatele, tak my dneska používáme řadu zařízení a přístrojů pro identifikaci pachu a jsou schopni vlastně kriminalisté snímat pachové stopy i z předmětů, které ležely třeba řadu hodin, ne-li dnů ve vodě. Takže i to už dneska dokážeme.
0: Asi také třeba se změnil přístup ve vzdělávání v tom smyslu, že dnes je, dejme tomu, zvláštní obor forenzní chemie, forenzní biologie a tak dále.
1: Tyhle vědy se vyvíjely vždycky. Ruku v ruce s tou policejní činností, ale specializují se i policisté jako takový. Takže to, co dřív nebylo úplně běžné, tak dneska vám přijdou specialisty na toto, na toto, na toto. Kriminalistický ústav, to je fenomenální záležitost, to je světová úroveň. Oni třeba neskoumají jenom věci pocházející nebo spojené s trestnou činností, oni zkoumají ostatky českých králů a další věci, takže promluvá i do studia historie. A u té policie je to skutečně o vzdělání a ono to stále platí a platit bude. Čím vzdělanější ten policista je, tak tím samozřejmě je větší pravděpodobnost jeho efektivity, co se týče odborné práce.
0: Zmínil jste mechanoskopii. Je to ta kriminalistická metoda, ve které tedy mělo Československo prvenství?
1: Je to jedna z nich určitě, protože to začalo kvůli kasařům. Co si budeme povídat, a kasaři, kteří si vyráběli svoje speciální nástroje, Samozřejmě to opracovávali a většinou to byly kovy. Ve chvíli, kdy ten kov opracováváte jiným kovem, tak tam necháte stopy. A když na tohle ti policisté nebo četníci v tomhle případě přišli, tak to začali velmi bedlivě sledovat a začali přemýšlet nad tím, jak to zajistit. To se jim podařilo formou fotografie. Jak se fotografie vyvíjela, tak se samozřejmě zlepšovaly fotografie. Dneska už se to zajišťuje úplně jinak. Ale oni vlastně díky tomuhle tomu dokázali identifikovat konkrétní předměty, kterými byla ta pokladna rozpárána. Takže měli 4 hasáky a 1 pokladnu. Oni udělali svoji mechanoskopickou expertizu Ladislava Havlíčka a zjistili, tímto hasákem byla provedena tato pokladna. No a protože bylo jasné, že tenhle hasák patří Frantovi Novákovi, no tak bylo jasné, kde je pachatel. Kasaři nebyli takoví kamarádi, jak se vždycky říká, že by si půjčovali vercek navzájem. To bylo spíš výjimečně. Je pravda, že svoje metody občas učili své spoluvězně, aby si zajistili lepší alibi, a nebo zdiskreditovali mechanoskopii, stejně tak se u to pokusili u daktyloskopie, ale zpravidla jim to nevyšlo.
0: Kde všude ještě najdeme českou stopu?
1: Když se podíváte třeba na daktyloskopii, tak ta česká stopa tam je jasná. Jan Evangelista Purkyně, ale i v krevních stopách, čili v biologii. Máme tady doktora Protivenského, který byl tím velkým popularizátorem identifikace osob podle popisů vlastně. Byla to právě Bertilonáš, ale on byl jedním z prvních, kdo tady začal zavádět daktyloskopii. Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku. A díky ní začal usvědčovat pachatele, protože on našel na místě činu otisk prstu. V té době se to ještě fotografovalo. Takže ho vyfotil, porovnal to se svojí sbírkou a protože v daktyloskopii máte určité vzorce, no tak identifikoval pachatele. A takhle vlastně vznikaly i daktyloskopické sbírky a konec konců major Povondra, jak my říkáme, tak je jedním ze 3 králů československé kriminalistiky. Vedle majora Pinkase nebo generála Ješka. Každý pachatel se domnívá, že na něj nikdy nikdo nepřijde. Já říkám, že každý, jak chodíme kdekoliv po ulici, tak kudy chodíme, tudy trousíme. A věda jde dál a dál a dál, takže jsme schopni odhalovat víc a víc a víc a zajišťovat víc a víc stop. Já jsem přesvědčený o tom, že to je ten nejsprávnější směr a páchat jakoukoliv trestnou činnost by mělo být stále těžší a těžší.
0: O oborech, metodách a postupech jsem si povídala také s bývalým šéfem pražské mordparty Josefem Lotesem.
2: Trasologie, chemie, biologie, těch vědních oborů je nepřeberné množství, protože kriminalistika jako taková tak vlastně vychází ze všech vědních poznání. Může využít jakýkoliv vědní obor, i když to je třeba obor, který není zastoupený na kriminalistickém ústavu, tak může být využíván formou znaleckých posudků různých znalců. Vezměte si soudní lékařství. Soudní lékařství, lékaři, kteří vypracovávají znalecké posudky, vemte si psychologi, vemte si psychiatry, úzká spolupráce se znalcema, kteří s námi spolupracují. U každého závažného trestného činu vraždy musí u toho pachatele být vypracován znalecký posudek z oboru psychologie, z oboru psychiatrie. Je to, říkám, nepřeberné množství a pokud není zastoupený přímo u nás, tak využíváme právě znaleckých posudků z těch různých oborů, těch bych mohl jmenovat spoustu.
0: A ten postup je teda takový, že na místě činu se, řekněme, nějak vyhodnotí ty stopy a pak se tedy řeší, s kým konkrétně by se na tom spolupracovalo?
2: Když svému kriminalistickou techniku, tak je kriminalistický technik, který je na místě, který zajišťuje stopy. Na každém krajském ředitelství je takzvaný OKT, to znamená odbor kriminalistické techniky a expertíz, kde jsou teda pracovníci, kteří jsou speciálně školení na ten samostatný obor. Tam jsou biologové, jsou tam balistici, trasologové, prostě jsou tam zastoupeny veškeré tyhle ty obory a tam se dělá odborná vyjádření. Dělají odborná vyjádření, protože oni jsou skutečně pečlivě proškoleni a oni jsou odborníci v tom daném oboru, ve kterým pracují. A pak máte kriminalistický ústav, kde jsou teda už specialisti a jsou tam znalci. To znamená, jsou to odborníci, kteří mají vysokoškolská vzdělání. Všichni i na té technice by měli mít teda vysokou školu, ale tady jsou vyloženě už znalci, kteří mají vlastně znalecký soudní razítko. Takže tam jsou veškeré obory, které jsou dostupné v kriminalistice, tak jsou tam zastoupeny.
0: Než se s Josefem Lotesem rozloučíme, tak ještě přiblížíme některé úkony v průběhu vyšetřování. A začneme rekonstrukcí a prověrkou výpovědi, se kterými se někdy setkáváme v seriálech nebo podcastech.
2: Rekonstrukce, pokud ten pachatel teda je ochoten ji provést, což je teda vyšetřovací úkon, což se zase zaznamenává, a svým způsobem je to jako důkaz proti němu, protože on to provádí a vlastně ta rekonstrukce potom koresponduje s tím ohledáním místa činu, se soudně znaleckým posudkem z oboru, já nevím, soudního lékařství a tak podobně. Tam prostě to všechno musí, kdy teda ten pachatel nám tam předvádí údery a jak s tím tělem manipuloval a tak podobně. Takže u toho samozřejmě jsou potom přítomně zase další znalci. Je tam soudní znalec, je tam znalec, který prováděl pitvu, soudní lékař, je tam obhájce u toho, bývá tam státní zástupce, bývá tam znalec oboru, já nevím, psychiatrie. Všechno to musí souhlasit a zapadat do toho spisu, kdy oni dělají ty znalecké posudky a to se potom vlastně v tom procesu dává cestou státního zástupce soudu.
0: A při té rekonstrukci tedy jsou nějací figuranti z řad policie?
2: Jsou figuranti samozřejmě z řad policie. Používají se často figuriny, když já nevím, jde třeba o rdoušení, škrcení, tak tam v těchto fázích se použijí figuriny, ale jinak se to používají figuranti.
0: Ta prověrka výpovědi, ta se liší od té rekonstrukce jak?
2: Je to obdoba, kdy vlastně se provádí ta prověrka výpovědi, ono se to může nazvat různě, je to teda výpověď, kdy on teda zase podle té své výpovědi vlastně provádí ten úkon. Ono to je podobný.
0: Jakou máte třeba zkušenost s vrahy? Chtějí ty rekonstrukce dělat? A teď myslím i to, že vlastně si znovu připomínají ten zločin.
2: Někdo to nechce dělat, odmítá to, někdo řekne, že to udělá. To je to samé, jako vezměte si fyziodetekční vyšetření, který se používá na kriminalistickém ústavu, který já jsem dělal vlastně od počátku, co jsem přišel na vraždy, tak jsem tenkrát seznámil s Pepou Kohoutem, Lenkou Ranovou, to byla psycholožka, která tam byla, Pepa Kohout byl jako vedoucí. Lidově se tomu říká detektor lži. A na to já jsem taky hodně dal. A byly i různé kombinace, kdy jsme s výslechem, s podezřelým kombinovali fyziologické vyšetření, kdy přímo z toho vyšetření jsme ho pak přiváželi k výslechu, kdy on ještě byl rozhozený. Využívali jsme tady ty jeho psychiky. No, všechno jde nějakým způsobem nakombinovat. Ale zas chyba v tom je, že vlastně na to fyziologické vyšetření nikdo ho nemůže donutit. A zas to není soudní důkaz. Zas je to indicie.
0: Mezi další úkony patří rekognice.
2: Je tam teda podezřelej. Dneska už se to provádí teda přes zrcadlo, přes průhledový, že jednostranný. Je tam obhájce, je tam vyšetřovatel. A je to klasická, tak jak to vidíme prostě v televizi, stoupnou se tam pět lidí, každý dostane čísla a teďka ten člověk, který má provádět to poznávací řízení, základ je, aby ty lidi nebyli pachatel, aby nebyl černovlasý, jinak tam stáli sami blondáci, aby si byli nějakým způsobem aspoň trochu podobný, aby to bylo taková, aby to nebylo úplně jasný. No a teďka jsou tam čísla, a tomu podezřelému vyberte si číslo. On sám si vybere číslo, teď si ostatní vemou čísla, stoupnou si do řady. No a ten, kdo provádí to poznávací řízení, tak za tím zrcadlem tak určuje, to je všechno pod technikou, je tam fotograf a on určuje, že teda je to číslo 5. A jak jste si jistý? A on teda, jestli řekne, že na 90%, tak to můžeme rovnou zabalit, protože tam to musí být na 100%, jsem si naprosto jistý. Potom se přehodějí, vyměnějí si čísla, ten podezřelý si zase vybere číslo a stojí znova v jiném pořadí a on ho označí znova. A to už je jako důkaz. To dělali mravnostníci, bylo to pohlavní zneužití, kdy byla pohlavně zneužitá, já nevím, asi 5 nebo 6letá holčička. A ona řekla, že se s ní teda udělala poznávací řízení, ale ona tvrdila, že toho pána, který ubližoval, že si nepamatuje, jak vypadal, ale že ho pozná podle nohou. My jsme se slíkli do trenírek, já jsem byl jedním teda z těch, kteří tam stáli, kdy vlastně jsme tam stáli s tím podezřelým a 4 policajti a byli jsme jen tak v trenkách na boso a ona nás poznávala podle nohou. A holčička ho poznala tenkrát.
0: Víte, kolik jste vyšetřoval vražd v životě?
2: Nevím, ale vím, že pokud jsem byl na pražském Montpartě, tak za tu dobu, co jsem byl na pražském Montpartě, tak jenom v Praze napadlo něco přes 1000 vražd a pokusů. A vlastně z té pozice svým způsobem, ne na každém jsem pracoval, ale byť třeba dílčí věcí nějakou, že vždycky potřebujeme pomoc tomhle, potřebujeme tamhle to. Jako u těch případech dá se říct o možná na 70%, že nějakým způsobem třeba jsem se na tom podílel. Nemůžu mluvit třeba, když jsem dělal vedoucího vražd, jo, tak na každém případu se podílíte. Ne, že byste jezdil, ale takovým tím určitým způsobem, tou radou, nebo to, vždycky jste do něčeho vstoupil. Člověk chodí na porady vždycky do těch skupin, o čem se radí, jaký budou postupy. Ráno celková porada oddělení, kdy každý si zdůvodňuje, co bude ten den dělat a potom jednotlivě na ty porady, které jsou po té velké poradě, tak se člověk dostane, kdy se rozebírají ty jednotlivé skutečnosti, jak jsou daleko, co budou dělat. Tam zase radou pomůžete jim v něčem sehnat nějaké znalce. Je to spousta zajímavých věcí, které tam jsou. Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském Montpartě, s tím, že těch 80. letech, že jo, nebo do toho roku 90, do toho 85, do 90, tak tam vlastně se člověk podílel na každý vraždě, která byla, pro nás tam bylo pár, pak už to byl velký počet vražd, který byl, no ale každopádně na těch zajímavých případech, které byly rozpracovávány dlouhodobě, dá se říct, že na každém mám nějaký svůj podíl.
0: Už za týden se zaměříme na forenzní entomologii. Ikonou této disciplíny je u nás paní doktorka Hana Šuláková, vedoucí oddělení speciální biologie v kriminalistickém ústavu. Josef Lotes připomíná jejich spolupráci.
2: Zamkou se známe velice dobře. Byl to případ před x lety, je to strašně let, ona nebyla dlouho tenkrát na ústavu shodou okolností, ona studovala u mýho kamaráda. A vím, že tenkrát to byl nález, nalezený novorozeně v lese. Novorozeně už tam bylo nějakou dobu, bylo pravděpodobně z toho ohledání místa, že tam bylo donešený po určitý době. Už tam byly nějaké larvy a tenkrát Hanka přijela, pozbírala larvy a pak zhruba po měsíci nám dala, že se jedná o hmyz, který se vyskytuje v chlévech, kde jsou krávy. Takže jsme šli asi 3 kilometry tam odtáť a tam nakonec skutečně byla pachatelka. Takže i tady ty věci nám pomohou. Hanka je s tím známá, ona jezdí na přednášky, to je její prase a takovýhle ty. Mě to velice zajímavá přednáška, kterou ona dělá.
0: Pokusy s prasetem samozřejmě v 7. epizodě nevynecháme. A co nám Hana Šuláková řekla o Josefu Lotesovi?
3: Vzhledem k tomu, že on byl v Tempusu, v tom týmu, který vyšetřoval starší případy a tak dále, a já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení, děláme humánní biologii, tedy prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu. Takže já se dostala do spolupráce s ním tím, že se jelo ohledávat místo činu, kde před, já nevím, 10, 15, 20 lety pomalu proběhla asi vražda, nebo asi tady měli někoho připoutaného, asi tady vláčeli, balili mrtvolu. A Haní, vem si ten materiál, který potřebuješ jako biolog, a když ohledávat to místo činu a tak dále. A tak se nám třeba stalo, že jsme někam přijeli a říkáme, no tak dobře, kde ten člověk měl být teda jako držený, svázaný, bytý nebo cokoliv. A oni řekli tady v té místnosti. Já říkám, a ta místnost je úplně stejná, jak vypadala. No, ona je po rekonstrukci. Co znamená rekonstrukce? No, máme nové obložení, nové stěny, nové, prakticky všechno, tady byla třeba tyč, ta už tady není, taková ta, jak se tančí u tyče, říkám, výborně, takže to je úplně zrekonstruované, a to je úplně zrekonstruované, co tady mám teda hledat. No víš, třeba když ho byli, tak nějaká kapka, že se prosákla někam a já, kam, když je to tady všechno úplně vyměněné, tak to tady aspoň vystříkáme. Takže dobře, nic jsme nenašli. Nebo jsme zase hledali, nevím, jestli zmiňovat detaily, prostě člověka, který byl nějakými chemickými látkami rozpuštěn a tak dále, takže mě vzali na ohledání a říkají, prosím tě, můžeš se tady podívat, jestli tady mohli vylít rozpuštěného člověka a tak dále. Takže se psal posudek na to, jestli je tam v rámci toho biologického pohledu nějaký zásah chemikáliemi nebo ne. No a vzhledem k tomu, že jsem byla takový jakoby komorní biolog, který byl ochotný vždycky jet po celé republice, sednout si s nimi do auta, jet kamkoliv se podívat, přímo na místě jim říct, hele, má smysl tady ještě použít nějaké přípravky třeba na zviditelnění krve, anebo dívejte se, chlapi, tady opravdu asi nic nenajdeme, nebo jestli chcete, tak já to tady vystříkám nějakou chemikálií, ale ta pravděpodobnost, že něco najdeme, je nulová, ale pro klid duše uděláme třeba tohleto ohledání. Tak já samozřejmě, když jsem dělala vlastní experimenty v rámci forenzní entomologie, tak to probíhalo třeba pod záštitou bezpečnostního výzkumu, takže to byl nějaký výzkumný projekt, nebo pod záštitou kriminalistického ústavu byl to nějaký výzkumný úkol. A zejména u těch výzkumných projektů vy potřebujete třeba aplikačního garanta, nebo potřebujete někoho, kdo zadá jakoby tu práci do toho bezpečnostního výzkumu a vy se přihlásíte jako řešitelská organizace, která ten výzkum provede. Takže my jsme se dostali do bližšího kontaktu i tady touhle formou, že prakticky byl v týmu, který zadával na bezpečnostní výzkum požadavek, že chtějí vědět, jak rychle se rozkládá lidské tělo v podmínkách České republiky, a já jsem se přihlásila a de facto jsem vypracovala metodiku a z té spolupráce vzešla i entomologická odběrová sada, která se standardně používá teďka v celé republice. Vzešly základní pravidla zajišťování entomologického materiálu na místě, vznikla pravidla balení a přepravy entomologických stop, protože je to živý materiál, takže má to jistou výjimku oproti standardním biologickým stopám, které se zajišťují. A vznikla i pravidla u nás v laboratoři, jak se ten vzorek má zpracovávat, za jakých podmínek, že se to zpracovává živý materiál v inkubátoru, nastavovala se teplota, světelný režim, vlhkost v inkubátoru, za jakých podmínek se zpracovává usmrcený vzorek, že se třeba překonzervovává, proč se překonzervovává, co s tím děláte, abyste byla schopná třeba ho využít ještě v rámci genetické analýzy a tak dále a tak dále. Takže kromě jakoby té profesní úrovně, on se podílel svým způsobem i na té výzkumné činnosti, mojí výzkumné činnosti, nehledě na to, že jsem pro ně dělala standardně nějaké případy. No a stalo se, že třeba když jsem měla jeden z prvních kurzů pro kriminalistické techniky právě na to zaškolení používání entomologické odběrové soupravy, tak lidé z Tempusu se přihlásili a přijeli mi na ten kurz jenom proto, aby viděli, jak ten technik vlastně se má pohybovat na tom místě činu a tak dále. Ne, že by se byli jako diváky, ale oni byli účastníky toho kurzu, takže dostali prostě odběrovou soupravu, jednorázový oblek, tamhle dostanete fotoaparát, tam máte mrtvolku, což byly tenkrát mrtvé slepice, abychom tady nezaváděli nějaké nepřístojnosti, takže tamhle máte mrtvé zvíře a na něm mi ukážete, naučíte se a ukážete, že umíte zajistit entomologický materiál. A je roztomilé, protože já když dělám případ, tak si žádám fotodokumentaci, žádám si o protokol o hledání místa činu. Žádám si videozáznam a stane se mi, že slyším, jak tam technik mluví spolu se soudním lékařem, dělají to prvotní ohledání a teď se na mikrofon ozve, prosím tě, počkej, teď s tou mrtvou nehýbej, já tady zajistím brouky, Hanka bude mít radost.
4: A doufám, že panu Lotesovi šlo dobře to odebírání vzorků.
3: No, oni jsou šikovní kluci, tam byli a tam nebyli jenom kluci, ale celá ta parta, já jsem jim měla moc ráda, protože oni třeba přijeli, co se mi také hrozně líbilo, že přivezli třeba starší posudky a ať se na to podívám, jestli tam nevidím nějaký třeba nedostatek, nebo co by se z toho dalo ještě vytěžit takzvaně, nebo jestli mě nenapadne něco, co bychom mohli vyzkoušet, analyzovat a tak dále a tak dále. Vím, že za mnou byli mnohokrát na konzultaci a já jsem jim za to byla vděčná, protože mě ten obor zajímá. Já vždycky říkám, že ta znalecká činnost je pro mě svatá. Přesto nejde vlak, já se snažím prakticky vždycky veškeré ty informace prozkoumat do hloubky, porozumět jim, než napíšu znalecký posudek nebo to odborné vyjádření, protože už tak nějak jako z povahy věci nemám ráda nedořešené věci, takže já jsem chápala i princip toho tempusu a nikdy jsem nepovažovala jakýkoliv výjezd za zbytečný. Protože ano, měla jsem informace, dobře, třeba ta rekonstrukce, nějaké chaty a podobně, ale člověk tam jede s nadějí, co kdyby náhodou tam něco objevil. A pokud tohle to v sobě ten člověk udržuje, tak je to to nejlepší, co může znalec vlastně mít a jak se může chovat a jak může pracovat.
0: To byla Hana Šuláková, se kterou si budu povídat i příště. Už za týden se tedy opět potkáme na místě činu.

0: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 3:45 odpoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Kandidát na starostu Prahy 1 Dvořák bude vysvětlovat oblastní radě ODS své majetkové poměry. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul a dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu až oblačno a teploty až 31 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér Anutin Chanvirakuna. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Předseda ODS Martin Kupka ani šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v téhle městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. Kupka ani Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
2: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
1: Dvořák taky uvedl, že není z ničeho obviněný ani není nikým vyšetřovaný. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. S plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Jenže hasicí vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování, to ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravila na letní prázdniny příměstské tábory pro děti. Poznávají na nich jednotlivé fakulty i jejich zázemí. Nahlédnou třeba do laboratoří, učeben nebo na univerzitní statek. Na táboře zemědělské a technologické fakulty si děti vyzkoušely třeba péči o zvířata, pokračuje vedoucí tábora Martin Šeda.
3: Program vlastně trvá už od ranních hodin, od 7.15 až do 15.45, takže byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu a samozřejmě nezapomínáme na venkovní pohyb.
1: Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
4: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z grandslamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Omezení na D35 u Stradouně a nehoda na D1 za Ostravou. Na dálnici D35 z Hradce Králové ve směru do Olomouce začalo dnes nové omezení za sjezdem na Chrudim. Dálnice je tam neprůjezdná na 157. kilometru, objízdná trasa vede přes exit 157 a dál přes Ostrov a Stradouň. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Odry. Hlásíte nám tam nehodu na 318. kilometru.
6: U Vražného na 318. kilometru směrem na Brno. Dodávka s kamionem se tam zjízdí, je to ve zužení, tak opatrně prosím.
5: Na dálnici D8 mezi Prahou a Drážďany počítejte s obousměrným omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí v tunelech vždy jen jedním tubusem. A na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic čekejte omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu Česka může být víc oblačnosti, i s nízkou pravděpodobností se tam objeví přehánky. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 25 a na horách kolem 22. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Spojené státy slaví 250 let nezávislosti ve stínu drsné protiimigrační politiky.
8: Alternativa pro Německo ve svém programu potírá tradici obnovitelných zdrojů ve východních spolkových zemích.
7: Venezuela se po zemětřesení potýká se špatným krizovým řízením.
8: Švédský ostrov Gotland se připravuje na případnou vojenskou ochranu Baltského moře.
7: Polsko spustilo projekt na zlepšení soužití lidí s medvědy.
8: Taková jsou téma následujícího pořadu.
7: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
8: Od mikrofonu vás vítají
7: Tereza Žižková
8: a Ladislav Dvořák.
0: Svět ve 20 minutách.
7: Někdejší americký prezident John F. Kennedy definoval Spojené státy jako národ imigrantů. V knize, která byla pod tímto názvem vydaná posmrtně v roce 1964, Kennedy vyzdvihl historický a kulturní přínos imigrace jakožto hnací síly národa. Letos, kdy země slaví 250. výročí deklarace nezávislosti, je otázkou, jestli tento duch v USA stále přetrvává. Od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, republikánský prezident podepsal více než 180 exekutivních nařízení omezujících imigraci, píše španělský list El País.
8: Po celá desetiletí existovala oboustranná podpora reformy a modernizace našeho imigračního systému a zároveň uznávání přínosu přistěhovalců, vysvětluje Naureen Sheová, ředitelka pro politiku a vládní záležitosti Americké unie pro občanské svobody.
7: Pro Trumpa se však ukázalo jako politicky velmi užitečné využívat nenávist, postavit Američany proti jejich sousedům a proměnit je v jakousi děsivou hrozbu, i když ve skutečnosti jde o jednotlivce žádající o azyl, prchající, aby si zachránili život. Tato nenávist se nyní stala federální politikou a ničí životy tisíců lidí po celé zemi, říká Shejová.
8: S výjimkou původních obyvatel Ameriky může většina Američanů vysledovat svůj imigrační původ. V raných letech byly Spojené státy otevřené nejen pro vážené cizince, ale i pro utlačované a pronásledované ze všech národů a náboženství.
7: Více než dvě století poté Trumpova administrativa tento tmel národa zcela přetváří. Spojené státy opustilo v roce 2025 více migrantů, než kolik do nich vstoupilo. Stalo se tak poprvé za 50 let, kdy existují záznamy. Podle údajů prestižního amerického think tanku Brookings Institution poklesl počet příchozích do záporných čísel a očekává se, že v roce 2026 bude trend stejný.
8: Kromě masových deportací vláda uzavřela hranice, ukončila programy pro uprchlíky a azylové programy, zakázala vstup státním příslušníkům některých zemí a zpřísnila nebo pozastavila vízové programy, upozorňuje El País.
7: Přesto ve Spojených státech žije více imigrantů než kdekoliv jinde. Přistěhovalci tvoří 15% z více než 340 milionů obyvatel, ale po více než půl století rychlého růstu počet imigrantů v zemi nyní klesá.
8: Jedním z nejobávanějších článků v protiimigrační politice se pro přistěhovalce stal pobyt v detenčních centrech imigrační a celní správy. Zařízení se potýkají s obrovským nárůstem zadržených, kteří se mačkají v omezených prostorách a nemají přístup k lékům ani kvalitní potravě. Jen v první polovině roku zemřelo ve vazbě v těchto centrech 20 lidí, upozorňuje dále El País.
7: Vyhlídka na to, že se člověk ocitne v detenčním centru, je jednou z nátlakových metod, které vláda používá k dobrovolným odchodům. Právě ty se Ministerstvo vnitřní bezpečnosti rozhodlo propagovat tváří v tvář obtížím s dosažením svého cíle deportovat milion nelegálních migrantů ročně. Nejprve lidem nabídlo $1,000 a později zvýšilo nabídku na $2,600.
8: Administrativa odhaduje, že zemi opustilo 1,9 milionu cizinců, ačkoliv tato čísla nelze nezávisle ověřit. Nelze ani potvrdit, zda ti, kteří odešli, skutečně obdrželi peníze, které jim byly slíbeny. V detenčních centrech se nyní nachází asi 63 tisíc osob.
7: Trump se navíc snaží transformovat imigrační soudy, které rozhodují o nařízení k deportacím. Odvolal soudce, kteří jsou považováni za nejvíce podporující imigranty.
8: Ty soudy nejsou nezávislé. Soudci vědí, že pokud rozhodnou ve prospěch přistěhovalce, mohou přijít o místo. Tak to rozhodují soudy v diktaturách. Kritizuje situaci Eric Lee, právník zabývající se migrací.
7: Vláda postupně ruší humanitární programy, poskytované předchozími administrativami, aby rozšířila okruh lidí, kteří podléhají deportacím. Jedním z takových programů je dočasný chráněný status, který byl vytvořen s cílem poskytnout útočiště občanům zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodními katastrofami.
8: Základní problém imigrace do Spojených států, tedy nalezení legální cesty k trvalému pobytu a občanství, tak zůstává nevyřešen a zdůrazňuje neschopnost kongresu schválit komplexní imigrační reformu. Kritici tvrdí, že Amerika, kterou si Trump představuje, má prostor pouze pro jeden typ cizinců, a sice bílé a bohaté. Republikánská administrativa ukončila přijímání uprchlíků, přičemž udělila výjimku bílým Jihoafričanům, zrušila pracovní a studentská víza a prosadila nový vízový program. Ten nabízí cestu k trvalému pobytu těm, kteří jsou ochotni zaplatit $1,000,000, uzavírá španělský deník El País.
7: Návrat k uhlí a atomové energii, zákaz větrných elektráren nebo stopka přijímání cizinců zpoza hranic Evropské unie. To je výčet několika programových bodů německé strany Alternativa pro Německo a také důvod hospodářských obav ve východních spolkových zemích v případě, že by tam populistická partaj převzala vládu, píše německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
8: Jezdí elektromobilem a ve své obci chce postavit větrné turbíny. Hannes Loth, první starosta z části pravicově extremistické strany AfD, podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, přestože to odporuje programu jeho strany. Tento zemědělec sedí od roku 2023 na radnici města Ragun ze Snic a má velké plány. V sídle s přibližně 8600 obyvateli v Sasku-Anhaltsku chce nechat postavit bateriové úložiště s rozvodnou stanicí a 6 nových větrných elektráren.
7: Bill Hirsch, který je za konzervativní křesťansko-demokratickou unii členem v obecním zastupitelstvu, plány potvrzuje. Říká, že Loth není někdo, kdo by vnucoval svou ideologii. S ohledem na rostoucí volební preference AfD před zářijovými zemskými volbami se však obává politického obratu. Vidím nebezpečí, že uděláme opět krok zpět, doplňuje Hirsch.
8: Obavy přitom nejsou neopodstatněné. Ve svém volebním programu pro Sasko-Anhaltsko se partaj silně staví za fosilní energie. A podle nejnovějších volebních průzkumů má strana se svým hlavním kandidátem Ulrichem Zygmundem této spolkové zemi zhruba 41% podporu. Současný křesťansko-demokratický kandidát a úřadující zemský premiér Sven Schulze pak podle sondáží dosahuje jen asi 26%.
7: Sasko-Anhaltsko patří mezi průkopníky energetické transformace v Německu. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí se tam měl díky kapacitám větrné a solární energie podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2025 vyšplhat na 57%. Pro srovnání, v celém Německu tento podíl činil o 2% méně.
8: Přitom je to paradoxní, protože AfD získala politickou podporu právě ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko, Braniborsko a Mecklenbursko-Přední Pomořansko, které patří k průkopníkům v rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, upozorňuje Deutsche Welle.
7: Podle Rolanda Abolda, výkonného ředitele agentury Infratest Dimap, hrají ekonomické otázky, jako je energetický mix v Sasku-Anhaltsku, méně významnou roli v rozhodování příznivců AfD.
8: Podle našeho posledního průzkumu z května 2026 jsou nejdůležitějšími politickými problémy v této spolkové zemi otázky uprchlické a azylové politiky, vzdělávání a ekonomika, popisuje Abold. Jiné vysvětlení nabízí výzkumník pravicového extremismu Johannes Kies z Univerzity v Lipsku.
7: Pokud jde o energetickou politiku, je zřejmé, že AfD není volena kvůli konstruktivním a inovativním politickým návrhům. Vysvětluje Kies a dodává, že úspěch strany se spíše zakládá na emocích, které jsou mobilizovány ve formě zášti vůči politikům u moci a těm ostatním.
8: Jiná situace je u zástupců podnikatelské sféry. Pro ně jsou nejpalčivějšími problémy nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vysoké ceny energií. Zatímco se zemská vláda, kterou tvoří koalice křesťanských a sociálních demokratů, zaměřuje na rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, aby se snížila závislost na fosilních palivech a cenových výkyvech, a AfD se věnuje fosilním palivům.
7: Ve svém vládním programu partaj mimo jiné slibuje zastavení postupného odklonu od uhlí, návrat k jaderné energii a ukončení sankcí proti Rusku v oblasti energetiky. Dále chce zavést moratorium na větrné turbíny a vyzývá k zákazu vstupu občanů mimo unijních zemí.
8: Šéfové místních firem a ekonomové proto varují před účastí této strany ve vládě. Daniel Hahnemann, generální ředitel wittenberského výrobce bateriových úložišť Tesvolt, považuje migrační politiku strany za ekonomicky škodlivou. Nedávno deníku Volksstimme řekl, že izolace komplikuje nábor pracovníků a udržování mezinárodních obchodních vztahů. Podle Hahnemanna jsou plány strany v oblasti energetické politiky ještě problematičtější.
7: Každý, kdo zpomaluje rozvoj větrné energie, zpochybňuje zákonné dotace na obnovitelné zdroje nebo chce rušit závazky v oblasti klimatické politiky, přímo poškozuje firmy, jako je Tesvolt, tvrdí Hahnemann. Podle výzkumníka Kiese je program AfD nejen nerealistický, ale měl by také masivní důsledky pro hospodářství a energetickou bezpečnost Saska-Anhaltska.
8: Zemský premiér Schulz se na červnovém zasedání zemského sněmu upozornil kandidáta AfD, Zigmunda, že volební program strany obsahuje mnoho bodů, které nemůže rozhodnout zemský parlament. Jako příklady Schulze uvedl zrušení emisních povolenek, dotací na elektromobily nebo odstoupení od pařížské klimatické dohody.
7: Starosta za AfD Lot se mezitím snaží získat zemské povolení ke stavbě větrných turbín ve své obci. V Sasku-Anhaltsku dostávají obce 0,3 centu za kilowatthodinu k financování schválených elektrárenských provozů. Lotův návrh skončil na stole premiéra Schulzeho.
8: Nejdřív jsem si myslel, že je to vtip, řekl Schulze na zasedání zemského sněmu. Ale dopis, ve kterém mě pan Hlot žádá, abych mu pomohl postavit 6 nových větrných turbín v jeho lese, skutečně existuje. Mám ho tady před sebou. Cituje Svena Schulze, německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Po silném zemětřesení ve Venezuele roste kritika neefektivního krizového vedení vlády. Katastrofa navíc ukazuje, jak je země vzdálená od hospodářského oživení a nového politického začátku, všímá si německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
8: Ničivé zemětřesení Venezuelu tvrdě zasáhlo v už tak obtížné transformační fázi. Tamní ekonomika je v úpadku a politická budoucnost je nejistá. V lednu Spojené státy během vojenské operace zajali autoritářského vůdce Nicolase Madura. Od té doby stojí v čele Venezuely viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
7: Mnoho Venezuelanů doufá v nový ekonomický začátek a svobodné volby, přičemž živelní pohroma jejich naděje zhatila. Katastrofa je pro novou vládu zátěžovou zkouškou. Na mnoha místech se nedostává dostatečné podpory ze strany úřadů, které brání dobrovolníkům a civilním organizacím pomáhat.
8: 24. června zasáhla dvě silná zemětřesení oblast severní Venezuely. Podle tamní vlády počet obětí překročil 3,5 tisíce osob. OSN odhaduje, že pohřešovaných jsou desítky tisíc. Podle NASA je poškozených nebo zničených téměř 60 tisíc budov. V důsledku toho je mnoho lidí bez střechy nad hlavou a žije v otřesných hygienických podmínkách.
7: U části obyvatelstva tak roste hněv. Zemětřesení odhalila nedostatky státu, říká Phil Gunson z krizové skupiny Venezuela. Uvádí, že vládě chybí vedení a koordinace. Krizové řízení vlády popisuje jako katastrofální také humanitární organizace Caritas International, podle níž jsou úřady přehlcené a zpomalují poskytování pomoci.
8: Po zemětřesení armáda částečně uzavřela nejhůře zasažený region La Guaira, údajně kvůli ochraně sanitek a z bezpečnostních důvodů. Mnoho dobrovolníků se od té doby musí registrovat, aby mohli nabízet dary, jídlo a pracovní sílu. Registrační centra jsou však většinou uzavřena. Podle humanitárních organizací je problémem také nedostatek těžké techniky pro odklízení sutin na místě.
7: Zemětřesení zasáhlo zemi v době už tak složité ekonomické situace. Zatímco prozatímní prezidentka Rodríguezová otevřela ropný sektor mezinárodním společnostem, výrobní zařízení země chátrají. Podle venezuelského ekonoma Osvalda Fecola se do hospodářství neinvestovalo téměř 20 let.
8: Podle amerických analytiků by na opravy bylo potřeba zhruba 100 miliard dolarů. Bílý dům zřídil fond a spravuje peníze generované venezuelským ropným sektorem. Tyto peníze směřují do obnovy venezuelského ropného průmyslu. Fecola však varuje, že trh s ropou se v budoucnosti zmenší. Venezuela by proto měla vytvořit nová ekonomická odvětví, například investicemi do obnovitelných zdrojů energie.
7: Cesta k oživení a růstu bude ale dlouhá. Podle katolické humanitární organizace Misereor žije v současné době pod hranicí chudoby přibližně 8 milionů z 28 milionů obyvatel Venezuely. Minimální mzda je přibližně 240 amerických dolarů měsíčně. Mnoho Venezuelanů je zklamaných, že se v zemi tak málo mění. Chtějí vládu změny, svobodné volby a lepší mzdy a důchody.
8: Po svržení Madura se ve Venezuele zpočátku projevovala otevřenost. Rodríguezová v únoru oznámila amnestii pro politické vězně. Podle venezuelské organizace pro lidská práva Foro Penal bylo na začátku roku propuštěno asi 860 lidí. Vláda však koncem dubna amnestii pozastavila s odůvodněním, že svůj účel už splnila. Ve vězeních ale stále zůstává téměř 400 politických vězňů.
7: Nejisté je také to, kdy se budou konat volby. Rodríguezová odvolala ministry loajální Madurovi a dosadila na jejich místa své vlastní důvěrníky. Úřad prezidentky zastává od ledna. Venezuelská ústava ale stanoví, že nové volby musí být vypsány do 180 dnů od nepřítomnosti hlavy státu, připomíná německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
8: Přestože akutní nebezpečí nehrozí, připravuje se švédský ostrov Gotland na případnou ruskou invazi pro případ, že by Moskva chtěla otestovat odhodlanost NATO. Do příprav se zapojily různé civilní iniciativy i mladí branci, píše britský deník Guardian.
7: Ella Admanová teprve před 4 měsíci ukončila školu a v ruce nikdy nedržela zbraň. Nyní 19-letá odvedenka odpočívá ve stínu mezi cvičeními na vojenské základně na Gotlandu, strategicky důležitém švédském ostrově v Baltském moři a nese silnou útočnou pušku. Za pár dní má ve Stockholmu vykonat svou první oficiální misi, a sice střežit královskou rodinu.
8: Admanovou zpočátku zaskočila délka její 15-měsíční povinné vojenské služby a vyčerpávající 16-hodinové služby, během kterých trénuje a žije po boku svých mužských vrstevníků. Teď si na to zvyká. Zjistíte, čeho jste schopni a jak silní jste jako skupina, říká dívka.
7: Admanová patří mezi stovky branců, kteří byli posláni na základnu poblíž středověkého města Visby v rámci procesu remilitarizace, který probíhá v celém Švédsku. Na vrcholu studené války měl Gotland 4 pluky a při plné mobilizaci čítal 25 000 vojáků. V roce 2005 byl však poslední z jeho pluků, označený jako P-18, zrušen a zbyl tak pouze redukovaný prapor domobrany.
8: Díky vzdálenosti 275 kilometrů od Kaliningradu a 87 kilometrů od švédské pevniny je ostrov považovaný za ideální cíl pro ruského prezidenta Vladimíra Putina. Po dobytí Gotlandu by totiž získal oporu v Baltském moři, někdy označovaném jako moře NATO, odkud by mohl útočit na Alianci.
7: Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je útok na Gotland označený jako jedna ze 7 potenciálních hrozeb. Podle švédských obranných velitelů je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v oblasti Baltského moře a kontrolovat vstup posil do pobaltských států, píše Guardian.
8: Od svého obnovení v roce 2018 kvůli rostoucím obavám z útoku Ruska se pluk P-18 zvětšuje nebývalou rychlostí. Proces urychlila i ruská invaze na Ukrajinu. Od vstupu Švédska do Aliance se ostrov navíc stal pravidelným místem pro cvičení NATO. Švédsko v posledních letech ochotně plní svůj závazek a zvýšilo obranné příspěvky na 2,8% HDP pro rok 2026 a na 3,1% od roku 2028. Soustředí se také na zavedení branné povinnosti.
7: I přesto, že velká část Evropy výdaje na obranu zvyšuje, se ukazuje, že přezbrojení je obtížné, podotýká vrchní vojenský důstojník na Gotlandu Andreas Gustafsson. NATO v současné době výrazně roste, což znamená, že všichni schální vojenské prostředky. Získání vojenského vybavení, zejména dělostřeleckých systémů, proto trvá a omezuje to rozšiřování našich schopností, vysvětluje Gustafsson.
8: Prozatím nečelíme bezprostřední hrozbě konvenčního útoku na Gotland, pokračuje Gustafsson. Pravděpodobnější jsou podle něj špionáže a sabotáže, ale ani útok vyloučit nelze. Ostrov by mohl být obzvláště zranitelný v případě příměří nebo mírové dohody s Ukrajinou. V takovém případě by ruské síly mohly být rychle přesunuty směrem k Finsku a pobaltským státům. Riziko, že se Rusko stane zoufalým, je tady vždycky. Čím větší je tlak na Moskvu, tím zoufalejší se mohou stát. Cituje vrchního vojenského důstojníka na Gotlandu Andrease Gustafssona britský list Guardian.
7: Regionální ředitelství ochrany životního prostředí v polském Řešově zahájilo program na ochranu a monitorování medvědů žijících v bukovských vrších, v Polsku známých pod názvem Běščady, informuje polský list Řeč pospolita.
8: Čtyřletý projekt s názvem Ochrana medvěda hnědého a minimalizace konfliktních situací s ním spojených na území podkarpatského a malopolského vojvodství vyjde na zhruba 19 milionů zlotých, přepočtu asi na 108 milionů korun.
7: Náměstek ministra životního prostředí Mikolaj Dorožala uvedl, že klíčovým prvkem projektu je zřízení speciálního zásahového týmu. Bude to skupina složená jak z lidí znajících místní poměry, tak vědců a odborníků, kteří znají chování medvědů a mohou se k ním přiblížit.
8: V rámci programu budou vyčleněny asi 4 miliony zlotých na vybudování infrastruktury a vzdělávací aktivity. V obcích zahrnutých do projektu se postaví speciální zabezpečené kontejnery na odpad, které medvědům zabrání ve snadném přístupu k potravě.
7: Dorožala se také vyjádřil k novým nařízením podepsaným prezidentem Karolem Navrockým, která umožňují účinnější odstrašování zvířat mimo národní parky. Dříve měly tyto pravomoci primárně policie, pohraniční stráž a armáda. Náměstek ministra uvedl jako příklad pondělní zásah, kdy byly k odstrašení predátora použity 4 gumové projektily.
8: Novela zákona o ochraně přírody, která vstoupila v platnost 23. června, umožňuje oprávněným službám a lovcům legálně plašit medvědy, vlky a bizony pomocí lehkých střelných zbraní. Podle prohlášení Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí vyžadují takové akce předchozí povolení. Tato nařízení byla vypracována v reakci na žádosti obyvatel podkarpatského vojvodství, které se objevily po incidentech s predátory.
7: Odborníci poukazují na to, že nesprávná likvidace odpadů a blízkost lidských

0: odmítne. Místní samospráva hodnotí myšlenky projektu pozitivně, nicméně poukazuje na potřebu dalších, rozhodnějších kroků. Darius Vedhač, starosta obce Cisna, říká, že incidenty s medvědy se zintenzivňují zejména na začátku jara, kdy se zvířata probouzejí ze zimního spánku a hledají potravu na soukromých pozemcích a také na veřejných prostranstvích, uzavírá polský les Řeč pospolita.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
0: Ladislav Dvořák
2: a Tereza Žižková.
1: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Archiv Plus.
3: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
4: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
5: Mozek!
4: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
5: Mozek je lepší!
4: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
6: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
4: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
6: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
3: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
7: A jak by teda probíhal ten odvoz?
8: Že bychom prostě...
7: Kolik?
8: Říkáte, že vyjíždíte ve dvě v noci, jo? Ve dvě v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo?
7: Že já tam dělím teda čuju nějakou levou.
8: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
7: A jaký peníze máte na mysli?
8: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
7: Je to lákavý, no.
8: Takže tak za ty tři neděle bychom mohli začít.
7: Jsou to nějaký obrovský peníze.
8: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostal ty děti přes hranice.
3: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
9: Lidi žijící na ulici jsou často pro společnost neviditelní nebo přímo problém, který je třeba vyřešit, ale častokrát ne pro jejich vlastní dobro, ale pro zbylou společnost. Cítit se jako přítěž je velmi bolestivé, říká o svém úspěšném dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérka Pepa Lubojacky, která s ním zabudovala na mezinárodním festivalu v Berlíně. Jak si nastavila hranice, co se ve filmu o jejím bratrovi Davidovi a dvou bratrancích objeví a co už ne? A co lidi v jejím filmu nejvíc šokuje? Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A dobrý poslech z Karlových Varů, kde Osobnost Plus natáčíme, přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.

0: Jak se vašemu bratrovi a bratrancům daří?
1: Tak já bych chtěla říct, že líp. To si myslím, že všichni by chtěli slyšet, ale bohužel to není realita závislosti. Myslím si, že kdyby to tak bylo, tak závislost není tak velký celospolečenský problém. Bohužel všichni jsou na tom hůř než v tom filmu, protože závislost na sebe ty problémy nabaluje, co se týká zdraví, takže tam moc není naděje v nějaký jako lepší zítřky. Všichni jsou na tom obdobně až jemně hůř. No.
0: A jak je vám?
1: Tak mně je určitě líp. Já jsem měla největší strach vlastně před tou premiérou v Berlíně, protože to bylo poprvé, když jsme to někde pouštěli, tak jsem si nebyla úplně jistá tím přijetím, jestli vlastně lidi to spíš neodsoudí, protože si uvědomuji, že to je takový jako hodně citlivý téma. Je to vlastně zvláštní natáčet něco o někomu, kdo je vám tak blízký, nebo vlastně i o svých problémech. Ale musím říct, že ty zpětné vazby, co zažívám na festivalech, kam jezdím, jsou tak strašně pozitivní a tak strašně vlídný, že mi to hodně pomáhá. Vlastně ty zpětné vazby typu, že mi vlastně lidi za mnou chodí po promítání a říkají mi, že to je poprvé, co se necítí, že by se měli stydět třeba za svý rodinný příslušníky, nebo že to je poprvé, co mají pocit, že jsou vidění. Tak to je pro mě hrozně hezká zpětná vazba. Je to vlastně, uvědomuji si, že nejsem sama, že těch lidí je mnohem víc a že se o tom právě spíš nemluví skrze stud, který prostě zažívám já, zažívá ho spousta lidí, spousta rodinných příslušníků, lidí, kteří žijí ze závislostí. Takže v tomhle tom je mi líp. Určitě je to pořád trošku děsivý pouštět ten film teď vlastně v českém kontextu poprvé, ale věřím, že i tady v České republice může někomu pomoct, protože bohužel máme taky velký problém se závislostí jako všude.
0: Ještě pořád máte stlumené zvonění na telefonu, abyste se o bratrovi nedozvěděla tu nejhorší zprávu?
1: Ano, ještě pořád ho mám stlumený, je to tak, no. Myslím si, že tohle to asi zůstane na pořád. Nechci žádný špatný zprávy, takže furt.
0: Co myslíte, že by se stalo, kdyby se holuby opravdu proměnily ve zlato?
1: Kdyby se opravdu holuby proměnily ve zlato, tak bychom si myslím trošku praktikovali nějakou jako radikálnější empatii. Já si myslím, že jakoby pro mě to spojení těch zlatých holubů, které právě nejsou, možná to je právě o tom, že oni se nemusí proměnit. Já si myslím, že to je právě to obrátit, že se nikdo nemusí měnit v to zlato. Ani právě ty holuby, které mimochodem jsou fakt chytrý ptáci a jsou strašně čistotní a skvělí. A myslím si, že taky právě jako lidi na ně trošku nadávají úplně zbytečně. Takže se vlastně nemusí měnit ve zlato. Stejně jako lidi, kteří žijou se závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici, se nemusí měnit k něčemu lepšímu, nemusí mít nějaký další hodnotnější kvality pro společnost, aby prostě si zasloužili základní empatii. To si myslím, že nějaký jádro, který by hrozně prospělo tomuhle světu obecně, kdyby každý trošku praktikoval jenom trošku víc nějaký základní empatie, nějakého mezilidského respektu, který není založený na tom, kdo co dokáže, nebo kolik má na účtě, nebo jak moc je viditelný, nebo jak moc mu to sluší, ale prostě jenom protože je člověk a to stačí.
0: Jaké to je truchlit po bratrovi, který ještě nezemřel?
1: Strašný. Je to paralyzující, je to něco, co vlastně moc nejde odendat a je to takový jako táhlý, neustálý, je to ve vás vlastně pořád přítomný, ale nějakým způsobem mě třeba hodně prospělo to uvědomit si, že to je něco, co nemůžu ovlivnit, že vlastně život se závislostí je často navázaný na to riziko toho, že to ten organismus nezvládne, že prostě člověk může zemřít a myslím si, že právě to přijmout toho člověka i ze závislostí je třeba v tomhle tom konkrétním případě mého bráchu, je něco, co mi prostě pomohlo přijmout ho i s tou závislostí. Já mu třeba hodně často říkám, že jsem tady pro něj. Když bude chtít něco změnit, když bude chtít pracovat se svojí závislostí, tak tady vždycky pro něj budu, ale už prostě ho nemůžu nutit vlastně zvolit si být střízlivý, protože za první nátlak vytváří rezistenci u všech, takhle to bohužel je nastavený a on to stejně musí chtít. Stejně jako každý člověk, který žije se závislostí, musí chtít vlastně s tou závislostí pracovat pro sebe, ne pro nikoho jiného, to by stejně nebylo moc trvalý. Takže je to určitě bolestivý, ale myslím si, že mě to trošku víc zpřítomňuje v tom, že ho už tolik nekritizuju, nesnažím se ho vlastně jakoby pošťouchnout k té střízlivosti, ale snažím se ho nějakým způsobem navnímat a být tady pro něj i s tou závislostí, ač to samozřejmě není ideální pro mě, je to jako bolestivý, radši bych s ním trávila čas zastřízliva, ale jako to není realita, no.
0: Pochopila jste během 5 let, co jste s ním točila, proč brácha nechce být střízlivý?
1: Tak částečně to určitě strach, který přichází s tou střízlivostí, hlavně když je člověk závislý už hodně dlouho. Je to vlastně nějaký strach postavit se tomu nějakým zdrojovým událostem, třeba nějakému traumatu, ale zároveň i tomu, jak se člověk chová během té aktivní závislosti, jak se třeba chová ke svým blízkým, ke svým rodinným příslušníkům, protože závislost prostě ovlivňuje naše chování. Často říkáme věci, které nechceme, chováme se tak, jak bychom se ideálně nechtěli ke svým bližním chovat, ale myslím si, že určitě je to i to, co závislost dělá s mozkem lidí. On vlastně ovlivňuje části mozku, které jsou zodpovědné za rozhodování, za nějakou základní motivaci. Ty lidi už potom nejsou schopní moc cítit radost úplně ze základních věcí, typu, že si dáme něco dobrýho k jídlu, nebo máme nějaký blízký lidi kolem sebe, který máme rádi. Tahle ta vlastnost prostě už jí nemají, takže oni vlastně, když přestanou pít, protože ty dopaminové receptory už mají prostě tak vykloktaný, když to tak řeknu, tak oni přechází do takového trošku jako zombie stavu. Můj brácha, když je prostě střízlivý, tak on prostě jeho skoro nic nějak...
0: Nemá radost ze života.
1: Nemá. A neumí nějak najít nějaký mechanizmy, jak jí zpátky získat. Takže myslím si, že tohle je něco, čemu se chce vlastně vyhnout, takže to tak trošku jako zaplácává zpátky tím alkoholem, nebo to můžou být ty drogy, které už prostě nemají takový efekt a jenom vlastně prohlubují ty problémy, vlastně prohlubují ty problémy psychického rázu, takže je to vlastně tak jako začarovaný kolečko. Původně vlastně závislost, nějaké ty návykové látky, byl mechanismus, jak se vyrovnat s nějakou složitou událostí třeba, nebo nějakým jako vnitřní bolestí, nebo třeba jenom nějakou prázdnotou, protože prostě je to dobrý pocit, když se napijeme, nebo když si něco dáme, jenže časem už jsme hrozně zamotaný v tom toxickém kolečku, takže vlastně něco, co bylo jako snahou vyřešit ten problém, se stává ještě větším problémem, který je prostě složitý řešit. Vlastně ty procenta lidí, kteří zvládnou vyřešit závislost dlouhodobě, je fakt jako nízký, bohužel.
0: V kolika letech začal váš brácha pít alkohol?
1: Brzo, no. To myslím si, že bylo třeba kolem 16 let. On vlastně celou základku až do devítky měl jako fakt hrozně dobrý známky, lepší než já. A byl tak jako hodný kluk a potom přešel na učňák, kde vlastně už se to jako trošku zvrtlo, no, a pak už se to jako vlastně nabalovalo.
0: Lidi na ulici jsou podle vás pro ostatní neviditelní a cítí se jako přítěž. Vy jste ten pocit zažila taky, že jste byla najednou neviditelná, protože jste se pohybovala v té komunitě lidí bez domova. Jaké to je být pro ostatní neviditelná?
1: No, je to strašný pocit. Je to fakt snad možná ještě horší pocit, jako než být kritizovaná. Je to strašně zvláštní, když lidi kolem vás procházejí, vlastně dělají, že vás nevidí, vlastně oni odvrací zrak, ale já to jako chápu, ten mechanismus chápu, protože my vlastně vnímáme ty lidi, kteří tam jsou, kteří třeba jako sedí nebo leží na lavičce, jsou prostě třeba špinaví, moc jako nevíme, co se s tím počnou, je to vlastně něco, nějaký jako součást naší společnosti, ale taková ta odvrácená, moc jako nevíme, jak to řešit, tak se radši nedíváme, ale myslím si, že to už jakoby vzniká v dětství, když prostě třeba jde maminka nebo tatínek, prostě rodiče, pečující osoba s dítětem a ten se třeba ptá prostě, proč tohle ten člověk nemá nohu, nebo proč tohle ten člověk je špinavý a leží na lavičce a ty rodiče, tam se nekoukej, neukazuje se. Místo toho, aby jsme to vysvětlili, prostě vysvětlili, že lidi jsou rozmanitý. Ve společnosti je strašně moc lidí. Můžou to být lidi, kteří mají nějaký znevýhodněný, chovají se takhle, jsou třeba na ulici, žijí se závislostí, ale prostě vysvětlit, neodvracet ten zrak, což si myslím, že my jsme prostě hodně učení od malička nedívat se na to, dívat se jiným směrem. Takže...
0: No a když váš bratr a vaši bratranci jsou s tímhle pocitem na ulici už několik let, že jsou přítěží, že jsou neviditelní, co to s nimi udělalo za tu dobu?
1: Myslím si, že to určitě nějaký absolutně jako ztráta energie, něco se sebou dělat. Myslím si, že když se prostě dlouhodobě cítíte jako někdo, kdo neexistuje, nebo někdo, kdo je nenáviděný, tak vlastně se trošku podle mě do té role i napasujete, že to je třeba jakoby důvod.
0: Že to přijme člověk?
1: Myslím si, že to jako přijme v něčem a myslím si, že prostě potom z toho jakoby vzniká ta agrese, kterou třeba spousta lidí na ulici jako částečně má, protože je to nějaký naštvání na systém, ale naštvání na sebe. Teď prostě je mnohem jednodušší být vlastně naštvaný, než být jako křehkej, než prostě být zranitelný. Takže potom spoustakrát právě třeba někdo chce 5 korunů, my ji nemáme, nedáme mu ji, dostaneme vynadáno a lidi jsou potom, no tak vidíte, já mu teď nepomůžu, tak jako proč bych měl cítit tu empatii. Ale upřímně řečeno, já kdyby byla několik let na ulici, nevyspala se, byla absolutně chronicky nevyspaná, prostě zdrcená tím, že mě lidi nevnímají, nevidějí, že nemám žádnou jako perspektivu toho, jak to změnit, že prostě ani systém mě moc nepomáhá. pardon, ale byla taky fakt nepříjemná.
0: Já jsem četla, že vy jste k natáčení ani svého bratra, ani bratrance nemusela přemlouvat. Hmm. Natáčeli jste 5 let. Kolik materiálu máte?
1: No, přes 200 hodin videomateriálu a myslím si, že ještě výrazně víc audiomateriálu.
0: Motivací pro natáčení filmu bylo vaše zoufalství a vztek na systém, když vašemu bratranci postupně amputovali obě nohy pod kolenem. Co se mu stalo?
1: Tak on měl problémy s nohama, což má hodně lidí, kteří žijou se závislostí a kteří mají zkušenost se životem na ulici. Často to třeba můžou být nějaký jenom malý otevřený rány, které právě se čas neošetří, zvětšují se a jak ano, nedostatek hygieny, ale vlastně i jakoby nějaká absence, nedostatečný zdravotní péče, bohužel, což jako je problém. Ač si myslím, že třeba Naděje a jako neziskovky v tom odvádějí jako skvělou práci, ale bohužel právě třeba v nemocnicích to není dostatečný. Častokrát ty lidi vlastně jsou propuštěni ve stavu, v kterém by neměli být propuštěni. A to se stalo mému bratranci, on vlastně byl opakovaně odmítnutý se zraněníma, vlastně s otevřenýma rádama na obou nohou a přišel o ně, no. Vlastně ležel asi týden na lavičce, než ho našla pracovnice z Naděje a nechal ho odvízt do nemocnice.
0: Vy jste filmem chtěla taky pomoct prolomit stigma ohledně závislosti nebo života na ulici. Máte pocit, že se to daří? Že ty reakce publika vám dávají zpětnou vazbu, že třeba lidi o tom začnou víc přemýšlet?
1: Já si myslím, že se to zatím daří. Já si myslím, že v ten film, co tak nějak mám tu zpětnou vazbu, že v tom vidí lidi hodně lásku, což je vlastně to, co jsem chtěla a jsem hrozně ráda, že to funguje. Jakoby ten můj pohled na mýho bráchu skrze tu čočku lásky, ne nějaký jako kritiky nebo hodnocení.
0: Podle vás se závislost týká mnoha rodin, ale lidi o tom nechtějí mluvit, takže jsou pak izolovaní. Jak jste to měla vy, když jste se dozvěděla, že váš bratr je závislý? Měla jste si o tom s kým promluvit?
1: Tak já jsem se to moc nemusela dozvídat, protože mi to bylo vlastně jasný celý život. Jakože závislost je problém, který se netýká v mý rodině jenom mýho bráchy, třeba právě i mýho táty nebo bráchovýho táty. Bratranců. Je to něco, že si vlastně nedáte tu nálepku závislost, když jste dítě, když vyrůstáte, ale ono vám to tak nějak dochází, spíše prostě trošku děsivý, že vám to přijde tak nějak jako normální v něčem.
0: A s kým jste o tom mohla mluvit?
1: Neměla jsem moc, nemluvila jsem o tom s nikým, myslím si, že jsem ani neměla s kým o tom mluvit, ale zároveň si myslím, že jsem ani nechtěla, protože ten stud tam figuroval hodně vlastně tohle. Já jsem šla tak trošku jako z nuly na 100, mám pocit, že jsem o tom vlastně nemluvila s nikým nikdy předtím.
0: A až jsem o tom natočila udělala film.
1: Ano, a teď to jako pouštím do světa v rámci tohohle z toho filmu.
0: Takže je to jakýsi druh terapie pro vás i ten film?
1: Částečně asi určitě jo. Já to jako nevnímám úplně jako terapeutický film, ale myslím si, že jako asi určitě byl. Bylo to jako těžký, ten proces byl fakt těžký. Já furt opakuju, že se nejsem doteďka jistá, jestli to bylo jako nejlepší nebo nejhorší rozhodnutí mýho života, tak nějak si myslím, že ukáže čas, ale spousta věcí jsem pochopila. Myslím si, že hlavně v té střižně, kde vlastně jsem byla rok a půl, skoro rok a 3/4 ve střižně a probírala jsem se tím materiálem. A ono vlastně něco zažívat dokole, něco jiného, než to potom vidíte, protože to vlastně vidíte trošku jako objektivně. Mě ty věci některé úplně vyděsily a myslím si, že mi dali nějakou jako perspektivu, jak na to nahlížet trošku jinak, jakoby mimo sebe, mimo to svoje emoční prožívání. A to bylo hodně jakoby transformační a nějakým způsobem léčivý.
0: Co vás vyděsilo nejvíc?
1: Já sama, moje reakce, moje zoufalství, frustrace, to, co jsem schopna bráchovi říct, jak jsem schopna na něj být naštvaná a vyčítat mu věci, za který on už dávno nemůže. Taky z frustrace, ze zoufalosti toho, že chci, aby se měl líp a že i kdybych si vyrvala všechny vlasy, tak nemůžu nic jiného, než být tady pro něj vlastně udělat. A to bylo nejtěžší vidět sama sebe a hodně mě to jako transformovalo, ten můj vztah k němu. My máme ten nejlepší vztah, jaký jsme kdy v životě měli. Říkáme si, že se máme rádi, když se voláme, to je něco, co jsme dřív neměli. Ta láska tam byla jakoby takhle na stole položena, ale pro mě obecně pochopit závislost, protože celou trubu, co jsem ten film dělala, jsem vlastně jakoby rešeršovala psychologii závislosti, traumainformovaný přístup, harm reduction, všechny tyhle ty věci. Pochopit mě strašně vyléčilo, protože pak pochopíte, že ten člověk to nedělá jako vám na schvál nebo má mě na schvál, ale prostě dělá to, protože jinak nemůže, protože on vlastně sám je ztracený.
0: A co děsí nejvíc co diváky vašeho dokumentu?
1: Co je děsí? To se asi musíte zeptat toho diváctva.
0: Oni se vás určitě ptají a máte nějaké reakce, tak z čeho jsou nejvíc třeba překvapení?
1: Myslím si, že z ničeho, a teda bohužel strašně velká část diváctva jsou lidi, kteří mají přímou zkušenost. Jsou to rodinní příslušníci, lidi, kteří žijou ze závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici. Těch lidí je opravdu fakt hodně. Musím říct, že mě to trošku děsí. Je to jako hezký, jak na to přišli na ten film a ta jejich zpětná vazba, ale zároveň mi to přijde trošku děsivý, kolik jich je. Takže je to spíš takový jako sdílení, jako pochopení, než že by byli vyděšení.
0: Váš táta umřel ve 52. Bratrův táta se předávkoval. David je alkoholik, vy jste filmem nechtěla nikoho obvinovat, ale říkáte, že jste jenom chtěla, aby ostatní viděli to, co vy. Co jste viděla a my ostatní nevidíme?
1: Já jsem viděla v mém bráchovi toho malého kluka, toho totálně skvělýho kluka s tou modrou teplákovkou, někoho, kdo mi stavil iglu, když jsem byla malá a bral mě na boby a kdo byl ten slavný skejťák v našem sídlišti a kdo byl prostě hodnej a skvělý brácha a koho by prostě ta závislost, nechci říct vzala, ale prostě změnila. Já jsem viděl taťku, který byl prostě strašně roztomilej a spal s plyšovýma prasátkama a že to nebyla jenom ta závislost, protože spoustakrát na ulici podle mě vidíme lidi, kteří žijou se závislostí nebo kteří mají zkušenost se životem na ulici a vidíme jenom to, jak dopadli, je to jakoby závislost nebo život na ulici, bylo to jediné, co je definuje, ale to je vlastně jenom jedna součást hrozně široký škály toho, kdo ten člověk je, tak jsem chtěla trošku jako otevřít ty nůžky toho, že to není všechno, co jsou.
0: Říká režisérka Pepa Lubojacky, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy jste po úspěchu na festivalu v Berlíně říkala, že pro některé lidi bude dost šokující, protože závislost je hodně drsná. Do jaké míry funguje při natáčení filmu o vlastní rodině autocenzura? Abyste tam nedala věci, které jsou třeba příliš šokující a mohly by někoho odradit, anebo abyste se nedotkla svých příbuzných a blízkých?
1: Já si myslím, že v procesu té tvorby toho natáčení ta autocenzura moc nefunguje, protože já jsem měla nastavenou a vyústilo to v to, že jsem nenatočila skoro nic, že vlastně všechno mi přišlo moc a že vlastně nechci ukázat ten squat, nechci ukázat tohle a fakt jsem nenatáčela vůbec nic, takže jsem se musela rozhodnout vědomě, že úplně vypnu jakoukoliv autocenzuru a nechám si to dostřižnit, což mě hodně pomohlo, ale zároveň to vyústilo v to, že jsem fakt natočila věci, které jsem si později uvědomila, že opravdu nechci použít a i to byl vlastně ten proces té střižny, nějak si jako vycizelovat to, co chci říct, co nechci říct a co všechno k tomu musím použít. Takže jsem měla nějakou nastavenou hranici, určitý, třeba když byl brácha už podle mě moc opilý, tak už bych to tam nedala. Kdyby třeba někde ležel, tak bych to tam nedala. Zároveň třeba epileptický záchvat bych tam nedala, ale už jsem tam dala to, co se děje po něm. Protože ta závislost je jako drsná. Zase to nějak uhlazovat asi podle mě nemá moc smysl, protože to by nebylo jako záznam reality. Brácha ten film viděl, pro mě bylo hrozně důležitý, že je fakt v pohodě se vším, co tam je. On měl jakoby právo veta, cokoliv by tam nechtěl, tak by šlo pryč. A on mi prostě řekl, že to je jako drsný, ale že to je realita, tak vlastně proč jako kecat? A to mi přišlo fajn.
0: Pro koho bylo horší ten film sledovat? Pro vás nebo pro něj?
1: Pro mě. Myslím si, že určitě pro mě. Brácha se hodně nasmál, taky jako brečel, ale já jsem v něm viděla i velkou hrdost. Protože i když tam třeba jsou nějaké věci, které jako nejsou moc lichotivý, tak je na něm ten fokus, což prostě je po hrozně dlouhý době, kdy nikoho nezajímal vidět to, jak já ho vnímám, jak ho vidím, podle mě i pro něj byla jako důležitá součást toho procesu.
0: Vy jste říkala, že on to viděl, když byl úplně střízlivý. Tak co potom říkal na ty svoje reakce, kdy byl na vás agresivní, kdy na vás křičel? Nebyly to pěkné záběry ani pěkné situace, tak jak to on sám sebe vnímal v tu chvíli?
1: On na to nic moc neříkal, on to ví, jak se chová. Tohle to není jako poprvé, co by si to uvědomil, zároveň on se umí omluvit. Mně teda aspoň se umí omluvit, když prostě je opravdu jako třeba zlejší. A já neříkám, že vždycky mám dobrý reakce. Někdy mi to taky naštve, takže se prostě pohádáme, někdy na něj začnu já křičet, proč na mě křičíš a pak se ale umím omluvit, což je taky vlastně něco, co jsme se naučili až vlastně během procesu toho natáčení. Dřív tam byly takové ty věci, které v nás zůstávaly, teď prostě by třeba zavolá a řekne, sorry, ségra, jsem byl teda zase hnusný. A já řeknu, OK, a jdem dál.
0: V tom filmu vaše maminka není vidět, ale mluví tam, jak ona se závislostí vašeho bratra žije.
1: Špatně. Hodně špatně. Na ní to má dost negativní efekt, takže ani proto jsem jí tam nechtěla zobrazovat a moje máma zatím ten film neviděla ani.
0: Myslíte, že ho uvidí někdy?
1: Ona nechce. Ona viděla části, kde je ona, kde jsou její fotky, i když zakrytý, její hlas, ví, o čem to je, ale myslím si, že zatím asi na to není připravená. Uvidíme.
0: Co je podle vás pro závislé lidi na ulici nejtěžší překážka v tom, aby žili bez drog, bez alkoholu, aby měli střechu nad hlavou? Co jim brání?
1: Spousta věcí si teda myslím. Nějaký víc dostupná podpora, co se týká terapeutické podpory. Pro spousta lidí je opravdu složitý, pro spousta lidí, kteří nežijí se závislostí nebo jsou na ulici, je těžký najít si terapeuta nebo na něj třeba mít, i když vlastně jakoby pod pojišťovnou nějaký soud a čekací doby jsou opravdu dlouhý, je to fakt složitý se tím prokousat. Pro někoho, kdo je mimo internet, je to ještě těžší. Vlastně spousta lidí nemá moc důvěru v systém, takže by třeba nedocházeli někam do kanceláře, takže si myslím, že třeba jakoby přístupnější street terapie, který v nějakým jako omezeným měřítku fungují, by byly hodně nápomocný, ale potom jsou to další věci, jakože prostě nedostatečné sociální bydlení, myslím si, že harm reduction, ač už jakoby je víc rozšířená, tak by měla jakoby asi trošku ještě víc fungovat. Trauma informovaný přístup v naší společnosti by podle mě taky byla hodně velká jako cesta z města, ale jakoby těch překážek je prostě hodně. Nemluví o tom, že spousta lidí, kteří žijou na ulici, mají dluhy, takže exekuce, takže pro ně i ta motivace vlastně najít si třeba práci je taky jako velmi nízká, protože většina těch peněz by stejně šla na ty exekuce, takže je to jako hromada, taková jako kopeček, prostě
0: strachu,
1: překážek.
0: Asi.
1: Určitě, no, všeho, jakože je to komplexní.
0: Porota v Berlíně ocenila nejenom příběh, ale taky váš inovativní přístup. Vy jste ve filmu použila AI a vaše fotky z dětství jste rozpohybovala, rozmluvila. Jak jste na to přišla? Jak vás to napadlo?
1: Tak ono to vlastně vychází z takové stránky, která se jmenuje My Heritage. Je to fakt jako stará webová stránka, kde si stavíte svůj rodinný strom. Takový prostě foteček, dohledáváte si nějaký jako příbuzný starý a tak. A tam je taková funkce, že můžete nahrát fotku a udělá to takový rozpohybovaný asi 3-sekundový klip, kterou jsem si udělala mýho táty po tom, co umřel, a mě to hrozně dojalo, že vlastně já nemám žádný videomateriál, jako nemám žádné video táty. A on se hýbal, ale mě to mělo strašně jako hluboký, jako silný efekt, co na mě mělo. A když potom vlastně vznikla AI, a teda musím tedy říct, že já jsem používala AI v době, kdy nebyla žádná veřejná debata o etice AI, o environmentálním dopadu.
0: Vy jste si toho musela hodně načíst.
1: Já jsem, to bylo to hlavně úplně jako první modely, takže mě vůbec nedošlo, co to vlastně používám, tenkrát to fakt nebylo. Tenkrát, když jsem to pouštěla prvním lidem, tak všichni, wow, jak jsi to udělala, teď je to takový, Ježiši Kriste, AI, což trošku jako chytáme hate, musím říct, co se týká AI, ale teď už to nezměním, bylo
0: tak
1: to v
0: tom
1: době
0: kontextu
1: prostě,
0: toho, že to je 5 let stará věc, tak
1: nebo to moc nevnímají lidi podle mě. No. Ale jinak jako to rozpohybování bylo kvůli tomu, že mi přišlo, že když vlastně jako děti budeme vyprávět ten příběh, že to bude mít lepší, větší dopad, nebude to tak silný, jako tak heavy na voiceover, ale zároveň si myslím, že prostě lidi, když vidějí děti, tak mají automaticky větší empatii k ním, než když potom vidějí ty dospělí závislí.
0: Vy jste o svém bratrovi říkala, že byl nejznámější skejťák v okolí, že ho milovali holky na sídlišti. I když byl závislý, tak vy říkáte, že pro vás je to pořád váš dětský hrdina. Za co si ho dokážete vážit?
1: Já si myslím, že částečně je to pořád něco, co se nesu jakoby z dětství. Právě to, že jsem k němu zlížela, že byl ten skejťák a fakt ho tam všichni lidi znali a mohla jsem se chodit koukat na ty starší skejťáky, protože mě znali taky skrz něj. Já bych teď chtěla říct, za co si ho vážím teď, ale já musím říct, že trošku, já vlastně nevím. Já si myslím, že jenom prostě za to, že je to můj brácha, že to nevzdává. Prostě možná nežije podle mých představ, ale nevzdává to.
0: Tak on je pro vás hrdina. A co vy pro něj? Jste taky hrdinka, když jste přivezla cenu z Berlinále?
1: Myslím, že za tu cenu zase tak ne, ale myslím si, že za to, že jsem nad ním neslomila hůl, tak za to jo. Že si myslím, že za to vlastně se cítí vděčný a dává mi to najevo. On mi třeba furt nachází různé věci u popelnice, nějaký dárečky, jako prasátka, obrázky a pohlednice, a muchy a tak, protože ví ho.
0: Film nekončí happy endem, končí s koncem videozáznamu. Co myslíte, že bude s bráchou a s vámi dál?
1: Tak můj velký největší cíl a jeden z cílů, proč jsem ten film vůbec dělala, bylo pomoct mému bráchovi. Vlastně můj největší, co bych hrozně chtěla, je sehnat bráchovi garzonku. On vlastně teď bydlí v ubytovně. která ale prostě není vhodný prostředí, je to problematický, je to prostě biznis s chudobou, doporučuji dům bez východu se kouknout. Chtěla bych pro ně najít garzonku, nějakou malou. Problém je v tom, že když konečně mám jakoby peníze na to tu garzonku platit, protože jsme dostali tu cenu vlastně v Berlíně, která je spojená i s finanční odměnou, tak jsem vlastně narazila na to, že nikdo mi tu garzonku nechce pro bráchu pronajmout, protože má závislost. Já vlastně jako nechci mlžit, takže to říkám otevřeně a jakmile se to zmíním, tak vlastně nikdo nám nechce dát tu šanci. Jestli někdo má ty garzonku pro bráchu, tak můžete vidět. Takže tohle je můj největší jakoby cíl, najít mu nějaký důstojný bydlení, protože si myslím, že bez důstojného bydlení prostě ten začátek nějakého uzdravení jako nemůže přijít.
0: Říká Pepa Lubojacky, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Moc děkuji.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Nejméně 25 světových lídrů bude v Paříži jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko. A v thajském Bangkoku zemřelo při požáru baru v nejméně 27 lidí. Zprávy a Martin Matějka. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje a vrátí se jich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
3: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Paříž hostí další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
5: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Při nočním požáru baru v thajském městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, kterému policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z červnového policejního usnesení, které Radiožurnál získal. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky od podnikatelů, kteří v nemocnici dostávali zakázky. A podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty pocházely z korupce. Jansta Radiožurnálu řekl, že vrácení peněz očekával.
6: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
3: Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Tello Alves nechtěla vrácení peněz komentovat, jen zdůraznila, že to nemá vliv na vyšetřování samotného případu. A v kauze nemocnice Motol policie loni v únoru obvinila 19 lidí. Hlavním aktérům policie zajistila majetek za zhruba 500 000 a nikomu dalšímu kromě Jansty majetek zatím nevrátila. Jansta, Ludvíky, Budinský obvinění odmítají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
7: Zákaz dovozu se týká víc než 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin, uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
8: Ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
7: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životní prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
9: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
7: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona před letištěm na 2. kilometru je omezení do 1 pruhu a kolona z 5. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a před omezením na kilometru 196 se poprvé zpomalí u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a zdržení do Brna 10 minut. Dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě epizoda pořadu a podcastu Chyba systému.
10: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
11: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
12: Víte, co je to pasy?
13: Naše země nevzkvétá.
14: To jsou všechno lži.
15: Slibuji věrnost České republice.
16: Že nikdy neodstoupím.
17: Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
18: Jsme jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu.
19: Prostě nedostatek té výstavby je pro mě úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail.
20: Ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti majetku.
21: Dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb než na dlouhodobý nájem.
19: To, že někdo vlastní stovky bytů, to je mi jako úplně jedno. Já jenom chci, aby tam byla nemovitostní dat taková, že pokud drží nějaké prázdné byty, aby byl pobízen, aby to okamžitě dal na trh.
20: To, co dělá tu čtvrtí, je i důležitost toho sociálního mixu, ve kterém nevznikají na jedné straně ty vyloučené lokality, na druhé straně ty gated communities jenom pro bohaté.
21: Někde to zvládají, tak nevím, proč bychom to nemohli zvládnout my.
2: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
22: Kdo nedědí, nebydlí. Heslo mladých, které odráží realitu dnešního Česka. V Evropské unii potřebujeme nejvíce ročních platů, téměř 15, na pořízení vlastního bydlení v metropoli. Co se stalo za posledních 10 let, že ceny bytů několikanásobně vzrostly? Proč ani hledání nájemního bydlení není jednoduché? A jak to změní novela stavebního zákona a zákon o podpoře bydlení? To vše probereme v dnešní chybě systému, kterou vás pro tentokrát provede Renata Kropáčková. Hlavním hostem je dnes sociolog a zakladatel výzkumné společnosti PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Babišova a Fialova kabinetu Daniel Prokop. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A stálými hlasy a tvářemi jsou novinářka Apolena Rychlíková a komentátor David Klimeš. Taky vás zdravím oba dva.
24: Krásný den.
23: Dobrý den.
22: Natáčíme tento díl v pondělí 22. června, takže na události, které se stanou po tomto datu, už nestihneme reagovat, nemůžeme na ně brát zřetel. Tak otázka na úvod k tematice bydlení. Prožíváme podle vás doslova krizi bydlení? Je situace opravdu vážná, nebo za to mohou média, na která se dá všechno svést, pane Danieli?
18: No, myslím, že řada lidí prožívá, že to není jenom mediální realita, že v těch datech je opravdu vidět, že vlastnické bydlení v těch bohatých městech nebo drahých městech si už může dovolit jednou čtvrtina nejbohatších domácností, nejsou dostupné dlouhodobé nájmy, nemáme v podstatě žádnou politiku sociálního bydlení. Takže i na té druhé straně těch nejchudších lidí vůči tomu, jaká je v Česku chudoba, že nemáme tolik té extrémní chudoby, tak máme hrozně lidí bez domova nebo na nějaké hranici bezdomovství. Takže jako opravdu ta krize bydlení v Česku existuje na mnoha stranách toho spektra. Samozřejmě jako není všude stejná v té republice. Ta krize toho dostupného bydlení pro střední třídu je nejhorší v těch drahých městech, Praze, okolí, Brně, protože taky vychází z toho, že máme hrozně nerovnoměrný regionální rozvoj, takže velkou migraci k těm velkým městům a podobně. Takže já myslím, že to není mediální realita, ale realita žitá teda pro řadu lidí. Ne pro všechny, ale pro řadu.
12: A Poleno, co byste řekla vy? Prožíváme krizi bydlení.
13: No, řekla bych, že už několik let. Já jsem v minulosti někdy před rokem 2020 se hodně věnovala problematice bydlení. Bylo to takové moje hodně stěžejní téma. Psávala jsem o něm, jezdila jsem do zahraničních měst i vlastně zkoumat, jak nakládají, protože ta krize se netýká samozřejmě jenom České republiky. Byť ji tady máme, řekněme, jako nejvýraznější. Když jste zmiňovala těch 15 ročních vlastně platů, tak je důležité si u toho uvědomit, že to jsou platy 100%. To znamená, že by člověk nemohl utrácet za nic jiného, včetně jídla, pití, nákladů na bydlení, třeba v nájmu a tak dále. To znamená 15 ročních 100% platů. Jo. To je vlastně naprosto skoro nepředstavitelná částka. A ta krize bydlení je jako evropská, dlouhodobá. A bohužel, když se takhle trošku jako rýpnu, ale nemyslím to jako vyloženě zle, tak někdy mám spíš pocit, že některá média mají tendenci to jako jednak zlehčovat, a potom spíš dávat i návody jako určitým investorům, jak na té krizi ještě vydělávat a investovat do toho bydlení a vlastně posilovat tu financializaci bydlení, se kterou se globálně potýkáme úplně všichni.
12: A co vy, Davide, máme tady krizi bydlení, na které navíc někdo vydělává?
19: Určitě ano, a jenom že jich chci říct, že jako chápu vlastně, že na tom ty lidé chtějí vydělat, protože je tady ještě potřeba zmínit jeden aspekt, že ke krizi bydlení a přispívá jako velmi ve velký míře to, že vy, když máte nějaký ty volné prostředky, tak přemýšlíte, do čeho to investovat. To je i jako realita, kterou nemusí mít jenom ty nejbohatší, to prostě o tom přemýšlí i třeba ty středně příjmoví. A teď co máte? Tak jak vám funguje česká burza? Zkusíte to, neskusíte to, skoro nic tam není, teď ještě stáhnou ČES, kdo ví, jak to je, tak to ne. Nějaké podílové fondy, dobře, to už těch portfolích těch domácností třeba často je vedle těch spořících účtů. Pak co? Tak nějaká dobrá investice na důchod, tak to je vlastně velká ostuda, jakým způsobem tady funguje ten třetí pilíř a slouží ke cti této vlády, že s tím chce něco dělat. Vlastně, abych to zkrátil, jako k tomu bytu nebo domu dojdete velmi, velmi rychle, že je to dobrá investice. Je tady skutečně ta regionální nerovnost, věřím, že v nějakých obcích prostě na návsi chátrá ta protékající fara, kam se můžete nastěhovat a nikdo tam nechce a je to za pár korun, rozumím, ale když se bavíme o těch aglomeracích, tak jako kde jinde za 10 let vám ta cena stoupne klidně třeba o 150%. To jako nikde není. Takže já bych jenom chtěl ještě ukázat i to, že my vidíme ty důsledky, ale taky se uvědomíme, že ti lidé, kteří do toho ve velkém investují těch aglomerací, se vlastně chovají velmi racionálně a já nevím, v jaké chvíli bude tento podcast ven, jak se bude vyvíjet kauza okolo politiků hnutí ANO, ale jako já to jako tady musím zmínit, jo. Pan Prokop, šéf, nebo možná v této chvíli ještě stále šéf pražského ANO.
12: A hlavně kandidát na pražského primátora.
19: Kandidát na pražského primátora, který chce řešit nedostupnost bydlení, tak vlastně to, že má teď nevím kolik bytů, jo, to je vlastně logická z jeho pohledu investice, pokud se k ním dostal legálně, což ještě bude předmětem šetření, já to chápu. Pokud paní Tinde Barta, šéfka kabinetu Andreje Babiše, drží dekret obecního bytu, bytu pro svoji dceru, ale bydlí tam někdo, kdo nemá jako vazbu k tomu dekretu. No, je to na hraně, ale já vlastně taky chápu, co dělá. Tak jenom já to nějak neobhajuju, ale chtěl jsem ukázat i tu perspektivu, že prostě narvat ty peníze do bydlení v těch velkých aglomeracích je prostě naprosto logická věc.
12: Tak určitě se k tomu dostaneme, ještě k tomu městskému bytovému fondu, ale pojďme se teď podívat trochu na ty kořeny, zapátrat po tom, proč jsme se do tohohle stavu dostali. Vy jste autorem, Danieli, knihy Slepé skvrny a teď čerstvě vám vyšel Spravedlivý růst, další knížka s podtitulem O stagnujícím Česku a prostě rejtě pro všechny, kde se také věnujete bydlení. Tam píšete, že ceny bytů začaly stoupat v roce 2016 a jejich nárůst dosáhl v období 2014 až 23, konkrétně v Praze 140%. Tak se ptám, co se v tom daném roce stalo nebo vůbec tady v tomhletom období, že jsme v téhleté situaci, že vlastně pořízení bydlení i pro domácnost s mediálními příjmy je vlastně nemožné, že na něj nedosáhnou lidé v 10 ze 14 krajů, že se to takhle jako rozšířilo vlastně po celé republice.
18: Tak jedna věc je nedostatek nabídky, protože musíme si uvědomit, že třeba ta Praha čelí dvěma věcem. Jednak ta migrace, jak vnitřní republiková, tak přišlo pár desítek tisíc uprchlíků do Prahy ukrajinských, a za druhé to ještě větší trend dlouhodobě, jak stárne společnost, tak roste počet jednočlenných domácností. Takže tyhle ty trendy dají dohromady to, že obrovsky naroste počet domácností a to rozšiřování toho bytového fondu prostě nestíhá v Praze. Staví se méně než ve Varšavě výrazně nebo v Polsku a v dalších zemích, kde to trochu stíhají obnovovat ten bytový fond a doplňovat. Takže jedna věc je, jako, že opravdu jako nestíhá ta nabídka. Druhá věc je, že my vlastně všechny opatření ve státní politice dáváme do té poptávky paradoxně. Jo. Takže tam jde příspěvky na bydlení, které tam mají smysl většinově, protože zachrání to bydlení těm nejchudším, ale podporují jenom poptávku. Slevy na hypotéky podporují vlastně poptávku, dávají slevu na to, že už když si můžete dovolit tu hypotéku a podobně. 85% těch slev jde do existujícího bydlení. Potom jsou nějaké stavební spoření a tyhle ty věci. Takže my dohromady dáme zhruba 30 miliard ročně do té poptávkové strany. A na té nabídkové straně jsou pomalé procesy v té komerční výstavbě. Ono se hodně mluví o tom povolování, ale hlavní problém je územní plánování v té komerční výstavbě. A za druhé, ten stát a obce hrozně málo jakoby staví a investují do obecního bydlení v Česku. Jo. Takže ani jedna z těch stran nepodporuje tu nabídku. Takže celá tahle ta politika, že přehříváte tu poptávku, dáváte peníze do té poptávky a nejenom těmi přímými dotacemi, ale když David zmiňoval, že to je racionální, tak ono je racionální investovat do těch nemovitostí, protože jsme jedna ze tří zemí v Evropě, která nemá ani daň z prodeje nemovitosti investiční, ani daň z převodu. Jo. Prostě to jsme my, Slovensko a Litva v Evropě. Takže vlastně ta nemovitost je ještě hodně výhodný jako investiční artikl, díky i nastavení daní a díky tomu, že roste ta cena. No a těmhle tím jako kombinací přehrátí té poptávky a nedostatečnosti té nabídky, jak obecní, tak soukromé, dáte hromady tu krizi, jo. Nebo základ té krize. Potom tam jsou další chyby v regulaci nájmu dlouhodobých a podobně, jo, k kterým se asi dostaneme, ale základ je v tom nesouladu té přehráté poptávky a nestačící nabídky.
12: A Poleno, co vy byste viděla třeba jako z těch ze všech známých faktorů, jako ten největší, co k tomu přispělo, nebo co rozhodně teda nepomáhá třeba ze strany vlád státu?
13: No, nepomáhá především to, že nemáme politiku bydlení. Jako v dlouhodobě i ve státních, i řekněme v těch jako městských, obecních nebo krajských koncepcích něco jako politika bydlení chybělo. Bylo to samozřejmě dáno tím, že do nějaké míry potom v roce 89 se vytvořil ten narrativ o tom, že to bydlení je jako individualizovaná věc každého z nás a my se o něj máme sami postarat a že naopak ten stát do toho vůbec vstupovat nemá. Ačkoliv do toho vstupoval, jak už zmiňoval Dan, tak samozřejmě celou škálou těch věcí na straně té pobídky akceleroval tu krizi, ale my reálně jakoby něco jako politiku bydlení dlouhodobě postrádáme. A upozorňují nás na to jako různé instituce, třeba například OECD dlouhodobě kritizuje Česko právě třeba v oblasti jako nerovného nastavení majetkových daní, které jsou jako směšně nízké, což potom samozřejmě vede k tomu, že v Česku se rádo jako holedbá tím, že my nemáme ty příjmové nerovnosti, to ještě možná před nějakými lety mohla být částečně pravda, ale i myslím, jak Dan Prokop často říká, ale i jak ukazují ty zahraniční instituce, trpíme opravdu velkými majetkovými nerovnostmi, což také odráží tu krizi bydlení. A my vlastně v zásadě jako dlouho jsme žili v představě, že v podstatě stačí jenom stavět, nechat to na tom volném trhu a ono se to tak nějak jakoby přemele a že ti, co nemají na to vlastnické bydlení, zůstanou v těch nájmech, které jsou relativně OK.
20: Ten raketový růst toho nájmového bydlení je vlastně v poslední době jako jeden z velkých problémů. České domácnosti dávají opravdu velké částky na to, aby mohli bydlet v tom nájmu, takže už dneska vlastně ta úměra, kdo nechce se zadlužit tou hypotékou, tak může zůstat v tom nájmu a může vlastně i migrovat po té republice, tak to už dneska taky neplatí. A další problém samozřejmě je, že my i v rámci té jako komerční výstavby nějakým způsobem jsme nedokázali nikdy podvazovat ty developery směrem k tomu, aby se třeba jako v jiných třeba západních zemích a nejenom zavazovali k tomu, že určité procento těch bytů bude nabídnuto jako dostupné nebo sociální bydlení. A to samozřejmě nám vytvořilo další problém, že ve chvíli, kdy dneska se staví ty byty, tak už vlastně ve chvíli té výstavby, kdy se započne třeba ten prodej, tak se to skoupí lidmi, kteří na to mají peníze a vznikají nám v podstatě takový gated communities pro bohaté a ta výstavba samotná nezaručuje vlastně přísun toho dostupného bydlení, protože to, já si pamatuju, že třeba ve Španělsku bylo to, že developeři musí 10 až 15% té výstavby vlastně věnovat té obci, protože ona tam dovádí třeba ty sítě a postaví tam školu, postaví tam školku a vytvoří z toho, z těch domů tu čtvrť, ve které se dá bydlet.
14: Že to není jenom přespávačka, nebo přesně, jenom na přespání. Že tam...
20: No a tenhle problém vlastně v České republice je v podstatě neřešitelný, protože jakékoliv vyjednávání s developery, vím, že se to o to snažili třeba na nějakých městských částech, jako na Praze 3, ale ono to skončilo třeba výstavbou 3-4 obecních bytů, tak také přispívá k tomu, že sice, když už se teda staví, tak se staví vlastně bydlení jenom pro ty, kteří na to mají a ti, kteří potřebují bydlet, ať už jsou to potřebné profese, nebo jako další lidé, kteří prostě zkrátka na to nemají, tak zůstávají vlastně pozadu.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
14: Davide, může se podle vás Česko za nedostupnost bydlení samořadou takových špatných vlastně opatření i třeba v 90. letech, kdy se hodně rozprodával ten městský bytový fond, což asi bylo po těch 40 letech komunismu bez soukromého vlastnictví takovým vlastně logickým vyústěním, že si každý o to své postará lépe než stát, ale možná, jak tady zmínila Apolena, vlastně jsme nedokázali myslet na to, že ty obce budou nějaké byty pro ty potřebné potřebovat.
19: To je super otázka, jenom krátce jiný názor. Jasně, já rozumím tomu, že prostě v tom nastavení je spousta chyb, jo, ale já se nemůžu odpustit prostě znovu a znovu zdůraznit, že prostě nedostatek té výstavby je pro mě jako úplně na prvním místě. Jo. To, jestli se budeme hádat s developery, jestli tam nechají 2-3 byty pro učitele nebo ne, je pro mě jako detail proti tomu, jestli prostě se tady bude stabilně stavit nějakých těch, já nevím, kolem 30 po 30 tisíc bytů ročně, anebo to bude těch 50, které potřebujeme. A nebo teda, pojďme do nějaké revoluce, máš 100-metrový byt v centru Prahy, seš senior, takže teď ti jednočlenná domácnost, začíná ti tady anuita, kdy si budeš přilepšovat důchodu a nakonec se to nebude dědit do tvé rodiny, ale propadne to státu a ten to někomu přidělí. Já vůbec po tomhle nevolám, jenom jako pokud nějakým způsobem s tou výstavbou nepohneme, tak všechny ty další věci, které nepochybně můžeme přenastavovat okolo nemovitostní daní a další věcí, tak mně přijdou prostě, že je to až krok BC.
14: Dobře, pardon, jenom tady
16: Já mám třetí názor a to je, že souhlasím s Davidem, že ta výstavba je zásadní. Jakákoliv výstavba, protože ona uvolňuje jakoby ceny těch dalších bytů, ale za jedné podmínky, jo, vy musíte mít nějaký normální daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti a podobně. A tohle může ta obec investovat do těch obecních bytů, do rekonstrukce obecních bytů nebo výstavby obecních bytů a může jich mít ne 30 tisíc jako v Praze a roztříštěných a pronajímaných zvláštním způsobem, ale může jich mít dvojnásobek z toho výběru, který vlastně udělá z té komerční výstavby. Jo. Takže já myslím, že možná lepší za mě i těma způsobem. Jo. Jako mít
20: já si myslím, že tohle bude asi v nějakých ohledech kontroverzní, ale já si myslím, že by jako regulérně měla existovat progresivní daň v oblasti jako majetku. To znamená, jako ve chvíli, kdy prostě si někdo skoupí 5, 7, 8, 10 bytů, tak prostě od toho 5. bytu dál by ta daň měla narůstat. Jo. To je taky něco, co může trošku pomoc tomu, že ty byty přestanou být právě vnímány jako to investiční portfolio, protože já si opravdu nemyslím, že je normální, aby jako tady na jedné straně přežívali lidi na ubytovnách v podmínkách, ve kterých opravdu skoro nikde jinde v Evropě nepřežívají, mezi štěnicema, krysama a není jich jako málo, nebo prostě, aby tady byli lidi, kteří zaplatí většinu svých příjmů na bydlení a neuživí se svou prací ani na to, aby jako mohli bydlet. A na druhé straně tady můžou být lidi jako, nevím, Ivana Tykačová, který vlastní prostě portfolia stovek bytů. A jako vůbec nic to vlastně jakoby nedělá. Ta přidaná hodnota pro ten stát nebo tu obec je vlastně nula. Takže já bych ještě do toho progresivně ty byty danila.
14: Ano, ale třeba vám na to někdo řekne. Možná jako David, ale je to přece majetek
16: to
14: a nemusí to být nic špatného. Tady bychom se zase možná chovali jako nějaký levičáci.
20: Kdybychom, no to je příšerný. Tedy...
16: Davide, to bys
14: To je urážka.
19: Já myslím, že jako posluchači chápou vlastně ten podstatu toho sporu. Já jako rozumím tomu, co říká Polena, jenom prostě s tím jako nesouhlasím. Já s tím nemám jakoby zas tak zásadní problém s majetkovými asi nerovnostmi jako ona. A vlastně já ani si nemyslím, že Dan Prokop tady říká jako vedle prvního, druhého, ten třetí názor. Já úplně souhlasím v té chvíli, kdy je skutečně dostatečná ta bytová výstavba, tak samozřejmě ruku v ruce s tím musí i takové nastavení nemovitostní daní, respektive nějakým způsobem třeba větší daní těch pozemků než těch staveb, aby skutečně to nezůstalo třeba 10 let ladem, než se rozhodnu, co s tou investicí budu dělat dál. Musí to jít nějakým způsobem do toho koloběhu. Takže tady vůbec nejsem ve sporu. Jestli můžu se vrátit k té vaší otázce, to je jako strašně zajímavé, koneckonců máme to aktualizované, ty 90. Jestli se nepletu, pan prezident Klaus ke svým narozeninám dostal medaily od pana Macinky, tak můžeme si to vzít jako záminku. Klausovu týmu se skvěle podařilo z mého pohledu na začátku 90. let liberalizovat ceny, vlastně ten tlak proti tomu různé daně, negativní daně další odbourat, jako bylo to velké a on to zvládl, ale nezvládl deregulovat nájmy. Jo? A to udělalo jako strašné z mého pohledu neštěstí, že vy necháváte regulaci z velmi dobrých důvodů, uvádí se ten klasický, už příslovečný, že prostě maminka Václava Klause prostě potřebovala na tom Tylově náměstí uplatit ten byt, což je v centru Prahy. Rozumím tomu i politicky, ale prostě v té chvíli, kdy vlastně necháváte regulaci nájmu až do roku 2012, tuším, že Praha s tím skončila až k lednu 2013, tak jako co asi čekáte, že v té republice se stane s tím vnímáním toho nájemního bydlení. Jo. Je to svázané, nemá to ten trh a ještě se vlastně v těch 90. jsou takové ty klasické věci, že třeba ten restituent dostane ten barák, wow, tak to je teda boháč, ale má tam prostě 20 partají, kterým nemůže ani zvednout ten nájem tak, aby měl na opravy toho baráku. S tím souvisí vlastně i to druhé, proč se to tak radikálně rozprodalo a skutečně právě teď má tuším 30 000, jenom opravdu na naprostý minimum, protože nemělo na ty opravy, jasně, ale ani z toho jako nekoukalo příliš jako nějaký výdělek, protože i to bylo samozřejmě pod tou regulací. Já jako rozumím, že je to na jako velkou zpětnou debatu, jak se to mělo dělat, jinak je to trošku už jedno, prostě jsme v situaci, kdy ty obecní byty nemáme, jenom když se někdo diví, proč je v Česku i v rámci vlastně srovnání s těmi jinými postkomunistickými státy, tak jako nadproporčně požadováno to vlastnické bydlení a tak jako vlastně dehonestováno to nájemní bydlení, ale opravdu jako i ve vztahu k těm jiným státům, co si prošli tím komunismem. Já si myslím, že ta podstata leží tady. My máme jako kapitalismus, ale vlastně až do roku 2013 vám budeme říkat, jak ten nájem má nebo nemá vypadat.
14: Dané, vy jste to chtěl rozsoudit. Máte ještě co?
16: Jako... Myslím, že je zajímavá hypotéza to vysledovat do roku 2013, proč jako nemáme ty dlouhodobé nájmy. Ale já jsem přízemně hledám ty vysvětlení v tom dnešku. Jo. A problém je, že jako tam chybí ten pilíř toho obecního nájemního bydlení. A Praha, proč to nedělá, to může mít nějaké kořeny psychologické v té staré době, ale problém Prahy je, že ty byty jsou roztříštěny do těch městských částí. A výnosy z nich, z jejich pronájmu, ani jako nejdou do nějakého obecního bytového fondu. Jo. V těch normálních nebo fungujících městech je nějaká organizace, která spravuje ten bytový fond, všechny nájmy a výnosy z nich jdou zpětně do tohoto fondu a z nich se kupují nové byty nebo opravují byty a podobně. Tady to jde do nějakého jako obecného majetkového fondu a třeba se za to můžou sekat mezi dálnicí nějaké remízky a podobně. Jo? Nebo se to pan Kovařík prostě schová a přidá k těm 180 miliardám, které mají našetřeno v Praze. Jo? Takže problém je, že my jako nebereme to bydlení jako nějakou samostojnou věc, kterou by to město mělo budovat dlouhodobě. A za druhé, v těch dlouhodobých nájmech je problém, že prostě dneska je daňově výhodnější to pronajímat na Airbnb než na dlouhodobý nájem. Jo.
14: Nemáme... To jsem se chtěla zeptat tady na tenhle ten fenomén Airbnb, který podle mě před těmi 10 lety možná začínal, se rozmáhal. Víme, kolik bytů vlastně tam zmizelo, nebo jak si zmizelo, no. Z toho trhu se stáhlo pro nějaké ty dlouhodobé nájmy a jsou pronajímány takhle krátkodobě a vlastně chybí.
16: Problém v tom bydlení je, že je tam spousta malých věcí a o každý se dá říct, že to není ten hlavní problém. Takže jako Airbnb určitě není ten hlavní problém, je tam 7 až 10 tisíc bytů v Praze. Jo, takže i kdyby se polovina uvolnila, tak to je 3 tisíce bytů a teďka staví se kolem 6-8 tisíc nebo něco takového, takže to nevyřeší prostě ten dostatek výstavby. To samé ty prázdné byty, to se těžko odhaduje, ale třeba v Bratislavě to změřili pomocí těch elektroměrů teďka. Myslím, že Národní banka na tom nějak dělá. A zjistil, že 11% bytů je prázdných v Bratislavě. Takže kdyby to byla třeba v Praze, pravda, dejme tomu, jo, a nevíme, tak ty studie ukazují, že když dobře daníte ty prázdné byty, tak zhruba 13% toho bytového fondu z těch prázdných bytů se uvolní. Takže když to vynásobíte, tak máte asi 1,5% bytového fondu jde uvolnit lepším daněním, což je zase 9 tisíc bytů. Jo. Zase není to nic, co by řešilo tu situaci, protože to je vlastně rok výstavby. A když tohle to všechno sečtete, tak už to nějaký potenciál taky dává. Jo. Takže já bych nechtěl říkat, že nějaké danění prázdných bytů a Airbnb je to hlavní řešení, ale myslím, že musíme v tom bydlení jít po více frontách. Jo. Od změny těch přístupů k danění po obecní výstavbu a po tu komerční výstavbu.
22: Loučíme se s

0: Dobré ráno, bylo 6:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot, cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, a kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka, a toho už dříve vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů korun, které Dvořák zdědil po svém otci. Není totiž jasné, jak k ním jeho otec přišel, a Dvořák to zatím dostatečně nevysvětlil. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má také jednání s dalšími izraelskými partnery zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. Macinku doprovází delegace více než 30 českých firm. Ta se v Tel Avivu zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti, například ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. A podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice, vysokou šanci ji najít má u hnutí STAN a Pirátů. Tradiční ohňostroj k oslavám francouzského státního svátku Dne Bastily se uskuteční už dnes večer, tedy o den dřív. Rozhodl o tom starosta Paříže Emmanuel Grégoire po dohodě s prezidentem Emmanuelem Macronem a kvůli 10. výročí atentátu ve francouzském Nice. Rozhodnutí uspořádat ohňostroj o den dřív zdůvodnil tím, aby se okamžik ticha a uctění památky obětí mohly odehrát s náležitou vážností. A za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES totiž zakazuje dovážet více než 40 000 druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou pomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení jen do jednoho pruhu a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. Na dálnici D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastaví na kilometru 212 sjezdu na Slavkov a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení celkově asi 10 minut. A na silnici 3 z Benešova směr Praha kolony před nájezdem na D1 u Stěnohrab je to tam asi na 10 minut navíc. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza nedělních Názorů a argumentů.
2: Český postoj k obraně státu či změny v evropské ochraně bojeschopných uprchlíků z Ukrajiny. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince Názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
2: Ruská hrozba pro Evropu je vážná, potvrdil tento týden i summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. K tomu, aby Evropa agresora odstrašila, musí věnovat přípravě své obrany podstatně větší úsilí než doposud. Česká republika ale patří k těm, kteří k tomuto společnému úsilí přispívají úplně nejméně. Nad tím, kdo dokáže změnit český postoj k obraně státu, se zamýšlí publicista Jan Vávra a přichází s tímto názorem.
3: Nedávný summit NATO dopadl pro naši politickou reprezentaci lépe, než se čekalo. Není to ale zásluha našich politiků. Je to výsledek jednoznačného odhodlání státu NATO posílit společnou obranu. Česká republika se ocitla na samotném chvostu a nic nenaznačuje, že bychom měli ambice poslední místo opustit. Prezident Pavel už proto avizoval,

0: ale že se bude chtít s vládou po návratu domů sejít, aby společně probrali závěry summitu. Babiš sice na summitu potvrdil závazek navýšit do roku 2035 výdaje na obranu na 5%, ale z dokumentu, který vláda odeslala do NATO, vyplývá, že růst do roku 2030 je velice mírný a strmý růst nastává až po roce 2030, tedy za horizontem této vlády. To naznačuje, že závazky nebudou plněny, myslí si prezident. Problém s neochotou zvyšovat výdaje na naši obranu spočívá zejména v účasti SPD v Babišově vládě. Pravicoví extremisté jsou všichni proruští a protiukrajinští, příkladem je německá AfD. Proto bude Babiš nadále kličkovat mezi řečmi o míru pro domácí publikum a neurčitými zahraničními sliby, takže zůstaneme nadále v pozici černého pasažera. Může tohle něco změnit? Jak již na této stanici upozornila Lída Rakušanová, podle výzkumu veřejného mínění považuje skoro 90% lidí za nutné suverenitu země bránit a víc než polovina z nich chápe i to, že se to neobejde bez zvyšování výdajů na obranu. Na druhou stranu je třeba povinná vojenská služba krajně nepopulární a ani Fialova vláda se neodvážila učinit z obrany klíčové téma a bývalý premiér opakoval, že je proti zavedení povinné vojenské služby. Češi raději uvěří Andreji Babišovi, že je třeba jednat o míru a peníze dávat našim lidem, než abychom následovali Německo, které uvažuje o změnách ve všeobecné vojenské službě. Všichni naši politici, populističtí i demokratičtí, tuší, že jakákoliv příprava na obranu země nikomu žádné politické body nepřinese. Prezident je tak jediný, kdo kráčí proti proudu. Aby v dnešní době, kdy všichni hrají jen na počet hlasů při volbách, měl někdo odvahu žádat po občanech, aby se kvůli vojenským výdajům uskromnili, muselo by se změnit naše kolektivní uvažování. Český národ se nikdy nebránil a nikdy jsme za svoji suverenitu a svobodu nebojovali. Tuhle zkušenost nemáme v kolektivním povědomí. Naše zkušenost, jak z doby Mnichova a protektorátu, tak z poválečného nadšení pro Sovětský svaz, nás učí, že v krizových situacích dokážeme přežít jako etnikum, pokud se vzdáme samostatného státu a přimkneme se k někomu silnějšímu. Tak vložil osud českého národa do rukou Adolfa Hitlera Emil Hácha a stejně tak vložil náš osud do rukou Josefa Vissarionoviče Stalina Edvard Beneš. Celá tehdejší demokratická politická reprezentace tyto politiky podporovala. Naším problémem je tedy slabá tradice státnosti a naopak důraz na malé české přizpůsobování. Petr Pavel zatím tlačí na naši připravenost bránit vlastní stát a nezdá se, že by se chystal napodobit Emila Háchu nebo Edvarda Beneše. Ale někdo z demokratických politiků, pokud se tak chtějí nazývat, by měl podpořit jeho snahu změnit náš postoj k obraně. Pokud se demokraté nepostaví populistické taktice Andreje Babiše, který jen všemožně uplácí domácí veřejnost a směrem k NATO hraje švejkovskou taktiku, nastane dříve či později situace, kdy naši spojenci s naší nespolehlivostí a sobectvím ztratí trpělivost. A pak nám, pokud budeme chtít přežít, nezbyde, než se zase přimknout k někomu mocnějšímu. Kdo by to asi byl, není tak těžké uhodnout.
1: To byl názor publicisty Jana Vávry na český postoj k obraně vlasti. Bojeschopní Ukrajinci mohou v Evropě přijít o status uprchlíka. A právě tím se ve svém komentáři zabývá publicista Ivan Štern.
2: Evropská komise chystá pro příští rok určitá omezení v poskytování ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou prokazatelně schopni vojenské služby. Jedním z důvodů je i ta skutečnost, že válku proti útočícímu Rusku Ukrajina nevyhraje, ač je jí poskytována významná pomoc ze strany států Evropské unie, pokud nebude mít k dispozici dostatek bojeschopných vojáků. Proto ti uprchlíci, kteří se ukáží jako vojenské služby schopni, napříště už nedostanou automatickou ochranu, jak tomu bylo dosud. Neznamená to, že by jim Unie hodlala upřít právo na azyl. Naopak, o azyl tak budou moci požádat, avšak s nejistým výsledkem. Pokud úřady uznají za žádoucí, aby žadatel spíš, než se skrýval v Evropské unii, pomohl své zemi bojovat proti ruskému agresorovi, pak mu ochranu odmítnou poskytnout. Při své rozvaze budou samozřejmě brát ohled na ženevské úmluvy o uprchlících. Podle nich musí vzít v potaz například rizika, zda by člověku, kterému hodlají odmítnout poskytnutí azylu, hrozilo kvůli nenastoupení vojenské služby pronásledování, nepřijatelné či svévolné trestání, diskriminace, mučení či jiné nelidské zacházení, v neposlední řadě nezákonné omezování svobody. Stejně tak musí vzít v úvahu, zda konkrétní žadatel vojenskou službu neodmítl z důvodu svědomí, případně poukazuje na neexistenci náhradní vojenské služby, vykonávané zpravidla v sociálních službách anebo ve zdravotnictví. Rozhodnutí úřadu neposkytnout v konkrétním případě azyl může navíc narazit na místní soudy. Nejvíce zásadové v tomto směru jsou soudy německé. Jako příklad lze uvést jejich odmítnutí deportovat prokazatelně nebezpečného islamisty do domovské země. Soud usoudil, že by mu v jeho zemi hrozil trest smrti. Podobnou zkušenost máme i my tady doma. V roce 1972 skupina českých uprchlíků, vedená Lubomírem Adamicou, unesla z domácí linky do Bavorska letadlo a během letu únosci zastřelili jeho kapitána Jána Mičicu. Ačkoliv české úřady žádaly o vydání uprchlíků s poukazem na spáchaný trestný čin, německé úřady je nevydaly kvůli obavě, že by je v Československu popravili. Pro západní Němce byl trest smrti nepřijatelný způsob trestání. Odmítli jej už v roce 1949 při přijímání nové ústavy. V každém případě bude zajímavé, jak hlavně německé soudy rozsoudí žádost návratu bojeschopných uprchlíků na Ukrajinu, jestliže jim rovněž bude hrozit smrt, byť ne ta z rukou kata, ale z rukou ruského agresora. Stejně zajímavé bude pozorovat, jak posoudí i ostatní důvody odmítnutí vojenské služby uváděné v ženevských úmluvách. Není od věci se ptát, zda záměr komise nakonec nezůstane jen na papíře.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Ivana Šterna.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: I o prázdninové neděli připomeneme některé z komentářů tohoto týdne. Na začátku července poslanecká sněmovna schválila změny svého jednacího řádu. Kromě vládních poslanců se pod jejich návrh podepsali předseda poslanců ODS Marek Benda, snahu o racionálnější a důstojnější jednání dolní komory parlamentu bez mnohahodinových projevů o ničem ocenil i šéf STANu Vít Rakušan. Ve vládní koalici se ale už chystají změny další, které komentoval politolog Lukáš Jelínek a varoval. Sněmovna změny potřebuje, ale jen takové, na nichž se koalice shodne s opozicí.
4: Časy, kdy šlo politiku dělat na dobré slovo, jsou ty tam, kam může ztráta důvěry a vůle ke kompromisu vést, nám ukázal sporu o účast prezidenta na summitu NATO. Za této situace poslanci odhlasovali novelu svého jednacího řádu, která řeší aspoň část procedur zpomalujících chod sněmovny. Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček chce jít ale ještě dál a již avizoval, že dá dohromady pracovní skupinu, která připraví jednací řád z brusu nový. Pozoruhodný je už ten spěch, s nímž nynější vylepšení patřilo světlo světa. V předchozím volebním období hnutí ANO a SPD podobné snahy sabotovala. Zjevně proto, že se jim laxnost původní verze řádu hodila a tak se obstruovalo o 106. Nyní dopadne přísnější podoba pravidel na současnou opozici. Už proto je správné veškeré novoty spouštět až s dalším volebním obdobím, v němž o rozložení sil teprve rozhodnou voliči. Na veřejnosti rezonuje zejména zkrácení řečnických lhůt pro poslance řadové i ty s přednostním právem při schvalování programu schůzí a také možnost odhlasovat si přísnější časové limity i pro diskuzi nad zákony. Mnohem důležitější je ale prodloužení prostoru pro projednávání zákonů ve třetím čtení nebo umožnění, aby se o zákonech vrácených senátem nebo prezidentem mohlo hlasovat i na mimořádných schůzích. Čerstvá podoba jednacího řádu chod sněmovny zefektivní. Lepší pozdě nežli později. Strany jsou už natolik pohlceny vzájemnými souboji, že na legislativní produkci a její kvalitu zapomínají. Koalice obchází připomínkové řízení tím, že ministři předkládají své návrhy prostřednictvím poslanců. Vládní většina se pak ještě v dolní parlamentní komoře snaží zkracovat lhůty pro jejich projednávání. Stále častější je i legislativní kutilství poslanců, nad jehož tristní úrovní občas kroutí hlavou i Babišův kabinet. Když se nedaří hnout s tímto nešvarem, neznamená to ještě, že by se mělo rezignovat na další vylepšení. Zaplatí to však opozice, jež přijde o některé obstrukční nástroje. Další ale třeba objeví. Marek Benda nedávno naznačil, že on ještě obstruovat nezačal, ale až začne, poznáme to. Nabízí se třeba regulování počtu opozičních zástupců v jednacím sále. Sněmovna se stává neusnášení schopnou, když není přítomna aspoň třetina poslanců, což při nedisciplinovanosti koaličního tábora není až tak těžké zařídit. Řada úprav se do jednacího řádu nedostala, ani zdynamičtění a zatraktivnění interpelací nebo zákaz požívání alkoholu. Nezdá se ale, že právě na ně Radek Vondráček myslí, když slibuje zcela nový jednací řád. Ve vysílání CNN Prima News k tomu řekl. Poslanci například budou vědět, v kolik hodin se hlasuje. Měl by být i určen konkrétní čas na debatu. Vrátíme se k tomu, že bychom měli být také doma ve svých regionech a mluvit tam s voliči, ne pouze čekat v Praze ve sněmovně. Konec citátu. Kdyby se novoty měly týkat jen pohodlí poslanců, bylo by to málo. U Vondráčka, který patří k nejloajálnějším babišovcům, navíc hrozí, že bude přednostně myslet na zájmy svého týmu, podobně jako když se podílel na vzniku k premiérovi servilní novely zákona o střetu zájmů, jež sklidila kritiku dokonce od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové. Přesto si podoba pravidel pro práci poslanců pokračování debaty zaslouží. Bude ale lepší, když ke spuštění jakýchkoliv změn dojde příště až s novým volebním obdobím.
1: Uzavřel svůj úterní komentář politolog Lukáš Jelínek. Další z důležitých komentářů tohoto týdne se věnoval znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
5: V České republice se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí. Řeč je o obnovení elektronické evidence tržeb. Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
1: Připomenuli jsme si komentář kolegy Petra Hartmana k znovu zavedení EET. A ještě jedno připomenutí komentáře k důležité události, tentokrát z Francie. Tamní soud řešil kriminální případ, rozsudek v něm má ale potenciál ovlivnit vývoj nejen ve Francii, ale v celé Evropské unii. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
6: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavrženíhodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpykané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický nárabek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tedy přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomě prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardelou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
1: Rozsudek francouzského odvolacího soudu v procesu s Marine Le Penovou komentoval publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. A ve scénáři nedělních názorů a argumentů už zbývá pouze poslední položka, závěrečná glosa. Divadelní dramaturgině a publicistka Kristýna Žantovská ji nazvala narkotické slunce.
7: Když udeří tropická vedra, jaká jsme zažili, stane se země Sicilanka. Poprvé za 40 let, co se na český venkov utíkám ze všech možných důvodů, neotevřu dveře ani okna starého kamenného domu. Nechci, aby do něj ten pekelný žár vnikl a zbavil jeho metrové kamenné zdi chladu, ve kterém se dá 40 stupňů Celsia přežít. V přítmí staré světnice, trpící neměnou hladinou vlhkosti, jak v kamenném bunkru, přežívám slunce a horko, které tak miluji. Ve vesnici je nezvyklý klid i o víkendu. Úzkou silnicí spojující dvě vesnice neprojede ani jedno auto. V zahradách nevrčí stroje. Sousedova pila utichla, přestože jinak nemilosrdně porcuje svůj kus lesa každý den. Děcko nikde nezavískne, pes nezaštěká a v poledne utichne i ptactvo. Je naprosté ticho. Ticho, co by se dalo krájet. Ticho nehybné, věčné, apokalyptické. Ticho, které zastaví i čas. Nedělám nic. I vyhánění pavouků mi připadá nesmyslné. Chvíli klimbám s knihou v ruce, ale oči se klíží a já upadám do hlubokého spánku, který přináší divoké sny. Podivuhodná prostředí, lidé, o kterých ani nevím, že je znám. Zaplétám se s nimi do podivných vztahů a dělám divné věci, ohrožující mě i ty, kteří se ocitnou se mnou v té pochybné patálii. Probouzím se, jak spytá delíriem v hrůze, co jsem to udělala a jak se z toho průšvihu dostanu. A pak přijde vědomí a úleva, že to byl jenom sen. A údiv, kde se, Madonna Mia, takový sen vzal? Stala se země Sicilanka? Neodbytně mi naskakují slova knížete Saliny zvaného Gepard, když vysvětluje otci Pironovi, že jediným skutečným vládcem Sicílie, bez ohledu na to, kolik cizích panovníků a králů jí kdy vládlo, je slunce. Trestá Sicilany 6 měsíci 40-stupňové horečky, která začíná červencovou apokalypsou. Kdyby v každém z těch měsíců Sicilan opravdu pracoval, spotřeboval by energie za 3. A vysvětluje dál duchovnímu, nepřesvědčeněm žourajícímu k nebi a k tomu nejvyššímu, že prostředí, klima a krajina formují i ducha. Že sicilské léto je dlouhé a příšerné jako ruská zima a přitom se proti němu dá bojovat s menším úspěchem. Slunce, násilné, dotěrné, narkotizující, proměňuje vůle Sicilanů v nic. Udržuje je v otrocké nehybnosti a ukolébává do násilnických snů. Právě jsem to zažila. Aniž chci, přivírám oči a upadám do dalšího snu.
1: Glosou Kristýny Žantovské končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Jak to bylo doopravdy?
8: Jen v letech 1968 až 89 se na prezidentskou kancelář obrátilo 390 tisíc občanů. Vychází to zhruba na 49 dopisů denně.
9: Říká historik Tomáš Vilímek a otázkou pak zůstává. Nebyly tyto dopisy prezidentům aktem zoufalství?
3: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu.
10: S úderem 7. hodiny začíná Ranní Plus. V pondělí 13. července vás u něj vítají Tomáš Pavlíček
11: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
11: A v první hodině uslyšíte, na jaké podpoře Ukrajiny se dohodne koalice ochotných ve Francii.
10: Dokdy bude česká vláda regulovat ceny pohonných hmot?
11: Jak funguje robotický masér a proč není třeba se bát, že nahradí člověka?
12: Masírujeme na základě fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
10: Tak tyhle všechny otázky zodpovíme, ale až po zprávách s Martinem Matějkou.
13: Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů, budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohlo začít stavit pravděpodobně v roce 2035.
14: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně. Podobně, jako jsme už podepsali v rámci Temelína.
13: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Centkom uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Iránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení, a následný požár se v zápětí rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
15: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin, upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Předseda ODS Martin Kupka a ŽFK regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák a vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. A Kupka a Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
16: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě Vše bylo vysvětleno.
13: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v čele se Španělskem, Belgií či Irskem.
17: Cílem návrhu je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
13: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Čelákovicích u Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů čtverečních. Objekt se zbortil, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Lidé v okolí nemají větrat, další podrobnosti zjišťujeme. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení jen do jednoho pruhu a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. Na dálnici D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastaví za sjezdem na Rousínov na kilometru 214 a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení celkově asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova směr Praha kolony před nájezdem na D1 u Senohrab je to tam na 15 minut navíc. V Praze už je silný provoz, omezení je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov. Na 16,5 kilometru je zkrácený připojovací pruh a kolona je tak od Strakonické asi na 200 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Posloucháte Ranní plus.
10: Zprávy dozněly 7 minut po 7. hodině. Paříž pořádá další schůzku takzvané koalice ochotných. Do tamní invalidovny přijede nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, anebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Řešit budou podporu Ukrajiny i tlak na Rusko. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
19: Také zdravím, hezké ráno.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dlouhodobě žádá o systémy protivzdušné obrany. Může jednání v Paříži v téhle oblasti přinést větší posun?
19: No jisté je, že protivzdušná obrana skutečně bude jedním z těch klíčových témat. Americký prezident Donald Trump mluvil na nedávném summitu NATO v Ankaře o možnosti, že by Ukrajinci mohli mít licenci na výrobu střel do amerických patriotů, do toho amerického protivzdušného systému. Podle expertů, které oslovila agentura Reuters, by ale trvalo nejméně další rok, než by Ukrajinci mohli tuhle výrobu spustit. A to jednak z toho důvodu, že jednoduše potrvá, než vybudují ty všechny továrny, fabriky na výrobu těchto střel, na těchto materiálů, a pak taky, než si zajistí celý dodavatelský řetězec. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO České televize ještě před odletem do Paříže řekl, že by evropské země měly spolupracovat při výrobě systému protivzdušné obrany.
20: A my potřebujeme mít tady, aby vznikl nějaký, jak to funguje jako Airbus, společná výroba letadel Německo, Francie a další státy, asi tam se tam podílejí. A toto bychom měli vlastně se domluvit a vyrábět to v Evropě jako ten evropský patriot.
19: To byl tedy Andrej Babiš, český premiér. Právě tu protivzdušnou obranu chce řešit s lídry tady v Paříži, v Invalidovně, pak taky následně při večeři v Elizejském paláci. Mluvit chce taky například s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Francie a Itálie vyvíjí svůj vlastní systém protivzdušné obrany, který se jmenuje Bamba a který taky testují na Ukrajině.
10: No a jaké bezpečnostní záruky chtějí spojenci poskytnout Ukrajině po ukončení horké fáze bojů?
19: Když jsem poslouchal briefing s jedním z poradců prezidenta Emmanuela Macrona, tak je patrné, že Francie vnímá tyto bezpečnostní garance, ty záruky v několika rovinách. Jednak tou první zárukou je podle francouzského prezidentského paláce samotná ukrajinská armáda, která tedy čelí ruské agresi. Francouzský prezidentský palác tvrdí, že je potřeba pomáhat a ukrajinské armádě jak finančně, tak i výcvikem, tak i výměnou zkušeností. No a pak je tady ta druhá úroveň, ten druhý stupeň, což je mnohonárodnostní vojenská síla, jde tedy o vojáky a další kapacity, které by měly dohlížet na dodržování klidu zbraní, samozřejmě dál od frontové linie a po té horké fázi bojů, jakmile bude vyhlášený tedy klid zbraní. Plány na spuštění této mise jsou podle francouzského prezidenta hotové, můžou se vyvíjet samozřejmě podle různých scénářů. Je jasné, že tato mise by fungovala jak na souši, byla na souši, ve vzduchu i na moři. Ostatně francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil na summitu v Ankaře o tom, že se plánují společná vojenská cvičení právě členů koalice ochotných.
0: No, na jednání koalice ochotných naváže v noci ohňostroj, zítra tradiční vojenská přehlídka jako připomínka dobytí Bastily. Tentokrát ale bude podstatně větší než v uplynulých letech. Jakou zprávu tak chce tedy Francie vyslat do světa?
19: Francie chce vyslat zprávu o jednotě spojenců, o tom, že pokračuje podpora Ukrajiny, taky jasný signál Rusku, že nemůže počítat, řekněme, s liknavějším přístupem spojenců. Ostatně na summitu se mají, nebo na té koalici ochotných se dnes mají řešit i další protiruské sankce a taky postup proti ruské stínové flotile. Ten ohňostroj vypukne dnes v 11 hodin večer v okolí Eiffelovy věže. Má být samozřejmě připomínkou francouzské revoluce, dobytí vězení Bastily, oslavou Sény, ale taky oslavou 400 let francouzského námořnictva a taky 70 let od spojení Říma, Paříže, spolupráce těchto dvou hlavních měst. To jsou ty hlavní tematické okruhy. A pokud jde o tu vojenskou přehlídku, tak má být XXL, aspoň tak o ní informují francouzská média. Zapojí se do ní skoro 7 000 vojáků, což je historický rekord, o 15% víc než loni, asi o třetinu víc vojenských vozidel, letadel. Zúčastní se i vojáci právě z té koalice ochotních, včetně i několika českých vojáků, a samozřejmě chybět nebudou ani na té přehlídce státníci, lídři, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, německý kancléř Friedrich Merz i náš český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
0: Tak celé nám to přiblížil a nadále bude sledovat pařížský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Martine, děkuji, naslyšenou.
19: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: No a my to probereme s Tomášem Kopečným, bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny, dnes poradcem Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Máte informace o tom, jaká je nyní role Česka v koalici ochotných?
21: Nemám žádné přesnější informace než to, co se objevuje v médiích, ale je to taková spíše skutečně poradní role, spíš než bychom byli velkým přispěvovatelem To je asi tak nejlepší shrnutí, i co se týče našeho angažmá z hlediska podpory Ukrajiny na summitu NATO nebo v rámci akcí a NATO, které se také velmi v posledních týdnech věnovaly systému podpory Ukrajiny.
0: No, za hlavní příspěvek v koalici ochotných označuje nynější pražská vláda takzvanou muniční iniciativu, ve které vy jste se velmi angažoval, ale platí to, že se z jejího financování stáhlo 9 z 18 zemí?
21: To platí samozřejmě, pokud se týká celkové podpory Ukrajiny, tak se bavíme o muniční iniciativě jako jednoznačně nejvýraznějším prvku české podpory. To, že se stáhlo 9 z 18 přispěvovatelů, je pravda, ale nemusí to nutně znamenat velký úbytek financí, protože někteří z těch hlavních donorů zkrátka dávají řádově větší peníze než někteří jiní. Takže to, co bude na konci roku nejdůležitější pozorovat, bude celkový příspěvek. A to zatím odhadovat jako nemusíme, ani jako nemůžeme. Pořád platí, že letošní rok nemusí být výrazně horší, v některých aspektech může být i lepší než ten předchozí z hlediska výkonu české muniční iniciativy co do dodávek velkorážové munice.
0: Na druhou stranu nebude mít na rozsah té pomoci i fakt, že Kyjev údajně po spojencích požaduje kvůli rozšíření takzvané zóny smrti hlavně dělostřeleckou munici s větším dostřelem, tedy nějakých až 2,40 na místo 18 km, protože téhle munice se vyrábí menší množství a je až dvakrát dražší.
21: To je přesné. Té se vyrábí výrazně menší množství a je pravda, že kvůli rozšíření zóny smrti potřebují právě takové typy projektilů, které dosáhnou až tam, prostě dále než 40 kilometrů, ale drtivá většina velkorážové munice se prostě vyrábí s dostřelem okolo 20 kilometrů, takže s tím prostě nikdo nic neudělá. To, co je ukrajinskou nadějí v tomto ohledu, je to, co si nejvíc vyrábí sami, a to jsou drony středního doletu, z které nosí víc a víc nálože a tady mají větší a větší tříštivou sílu. To si myslím, že je to řešení, nikoliv to, že by se najednou zašli kupovat jiné granáty, protože těch se tolik prostě nevyrábí, ani skokově to takhle navýšit nelze.
0: Co se týče hlavních bodů schůzky koalice ochotných, tak prezident Macron už v Ankaře prohlásil, že ji využije k představení nových obranných iniciativ, společných vojenských cvičení a tak dále. O co se konkrétně může jednat? My jsme tady mluvili před chvilkou s Martinem Balchou o možné společné výrobě, něco na způsob evropských patriotů, tak máte nějaké další informace o tom, co by mohlo být předmětem těch společných posílení, té společné výroby a cvičení?
21: Bude to reflektovat dvě hlavní linie, společnou průmyslovou výrobu a právě ta vojenská cvičení. Obě dvě jsou reakcí na nejenom už nějaké hrozby nebo deklarace, ale praktické stahování amerických vojsk z Evropy, ne úplné, ale omezování přítomnosti amerických vojsk a americké techniky. A pokud jsme u té obraně průmyslové spolupráce, o výrobě toho, na čem prostě Evropa závisí na Spojených státech, například právě rakety do Patriotů, tak tam to samozřejmě bude trvat dlouhé roky, než se dostaneme na nějaká čísla, která budou relevantní. Tam například ta výroba Patriotů prostě pro celý svět je cirka 600 kusů ročně, což byl vlastně rekord minulý rok, kdy se to navýšilo 20%, ale Rusové vyrábí každý rok skoro dvojnásobek balistických střel a raket, které právě, proti kterým právě potřebují Ukrajinci Patrioty. Takže i na toto se to bude zaměřovat a je důležité to vnímat v kontextu, že vlastně od roku 28 začne platit nový víceletý finanční rámec Evropské unie, kde bude sedminásobek evropských peněz na obranné iniciativy. To znamená to, co vlastně se za celých 7 let spotřebovalo nebo spotřebovává z hlediska rozpočtu Evropské unie, rozpočtu Evropské komise na právě projekty společné evropské obraně průmyslové výroby, tak to se bude od roku 28 spotřebovat každý rok.
0: No, od letošního jara se Macron, ale také i italská premiérka Meloniová nebo finský prezident Stubb vyjadřují proto, že nyní nastal čas začít jednat s Ruskem. Mohly by být v Paříži položené nějaké základy pro stanovení formátu takových rozhovorů třeba?
21: Mohly, myslím, že jako pařížský summity vždycky mají nějakou výrazně ambiciózní deklaraci, až už co diplomatických cílů nebo právě nějakých společných evropských vymezujících se právě vůči Americe, což je tradice desítky let, jo, francouzské diplomacie. Ale nemyslím si, že to bude mít jakoukoliv relevanci. Prostě to, co Rusko bude zastavovat a zastavuje, nejsou diplomatické iniciativy nebo prostě spojenectví několika států, které by se rozhodly, že by teda už konečně s Ruskem mohly mluvit. Jediné, co je zastavuje, je prostě situace na frontě, případně situace v Rusku z hlediska toho, jak působí právě ukrajinské dalekonosné rakety. Takže to si myslím, že vlastně může být asi mediálně nebo politicky zajímavé, ale jako nebude to mít vlastně žádný dopad na Rusko. Je úplně jedno, co si tam domluví evropští lídři z hlediska toho, kdo bude mluvit s Ruskem, protože prostě to, co Rusko drží na úzdě, je jenom ukrajinská obrana a ukrajinské zásahy v jeho týlu.
0: Tak tolik Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, dnes poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Děkuji, naslyšenou.
11: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin 18,5 minuty. Ministři budou v práci ještě 3 týdny, než začnou vládní prázdniny projednat. Chtějí ještě řadu zákonů. Dnes by se měli věnovat mimo jiné podpoře budování nových jaderných zdrojů. Vládní zasedání nebude řídit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je v Paříži na schůzce koalice ochotných, o které jsme právě mluvili, ale minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z téhož hnutí. Podrobněji jednání kabinetu proberu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
11: Když jsme se zmínili o nových jaderných zdrojích, o co půjde?
2: Ministr průmyslu Havlíček chce předložit záměr na vybudování malého modulárního reaktoru v Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji.
14: to, co jsme slíbili, že v tomto regionu bude jaderný zdroj, tak se bude projednávat na vládě a pokud to vláda odsouhlasí, tak přibližně za 10 dní to budu podepisovat v Londýně.
2: České firmy by se podle Havlíčka v příštích letech mohly podílet na výstavbě desítek malých modulárních reaktorů po celé Evropě.
11: Co dalšího ministři dnes projednají?
2: Rozhodnout mají dnes taky o tom, jestli bude vláda pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy má ministerstvo financí určovat do neděle 19. července. Jeho šéfová Alena Schillerová z Hnutí ANO už dříve oznámila, že pokud se situace na trhu s palivy stabilizuje, přestane s tím od 20. července. Kontrolovat ceny paliv ale bude podle Schillerové i dál.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
2: Připomenu, že regulaci cen kabinet zavedl v reakci na růst cen paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Opozice od začátku regulaci cen kritizuje, třeba podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka má Česko v oblasti prodeje pohonných hmot silnou konkurenci a podobná regulace v důsledku spotřebitele poškozuje.
11: Řekli jsme, že se blíží vládní prázdniny, kdy začnou a co ještě chtějí ministři do té doby projednat?
2: Ministři budou mít volno od začátku srpna, zbývají jim tak 3 týdny. Třeba ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů řekl, že během nich by měl stihnout na vládu dorazit akční plán pro sport na příští rok.
5: Já mám teď v meziresortním připomínkovém řízení akční plán pro sport 2027, brzy se tam dostane i strategie sportu a pohybu až do roku 2030, ještě některé mezinárodní úmluvy týkající se třeba dopingu.
2: Doplním, že ještě dřív začne letní pauza poslancům. Sejít se mají už jen tento týden.
11: Především vládní záměry shrnul Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
0: A teď shrneme to, co se děje doma i ve světě. Americká armáda v noci na dnešek oznámila další salvu úderů proti Íránu. Podle velitelství CENTCOM zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země a avizoval změny ve vládě. Premiérka Julia Svyridenková po setkání s ním fakticky potvrdila, že rezignuje na svoji funkci. Český premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televize sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas.
11: Máme 7 hodin 22 minut a věnovat se budeme výběru ze zahraničních médií. Podle deníku Guardian se v Británii rozhořela debata o politických darech, kryptoměnách a o rostoucím vlivu bohatých investorů napojených na pravicová hnutí. Impulzem k téhle debatě se staly vazby Nigela Farage a jeho strany Reform UK na velké finanční podporovatele. Britská vláda navrhuje zpřísnit pravidla pro politické financování, mimo jiné omezit zahraniční dary a zavést větší kontrolu nad tím, odkud peníze pocházejí.
0: Guardian ale upozorňuje, že nejde jen o britský problém. Za Farážem podle listu stojí širší mezinárodní síť pravicových politiků a kryptomiliardářů, kteří prosazují výrazné omezení role státu a větší prostor pro soukromý kapitál. Text připomíná, že podobné vazby existují i ve Spojených státech, kde kryptoprůmysl výrazně podporuje republikánské kandidáty a kde Donald Trump získal z kryptoprojektů značné finanční prostředky.
11: Podle Guardianu tak vzniká nová forma politického vlivu, v ní se propojí technologičtí investoři, populistická pravice a zájmy na oslabení regulací. Deník varuje, že pokud by tento směr získal ještě větší politickou podporu, mohl by se změnit podobu britské ekonomiky i společnosti. Farageův spor o politické dary podle Guardianu není otázkou jedné politické strany, ale součástí širšího zápasu o budoucí podobu západních demokracií.
0: Teď se podíváme na stránky francouzského deníku Le Monde. Ten se zabýval požáry, které letos výrazně zasáhly vedle Španělska i Francii. Podle deníku se mohou z výjimečné události stát novou každodenní realitou. Klimatická změna se v podobě stále silnějších požárů podle listu projevuje přímo před očima. Sezóna lesních požárů, která dříve běžně začínala až v polovině července, totiž nyní přichází dříve a může trvat déle až do podzimu.
11: To, co dnes působí jako neobvyklý extrém, se podle Le Monde může v dalších letech stát běžným stavem. Riziko už se neomezuje jenom na jih Francie, oblasti kolem Středozemního moře. Sucho, vysoké teploty a vysychající vegetace vytváří podmínky, ve kterých se oheň může šířit i v regionech, které na podobné situace nebyly zvyklé.
0: Le Monde upozorňuje, že současný přístup k ochraně před požáry je stále příliš zaměřený na reakci po jejich vypuknutí. Francie by měla více investovat do prevence, píše deník. V praxi by to mohlo znamenat například častější uzavírání některých lesních oblastí během nejnebezpečnějších období, anebo omezení činností, které mohou způsobit vznícení. Velkou roli má také informovanost obyvatel, protože mnoho požárů vzniká lidskou činností, uzavírá Le Monde.
11: A bruselský server Politico zveřejnil svou predikci toho, jak by mohlo probíhat irské předsednictví Rady Evropské unie. Dublin převzá předsednictví 1. července. Podle Politika půjde o období vyjednávání a hledání kompromisu spíše než o zásadní změnu evropského směřování. Irsko podle této analýzy nepřichází s novou evropskou vizí, ale bude se snažit posunout dál témata, která už Unie řeší. Od konkurenceschopnosti přes bezpečnost až po digitální politiku.
0: Jak bylo řečeno, Dublin převzal předsednictví 1. července, ale bude mít omezený prostor pro práci. Jak píše Politico, letní přestávka, zářijové zasedání OSN a konec roku zkrátí reálný čas na prosazování priorit. Zároveň Irsko zdědilo několik složitých témat, například jednání o rozpočtu Evropské unie, podpoře inovací, umělé inteligenci anebo rozšiřování unie.
11: Politico připomíná, že situace je jiná než při posledním irském předsednictví v roce 2013. Tenkrát země řešila finanční krizi. Dnes má silnější ekonomiku, ale čelí domácím problémům, třeba nedostatku bydlení, tlaku na veřejné služby a rostoucím životním nákladům. Tak to jsme citovali ze serveru Politico a uzavřeli první dnešní výběr z médií.
0: A to 3,5 minuty před 7:30. Místo maséra z masa a kostí jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
6: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
7: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
6: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
22: Takže pokládám se břichem dolů vlastně. Hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
7: Hýbu s robotem.
6: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
7: A můžete slyšet, že provoz je velice tichý a vůbec neruší při vykonávání té jednotlivé procedury.
6: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že třeba dopadne na ty záda úplně?
22: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
6: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
22: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly a jelikož jsme vlastně všichni trochu sportovci, tak to je občas používáme.
6: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
22: Kamera udělá několik snímků, je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost a potom z toho zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se potom bude vykonávat tou robotickou rukou.
6: A teď to tady vidíme. Jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
7: Ano, a zajímavostí je, že předtím si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit, jestli chce pohyb po spirále nebo v trajektorii, které říkáme cikcak. Také nabízíme možnost jezdit po kružnicích.
6: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
7: Ano, robot najíždí nad člověka na definovanou trajektorii, kterou jsme mu zadali. A poté, co robot najede, tak dostane zpětnou vazbu o tom, že proti němu tlačí síla a vlastně naváže na pohyb.
6: Takže vlastně se toho těla dotýká, ale nějak mu neubližuje ve smyslu tom, že by byla ta zátěž příliš těžká.
7: Tedy pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede.
6: Ví, že se má zastavit přímo na těle a že nemá tlačit víc?
7: Neví to, ale dostává zpětnou vazbu o tom, jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
6: Prostě masíruje.
7: Prostě masíruje.
6: Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
7: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tisneme v třetiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
6: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to se sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
22: Vibruje v vysoké frekvenci.

0: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohlo začít stavět pravděpodobně v roce 2035. V Bruselu dnes budou jednat ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie. Rozhovory se budou týkat i ruské agrese proti Ukrajině. A k neformální výměně názorů se připojí také ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha. Dalším tématem schůzky bude situace na Blízkém východě s ohledem na nejnovější vývoj v Íránu. Česko bude zastupovat náměstek ministra Jiří Brodský. Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. Podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzlá, nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny. Informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutězky s vodopády. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Hala se kvůli požáru zbortila. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hasičům daří požár postupně dostat pod kontrolu. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidé v okolí nemají větrat a vycházet z budov. Single ženy by mohly mít možnost podstoupit umělé oplodnění i bez partnera. Ve většině evropských zemí to zákony umožňují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO teď připravuje novelu, která to má zlegalizovat v Česku. Ženy si ale budou muset zákrok hradit sami, s příspěním pojišťovny se nepočítá. Dálnici D7. Kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a zdržení do omezení u letiště je asi na 15 minut. Na dálnici D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastaví za sjezdem na Rousínov na kilometru 214 a pomalej se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196 a zdržení je celkově asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte.
1: Díky.
0: Tak. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: A teď už to můžu říct naplno, je 7 hodin 33 a půl minuty a dnes vás Ranním plusem provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Ani tato noc nepřinesla uklidnění situace v Hormuzském průlivu. Spojené státy opět útočily na Írán, ten odpověděl údery na země v Perském zálivu a Jordánsko. Teherán opakovaně uvádí, že v zemích cílí na americké základny. Vojenské velení Spojených států zase tvrdí, že americké údery mířily na vojenské cíle v Íránu a že přesto municí zasáhly desítky cílů na více místech. Vývoj dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, kterou teď zdravím do Jeruzaléma. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno.
3: Jano, dozvídáme se nějaké podrobnosti o tom, na co konkrétně mířily ty poslední útoky obou stran?
4: Vypadá to, že americké údery se opět soustředily hlavně na iránské pobřeží, podobně jako v těch předchozích dnech. Iránská média píší o tom, že exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm v Perském zálivu, ale západně od přístavu města Bandar Abbas také v přístavu Jask, poblíž pobřeží Siruku a v částech provincie Bušehr, co je všechny místa právě v té jižní části Iránu. A iránská média píší i o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jeho západě země. Americká armáda tvrdí, že zasáhla například iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, ale i ty malé čluny, které Irán a námořnictvo používá právě v Hormuzském průlivu. No a iránská odveta má v tom uplynulém týdnu vždycky velmi podobný scénář. Iránské revoluční gardy se přihlásily k útokům na americké základny v regionu nebo taky na infrastrukturu, která je s přítomností amerických vojáků spojená. Mluví o tom, že zasáhly například protiradarové systémy nebo například zásoby paliva. V Perském zálivu iránské odvetné údery mířily v noci hlavně na Bahrajn a Kuvajt. A zatímco před dubnovým klidem zbraní se nejvíc z útoky ze strany Tehránu potýkaly Spojené arabské emiráty, tak teď

0: Říkají, že střely detekovaly jen mimo své hranice. Naopak mezi těmi iránskými cíly v tom uplynulém týdnu opakovaně se objevuje vojenská základna na východě Jordánska. Jordánská armáda uvedla, že ve svém vzdušném prostoru zachytila 4 rakety.
1: A jak to tedy zřejmě vypadá přímo v Hormuzském průlivu?
0: Tak jestli je Hormuzský průliv průplavný nebo ne, tak na tom se iránská a americká strana neshodnou, ale v úžině teď v podstatě existují 3 možné trasy, jak ji překonat. Některé lodě zřejmě i navzdory bezpečnostním rizikům využívají tu původní předválečnou trasu zhruba středem úžiny. Jako bezpečná by měla sloužit jižní trasa podél pobřeží Ománu, na kterou země teda navrhla společně s Mezinárodní námořní organizací, která je agenturou OSN, ale Irán tuto cestu zavrhl, protože se snaží získat plnou kontrolu nad dopravou v průlivu a prosadit, aby plavidla plula po trase iránskými vodami. Iránské revoluční gardy teď taky popsali operaci svého námořnictva, která zřejmě spustila tu vlnu amerických úderů. A ta operace, při té operaci se iránské námořnictvo mělo snažit zastavit 2 lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. No a americká armáda ty své útoky odůvodňuje právě tím, že se snaží schopnost Iránu útočit na civilní námořníky a taky
1: Tak jen předpokládám na obchodní lodě. Ale tak my to sledujeme vlastně celý ten uplynulý týden, vlastně podobný scénář prostě těch úderů z obou stran. Tak co tahle eskalace dělá s cenami ropy, ano?
0: Agentura Reuters píše o tom, že ceny ropy se dnes zvýšily a vzrostly o 4%. Stále je ale výrazně pod hranicí $100 za barel, kterou překonala právě v dubnu před tím klidem zbraní. Nicméně ty údery zřejmě ovlivňují i těžbu ropy v Perském zálivu. Například kuvajská armáda včera popsala, že ropnou plošinu jedné kuvajské společnosti zasáhl a poškodil dron, který taky zranil jednoho z pracovníků. Ty vzájemné údery kromě cené ropy samozřejmě ovlivňují i to další jednání o urovnání konfliktu. Přiznávají to i diplomaté z regionu, kteří jsou do těch jednání zapojení. A Tehrán dnes podle agentury AFP prohlásil, že ty americké údery to diplomatické úsilí posledních měsíců dokonce úplně zmařily. K zastavení úderu a k pokračování diplomatického jednání teď vyzývá Spojené státy i taky a zároveň i Irán, taky generální tajemník OSN Antonio Guterres.
1: Tak to byla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karosová. Jano, děkuji, naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
2: Ranní Puls posloucháte téměř 9 minut po 7:30. Americká politická scéna přišla o výraznou osobnost. Noci na včerejšek zemřel dlouholetý vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Jižní Karolinu reprezentoval od roku 1995, bylo mu 71 let. Za jeho kariérou se teď ohledneme s amerikanistou a historikem Lukášem Perutkou z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Lindsey Graham se před pár dny vrátil z Ukrajiny. Koho v něm ztrácí Kyjev?
3: Určitě jednoho ze spojenců v rámci nejen, můžeme říct, té Trumpovy administrativy, ale také americké politiky. O Grahamovi bylo známo, že poskytoval Trumpovi cenné rady, zejména co se týče otázek zahraniční politiky, takže si myslím, že on byl jeden z těch hlasů, který Trumpova přesvědčoval spíše do více aktivní role v tom konfliktu Ukrajina-Rusko na straně Ukrajiny.
2: Pokud jde o jeho místo v zahraniční politice republikánské strany, on šel teď hodně na ruku Donaldu Trumpovi nebo se v něčem názorově lišili?
3: On byl taková zajímavá figura, že on tedy s Donaldem Trumpem měl vztah, řekněme, nahoru dolů. Neměli se úplně v lásce. V roce 2016 například i Trump kandidoval, tak Graham vůči němu jako měl velmi silná prohlášení a používal velmi silná slova, bych to řekl tak trochu eufemisticky. Pak nicméně během toho prvního období se tak nějak zblížili, ale zase jako ten útok na Kapitol, tak to Graham Trumpovi rozhodně vyčítal. No a potom, když se Trump dostal do Bílého domu po druhé, tak zase ten Graham se nějak s Trumpem smířil a byl velmi vlivným právě pokud jde o zahraniční politiku a vliv na Donalda Trumpa. Takže Trump, pro Trumpa to byl určitě blízký člověk, nicméně názorově se poněkud rozcházeli, protože Trump byl spíše izolacionista, zatímco Graham patřil do té skupiny takových neokonzervativních senátorů nebo amerických politiků, kteří byli právě pro intervence. A pokud se podíváme třeba na tu Trumpovu politiku během toho, řekněme, druhého období, tak tam vidíme určité znaky právě nějakého intervencionismu, ať už se budeme bavit o Venezuele nebo právě o válce v Iránu. A tady podle mého názoru Trump s tím Grahamem souzněl.
2: Nakolik byl tedy Graham tak trochu spolutvůrcem americké politiky na Blízkém východě?
3: No, říká se, že ten jeho vliv byl poměrně intenzivní. Ono samozřejmě, ta americká politika má spoustu zákulisních hráčů, což není úplně jako patrné z médií, ale co jsem měl tak možnost jako navnímat tu Grahamovu kariéru a zejména ten jeho vztah s Trumpem, tak se zdá, že ten vliv byl poměrně silný a je otázka, kdo jej v tom vlivu na Trumpa v téhle době nahradí.
2: Podstatný byl také jeho vliv na Spojené státy s Izraelem, byl myslím zastáncem toho, aby zůstalo úzké i přes to, že Izrael byl zvláště v poslední době kritizován za porušování lidských práv.
3: Ano, přesně tak. Graham byl také jedním z hlasů v té americké politice, který hlásal, že je potřeba podporovat Izrael, řekněme, prakticky za každou cenu.
2: Jaké pozice zastával Lindsey Graham vůči Evropě, vůči evropským spojencům v NATO? Sdílel třeba tu Trumpovu opakovanou kritiku evropských spojenců za to, že méně dávají na obranu, než je z amerického pohledu třeba, a byl zastáncem toho, aby se Američané více soustředili na vlastní zájmy, než na obranu Evropy?
3: To bych řekl, že je taková zase jako trochu ambivalentní věc. V každém případě jako na to stěžování si, že by Evropa měla více přispívat do NATO, to je něco, co vidíme u amerických prezidentů prakticky od 70. let. Takže to je takový jako tradiční, bych řekl, americký nářek nebo snaha prostě Evropany donutit, aby do NATO přispívali více. Na druhou stranu si nemyslím, že by úplně se snažil odstřihnout to staré dobré spojenectví transatlantické mezi Evropou a mezi Spojenými státy. Myslím, že právě byl jedním z těch hlasů, který Trumpa přesvědčoval o tom, aby vlastně tady toto vůbec ani nebral nějak v potaz, ani by ho to vůbec jako ani nenapadlo. A je to vidět právě třeba na tom jeho vztahu mezi, řekněme, tou válkou Ukrajina, Rusko, kde on jednoznačně stál a podporoval Ukrajinu. Konec konců se právě minulý týden vracel jednak z Ukrajiny, ale on tam nebyl jenom na nějaké zdvořilosti návštěvy, on tam měl vlastně představit nový balíček proti ruských sankcí.
2: O Ukrajině jsme se zmínili, ale do jaké míry, pokud jde o ty odlišné názory s Trumpovou oproti Trumpově administrativě, tak do jaké míry se vyjadřoval veřejně v takových situacích, jako byl třeba Trumpův zájem o Grónsko?
3: To se přiznám, že jsem nezaregistroval, že by se k něčemu takovému vyjadřoval veřejně, ale zcela nepochybně měl nějaký názor na to a přesvědčoval Trumpa pravděpodobně o tom, že by Grónsko neměl řešit nějak silově. Samozřejmě jako ten americký zájem o Grónsko, tady vidíme už od 19. století, Trump byl první, prostě, kdo to napsal na sociální sítě, takže v tom je jako dost asi ten chaos, který kolem té situace vznikal.
2: Lukáš Perutka, amerikanista, historik z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
3: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: A teď necelou minutu před 7:45 rovnýma dohama do světa ekonomiky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO by dnes měla rozhodnout opět o cenách pohonných hmot na tento týden. Regulace má platit do 20. července. Otázkou je, zda regulace prodlouží, opozice ji kritizuje.
2: Unijní ministři zahraničí by se dnes mohli shodnout na 21. balíčku sankcí proti Rusku. Kvůli výhradám některých členských zemí ale z něj zmizela většina nejtvrdších opatření, jako byl například zákaz dovozu ruských ryb. Ministři budou jednat i o možnosti omezení dovozu z nelegálních židovských osad na okupovaném západním břehu Jordánu.
1: Finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024 sledovalo v české televizi kolem 456 tisíc. tisíc diváků.
2: Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička schráněných mušlí, to je jenom malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku, ku podivu. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 tisíc druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný. Porušení toho zákazu se může pěkně prodražit.
4: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
5: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
4: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
5: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
4: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
6: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
4: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
5: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
4: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: No zrovna dešťová hůl by se v době sucha docela hodila, ale třeba si ji vyrobíme i tady v Česku. Teď máme 7 hodin a 48 minuty, posloucháte Český rozhlas Plus. Speciálně tvarované nádoby dokážou zvlhčovat vzduch v klimatizovaných místnostech. Vyvíjejí je na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Spojili přitom prastarý tradiční materiál s moderní technologií. 3D tiskárnu naplnili keramickou hlínou.
7: Čo počujeme, je set tlačiarne, ktorá je primárne určená na prietlač keramiky. Je to tzv. Delta robot.
8: Adam Varga na Vysokej škole umělecko-průmyslové popisuje 3D tisk keramiky. Tisková hlava se pohybuje na třech ramenech a vrstvu po vrstvě nanáší mokrou keramickou hlínu.
7: Tato je ještě obohatená o podávač materiálu.
8: Takže tady nahoře je taková roura, tady je to umazané od hlíny, takže tam se to nasypává.
7: Ano, vo vnútri je šnek, ktorý ten materiál posúva priamo do extruderu, potom následne do tvarov, ktoré tlačíme.
9: Výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční práce s keramikou. To rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
8: Říká Sára Kordová, vedoucí výzkumného týmu, a ukazuje výsledky experimentů.
9: To je výsledek našeho výzkumu. Zkoušíme hranice všech kategorií.
7: Tady tyhle ty tvary jsou hodně zvrásněné. Tohle to vypadá jako okraj lastury, nějaké mušle.
9: Ano, to zvrásnění jde naproti té potřebě. Keramika má takovou dobrou vlastnost, že když do ní dáte vodu, tak ta voda skrz ní se do toho vzduchu uvolňuje. A my dlouhodobě pracujeme s vnitřním prostředím a nízkou vlhkostí vzduchu v interiérech. Materiál, který víc uvolňuje vodu do toho vzduchu a zároveň je takhle hezky zvrásněný, umocňuje tu přirozenou vlastností keramiky.
7: Větší povrch, více záhybů, ze kterých se to může uvolnit?
9: Ano, přesně tak. Je to téma v nových budovách, je to téma v budovách s klimatizacema, takže tady vidíte jeden z našich prvních prototypů.
7: Něco, to je taková stěna z dlaždic tištěných, někde jsou květináče.
9: To je taková vize i co bychom s tím chtěli do budoucna.
7: Když tady testujete hranice těch materiálů, na co jste zatím přišli? Tenhle ten květináč je trochu naprasklý, tady máte ceduly protéká.
6: Keramika obsahuje vysoké procento vody. Keď to schne a následně, keď se to pálí, tak se to zmršťuje.
8: Vysvětluje Emma Harmanová z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
6: Ten výzkum stále beží. Je strašně veľa keramických technologií a postupů, ale ta metoda, kterou s tím pracuje, ten 3D tisk, nie je možné to z různých důvodů robit těmi zaužívanými postupmi. Neustále vymýšlíme a zdokonalujeme, ako ty věci vůbec dať dohromady.
7: Takže ta hlína je úplně stejná jako v pravěku, ale musíte vymýšlet znovu ty postupy, aby to drželo.
6: Ano, ty samotné materiály a zložky, které v něj jsou, se absolutně nijak nelíší od toho, z čeho se v starověku modelovaly amfory. Len nie jsme obmedzení tým, z akého ložiska to nakopeme, ale víme si to prostě sami regulovat.
8: Hlína se dá namíchat a vypálit různými způsoby. A rozdíl je i slyšet.
6: Když je to vypálené na vyšší teplotu, tak to má úplně jiný zvuk. Všetko je to z tej istej hmoty. To, či chceme, aby to prepúšťalo vodu alebo izolovalo, závisí iba od toho, na akú vysokú teplotu to vypálime, či tá kamenina je slinutá, alebo naopak ostáva porezná, či do toho dáme ďalšie organické prímesy, či to teda glazujeme alebo nie.
8: Kromě chování tištěné keramiky pri výrobě bude nutné také proskoumat, jak vydrží pri používání, dodává Sára Kordová.
9: Teďka bychom chtěli udělat velkou instalaci, sledovat ji v čase, jak se chová, z toho se poučit.
8: Výsledkem by měly být designové doplňky do interiéru, které budou zároveň zavlažovat suchý vzduch. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Martin Srb, Český rozhlas.
10: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
2: Summit Severoatlantické aliance v Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu prezidenta a premiéra mezi asi ty vůbec nejsledovanější v Česku. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr. Tlak Spojených států na evropské spojence nikterak nepolevil. Právě naopak, konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
11: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence ostřeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobaci Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Írán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Íránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika v lichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohl vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co Aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obranné výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme ji ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci, až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce, podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% bodu ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
2: Tolik komentář a Viktor Daněk.
1: Strávit léto u Plotny a mezi hrnci vysněná dovolená maminek to není, ale u dětí se jedná o velké prázdninové přání. O příměstský tábor malých kuchařů je v Mříčné v Podkrkonoší obrovský zájem.
12: Jak jste se vyspali dneska? Chtělo se vám?
13: Špatně.
12: Únava už je. Vy ještě nevíte, co budeme pít, nebo to už někdo od někoho vyloudil?
13: Hamburgery.
12: Máte kluci pravdu, budeme dneska dělat hamburgery.
13: Jo.
12: A musíme si na to ale udělat i housky.
14: Hadi, zavážem.
12: A vyhrneme rukávy, nebo chceš mikinu dolů úplně?
15: Takhle.
12: Takhle, tak je vyhrneme jenom, jo?
16: Všechny děti už se přesunuly do velké místnosti, kde mají kuchyň a jakousi přípravnu. Každý musí obléknout zástěrku.
15: A hlavně si umýt ruce.
12: Tak, pojďte tady kolem dokola, kolem stolu, ať se tady ukážem.
16: Kateřina Čermáková, vedoucí, rovná děti kolem stolu. Petr tady předčítá všem, co budou potřebovat.
17: 500 gramů hladké mouky, 2 lžičky cukru, 1 lžičku soli.
12: Holčičky, tak tady je váha a kdo bude vážit zase?
13: Já.
12: Navážíš teda mouku a 500 gramů 500. A chlapcům dáme tady sádlo.
17: Musím kus ukrojit a dát to na pánev.
16: Úkoly se tady rozdělují, jde o to, aby se do vaření a pečení zapojili všechny děti.
12: Některý víc, některý míň, ale všichni chtějí. třeba děláme špízy nebo děláme mafiny, buchtičky se šodo.
16: Proč jsi se na tábor přihlásila?
15: Protože mě baví pít a vařit.
12: Máme tady to těsto hotové. Odvážíme, aby měl každý stejné množství těsta.
16: Můj Mír už tady má svůj příděl.
15: Musím to zvážit.
16: A co z toho budeš dělat?
15: Hamburger.
16: Během příměstského tábora se děti naučí základům vaření a některé zvládnou i jednoduché recepty úplně sami. Z Mříčné Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Osm hodin je tu další hodina Ranního plusu. Dobré jitro vám v pondělí 13. července přejí Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
10: Český rozhlas Plus.
1: A poslechněte si nabídku dalších minut, jak vláda obhajuje nový stavební zákon a co si o něm myslí místní samosprávy.
2: Přineseme také novinky v korupční kauze kolem pražské nemocnice Motol. Proč policie vrací peníze zabavené právníkovi Miroslavu Janstovi?
18: Nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
1: A jak ukrajinský prezident zdůvodnil výměnu vlády?
2: Tak to je výběr z našich námětů. O úvod hodiny se opět postará Martin Matějka. Jsou tu zprávy.
19: Americká armáda opět útočila na Irán, tvrdí, že se snaží oslabit iránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jihozápadě země. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
20: Námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Teherán předtím prohlásil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený a plavidla varoval před využíváním alternativních tras v ománských teritoriálních vodách. Americká armáda tvrdí, že ve vlně nejnovějších úderů zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny, které Irán používá právě v Hormuzském průlivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
19: Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevírá mimo provoz, byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru budovy bývalého areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
21: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
19: Kromě úřadu dnes otevírají i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut a taky některá parkoviště. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra. Podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společností Naftohaz a Ukrnafta Serhii Korecký.
22: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhie Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Sviridenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin dorazím, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi, peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Další informace přidáme v této půlhodině. Single ženy by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců teď můžou zákrok podstoupit jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
23: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
24: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
23: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí, pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
25: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti
0: toho reprodukčního biznisu.
23: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platili plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
19: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích v ulici Strankovského. Jde o sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila. Na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí. Požár se ale daří postupně dostávat pod kontrolu, dodává Pátek.
3: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
19: Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně stojí se od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh u sjezdu na Jinočany na 21. a 5. kilometru. Je tam nehoda a zdržení celkově asi 20 minut. Na dálnici D7 kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a zdržení do omezení u letiště je asi na 15 minut. Na D1 vás nedoprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova poprvé se zastaví za sjezdem na Rousínov na kilometru 214. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
2: Kterým vás provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Stavební úřady budou od nového roku patřit pod stát. Vládní novelou stavebního zákona vznikne nový úřad rozvoje území, pak i jeho krajské pobočky. Vládní koalice věří, že se díky novele podaří zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Zdůrazňuje, že bude stačit jedno stavební řízení jednoho úřadu završené jedním razítkem. Prezident Petr Pavel například vznesl obavu, zda se nový úřad podaří naplnit. Naším hostem ve vysílání je teď Hana Landová, vládní zmocněnkyně pro stavební zákon. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Jaké schvalovací lhůty by tedy mohly být obvyklé po té, co začne platit ta vládní novela stavebního zákona?
4: Tak ona, ta její účinnost naběhne postupně, ale při té plné účinnosti to bude třeba u běžného rodinného domu do 30 dnů se vším všudy, u nějaké větší stavby do jednoho roku.
2: Jak chcete zajistit to, aby úřady měly dostatek lidí na vyřizování těch kratších lhůt?
4: No, oni to v podstatě kratší lhuty úplně nejsou, jde o to, že se spojí ty procesy. To znamená, my reálně neskracujeme čas, který mají dnes úředníci na vyřízení těch žádostí a na posouzení těch zájmů, které kontrolují třeba památkáři, tu památkovou ochranu nebo ten stavební úředník, to umístění domu do území. Ale řešíme to tak, že vlastně ty procesy spojíme dohromady, to znamená běží současně a ten stavební pak nemusí čekat na to, na ten důsledek toho řetězení těch procesů za sebou.
2: Vy už jste také potvrdila, že ten nový systém stavební správy bude nabíhat postupně. K čemu hlavně by mělo sloužit to přechodné období?
4: No, přechodné období je zejména proto, abychom stihli pořádně, včas a pečlivě, pokud možno, připravit prostředí pracovní pro ty úředníky, abychom stihli zajistit kanceláře, přesun spisů, zajistit jim prostě místa, počítače, zajistit všechno v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost a tak dále. Takže to zabere nějaký čas. My si na to dáváme 18 měsíců do toho území a v té prvotní fázi, což znamená vytvoření úřadu rozvoje území přibližně půl roku. My teda už na tom pracujeme paralelně a v té první fázi se jedná de facto o posílení stávajícího úřadu, který se jmenuje DESU, Dopravní energetický stavební úřad.
2: A co říkáte tedy té určité obavě prezidenta, který takhle reagoval na své podněty, které získal v regionech, jestli se ten nový úřad podaří naplnit, míněno tedy personálně?
4: Já musím říci, že ta obava je prostě na místě, je správná. Kdyby nebyla, tak bychom ani nepotřebovali tolik času na přípravu. Já si ale nemyslím, že prostě je potřeba dneska významným způsobem nějakým ty lidi ani ty úředníky strašit. Já říkám, my máme od nějakého března schválený implementační projekt a v rámci toho projektu společně a napříč rezorty i s těmi partnery v území tu změnu připravujeme. Takže mám-li brát v potaz současný stav, kdy zhruba 25% úřadu je neobsazená, to znamená ta agenda do povolování staveb tam rozhodně neprobíhá řádně a včas a dalších 33% úředníků je v důchodovém nebo předdůchodovém věku a oni prostě z toho systému odejdou, aniž by obce na to měly nějaké řešení. Když se s nimi bavíme, tak prostě ta změna nějaká nastat musí, ať vlastně se, a my se vlastně snažíme o to, aby byla vlastně výsledkem správa profesionální, která jednak bude mít té agendy méně, to znamená, budeme se snažit o to, aby ti úředníci to stíhali a na druhé straně se budeme snažit vytvořit takové podmínky, aby do té práce chodili rádi a byli na to svoji práci hrdí.
2: Novela byla předložena jako poslanecký návrh, neprošla tedy připomínkovým řízením, takovým klasickým kolečkem resortu, úřadu, expertu, což vadí třeba Sdružení místních samospráv. Vy během toho, řekněme, přechodného období zapracujete případně do provozu úřadu nebo zohledníte jejich připomínky?
4: Já musím říci, že ta novela vlastně prošla historicky připomínkovým řízením mnohokrát. Ona se začala připravovat už původně v roce 2018, v roce 2019 byl schválen s klasickým rezortním kolečkem i s klasickým řízením před legislativní radou vlády. Věcný záměr o dva roky později byl potom schválen stavební zákon, který měl taky všechny tato kolečka a potom v průběhu toho minulého volebního období celé 4 roky fungovaly různé pracovní skupiny, kde se vlastně řešily nějaké připomínky a podněty k tomu zákonu. Část z nich, na kterých panovala shoda, vlastně ta novela obsahuje. Po tom prosincovém návrhu my jsme dostali spoustu podnětů, jak například od Svazu místních samospráv, tak i třeba od Svazu města obcí nebo od Asociace tajemníků, ředitelů krajských úřadů a my většinu z nich, ty, které byly zapracovatelné, tak jsme je zapracovali a vlastně ta novela už je obsahuje. A co nás teďko čeká, je společně s nimi skutečně ta organizační práce, ta návaznost a ta samozřejmě, jak si není možné ji zohlednit v textu zákona, ta nás čeká odpracovat fakticky v tom území.
2: A jak se díváte na obavy z oslabení váhy stanovisek památkářů, hygieniku, ochrany přírody nebo hasičů?
4: Já vlastně musím říci, že tyhle ty interpretace nejsou úplně přesné. Ten návrh neruší žádná závazná stanoviska bez náhrady. Ono vlastně spojuje ta vyjádření do jednoho, jak jsem zmiňovala. Vlastně ty procesy, které předtím běžely postupně za sebou, tak budou běžet současně najednou a ten, kdo požádá o tu stavbu, dostane všechno ta vyjádření v jednom papíru najednou. Takže třeba s tou památkovou ochranou vůbec není zrušena na opak výslovně je uveden veřejný zájem hned v prvním paragrafu, respektive v paragrafu 1b, odstavec 1, písmeno C. A on vlastně ten stavební úřad všechny tyto záležitosti posoudí. On si vezme ty úředníky, kteří to vykonávali dnes a ti samí úředníci s tou odbornou specializací na úrovni toho rozhodnutí o povolení záměru vlastně ty veřejné zájmy budou vyhodnocovat.
2: Anna Landová, vládní zmocněnkyně pro stavební zákon. Děkuji vám za rozhovor.
4: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
2: V Ranním plusu teď ještě nabídneme pohled Petra Halady, který je předsedou Sdružení místních samospráv České republiky, také starostou Kamíku nad Vltavou. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den a dobrý den i všem posluchačům.
2: Pokud vím, tak vy jste stáli o tu změnu stavebního řízení, ale novelu kritizujete. Můžete nejdřív kostce říct, co vám vadí?
5: No, v první řadě opravdu musím říct, že o tu změnu stavebního zákona jsme podporovali, usilujeme o ní také, ale v téhleté gesci, kterou teď tady máme, tak nám nepřijde zrovna šťastná. A to z toho důvodu, že opravdu byla novela přijata bez dostatečné odborné diskuze a bez standardního meziresortního připomínkového řízení. Jo.
2: My jsme teď, že vám vstupuji do řeči, my jsme teď slyšeli vládní zmocněnkyni, která říká, ono vlastně už v těch předchozích verzích to prošlo těmi všemi připomínkami. Máte teď nějaký kanál, nějakou možnost, kterou vlastně sdělujete tyhle ty své, řekněme, připomínky, úvahy vládě, nebo ta komunikace neprobíhá?
5: My ty svoje připomínky samozřejmě sdělujeme. Sdělujeme to jak paní vládní zmocněnkyni, tak paní ministryni, i panu premiérovi, protože těch schůzek proběhlo několik, ale musím říct, že jako je velká prodleva na to, na tu odpověď, na ty dotazy, které jsme vznesli. A také je samozřejmě problém v tom, že nemáte ty připomínky, protože ten standardní proces neproběhl od těch ostatních orgánů, takže se s nimi nemůžete domlouvat na tom, jestli ten proces a ty připomínky jsou relevantní tomu, jak ten stavební zákon pak bude fungovat v praxi. A toho my se právě nejvíc obáváme, že ten praktický dopad bude v mnohých formách problematický.
2: A zase velice konkrétně, o co tu kritiku opíráte? Jaká data v téhle věci máte k dispozici nebo chcete sledovat při tom, jak bude zaváděn ten nový systém?
5: No, pro nás je velmi důležité, aby ten systém fungoval tak, aby byl obsazen kvalitními lidmi, aby tam opravdu byli úředníci, kteří jsou fundovaní a kteří opravdu budou mít všechny podmínky k tomu, aby ten stavební zákon fungoval tak, jak paní vládní zmocněnkyně říká. A pokud nebude hotová digitalizace, tak samozřejmě asi to fungovat tak dobře nebude. Pokud ne všichni úředníci, fundovaní úředníci přejdou, tak jak tady už bylo řečeno, tak to asi také dobře fungovat nebude. A pak zásadní, kterou máme, je velmi odlišný režim pro vybrané velké stavební záměry, což jsou konkrétně tedy stavby nad 10 000 metrů oproti běžným projektům, který upřednostní jako velké aglomerace proti menším obcím a mohou jako čelit ty obce překážkám v jejich rozvoji.
2: Takže pokud třeba prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví říká, že tohle je hlubší proměna fungování státu, že Česko dává najevo, že rychlost a předvídatelnost povolování staveb je veřejný záměr, tak tohle úplně není váš pohled na věc? Menším obcím to nepomůže?
5: No, menším obcím to nepomůže, protože do těch menších obcí samozřejmě nepřijde developer, který řekne, postavíme vám tady bytové domy s rozlohou ploch nad 10 000 metrů. Že jo? Oni potřebují stavět menší bytové domy, rodinné domy a já si troufám tvrdit, protože máme na radnici stavební úřad, že ty povolovací termíny tady probíhají naprosto standardně, jak paní vládní zmocněnkyně říká, že do měsíce budete mít povolení na rodinný dům, tak to u nás probíhá úplně normálně a bez toho, že by se něco změnilo.
2: Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv České republiky, starosta Kamíku nad Vltavou. Děkuju za rozhovor.
5: Já vám také děkuju a přeju hezký den.
1: Rozhovor dozněl 2,5 minuty po 8:45. Právník Miroslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat milionové úplatky. Podrobnosti teď probereme s reportérem naší investigativní redakce Arturem Janouškem. Vítej.
6: Hezký den.
1: Proč policie tedy rozhodla, že ty zajištěné peníze Janstovi vrátí?
6: Z toho policejního usnesení, které jsme získali, vyplývá, že policisté po důkladné analýze těch bankovek došli k závěru, že se neprokázalo, že by pocházeli z trestné činnosti nebo že by nějak souviseli s tou korupční kauzou v Motole. Přesto policie ještě řešila, jestli ty peníze dál nenechat zajištěné pro případ, že by byl Jansta pravomocně odsouzený k peněžitému trestu a právě z těchto peněz by se ten jeho trest zaplatil. Jenže vzhledem k tomu, že že Jansta složil kauci 15 milionů korun, aby se loni v srpnu dostal z vazby. Policie usoudila, že zadržovat mu ještě navíc 400 tisíc, že už to prostě není nutné.
1: Tak jak jsi řekl, tak se neprokázalo podle policie, že by ty peníze pocházely z trestné činnosti a že to bylo po důkladné analýze bankovek. Tak jak k tomu došli, jak taková důkladná analýza bankovek probíhá?
6: Policie velmi podrobně ty bankovky zkoumala, hledala třeba otisky prstů nebo další stopy, aby například zjistila, kdo je měl v ruce. A to zkoumání bylo dokonce tak důkladné, že policie podle Jansty ty bankovky znehodnotila. A těch 400 tisíc mu proto teď bude muset vlastně vracet na účet.
1: Tak asi ještě jiné, ne, musí doplnit ty, co znehodnotila. No ale co na rozhodnutí policie říká Jansta?
6: On nám řekl, že ty peníze, že byly jeho, že nějak nesouvisely s tou korupční kauzou a proto vrácení těch zajištěných peněz podle svých slov očekával.
18: Ty zabavené peníze u mě doma, tak na to říkám, že jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
6: A my jsme se obrátili s žádostí o komentář i na Národní centrálu proti organizovanému zločinu a na Úřad evropského veřejného žalobce, který ten vyšetřování toho případu dozoruje. Mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce Paula Tello Alvézová jen obecně uvedla, že vrácení těch peněz nemá žádný vliv na probíhající trestní řízení a tedy, že samo o sobě neznamená, že by dotyčný byl nevinný. Dodala, že ten zajištěný majetek se obecně vrací, pokud už neslouží jako důkaz nebo jeho hodnotu výrazně převyšuje jiná hodnota, například ta uhrazená kauce. A jak už jsme řekli, Jansta loni složil 15 milionů korun, aby se dostal z vazby.
1: No ale Jansta není jediný, komu policie v tomhle případu zajistila majetek. Ostatním policie majetek nevrátilo?
6: V té korupční kauze policie loni obvinila 19 lidí. Hlavním aktérům zajistila peníze, nemovitosti v Česku, ale i v zahraničí, různé podíly v obchodních společnostech, auta, cennosti a další věci za zhruba 500 000 000. Nikomu dalšímu, tedy kromě Jansty, policie zatím majetek nevrátila. Například u bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka doma policisté našli zhruba 2 miliony. Ludvík nám řekl, že také v jeho případě kriminalisté neprokázali, že by tyto peníze pocházely z trestné činnosti. Nicméně jemu je zatím policie nevrátila právě proto, aby mohly být použity k zaplacení škody nebo případného peněžitého trestu, pokud by byl Ludvík pravomocně odsouzený.
1: A mohl by si ještě připomenout další okolnosti kauzy?
6: Ústřední postavou je bývalý náměstek ředitele motolské nemocnice Pavel Budinský. Podle policie bral statisícové nebo milionové úplatky od podnikatelů, kteří měli v Motole zakázky. V jednom případě vzal podle policie úplatek také bývalý ředitel nemocnice Ludvík. A na dalších úplatcích se měl Ludvík s Budinským podle policie domlouvat. Jansta jim měl pomáhat pak ty úplatky legalizovat, například tím, že za úplatky koupil pro Budinského pozemek hned vedle jeho domu v Chrustenicích u Prahy a také měl koupit od Ludvíka a Budinského jejich podle policie takřka bezcenné akcie firmy v africkém Beninu a zaplatit za ně právě těmi jejich úplatky. A ještě dodám, že Jansta, Ludvík i Budinský vinu v tom korupčním případu odmítají.
1: Tak to všechno pro nás připravil, nachystal a tady odprezentoval reportér naší investigativní redakce Artur Janoušek. Děkuji, naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
2: 8 hodin a 20 minut, téměř velmi stručný přehled hlavních událostí, které dnes sledujeme. V Paříži se koná schůzka koalice ochotných, lídrů 25 zemí, které podporují Ukrajinu. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš, hnutí ANO. Americká armáda v noci v několika vlnách útočila proti několika desítkám cílů v Íránu. A premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovu konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů v zahraniční politice státu.
1: Měla by Evropská unie důrazněji reagovat na pokračující agresi židovských osadníků na okupovaném západním břehu Jordánu a na další rozšiřování nelegálních osad. Právě o tom dnes budou v Bruselu jednat ministři zahraničí států 27. Na stole mají tři varianty, jak omezit obchod s nelegálními osadami. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den, Zdeňko.
7: Dobré ráno.
1: Jaké možnosti tedy omezení obchodu s židovskými osadami Evropská unie zvažuje?
7: Evropská komise navrhla radě tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. No a třetí a nejtvrdší zvažovanou variantou je pak úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z těchto nelegálních židovských osad. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před chvílí při příchodu na jednání uvedla, že asi všichni se shodují na tom, že situace na západním břehu je nesnesitelná a že to, co se tam děje, stěžuje do budoucna dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ona sama nechtěla komentovat, která z těch tří variant omezení obchodu je její nejbližší. Podle Kallasové je hlavní otázkou to, jestli se na některé z nich podaří najít shodu všech 27 členských států. Jejichž postoje se často velmi rozcházejí. Ovšem, Kallasová zároveň připustila, že pro některé ty formy omezení obchodu možná bude stačit i jen kvalifikovaná většina členských států. Nikoli jednomyslnost, tak jak to platí u klasických sankcí.
1: No a které země postih zboží z nelegálních osad nejvíc prosazují?
7: Je to skupina zemí, v jejímž čele stojí Belgie, Španělsko a také Irsko, které ale zároveň aktuálně předsedá Radě Evropské unie, takže se snaží spíše držet neutrální pozici. Podle těchto zemí je třeba vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad a zakročila proti tomu násilí, které se tam odehrává. Naopak proti těm dalším sankcím je například Německo, ale také hlavně Česko. Představitelé české vlády už v minulosti prohlásili, že žádné další sankce proti Izraeli nepodpoří. Oni to uvedli potom, co Česko podpořilo sankce namířené proti skupině konkrétních lidí a subjektů, kteří se právě na západním břehu Jordánu podílejí na těch násilnostech na Palestincích. Česko řeklo, že tedy tuto věc podpoří, nicméně vláda prohlásila, že žádné další sankce namířené proti Izraeli už podporovat nebude.
1: Ministři zahraničí dnes mají jednat také o dalších protiruských sankcích. Co konkrétně mají na programu?
7: Kaja Kallasová dnes při příchodu na to jednání uvedla, že očekává, že ministři dnes rozhodnou o zařazení 250 dalších lidí a subjektů na sankční seznamy. To má být hlavně reakce na poslední sérii ruských útoků zaměřených na civilisty, civilní obyvatelstvo Ukrajiny. To ale není samotný 21. sankční balík. O něm dnes budou ministři zahraničí také jednat, ale stále do poslední chvíle není jasné, jestli se podaří dosáhnout dohody, protože tam zůstává hodně otevřených otázek. Nejasné je například možné zmrazení cenového stropu na nákupy ruské ropy, to navrhuje Evropská komise. Ovšem proti tomuto návrhu protestuje Řecko, Malta nebo Kypr. Další spornou otázkou je návrh na zákaz vstupu bývalých ruských bojovníků do Evropské unie. No a otázka je také zařazení ruského patriarchy Kirila na sankční seznam. Toto také Evropská komise navrhovala, nicméně Bulharsko se staví proti tomuto kroku a z posledních informací se zdá, že nakonec patriarcha Kiril z toho nového sankčního balíku vypadne.
1: Tak tolik zpravodajka Zdeňka Traktová. Díky, přeji hezký den.
7: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní Plus. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se projevuje totiž i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám v poptávce na trhu, jako třeba v Zaječí na Břeclavsku.
8: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
9: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
8: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
9: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
8: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselín a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
9: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco. co dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
8: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění, to znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
9: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna, pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
11: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
9: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: A teď si řekneme, co vás čeká v další půlhodině. Prezident Volodymyr Zelenský odvolal po roce ve funkci vládu Julie Svyrydenkové. Proč to udělal a kdo by mohl Svyrydenkovou nahradit?
2: V oblíbených dovolenkových destinacích v Evropě sice se dá většinou platit kartou, hotovost cizí měně se ale může hodit. Na co máte právo při návštěvě směnárny?
1: V 8.30 se můžete zaposlouchat do zpráv Martina Matějky.
10: Český rozhlas Plus.
19: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Toho už dřív vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů

0: členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti, třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. A podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice. Vysokou šanci najít má u hnutí STAN a Pirátů. Tradiční ohňostroj k oslavám francouzského státního svátku Dne Bastily se uskuteční už dnes večer, tedy o den dřív. Rozhodl o tom starosta Paříže Emmanuel Greogard a po dohodě s prezidentem Emmanuelem Macronem a kvůli 10. výročí atentátu ve francouzském Nice. Rozhodnutí uspořádat ohňostroj o den dřív zdůvodnil tím, aby se okamžik ticha a uctění památky obětí mohly odehrát s náležitou vážností. Za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES totiž zakazuje dovážet více než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. A pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou upomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. A jihokorejské námořnictvo našlo tělo pohřešovaného námořníka v blízkosti hranice se Severní Koreou. O víkendu Soulu žádal Pchjongjang o pomoc při pátrání. A muž se podle Jižní Koreje ztratil v době služby pobřežní stráže a byla možnost, že by se dostal přes námořní demarkační linii. Námořnictvo ho našlo asi 52 kilometrů východně od pobřeží. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně a brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru a v koloně se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Jinočany na 21. a 5. kilometr. Řeší tam nehodu osobního auta s kamionem a zdržení celkově 20 minut. Na dálnici D7 kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a asi 20 minut se jede v koloně do omezení u letiště na 2. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc i oblačnosti s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A dnes vás tímto pořadem provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Přejeme dobré ráno i v 8 hodin téměř 34 minut. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hledá nového premiéra. Včera se setkal s kandidáty na tuto funkci a zítra by vláda premiérky Julie Svyridenkové měla podat demisi. Na Ukrajině všechno sleduje náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den, Martine.
3: Dobrý den.
2: Už se ví, kdo dál povede ukrajinskou vládu v těch těžkých válečných dobách?
3: Média jako nejpravděpodobnějšího kandidáta označují poměrně neznámou osobu, především tedy v zahraničí, v politických kruzích, kterou je ředitel velkých firm, jako je Ukrnafta a Naftohaz, Sergej Korecký. To je člověk, který je technik a manažer s obrovskými zkušenostmi v energetice. Řídil také jednu z těch velkých sítí benzínových stanic VOK kdysi na Ukrajině, ale to zřejmě nebude ten hlavní důvod. Možná to tam trochu přispělo, protože benzínové stanice, ty pumpy jsou zkrátka v poslední době stále častějším cílem ruských útoků, tam, kde jsou nechráněné a bude s tím potřeba něco dělat, zajistit jim protivzdušnou obranu nějakou minimálně a podobně, ale to samozřejmě nebude úplně ten rozhodující důvod. Spíš je to snaha posílit spolupráci se Spojenými státy, kde je teď velvyslankyní Olga Stefanišina, bývalá ministryně ukrajinské vlády, a je tam potřeba zřejmě podle Zelenského poslat daleko silnější figuru, protože Ukrajině jde o to získat licenci na výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, a to je potřeba tam potlačit, protlačit, a takovou větší, daleko větší politickou váhu má samozřejmě bývalá premiérka Julia Svyridenková se svou sítí kontaktu a se svou vervou a pílí, kterou za ten rok tady prokázala. Je nesmírně aktivní premiérka, takže ten důvod nebyl zřejmě v její špatné práci nebo v nějakých neshodách s prezidentem, i když samozřejmě ani to nikdy není vyloučeno, pod povrchem nevíme, co se úplně děje, ale ona zůstává v tom úzkém kruhu týmu Volodymyra Zelenského a zřejmě ji potřebuje právě tam ve Spojených státech, zvlášť po té, co Ukrajina ztratila velkého zastánce amerického republikánského senátora Lindsey Grahama, o víkendu zemřel.
2: Tak Julie Svyridenková asi byla tak schopná, že lepší než aby byla premiérkou, tak bude třeba novou

0: vyslankyní ve Spojených státech. No ale přece jenom na Ukrajině žádná vládní krize nenastala, tak spekuluje se o tom, proč se vlastně prezident Zelenský rozhodl právě teď tu vládu rekonstruovat?
1: On mluví o nějaké nové politické strategii, tak trošku mlhavě mluvil o blížící se zimě, ale ta se blíží každý rok a kvůli tomu se vláda nemění, i když loni se změnila, právě Julie Svidenková se v červenci stala premiérkou, ale to jsou faktory, které jsou známé, spíš to souvisí se změněnou situací válečnou. Rusko dalo najevo, že nemíní ukončit agresi proti Ukrajině, žádné rozhovory vůbec nejsou ani na horizontu, takže je potřeba se připravit a připravit zemi na tyto možnosti, na nové metody ruských útoků, na nové typy zbraní, které Rusko používá, nové cíle, které vyhledává a což bude zřejmě i před zimou energetická infrastruktura, znovu snaha ochromit úplně Ukrajinu, tak jak se to o to Rusko pokoušelo letošní zimu. No a člověk, který pochází z energetického prostředí, je zřejmě vhodným kandidátem, tedy podle Zelenského, který vlastně hledá, mluvil také i s jinými lidmi, samozřejmě ve hře byl i bývalý premiér Denis Šmihal, ministr vnitra Ihor Klimenko nebo starosta Charkova Ihor Terechov, poněkud překvapivě, ten by se možná mohl do té vlády dostat, protože má obrovské zkušenosti s fungováním velkoměsta v podmínkách neustálých ruských útoků, proto se s ním zřejmě i Zelenský setkal, ale uvidíme, jaké bude rozuzlení, rozhodně jak si říkal, není to žádná vládní krize, ta vláda bude rekonstruovaná a bude mít nové úkoly, nové částečně lidi.
0: A už jenom tě poprosím velmi stručně na závěr, ty změny se mají dotknout také bezpečnostních a silových struktur, už se ví jakých?
1: Mluví se také o možné změně na postu ministra obrany Michaila Fedorova, by možná, ale to ani dobře informovaný Listerbeka Ukrajina zatím neví úplně přesně, stejně tak neví, jestli tajná služba SBU bude mít řádného ředitele, šéfa, to je všechno zatím ještě ve hvězdách, ale změny v těch silových strukturách budou, to Zelenský řekl jasně.
0: Takhle náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my jsme teď ve spojení s Adamem Siberou, analytikem online deníku Kyiv Independent. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak my jsme to teď probírali s Martinem. Julia Svidenková stála v čele vlády rok a ty důvody, které zmínil prezident Zelenský, jak Martin řekl, tak byly dost mlhavé. Tak proč podle vás prezident ji a tím pádem celý kabinet odvolal?
2: Já myslím, že to pan Dorazín popisoval velmi dobře. Z našich informací prezident Zelenský vlastně spustil jednu z největších vládních obměn od začátku plnohodnotné války a vlastně se snahou přizpůsobit fungování státu vyhlídkám dlouhodobého válečného režimu.
0: No a jaké reakce ten postup prezidenta na ukrajinské politické scéně vyvolal?
2: Zejména s tím vlastně s tou spekulací o těch možných nástupcích, tak jsou tam taková překvapivá jména, právě ten starosta Charkova, pan Terechov, ale jinak si myslím, že reakce rozumíte, Ukrajina funguje se stará zejména o svoje přežití a v tom stavu, ve kterém je, tak hlavně udržet všechno pohromadě a všichni očekávají, jaký bude ten nástupce, o kterém rada bude rozhodovat zítra.
0: No právě Martin řekl, že by to mohl být Serhij Korecký, generální ředitel společnosti Naftohaz. A zmínil také to, že možná, že to je kvůli těm případným budoucím ruským útokům. A my jsme i zaznamenali zprávy, že Rusko by mohlo ty boje eskalovat a zničit 30 významných průmyslových areálů na Ukrajině, včetně ocelárny a oděského přístavu, čili je to možná příprava na takovouhle eskalaci?
2: Dávalo by to smysl, jelikož pan Korecký má silné manažerské zkušenosti a je veřejně vnímán jako technokrat, schopný řídit ekonomiku i energetiku a mluví se tedy o něm jako o největším nebo o aktuálním favoritovi, když bych to měl říct takhle. A s tím, jak Ukrajina vlastně dostává zabrat, by to i dávalo smysl i z těch důvodů, které jste zmiňoval.
0: Tak když mluvil prezident s jedním z možných kandidátů s ministrem obrany Michailem Fedorovem, tak narazili na to, že je potřeba udržet motivaci vojáků, zajistit řádné obsazení bojových brigád. Jsou tohle slabiny ukrajinské armády?
2: Je známý fakt, že Ukrajina se dlouhodobě potýká vlastně, nebo má ten problém o nedostatku lidských zdrojů ve své armádě. A i vlastně tyhle ty politické rotace tak se snaží, nebo i vytváří dojem, nejenom snaží, ono to tak skutečně je, že se ta situace řeší a že se kolem toho, že to není jakoby problém, který se dává na druhou kolej a armáda samozřejmě i takovéhle motivace potřebuje.
0: No a ještě jsme zmínili starostu Charkova Ihora Terechova. S tím prezident probral, jak víc propojit ústřední, regionální a místní orgány. Zkušenosti Charkova s podporou lidí se podle prezidenta dají uplatnit i v dalších městech a obcích. Co konkrétně by se z toho charkovského příkladu dalo využít?
2: Pan Terechov výborně komunikuje. Vlastně on má takový dobře velmi sledovaný telegramový kanál a vlastně komunikuje rozhodnutí, hrozby a věci, co se vlastně v charkovské administrativě dějou a všechno, co se týká Charkova, přímo s lidmi. A myslím si, že tohleto propojení vlastně té politické scény a přímo s občany, tak buduje důvěru a vlastně vztah mezi lidmi, politikou i politiky i armádou.
0: No a jaký teď bude postup při výměně kabinetu?
2: No, tak o tom zítra rozhodne rada. Musí se probrat vlastně, ta nová vláda se má výrazně soustředit na rozvoj domácího obranného průmyslu. A ty změny se pravděpodobně týkat i vedení bezpečnostních a některých vyšetřovacích institucí, což naznačuje na širší reorganizaci celé vlastně státní správy, nejen samotné vlády. A vlastně ukrajinská ústava, když skončí premiér, tak nařizuje i výměnu všech ministrů.
0: Tak tolik Adam Sibera, analytik online deníku Kyiv Independent. Děkuji vám za rozhovor, za vaši analýzu. Naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, hezký den.
3: A v Ranním plusu těsně před čtvrtě na devět tu máme další důležité události, kterým věnujeme pozornost. V Paříži běží schůzka koalice ochotných, tedy lídrů 25 zemí, které podporují Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který na ní bude, uvedl, že také evropské země by mohly spolupracovat na společné výrobě systému protivzdušné obrany. Ministři zahraničí Evropské unie by dnes na jednání Bruselu měli schválit sankce proti dalším 250 subjektům v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasova. A ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Na Ruse blíží 5%, které reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
0: No a teď téměř ve 8:45 je čas na výběr z domácích médií. Hospodářské noviny se na titulní straně zabývají tím, jaký vzduch dýcháme. Do roku 2030 totiž bude muset kvůli požadavku Evropské unie Česko přijmout nové přísnější limity znečištění ovzduší. A Český hydrometeorologický ústav se na to už připravuje, nakupuje za stovky milionů z evropských fondů nové přístroje a hledá také nová měřicí místa, píší Hospodářské noviny.
3: I když se v posledních letech stav ovzduší v Česku zlepšil, tak stále zůstává problémem jemný prach. Ten proniká hlouběji do plic a způsobuje úmrtí více než 6 tisíc lidí ročně. Oblastí s největší koncentrací je Moravskoslezský kraj. Tam limity překračoval karcinogenní benzoapiren. Jeho hlavním zdrojem je spalování pevných paliv při vytápění domácnosti, připomínají Hospodářské noviny.
0: K mapování znečištění má dnes Český hydrometeorologický ústav po republice 140 měřících stanic. Jejich obměna a vybavení přesnějšími přístroji bude postupné. Do konce roku ale mají vzniknout dvě monitorovací superlokality na Vysočině a v Ostravě. A přibude i míst, kde budou experti sledovat těžké kovy, polyaromatické aromatické látky, tolueny a xyleny produkované hlavně chemičkami. Tolik Hospodářské noviny.
3: Mladá fronta dnes přináší mimo jiné rozhovor s psychiatričkou Hanou Papežovou o tom, že přibývá pacientů, kteří bojují 20 i 30 let s poruchou příjmu potravy. Rozbíjí stereotyp, že se například mentální anorexie týká jenom mladých dívek. Léčí se s ní častěji i muži, což je dané tím, že jsou ochotnější o svých problémech mluvit, ale také se na ně zvyšuje tlak na perfektní těla nebo vzhled.
0: Psychiatrička Papežová v Mladé frontě dnes označuje za významného viníka sociální sítě a sledování útržků životu, které bývají nereálné. Vliv ale mají také moderní technologie jako chytré hodinky a tak podobně, které podle Papežové podporují nespokojenost s vlastním tělem.
3: A velkou roli hraje i přístup rodiny, protože, jak říká psychiatrička, praxi se setkává se situacemi, kdy se problematický vztah k jídlu objevuje už ve druhé nebo třetí generaci. Výrazného zlepšení nebo uzdravení dosáhne podle vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy Hany Papežové asi 60% pacientů. Tolik Mladá fronta dnes.
0: No a všechny české deníky, ty se věnují historickému úspěchu, kdy si v sobotu zahráli finále Wimbledonu také dvě Češky proti sobě. Napínavý zápas vyhrála 21letá Linda Nosková. Společně se soupeřkou Karolínou Muchovou se postarali o podívanou, kterou z královské lože sledovala i bývalá několikanásobná vítězka Martina Navrátilová a jen nevěřícně kroutila hlavou, všiml si deník N.
3: Deník Právo se zabývá slavným spojením líheň talentu a v tomhle kontextu se pozastavuje nad tím, že Linda Nosková je v pořadí 6. česká šampionka na Wimbledonu. Česko má ale přitom naprosté minimum travnatých kurtů. Zatímco Britové pompují do tenisového rozvoje miliony liber, letos se do druhého kola nejstaršího grandslamového turnaje dostala jenom jedna jejich reprezentantka. Podle deníku Právo jsou tak české úspěchy a výše investic anomálie a něco ve světovém kontextu mimořádné.
0: A my už teď můžeme ohlásit konec zápasu, respektive konec přehledu domácího tisku.
3: A ten dozněl na Plusu v 8 hodin a skoro 49 minut. Možná i vy se letos v létě chystáte na dovolenou do zahraničí, budete řešit i směnu peněz. Spotřebitelská organizace D-Test vydala souhrn rad a upozornění, na co si dát ve směnárnách pozor. Zákon umožňuje třeba zrušit směnu bez jakéhokoliv udání důvodu do 3 hodin od výměny peněz. Další detaily teď proberu s Martinem Pitronem, to je koordinátor služby vaše stížnosti CZ právě v organizaci D-Test. Dobrý den.
4: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: Jak prakticky funguje to bezplatné zrušení směny? Stačí jenom přijít s dokladem na pobočku a směnárna mám ty peníze musí vrátit?
4: Prakticky ano, ten zákon umožňuje zrušit tu směnu bez udání důvodu a to až do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit tu částku, kterou od té směnárny obdržel, směnárna mu vrátí původní peníze, přitom si nesmí účtovat žádné sankce, poplatky a tak podobně. Nicméně to odstoupení by mělo proběhnout na stejné pobočce, kde ke směně došlo. Není to podobně jako u zboží, že můžeme vrátit na jakékoliv provozovně, tady by to mělo být na stejné směnárně. Ta lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby, takže pokud bychom si například směnili ty peníze hodinu před zavřením té pobočky, tak nemusíme zoufat, protože další den budeme mít další 2 hodiny. A i ve chvíli, kdyby ta lhůta byla kratší ten následující den než 30 minut, tak máme jistotu, že minimálně v prvních 30 minutách té provozní doby to můžeme vrátit, takže tam také není problém. Jenom pro jistotu dodám, že pokud bychom směnili více než 1000 euro nebo obdobnou částku v jiné měně, tak už se na nás toto pravidlo vztahovat nebude.
3: A co když směna na ty údaje poskytnout nechce nebo není ochotná vrátit ty peníze do 3 hodin, jak má zákazník postupovat?
4: Tak v takovém případě je možné se obrátit na dozorový orgán, tím je v případě směnáren Česká národní banka. Nicméně vzhledem k tomu, že než ta Česká národní banka zareaguje a tak podobně, tak doporučujeme si vše zdokumentovat. To znamená ponechat si ten doklad, případně můžeme i třeba nahrát video, že nám ten směnárník odmítá vrátit ty peníze a tak dále, protože pokud bychom měli pouze nějakou fotografii, tak to vlastně nic nedokáže, takže ten video záznam bude pravděpodobně nejlepší.
3: V těch vašich doporučeních, v doporučeních D-testu shrnujete důležité údaje, které zákazníkům musí směnárna poskytnout. Jaké to jsou?
4: Tak každý vlastně ten spotřebitel, který přijde do směnárny a provede nějakou směnu, tak musí obdržet doklad, který obsahuje identifikaci provozovny, použité kurzy, konečnou částku, kterou ten spotřebitel poté směně obdrží, a to poučení o právu na odstoupení. Spotřebitelům vždy doporučujeme, aby si vše zkontrolovali i na tom dokladu, který vlastně podepisují předtím, než k té směně dojde, protože oni se můžou podívat na ten kurzovní lístek, ale špatně pochopí prodej a nákup a třeba se ty kurzy obrátí, takže vždy je důležité se podívat nejen na ten kurz třeba za 1 euro, ale i na tu celkovou částku, kterou vlastně obdržíme, vše si na místě přepočítat a podobně. Samozřejmě ve chvíli, pokud půjdeme do nějaké pochybné směnárny, kde je rozdíl mezi prodejem a nákupem velmi vysoký, tak už můžeme tušit, že ty kurzy pravděpodobně nejsou vůbec výhodné, takže i ten prodej a nákup, přestože tam vždy ten rozdíl bude, tak by neměl být nějak nápadně vysoký.
3: Občas dostáváme upozornění na nevýhodné kurzy v některých směnárnách. Tak co bychom měli vědět, nebo co bychom si měli zjistit, než jdeme směnit peníze?
4: Tak úplně nejlepší cestou je podívat se na internet na konkurenční nabídky a ověřit, zda ten kurz, který vlastně je v té směnárně, kam chceme jít, je opravdu výhodný, nebo zda je pouze, nebo zda je aspoň v nějakých normách a není nějak výrazně nevýhodný. Pokud budeme měnit pouze třeba 10-15 euro, tak to nás třeba nemusí tady nějakých pár halířů zajímat. Pokud bychom však měnili na dovolenou třeba 500 euro, tak tam už ten rozdíl bude vyšší. Zároveň je důležité se podívat, zda se nejedná o nějaké VIP kurzy, například pro nějaké členy klubu věrnostního nebo pro nějaké registrované zákazníky, protože ta směnárna může mít více kurzovních lístků a pro některé spotřebitele to může být nepřehledné. Takže vždy se podívat k té konkurenci, to je asi to nejdůležitější, abychom vlastně věděli, zda měníme výhodně či nevýhodně, a následně teprve poté jít na tu směnárnu.
3: A jsou ještě třeba případně nějaké další triky, které směnárny zkoušejí, kromě nevýhodných kurzů?
4: Tak někdy se může stát, ať už to může být trik, anebo pouze chyba toho směnárníka, že nám například vrátí špatnou částku, takže vždy je důležité si přepočítat ideálně pod tou kamerou přímo, kolik peněz dáváme tomu směnárníkovi, kolik peněz obdržíme, a to i hned na místě, protože následné reklamace jsou velmi problematické. Když se vrátíme třeba za půl hodiny s tím, že nám směnárník vrátil méně peněz, tak samozřejmě i ten směnárník už nám nemusí věřit, pokud to neudělal úmyslně, takže i na toto je potřeba si dávat pozor. Zároveň, jak jsem řekl, některé ty VIP kurzy mohou být velmi výhodné, ale nebudou se na nás vztahovat, takže vždy, než podepíšeme právě tu smlouvu o té směně, tak se podívat na tu celkovou částku, kterou obdržíme, a zkontrolovat si, zda je opravdu výhodná, tak jak my chceme.
3: A tohle zmíněné tedy bývá nejčastější potíž, když tedy jako třeba nedostaneme zpátky peníze, když si peníze měníme v té cílové destinaci, že třeba jako nemáme přesně přehled, jak to tam probíhá?
4: Tak těch problémů je tam více, tam bývají i třeba ty nevýhodné kurzy, nicméně toto může být takovým nejčastějším problémem ve chvíli, kdy si vlastně jsme naprosto jistí, že jsme uzavřeli něco, nebo ne, uzavřeli nevýhodného, ale že tam opravdu stalo něco nekalého, protože když si směníme za nevýhodný kurz, tak to znamená, že jsme pravděpodobně uzavřeli smlouvu na ten horší kurz a následně se z toho nějak vyvléknout je složitější. V Česku nám pomůžou ty 3 hodiny, ale ne všude v zahraničí tohle je. A nicméně, když dostaneme tu horší částku, tak je vždy jasné, že byla chyba na straně toho směnárníka a je důležité si na to dávat pozor.
3: Martin Pitron, koordinátor služby Vaše stížnosti CZ v organizaci D-Test. Děkuji.
4: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: A necelých 6 minut před 9:00 měníme téma. Hasiči už 5. den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň mají pod kontrolou, dále ale prolévají nejenom pot, ale hlavně sutiny a dohašují ohniska. Během dopoledne budou hasiči řešit, jestli zpřístupní ulice v okolí, které jsou zatím kvůli bezpečnosti uzavřeny. Otevřít se mají taky některé instituce. Víc nám řekne přímo z místa reportérka Tereza Chrastinová. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. Oproti víkendovému v uvozovkách klidu je tady v areálu dnes o poznání rušněji. Lidi jdou do práce, je tu i větší pohyb aut na místě, každopádně stále zůstává právě několik jednotek hasičů, ti dohašují ta skrytá ohniska, která se tak různě v místě pořád objevují. Ale ano, krajské instituce už v průběhu neděle informovaly, že v pondělí začínají s běžným provozem. Týká se to například budovy 21, takzvaného zlínského mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad a je tu také oblíbená vyhlídková terasa. Otevřít by se měly i budovy 14 a 15, kde je Baťův institut s galerií, muzeem a knihovnou. Prostory místní kavárny ale stále zůstávají jako zázemí pro dosud zasahující hasiče. V provozu by měly být i budovy 22 a 23. Co se týká dopravy, průjezd některými ulicemi je stále omezený. Bezprostřední okolí budovy je zapáskované a místo hlídají policisté. Jak mi ráno řekl mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček, během rána nebo dopoledne by se měla konat další koordinační schůzka, která rozhodne o dalším postupu, případně právě i o větším uvolnění některých ulic nebo parkovišť.
0: A už se dá odhadnout, kdy se na místo dostanou vyšetřovatelé?
6: No, místo, respektive budova, je podle statika vlivem požáru i částečného zřícení pořád velmi nestabilní. Nedá se ještě úplně vyloučit ani její zřícení. Právě během dneška by měla koordinační schůzka rozhodnout mimo jiné i o předání místa majiteli a od toho se budou odvíjet další kroky. Jinak, co se týče právě toho vyšetřování, dá se předpokládat, že proces bude zdlouhavý, může trvat měsíce. Začínají na tom pracovat kriminalisté a vyšetřovatelé hasičů. S tím každopádně souvisí jedna výzva směrem k veřejnosti, kterou zveřejnili hasiči. Ti žádají veřejnost o fotky, videa, očitá svědectví z místa. Všechno tohle může pomoct zjistit, kde přesně požár začal a jak rychle se šířil. Hasiči ale také ocení informace například o stavu budovy, protipožárních opatřeních v budově a tak dále. Tohle všechno může příčinu požáru pomoct odhalit.
0: Tak to byla reportérka Tereza Chrastinová. Děkuji, naslyšenou.
6: Děkuju moc krát, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Ordinační softwary některých veterinářů nekomunikují s centrální evidencí psů a ta je od 1. července povinná pro všechny majitele, kteří přijdou zvíře naočkovat proti vzteklině. Údaje se automaticky z počítače veterináře nepropisují do nového systému, takže veterináři musí data zadávat dvakrát.
7: Jsme tu poprvé s cipískem.
8: Petra Burianová přišla do ordinace prostějovské veterinářky Michaely Hejlkové. Jejího psa čeká očkování proti vzteklině.
9: S chovatelkou vyplníme žádost o zapsání do centrální evidence psů. Tak, jo. Takže takhle se mi zobrazí číslo čipu na té čtečce, nic jiného. Umístění levá strana krku, tetování nemá, pet pas má. Takže ten také zapíšeme.
8: Cipísek je tedy...
7: Cipísek je irský vlkodav.
9: Tady jméno psa. Co oper.
10: A píše se tam i jak mu říkáme?
9: Jo, ano, napíšu si to tam. Napíšu tam obojí, plemeno irský vlkodav.
8: Michaela Hejlková mi popisuje, že její ordinační software zatím s centrální evidencí nespolupracuje.
9: Teď to aktuálně musím prostě všechno zadávat ručně. Jo, nejdřív to zadám k sobě do počítače a pak vlastně ještě musím najet na stránky té centrální evidence psu, tam se přihlásit tím svým přihlašovacím heslem a pak to zadávat všechno ručně. Jo, takže je to taková trochu... drbačka aktuálně pro nás.
8: Kolik vám to zabere času teď navíc?
9: Tak zhruba tak 15-20 minut jedna registrace.
8: Kolik klientů vám denně takhle přijde?
9: Tak 10.
8: Stejnou zkušenost mají i další oslovení veterináři. Třeba Jitka Tesaříková z Olomouce.
11: Veterinář má jakoby software takový, jaký si pořídí a můj software s tím nespolupracuje. To kvůli té centrální evidenci nebudu měnit ten software, protože jsem s ním spokojená.
8: Komora veterinárních lékařů podle její viceprezidentky Kateřiny Waldhans po spuštění evidence žádné větší problémy nezaznamenala.
12: Samozřejmě jim to navyšuje administrativu, nějaké navýšení úkonů tam je, ale podle mých informací je to zatím v mezích normy.
8: Nespolupracující systémy jsou podle ní problémem komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
12: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Ten zbytek si musí naprogramovat ve svých softwarech a upravit svůj software. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují.
8: Psi do evidence veterináři zapisují na žádost majitelů. Registrace je povinná. Pokud ji chovatel psa neprovede nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině, bude mu hrozit pokuta až 50 000 korun v případě fyzických a až 300 000 korun u právnických osob. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: I v 9 hodin v pondělí 13. července vám společnost dělá Ranní plus a také Martina Mašková
3: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas plus.
3: Tady je výběr z témat příští půl hodiny. Jak se ODS vypořádá se starostou Prahy 1, který zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun.
0: Umožní Česko umělé oplodnění ženám bez partnera?
3: A před 90 lety vyrazil na trať legendární vlak Slovenská strela, čím byl unikátní.
0: Ke zprávám usedá Martin Matějka.
13: Paříž hostí další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Účastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
14: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotních, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. A České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční bezpečnostní politiku odlišné názory.
15: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
13: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního sdružení Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 000. Bezdomova podle nových údajů zůstalo téměř 18 000 obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, a které Venezuelu v posledních letech zasáhly.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. A pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
16: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
13: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo se jím ukončením na konci června. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici, a proti je třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
17: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem, a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
13: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zemědělci v Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok, v některých oblastech o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství spadlo v Česku v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Nedostatek obilí v Česku ale nehrozí, říká předseda Agrární komory Ostravsko Vilém Tomíček.
18: Obilí je nadbytek ještě z loňska. Zemědělci spíš mají problém s cenou. Je velice nízká cena obilí, komodit, všeho. Co se týká zas živočišné výroby a chovu dobytka, bude málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
13: A mezi Pardubicemi a Zámrskem začíná několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojení autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce aut a kamionů.
19: Občané se po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná. Všichni tady dojíždí do práce autama. Bude problém vyjet ze svých pozemků nebo naopak na své pozemky zajíždět, protože ten provoz tady bude opravdu extrémní.
13: Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna, kdy zároveň zprovozní nový úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta. Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru a v koloně se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Jinočany na 21. a 5. kilometru. Řeší tam nehodu osobního auta s kamionem a zdržení celkově asi 20 minut. Na dálnici D7 z kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná u sjezdu na Středokulky na 5. kilometru a asi 20 minut se jede v koloně do omezení u letiště na 2. kilometru. Na D1 vázne doprava na příjezdech do Brna z Prahy i z Ostravy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je omezení a kolony jsou od Slatiny a také od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190. A v Praze je silný provoz, ucpané jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce je kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské asi na 20 minut a skoro 25 minut se potom stojí v koloně i ve Strakonické od Lahovického mostu. Na Vině je omezení u Lihovaru. Dopravu brzdí omezení ve Kbelské a pomalu se jede hlavně z Novopatské od Černého mostu do Kbelské. Zdržení je 20 minut a 15 minut se popojíždí i po D8 od Zdib. Navíc u sjezdu na Čakovice je hlášená nehoda. Vázne provoz na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Je to zdržení asi na 25 minut. Na magistrále je zdržení směr Holešovice. Kolony jsou nesouvislé z Nuselského mostu okolo omezení u muzea až do zúžení na Hlávkově mostě. Celkové zdržení určitě 30 minut. A kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Popojíždí se od Vestce a také z plzeňské D5, zdržení vždy asi 20 až 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 25 a na horách 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
3: Tím vás provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Dnes se sejde oblastní rada ODS Prahy 1, která má řešit majetkové poměry kandidáta na starostu této městské části Filipa Dvořáka. Jednání svolal on sám, aby spolustraníku vysvětlil situaci ohledně svých majetkových poměrů a dědictví po otci. Vedení ODS ho ale vyzvalo, aby odstoupil z kandidátky. Kauzu teď schrne Jan Duchoslav z domácí redakce. Ještě jednou vítej.
20: Dobrý den.
3: Proč tedy vedení strany nebo s jakými argumenty vyzvalo Filipa Dvořáka, aby odstoupil ze stranické kandidátky?
20: Filip Dvořák měl podle informací Seznam zpráv získat dědictví po svém otci za zhruba 230 milionů korun. Není prý ale jasné, jak si jeho otec na takový majetek vydělal. Výzvu, aby kandidátku opustil, mu adresovali předseda strany Martin Kupka, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík a šéfka regionálního sdružení Alexandra Udženia. Jednání Filipa Dvořáka podle Kupky poškozuje dobré jméno strany.
21: Ta výzva navazovala na rozpačité vysvětlování a co se bude dít dál, teď záleží především na Filipu Dvořákovi.
20: Trojice politiků totiž také vyzvala oblastní sdružení, aby v případě, že Dvořák neodstoupí sám, postupovalo podle stanov a změnilo kandidátku.
3: A jak svou situaci vysvětluje Filip Dvořák sám?
20: Podle Dvořáka je celá situace nešťastná, zároveň odmítl tvrzení, že své majetkové poměry stranickému vedení ani veřejnosti nevysvětlil. Všechny tři čelní představitele strany také pozval na dnešní zasedání oblastní rady.
22: Svolal jsem jednání oblastní rady, kde chceme celou záležitost projednat. Pozvali jsme tam i všechny tři zmíněné, přesně podle pravidel, kterými se má odezřídit. Oblastní rada nepochybně správně vyhodnotí situaci a vyjádří se k ní. Ten spěch je z mého pohledu velmi podivný. Tím spíše v případě, kdy nejsem z ničeho obviněn, dokonce ani nikým vyšetřován.
20: Dvořák také řekl, že notářský zápis o dědictví už v roce 2019 předal finančnímu úřadu v souladu se zákonem. Kupka i Eugenia pro Český rozhlas uvedli, že se oblastní rady nezúčastní. Eugenia k tomu dodala, že ani pozvání nedostala.
3: Filip Dvořák je zároveň předsedou oblastního sdružení ODS, v této funkci zůstává?
20: Zatím ano, vedení strany ho vyzvalo jen k odstoupení z kandidátky, jestli bude následovat i výzva k odchodu z funkce předsedy není jasné. Filip Dvořák je zároveň také viceprezidentem Hospodářské komory, jeho jméno se několikrát objevilo ve veřejném prostoru i ve spojení s některými kauzami, například v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například ohledně nabití bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se ale neprokázalo. Bylo to v době, kdy byl mezi lety 1994 a 2002 radním hlavního města a v letech 2009 a 2010 starosta Prahy 1.
3: Případ spojený s majetkovými poměry kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka shrnul Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme.
20: Díky, naslyšenou.
0: Teď máme 11 minut po 9. hodině. Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu zákona, která by to umožnila. Návrh se ale nelíbí některým členům hnutí SPD nebo motoristům. Podle ministra sportu, prevence a zdraví Borise Šťastného z motoristů nemají děti vznikat do neúplné rodiny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO namítá, že stávající zákaz bez tak ženy obcházejí.
1: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko, stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
2: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měly, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z motoristů sobě.
4: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermí, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
1: Podporu v koalici pravděpodobně návrh nenajde ani u druhého koaličního partnera. Podle poslance SPD Jana Síly má mít dítě matku i otce.
23: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
1: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale paradoxně mohl najít Adam Vojtěch na straně opozice. Předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
24: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět, tedy pomůže to zejména celé řadě i třeba lesbických párů, nebo i celá řada žen žije sama bez partnera, dítě chtějí.
1: A pro jsou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
25: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu. Proto my jako lidovci určitě u toho nebudeme chtít svítit.
2: Cokoliv se řeší kolem umělého oplodnění, tak vždy se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
1: Reaguje Adam Vojtěch. V případě schválení novely zákona je ve hře i úprava matričního zákona. Bez ní by se totiž mohl opakovat případ známý jako operace Španěl. Šlo o zhruba 30 případů, kdy si single muži z celého světa objednávali novorozence na Ukrajině. Odnosila jim ho náhradní matka, kterou zprostředkovatelé před porodem převezli do Prahy. A když se tam dítě narodilo, získal ho biologický otec. Single rodička by totiž po porodu mohla přijít na matriku a nechat zapsat jakéhokoliv muže jako otce. A tím by on k dítěti získal práva.
2: Vůbec cílem není tohoto zákona jakkoliv tady rozvíjet nějaký biznis s dětmi. Cílem je prostě umožnit matkám, které nemají partnera, aby mohli mít miminko, pokud prostě to takto chtějí.
1: Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Pojišťovny by na takový zákrok neměly přispívat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: A posloucháte Ranní plus 9 hodin a skoro 15 minut. Mnozí z nás nejspíš sledovali finále Wimbledonu, ve kterém se utkaly dvě Češky, Linda Nosková a Karolina Muchová. Jak víte, z utkání vyšla šťastnější první jmenovaná a získala tak pro Českou republiku další titul na tomto prestižním turnaji.
6: Je to konec, přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
7: Takhle popsal konec zápasu v živém vysílání sportovní reportér Českého rozhlasu Jaroslav Plašil. V historicky prvním ryze českém finále Wimbledonu porazila Linda Nosková Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala při premiérové účasti v grandslamovém finále i svůj první titul v kariéře. Po zápase litovala 21-letá Nosková prohraného druhého setu, ve kterém ztratila několik matchbolů.
9: Kája je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
7: O finále mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport i někdejší úspěšná tenistka Helena Suková.
10: Přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu. Tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas.
7: Utkání přímo v All England Clubu sledoval otec Lindy Noskové, bývalý výpravčí Drahoš Nosek. Ten vzpomínal na dobu, kdy rodina neměla moc peněz a přitom se snažila

0: prvé legendární motorový expres Slovenská Strela. Předválečný motorový stroj na dlouhá léta zaznamenal rekord na trati Bratislava-Praha. Cestu urazil za 4 hodiny a 18 minut.
1: Nejprve tady byl obrtlík, pak se musela odjistit klika.
2: Kurátor Slovenské Strely otevírá dveře a společně stoupáme po dvou schůdcích do vozu. Držím se kožených úchytů i stříbrné mosazné kliky. Od první vteřiny je jasné, že interiér Slovenské Strely je propracovaný do každého detailu.
1: No, to byla vždycky krása. Ale bohužel ty roky, které předcházely té renovaci, byly až příliš dlouhé a byly několikanásobně delší než celková doba provozu. Úplně ta nejaktivnější doba provozu byla jenom 3 roky.
2: Můj průvodce naráží na to, že prvorepubliková vláda se rozhodla nechat vyrobit luxusní rychlý vůz po vzoru Francie, Německa nebo Švýcarska. Zakázku zadala Ringhoferovým závodům se sídlem v Kopřivnici, kde vznikly 2 vozy a že jezdili pravidelně pouze do začátku druhé světové války. Provoz byl totiž nákladný.
1: Potom si musela prožít jako odstavený vůz, než se dostala do parády.
2: Jeden z vozů v 60. letech minulého století schořel a druhý postupně chátral v různých provizorních přístřežcích ve městě Kopřivnice. Když byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku, vznikl tým lidí, který se zasadil o záchranu tohoto jedinečného motorového vozu. Začala v roce 2018 a trvala 3 roky. Byl mezi nimi i syn Josefa Sousedíka, Tomáš Sousedík.
3: Tam šlo prostrčit přes rezavou karoserii prst, jo? Takže jsem se do toho pustil.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu. I tento motor je funkční a umístěný pod dřevěnou podlahou v prostoru u řidiče. A je symbolické, že ho opravovali v dílnách ve Vsetíně, ve městě, kde měl Josef Sousedík svou továrnu. A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po 3., co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Ve voze nás bylo jen pár, včetně jednoho strojvůdce, kterému se správně má říkat řidič.
4: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co vzalo za první republiku nás, když nebudu počítat, že k tomu třeba si budeme šípa vyrobený, jako jo.
5: Jak se vám sedí v tom čalounění tady?
6: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
4: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo prostě, proto se to musí objíždět tady po hlavní Štrece.
5: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
6: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový bežovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly spliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
1: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají 2 světy, protože tady jsou normální litinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
7: Děkujeme, že jste poslouchali Ranní plus. Pro dnešek se loučí Martina Mašková
0: a Tomáš Pavlíček. Hezký den.
8: Bylo 9:30.
9: Český rozhlas plus. Zprávy.

0: Velství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu. Centkom uvedlo, že armáda zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i iránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Iránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. V Bruselu dnes budou jednat ministři zahraničních věcí členských států Evropské unie. Rozhovory se budou týkat i ruské agrese proti Ukrajině. K neformální výměně názoru se připojí také ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Dalším tématem schůzky bude situace na Blízkém východě s ohledem na nejnovější vývoj v Iránu. Česko bude zastupovat náměstek ministra Jiří Brodský. Hasiči dál zasahují u požáru skladu koloběžek v Čelákovicích u Prahy v ulici Stankovského. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila, nikdo není zraněný. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Síkorová-Flíhlová s tím, že na místě je asi 25 jednotek. Je vyhlášený třetí stupeň poplachu ze 4. Zásah bude trvat ještě nejméně několik hodin. Podle Flígerové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla.
1: Je to vlastně těžká technika, která vlastně tou hydraulikou jako dozboří tu halu bezpečně a cíleně tak, jak potřebujeme, aby vlastně se to mohlo pořádně celý dohasit. Asi se dá říct, že je to na dobré cestě, protože už jenom když jsem viděla třeba záběry z rána, jak to vypadalo, už to vypadá o poznání lépe.
0: Hasiči lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud to není nutné.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. A podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Ve slovenském Pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. A Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. S plameny bojuje přibližně 400 hasičů a ti počítají s poklesem teplot přes noc. Hasicí vrtulníky a letadla ale na noc museli pozastavit práci. A vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu, dodává místopředseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka asi to uklidnilo, to počasí není už přes 40. No my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
0: Kromě časnějšího dozrávání má na termín sklizně vliv i změna poptávky po vínech. Dříve sklizené hrozny jsou vhodnější na šumivá a méně alkoholická vína. Jejich obliba v posledních letech roste. Dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí se před kolonou u Rudné na 5. kilometru a v koloně se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově zdržení jen provozem asi 20 minut. Na dálnici D7 jsou kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské. Zdržení je vždy asi kolem 20 minut. Na D1 vázne doprava na příjezdech do Brna z Prahy i z Ostravy na kilometru 190. U sjezdu na Bratislavu je omezení a kolony jsou od Slatiny a také od sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměří kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
4: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Ve Studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
6: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kišu.
5: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
4: jak
5: já jsem
4: víte?
5: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě drtivá většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně šestiletých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarczuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakcí,
4: co
5: která by dávala smysl.
4: Co máte konkrétně na mysli, jenom aby jsme si
5: tak
4: to ujasnili.
5: Tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, že jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
4: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kišu, AI hrozbou nebo příležitostí?
5: Příležitost samozřejmě.
4: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
6: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kiša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají a já ji taky nepoužívám a mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
4: Počkejte,
6: mě...
4: že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
6: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaký úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
7: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
6: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
7: Leoš Kiša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
6: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže a vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce, nevím, mám
7: Rozumím.
6: Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
7: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity, to je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
5: Já se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídila myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílné nástroje.
7: Velký je to rozdíl?
5: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, vyřešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník. Jako
7: je to rešeršování.
5: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. Já například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jako sumerský slovník, jak jsem se obrátil mu inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
7: Problém bude v důvěře. hodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší, anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
6: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
7: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti a teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši, Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba a když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
5: Já vychovávám 5 dětí a nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
6: Myslím, jako... to nebylo lepší, ale potom...
5: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě a hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaké informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak může věnovat některému z těch 5 dětí.
7: Říká Leoš Kiša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Bárou Bažantovou.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
6: Jo, tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedivila, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, kteří dokážou kteří nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře a nebo vůbec a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
7: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
6: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zalbové, Táňa Praha Tři Žižkov, která popisuje o dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou, a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem. Tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuju, tak si myslím, že prostě umělá inteligence napsat nedokáže.
7: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
6: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
7: Rozumím. Já bych se teď, Leoši, vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se Zlatíčkem nebo Miláčkem, nebo jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
5: V tuhle chvíli ty jazykový nástroje to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má Čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On neudrží.
7: Na základě promptu na pokračování
5: ale
7: by se to napsat
5: v tu chvíli
7: dalo.
5: To musíte psa, jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by umělá inteligence dokázala napsat Tři mušketýry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružní román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
7: tajemství, musí dostat zadání, musí dostat
5: ano,
7: zadání.
5: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme 1:1.
7: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
5: ano, ale myslím,
7: mozek,
5: jde o ten výsledek,
7: ruka, tuška,
5: jde o ten výsledek
7: ruka,
5: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým dělám nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc. Jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracovat AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
7: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
5: Já si myslím, že na...
7: Není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, je ano, právě ta víra.
5: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
7: Určitě.
5: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, znamená ne na těch rešerších, recenzích nebo kontrole, ale i na té tvorbě a ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako, teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
7: jasně,
5: firma a dal tomu nějakou jako duši.
7: Konceptuálních,
5: to znamená, že jako to vlastně podobným tvorby. Způsobem to jako jednou může fungovat.
7: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře. My už máme málo času, tak já chci se ještě...
5: Dvě rychlý věci, jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
7: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
5: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno. My stejně jedno, to máme dávno.
7: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež? Které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
6: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pokud tam prostě pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
7: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
6: Já nepoužívám.
7: Ani internet nepoužíváte, jo?
6: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
7: Ano, ano.
6: Takže já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z Univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
7: Rozumím.
6: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale...
7: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kiša, ne. Mně v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo, tuto debatu máme ale před sebou, že?
5: Určitě, jenom s tím využijem, tak časopis Atlantik získal zdrojový knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku, 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
7: Leoš Kiša, alias František Kotleta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a Proti. Díky vám oběma za to, naslyšenou.
6: Díky, hezký den.
5: Hezký den.
7: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik
8: Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Deset hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. Americká armáda dokončila nejnovější údery proti Íránu a unijní ministři zahraničí projednají obchodní sankce proti nelegálním židovským osadám. Zprávy a Martin Matějka. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
9: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
0: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. A CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na přátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v čele se Španělskem, Belgií či Irskem.
10: Cílem návrhu je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: 400 hasičů bojuje s velkým požárem nedaleko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči evakuovali stovky obyvatel.
11: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
12: Popsal televizi BFM hasič Frank Majár. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pielová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůře dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou, informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígerové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rybadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V řece Dyji Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová a pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
13: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí se u Rudné na 5. kilometru a jede se až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkově zdržení jen provozem 20 minut. V Praze provoz pozvolna slábne, dopravu komplikuje zúžení Bekbelské, jezdí se vždy jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut. Kolony asi na 10 minut jsou i v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby.
16: V následujících letech škrtne asi polovinu modelů.
17: Zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu.
18: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
19: Proti tomu už protestovaly firemní odbory.
20: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přímo dotknout neměla.
14: Revoluce u Volkswagenu. Velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW? A má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
21: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
14: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
21: No, právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v uvozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
14: tak.
21: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, ale veškeré propouštění a tak dále, to bude ještě dlouhá diskuze a odbory zuřivě protestují samozřejmě.
14: Ne, to bez pochyby, ale jak jsem zmiňoval, to omezování výroby, to řešila ta dozorčí rada. V podstatě to, že o 50% se ta modelová nabídka sníží, až o 75% se má snížit ta výbavová nabídka těch jednotlivých modelů, to, že se bude vyrábět ročně 9 milionů aut, o tom se přece rozhodlo. Tak se jenom ptám, jestli to rozhodnutí dozorčí rady, v níž jsou zastoupené i odbory, jestli to bylo jednomyslné?
21: No, tak určitě ne. Já vím, že to hlasování, to, co uniklo, někde jsem zahlédl, že 12-7 bylo zamítnutí právě těch explicitních propouštěcích plánů a zavírání továren. To znamená, ono vlastně, to rozhodnutí je takové, my vlastně nevíme, na co teď cílí. My víme, že management by rád dostal tu kapacitu na 9 milionů, ale pokud nezavře továrny, tak někde bude sedět nevyužitá kapacita. Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně v Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohl vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohl různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
14: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
21: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A ku podivu jsem nedostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
14: Že jsou tam ty subtypy, tak. Ale ty základní těch není 150, jenom
21: ne, tady určitě uklidnili. Ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme. To znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky, Audi, pochopitelně, tak, Audi a tak dál. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělá dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
14: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
21: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody Auto.
14: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit. To je ten důvod?
21: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Hmm. Situace se dál vyvíjí špatně.
14: Zisk se loni propadá o polovinu, tržby ano. Nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent. Takže
21: máme zhruba 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, o kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemů. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor. Stejně jako americká cla, nezapomínáme, ten koncern je exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
14: No, já když jsem slyšel šéfa koncernu Fowlerové o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
1: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
14: A mluví taky o geopolitickém napětí.
1: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
14: Zmiňuje mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu. To jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern Fowlerové, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
1: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
21: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad. Nemyslím si, že úplně zásadně, samozřejmě ceny hliníku a další
14: to
21: faktory.
14: To jsem chtěl říct, tam jsou
21: ovlivní,
14: známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu, to přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
21: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
14: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
21: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Hmm. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
14: Protože to jsou přece jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
21: A je to ta horší konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním poletí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
14: změnit a navýšit, ponížit,
21: pak zase zrušit, a vy vlastně nevíte, jako co platí.
14: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
21: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
14: To, že Fowlerové není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence z Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil, nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
21: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Hmm. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. Hmm. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
14: Hmm. Navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového, to znamená Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily?
21: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45%, nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu na těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
14: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
21: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor. Zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak CEO Dies se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace, BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon a velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
14: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc, až 120 tisíc jsem zaznamenal. A do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena. Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
21: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
14: No a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
21: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít a evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
3: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
4: Kristiana Bennerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
14: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude, odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Cvikov, ale o Emden, o Hannover taky, že jo, tam těch fabrik je víc, které
21: ano,
14: jsou zvažovány, že by, a to poslední je Necarsum, tam vyrábí Audi, tak to jsou čtyři fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
21: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté, budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách, to mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
14: No, no ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo?
21: Ano.
14: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Necarsumu by se ta výroba přesunula do Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
21: A měl by. Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě a takových je dneska v Evropě spousta. Takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory. To znamená, on nemá tuhletu jakoby volnost. Vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku. Ano, takže už tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
14: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
21: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
14: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny dramatické, změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
4: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
14: Skutečně to Škodu nezasáhne?
21: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední dva roky nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře. I pro IT pozice vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
14: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu, nebo ty plány, o kterých se teď mluví, o kterých my tady mluvíme.
21: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
14: Ano.
21: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad, jako čekejme, i když se továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů. Bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
14: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští, šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
21: Já si nejsem jistý, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor i pro českou ekonomiku ve smyslu Škody auta a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií.

0: mobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
1: Nevím přesně, jak to formulovali VDA. Vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
0: Robotizovat, že jo, a tak dále.
1: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
0: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
1: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích. To znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat. Potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči fleetovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň i ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená, i pro leasing, uvěrování jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
0: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern? Protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout, tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
1: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco
0: tak,
1: takového.
0: Ano, to je přesně to
1: 320 číslo. Miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemá jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaku v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné. Některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuhletu změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi ve Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku, z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat se novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali. Co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky. Naslyšenou zítra.
2: Půl jedenácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ukrajina hlásí nejméně 2 mrtvé a desítky raněných po ruských nočních útocích. Obě oběti hlásí Chersonská oblast. Náletům ale čelilo i Záporoží, Oděsa a Charkov. Moskva naopak hlásí ukrajinský útok v oblasti hlavního města. Tam zemřeli 3 lidé a 5 dalších je zraněných. Moskva na Ukrajinu vyslala 3 rakety a 134 dronů. Ukrajinské armádě se podařilo zneškodnit všechny rakety a 123 bezpilotních letounů, informuje o tom ukrajinské letectvo. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle

0: ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Toho už dříve vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů korun, které Dvořák zdědil po svém otci. Není totiž jasné, jak k ním jeho otec přišel a Dvořák to zatím dostatečně nevysvětlil. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má také jednání s dalšími izraelskými partnery zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. Macinku doprovází delegace více než 30 českých firm, ta se v Tel Avivu zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku, dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Hasiči dostávali plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti, například ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. A podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice, vysokou šanci najít má u hnutí STAN a Pirátů. Za dovoz suvenýrů ze zahraničí můžou lidem hrozit pokuty až 1,5 milionu korun. Mezinárodní úmluva CITES totiž zakazuje dovážet více než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů, a to i výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou pomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Na dálnici D7 kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské. Zdržení je vždy asi kolem 20 minut. Na D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastaví u sjezdu na Slavkov na kilometru 211 a pomalu se jede do omezení na kilometru 196. Zdržení i pro osobní auta je asi 15 minut. Plní se konec dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je kolona kvůli omezení od Olympie ze 3. kilometru asi na 10 minut. V Praze provoz pozvolna slábne dopravu, ale komplikuje zúžení Bekbelské. Jezdí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno a nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
1: Proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku. Těmito slovy odmítl premiér Andrej Babiš návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Může vláda zahraniční politiku určovat bez koordinace s prezidentem? A kde v této oblasti leží hranice jejich ústavních pravomocí? Kdo vlastně v Česku mluví jménem státu? Prezident? Vláda? Nebo ten, kdo si svou pravomoc vyloží odvážněji. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je právník a publicista Tomáš Němeček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
1: Takže pane Němečku, může premiér podle českého ústavního uspořádání tu zahraniční politiku určovat bez pravidelné koordinace s prezidentem, nebo ta koordinace mezi oběma muži je jen, nebo osobami je jen zdejší zvyk, který vlastně není nikde zakotvený?
2: Je to zvyk, je to zdvořilost, je to společenská slušnost a je to diplomatický tanec. A pokud se u tance nekoordinujeme, tak na to není moc pěkný pohled.
1: Skončí to nepěkným pohledem, nebo co se může stát, když vláda a prezident v té zahraniční politice dlouhodobě vystupují prostě úplně jinak, nebo si veřejně protiřečí? Je to takové, jak každé si říká, svoja karavana jede dál, nebo je to něco víc?
2: Česká republika má ve znaku dvojocasého lva ale zatím ještě tam nemá vás dvěma hlavami, nebo který by mluvil dvěma jazyky. Takže bylo by dobré se asi držet státního znaku a mluvit jednou řečí.
1: Takže by to bylo dobré, o tom asi není sporu, ale jde mi jenom o to, jestli ústava přímo nějakým způsobem zavazuje oba muže, aby speciálně nad zahraniční politikou se radili spolu.
2: Speciálně nezavazuje, ale když ji čtete a vezmete rozum do hrsti, tak si řeknete, že asi nic moc jiného nezbývá. Protože pokud má prezident přímo ve svých pravomocích, a je to velmi stará tradice, která se táhne k meziválečné republice a k zvláštnímu postavení prezidenta Masaryka jako vrchního velitele i diplomata, má tam v ústavě napsáno, že prezident zastupuje stát navenek. A zároveň to spadá do kontrasignovaných pravomocí, to znamená, že se k tomu vyjadřuje premiér, tak je vám zřejmé, že ta věc se musí nějakým způsobem koordinovat.
1: Když jsem mluvila s panem Rychetským na dané téma, tak on řekl, že vlastně, pokud se nemýlím, že ústava počítá předem s tím, že se tihle dva důležití lidé budou spolu skutečně dohadovat. A v momentu, kdy k tomu nedojde, což je ten případ, který právě sledujeme, tak prostě jde tak žít dlouhodobě?
2: No, jak jsem řekl, ústava počítá s tím, že prezident zastupuje stát navenek. A je to jenom takové stručné pravidlo, víc se k tomu neříká. Ale je to v kontrasignovaných pravomocích, čili to je nápověda i pro nás pomalejší, že jak si nějakým způsobem se k tomu musí vyjádřit premiér. Čili dlouhodobě to asi fungovat takto nemůže. Zároveň vlastně to pravidlo bylo takto stručné jako od nepaměti. A vlastně už prvorepublikoví komentátoři psali k tomu, že ústava si nepřála mít prezidenta němým. Čili nějakým způsobem prezident má mluvit samostatně, protože to právě vycházelo z Masarykovy osobnosti. Tak, ale na druhou stranu i prezident Masaryk se snažil o nějakou koordinaci s vládou, ale jak víme z historie, byl to vždy diplomatický tanec.
1: Víte, tohle všechno, co říkáte, dobře zní. Na druhou stranu ta současná situace nám ukazuje, že možná tenhle stav prostě na přesné vymezení pravomocí, a mluvím stále o zahraniční politice, pro vládu a obecný pro prezidenta, pro české podmínky nebude stačit. Já vím, že děláme nebo budeme dělat pravidla pro už dalšího prezidenta s dalším premiérem, ale tahle zkušenost poučila nás v něčem?
2: No, já bych si přál, aby poučila, ale když jsem sledoval reakci pana premiéra, který vlastně v odpověď na prezidentu veřejný vzkaz, vyslaný dokonce ze Slovenska, tedy že čeká, že teďko nastane určité sklidnění a že se vrátí jaksi k tomu normálnímu provozu, tak místo toho pan premiér znovu přilíval kanistrem pilně benzín do ohně a chce v tom sporu nutně pokračovat. No tak já si myslím, že ta epizoda by měla vést k poučení v tom, že je dobré ten konflikt neeskalovat a tyto věci si vyříkat doma za zavřenými dveřmi a netáhat je do Ankary. Ale nestalo se a zřejmě jako na té vládní úrovni zatím ještě k poučení a k prozření nedošlo.
1: Jak rychle vy sám jako právník a publicista zjistíte pouhým pozorováním u nových politiků, jestli berou ústavu i ty její jako meziřádkové vzkazy, to volání po spolupráci, tak jestli berou ústavu vážně nebo jsou připraveni hledat, jak se těm ustanovením elegantně či méně elegantně vyhýbat?
2: No, to je složité, protože ona ústava se opravdu v něčem podobá Bibli. To znamená, že když chceme, tak si umíme vybrat ty části textu, které se nám zrovna hodí, tak říkají do krámu. Jo, že když chcete, tak si můžete vybrat podobenství o Ježíšově, jeho setkání se samařskou ženou a dovodit z toho, že Ježíš překračoval předsudky a že mluvil se ženami. A nebo si můžete vybrat ten známý citát z listu apoštola Pavla Korinským, žena ať církvi mlčí, a můžete z toho vyvodit nějaké misogynní předsudky. Takže jde asi o to, kdo si kterou větu chce vytrhávat a jestli jedná v dobré víře nebo ne. A já se spíš dívám na to, jestli ti politici jednají v dobré víře nebo ve špatné, nebo zlovolně, nebo zpronevěřují se svému slibu. A to je pro mě možná jako důležitější než to, jestli si někdo vytrhl jednu větičku z ústavy a teďko tlučená s tím ostatním jako klackem po hlavě.
1: Jak často až do aktuální chvíle jste zjišťoval při tomhle pozorování, že vládní politici chtějí nebo nechtějí vlastně v duchu té ústavy jít?
2: No, mně se zdálo za první vlády Andreje Babiše, že má před tehdejším prezidentem Milošem Zemanem takovou posvátnou bázeň a že nechce jít do toho konfliktu. Čili se mi zdálo, že nebude tu situaci vyhrocovat. A když nastal ten známý konflikt s prezidentem Pavlem ohledně jmenování či nejmenování pana Turka ministrem nebo členem vlády, tak tam vlastně premiér ohlásil, že nebude tu věc eskalovat, nebude ji vést až k ústavnímu soudu. Čili zdálo se mi, že tam náchylnost k dohodě a k tomu, že musí spolu, jsou zkrátka odsouzení hlasem voličů k tomu, aby spolu nějak vycházeli. Ale teď tady tuto víru ztrácím trošku.
1: Myslíte si, a to je čistě politologická otázka, myslíte si, že Andrej Babiš se nechal vlastně jakoby přeměnit v takového ostrého odpůrce současného prezidenta pod vlivem jiných stran, nebo to v něm zrálo?
2: Nevím, snažím se tomu také přijít na kloub, kladu si tu otázku také, protože se mi zdá, že to není v jeho stylu. Dokonce jsme vlastně všichni mohli zaznamenat ty zprávy, že v něčem svého ministra zahraničí spíše krotil, že ten měl i po rozhodnutí ústavního soudu nachystáno pár svých více či méně zdařilých vtipů na adresu prezidenta a premiér už mu je zakázal použít. A ta menší koaliční strana poslušně zajela do garáže, když to premiér řekl. Čili měl jsem dojem do té doby, že se spíš tu ten konflikt snaží krotit. Ale teď se zdá, že mu možná nějakým způsobem vyhovuje, snad proto, že dříve či později musí postavit svého kandidáta do prezidentských voleb, že ví, že to bude velmi složité proti takto populárnímu prezidentovi, a možná mu také se nelíbí pozice, ve které by prezident byl jemu nějakým způsobem morálně nadřazen, nebo takto, že by to mohl premiér vnímat, že je kárán z morálně nadřazené pozice, čili v tom smyslu je pro něj asi účelové, nebo z jeho pohledu dává asi nějaký smysl to, že se snaží prezidenta snížit a pošpinit.
1: Co si myslíte mimochodem, že je pro ústavní systém rizikovější? Prezident, který si vykládá své pravomoci až příliš široce, nebo vláda, která se snaží toho prezidenta držet příliš nakrátko?
2: Nebezpečnější je ten, kdo nejedná v dobré víře a zpronevěřuje se svému slibu. To, že kvůli relativní stručnosti naší ústavy, a je dobře, že je v mnoha ohledech stručná, asi to nevyhnutelně vede občas k tomu, že některý prezident si z našeho pohledu vykládá pravomoci široce a některá vláda drží prezidenta nakrátko. A tam se možná rozdělíme na ty tábory, jestli nám zrovna bližší aktuální vláda nebo aktuální prezident. Nějaký spor o ten překryv kompetencí asi může, či možná dokonce musí nastávat kvůli tomu, že ústava stanoví spíš nějaké směrovky, než by dávala úplně závazný návod na automatickou pračku. Čili to samo o sobě pro mě nebezpečné není. Nebezpečné je, když se začne vlastně nerespektovat rozhodčí, kterým je ústavní soud.
1: Mimochodem, tady mi to nedá, musím zmínit tu první reakci jednoho z ministrů Babišovy vlády na verdikt soudu, pokud je to o to předběžné opatření odletu do Ankary. Říkat potom jako na vrcholném místě řízení této země, že zřejmě šlo o ústavní puč, mám říkat co?
2: No, že autor toho výroku, jak to říct hezky, není možná intelektuálně úplně na výši, protože zatím ústavní soud pouze přiznal ochranu dosavadní zaužívané zvyklosti. Vychází z toho, že na všech dosavadních summitech NATO vždy reprezentoval Českou republiku jako hlava delegace prezident s výjimkou roku 2022, kdy to neumožňoval zdravotní stav Miloše Zemana. Čili přiznat ochranu tomu, co vlastně doteď platilo leta letoucí za všech prezidentů, tak to nazývat těmi slovy, které ani nechci opakovat, tak je prostě hloupost takového rozměru, že dosahuje velikosti mrakodrapu třeba.
1: Ale to je zajímavé, že vy používáte slova nedostatek intelektuálních schopností a hloupost, ale nepřipouštíte vůbec možnost, že by to byl vlastně záměr znejistit obyvatelé směrem k soudnímu systému a k ústavnímu soudu.
2: Ale tu možnost připouštím a to je právě ta hloupost. To je věc, která se strašlivě vymstí. Jedna z nejlepších věcí u nás po revoluci je mnoho dobrých věcí, které u nás nastaly po roce 89 a jedna z nejlepších je, že máme velmi vysokou důvěru v soudy. Prostě dokonce i špatní lidé v naší zemi věří, že se u soudu dovolají spravedlnosti. A to i proti České republice. Žalují stát a někdy ji uspějí. Jo, prostě i nesympatičtí lidé u nás vyhrávají u soudu a to buduje důvěru v soudnictví. To je strašně důležitá cnost, je to klenot, který musíme o něj pečovat, protože vidíme to, jak je to varovné a vidíme to velmi blízko u našich východních sousedů na Slovensku, kam to spěje ve společnosti, která nevěří svým soudům a vidí za vším nějaké spiknutí, domluvu, kamaráčovty a rodinkaření. Čili to, že lidé věří soudům, je cenná věc a nesmíme ji zpochybňovat.
1: Jasně, ale třeba pro někoho není tak cenná, rozumíte? Já se snažím jenom na to dívat očima té druhé strany. Třeba prostě to takhle ta druhá strana evidentně nevidí, jako to vidíte vy, ale kvůli tomu nemusí být jako intelektuálně neschopná. Si myslím. Ale...
2: No, já si to myslím, že ano, protože asi tedy vidím možná dále než autor takového výroku, protože vím, k čemu to vede a to jsem prosím pěkně advokát. Advokát, který někdy uspěje, někdy neuspěje, ať už u ústavního soudu nebo u jakéhokoliv jiného soudu, ale prostě mojí povinností je zachovat pokrovou tvář, usmát se, poděkovat a na rozloučenou pozdravit, když odcházím ze soudní síně, protože taková je moje stavovská povinnost a takto se to mezi zdvořilými lidmi dělá. I kdybych si nakrásně myslel, že ten rozsudek nebo ten výrok soudu je špatný, nesprávný, tak mám prostě opravné prostředky, abych se s ním vypořádal. Ale ctít soud je prostě mojí povinností.
1: Já, když to ty...
2: A společnosti, která nectí soudy, se vede prostě hůře. To není věc nějaké taktiky, ale to je věc toho, že jinak se propadáme do džungle a do nějaké rvačky ladovské, hospodské rvanice bez pravidel.
1: Víte, tohle všechno, co teď prožíváme a prožívali jsme před Ankarou, to všechno bylo a je vlastně dočasné, protože na podzim nás čeká to a to bude to zásadní rozhodnutí ústavního soudu. A bude rozhodovat právě o tom, jestli právo prezidenta zastupovat stát je, řekněme, absolutní a bezbřehé, nebo jestli vláda má právo k tomu prezidenta zmocnit či nezmocnit. Je to tak, že tohle nám řekne ústavní soud na podzim?
2: Ano, bohužel ano, tohle se stane a já jsem z toho tak trošku nešťastný jak šefářův dvoreček. Uznávám, že je to věc taková překvapivá po tom všem, co jsem řekl, ale domnívám se, že zrovna tyto věci jemných zvyklostí, nepsaných pravidel, úcty, zdvořilosti, společenského tance mohly zůstat v této neurčitosti místo toho, aby se staly přesným, psaným, závazným pravidlem, protože může samozřejmě nastat situace, kdy horší prezident bude chtít tuto pravomoc využít pro horší věci.
1: Tak přesně tam jsem svým dotazem mířila. Totiž jestli může úplně přesně, výrazně přesnější vymezení toho, co může a nemůže vláda a co může a nemůže prezident, jestli se nám to případně může vymstít. Jak to vidíte?
2: Z toho přesně mám obavy a právě proto jsem doufal, že by se mohlo stát to, že nějakým způsobem vláda couvne zpět a že by ta věc nemusela eskalovat takto daleko, ale bohužel takový je současný stav. No, jak vidíte, tak premiér stále přilévá benzín do ohně.
1: Myslíte si, že nejen ústavní soudci, ale vlastně my všichni, celá společnost je schopná ohodnotit, jaký systém by pro nás měl být, řekněme, nejlepší a nemyslet přitom na to současné osazenstvo Strakovky a Hradu? Přitom jich už se to asi týkat v takové míře nebude.
2: No, to by bylo krásné, kdybychom se dokázali všichni vyzbrojit závojem nevědění a odhlednout od toho, komu nějaké pravidlo pomůže či nepomůže. Ústavní soudci, těch 15 olympanů, jsou k tomu trénovaní, mají právě z toho vycházet, že mají být slepí v tom, komu některé pravidlo pomůže či nepomůže, tak doufáme, že na to budou myslet oni. Protože, jak říkám, teď vlastně ta situace byla dosti jasná. Nebyl věcný důvod prezidenta omezovat. Prezident slíbil lojalitu vůči vládní pozici, řekl, že vlastně měl ochotu ke kompromisu, nabízel dohodu, ale může se samozřejmě stát, že bude horší prezident, který bude chtít tuto nyní už psanou a soudem petrifikovanou pravomoc využít k horším věcem.
1: Tak a kdybychom připustili, že touto cestou to zjevně půjde, tak kdo si myslíte, nebo co přesně by podle vašeho názoru mělo být v té ústavě změněno tak, aby naplnila očekávání toho, kdo podal žalobu?
2: Já bych ústavu vůbec neměnil. Tady se jedná o výklad ústavních pravidel a zda to, že prezident zastupuje stát navenek, zda z toho vyplývají nějaké konkrétní povinnosti a práva, například pro vládu nebo pro všechny ty ostatní aktéry, anebo zda je to nějaká samomluva tvůrců ústavy. Pochopitelně všichni relevantní komentátoři se domnívají, že tato věta znamená něco konkrétního, že z ní vyplývají pravomoci prezidenta vůči vládě nebo jeho oprávnění vůči vládě. A v tomto směru vlastně už ústavní soud tím předběžným opatřením dal najevo, že minimálně chce ochránit ten dosavadní pokojný stav.
1: Já vím, ale když říkáte, já bych do ústavy nesahal, ani bych ji nijak nespřesňoval, tak tím ano. Byste neřešil tu dnešní situaci, nebo ano?
2: Tak jak vidíte, tak ústavní soud nepotřeboval nic měnit a přesto, jak si dovodil svoje oprávnění, že může vydat tento typ předběžného opatření, jaký tu nikdy nebyl. A právě proto se i vlastně ti dva přehlasovaní ústavní soudci obávají, že to teď může vést k určité inflaci s tím, že se roztrhne pytel s takovými předběžnými opatřeními. To se může stát samozřejmě, ale jako to, že ústavní soud volí takzvaně ústavně konformní výklad, to znamená, že řekne, jakým způsobem se má určité pravidlo vykládat, aniž by třeba musel zasahovat do konkrétního znění zákonu, tak to je běžné, to, co patří jaksi k jeho řemeslu a k jeho pracovním nástrojům.
1: To znamená, Pardon, omlouvám se, ale to znamená, že případný verdikt ústavního soudu v té hlavní věci, který přijde na podzim, by se bral jenom jako doplněk výkladu ústavy a nic většího?
2: No to není jenom. To je zcela zásadní věc. Vždyť přece máme několik málo takových případů, kdy se vlastně přeli různé ústavní orgány o rozsah svých kompetencí a to jsou potom nálezy, ke kterým se vztahujeme po 20 letech, respektive jsou tím rozhodnuty už, dá se, na věky v nějaké nadsázce. Tím myslím třeba to, když vznikl spor mezi prezidentem Havlem a tehdejší vládou Miloše Zemana, zda smí prezident zcela dle své úvahy jmenovat guvernéra a viceguvernéra České národní banky, anebo zda k tomu je nutný souhlas vlády. Bylo rozhodnuto ve prospěch prezidenta Havla a nyní ta věc je prostě jasná. Je ložená a nikdo se k ní už nevrací. Čili je to není jen nějaký výklad, to je vlastně závazný výklad, na kterém už se potom dále staví.
1: Ještě, pokud dovolíte, by mě zajímal termín, kterým se často šermuje v téhle souvislosti, a to je termín odpovědnost. Jo. Prezident z výkonu své funkce nenese odpovědnost, vláda ji nese. A zajímá mě, jak se to projevuje v praxi, protože když prezident udělá chybu, omlátíme mu to o hlavu, a když vláda udělá chybu, třeba i s miliardovými dopady do rozpočtu, kandidují vládní strany znova ve volbách. Takže o jaké odpovědnosti tady se vlastně bavíme?
2: No, to je, myslím, zřejmé. Buď ti lidé jsou zvoleni, nebo nejsou zvoleni. Případně jsou zvoleni, ale jednali se o politickou stranu, ale s menším výsledkem, než jaký měli třeba předtím. A to je proto, že vy třeba můžete teď vytrhnout z kontextu jednu věc, která vás pálí, že něco způsobilo, jak říkáte, miliardovou škodu, no a jiné rozhodnutí se způsobilo třeba miliardový prospěch. A teď jde o to, že pro někoho je třeba důležitější ten miliardový prospěch a pro vás ta škoda, a hlas vašeho odpůrce i váš má stejnou váhu. A prostě někdo převáží a nepřeváží. Čili ta odpovědnost tady je, myslím, patrná.
1: No, ale co to znamená v praxi, že prezident odpovědný není? Může přijít ve volbách samozřejmě také o spoustu hlasů, jako ta politická strana, která je ve vládě.
2: Takže může být samozřejmě už nezvolen. Ano, to se může stát.
1: No, takže
2: může se stát, že premiér přesvědčí všechny své voliče, a má jich nemálo, že prezident si už nezaslouží jejich důvěru, ač vlastně, jak se zdá ze všech těch průzkumů, tak nemálo voličů premiérovy strany hlasovalo pro současného prezidenta, protože na něm oceňovali třeba nějaké jeho vlastnosti, nebo si třeba přáli, aby Andrej Babiš byl premiérem a nikoli prezidentem. Takže může se stát, že premiér tyto své voliče přesvědčí a prezident znovu zvolený nebude. Zatím to tedy tomu průzkumy nenasvědčují, ale tato možnost tady třeba je. Čili v tomto smyslu bude vyvozena odpovědnost a pokud to pan premiér viděl tak, že se prezident choval nezodpovědně, já ani nechci opakovat všechna ta slova, která na jeho adresu pronášel teď, ale pokud si to opravdu myslí a přesvědčí o tom dostatečný počet lidí, tak ano, prezident nebude zvolen.
1: Pochopila jsem to správně, že kvůli této odpovědnosti vlády, na rozdíl od prezidenta, má vlastně aktuální vláda dojem, že by měla prezidenta řídit, protože ona přebírá za jeho činy odpovědnost? Takhle to funguje.
2: To mi zdá, že je taková trošku dodatečně vytvářená konstrukce. Myslím si, že ministr zahraničí se ani od počátku celkem netajil, vždyť to, myslím, viděla celá země z těch zveřejněných SMS zpráv, že se má jednat o jakousi pomstu, že se má jednat o nějaký extrémní příklad soužití vlády s prezidentem, který vstoupí do učebnic politologie, co se možná už i povedlo nějakým způsobem. A čili, že se tam jedná o motiv spíše nízký, ke kterému se ovšem pojí i nějaké další podružné důvody, například to, že vláda třeba nevěří prezidentovi, vláda chce snížit šance prezidenta na jeho nové zvolení, vládě je prezident nesympatický, vláda se třeba obává o přílišnou rozpínavost moci prezidenta. To všechno tam samozřejmě může hrát roli, ale tím prvotním důvodem, a ten byl přece netajený, ten byl veřejně přiznaný a ohlášený, že to bude extrémní příklad kohabitace, tedy soužití prezidenta s vládou, který vstoupí do učení. Za to se děje a dělo.
1: To Tomáš Němeček, publicista, právník. Děkuju vám moc.
2: Mějte se hezky.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: A bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, stále prolévají sutiny a dohašují ohniska. Spojené státy opět útočily na íránské pobřeží. Teherán odpověděl dalšími údery na americké základny v regionu. A nejméně 27 lidí zemřelo při požáru v Thajsku, Češi mezi nimi nejsou. Zprávy Martin Matějka. Na místě požáru budovy 34 ve Zlíně zůstává dnes 6 jednotek hasičů, kteří sutiny nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusy na Českému rozhlasu potvrdil, že k předání budovy dnes nedojde. Zůstávají zavřené i parkoviště v bezprostředním okolí. Omezení dál trvá také v části Vavřečkovy ulice i na nábřeží u řeky Dřevnice, odkud hasiči čerpají vodu. A zůstane to tak minimálně do středy. Uvolnilo se ale parkoviště u vlakového nádraží a průjezdné jsou už ulice v okolí otevřených institucí. Americká armáda opět útočila na Írán, tvrdí, že se snaží oslabit íránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Íránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jeho západě země. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
4: Námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Teherán předtím prohlásil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený a plavidla varoval před využíváním alternativních tras v ománských teritoriálních vodách. Americká armáda tvrdí, že ve vlně nejnovějších úderů zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny, které Irán používá právě v Hormuzském průlivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru baru v thajském Bangkoku, dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Hasiči dostávali plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Početem obětí se incident celosvětově řadí k 5 nejtragičtějším požárům nočních klubů za posledních 10 let.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ukrajina hlásí nejméně 2 mrtvé a desítky raněných po ruských nočních útocích. Obě oběti hlásí Chersonská oblast, náletům ale čelilo i Záporoží, Oděsa a Charkov. Moskva naopak hlásí ukrajinský útok v oblasti hlavního města. Tam zemřeli 3 lidé a 5 dalších je zraněných. Moskva na Ukrajinu vyslala 3 rakety a 134 dronů. Ukrajinské armádě se podařilo zneškodnit všechny rakety a 123 bezpilotních letounů, informuje o tom ukrajinské letectvo. Předseda ODS Martin Kupka, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík, šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia, se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam Zprávy. Kupka a Udženia společně s Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
5: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
0: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nabídky na dostavbu dálnice D35 podala celkem 3 konzorcia, informovalo o tom ministerstvo dopravy. Jde o takzvaný PPP projekt, ve kterém má na dostavbě úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí stát spolupracovat se soukromými firmami. Soukromí koncesionáře dálnici postaví a bude ji 22 let provozovat a udržovat. Celková hodnota nabídek se pohybuje zhruba od 71 do 86 miliard korun. Nejvhodnějšího kandidáta chce ministerstvo vybrat v září a stavba 35-kilometrového úseku by mohla začít ještě letos, a smlouvu ale před podpisem nejdřív musí schválit vláda a poslanecká sněmovna. dálnici D7 kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od karlovarské dálnice D6. Zdržení je vždy asi 25 minut. Na D1 je silný transitní provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a kolony jsou od Rousínova z kilometru 214 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celkově je to tam asi na 20 minut. Plní se konec dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy před nájezdem na D1 je kolona kvůli omezení od Olympie ze 3. kilometru asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A přes den čekáme hlavně polojasno a nejvyšší teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy a vysílání Českého rozhlasu Plus teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
6: With that, I conclude the session. Sesiunea Parlamentului European se suspendă. Ședința este închisă. O vară cât mai frumoasă.
3: Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
7: Odklepnuto. Evropský parlament má od tohoto týdne letní pauzu a poprvé se sejde až v září. Ve funkci mají europoslanci za sebou 2. rok, jsou tedy zaběhlejší a fungování se ustálilo, i když třeba mezi českými europoslanci došlo k několika přesunům. Jak se Evropskému parlamentu daří a co před ním leží v následujících letech, to uslyšíte v tomhle díle Bruselských chlebíčků. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze studia na Pražských Vinohradech a hostem dnešních Bruselských chlebíčků je šéfredaktorka serveru Update EU, Aneta Zachová, vítej.
8: Děkuji za pozvání a zdravím naše posluchače.
7: No vítej opět po roce, my jsme spolu vlastně před rokem mluvili o tom, jaký byl ten rok Evropského parlamentu, tak jaký byl ten druhý, je tam něco, co tě zaujalo?
8: Já si myslím, co je zajímavé určitě, je to, že ten Evropský parlament potvrzuje, řekněme, ten první rok toho svého fungování hned po volbách, které proběhly v roce 2024. Ten uplynulý rok nám jenom potvrdil, že ten Evropský parlament je skutečně velice jiný oproti tomu Evropskému parlamentu, který jsme znali z toho předchozího mandátu před rokem 2024. Jiný v tom, že je více fragmentovaný, že pokud někdo chce, řekněme, prosadit nějakou legislativu, tak mu nestačí jenom domluvit, řekněme, souhlas těch dvou největších frakcí, ale že zkrátka to potřebuje dolepit ještě nějakými dalšími europoslanci z úplně jiných táborů, vymění to za nějaké kompromisy, takže tam panuje úplně jiná dynamika. To platí, si myslím, i pro tu největší frakci Evropského parlamentu, pro Evropské lidovce, protože i ti se ještě, řekněme, více uhly doprava, že z ní to dříve to byla fakt jakoby velice středová strana, tak teď je vnímám mnohem více pravicově tím, jak řekněme hlasují, tím, jak vystupují třeba na plénu. A vlastně i samotná předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola říká, že ta nestabilita je skutečně větší a že nikdo nikdy nemá jistotu, zda ten konkrétní návrh, který se hlasuje, projde, protože skutečně je zapotřebí mnohem většího úsilí ke prohlasování čehokoliv, než jak tomu bylo dřív.
7: A vlastně mě napadá, že tam jsou i takové ty, jako, já bych řekl, performativní akty, ty pokusy o odvolání Evropské komise, kterých bylo několik, což když se na to podíváme spolu historického, tak je to najednou obrovský nárůst, takže je zjevné, že takovýchhle věcí se tam děje vlastně víc.
8: Přesně tak. A co ještě kromě tady těch hlasování o nedůvěře Ursula von der Leyen, které jsou vždycky plný těch ostrých debat a velice často je to taková, řekněme, místo pro show pro francouzské europoslance, dnes tedy opoziční europoslance, ale kdo ví, jaký budou příští rok, protože samozřejmě příští rok máme ve Francii velice sledované volby prezidentské, takže uvidíme, jak se změní dynamika ve Francii, ale nyní tedy tito europoslanci velice často využívají Evropský parlament k tomu, aby to natírali nejen té své domácí vládě ve Francii a Emmanuelovi Macronovi, ale také vedení vlastně současné Evropské komise. Co bych ještě v této souvislosti zmínila, je to, že i Evropský parlament, my to vidíme i v České poslanecké sněmovně, že tak jako zhrubnul, že tam často vidíme takové jako velice ostré výměny názorů, které občas jdou až do nějakých, řekněme, překřikovaných, že ta kultura politická i tam dostává, řekněme, trošku na frak, že přece jenom ti europoslanci jsou mnohem takový expresivnější, mnohem více vystupují pro to, aby měli nějaká pěkná videa třeba na sociálních sítích a místo toho nám ustupuje nějaká ta klasická legislativní práce, protože dříve Evropský parlament byl více, řekněme, byrokratické těleso, které připomínkovalo tu legislativu, hlasovalo, takže určitě tam byl nějaký ten politický silný prvek, ale byl takový techničtější, teď je mnohem více političtější.
7: Ono se taky měnil jednací řád nebo ten způsob debaty, tak máš pocit, že se to nějak projevilo?
8: Já si myslím, že spíše než by to změnila nějaká procedurální úprava, která teda proběhla, ale nebylo to zas tak zásadní. Myslím si, že to je spíše, řekněme, změna těch lidí, změna toho vůbec uvažování nad tím, k čemu ten Evropský parlament máme. Že to je skutečně teď pro řadu lidí takové jeviště, takové pódium. Takže to si myslím, že je mnohem důležitější než nějaká úprava pravidel.
7: No a co myslíš, že se teda na tom jevišti odehrálo za taková hlavní témata, která se nás nějak dotýkají? Mně napadá vlastně i teď se, jako bumerang se neustále vrací chat control, jedno z těch témat, které je velké, ale nevím, co ještě tebe napadá.
8: Kromě chat kontrolu, který hodně rezonoval tady v Česku společně třeba s diskuzemi o emisních povolenkách, to je taky emisní povolenky, ať už řekněme toho prvního typu nebo toho druhého typu, do toho teď asi nebudeme zapředávat, ale to jsou témata, která hodně rezonují v České republice, ve střední Evropě také, na východní části Evropy, ale řekněme, že to úplně nedominuje té agendě jako takové, ale v Česku to rezonuje, takže to byly určitě také témata, kterým se Evropský parlament zabýval a i tam jsme viděli ten jasný úklon doprava, že předtím by to bylo nemyslitelné, že takto zasahuje vlastně do už existující schválené legislativy, ale to se tam odehrávalo. Na to navazuje vlastně další věc a to jsou takzvané omnibusy. Omnibusy jsou takové zjednodušující balíčky, které vydává Evropská komise, aby nějakým způsobem osekala pravidla opět od již schválené legislativy, která už třeba i platí, nabíhá, tak vlastně Evropská komise zpětně takhle zasahuje do něčeho, co už bylo schváleno. A Evropský parlament nejen, že to, řekněme, s nadšením vítá a schvaluje, ale dokonce jde až ještě nad rámec toho, co navrhuje komise a přidává do těch balíčků takové pozměňovací návrhy, které tu už existující evropskou legislativu osekávají ještě víc. Příklad jsou třeba směrnice a nařízení, které se týkají ESG, takže nějaké udržitelnosti, zeleného reportingu, který musí dělat firmy, tak zkrátka Evropská komise vlastně v rámci toho omnibusu navrhla, že se zúží ten počet firem, které vlastně budou muset tato opatření plnit, že budou muset povinně reportovat. A Evropský parlament si ten návrh vzal a ještě více nám zúžil, řekněme, ten okruh těch firm, na které se to vztahuje. A to samé se děje i u řady dalších těch omnibusů, protože se netýkají jenom té zelené klimatické agendy, ale týkají se například zemědělství, týkají se digitálního prostředí, týkají se i vlastně průmyslu, třeba automobilového průmyslu. Vždycky ten Evropský parlament vezme ten návrh Evropské komise a ještě více to rozvolní, vlastně ještě více oseká ta pravidla a ty povinnosti.
7: No a přijde ti, že to nějak popisuje ten vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který vlastně i v kontextu těch pokusů o odvolání Evropské komise se asi taky mění?
8: Určitě nám to ukazuje, že Evropský parlament chce ukázat, že on je ten, kdo zjednodušuje tu legislativu, kdo dělá to prostředí jednodušší pro evropské firmy, že on je ten, kdo se bije za evropské občany a evropské podniky, takže to tam určitě je a kromě vlastně toho zjednodušování, tak jsme i viděli velký rozpor mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. A to na poli obchodních dohod, konkrétně co se týče obchodní dohody mezi Evropskou unií a státy Jižní Ameriky, pod které se vžil takový název Mercosur, kdy vlastně vyloženě Evropský parlament hlasoval za prvé proti tomu, co říkala Evropská komise i proti tomu, co říkali členské státy a vlastně nám tak trošku bojkotoval tuto obchodní dohodu mezi EU a Mercosurem a nyní protože Evropská komise i členské státy vlastně chtěly, aby ta dohoda platila, tak trošku se pokusili vlastně obejít Evropský parlament a tu dohodu spustili, přestože s ní nevyslovil souhlas Evropský parlament, a ten se nyní vlastně s Evropskou komisí soudí za to. Takže my jsme určitě viděli i v předchozích letech spory mezi Evropským parlamentem a komisí, ale většinou to bylo kvůli tomu, že Evropský parlament měl pocit, že Evropská komise nedělá dost, že je málo aktivní v některých oblastech. Ale nyní vidíme, že Evropský parlament soudí Evropskou komisi za to, že až příliš tlačí na pilu třeba u těchto obchodních záležitostí.
7: Myslím, že i dost náročná byla. Já jsem zrovna tou dobou byl ve Štrasburku, když se dokončoval trialog k té obchodní dohodě se Spojenými státy. Tam to taky vypadalo. Vlastně všichni, s kým jsem mluvil, tak říkali, myslíme si, že se to neuzavře. Nakonec se to teda v rámci toho jednání stihlo, ale vlastně nad tím všichni kroutili hlavou, že se to vůbec povedlo.
8: Ano, a to je právě ta nejistota vlastně, o které jsme mluvili hnedka na začátku, že nikdo neví, co z toho Evropského parlamentu vlastně vyleze, že zatímco dřív to bylo tak nějak jasné, kdo bude hlasovat pro, kdo je ta opozice, kdo je, řekněme, ta většina, která to schvaluje, tak tohle už nám vůbec neplatí. A skutečně do toho i velice často vstupují různá témata, která jsou taková velice občanská, že se to týká prostě každodenního života lidí, a ten Evropský parlament chce ukázat, že tady pracuje pro ty občany, což si myslím, že správně, že pak to může třeba i vést k tomu, že třeba ti lidé půjdou více volit v evropských volbách, nebo že zkrátka budou více považovat ten Evropský parlament za nějaký svůj parlament, který tam reprezentuje názor lidu. A viděli jsme to i tematicky, když jsme už tady otevřeli to téma vlastně, co Evropský parlament vlastně řešil v tom uplynulém roce, tak to samozřejmě není jenom o Evropském parlamentu, ale i o dalších institucích, ale třeba se nám tam velice často objevuje téma krize bydlení, což je téma, se kterým vlastně dosud evropské instituce neměly vůbec nic společného. A nyní vlastně nám jak Evropská komise, tak i Evropský parlament říkají, co se má dělat pro to, aby bylo bydlení napříč Evropou dostupnější, aby ty ceny byly nižší. Takže zase v tom vidím nějakou, řekněme, novou schopnost Evropského parlamentu a konkrétních europoslanců vycítit, co ty lidi trápí, o čem se baví, a přenášet to na tu evropskou půdu. Přestože třeba v oblasti bydlení zrovna Evropský parlament a evropské instituce jako celek nemají příliš možností, co s tím dělat. To je úkol, řekněme, pro ty národní vlády.
7: No, ale to vlastně souvisí s tím, nebo vypadá, že to jde ruku v ruce s tím, co si popisovala, že z byrokratické instituce se stává víc ta, řekněme, politická.
8: Ano, ano, přesně tak. A ještě jedno téma bych jenom ráda zmínila, a to je samozřejmě Ukrajina a obrana. To je také něco, s čím vlastně dosud Evropský parlament neměl příliš zkušeností. Je pravda, že to už, řekněme, řeší od počátku toho svého mandátu v roce, který přišel s rokem 2024, protože už to je, řekněme, druhý mandát Evropského parlamentu, který probíhá při válce na Ukrajině, takže nám tam, řekněme, propadává od Evropské komise mnohem více návrhů, které mají posilovat evropskou obranu. Tady se bavíme především o zase zjednodušování třeba podmínek pro obranné firmy, které působí v Evropě, takže to jsou ty omnibusy, takže jeden z těch omnibusů vlastně byl i obraný takzvaně, ale jsou tam i finanční obálky, jsou tam i nové obranné programy, ať už pro vědu, výzkum, nebo i průmysl, který se věnuje právě obraně, a když už jsme u těch peněz, tak samozřejmě tam se schvalují i finanční balíčky pro Ukrajinu, takže to je také určitě téma, které bych zmínila, když se bavíme vlastně o tom, co se v tom Evropském parlamentu tematicky dělo.
7: No, když jsme mluvili o té nejistotě, tak vlastně jednou z takových postav, a už jsme se o tom bavili i loni, a to je takové dlouhodobé téma, jsou Patrioti pro Evropu, kteří právě jsou, myslím, jeden z těch důvodů té nejistoty, řekněme, protože já si pamatuju, a ta obvinění se objevují pořád, vlastně těch tradičnějších evropských frakcí, které říkají, že EPP se stále více spojuje právě s Patrioty pro Evropu proto, aby si prosadila to, co chce. Já si pamatuju v jednom z těch velmi ostrých vyjádření, teď přemýšlím, a to byla asi SND, která vyhrožovala právě šéfce Evropské komise, že teda takhle to nejde, tak mně se zdá, že to pořád jde. A že to tak pokračuje.
8: Jde to, a dokonce máme poměrně takovou čerstvou kauzu z uplynulých týdnů a měsíců, kdy bruselská média, včetně Euraktivu, se kterým náš Update EU spolupracuje, tak vlastně zveřejnil informace o tom, že existuje jistá WhatsAppová skupina, nebo existovala jistá WhatsAppová skupina k legislativě, která se týkala migrace. Teď tady nejde úplně o ten migrační pakt, o kterém jsme slyšeli hodně v uplynulých týdnech, protože nám nabíhal vlastně do praxe, ale jde tam o vlastně legislativu, která stojí mimo ten pakt, a to je navracení migrantů, kteří se nacházejí na území EU nelegálně zpět do třetích zemí a vznik takových, jako řekněme, hubů mimo Evropskou unii. A vlastně média informovala o tom, že existuje WhatsAppová skupinka, kde k této konkrétní velice citlivé legislativě, kde řešíme migraci, lidská práva, ochranu dětí, tak se koordinují europoslanci z EPP, Evropských lidovců, z Patriotů, z ECR, takže Evropských konzervativců a reformistů, česká ODSka. Ale kdo tam ještě byl, a co je zajímavé, je taková ta ESN, takže Evropa suverénních národů, což je frakce, jejíž součástí je třeba česká SPD, a která je často označována nebo vnímána jako jenom nějaký evropský vehikl pro německou AfD, protože německá AfD vlastně se nevešla do těch patriotů kvůli svým sporům prostě s těmi francouzskými nacionalisty, takže kvůli tomu se ti nacionalisté takto rozpadli na dvě frakce a ta ESN je mnohem slabší, je tam v podstatě jenom ta AfD, SPD a pak ještě pár drobečků, řekněme, z dalších nacionalistických stran po Evropě. Ale i tyto jako vyloženě, ty už jsou jako řada z těch politiků se jesen, už jsou jako velice jako radikální, jo, že jdou i jako za hranu toho, co třeba říkají patrioti pro Evropu. A tyto čtyři frakce se tam koordinovaly a to způsobilo skutečně velký humbuk, a to i na německé vlastně politické scéně, protože že jo, v Německu tak prostě konzervativci, to znamená lidovci, kteří jsou členem EPP, tak se velice ostře vymezují proti jakékoliv spolupráci s Alternativou pro Německo, ať už na regionální úrovni nebo na celostátní úrovni, a najednou se zjistí, že v Evropském parlamentu vlastně spolupracují, takže dokonce němečtí politici kritizovali šéfa EPP, což je lidovec Bavořán Manfred Weber, za to, jak si může dovolit vlastně tady nějakou koordinaci právě s Alternativou pro Německo.
7: A přijde ti, že ten vliv patriotů v tomhle tom narůstá, nebo je tak nějak konstantní?
8: Já si myslím, že patrioti nacházejí cesty, jak se řekněme, trošku propracovat k tomu evropskému mainstreamu, jak navázat nějakou spolupráci třeba s nějakými jinými europoslanci z těch frakcí, které jsou považovány za nějaký ten střed, a třeba jim trošku jako podsouvat nějaké svoje návrhy, nějaké svoje nápady. Je pravda, že třeba i mezi patrioty se najdou politici, kteří jsou konstruktivní, kteří mají nějaké pozměňovací návrhy, které prostě dávají smysl. A pokud někdo třeba z lidovců to vidí, tak samozřejmě má ochotu třeba s těmito lidmi spolupracovat, protože vlastně si říká, proč ne, nebo je tam nějaká osobní zkušenost. Ne každý zástupce patriotů je nějaký radikál, který chodí jenom prostě vykřikovat něco proti francouzské vládě a Ursule von der Leyen na plénu Evropského parlamentu. Jsou tam lidé, kteří chtějí pracovat na legislativě, a právě s těmito lidmi si myslím, že se EPP snaží nějakým způsobem pracovat, protože, jak jsme si říkali na začátku, v tomto Evropském parlamentu to je každý hlas dobrý a cenný, takže i proto má EPP tu větší motivaci vlastně ty patrioty do některého toho rozhodování vtahovat.
7: Tak a co Evropský parlament čeká? Víceletý finanční rámec, tam je asi cítit to, že tam nějaké spory ještě budou s komisí a s radou?
8: Přesně tak, víceletý finanční rámec, my jsme vlastně teď na začátku těch vyjednávání, protože teprve před pár týdny jsme viděli nějaká konkrétní čísla, se kterými přišlo kyperské předsednictví v Radě EU, teď už máme irské předsednictví, a europoslanci jako velice, velice se jim nelíbí ty návrhy, které jsou nyní na stole, ať už tady co padá napříč členskými státy, tak co vzešlo od Evropské komise, takže tam si myslím, že Evropský parlament jako bude hodně ukazovat jako zuby a lokty a další jako ostré části těla, aby ukázal Evropské komisi, že potřebuje souhlas Evropského parlamentu a že ten Evropský parlament to nedá zadarmo, bez nějakých kompromisů. Tam se to hodně týká i toho zemědělství. Vlastně už jsem to taky zmiňovala, byly zemědělské protesty. Francouzští europoslanci jsou velice hlasití a Francie a zemědělství samozřejmě, tak to jde v ruku v ruce, takže tam můžeme očekávat ještě možná dramatičtější debaty, než jsme viděli třeba v uplynulých měsících okolo migrace a obchodních dohod s Mercosurem například. Stanovisko Evropského parlamentu je výrazně odlišné od toho návrhu Evropské komise a bude hodně zajímavé sledovat, co se podaří tedy Evropskému parlamentu vlastně zlomit na tom původním návrhu Evropské komise. A potom tam máme i další obchodní dohody, když už jsme tady u těch čísel, tak vlastně na podzim třeba Evropský parlament, respektive nejprve jeho výbor pro mezinárodní obchod, bude řešit další série obchodních dohod, jako je obchodní dohoda s Indií, to je obrovský trh, bude řešit obchodní dohodu s Indonésií, s Austrálií, takže tam toho máme zase hodně. Uvidíme, co se bude dít na poli EU a Spojených států amerických, tam samozřejmě je to velká neznáma, nikoli kvůli Evropské unii, ale kvůli Spojeným státům americkým. Dále se bude řešit určitě ještě vztah Evropské unie s Čínou. Tam je pravda, že Evropský parlament nemá mnoho cest nebo nástrojů, jak zasáhnout do toho, spíše řekněme o té obchodní stránce, celní stránce a tak podobně, ale vztah Evropské unie a Číny si myslím, že bude jako obrovské téma následujících měsíců, nejen pro Evropský parlament. A co nás ještě čeká na podzim, je další projev Ursuly von der Leyen, o stavu Evropské unie, takže to nám zase dá, řekněme, nějakou

0: Ale nám se to narušilo a vlastně Roberta Metzola už teď vlastně má za sebou dvě období. Ona nastupovala vlastně po tom, co nečekaně umřel socialista Sassoli. Takže nyní je to Roberta Metzola, velice silná osobnost, viditelná osobnost, ale i oblíbená osobnost díky tomu, že ona umí mluvit s těmi svými kolegy v tom Evropském parlamentu a dokáže nějak jako naslouchat těm jejím komentářům a pak to třeba i reflektovat při vedení těch velkých plenárních schůzí nebo při, řekněme, jako ordinaci té práce Evropského parlamentu. A ona zatím mlží ohledně toho, zda by měla zájem třeba pokračovat tam třetím mandátu. Bylo by to docela neobvyklé na Evropský parlament, takže uvidíme, zda se nám tam třeba bude rýsovat nějaký nový lídr Evropského parlamentu, nebo zda vlastně to bude nadále Roberta Metzola kvůli tomu, že je zkrátka mezi europoslanci napříč frakcemi oblíbená.
1: A na závěr nějaká drobnost, nějaká perlička vlastně třeba úplně nesouvisící s legislativou, která tě zaujala za ten poslední rok. Napadá tě něco?
0: Ještě možná, když jsme řešili třeba ty české europoslance, tak co jsou ještě takové perličky, je to, že europoslanci, kromě toho, že jsou teda političtější a hlasitější a vidíme to teď či dál tím více v Česku, tak se naučili lépe využívat evropský rozpočet, bych řekla. Že zatímco řada z nich jako předtím tápala, nevěděla třeba, jak se využívají nějaké ty rozpočty třeba, které mají na svoje kanceláře, na svoje týmy, nebo třeba, které mají k dispozici ty velké frakce Evropského parlamentu, na které si mohou často sáhnout. Tak teď mám pocit, že se to naučili. Možná tam cítím i vliv některých jejich zahraničních kolegů, že možná jim tak jako ukázali, jak se třeba dá využívat flexibilně evropský rozpočet na pokrývání nějakých nákladů jejich vlastních nebo třeba těch národních politických partají. U nás v Česku třeba se objevila ta kauza Ondřeje Dostála a jeho europoslanecké kanceláře někde ve sklepě, prostě v bytě, což myslím si odhalil server neovlivní.cz. A nedivila bych se k tomu, kdyby se třeba v následujících měsících objevilo podobně kauziček více, protože, jak říkám, ti europoslanci čeští se možná trošku více naučili v těchto záležitostech v Bruselu a ve Štrasburku chodit.
1: Tak předjímá Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Děkuju, že se za náma přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Těšíme se zase za týden.
2: Servis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktor ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie. Informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. A podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energiím. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru, přes 60 dalších lidí je zraněných, z toho více než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetření tragédii zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadu lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři nalezli nejvíc mrtvých. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou, informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze 3. na 2. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek a podle mluvčí středočeské

0: hasičů Terezy Sýkory Flígerové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. A ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. Soud uložil dvouletou podmínku dvěma bývalým příslušníkům Státní bezpečnosti. Karel Jonáš a Jaromír Mittler trest dostali za to, že v 70. a 80. letech podle vyšetřovatelů systematicky pronásledovali herce Tomáše Töpffera a snažili se ho přesvědčit ke spolupráci s STB. Důvodem byl Töpfferův protikomunistický postoj a židovská víra. A podle rozsudku se tím oba muži dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Oba bývalí členové STB se k činům přiznali a v květnu se dohodli na vině a trestu, což soud dnes potvrdil a proto uložil nejnižší možný trest. Obžalobě v případu čelí ještě jeden bývalý příslušník Státní bezpečnosti, ten ale dnes k soudu nepřišel. Dálnici D7, kolony na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště na druhém kilometru je omezení a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru a také od Evropské zdržení je vždy asi 20 minut. Na D1 je silný transitní provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolony jsou od Rousínova z kilometru 215 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celkově je to tam asi na 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je kolona na příjezdu do Litomyšle. Kolony jsou z konce dálnice D35 od Janova až do centra Litomyšle. Zdržení je přes 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněch a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Petra Viziny.
1: Automobilový koncern Volkswagen chystá výrazné omezení výroby. Ve hře je masové propouštění a zavírání továren. Tradiční německý výrobce neobstojí v cenové konkurenci, zvlášť s auty vyrobenými v Číně. Jaký vliv to bude mít na českého výrobce Škodu Auto, který je součástí koncernu? A jak by měl reagovat tuzemský průmysl navázaný na německou ekonomiku? Začíná pondělní Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, bývalý ředitel Škody Auto pro vnější vztahy, ekonom Radek Špicar. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Nedávno jste označil škrty ve Volkswagenu, tedy zamýšlené škrty, včetně úvah o propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, za dobrou zprávu. V čem je dobrá a pro koho?
3: Já chápu, že to může znít paradoxně, když se pozitivně hovoří o propouštění, ale ona to opravdu dobrá zpráva bude, pakliže k tomu opravdu dojde, a to z toho důvodu, že Volkswagen takovouto ozdravnou kůru potřebuje, potřebuje ji už mnoho let. Minulé vedení několik představenstev zpátky už to jasně propočítalo, jasně doložilo, nicméně ty změny byly nedostatečné, protože se proti tomu samozřejmě zbouřily odbory, částečně také politici, kteří zasahují vzhledem k vlastnické struktuře Volkswagenu do fungování té firmy. Neustále se to tím pádem odkládalo, ale já si opravdu myslím, že ta situace v tuhle chvíli už opravdu takovýto razantní krok vyžaduje a pakliže by se nestal, tak by do budoucna měl koncern mnohem větší problémy, nežli je bude mít, pakliže k tomu opravdu dojde.
1: Pakliže. Podle zpráv z minulého týdne, ale dozorčí rada o propouštění zaměstnanců ještě nerozhodla. Proti jsou pochopitelně odbory, jak jste říkal, ale nejsou sami. Myslíte si, že vedení koncernu najde odvahu to propouštění prosadit později?
3: Já si myslím, že ano, protože to je opravdu potřeba. Tam opravdu dochází k situaci, kdy Volkswagen je druhá největší automobilka na světě. První je stále Toyota. To znamená, že nejvíc vozů na světě vyrobí Toyota, proto je číslem jedna. Ale Volkswagen číslo dva, který tedy vyrobí méně vozů, tak má dvojnásobný počet zaměstnanců. To znamená, ta efektivita tam úplně není. Myslím, že pokud bychom porovnali, a nejen Volkswagen, ale obecně západní automobilky, například s těmi svými čínskými konkurenty, tak tam vidíme digitalizaci, automatizaci, robotizaci nebo využívání umělé inteligence ve výrobě v Číně už v tuhle chvíli mnohem pokročilejší a účinnější, což samozřejmě vede k tomu, že minimálně třeba finanční zdraví těch firm je o něco lepší a západ se v tomhle prostě musí poučit a musí přidat.
1: Šéf koncernu Oliver Blume o budoucnosti Volkswagenu řekl, že je třeba, teď cituji, co nejlépe využívat synergie napříč všemi značkami a regiony, snížit náklady a dál zvyšovat efektivitu. Dá se z toho z téhle řeči pochopit, oč se ve firmě hraje, co se děje?
3: Já si myslím, že určitě. On samozřejmě velmi správně poukazuje na to, že především ty německé závody, co se týká zaměstnanosti, co se týká platů, co se týká odstupných, si prostě v dnešní době už žijí trochu nad poměry a že je potřeba to fungování zefektivnit a je potřeba se podívat na ty, kteří to dělají lépe a lépe to v tuhle chvíli dělá kromě jiných, například Škoda Auto v České republice, která, když jsem pro ní několik let pracoval, tak se mi to nelíbilo, protože jsem samozřejmě čekal, že můj manažerský plat navázaný na bonus koncernu, když se bude koncernu na Škodě skvěle dařit, tak bude bobtnat a bude se navyšovat. A kolegové mi vždycky řekli, že takhle Škodovka nefunguje. Škodovka prostě takovým tím baťovským způsobem šetří, když se daří, aby potom ty peníze mohla využít, když se nedaří. Jo, to znamená, ona se vždycky držela velmi racionálně, pragmaticky při zemi, nikdy se nepustila ideologicky třeba do jednoho technologického směru s tím, že prostě řekla, ten zbytek to už nás nezajímá, to je minulost a tak dále. Prostě taková ta česká chytrost, opatrnost, inovace v rámci zákona, to je to, co z ní dělalo firmu, kterou je, a to se teď ukazuje jako velmi šťastné.
1: A jak je možné, že tohle má dceřina společnost Škoda Auto a nemá to ta matka?
3: Já si myslím, že tohle není obecně problém Volkswagenu, to je problém bohatých společností, velkých korporací, které prostě rostou takovým způsobem, že v nějaké fázi přestanou myslet na to, že neporostou tímhle způsobem navždy, že se podmínky na trhu mění a že, jak se říká v biznisu, je potřeba s tím trhem dýchat. To znamená, že když se přestane dařit, že se objeví nová technologie, ve které třeba nejste šampionem, tak je potřeba redukovat pracovní sílu nebo něco změnit v tom fungování té firmy. Ty velké koncerny v tomhle mají obrovskou nevýhodu, jsou těžkopádné, tím kormidlem otočit je prostě strašně těžké. No a když se tam navíc ještě neuvažuje čistě biznisově, ale je v tom také politika, tak o to je to potom samozřejmě těžší.
1: Dozorčí rada koncernu se rozhodla, že Volkswagen by mohl omezit modelovou nabídku na polovinu. Dá se zobecnit, co je ta polovina modelů značky, kde si firma zachovává konkurenceschopnost a kde ji naopak ztratila, tak já nevím, jestli jsou to benzíny, dýzly, elektromobily.
3: Tak tohle vůbec, to byste musel tady vyspovídat někoho z koncernu a oni to vědí velmi dobře, na jakých modelech vydělávají, na jakých modelech nevydělávají. Je prostě důležité, aby našli tu odvahu říct si, prostě na těchto modelech nevyděláváme. Není možné, abychom je udrželi, přestože v nějakém závodě nám umožňují zaměstnávat x tisíc lidí. A aby tohle bolestivé rozhodnutí, které ale dělá mnoho jiných automobilek na světě, aby ho prostě udělali taky.
1: Vy setrvale dlouhodobě kritizujete koncern za to, že se nebyl schopen odhodlat k ozdravné kůře. Teď k ní zdá se opět ne zcela došlo, zatím se o tom mluví. Co podle vás by vedení koncernu donutilo jednat razantně?
3: Já si myslím, že k tomu teď opravdu dojde, protože ta situace je skutečně vážná. A já jsem vlastně podobnou situaci viděl v mnoha jiných firmách, ať už v České republice, nebo v Evropě, nebo celosvětově. To dilema je vždycky stejné. Když máte 60 zaměstnanců a jako firma zjistíte, že fungujete neefektivně, že čelíte konkurenci, která některé věci dělá rychleji, lépe, levněji, tak prostě víte, že musíte propustit 10 lidí například, abyste to prostě ustál. A to dilema je, že buď to teď těch 10 propustíte a těch 50 tu práci bude mít i nadále, a nebo budete doufat, že se to nějak prostě samo vyřeší. V těch 60 lidech to udržíte ještě další 2-3 roky, ale pak může přijít o práci všech těch 60 lidí. Tak tohle je prostě situace.
1: To jsem se chtěl zeptat. U malé firmy, lidově řečeno, zavřete krám. Ale tahle velká firma je, jak se říká v angličtině, too big to fail.
3: No tak to, na to pozor. Já si myslím,
1: že příliš velká na to, aby zkrachovala.
3: Já jsem přesvědčen o tom, že Volkswagen tohle zvládne, že se tady vůbec nebavíme o tom, že by prostě skončil koncern Volkswagen a stáhnou sebou všechny své dcery a tak dále. Tak situace není takhle vážná. A on dělá skvělá auta, konkurenceschopná. Podívejte se, kdo je číslo jedna v prodejích na evropském trhu. Řeknu, že Škoda Auto je dvojka, což je fantastické, to je potřeba zmínit. Nicméně, prostě je potřeba tuhle ozdravnou kůru udělat. A například u některých amerických firm víme, že too big to fail, možná v bankovním světě, tam je to trošku něco jiného, tam ten stát musí pomáhat, aby prostě udržel ten v oběhu ty penězovody, které jsou klíčové. Ale měli jsme tady určitě velké firmy, o kterých jsme si mysleli, že nikdy neopustí trh penem například. A podívejte se, vzpomenete si na ně, už jsou prostě v propadlišti dějin. Takže tohle není případ Volkswagenu, ale určitě bych nesázel na to, že je-li někdo opravdu velký, tak se mu nemůže nikdy nic stát, to rozhodně ne.
1: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Volkswagen donedávna vlastně dotoval výrobu doma v Německu vysokými zisky v Číně. To ale přestalo platit. Proč vlastně?
3: Tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč si vlastně Volkswagen mohl dovolit. Ten welfare state uvnitř těch závodů a zaměstnanost a odstupné a platy a benefity a tak dále. Protože opravdu v té Číně on byl před těmi desítkami let první. On vlastně učil Číňany vyrábět auta, kupovat auta, používat auta, vydělával na tom mnoho desítek let obrovské peníze a to z něj dělalo jednu prostě z nejsilnějších značek na světě. V čínský trh se ale výrazně změnil. My jsme je to naučili dělat tak dobře, že teď už...
1: Žák přerostl učitele?
3: Do značné míry si to troufám tvrdit. Teď dělají prostě skvělá auta a došlo tam také k jedné věci, kterou ale šlo předpokládat. Číňané prostě tenkrát, tak jako Češi po listopadu 89, a když to lidem vysvětluji, tak vlastně říkám, nedivte se těm Číňanům, oni se vlastně chovají úplně stejně jako my. Vzpomeňte si, kdo si chtěl koupit Škodovku v roce 91. Všichni chtěli Audi, Mercedesy, Volkswageny, protože jste tím získal status. Jo? Bylo to prestižní, prostě jezdit tím západním vozem po té, co jsme žili na tom východě za tou železnou oponou. Číňané taky chtěli kupovat ty západní vozy, oni byli kvalitnější, prostě, ale dodávalo jim to tu prestiž. Teďka ale čínský, řekl bych, čínská národní hrdost značně narostla. Oni už chtějí podporovat vlastní průmysl, vlastní značky. Ty se to naučili, takže opravdu za stejné peníze nebo levnější nabízejí opravdu srovnatelnou kvalitu, někdy dokonce v některých částech lepší, takže se ty dvě věci spojily a znamená to, že prostě ta bonanza, kterou zažívali ti západní výrobci v Číně končí a zdaleka se to netýká jenom koncernu Volkswagen.
1: Kde jsou v tomto vzorci, který jste zmínil, s Německem a s Čínou, čeští dodavatelé a samotná Škoda Auto?
3: Není potřeba spekulovat o tom, co to bude znamenat pro Škodovku. Škodovka vydala, tuším, že v tento týden jasné vyjádření, že to, co se děje v Volkswagenu, se jí netýká. Škoda Auto je v pořádku, prostě funguje skvěle, je to diamant v rámci celého koncernu, takže o tom se bavit nemusíme. A co se týká českých subdodavatelů, tam už je to samozřejmě jiné, protože velkou výhodou je, že čeští subdodavatelé, tak jak je to naučila Škodovka a ostatní místní výrobci, se tak vychovali dodáváním do koncernu, že jsou schopni dodávat vlastně do koncernu celého světa. To znamená, v tuhle chvíli je český automobilový průmysl, ten dodavatelský, opravdu velmi diverzifikovaný, což mu strašně pomáhá. Nicméně je důležité říci, že na Volkswagen je samozřejmě navázáno obrovské množství firem a tam už jsou vidět první problémy. Pro některé firmy, které jsou na ně výrazně navázány, to samozřejmě je velmi nepříjemná situace s velkými otazníky do budoucna. Nicméně já v tomhle věřím v adaptabilitu českých podnikatelů obecně a českých dodavatelů v rámci automobilového průmyslu. Oni budou schopni ty výpadky nahradit někde jinde, protože ne všem automobilkám se daří tak špatně.
1: Dokázal byste krátce vysvětlit, jak je možné, že koncern Volkswagen vydělává na autech necelá 3%, ale jeho česká část, Škoda Auto, dosahuje ziskovosti přes 8%. Čím to je?
3: Celá řada důvodů jsou to...
1: Ty nejdůležitější?
3: No, modely, které prodáváte, marži, jakou na nich máte, není to jenom to, jaké vozy prodáváte a kolik na nich vyděláte, je to také to, jak funguje ta firma. No, to znamená, jakým způsobem nakládáte s pracovní silou, jak chytře nebo nechytře investujete. Jestli naskočíte na jednu technologii a řeknete, že to je ta jediná správná a zbavíte se ne vždycky z úplně biznisových důvodů nějakých jiných technologií a tak dále. V tomhle Škodovka, jak jsem říkal na začátku, byla vždycky velmi racionální, pragmatická.
1: Vy naznačujete, že ta dceřinka Škoda Auto je chytřejší než Volkswagen?
3: Ale zase má to trošku jednodušší, protože ona třeba nevyvíjí některé technologie, které jsou mírně drahé, ona si netáhne za sebou prostě 600 tisíc zaměstnanců, což je prostě obrovské číslo. Důležitý je třeba vztah s odbory. Odbory ve Škodě Auto jsou tvrdé, my jsme zažili s Martinem Jánem jako velmi tvrdá kolektivní vyjednávání, ale vždycky jsem měl pocit, že chápou situaci firmy, že jsou schopni prostě tlačit, ale ne za nějakou rozumnou mez. Já mám třeba pocit, že opravdu v Německu odbory jdou někdy až příliš daleko a neuvědomují si tu rovnici, kterou jsem se tady snažil popsat. To znamená propustit 10, abyste z těch 60 zachránil 50 versus držet další 2-3 roky 60 a potom to úplně zabalit. Jo, tak to taky rozhoduje, jakého máte partnera třeba na straně odboru. Já si opravdu myslím, že třeba v České republice, a netýká se to jenom Škodovky, moje zkušenost vlastně z tripartity, protože my jsme součástí tripartity, tripartity. My na té partitě jako Svaz průmyslu a dopravy zastupujeme zaměstnavatele. I tam ty diskuze nejsou jednoduché, jsou občas velmi vyhrocené, ale málo kdy se mi stane, že bych řekl, tak teď už to opravdu přehnali, to bude poškozovat českou ekonomiku. To opravdu se stalo snad jednou, dvakrát.
1: A když srovnáte plány, které se týkají elektromobility celého koncernu a Škody Auto, vychází vám taky, že Škodovka v tomhle byla rozumnější?
3: No, to je toho samozřejmě součástí. A vzpomeňte si na ty debaty, když se ukázalo, že koncern rozhodl, že Škoda Auto bude ještě dost dlouho vyrábět spalovací motory. A teď, pane Vizino, z toho neobvinuji vás, ale spoustu novinářů psalo, a je to tady prostě. Škodovka odepsaná. Bude to žumpa, kde budou ty poslední spalováky a pak to celé prostě Volkswagen zavře.
1: Vás se to dotklo, vy to zmiňujete. No, jako
3: dotklo se mě to hodně, protože já jsem tomu čelil. Říkali, tak pane Špicare, podívejte se, prostě je to konec, nejsme dostatečně progresivní, nepatří nám budoucnost. A já jsem říkal, přátelé, to tak vůbec není. Naopak. Škoda Auto si velmi chytře pořídila takzvané hybridní výrobní linky, to znamená, ona na nich může vyrábět jak spalovací motory, pakliže by se ukázalo, že budou mít větší budoucnost, nežli si možná někdo myslí, což se teď ukazuje. Zároveň může vyrábět elektromobily, pakliže se ukáže, že to je trend budoucnosti, což je, byť pravděpodobně nastoupí pomalej, nežli se očekávalo. Takže ona si prostě díky tomuhle rozhodnutí, částečně svému, částečně koncernovému, dokázala uhájit pozici, kdy si může vybírat to nejlepší z obou světů. Jo, to znamená, neřekneme, tak elektromobily a nic jiného, všechno předtím bylo špatně, jdeme tímhle směrem. Ne, takhle Škodovka nikdy nefungovala a nefunguje a to si myslím, že je jeden z těch důvodů, proč se jí teď tak dobře daří.
1: Já se na to také ptám, protože současná česká vláda není nějak horlivá v rozvoji obnovitelných zdrojů a něco podobného platí i pro rozvoj elektromobility. Víme, že vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek je přesvědčen, že právě sázka na elektromobilitu evropské automobilky poškodila. Není případ Volkswagenu důkazem, že má Filip Turek pravdu?
3: No tak zrovna na tom Volkswagenu jsme si tady, myslím, v posledních, nevím, 10-15 minutách řekli, že těch důvodů je opravdu jako celá řada. Jo? Že je to neefektivní fungování uvnitř koncernu, je to ztráta Číny, nezmínili jsme...
1: Čili nebyla to ideologická slepota.
3: Nezmínili jsme Ameriku a Trumpova cla, která ničí německý automobilový průmysl obecně. Těch důvodů je mnohem víc, ale to, jak vypadá regulace a legislativa týkající se přechodu na čistou mobilitu, to znamená především na elektromobily, si myslím, že evropskému automobilovému průmyslu skutečně nepomohla, takže v tomhle směru souhlasím a myslím si, že je potřeba ji revidovat a to, co je pozitivní na Evropské unii, je, že když se ukáže, že nějaké rozhodnutí prostě bylo uděláno v době, která se změnila, že není racionální, že způsobuje více škody nežli užitku, tak Evropská unie je schopná ho změnit. Změnili jsme ho v souvislosti s Euro 7, kde si to česká vláda opravdu odpracovala, takže já věřím, že i co se týká nástupu elektromobility a všech těch cílů, které jsou s tím spojené, tak bude ještě možné o tom s Evropskou unii vést diskuzi a že dojde ještě k nějakým změnám.
1: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar. Podle deníku Handelsblatt koncern uvažuje o uzavření celých továren v Německu s tím, že by výrobu některých tamních modelů mohly převzít i závody v Česku a na Slovensku. Dá se to vykládat tak, že bychom mohli my nebo Slovensku na úsporách Volkswagenu vlastně vydělat?
3: Je to určitě možné, já už jsem říkal, prostě co se týká třeba efektivity fungování, tak Kvasinský závod je tuším na naprosté špičce celého koncernu, Škoda Auto je na tom podobně skvěle, takže samozřejmě, když potřebujete vymyslet, jak fungovat efektivně, ušetřit peníze, tak se nabízí, abyste posílil svoji přítomnost v lokalitě, která to umí. Nicméně, tady bych trochu varoval, teďka už je to mimo tu diskuzi Škoda a koncern Volkswagen, tady se objevují státy, které proto, aby získali nové investice, dělají více než Česká republika. Je to například, aby jsme nechodili mimo Evropskou unii, je to například Rumunsko, které nabízí dostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, energie, které jsou levnější, rychlejší stavební povolení a tak dále. To znamená, i my musíme dávat pozor, aby jsme se nestali obětí tohoto trendu. Teď na ně můžeme vydělat, protože se může výroba stěhovat z Německa do České republiky, ale pak, když bychom usnuli na Vavřínech, tak jako kdysi Německo a ty domácí úkoly jsme si neplnili, efektivní fungování trh práce, levné energie, rychlé stavební povolení, všechny tyhle věci, tak by se nám mohlo stát, že za pár let prostě nejenom západní investoři, ale ty čeští řeknou, tak přátelé, prostě žijeme si tady nad poměry, ta výroba je tady neefektivní, nedává smysl a jdeme do Rumunska.
1: To by se opakoval ten německý scénář.
3: Přesně tak a to se prostě může stát. Ono je možné s tím něco dělat, aby se to nestalo, ale je potřeba na tyhle lekce toho západu myslet a opravdu proto také něco udělat, aby jsme se nestali za pár let tím pomyslným Německem a od investice a pracovní místa jsme nepřišli ve prospěch těch, kteří se budou snažit více, jako například teď Rumunsko.
1: Ještě abychom uzavřeli to téma vztahu mezi mezi Volkswagenem a Škodovkou. Odborník na automobilový průmysl Petr Knap řekl v dnešní Vinohradské 12, že se škrty Škodovky nemusí dotknout. Souhlasíte?
3: To říká Škodovka sama. A já jsem tady už několikrát zopakoval, takže to není názor Radka Špicera, který je samozřejmě naprosto irelevantní. To je oficiální prohlášení Škody Auto. V tuhle chvíli prostě my fungujeme výborně. To, co teď řeší Volkswagen, se nás netýká a ohrožovat nás to nebude, což je myslím důležitá zpráva.
1: A teď mi řekněte to propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, jak se o tom mluví, a zavírání továren v Německu. Zatím jsou to jen spekulace. Co by tyhle nejhorší scénáře znamenaly pro sociální smír v Německu?
3: Jak říkám, ono opravdu někdy propustit 100 tisíc zaměstnanců z více než 500 000 zaměstnanců je sociálně odpovědnější, nežli se snažit udržet veškerá pracovní místa a potom ohrozit celou tu firmu jako celek.
1: To tak odbory asi nevidí, ale...
3: No, tak dobře, to možná tak nevidí, ale takhle je potřeba se na tu situaci dívat. Jo. A 100 tisíc lidí je samozřejmě strašně moc. Já to absolutně nemarginalizuji. Já jako vím, co to znamená vytvořit jedno jediné pracovní místo na konkurenčním trhu. Není to jednoduché. Jsem vděčný za každého člověka, který najde tu odvahu odejít ze zaměstnaneckého poměru do zaměstnavatelského, vytvořit práci pro kohokoliv, byť by to byl on sám, co by živnostník. Takže tohle vůbec neberu na lehkou váhu, ale opravdu někdy je to potřeba. A prostě koncern Volkswagen se nechoval takhle racionálně, pragmaticky, efektivně, a pokud se teď tak začne chovat, tak to bude prostě dobrá zpráva, což zdůrazňuji a vracím se tím na začátek toho našeho dnešního rozhovoru.
1: Víme ale, jaké by byly sociální náklady takového kroku, toho drastického snížení zaměstnanců, nebyly by třeba vyšší než případné zisky toho efektivnějšího zeštíhleného Volkswagen?
3: Zase podívejme se na to, jaká je situace na trhu práce. Německo nemá pracovní sílu. Tam je situace stejná jako u nás. My máme prostě nedostatek pracovní síly. To znamená, pakliže ti lidé, a to je opravdu obrovské téma i pro Českou republiku, budou schopni projít, já se omlouvám za ty anglické výrazy, tím reskillingem a upskillingem, to znamená česky řečeno rekvalifikací, tak se pro ně místo na německém pracovním trhu, tak jako by se pro ně našlo místo na českém pracovním trhu, najde. Ta demografie je neúprosná. Teď přeci víte, jak stárne populace, my nemáme pracovní sílu. To znamená, že jakékoliv propouštění v situaci české nebo německé ekonomiky není takovou katastrofou, jako bylo v minulosti, protože ta pracovní místa jsou. To, co je těžké, a to zase absolutně to netrivializuje, je těm lidem dopřát takovou rekvalifikaci, která jim umožní pracovat na těch nových pracovních místech. A to, co je vlastně strašně důležité říci, ti lidé, pakliže tu rekvalifikací projdou, tak získají lepší pracovní místa. To, co je problémem českého i německého průmyslu v tuhle chvíli, je, že my zaměstnáváme obrovské množství lidí na pracovních místech, které jsou za A fyzicky velmi náročné, za B špatně placené a za třetí nevyžadují žádnou kvalifikaci. Vy nemůžete postavit moderní ekonomiku, růst produktivity, růst konkurenceschopnosti na takovýchto pracovních místech. Ty musíte důsledně digitalizovat, automatizovat a robotizovat, jak říkal Baťa, prostě práci strojů, myšlení lidem. Takže uvolněte lidi z těchto pracovních pozic, dopřejte jim, dodejte jim nové kompetence a znalosti a dejte je na pracovní pozice, které budou fyzicky méně náročné, budou lépe placené, ale nějakou tu novou rekvalifikaci nebo kvalifikaci budou potřebovat. To se může stát a ukazuje to mnoho zemí, že tahle změna je možná, a když se povede, tak na tom opravdu vydělají všichni, včetně těch, kteří opustí prostě výrobní linku nějaké výrobní firmy průmyslové.
1: Já vás poslouchám a říkám si, která z těch zúčastněných stran by takhle měla argumentovat, jestli koncern, politici...
3: Ale všichni, protože prostě to je to naše tripartitní jednání. My se v té Strakovce prostě jednou měsíčně vždycky zhádáme do krve, ale vždycky jsem měl opravdu za těch posledních 30 let pocit, že si všichni uvědomujeme, že jsme na jedné lodi. To není tak, jako že na jedné lodi jdou odbory, na jedné lodi jede vláda a na jedné jsou zaměstnavatelé nebo management těch firm. My jsme přece na jedné lodi. A ten výsledek, který samozřejmě je ovlivněný různými zájmy. Zaměstnavatel má jiné zájmy, zaměstnanci mají jiné zájmy, politici mají jiné zájmy, ale. Prostě oni, a to je naše role, najít ten průsečík a ten kompromis, který prostě bude znamenat, že to bude fungovat a že se v tom kompromisu najdeme všichni. Jako pokud by jedna strana přetlačila tu druhou, tak je to špatně. To je prostě to evropské, máte tři úhly trojúhelníku. Environmentální, sociální a ekonomický. A pakliže jeden nějak výrazně zvýhodníte, třeba ten environmentální, na úkor sociálního a ekonomického, tak to prostě nebude fungovat. Takže to, po čem my voláme, je... V rámci těch trojuherníků, ať už jsou tripartitní, nebo prostě je sociálně, ekonomicko, environmentální, pojďme dělat rozumnou, racionální, vyváženou politiku. Pak to může fungovat. Jinak to nebude fungovat.
1: Vy jste tady ve shodě s tím, co řekla šéfka Sdružení německého autoprůmyslu Hildegard Millerová. Ona řekla, všechny strany se musí chovat zodpovědně a chápat, že snaha pouze o záchranu pracovních míst může ve výsledku uškodit všem. Tak ona říká, apeluje na zodpovědnost a rozumnost. Tak,
3: ano, já též.
1: To dobře, ale tak zdá se tedy, že jsme před konfliktem sociálním nějakým, možná ekonomickým, tak jak vypadá to rozumné řešení?
3: To rozumné řešení je zase širokospektrální. Už první krok byl udělán, to znamená racionalizace těch modelů. Když se podíváte na nejmenovanou automobilku, jsme ve veřejnoprávním médiu, takže nebudu to značku jmenovat, tak ta těch modelů, které si můžete naklikat na tom internetu, má opravdu málo a nezdá se, že by to nějak dramaticky prostě snižovalo její prodejnost. Takže tohle je první krok, na tom už shoda existuje, pojďme na té shodě stavět prostě ty další, které budou problematičtější. Je potřeba pravděpodobně omezit výrobu v některých závodech, kde je nerentabilní. Je potřeba propustit některé lidi, nahradit je roboty. Je potřeba se zamyslet nad tím, kde prodávat. A potom, a to bude těžké, a to je pro mě úplně nejtěžší, je potřeba změnit fungování vlastně mentality evropských zaměstnavatelů a firem obecně. Když se podíváte na to, co umí Američané, co umí Číňané, tak vy zjistíte, že to nejsou jenom technologie jako využití umělé inteligence v praxi, v temných továrnách v Číně, kde se nesvítí a netopí, protože už tam žádní lidé nejsou. Pracují tam roboti. Ono je to změna vlastně mentality, kterou si vyžaduje ta nová ekonomika. Dnešní auto už se neprodává výhradně kvůli tomu, že skvěle lícují plechy, že nevrže. To auto se prodává kvůli skvělému softwaru. Kvůli tomu, že vlastně mladí lidé se, když jdou po ulici, obklopení tím virtuálním světem, tak se nemusí s tím virtuálním světem rozloučit, když nastoupí do toho auta. A já už sám jsem si na to zvykl. Já nechci prostě, když poslouchám z mobilu během procházky Spotify, nastoupit do auta a někde tam lovit prostě nějakého novou hitparádu. Ne, já chci, aby to auto prostě okamžitě navázalo na ten virtuální svět venkovní a provázelo mě stejně. Já chci samoředitelný systém. To znamená, bavíme se o softwaru a vyvíjet software, to je úplně jiná disciplína, než dobře slícovat plechy. A v tomhle tedy musím říct, že speciálně tedy Evropa a Němci se chovají až příliš jako tradičně, inženýrsky. No, a ta doba je jiná a je potřeba se tomu přizpůsobit.
1: No a tou změnou mentality.
3: To je změna mentality.
1: O zákaznické mentalitě. Ta se děje jak generačním posunem?
3: Určitě, ale také se děje tím, že jim nabídnete něco, co pro ně má smysl. Já vždycky říkám, elektromobilita je výborná věc. Já vidím ty výhody, považuji za nesmírně legitimní. Myslím si, že elektromobilitě patří budoucnost, ale těžko můžete lidi nadspat nějakým zákonem do elektromobilů ze 100%, když budou mít drahou energii. Já všem politikům říkám, chcete lidi nacpat do elektromobilů, snižte cenu elektřiny v Evropě. A až elektricky budou lidé jezdit o polovinu levněji nežli ve svých spalovacích motorech, tak nemusíte dělat vůbec nic. Jakákoliv regulace a zákazy budou úplně zbytečné, protože to lidi, protože jsou chytří, pragmatičtí, racionální, udělají sami a udělají to rádi.
1: Sedíme v přenosovém voze na Malé Straně. Já slyším, jak u svatého Víta nejspíš odbývají zvony. Bijí poledne, hostem Interview Plus byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, ekonom Radek Špicar. Já vám za to mnohokrát děkuji.
3: Já děkuji za pozvání a přeji všem dobrou chuť, tedy, když jsem tady už teď.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Předání objektu majiteli odkládají. Právník Miloslav Jansta dostane zpátky 400 tisíc korun, které mu policie zajistila v korupční kauze Motol, zjistil to Radiožurnál. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková se vrací do Česka, nově je sedmá ve světovém žebříčku. Závada bezpečnostních systémů uzavřela dálnici D8 v tunelu Liboucheč a Panenská. A bude polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty až 31 stupňů. Je pondělí 13. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli se odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic, otevřel taky krajský úřad. A z místa se hlásí reportérka Tereza Chrastinová.
2: Otevřen je Baťův institut i takzvaný Baťův mrakodrap, z jehož terasy je výhled na zasaženou budovu. Z trosek budovy i nadále stoupá dým. Na místě tak zůstává 6 jednotek hasičů, kteří stavbu ochlazují a ohniska dohašují. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny se tak předání budovy majiteli odkládá minimálně na středu a zůstávají zavřená také třeba parkoviště v bezprostředním okolí. Jinak hasiči a kriminalisté začínají s vyšetřování, pomáhá jim dronová technika, protože budova je po částečném zřícení velmi nestabilní. Hasiči také žádají veřejnost o fotky, videa nebo poznatky o stavu budovy, které mohou pomoci odhalit příčinu požáru. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Policie vrátí právníkovi Miroslavi Janstovi 400 tisíc korun, které mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získala Radiožurnál. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli pražské nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce.
3: Miroslav Jansta Radiožurnálu řekl, že rozhodnutí policie očekával.
4: Jsem s tím počítal, protože nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
3: Mluvčí úřadu Evropského veřejného žalobce Paula Telo Alvésová řekla, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování samotného případu. Celkem policisté obvinili v korupční kauze nemocnice Motol 19 lidí. Hlavním aktérům zajistili majetek za zhruba 500 000 000. Nikomu dalšímu kromě Jansty peníze nevrátili. Jansta, Ludvík i Budínský vinu odmítají. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Hasiči stále zasahují u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Oheň mají pod kontrolou, už se dál nešíří. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila a je u toho reportér Richard Webs.
5: Do Čelákovického průmyslového areálu dorazilo asi před hodinou a půl pásové rypadlo ze zbyrohu. Hasiči s ním zbourají hořící budovu, aby ji mohli dohasit také zevnitř. Kvůli tomu, že se budova zbortila, ji totiž hasili zatím pouze zvenku. Na místě stále zůstává několik hasičských cisteren. Zasahovalo tady celkem asi 25 jednotek. Některé z nich ale odjeli a hasiči tak snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý ze čtyř. Během zásahu se nikdo nezranil. Lidé by ale stále kvůli zápachu z hořící budovy doma neměli větrat. Dopravní omezení ve Stankovského ulici zůstává. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Radiožurnál.
1: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění spermiemi od dárců. Minister by ale mohl narazit u koaličních partnerů.
6: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
7: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
6: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí. Pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
8: Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
6: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platili plně sami. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici. A to poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. A následný požár se rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
9: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin. Upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Paříž hostí další kolo jednání tzv. Koalice ochotných. Do francouzské metropole přijede nejméně 25 lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
10: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil nedávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Čtyři kina v Praze a Brně promítají až do neděle vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A to ve festivalových ozvěnách Šarivary.
11: A dokola, dokola, dokola, to samý.
12: Teď máme pěkný život.
13: Drama Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech Aero, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
14: On je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer.
13: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivary dorazí do kin i zahraniční snímky, například v Cannes oceněné Fjord a Znenadání. Filip Svoboda, Radiožurnál.
15: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si po wimbledonském finále polepšili ve světovém žebříčku. Vítězka travnatého grandslamu Nosková je nově sedmá, poražená Muchová dokonce šestá. Linda Nosková se dnes vrací do Česka a už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
16: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit.
15: Žebříčkové maximum si vyrovnal nejúspěšnější český tenista v letošním ročníku Wimbledonu Jiří Lehečka. Po postupu do osmifinále se vrátil na 12. příčku.
17: Zavřená D8 u tunelu Panenská, neprůjezdná je dálnice D3 u Soběslavy. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je neprůjezdná obousměrně u tunelu Panenská a Libouchec. V tunelech údržba vypadly teď bezpečnostní systémy. Snaží se to opravit, teď ale dálnice stojí. Objíždějte přes Nakléřov anebo Libouchec a Petrovice. Zavřenou máme teď i dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu. Za sjezdem na Soběslav na kilometru 91 narazil kamion do svodidel a zasahují záchranáři. Sjíždějte na 95. kilometru na Soběslav a jděte po staré silnici. A ještě dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy. Pozor za Humpolcem. Na kilometru 85 leží mezi jízdními pruhy pneumatika, roztrhaná pneumatika od kamionu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti, teploty 27 až 31 stupňů, na severu 25 a na horách dnes naměříte kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Tomášem Pancířem.
18: Poškozuje zemi, pokud spolu nekomunikují prezident a premiér? Mělo by se Česko přidat ke státům, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera? A jak by se mohla proměnit politická strategie Ukrajiny, což avizuje prezident Zelenský? Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom Česká televize. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. My jsme ve spojení s Ondřejem Projsem z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
18: Dá se z ústavy dovodit, že by nejvyšší ústavní činitelé měli konzultovat zahraniční politiku, že by měli mít na tohle téma pravidelné schůzky?
19: Dá se to dovodit, protože ústava ve skutečnosti o zahraničně politických otázkách hovoří téměř výlučně ve vztahu k prezidentovi, pokud jde o, řekněme, ty ústavní činitelé. To znamená, měl by to být naopak zájem vlády na tom se koordinovat s prezidentem, který má konkrétní pravomoci v této oblasti, ať už se to týká jmenování těch diplomatických zástupců, ať už se to týká ratifikace nebo sjednávání dokonce mezinárodních smluv. Takže určitě je to zájmem primárně vlády koordinovat a řekněme tu politiku s prezidentem republiky probírat natolik, aby mohla realizovat své konkrétní politické záměry.
18: Říkáte, že to je zájmem vlády. Ze slov Andreje Babiše to vypadá, že Andrej Babiš si to úplně nemyslí. On na toto téma doslova řekl, teď budu citovat, proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně, tolik slova Andreje Babiše, tím zájmenem myslel prezidenta Petra Pavla v souvislosti s kampaní. Koaliční politici v posledních dnech opakovaně mluví a připomínají, že pan prezident má jiné názory než vládní koalice, třeba na Evropskou unii, třeba na přijetí eura, třeba na pomoc Ukrajině. Má opravdu v takové situaci smysl snažit se o koordinaci?
19: No tak ono záleží na tom, co se myslí přesně tou koordinací, protože takhle to naopak jako vybízí k tomu, že by prezident pak prezentoval nějakou svoji vlastní zahraniční politiku nebo pozici třeba i vůči těm partnerům, a to si myslím, že přeci nemůže být v zájmu vlády. Na druhou stranu je potřeba tady rozlišit tu rovinu, řekněme, ústavně právní a rovinu nějakou čistě politickou nebo politicko-marketingovou, to já samozřejmě nechci a nemůžu ani komentovat. Tam samozřejmě může být nějaké ratio v tom postupu předsedy vlády, ale ústavní systém je skutečně postaven na tom, že vrcholným orgánem výkonné moci je vláda. Ta převažující, řekněme, doktrína říká, že právě vláda by měla určovat obecně politiku toho státu, to znamená i tu zahraničně politickou, ale prezident to má poměrně výlučné postavení. Jedná se i o nějaké, řekněme, vnitřní dělení těch institucí, tak aby vlastně nedocházelo k nějakému nepředvídatelnému vývoji a podobně, ale prostě celé je to založeno na tom, že samozřejmě ty orgány budou nějakým způsobem kooperovat, nějakým způsobem budou hledat kompromisy, i když třeba právě budou mít rozdílné politické pozice. Ostatně tak to bylo i v minulosti. Máme vlastně úplně stejnou situaci, jako jsme měli za prezidentů předešlých, Zemana, Klause, ale i Havla, kdy také ty názory byly často odlišné, ale přesto tam ty konzultace a koordinace probíhaly. Takže i z tohle hlediska je to asi rozumné.
18: Kvůli účasti, respektive neúčasti na summitu NATO podal pan prezident kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Může být součástí rozhodnutí ústavních soudců i to, že vláda a prezident mají zahraniční politiku koordinovat?
19: Může, teoreticky. My totiž teď opravdu nevíme, jak přesně ústavní soud rozhodne. Na druhou stranu ústavní soud může dokonce rozhodnout i ve prospěch vlády. Jo? To si málo kdo asi uvědomuje po tom předběžném opatření, že to předběžné opatření je opravdu opřeno toliko o nějakou dlouhodobou praxi, ale vlastně vůbec se nevyjadřuje k té podstatě věci, to znamená, nakolik prezident republiky může třeba autonomně rozhodovat o své účasti na těchto setkáních. Takže teoreticky se může i stát, že ústavní soud rozhodne úplně opačně. Na druhou stranu může rozhodnout i tak, jak naznačujete, a v odůvodnění poměrně zeširoka odpovědět na ty otázky vztahu prezidenta a dalších ústavních činitelů, což pro nás jako pro ústavní právníky samozřejmě by bylo skvělé a mohli bychom s tím potom pracovat třeba i velmi kriticky to rozebírat. Na druhou stranu pro ty ústavní činitele samotné by to mohlo být, řekněme, příliš svazující a vlastně zase i pro tu vládu, protože přesně, jak říkáte, mohlo by se ukázat, že je prezident vlastně samostatnější v tom určování té své zahraničně politické pozice. Jsou i ústavní právníci, jo, někteří, kteří naopak argumentují, že by to měl být právě prezident republiky, kdo by měl určovat tu zahraniční politiku, na rozdíl od té vnitrostátní.
20: Tak uvidíme, takže k čemu dospěje ústavní soud, samozřejmě potom to budeme detailně probírat. Myslím, že se na to těší nejen ústavní právníci, ale i novináři. My zatím mluvíme o zahraniční politice. Pokud by podobný přístup zvolil premiér k panu prezidentovi celkově, mohlo by to vyvolat praktické problémy u nějakých jiných sdílených pravomocí?
19: Tak nejvíce je to skutečně asi vidět v té zahraničně politické rovině, která se ale může prolínat i do těch vnitřních otázek, protože v dnešním světě samozřejmě spoustu záležitostí je rámováno těmi mezinárodními závazky, to znamená, kdyby prezident třeba blokoval uzavírání mezinárodních smluv nebo dokonce odňal, protože prezident vlastně delegoval tuhle pravomoc na vládu, to sjednávání samotné, to by byl velký problém potom pro fungování těch dalších institucí jako ministerstev a podobně. Ale může to být třeba i v oblasti obrany, kde prezident participuje samozřejmě na některých těch úkonech. Víme, že přímo z ústavy plyne, že jmenuje třeba generály a v doktríně se vede spor vlastně, nebo spor do řekněme diskuze o tom, co vlastně znamená, že je vrchním velitelem těch ozbrojených složek. Ale samozřejmě může se to projevovat i v legislativním procesu, kdy prezident by mohl začít nadužívat to své suspenzivní veto, to znamená, mohl by vracet ty zákony.
20: Na druhé straně omlouvám se, že do toho skáču, tam koalice disponuje takovou většinou, že by teoreticky bez problémů mohla ta veta přihlasovat.
19: To je pravda, ale ono někdy záleží i na čase, jak jsme to viděli třeba v těch posledních letech, kdy vlastně se ty zákony dělaly na poslední chvíli nebo se v rámci třeba různých pozměňovacích návrhů řešily velmi akutní otázky a tam zdržení třeba měsíce by mohlo vést k tomu, že se třeba nevalidizují důchody tak, jak vláda třeba by měla záměr a podobně. Jo? Takže
20: rozumím tomu. Poděkuji vám za rozhovor, protože se musíme dostat k dalším tématům, ale předpokládám, jasne, že o tomto tématu nemluvíme v našem vysílání naposledy. Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl naším hostem. Naslyšenou.
19: Díky, naschledanou.
20: Česko by se brzy mohlo přidat k zemím, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Příslušnou novelu připravilo Ministerstvo zdravotnictví a aktuálně je v mezirezortním připomínkovém řízení. Dnes mohou v Česku podstoupit umělé oplodnění pouze páry odlišného pohlaví. Většina evropských zemí už ale tuto možnost nabízí i ženám bez partnera. Zatímco ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch změnu podporuje, proti se staví představitelé koaličních partnerů, tedy Motoristů, Sobě a SPD. Naším hostem je římskokatolický kněz, také molekulární biolog a také odborný asistent v Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. Dobrý den.
2: Dobrý den, hezké poledne.
20: Považujete za rozumný krok to, co navrhuje ministerstvo zdravotnictví, nebo v tom návrhu vidíte z etického pohledu problémy nebo rizika?
2: Z mého pohledu, ještě než vůbec začneme mluvit o lékařské etice, tak stojí za to vzpomenout nikoli názor, ale fakt. A fakt je ten, že současný premiér Andrej Babiš má pod portfolium, které se jmenuje Future Life, kam patří řada klinik asistované reprodukce, jako je Genet nebo Reprofit nebo Sanus. A tím pádem jsme v situaci, kdy ministr zdravotnictví a ministerský předseda jsou členy jedné politické strany, to je v pořádku, a minister zdravotnictví se snaží prosadit zákon, který ve svém důsledku zvýší majetek ministerského předsedy. To není názor, ale fakt. A teprve teď můžeme vůbec otevřít nějakou otázku lékařské etiky, ale vždycky ti kritici tohoto zákona budou mít nabito v tom, že řeknou, no ano, tady pod tím pláštíkem toho, že chceme být liberální a chceme být evropští a světoví, vlastně se jedná o věci, které se týkají ekonomie. Takže,
20: pardon, rozumím tomu, co říkáte, na druhé straně je na místě uvažovat o té změně, teď když odhlédneme od toho, co vy jste říkal, tak je na místě uvažovat o tom, je to rozumný nápad?
2: Máte pravdu v tom, že řada evropských států to má, řada evropských států to nemá, Slovensko, Rakousko, Itálie, další státy tady to nemají, včetně České republiky. U nás se říká jako argument pro, že vlastně dneska opravdu ta žena si může přivést jakéhokoliv kamaráda a nikdo to neskoumá, kterého prohlásí tedy za svého partnera. To je argument, který má jistě dvoje ostří, no tak pokud to je takto jednoduché, tak proč vlastně do toho dávat nový zákon? Další argument proti tomu, to by byl ten, že když vznikaly ty zákony, které se týkají asistované reprodukce, já teda mám už smůlu nebo štěstí v tom, že se v tom oboru pohybuju přes 30 let, tak to vznikalo vlastně jako pomoc párům, které nemohou mít děti, to znamená manželé, kteří by chtěli dítě a nedaří se jim to, tak v tomto smyslu jim pomůžeme a v dalších krocích se to jaksi rozvolňovalo a uvolňovalo na další a další páry. Zajímavý je pohled do zahraničí. V Británii těch párů buď lesbických, anebo žen, které chtějí mít dítě sami bez partnera, tak se dostáváme někam do 16%. Ve Španělsku jsem se dočetl, že to je asi 9%, takže nejsou to nějaké jako velká čísla, ale přece jenom jsou to čísla zajímavá. A teď nech posoudí každý posluchač, zda žena, která nechce sex s mužem a chce dítě, tak jestli ten stát jí má, řekněme, způsobem zákona jí tady v tomto pomoci. To je otázka pro každého občana.
20: Zastánci té změny argumentují tím, že v Česku je nejnižší porodnost v historii. Je tohle relevantní argument v té debatě?
2: No tak to nevíme a vědět nebudeme, dokud se tady toto neudělá, ale i podporovatelé tohoto zákona říkají, že by se porodnost zvedla na nejvýš minimálně. To jistě jako toto určitě není jako nějaký všelek, nějaká panacea, která by vyřešila problém nízké porodnosti.
20: Vy jste knězem, očekáváte odpor ze strany katolické církve a může třeba i to mít vliv na to, jestli ta změna projde nebo neprojde?
2: Jaksi odpor od katolické církve a představitelů biskupské konference, pokud se k tomu to budou cítit potřebu vyjadřovat, tak očekávám, ale nemyslím si, že by to byl nějaký jako rozhodující hlas té celonárodní debatě. No. Musíme tady opravdu se podívat na ten širší pohled na to i na ty věci ekonomické a teprve po těch ekonomických věcech, jako můžeme začít řešit ty věci lékařsko-etické a je to spíš otázka legislativců, jestli může dojít tady k této politování hodné situaci, že vlastně nový zákon zvýší nebo otevře dveře ke zvyšování majetku ministerského předsedy. To je asi první věc, jako která by člověka napadla tady v tomto.
20: Opravdu tohle má být tím rozhodujícím faktorem? V té debatě o tom, jestli je to správná cesta nebo není to správná cesta?
2: Já si myslím, že ne rozhodujícím faktorem, ale uklizením stolu. Jo, prostě jako napřed je potřeba ty věci si pojmenovat a říct si, co se teda vlastně stane a jak jsou rozdané ty karty a teprve, až tady toto se vyřeší, proč zrovna tahle vláda o to usiluje a tak dále, tak potom teda můžeme otevřít ty věci, které se týkají lékařské etiky. Zastánci toho zákona ale říkají, no navzdory tomu, že Future Life, které patří do portfolia Andreje Babiše, tak si myslíme, že to je dobrá věc a chceme to prosadit navzdory tomu. Kritici pochopitelně říkají, no tak musíme vzít v úvahu nejenom všechny otázky, které se týkají lékařské etiky jako takové, no ale i tady ty finanční věci. Proč vlastně ta vláda to v tuto chvíli prosazuje? Je to opravdu tak, že si můžeme říct, že jsme naprosto čistí, naprosto poctiví. Ta Česká republika nemá úplně čisté svědomí, co se týče asistované reprodukce. Byla tady ta operace Španěl, kterou naši posluchači znají velmi, velmi dobře. Takže fakt si myslím, že jako určitá opatrnost je na místě.
20: Říká římskokatolický kněz, molekulární biolog, odborný asistent Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Orkovácha. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezké poledne všem.
20: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje změnu politické strategie země a s tím spojené úpravy ve vládě. Skončí premiérka Julia Sviridenková, které prezident poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Premiérka v reakci uvedla, že je připravena nadále pracovat pro Ukrajinu. Podle ukrajinského práva musí rezignaci premiéra nebo premiérky schválit parlament a odstoupení šéfa vlády znamená rezignaci celého kabinetu. My už jsme ve spojení s analytikou Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
20: Co si za současné situace představit pod změnou politické strategie země, jako to mluví Volodymyr Zelenský? Dotkne se zahraniční orientace země nebo spíš bezpečnostních nebo ekonomických oblastí?
4: Já si myslím, že vlastně všech z nich, to, jak to představoval ukrajinský prezident, tak skutečně má být vyčleněn jakýsi systém garancí, respektive jednotlivých osobností, které mají být zodpovědné za vztahy s klíčovými spojenci Ukrajiny, ať jsou to Spojené státy, Velká Británie, nebo třeba i sousední Polsko a samozřejmě v poslední době také velmi dynamický stát.

0: ukrajinský prezident tedy chce změnit vládu. Má důvod k nespokojenosti s tím současným kabinetem nebo může jít o nějakou mocenskou hru?
1: To je právě to, co se poměrně široce diskutuje dnes na Ukrajině, jestli skutečně je tam nějaký závažný důvod pro změnu a třeba odstoupení konkrétně premiérky Svyrydenkové. Nejen já, ale ani další pozorovatelé ho úplně nevidíme, takže je otázka, co za tím krokem skutečně stojí. Možná je to určitá příprava na nějaké složité výhledy do budoucna. Samozřejmě v tomto ohledu se skloňuje například ta určitá přípravná fáze a také náročné měsíce, které Ukrajinu čekají v souvislosti s nadcházející zimou, která pokud bude stejně krušná, jako byla tato předcházející, tak je možné, že prostě Ukrajina bude potřebovat úplně jinou vnitřní, řekněme, rezilienci a třeba i politickou vůli takto vzdorovat. Právě v této souvislosti se o nástupci Julie Svyrydenkové mluví, o Serhii Koreckým, který je vlastně dnešním šéfem ukrajinské státní společnosti Naftogaz. Bylo by to asi adekvátní v této věci. Samozřejmě, tak jak tomu bylo před několika měsíci, protože Julia Svyrydenková je v úřadu několik málo měsíců, právě proto ta zdvižená obočí, tak řekněme, se uvažuje o nějakém rozsáhlejším třeba změně toho kabinetu z hlediska i třeba rozdělení některých mocenských portfolí, takže to, co vy jste naznačoval, jestli se jedná i o mocenský krok, bez pochyby také ano, je tady určitě komplexní motivace na to tenhle ten krok podniknout, včetně i zvýšení legitimity ukrajinského politického establishmentu.
0: Jakou novou roli by mohla zastávat dosavadní ukrajinská premiérka?
1: Nejčastěji se spekuluje o tom, že by měla být budoucí velvyslankyně ve Spojených státech. Bez pochyby by to určitý smysl dávalo, protože ona vychází z toho velmi silného portfolia premiérky na Ukrajině a v tomto smyslu samozřejmě by byla velmi adekvátní osobou na to zastávat takto významný post pro Ukrajinu. To spojenectví se Spojenými státy je velmi, velmi důležité. Na druhou stranu před několika málo měsíci vlastně podobné rošádě došlo a měnilo se právě velvyslankyně ve Spojených státech, kdy na ten post odcházela tehdejší vicepremiérka vlády. A v tomto smyslu je to poněkud překvapivé, protože tam nefiguruje úplně tak dlouho. Na druhou stranu posílení té vazby se Spojenými státy je určitě naprosto klíčové a dobře tak, vychází také
0: z té logiky. Budeme to dál sledovat. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji, přesky, nashledanou.
0: A to už je z polední publicistiky všechno. Hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
2: Dobré odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných hlásí Ukrajina po nočních ruských útocích. 2 civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti, další 2 pak zahynuli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr v rázech o rychlosti až 90 km za hodinu. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí také vyšší riziko vzniku a šíření požárů, a to hlavně na Moravě. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně, obklopen svými nejbližšími. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Českým divákům se Neil nejvíce zapsal do paměti jako

0: paleontolog Alan Grant ze série Jurský park. Objevil se také ve filmech Hon na ponorku, Merlin, Posedlost nebo v seriálech Tudorovci a Gengy z Birminghamu. Na řadě je doprava na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova. Po pojíždí kolona kamionů brzdí před Rousínovem na kilometru 218. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy, tam se sunou nákladní soupravy od Modřic ze 4. kilometru. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte kratší zdržení před omezením u letiště. Kratší kolona začíná u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru a v Praze v Nové Povltavské na výjezdu z Blanky směrem do Holešoviček blokují levý pruh následky nehody. Na místě jsou záchranáři, průjezdný je pouze levý pruh. Kolona se sune už v tunelu, zpomaluje se za sjezdem na Letnou. Šťastnou cestu. Odpoledne bude dál slunečno, k večeru ale bude na západě už přibývat oblačnosti, na horách se výjimečně objeví i přehánky. Teploty dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude kolem 25. Tolik zprávy a teď už názory a argumenty.
1: Další americké údery na Irán. Odmítáme se vzdát dividendy z míru. Nezaměstnanost se drží dole, ale zaměstnavatelé ženskou část populace stále přehlížejí. A nebo historická zátěž jménem Voliň. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
1: Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Iránu. Velitelství amerických sil v oblasti oznámilo, že novou vlnu útoků už dokončilo. Zasaženy podle něj byly iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky také potvrdila iránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. A ve studiu je kvůli tomu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
3: Dobrý den.
1: Donalda Trumpa zřejmě rozčílili ty výkřiky, respektive volání po jeho smrti při tom velikánském rozloučení s ajatolahem Chameneim. Je tomu tak?
3: Tak rozhodně ten pohřeb ajatoláha Chameneího velice situaci opět zhoršil a vyexcitoval na obou stranách. Na iránské straně samozřejmě tam bylo mnoho emocí v tom. Konec konců současným duchovním lídrem Iránu je Chameneího syn Močtaba, který tam slíbil Američanům pomstu všem, kdo se na útocích podíleli. A konec konců ano, Močtaba sám byl při útoku zřejmě velmi těžce zraněn. Neukazuje se na veřejnosti, jeho stav neznáme. Na tom pohřbu se objevily ve velké množství i červené vlajky symbolizující pomstu a také právě po tom pohřbu bezprostředně se zvýšil počet úderů iránských na civilní obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle iránských představitelů nedodržovaly pravidla, která Irán stanovil. Protože tady je důležité říci, že i v tom memorandu vlastně je zahrnuto, že Irán po 60 dní jednání měl umožnit volnou plavbu průlivem, poté ovšem to nebylo dále definováno. Irán od začátku říká, že to znamená, že on má svrchovanost nad Hormuzským průlivem. To znamená, ta volná plavba je tam s velkým otazníkem a vlastně byla by jedině za podmínky nějakých poplatků Iránu. Tak to Irán chápe i s tím, že zároveň bude regulovat, kdo do toho průlivu může. To znamená, nebyly to jenom výhrůžky Donaldu Trumpovi, byly to opravdu i kroky Iránu a ty přišli v té situaci pohřbu, o kterém se ovšem vědělo dopředu, to znamená, Američané mohli počítat s tím, že k něčemu takovému dojde. Samozřejmě pohřeb takovéto osobnosti zabité Američany emoce musí vyvolat. Nyní ale je otázka opravdu, co bude dál, protože na jednu stranu Američané provedli velice silné údery na více než 300 cílů během těch dnů, ale zároveň Donald Trump si nemůže příliš dovolit dlouhou válku. Přece jenom to iránské dobrodružství je ve Spojených státech velmi nepopulární a volby, klíčové volby v polovině volebního období prezidenta se blíží, budou už v listopadu. A na to samozřejmě Irán i hraje.
4: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
3: Díky, naslyšenou.
4: Summit NATO v turecké Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu mezi prezidentem a vládou k asi vůbec nejsledovanějším u nás. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr, totiž tlak Spojených států na evropské spojence nijak nepolevuje, právě naopak. To aspoň konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
5: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence střeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobacii Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Irán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Iránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika vlichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohlo vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obrané výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme ji ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci, až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce, podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% bodu ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
1: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Nezaměstnanost v České republice patří dlouhodobě k nejnižším uvnitř Unie. Nicméně při pohledu na počet nezaměstnaných zjistíme, že v tomto směru suverénně vedou ženy. A u mikrofonu je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a chtějí vztahy. A když náhodou žena něco řekne, co myslí jinak, muž to velmi často pochopí jako útok a naopak. Kniha je skoro 35 let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo. Ženy jsou stále hůř finančně ohodnoceny a je to navíc jejich vina. Neumí si říci o větší peníze a dokonce si prý zcela cíleně vybírají hůře placené zaměstnání. Tvrdí to alespoň zástupci zaměstnavatelů, kteří mají tento v uvozovkách zlatem kovaný názor, dokonce podpořený odbornou studií. Jak jinak, jsou to přece racionální a na výkon zaměření muži. A nejde jen o rozdíly v odměňování, které jsou sice podle statistiků jedny z největších v Evropě, podle zaměstnavatelů ale skoro neexistují. Pokud se podíváme na počet nezaměstnaných, vedou ženy. A to i na českém pracovním trhu, kde dlouhodobě vládne nízká nezaměstnanost a který je tím pádem stále považovaný za napjatý. Zaměstnavatelé nemohou nikoho sehnat. Vládne zde takzvaný strukturální nesoulad mezi tím, co chtějí a jaké peníze nabízejí a co poptávají budoucí zaměstnanci. A jak už bylo řečeno, za kratší konec tahají ženy. Poněkud překvapivě jsou nejhůř zaměstnatelné ty mladé. Bez ohledu na vzdělání. Kromě statistik jsou tu i zajímavé průzkumy, které se nevěnují přímo rovnosti v odměňování či kariérním postupu. Jak je to třeba s láskou k zaměstnavateli? Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou skupinu More Czech Republic by jedničkou ohodnotilo svého zaměstnavatele 42% mužů, ale jen necelá třetina žen. Největší rozdíl je v hodnocení toho, zda společnost aktivně prosazuje rovnost mezi muži a ženami, komu firma svěřuje odpovědnost a pravomoci, respektive komu dá šanci na povýšení a koho omezuje kvůli pohlaví. Nebo abychom byli konkrétnější, na koho hůř dopadá rodičovství. Nepřekvapivě ve dvou třetinách jsou na tom ženy hůř. Až 57% žen se po rodičovské dovolené vrací na nižší pozici. Což poměrně jasně vypovídá o tom, jak se vyvíjí jejich příjem. A těm pomalejším možná i naznačuje, proč se ženy tak úplně nehrnou do rození dětí. 40% žen by také uvítalo pravidelné kontroly rozdílů v platech mezi pohlavími. V případě mužů by o podobnou věc stála jen necelá polovina. V červnu měla Česká republika promítnout do vlastní legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování. Novela stále neprošla parlamentem. Obsahem novely je právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací rozdělené podle pohlaví. Zatím nic takového možné není. Nutno dodat, že Česko v tom zdaleka není samo. Proces přijetí všude brzdí tlak ze strany zaměstnavatelských svazů a hospodářských komor. Česká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii. Pracovní trh je napjatý, zaměstnavatelé dlouhodobě tlačí na dovoz pracovníků ze zahraničí. Současně ignorují část lidí, kteří by pracovat chtěli a mohli. Patří sem především ročníky nad 50 let. Ženské polovině zaměstnanců pak připravují podmínky, za něž by si ani sami rozhodně jedničku s hvězdičkou nedali.
1: Říká Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Polský premiér Donald Tusk v sobotu slíbil postavit ve Varšavě zeď paměti, která bude připomínat Poláky zahynulé ve válkách 20. století na území dnešní Ukrajiny. Učinil tak v den, kdy si Polsko připomíná krvavou neděli, kterou vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Ty se staly v roce 1943. Tusk je označil za genocidu a varoval před reakcí obou národů novými projevy nacionalismu. Slovo má Libor Dvořák.
7: Neděle 11. července 1943 byla jen vrcholem celkem roční řeže uspořádané ukrajinskými nacionalisty a jejími hlavními oběťmi se stali především volinští Poláci a Židé, ale i místní Rusové, Arméni a v neposlední řadě také volinští Češi. Jinak ovšem ona řeš trvala celý rok a její hlavní cíl, inspirovaný vzájemnou ukrajinsko-polskou nevraživostí, byl zcela jasný. Organizace ukrajinských nacionalistů, posléze reorganizovaná v ukrajinskou povstaleckou armádu, od 20. let minulého století usilovala o ukrajinskou samostatnost, a to jak na Polsku, tak na sovětském komunistickém Rusku, jehož už země byla součástí. Pokud jde o Volyň patřící Polsku, přestože tam většinou žili Ukrajinci, ukrajinští nacionalisté usilovali o to, aby ji menšinových Poláků za každou cenu zbavili a připojili k Ukrajině. Z řečeného celkem samozřejmě plyne, jak obě strany ke vzniklému problému přistupují. Poláci tuto etapu vzájemných, tradičně historicky komplikovaných vztahů považují za genocidu spáchanou Ukrajinci na jejich krajanech, kdežto Ukrajinci za přirozenou součást národně osvobozeneckého boje, který úspěšně vyvrcholil až na počátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu vznikem skutečně nezávislé a suverénní Ukrajiny. Taková je tedy historická zátěž, se kterou dnešní Ukrajina a Polsko, ač spojenci v současném ukrajinsko-ruském konfliktu, musí zápalit. Z té také vznikl nejčerstvější stranový spor, který bohužel rozpoutal Volodymyr Zelenský, když už před měsícem přiškl jedné své elitní jednotce čestný titul Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Rázem vzniklý diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem začal tím, že polský prezident Navrocký hodlal Volodymyra Zelenského zbavit řádu Bílé orlice, na což jeho ukrajinský protějšek reagoval tím, že řád sám vrátil poštou. Jeho příkladu pak následovali i tři jeho předchůdci. Korunu všemu tak nasadil premiér Tusk se svou čerstvě plánovanou polskou zdínářskou, protože ta, bude-li realizována, jen přilije oleje do ohně. Poláci i Ukrajinci by se tak jistě co nejdříve měli vydat cestou česko-německé deklarace z roku 1997, která podobný, ba identický problém řešení starých křivd pomocí křivd nových jednoznačně odmítá.
1: Hovořil Libor Dvořák. Proč je u nás národ víc než stát?
4: Podle publicisty Karla Hvížděly asi proto, že státnost je proces utváření státu a ten byl u nás přehlušen procesem utváření národa.
8: V roce 1886 v časopise Čas nás česko-německý intelektuál Gordon Schaur vyzval, abychom si odpověděli na dvě otázky. Jsme dost silní, abychom vybudovali vlastní českou kulturu? A dále, nebylo by lepší investovat energii do kulturní práce v rámci vyspělé německé kultury? Vztah k jazyku byl a je dodnes pro nás zásadní. Vytvářel národní vědomí a stal se symbolem samostatnosti. Soustředili jsme se na literaturu. A měli jsme co dělat, protože zakladatelem české moderní poezie byl u nás Karel Hynek Mácha. Máj si však musel v roce 1836 vydat vlastním nákladem. Vytýkali mu absenci národního apelu, za kterou se jen skrývala vlastní nedostatečnost. Za první moderní prózu považujeme Babičku Boženy Němcové, která vyšla v roce 1855. Žánrově je označována za idylu, novelu, soubor či za pohádku. Důležitá pro nás byla kvůli jazyku, který byl na svou dobu neobyčejně bohatý a košatý. K románům velkých literatur měla však daleko. Koncem 60. let minulého století jsme romány Zbabělci, Sekira či Žert navázali na prvorepublikového Švejka či Válku z mloky. Stvrdili jsme svou kulturní identitu. Objevili jsme třetí prostor mezi skutečností a ideologií, který nám umožnil poznat, kdo jsme a jací jsme. Naučili jsme se okolnosti nepovažovat za nepřízeň, ale za výzvu, za podnět pro nedogmatický, vždy znovu se sebou vyjednávaný dynamický postoj. Díky této zkušenosti se u nás zrodil samizdat, který nám pomohl přežít i normalizaci 70. a 80. let minulého století. Se státem a s našimi politiky jsme ale měli horší zkušenost. Stát jsme v roce 1938, 1948 ani v roce 1968 nebránili, zradili jsme ho. A bohužel po roce 1989 jsme opět ignorovali starost o utváření státu, soustředili jsme se na ekonomiku. Následky vidíme každý den. Chybí nám pevný právní rámec, který by nedovolil po volbách každé nové vládě zpochybňovat státní aparát. Velká frekvence odvolávání se na národ a národní zájmy tu slouží jen jako zástěrka, za kterou pekelná čelátka privatizuje stát místo toho, abychom privatizovali národnost, stejně jako jsme privatizovali náboženství.
4: To byl Karel Hvížděla. Obvykle titulky závěrečných pondělních glos spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa uvádíme, ale jak uslyšíte hned z kraje, nemá se to tentokrát dělat. Nicméně si aspoň odpustím poznámku, že glosa je o tom, co by Ondřej Nef, pokud by zastával určité postavení, kvůli jedné konkrétní věci nejspíš pocitoval.
9: Dneska se do toho zamotám a začnu už u titulku mé glosy. Neznáte ho, když mě posloucháte, protože glosa se vysílá bez titulku. Leda, že by ho prozradil můj kolega a přítel Ondřej Kondrát, pokud tyto názory a argumenty, jako obvykle vždycky v pondělí, uvádí a pokazil by mi to. Glosa se jmenuje Smíšené pocity. Tenhle termín neoznačuje nic jednoznačně pozitivního, proto jsou smíšené. Jenže fejetonisté a glosátoři mají smíšené pocity rádi, protože se o nich dobře píše. Takže ven s tím. Kolem čeho, že je mám? Přijela pouť. Máme u nás ve vsi jedno takové místo, kde se pořádají poutě a cirkusáci tu staví svůj stan a koná se tu technoparty a 30. dubna se zde pálí čarodějnice. To místo je vzdálené 200 metrů vzdušnou čarou od místa, kde píšu a hlavně kde nahrávám svoji glosu pro vysílání. Hudba ve stylu dus-dus patří k poutím jako Cukrová vata, Loch Nessky a Autodrom. Z okna zahlednu přes střechy sousedních domů vrcholek jedné z hlavních atrakcí. Je to věž, vytáhnou na ní kabinky a pak se to tam všecko kymácí a točí. Raději se z okna ani nedívám, musel bych si připomenout, kdy jsem byl naposled na pouťové atrakci jako klient. Mému Davidovi bylo tehdy 10, dneska je mu 650. Vymohl si řetízkový kolotoč a že musím jet taky. Posadil jsem ho do sedačky před sebe a usmyslel jsem si, že celou dobu jízdy upřu oči na jeho záda. Nebylo to mnohoplatné, špatně od žaludku, my byli ještě 3 dny a vrací se to, kdykoliv se na řetízák a cokoliv řetízáku podobného podívám. Takže jaké pak smíšené pocity? Je to snad jasné, jaký mám k pouti vztah. Má to ale rozpor, tak říkajíc mravní. Ne každému je na řetízáku špatně. Oknem neslyším jen ohavnou muziku dus-dus, ale taky nadšené vejskání. Děti i mnoho dospělých milují pouťové atrakce. Kdysi jsem napsal do dětského časopisu Fejeton. Ošklivě jsem v něm hodnotil jakýsi opravdu béčkový komiks. Poslal mi pak dopis čtenář toho časopisu. Chlapeček 12letý věk připsal ke jménu. Když už jste tak starý a zapšklý, to mi psal ten chlapeček, tak aspoň nekažte lidem radost. Vzal jsem si pokárání k srdci. Kdybych byl starosta naší obce a měl vliv na události na obecním pozemku, zatrhnul bych konání poutě. Byl bych pamětliv Voltérova výroku, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit vaše právo to říct. Pouť bych nezatrhnul, tím jsem si jist, ale měl bych kolem toho smíšené pocity.
1: Glosa Ondřeje Nefa uzavřela pondělní vydání Názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: 90kové léto.
3: Zatímco Československo se na jaře 1990 chystalo na první svobodné volby, Rusové se chystali na zdražování.
10: Zatímco Nikolaj Ryžko v Kremlu oznamoval záměr vlády zdražit nejprve chléb a výrobky z mouky a později i další zboží, podnikli Moskvané a návštěvníci sovětského hlavního města doslova útok na obchodní síť. Podle dnešního vydání listu Moskevský komsomolet se za pár hodin prodali měsíční zásoby oleje a másla. Lidé nakoupili 8x víc krup, než bylo zvykem, a z obchodu zmizelo i 200 tun soli.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
0: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Teherán dál jedná se zprostředkovateli rozhovoru o míru se Spojenými státy. 2 bývalí příslušníci STB dostali 2letou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Osevní plocha v Česku oproti Loňsku klesla. Hezké odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Irán dál udržuje diplomatický kontakt s Katarem, Ománem a Pákistánem. Se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy, jedná i přes eskalaci bojů na Blízkém východě. Informuje o tom agentura AFP, podle které se Teherán snaží taky dohodnout s Ománem na mechanismu správy Hormuzského průlivu. Americké síly v noci znovu útočily na Irán. Ten naopak udeřil na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. 2letou podmínku dostali 2 bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
11: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
0: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak k případu vrátí v září.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil skoro 1000 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. Z plameny bojuje přibližně 400 hasičů, kteří už evakuovali stovky obyvatel. Na pomoc jim letí několik hasicích letadel. V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny o zhruba 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré. Krátký pohled na dopravu. Dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu je za Soběslaví uzavřená. Na kilometru 91 se převrátil kamion. Sjíždějte exitem 95 Soběslav na starou silnici. Vrátit se dá na dálnici pak z Plané exitem 84. Na D1 směrem z Přerova do Brna narůstá kolona kamionů. Teď brzdí už kousek za Vyškovem na kilometru 224 a sunou se až do omezení u sjezdu na D2. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy naberete kratší zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu a D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna je kolona převážně kamionů před Modřicemi z 5. kilometru. Dobře dojeďte. Po zbytek dne bude skoro jasno až polojasno, k večeru začne na západě přibývat oblačnosti a na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě bude kolem 25 a na horách kolem 22 stupňů. A po zprávách nás čeká pořad, jak to vidí.
12: Dobrý den a celý nový týden. Začíná pořád, ve kterém od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na témata, která hýbou světem. Děním zejména v české politice budou patřit příští minuty. Komentovat to bude Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán.
13: Hezký den vám, divákům.
12: Dobrý den. Pozornosti neujdou nové výpady premiéra na prezidenta či bilance prvního pololetí vládní trojkoalice. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
12: Česko zažilo velké wimbledonské finále. Našich dvou tenistek Linda Noskova zvítězila nad Karolínou Muchovou. Bylo to poprvé od US Open 2017, co na grandslamovém turnaji ve finále hrály dvě ženy ze stejné země. Menší radost vyvolává pohled na domácí politickou scénu. Co vy na to, pane Školníku?
13: Gratulujeme Lindě Noskové do každopádně.
12: Ano, připojili se.
13: Už asi méně gratulujeme naší české politické reprezentaci. Takhle, on ten summit, to je asi hlavní, na co půjdem, zvládli. Vypadá to, že zvládli jak tak na to, jak to vypadalo ty předchozí měsíce. Tam jde spíš o to, co následovalo a jaké byly reakce nebo nereakce. Člověk by řekl, že třeba počkej aspoň na začátek týdne do toho pracovního a že to nevlídne do víkendu, ale vletlo to i do víkendu a byly různá vyjádření, ať už ze strany třeba premiéra nebo hradu, takže zase jsme tam, kde jsme byli.
12: To je několikátý set, kdybych zůstala u tenisové terminologie. Tak jak už jste naznačil, pane Školníku, kdo doufal v uklidnění sporu mezi vládou a hradem po tom summitu NATO v Turecku, který jsme tady mnohočetně skloňovali, doufal marně, to napětí pokračuje a nejenom to graduje. Velmi stručně řečeno, podle premiéra byla účast prezidenta v Ankaře ostudou, stále mu vadí, že tam hlava státu odcestovala, partneři se premiéra na tom neformálním setkání ptali, co tam Pavel dělá. Premiér hlavu státu opět osočil, že vede prezidentskou kampaň, že ho prý ovládá jeho hradní tým. Hrad na to reagoval prohlášením, že prezident je nekonfliktní, nepoužívá osobní útoky a že chce s předsedou vlády pravidelně jednat. To Andrej Babiš odmítl a včera večer na svém facebookovém profilu, tak říkajíc, zúčtoval s Petrem Pavlem.
13: Bylo také asi zúčtování, respektive shrnutí toho všeho, vlastně možná i shrnutí všech těch měsíců, protože tam mu v podstatě vyčetl, když to zjednoduším, od Filipa Turka až po tu Ankaru, to znamená celý ten výčet, co se mezi tím dělo. Já jsem se, že na jednu stranu paradoxně je dobře, že se k tomu premiér nějakým způsobem přihlásil, respektive zaujal nějaké stanovisko a že už to není takové to liknavé, že nechá za sebe mluvit koaliční partnery Petra Macinku nebo tak, ale že tam zkrátka je nějaké stanovisko. Takhle, já nemám nic proti tomu, že se politici vůči sobě vymezují, stejně tak i ty nejvyšší ústavní činitele, viděli jsme to tady několikrát v minulosti, ale jedna věc je to, jak vypadá navenek, nebo jakým způsobem vlastně ta komunikace probíhá jako ve vztahu k těm třeba voličům a navíc, když se třeba ještě blíží nějaké volby, kdy teda by teda prezidentské máme až za dlouho. Ale třeba na podzim nás čekají komunální senáti, kdyby se aspoň akcentovala takováto témata. Ale druhá věc je pak to praktické fungování té politiky a v tomhle případě třeba té diplomacie. Jo, že prostě není možný, že spolu řeknou, my spolu se nebavíme, my se spolu nekoordinujeme a že prostě neprobíhá klasická komunikace mezi Černínským palácem, Strakovkou a Hradem. Protože když se pak takhle někam jede, tak samozřejmě jako reprezentuje, tak vždycky říkám, představte si, že sedíte za tím stolem na tom jednání a máte před sebou tu vlajku České republiky a tam prostě reprezentujete všechny občany České republiky, zájmy státu bez ohledu na to, za jaký tým zrovna kopete. A je zajímavé, že jsme zmínili ten sport na začátku, že ti sportovci, myslím, že hlavně v těch kolektivních hrách, jako je fotbal a další, tak tam to je vidět, jsou různý namixované týmy, ale jinak to je jeden velký národák. A všichni jako vědí, co je jejich cílem. A tady si myslím, že je škoda, že si tohleto naše politická reprezentace moc neuvědomuje a pak, že si toho právě všímají ta zahraniční média a že ta politika se dostává úplně někam jinam, kde dříve jako paradoxně fungovala. Vždycky ta nějaká komunikace mezi těmihle úřady, které jsem jmenoval, probíhala a teď to vypadá, že tam jsou nějaké prostě problémy i v těchto věcech. Takže to je na tom, myslím, že to smutné.
12: Jaké to bude mít důsledky, když spolu vlastně nejvyšší ústavní představitelé přestanou mluvit?
13: Bylo by hodně špatné, kdyby byly jakési dvě větve té české zahraniční politiky. Naštěstí si myslím, že si všichni uvědomují, že jsme součástí Severoatlantické aliance, že jsme součástí Evropské unie. To znamená v rámci těch jako pilířů, že se pohybujeme. Tohle naštěstí všechny ty strany si uvědomily i před volbami, byť teda některé jako vystrkovali růžky, vystoupíme z Evropské unie a tak, typu, že třeba SPD, ale to všichni víme, že to jsou jenom jakési proklamace vůči jejich voličům, ale že jako je to v podstatě nereálné, kdyby se něco takového stalo a ty dopady by byly značné. Myslím, že to je v tomhletom, to je aspoň trošku dobře, protože samozřejmě bychom našli i státy, kde vlastně jsou opravdu výrazné názorové rozdíly na tyhle ty věci. Viděli jsme třeba teďka přelom v Maďarsku a jinde, takže to si myslím, že ještě jsme v jakýchsi mantinelech, více či méně, ale samozřejmě, že to nepůsobí dobře, protože jde o to, že kdybychom třeba měli nějaké stanovisko třeba teďka ohledně těch výdajů, tak jako je nemožný, aby prezident říkal, já si třeba myslím, že bychom měli navyšovat výdaje, jo, prostě chodil po zahraničních spojencích a naše vláda říkala třeba opak, jo, by to neříká, jest taky si uvědomuje, že tam je potřeba nějaké navýšení, že tam jsou nějaké závazky, ale třeba ne o tolik, nebo říká, nemáme tolik, nebo třeba co se týče podpory Ukrajině, to si myslím, že ještě lepší případ. Takže tohle si myslím, že je právě nešťastné, protože viděli jsme to i v minulosti, kdy prezident vlastně řekl, myslím, že přislíbil určité letouny, kdy byl na zahraniční návštěvě a vláda to pak dementovala, ale to nejde o to, že by to dělala nějak schválně, ale jde o to, že ta komunikace zkrátka vlastně neprobíhá, takže neměl ty noty, neměl ty informace třeba z Černínského paláce nebo ze Strakovky, jaký jsou záměry nebo nejsou. A další věc, tomu se říká vlastně vůbec nějaká jako zahraničně bezpečnostní koncepce, jo? To znamená, aby se věděl jakýsi mustr, podle kterého ta česká zahraniční politika jede, nebo jaké jsou její priority, jaké jsou její cíle. Samozřejmě se to dá různě ad hoc přizpůsobovat, tak jo, politická situace se mění ve světě strašně rychle, nálady těch politiků, zejména těch velkých mocností se také mění velmi rychle, ale vědět alespoň nějaký rámec. A myslím si, že rámec typu jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, že je strašně málo, že bych to chtělo něco víc to propracovat.
12: Je možná, aniž by vám chtěla cokoliv posouvat, pane školníku, jeden z těch problémů, ta jeho podstata, přímá volba hlavy státu a vlastně ta koexistence vlády jako takové, ať ve Strakově akademie sedí kdokoliv, a Hradu.
13: Já si myslím, že teď samozřejmě teď se to bude hodně vynořovat a myslím, že už i prostor na to tohleto porovnávat, protože přece jenom už jsme tu měli dva nepřímo volené prezidenty, Havla, Klause, a teďka máme už vlastně druhého přímo voleného prezidenta, takže to už je dost aktérů a na těch typů voleb, aby se to dalo mezi sebou porovnávat. Takže já si myslím, že minimálně jako na konci toho období Petra Pavla teďka už by to opravdu chtělo dělat na to fakt jako studie a tyhle ty věci nějakým způsobem reflektovat. Ale my jste tady minule měla paní profesorku Dvořákovou, narazila na jednu věc, jo, protože ona samozřejmě tu dobu zažila, já jsem tolik nekomentoval tehdy, ale to, když se vlastně ta přímá volba jako řešila a upozorňovala na jednu věc, že je potřeba zpřesnit ty pravomoci prezidenta, protože samozřejmě ta přímá volba mu dodá jakýsi, v angličtině to ten výraz boost, v češtině takový jako v podstatě trošku vyroste, jo, když to řekneme, možná v angličtině je to jako víc lehčí než ty češtině. A já si myslím, že tady je ten problém, protože pak si samozřejmě ten prezident různě vykládá to jmenování vlády nebo některých ministrů, pak si prezident různě třeba, vemte si, že my jsme jedna z mála zemí, ne-li jediná, kde může prezident vybrat si na guvernéra České národní banky, když to zjednoduším, koho chce, a ve výsledku tak jako nepřímo ovlivňuje i měnou politiku, když bychom šli až na nějaký okraj. Jo, a tohle jsou všechno věci, které si myslím, že tehdy, když se už jako ta přímá volba řešila, jako mohli dávno zpřesnit, protože to pak jako generuje spoustu dalších jako otázek. A samozřejmě nejhorší jsou ta obrovská očekávání ze strany lidí, ze strany voličů, ze strany občanů, že samozřejmě, když volíte někoho, tak se s ním nějak jako stotožňujete ať už s ním nebo jako s osobou, nebo s tou jeho politikou, s tím jeho programem. A tady to pak samozřejmě, a hlavně ta přímá volba prezidenta je volba na základě absolutní většiny. To znamená, to druhý kolo vám tam automaticky vygeneruje dva nesměřitelné tábory proti sobě a ti kandidáti jsou vlastně jejich představitele. A když se podíváme na poslední, a to je strašně zajímavé, když se podíváme na poslední přímou volbu, respektive druhé kolo, tak jsme měli proti sobě Petra Pavla a Andreje Babiše. A teď to máme zase tady, jak se nám to hezky vrátilo.
12: Zůstanou nám oba pánové i další léta v politice. Pane Školníku, Petra Pavla, spor s vládou ohledně summitu, aliance, a není to jenom, nejde jenom o tu Ankaru, neodrazuje od toho, aby znovu kandidoval, je to pro něj naopak spíše motivující. Tato slova řekl při rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou na slovenském festivalu Pohoda. Tak kam až může tato gradující situace zajít? Vy jste říkal, že zatím je to pořád v rámci v nějakých mantinelách.
13: Ono je pravda, že ty výroky nebo prohlášení pana prezidenta zrovna v případě té opětovné kandidatury, že se tak jako různě vyvíjí, protože na začátku, jestli vzpomenete, když úplně vlastně byl zvolen před těmi pár lety, tak vlastně říkal, že si dovede představit jenom to jedno volební období. A já vím, že jsem na to říkal, že to není u politiků moc jako časté. Jo? Prostě jste někam zvolená, řeknete, no dobrý, znova už vlastně obhajovat třeba se mě až tolik nechce. Takže tyhle ty začátky tady byly, což bylo trošku zvláštní, ale ono časem, bez ohledu na to, jaký máte názor, tak vlastně je to blbý vzkaz, jo, vůči vašim voličům nebo občanům, prostě po čerstvě pozvolení. Takže, ale to se paradoxně vyvinulo a je taky dobrý, když se to vyvine na základě nějakých jako argumentů nebo toho, co se děje, a on vlastně říká, že vlastně chce nějak jako zrcadlit to, co se děje třeba na vládě, že má na to prostě odlišné postoje a že je právě to, jak říkáte správně, to je to, co ho motivuje. Myslím, že tam je více proměnění, že třeba nevíme, co si představují jeho poradci, nebo jo, nechci říct, že ho do něčeho tlačí, ale jako jestli je spíš větší zájem třeba na straně poradců, protože to, co tak někdy bývá, že vždycky si sebou nesete nějaký tým. Takže i tohle to je proměna, o které moc nevíme, ale já myslím, že to ještě ukáže čas. Já pořád říkám, že do ty prezidentské volby je ještě relativně daleko. Myslím, že škoda, že neřešíme paradoxně ty komunálky, senátky, hlavně ty komunálky, protože ty starostové, paradoxně ty starostové starostky ovlivňují naše životy, bych řekl, mnohem víc než ten prezident. Jo, jakoby, jestli se tam vybuduje škola, školka, kam rodiče budou dávat děti, protože je tam plno, nebo chodník, po kterým chodíte, nebo silnice a tedy. Takže to jsou věci, které nás ovlivňují více. Ale myslím si, že teďka jsme právě v jakési první předfázi té předvolební kampaně, která už trvá několik měsíců. Ale mám obavu, že to samozřejmě pak nabere mnohem větších obrátek v momentu, jak ty komunálky, senátky se přeženou, protože pak tam máme, ale nejhorší na tom je, že tam je strašně dlouhá doba, jo, ten rok 2027, protože ty volby prezidentské máme až 2028. Takže než bychom si bývali odpočli, že vlastně nebudeme nic volit, tak pojedeme permanentní vlastně předvolební kampaň prezidentskou. Takže jenom doufám, že ta intenzita nebude taková, jak to zatím vypadá.
12: Konstatuje Milan Školník, politolog.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: zatímco Andrej Babiš alespoň momentálně nechce konzultovat věci s prezidentem Petrem Pavlem, tak nutnost konzultací si naopak potvrdili premiér a předseda sněmovny a lídr SPD Okamura. Mezi partnery to totiž docela zajiskřilo, a to kvůli přesměřování financí z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu do iniciativy zvané Seznam prioritních požadavků Ukrajiny neboli PURL. Tak už si to vysvětlili koaliční partneři, pane Školník?
13: Vypadá to, že ano. Já si myslím, že tam vždycky může být trošku rozňatka nebo rozbuška vlastně na základě toho, jak vám zareagují ty vaši voliči nebo někteří třeba vaši poslanci. Myslím, že i Jaroslav Foldyna reagoval, který je právě z Ústeckého kraje, kde samozřejmě ta bašta těch voličů SPD je, myslím, že nebo patří k těm největším. Takže samozřejmě tohle vždycky ty špičky musí nějakým způsobem reflektovat. Na druhou stranu, já si myslím, že už když do ty vlády šli všichni, tak si uvědomovali, jaká je geopolitická situace a že prostě některé věci nejde dělat nějak jako šmahem, typu, že to úplně něco ukončíte nebo někoho odvoláte. A jo, to si myslím, že prostě takhle politika nefunguje. Takže já bych tyhle ty proklamace vnímal zejména ve vztahu k jejich voličům a takovým těm trošku, nechci říct ani radikálním, ale spíš takovým ostřejším poslancům třeba. Ale samozřejmě, pokud by tyhle, jako přibývaly tyhle ty události, tak už to může být napováženou, tak jak jsme zmiňovali v předchozí odpovědi volby, vždycky kolem těch voleb ty stanoviska se taky trošku jinam posunují, protože samozřejmě jednak spolu vládnete, ale do těch voleb jdete třeba jako konkurenti. Takže tam si myslím taky, že se to ještě trošičku může třeba na podzim přivostřit, ale pak bych zase typoval, že se to vrátí do nějakého normálu. Protože to vypadá jinak, že ta vláda jako normálně funguje. Minimálně ty věci ve sněmovně, který chce, jako protlačuje a jede to jak po másle.
12: Vláda své programové prohlášení podle svých slov splnila zhruba z 20%, to oznámil koncem minulého týdne premiér Andrej Babiš, který společně s jednotlivými členy svého kabinetu bilancoval právě to první pololetí v úřadech. Za největší úspěch považuje jednu z nejnižších inflací v Evropě. Tak jak vy byste, pane Školníku, ohodnotil jednotlivé rezorty plnění programu, oznámkoval třeba, vystavil pololetní vysvědčení?
13: Ne, já na to vždycky odpovídám, že nerad známkuji studenty, nejradši bych dal všem jedničky, takže nejsem, myslím, že v tomhle úplně jako kompetentní a objektivní. Já si myslím, ale zase, když se od toho odpíchnu od těch voleb, že nejlepším vysvědčením budou volby, zpravidla právě se uvádí, když takhle jako vládnete, máte to nějak ohraničené v tom našem případě 4 lety, takže ta vysvědčení mnohdy poskytují toto pololetní, když to řekne vysvědčení, poskytují právě ty mezivolby, které jsou mezi tím, jako jsou třeba, nemyslím si, že ty komunálky jsou úplně ideální, možná v těch velkých městech, protože samozřejmě na spoustě obcí kandidou hlavně Sdružení nezávislých kandidátů. Ale třeba ty senátky můžou být takovým, jo, takovým trošku zrcadlem tomu, jak se ta vláda vede nebo nevede. Myslím, že ale mnohem lepší bych si počkal spíš na ty krajské volby, protože ty se budou blížit víc těm sněmovním a kopírují ty volební kraje stejně jako jsou ty volební kraje do sněmovny, takže tam si myslím, že to bude jako mnohem lepší taková generálka před těmi hlavními volbami, těmi sněmovními, což bude pro ně to úplný vysvědčení. Takže já bych opravdu být vašimi posluchači tak sledoval, jak vypadají ty volby a podle toho vlastně uvidíte, nebo vidíme, jak se ta vláda vede. Druhá věc jsou průzkumy, ale zase ty průzkumy je potřeba sledovat v čase a spoustu věcí vám také nezachytí.
12: Mezi hlavní strategické priority vládní trojkoalice patří levnější energie, energetická bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem. Vláda také slibuje změny důchodového a sociálního systému, posílení obrany schopnosti státu, bezpečnosti občanů. Jenom připomenu, že právě před tím summitem NATO kabinet schválil, že navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun v roce 2027, splní to, co ukládá i zákon, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP, tak jak se dosud kabinetu pana Školníku daří plnit sliby, třeba i na mátko, co jsem zmínila, priority.
13: Já si myslím, že tam jde hlavně o ty ekonomické věci. To se jim více čím méně daří, protože tam bychom mohli jít vlastně ministerstvo po ministerstvu, navýšení rodičovského, že Aleš Juchelka, ministr práce, to vyřešení obnovitelných zdrojů energie, respektive v tom kontextu snížení cen celkových energií domácnostem a firmám, zase Karel Havlíček, průmysl a obchod. Alena Schillerová teďka rozje samozřejmě EET, vlajková loď hnutí, ano. My samozřejmě uvidíme, jako vždycky tam se řeší ten výběr, myslím, že tam nejde ani tak o ten výběr, ten asi nebude takový, jak všichni jako očekávají, nebo nebude tak zářný, jako spíš taková ta snaha narovnávání toho podnikatelského prostředí a podobně. A já si myslím, že právě tyhle ty ekonomické věci, to jsou věci, které jako hodně vstupují do toho rozhodování voličů, pro každého voliče občana zajímá, kolik mu za období té vlády zbyde v té peněžence, nebo naopak, jestli mu tam i něco přistane. Takže na tohle bych se asi zaměřoval víc než na nějaká procenta. Předchozí vláda Petra Fialy taky říkala, že plní na nějaký 94-96%, myslím, že ten poslední nebo předposlední rok, a vidíme, že prostě neobhájila, vidíme, jak dopadla.
12: Mimochodem, několik novinářů před pár týdny si bylo téměř jisto, že dojde k nějakému personálnímu obměnění, že se pod některými ministry, tak říkajíc, hýbe židle, ale nezdá se tedy, že by se chystalo k nějakým změnám personálním, jak to vidíte?
13: Je pravda, že i byly různé kauzičky, a je pravda, že kdybychom srovnali Andreje Babiše, pana premiéra, to by jeho první období a to druhé, tak v tom druhém mně přijde trošku víc jako tolerantnější, možná až dost. Nevím, z jakého to je důvodu, nevím, jestli nejsou persony na ta ministerstva, ale někde to bylo opravdu jakoby za hranou, nebo ta vysvětlování byla taková jakoby zvláštní. A někde to je samozřejmě u koaličních partnerů, někde to je vyloženě u hnutí ANO. Asi bych teda opravdu počkal ten rok, jestli bude nějaký, nebo v angličtině tomu říkají rush-off, že ve Velké Británii, kde je pravidelné, ale já jsem vždycky říkal, že ono nutně ta výměna musí být negativní, někde opravdu může být prohození, nebo že si někdo povýší na lepší ministerstvo, takže to také se zatím moc neděje. A to bylo právě to, co bylo kritizováno předchozí vládě, že je taková, řekněme, sterilní.
12: Mimochodem, když jste zmínil Velkou Británii, tak to by možná nebyl ten nejlepší příklad, protože tam se premiéři docela mění.
13: Tam se to mění velmi často, to se myslím, že na to nejsme ještě tak zvyklí, ještě tak vyspělá demokracie, abychom na to byli zvyklí.
2: Jak to vidí?
12: Pokračujeme v rozhovoru s vysokoškolským pedagogem z katedry humanitních studií provozně ekonomické fakulty Zemědělské univerzity v Praze Milanem Školníkem. Koncem týdne se poslanci odeberou na sněmovní prázdniny. Dolní komora parlamentu na čas přestane projednávat zákony, tak co jim zůstane v šuplících, tak říkajíc, pane Školníku, jaké resty?
13: Já si myslím, že ten hlavní rest teprve přijde, nebo ta hlavní proklamace, a tak to samozřejmě jsou zákon o vůbec té změny financování veřejnoprávních médií a ty koncesionářské poplatky. Zatím, když se vlastně podíváme na ten půl rok, tak byl jako relativně klidný, zmiňuji za mě relativně. Ta opozice není až tolik hlasitá, jak bychom si třeba představovali, nebo tak, jak jsme byli zvyklí třeba právě na ANO nebo SPD, která byla v tomhle případě hodně poctivá a hlasitá opozice.
12: Tady jenom stoupím opozice, ale slibovala, peklíčko.
13: Které se zatím nedí. Zatím jsme měli peklíčko spíš venku, ty některé poslední nebo takový ten kritický víkend, jak byly 40, ale v té sněmovně jsme zatím ještě neměli. Uvidíme, jestli opravdu v případě těch koncesionářských poplatků, jestli to bude víc ostřejší, jestli nejenom na půdě té poslanecké sněmovny, ale i venku. Myšlenou, jestli budou i třeba nějaké demonstrace nad rámec toho, co se třeba čeká od milionu chvilek a podobně, jestli ještě něco někdo se objeví. Ale jinak, co se týče toho, já si myslím, že ta vláda má strašnou výhodu, že už jednou vládla, jo, když to řeknu zjednodušeně, protože málo kdy se stává, že se dostojí nejenom do vlády, ale i do stejných funkcí, jo, navrací stejní lidé. Jinými slovy, oni nepotřebují 100 dní hájení nebo rok se rozkoukávat, ale můžou vlastně začít fungovat, a to si myslím, že se jim jako daří. Opravdu, že jako najeli, protože, jak jsem zmiňoval, hlavně ta ekonomická témata, ta spoustu těch věcí si prosadili, nebo je to v řešení. Samozřejmě, že spoustu věcí může vrátit senát, něco jim vrátil, ale myslím, že jsou pořád jako ve výborném časovém jako rámci, že nemusí ani ve výsledku až tolik spěchat, protože já si myslím, že co zvládnete do 2 let toho vašeho vládnutí, tak už pak můžete sklízet, řekněme, ty plody nebo ty ovace pak ze strany těch vašich voličů občanů, protože opravdu můžete říct, že jste to splnili, ano, pak už se věnovat jenom nějakým spíše běžnějším věcem.
12: Současnému předsedovi úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petru Masnovi skončí v prosinci 6letý mandát. Jde o jednu z nejmocnějších pozic v zemi, tak jak tady odhadujete vlastně ten postoj vlády, vyhlášení nebo hledání teda nástupce?
13: Je dobře, takhle, tolik to nesleduju, respektive zatím ještě to není tak horké, já si myslím, ale myslím si, že je určitě dobře se i těmto tématu věnovat, protože ono to pak právě zapadá mezi různýma přestřelkama, mezi hradem a vládou, ale stejně tak bavit se i o těch jiných věcech, zákonech, které tam jsou, ať už třeba teďka samozřejmě změna služebního zákona, nebo, no to s tím souvisí, třeba jmenování, to, že by prezident už nejmenoval velvyslance při mezinárodních organizací, jako je třeba OSN nebo NATO a podobně. Takže tam možná, když jsme zmiňovali, že ta opozice je až moc klidná, tady se hodně jako zase hovoří o nějaké ústavní žalobě, že by třeba tohle to bylo, by zase se, řekněme, do popředí dostalo ústavní soud a nějakým způsobem tohle bylo napadnuto. Takže já myslím, že ještě jako může se ještě oteplit a čekám to spíše třeba na podzim, protože ono ty politické strany si uvědomují, že přes léto ti lidé moc tu politiku nesledují, jsou někde u vody nebo na zahraničních dovolených, děti na táborech, takže není až tolik prostor.
12: Jak se podle vás bude vyvíjet ten vztah vlády současné, vlády a ústavního soudu?
13: Myslím si, že úplně až řeknu brutálně nešťastné napadat ústavní soud, že není potřeba, nebo že je nějak zmanipulovaný, nebo že tam jsou pavlovci a podobně tohle, nebo natož jako výrazy o ústavní půjč, to jsou vlastně, se dostáváme do úplných jako extrémů. Role prostě toho ústavního soudu samozřejmě v těch anglosaských zemích ho supuje nejvyšší,

0: banky nebo jmenování premiéra, tak v tomhle případě je tam ta součinnost s tím senátem. Stejně tak může být napadán senát za to, že jako vybral taky nějaké ústavní soudce nebo navrhl k jmenování prezidentovi. Takže myslím, že prostě vždycky by se to. Jo, to zase, když se vrátím do té sportovní terminologie, taky musíme respektovat to, jak to ten rozhodčí bude pískat. Byť s ním třeba nesouhlasíme s tou žlutou červenou pro naše oblíbené hráče, taky jsme plní emocí toho, ale zkrátka musíme to respektovat, protože vždycky někdo musí být, kdo to nakonec rozsekne.
1: A občas někdo rozseká i svou tenisovou raketu. Pane Školníku, naznačil jste tady, že ty příští dva roky budou asi nejenom teplotně, ale co se týče dynamiky na české politické scéně, poměrně horké. Tak co nebo kdo by mohlo sklidnit tu celou situaci?
0: Já myslím, že ve výsledku to může být občanská společnost, veřejnost, jo? Protože pokud už něco jako nadzvihne natolik, že toho politika v podstatě brutálně vypíská a pošlo pryč, my zmiňuji třeba strážnice, anebo opravdu naplníte tu Vatnou, nebo Václavák, nebo já nevím, co zkrátka jako větší prostranství, tak si myslím, že to už je takový jako varovný prost pro toho politika a žádný politik nemá rád být se samozřejmě jako to pak nějak různě reaguje nebo dementuje a samozřejmě nikdo nemá čistě jako po lidský stránce, když někdo proti němu natož nějak jako masivně protestuje. Samozřejmě vždycky říkám, ano a souhlasím, tady s politickou reprezentací je potřeba respektovat výsledky voleb. Na druhou stranu ty volby třeba v případě té sněmovny máme jednou za 4 roky, takže proč samozřejmě nedávat ty politické reprezentaci nějakou zpětnou vazbu i v průběhu samozřejmě toho 4letého volebního období.
1: Konstatuje Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezké léto. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání vám i posluchačům rovněž.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Pěkné pondělní odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat. Francie si předvolá ruského velvyslance v Paříži. Oznámil to francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Důvodem jsou podle něj kyberútoky organizované ruskou rozvědkou proti nejméně 10 evropským zemím. Doplnil, že Francie uvalí sankce na 9 lidí a 4 subjekty, které jsou za ně zodpovědné. Rusko se podle něj v kyberprostoru zaměřuje na špionáž i sabotáže, jako byl například loňský pokus o narušení provozu na železnici v Polsku. 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších je zraněných, z toho více než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetření tragédie zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadu lidem bránili stoly a basy piva. A požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou, informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze 3. na 2. Lidé v okolí by ale dál neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. A jak to vypadá na silnicích? Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává za Soběslaví po nehodě kamionu na 91. kilometru neprůjezdná. Sjíždějte exitem 95 Soběslav na souběžnou silnici 3. Na dálnici se vrátíte zpět exitem 84 Planá nad Lužnicí. Na D1 z Přerova do Brna se sunou kamiony už kousek za Vyškovem, brzdí na kilometru 225 a v pomalém tempu pokračují až do omezení u sjezdu na D2 na kilometru

0: 196. Na D7 na příjezdu do Prahy se tvoří kratší kolona před omezením u letiště. Od sjezdu z Tuchom na Tuchoměřice ze 3. kilometru naberete 5 až 10 minut. Šťastnou cestu. V noci bude od západu přibývat oblačnosti, zítra bude na východě zpočátku ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km za hodinu. V noci bude kolem 16 stupňů, zítra 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď už Věda Plus, dnes s Lenkou Váhalovou.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus, inspirativní rozhovory a témata nejen ze světa vědy. Jak bude vypadat následující půlhodina? Inženýři z ČVUT pracují na robotickém rameni. Jak to udělají, aby robotický masér neublížil našim zádům? Když se spojí 3D tiskárna a tradiční keramická hlína, může vzniknout nečekaně užitečný materiál. Co se dá z keramiky takzvaně vytisknout? A řeč bude i o anketě bezobratlý roku 2026. Jak vypadá taková volba nejlepšího bezobratlého živočicha? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
1: Místo maséra z masa a kostí jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
3: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
4: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
3: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A tím, kdo vyzkouší robotického maséra, bude teď Adam Procházka.
5: Takže pokládám se břichem dolů vlastně. Hlavu si dám tady do útvoru na masírování.
4: Hýbu s robotem.
3: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
4: A můžete slyšet, že provoz je velice tichý a vůbec neruší při vykonávání té jednotlivé procedury.
3: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že třeba dopadne na ty záda úplně?
5: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
3: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
5: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly a jelikož jsme vlastně všichni trochu sportovci, tak to i občas používáme.
3: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
5: Kamera udělá několik snímků, je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost a potom z toho zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se potom bude vykonávat tu robotickou rukou.
3: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
4: Ano, a zajímavostí je, že předtím si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit, jestli chce pohyb po spirále nebo v trajektorii, které říkáme cikcak. Také nabízíme možnost jezdit po kružnicích.
3: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
4: Ano, robot najíždí nad člověka, na definovanou trajektorii, kterou jsme mu zadali. A poté, co robot najede, tak dostane zpětnou vazbu o tom, že proti němu tlačí síla a vlastně naváže na pohyb.
3: Takže vlastně se toho těla dotýká, ale nějak mu neubližuje ve smyslu tom, že by byla ta zátěž příliš těžká.
4: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kdyby normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede.
3: Ví, že se má zastavit přímo na těle a že nemá tlačit víc?
4: Neví to, ale dostává zpětnou vazbu o tom, jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
3: Prostě masíruje.
4: Prostě masíruje.
3: Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
4: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tiskneme v 3D tiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
3: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to si sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
5: vibruje v vysoké frekvenci, stimuluje to vlastně ty svaly, uvolňuje je.
3: Cítíte tam rozdíl, když to srovnáte tady tuto robotickou masáž s masáží normálně člověka?
5: Určitě, my tady vlastně jenom masírujeme na základě nějakých vlastně fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
0: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Na téma navážeme, robotické systémy pronikají stále častěji do různých oblastí života. Využívají se například i pro pacienty po mozkové mrtvici, kde jim pomáhají znovu se učit chodit. Bude tedy jednou robot dělat i relaxační masáže? Nejen o tom teď budeme mluvit s Martinou Lopotovou z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Hezký den.
6: Dobrý den.
1: Před chvílí jsme slyšeli reportáž, jak odborníci vyvíjí robota, který masíruje záda. Co si jako zkušená terapeutka myslíte o téhle myšlence?
6: Tu myšlenku vnímám jako celkem v pořádku, ale nemyslím si, že úplně pronikne do zdravotnické péče, protože tam máme samozřejmě ty robotické systémy na vyšších úrovních, které mají i zpětnovazební čidla a dokážou skutečně jako pomáhat těm nemocným lidem, ale co se týče těch masážních robotů, tak se můžeme bavit o využití ve wellness nebo ve sportu, nebo i u lidí, kteří třeba jako jsou de facto zdraví, ale chtějí si dopřát něco navíc a třeba maséru je málo, nebo i movití lidi, kteří si to třeba pořídí domů, umím si to představit takhle.
1: Takovým polorobotickým systémem se mnohým z nás jeví i masážní křesla. Jak přesně fungují?
6: Masážní křesla nejsou individualizovaný, což je právě rozdíl od těch robotických systémů, který dokážou si jako toto tělo nějak naskenovat nebo ten systém naskenovat, popřípadě na té zpětnovazební funkci naskenovat i tu funkci, což zase tyhle křesla neumí. Ty křesla jsou vlastně jenom, řekněme, obecný masážní prostředek, protože si představte, že si do takového masážního křesla, který vyvinul někdo na rozměry průměrného člověka, hmotnostně i velikostně, sedne člověk, který se vymyká tomuto, tak samozřejmě ta masáž může být místy kontraproduktivní, protože to bude tlačit víc, nebo to bude tlačit na místech, kde to tlačit nemá, protože to tělo tomu neodpovídá, což zase ty robotické systémy už si dokážou nějak jako naskenovat.
1: Každopádně se teď bavíme o relaxačních masážích. Co se při nich odehrává s naším tělem, že vnímáme jako příjemné?
6: Je otázkou, jestli se bavíme o masážní manuální, lidské nebo masáži robotické, protože dochází tam v obou případech k mechanickému účinku, což znamená nějaká deformace měkkých tkání, ale neberte mě deformace, myslím, jako fyzikálně ne, jako že by to docházelo k destrukci. Plus tam dochází k nějaký dočasný změně viskoelasticity tkání, to znamená jejich klouzání po sobě vzájemně. Dochází tam k zvýšení lokálního prokrvení a mobilizaci nějakých tekutin v intersticiálním prostoru. Ale už se ukazuje, že vlastně ten mechanický účinek zrovna neodstraňuje nějaký svalový uzly ani kyselinu mléčnou, tak jak se doteď tradičně uvádělo. Dosud jsme u lidského maséra i robotického maséra na tom zhruba stejně. No ale potom se bavíme o účinkách, které se vlastně liší. A to jsou třeba schopnost diagnostiky nebo průběžné diagnostiky, to zatím ty robotické masážní přístroje neumí, protože nemají tak sofistikovaný čidla, ale myslím si, že je to jenom věcí času, ale co neumí a asi ani umět nebude, nebo doufám, že nebude, protože by maséři přišli o práci. Za lidský kontakt je důležitý, takže psychologický faktor, komunikační faktor a zároveň ta zpětnovazebná funkce toho lidského kontaktu a toho procesu, kdy vlastně je tam jako interakce vzájemná.
1: A můžete pro jistotu ještě přiblížit, jaký je rozdíl mezi tou relaxační a zdravotní masáží, když už tedy máme nějaký zdravotní problém s těmi zády, protože tam předpokládám, že ten robot nepomůže.
6: Relaxační a zdravotní masáž je obecná masáž, která nepoužívá speciální techniky. Takže třeba reflexní masáž už je zdravotní masáž, která už pracuje na principu neuromuskulárních nějakých jako okruhů, kdežto běžná masáž funguje na těch principech, které jsem vám jmenovala na začátku. Takže i maséři, když si vemete, že chodí do školy, tak nejdřív mají masáže relaxační, nebo to jsou i náplní kurzů, masáž relaxační, sportovní a tak dále, ale potom jsou maséři, kteří jsou ze specializace ve zdravotnictví a tam už ty masáže fungují trošku jinak. A ještě se můžeme bavit o tom, že masáž zdravotní je úplně jiný level, než je potom fyzioterapie nebo měkký techniky využívaný ve fyzioterapii.
1: Co můžeme udělat pro to, aby nás záda nebolela?
6: Mít se rád? Ne, budu jako konkrétnější. Tak v první řadě bych to jako vnímala na přirozený pohyb. Přirozený pohyb je alfou omegou, to znamená zkusit přestat furt sedět, anebo prostě aspoň minimálně mít variabilitu. To znamená eliminaci statiky, protože neexistuje žádná správná pozice, za mě každá správná je ta následující. A potom to bude znít jako kliše, ale definitivně nejlepší je spánkový režim, samozřejmě strava, no a potom zkusit si zařizovat nějaký jako mentální vypínače nebo nějaký situace, kdy prostě člověk dokáže vypnout, ať už jsou to blízký lidi kolem nebo nějaký zájmový kroužky, kdy dokáže člověk eliminovat stres. Tohle dohromady si myslím, že je takový trochu svatý grál, ale každému z nás trošku chybí a potom se to nasumuje.
1: Na závěr klidně už jen stručně zmínili jsme, že ve fyzioterapii se robotické systémy už využívají, ale mají jiný účel než relaxační. K čemu tedy se konkrétně dají využít?
6: Tyhle robotické systémy se využívají už přímo v léčbě neurodegenerativních nebo neurologických onemocnění, nejen těch, ale třeba i po úrazech. To znamená, že takový robotický systém si čte toho pacienta, ale nejenom jako masážní, to znamená, že si naskenuje povrch a teplotu nebo nějakých pár dalších věcí, ale sleduje odpověď toho těla i po té neurologické stránce a snaží se potom na principu té zdravé části modulovat ten svůj efekt na tý nemocný. Tím pádem ta končetina, která je upnutá v tom robotickém systému, teď se třeba bavíme, že máme pravou ruku poškozenou, levou zdravou, tak na základě té zdravé levé, kterou on jakoby přečte, dokáže potom tu pravou modulovat v tom pohybu a pomoct mu v něm. To znamená, že pomáhá spíš jako proklestit tu bariéru, kterou tu nemocná ano, končetina má. Ano.
1: Tolik fyzioterapeutka Martina Lopotová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
6: Děkuju, naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Věda Plus stále s vámi, čeká nás další téma. Speciálně tvarované nádoby dokážou zvlhčovat vzduch v klimatizovaných místnostech. Vyvíjejí je na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a spojili přitom prastarý tradiční materiál s moderní technologií. 3D tiskárnu naplnili totiž keramickou hlínou.
5: Čo počujeme, je set tlačiarne, ktorá je primárne učená na prietlač keramiky. Je to tzv. Delta robot.
7: Adam Varga na Vysokej škole umělecko-průmyslové popisuje 3D tisk keramiky. Tisková hlava se pohybuje na třech ramenech a vrstvu po vrstvě nanáší mokrou keramickou hlínu.
5: Táto je ešte obohatená o podávač materiálu.
7: Takže tady nahoře je taková roura, tady je to umazané od hlíny, takže tam se to nasypává.
5: Áno, vo vnútri je šnek, ktorý ten materiál posúva priamo do extruderu, potom následne do tvarov, ktoré tlačíme.
8: Výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční práce s keramikou. To rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
7: Říká Sára Kordová, vedoucí výzkumného týmu, a ukazuje výsledky experimentů.
8: To je výsledek našeho výzkumu. Zkoušíme hranice všech kategorií.
7: Tady tyhle ty tvary jsou hodně zvrásněné. Tohle to vypadá jako okraj lastury, nějaké mušle.
8: Ano, to zvrásnění jde naproti té potřebě. Keramika má takovou dobrou vlastnost, že když do ní dáte vodu, tak ta voda skrz ní se do toho vzduchu uvolňuje. A my dlouhodobě pracujeme s vnitřním prostředím a nízkou vlhkostí vzduchu v interiérech. Materiál, který víc uvolňuje vodu do do toho vzduchu a zároveň je takhle hezky zbrásněný, umocňuje tu přirozenou vlastnost té keramiky.
7: Větší povrch, více záhybů, ze kterých se to může uvolnit?
8: Ano, přesně tak. Je to téma v nových budovách, je to téma v budovách s klimatizacema, takže tady vidíte jeden z našich prvních prototypů.
7: To je taková stěna z dlaždic tištěných, někde jsou květináče.
8: To je taková vize i, co bychom s tím chtěli do budoucna.
7: Když tady testujete hranice těch materiálů, na co jste zatím přišli? Tenhle ten květináč je trochu naprasklý, tady máte ceduly protéká.
9: Keramika obsahuje vysoké procento vody. Když to schne a následně, když se to pálí, tak se to zmršťuje.
7: Vysvětluje Emma Harmanová z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
9: Ten výzkum stále beží. Je strašně veľa keramických technologií a postupů, ale ta metoda, kterou s tím pracuje ten 3D tisk, nie je možné to z různých důvodů robit těmi zaužívanými postupmi. Neustále vymýšlíme a zdokonalujeme, ako ty věci vůbec dať dohromady.
7: Takže ta hlína je úplně stejná jako v pravěku, ale musíte vymýšlet znovu ty postupy, aby to drželo.
9: Ano, ty samotné materiály a zložky, které v něj jsou, se absolutně nijak nelíší od toho, z čeho se v starověku modelovaly amfory. Len nie jsme obmedzení tým, z jakého ložiska to nakopeme, ale víme si to prostě sami regulovat.
7: Hlína se dá namíchat a vypálit různými způsoby. A rozdíl je i slyšet.
9: Když je to vypálené na vyšší teplotu, tak to má úplně jiný zvuk. Všetko je to z tej istej hmoty. To, či chceme, aby to prepúšťalo vodu alebo izolovalo, závisí iba od toho, na akú vysokú teplotu to vypálime, či tá kamenina je slinutá, alebo naopak ostáva porezná, či do toho dáme ďalšie organické prímesy, či to teda glazujeme alebo nie.
7: Kromě chování tištěné keramiky při výrobě bude nutné také prozkoumat, jak vydrží při používání, dodává Sára Kordová.
8: Teďka bychom chtěli udělat velkou instalaci, sledovat ji v čase, jak se chová, z toho se poučit.
7: Výsledkem by měly být designové doplňky do interiéru, které budou zároveň zavlažovat suchý vzduch. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Martin Srb, Český rozhlas.
1: Na téma ještě navážeme. Keramické střepy vydrží pod zemí tisíce let a přece se keramika dá udržitelně recyklovat, říkají odborníci. Moderní metody umí i snížit spotřebu hlíny a současný 3D tisk keramiky je tak velmi úsporný, jak zjistil Martin Srb na Vysoké škole umělecko-průmyslové od Adama Vargy a Emmy Harmanové.
9: Je tá hlina veľmi udržiteľná. Oproti tisku plastu má obrovskú výhodu, že nám, keď nám niečo priamo v tlačiarni skolabuje, tá hlina je stále mokrá. A my ju vieme priamo tak, ako ju máme v tej tlačiarni zobrať a vrátiť späť do zásobníku materiálu a proste plynule pokračujeme ďalej. Lepšia recyklovateľnosť snáď už ani nemôže byť, ako pri tej mokrej hline.
7: To znamená, během tej výroby v podstate nemáte odpad.
9: Áno, prakticky nemáme odpad. Zároveň, keď nám niečo pri schnutí praskne, stále tá hlina ešte nebola vypálená, ale je to niečo, čo vieme bez akýkoľvek straty zrecyklovať a recyklovať to prakticky do nekonečna. Tam v zadnej miestnosti, tam máme dole pod stolmi barely s úlomkami hliny a keď sa nám toho nazbiera dostatočné množstvo, tak to všetko zalejeme vodou, necháme premáčať a potom znovu ako keramickými strojmi, niečím, čo nie je vyrobené pre 3D tisk, ale proste pre keramikou, tak to znovu zrecyklujeme a dostaneme také ako balce čistej hliny, pripravenej na použitie.
7: Tak to je v tej výrobě, ale když se to potom vypálí, o slovo se hlásí Adam Varga.
10: Potom, co se vlastně keramika vypálí, tak je stále recyklovatelná. Tým sa zaoberá paralelný projekt na Umprumke Adama Železného, ktorý sa zaoberá recykláciou porcelánu. Čo sa týka Umprumky a recyklácie keramiky v akejkoľvek podobe, tak si myslím, že tu sme pokrytí, zachránení.
7: Nebudou potom střepy, ktoré po nás zůstanou tisíce let, ale je možné to znovu spracovať.
9: Zároveň materiál, s ktorými pracujeme, obsahuje ako aditívum aj niečo, čomu sa v keramike hovorí šamot. Je to pomletá hmota, ktorá už raz bola vypálená, ktorá sa pridáva do tej hliny. Niečo, čo nám pomáha zároveň, aby tie veci počas výroby boli stabilnejšie. Nevyrábame si vlastný šamot, nie je to proces, ktorý by sme mali pokrytý priamo tu na univerzite, ale je to niečo, čo je rozhodne možné, deje sa to a je to nejaký spôsob využitia hmoty, ktorá už bola vypálená.
7: Zatím tady v ateliéru máte k recyklaci i nejaké neúspiešné pokusy o 3D tisk keramiky. Co by ste chteli vylepšiť, aby to tolik nepraskalo?
9: Štandardne sa to rieši tak, že keramické objekty schnú na nejakých textíliách, na nejaké ako plátne. Problém je, že my tie naše predmety nemôžeme úplne prenášať počas toho, ako sú čerstvo vytisknuté. Keby sme z toho dotkli počas toho, ako to ešte nie je stuhnuté, tak to môžeme celé pokaziť.
7: Je to mäkké, nedá sa s tým moc manipulovať.
9: Presne tak. V podstate buď dlhodobo bojujeme s tým, že zo spodu to logicky kvůli tomu, že to na něčem stojí, odsychá méně než z vrchu.
7: A když to prosychá nerovnoměrně, tak keramika může prasknout.
9: To by chcelo spravit nějaké porézné police a uzavřít to do něčeho na štýl skleníku.
7: Já už na začátku, abyste to tiskli na něčem.
9: Kdyby se to při zmrštění o něco zachytilo, tak by to ospodu prasklo. Jsou to všechno věci, které aktivně prostě sledujeme. Ten výzkum nejen my, ale i jiní lidé vyvíjejí nové lepší metody, jako s těmi věcmi pracovat.
7: Dodává Emma Harmanová z ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Ve Vědě plus teď už další téma. Příměstské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dětem během prázdnin nabízí možnost podívat se do laboratoří, na univerzitní statek i další běžně nepřístupná místa. Kromě pokusů si mohou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat práci vědců.
11: A to snáší modrozelený vejce.
12: Není u výzku žádko.
11: Může být. Protože tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
12: 6 měsíců.
11: To je moc.
12: 2 měsíce.
13: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko přímo v kurníku u slepic. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora
14: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy. Teď jsou tady na statku s námi, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
13: Ozývají se psy, v těsné blízkosti statku je útulek. Co ještě dalšího za zvířata tady potkají?
14: Právě nakrmili prasátka, protože tu máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byli opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
13: Tady na nás mávají zrovna dva účastníci.
12: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
13: Co vlastně taková nutrie žere?
12: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
13: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
15: Tobík Kolar.
16: No, já jsem si je taky hladila.
13: Byli jste i v laboratoři?
16: Byli, no. Tam jsme dělali pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
13: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
16: No, obojí.
17: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
18: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
19: Vápence.
18: No, skoro.
19: No.
17: Vápence.
18: Z vápence, výborně. A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
19: tak je oxid uhličitý.
18: Tak z toho bublá oxid uhličitý. Přesně tak. Takže vidíte, jak to máme propojený. My jsme včera ty skořápky vlastně rozkládali v laborce.
13: O svoje zážitky se podělil taky tobě.
19: Jo?
20: Ano. Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
13: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
20: Jo.
13: Na tábor vyrazili také
21: Zuzka, Markétka, Kačka,
13: Eliška. A holky, vy jste se neznali ještě před táborem?
22: Ne.
13: Ne. Přitom vypadáte tak, jak nejlepší kamarádky.
23: Moc se mi to tadyhle líbí.
24: Jsou dva koníci, je tu hnědej.
13: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická a nebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Ve Vědě plus teď už bezobratlý. Jaký je váš oblíbený bezobratlý živočich? Asi to není zrovna častá otázka, se kterou se člověk v životě setkává. Přesně takový dotaz ale svým čtenářům položili redaktoři britského deníku The Guardian. Lidé z celého světa na něj mohou odpovídat v anketě Bezobratlý roku 2026. Do ní mohou nominovat svého oblíbeného pavoukovce, žahavce, korýše nebo hlavonožce. Více nám o nezvyklé anketě řekne Adela Bartáková z naší zahraniční redakce. Hezký den.
25: Hezké odpoledne.
1: Adelo, proč vůbec Guardian takovou anketu vyhlásil?
25: Bezobratlí totiž tvoří drtivou většinu živočichů na naší planetě. Naopak všechna stvoření s páteří, mezi které patříme i my, zaujímají jen 5% celé živočišné říše. Širší veřejnost bezobratlé ale podle Guardianu často přehlíží a zapomíná na jejich význam. Právě proto vyhlašují už třetí ročník ankety, která má tyto živočichy náležitě ocenit.
26: Jsou to tvůrci ekosystému, opylovači, tvůrci půdy, ti, kdo zajišťují úrodnost a čističi oceánů. Jsou to naprosto nepostradatelná zvířata a my jsme měli pocit, že si to zaslouží oslavu.
25: Takhle význam ankety popisuje ekologický novinář Patrick Bergham. Guardian i proto s nadsázkou naznačil, že by před touto velkou celosvětovou soutěží mohlo do pozadí ustoupit i o poznání méně významné mistrovství světa ve fotbale.
1: Jak konkrétně vypadá ta volba nejlepšího bezobratlého živočicha?
25: Celá soutěž má pouze dvě pravidla. Na základě toho prvního se vítězem ankety nemůže stát živočich, který anketu vyhrál už v některém z předchozích ročníků. To druhé je zároveň i takovou prosbou na účastníky ankety. Její organizátoři totiž vyzývají, ať lidé do soutěže nepřihlašují různé bezpáteřní politiky, i když to asi pro někoho může být lákavé. Když lidé dodrží tato pravidla, už jim nic nebrání, aby do dnešní půlnoci britského času, tedy do naší 1 hodiny ráno, nominovali své oblíbence. Z nich pak organizátoři ankety vyberou 10 favoritů. Od 3. srpna pak budou moct lidé hlasovat o tom, kdo z nich se stane vítězem. No a ten bezobratlý šťastlivec pak bude oficiálně vyhlášený 17. srpna.
1: Už jsi zmínila, že se jedná o 3. ročník ankety. Jaké vítěze a favority měly ty uplynulé ročníky?
25: Historicky prvním vítězem ankety se v roce 2024 stal Lumbricus terrestris, tedy obyčejná žížala obecná. Ta se ziskem 38% hlasů slavila vyloženě drtivé vítězství, porazila tak třeba čmeláka nebo sršeň asijskou. Loni vítězství oslavil mikroskopický bezobratlý živočich želvuška.
26: Rostomilým želvuškám se říká vodní medvídci a mechová prasátka, protože je lze najít na vlhkém mechu. Přežili 5 velkých vln vymírání, byly vyslané do vesmíru a dokonce byly 30 let zavřené v mrazáku.
25: Ekologický novinář Patrick Bergham vítězství želvušky označil za heroické. Dokazuje podle něj, že v dobách globálních politických otřesů nás přitahují právě tato malá, ale extrémně odolná zvířata.
1: Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
25: Naslyšenou.
1: A to už je...
0: Jak to bylo doopravdy?
2: Jen v letech 1968 až 89 se na prezidentskou kancelář obrátilo 390 tisíc občanů. Vychází to zhruba na 49 dopisů denně.
3: Říká historik Tomáš Vilímek a otázkou pak zůstává. Nebyly tyto dopisy prezidentům aktem zoufalství?
0: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu.
1: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová a všechny naše pořady můžete samozřejmě také poslouchat v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích a budeme rádi, pokud nás budete sledovat i na našich sociálních sítích.

0: 14 hodin, posloucháte Odpolední plus, je pondělí 13. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas plus.
0: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Unijní ministři zahraničí dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozhodnou tuto otázku ministři už dnes? A počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem klesl v posledních dnech na nejnižší úroveň. O jaké se nejčastěji jedná lodě? A před dovolenou mnoho lidí směřuje nebo směňuje své peníze na cizí měnu, na co si dát pozor a na co máme ze zákona při směně peněz právo, i to si řekneme. Teď ale zprávy a Monika Vrchotová.
2: Pěkné odpoledne. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
3: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
2: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Poslanec Filip Turek z motoristů měl dopravní nehodu v centru Prahy. Na křižovatce ulici Ječná a Sokolská se srazil s autem označeným převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu nehodu potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Řidič druhého auta podle Turka skončil v nemocnici. Poslanci Turkovi se nic nestalo.
4: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jelo asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátilo a pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Nejméně 4 mrtvé a 2 desítky zraněných hlásí Ukrajina po nočních ruských útocích. 2 civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti, další 2 pak zahynuli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
5: Oděští hasiči zasahovali v jedné z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské zprávy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběrů z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě, ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
6: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
2: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo taky zatopení sklepů. Meteorologové při bouřkách doporučují být v budově opatřené hromosvodem nebo se schovat v hustém lese. Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900. Bezmála 700 nakažených zemřelo. Epidemie se podle afrických zdravotníků šíří nejrychleji v historii. Sousední Uganda zatím hlásí 20 případů a 2 mrtvé. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravila na letní prázdniny příměstské tábory pro děti. Poznávají na nich jednotlivé fakulty i jejich zázemí. Nahlédnou do laboratoří, učeben nebo na univerzitní statek. Na táboře Zemědělské a technologické fakulty si děti vyzkoušely třeba péči o zvířata. Pokračuje vedoucí tábora Martin Šeda.
7: Program vlastně trvá už od ranních hodin, od 7.15 až do 15.45, takže byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu a samozřejmě nezapomínáme na venkovní pohyb.
2: Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů organizované skupinou Jaro. Do akce se může celý týden zapojit kdokoliv. Stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí, a to na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu. Vysvětluje koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová.
8: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás poletí.
2: V loňském roce se do sčítání zapojilo přes 400 účastníků, kteří odeslali téměř 4 000 pozorování s více než 630 000 zaznamenanými motýly. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví na 91. kilometru vyprošťují převrácený kamion. Před odklonem na exitu 95 Soběslav se jede plynule. Na objízdné trase na silnici 3 před Planou popojíždí dlouhá kolona za Roudnou. Zdržení je až půlhodinové. Na D1 směrem z Prahy trvá zdržení na průtahu Brnem. Fronty se sunou mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. V Praze je vcelku klidný prázdninový provoz. Z kolony popojíždí hlavně na magistrále v obou směrech. Jednak před omezením na Hlávkově mostu zastavíte na úrovni Bulhara, ztratíte okolo 10 minut. A taky před muzeem fronta popojíždí od hlavního nádraží, poté i v Sokolovské před omezením u IP Pavlova. Přejeme šťastnou cestu. Zítra nás čeká teplý den s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Může v nich ojediněle napršet až 50 litrů srážek. Převažovat bude velká oblačnost a odpolední teploty vystoupí zítra na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. Na horách bude kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Posloucháte Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou, teď máme 8 minut po 14. Evropská unie odsoudila kybernetické útoky, které se sílí nebo se sílící intenzitou podnikají ruské skupiny řízené Federální bezpečnostní službou FSB. Vyplývá to z prohlášení, které dnes v Bruselu přijali ministři zahraničí států 27. Na unijní sankční seznam také zařadili 9 lidí a 4 subjekty, které jsou za kybernetické útoky zodpovědné. Kromě toho se dnes očekává schválení dalších protiruských sankcí. A ministři mají na programu také ožehavou otázku obchodních sankcí proti nelegálním židovským osadám. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezký den.
10: Dobrý den.
9: Začněme u ruských kybernetických útoků. Co z té dnešní reakce Evropské unie vyplývá?
10: Evropská unie tím svým prohlášením, které přijali ministři zahraničí, vlastně veřejně ukázala prstem na ruskou FSB a na konkrétní kybernetickou skupinu Turla. Ministři zahraničí v tom prohlášení konstatují, že FSB už roky provádí širokou škálu škodlivých kybernetických útoků, včetně infiltrace vládních sítí a sabotáží kritické infrastruktury. Terčem těchto útoků se stala mimo jiné Francie, Německo, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, ale i řada dalších zemí v posledních letech. Například ve Francii FSB organizuje kybernetickou špionáž namířenou proti strategickým vládním subjektům a také proti obrannému průmyslu. V Polsku zase nedávno provedla sabotážní operace proti kritické infrastruktuře. Ministři proto rozhodli o uvalení sankcí na 9 lidí a 4 subjekty. Jsou mezi nimi důstojníci zpravodajské služby GRU, další kyberzločinci, hackři i soukromé společnosti, které se na těch kybernetických útocích podílejí.
9: To ale není vše. Ministři zahraničí by měli přijmout i další protiruské sankce. Čeho se týkají?
10: Ano, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu dnes na jednání tady v Radě Evropské unie tak uvedla, že se Evropská unie chystá zařadit na sankční seznamy celkem 250 dalších lidí a subjektů. Ovšem je v tom trochu zmatek a není úplně jasné, jestli se to podaří už dnes, tak jak Kallasová avizovala ráno při příchodu. Pokračuje Kaja Kallasová.
11: Měli bychom dnes dosáhnout dohody na 250 nových jménech, která zařadíme na sankční seznam. Je to největší počet sankčních listingů, jaký jsme dosud najednou provedli. Je to mimo jiné reakce na nedávné útoky Ruska na civilisty. Pokud jde o 21. balíček, stále existují některé otevřené otázky, ale pracujeme na dohodě.
10: Jak zmiňovala Kallasová, tak 21. balík sankcí proti Rusku je stále na stole. Podle informací Českého rozhlasu od diplomatů ho dnes ovšem ministři zahraničí zatím nepřijmou. Je totiž stále mnoho otevřených otázek, na kterých zatím není shoda. Připomínám, že návrh toho 21. balíku sankcí zahrnuje například zákaz vstupu do Evropské unie pro lidi, kteří bojovali nebo bojují v ruské válce proti Ukrajině.
9: Ještě na závěr, co ta avizovaná debata o omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na západním břehu Jordánu. Očekává se, že dnes ministři tuhle otázku rozhodnou?
10: Toto je velmi sporná debata, která je teprve na začátku. Evropská komise nedávno po opakovaných výzvách části členských států připravila určitý podklad, určité možnosti ekonomických postihů židovských osad. No a právě o těchto možnostech dnes ministři zahraničí jednají. První možností je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z židovských osad ze západního břehu Jordánu. Možností číslo dvě je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. No a třetí nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží, které pochází tedy z těch nelegálních židovských osad. Postih tohoto zboží prosazují v první řadě Belgie či Španělsko, ale i řada dalších zemí souhlasí s tím, že je zkrátka třeba reagovat na to další rozšiřování nelegálních osad a na agresivní útoky židovských osadníků proti místním lidem. Ovšem stále jsou i země, které takovéto kroky blokují, jak dnes připomněl belgický ministr zahraničí Maxime Prévot.
12: Za poslední rok a půl, kdy mám tu čest působit v této radě ministrů pro zahraniční věci, sleduji, že některé státy se zdráhají přijímat rozhodnutí, která by mohla rozrušit Izrael. Vedou je k tomu ideologické, historické a někdy i ekonomické důvody. Je mi to líto, protože, jak vidíme v jiných konfliktech, tak právě vyvíjením tlaku, využitím všech pák, které má Evropská komise k dispozici, je možné dosahovat změn. A je na čase, aby k takovým změnám došlo i v tomto případě.
10: Zejména Česko patří k menší skupině států, která odmítá jakékoliv další sankce zaměřené proti Izraeli a není příliš pravděpodobné, že by tedy svůj postoj v dohledné době změnilo. Hlavní otázkou tak teď je, jestli k tomu rozhodnutí o případném omezení obchodu s nelegálními osadami stačí kvalifikovaná většina členských států, anebo je nutná jednomyslnost, tak jako u klasických standardních unijních sankcí. Na to ovšem existují mezi členskými zeměmi různé právní názory a tato otázka se dnes téměř jistě zatím nevyřeší.
9: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: A v odpoledním plusu už míříme do Iránu. Počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem klesl v posledních dnech na nejnižší úroveň za několik týdnů. Ukazují to data o lodní dopravě, jak informovala agentura Reuters. Důvodem jsou útoky americké armády na iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny. Irán v reakci zaútočil na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Jak to ovlivňuje lodní dopravu, s námi námi probere kapitán Ctirad Pacák, bývalý první palubní důstojník námořní obchodních lodí. Hezký den.
13: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
9: Jaký dopad má nebezpečí a faktické uzavření Hormuzského průlivu na logistiku obchodních lodí?
13: No, myslím si, že veliký a nepříjemný jak pro svět kolem Perského zálivu, tak pro ostatní svět. Jde o to, že hlavním vývozním artiklem ze zálivu je ropa, ropné produkty a stlačený zemní plyn, zkapalněný zemní plyn. Naopak státy, které jsou kolem zálivu, zejména Saúdská Arábie, ale hlavně pak Kuvajt, Spojené arabské emiráty, jsou zase závislé na námořní dopravě prakticky veškerého průmyslového spotřebního zboží a potravin, které se tam dováží velkými obchodními loděmi. Jestliže je průplav, jestliže je projíždění Ománským zálivem a Hormuzským průlivem zablokováno, tyto státy prakticky ztrácejí možnost nějakým způsobem kapacitně dovážet zboží, které potřebují.
9: A je to teď po nejnovějších útocích jiné, než třeba po vpádu USA do Iránu na konci února?
13: Já si myslím, že je to v podstatě to samé. Jakmile nemohou obchodní lodě volně proplouvat Hormuzským průplivem, dochází k zablokování obou dvou těchto zbožových toků.
9: A jsou tam nejčastěji obchodní lodě, tankery na ropu, nebo o jakých lodích mluvíme?
13: Ropu a zemní plyn lze dopravovat pouze pomocí tankerů na ropu nebo tankerů na zemní plyn. To běžné spotřební zboží a potraviny se dneska nejběžněji dopravuje na velkých kontejnerových lodích.
9: A proč není reálně možné Hormuz obejít a pro převoz ropy využívat třeba přístavy dále po cestě v Ománském zálivu a nebo v Rudém moři?
13: Protože tam chybí patřičná infrastruktura. Na pobřeží Ománského zálivu v podstatě v Ománu je jediný větší přístav, který by mohl plnit tankery nějakými ropnými produkty. Saúdské Arábie je to potom Džida, ještě eventuálně Jambu, ale chybí kapacitní doprava těchto produktů přes celý poloostrov, protože logické bylo vybudovat pod příslušné kapacity na pobřeží zálivu tam, kde jsou ložiska. Nebylo dosud potřebné natahovat ropovody a produktovody přes celý poloostrov.
9: A ještě, ať si to představíme konkrétně, co všechno se v procesu převážení zboží platí a nakolik to zkrátka vyjde?
13: No, ti, kteří dopravují to zboží, musí zaplatit dopravné příslušným lodním společnostem. To dopravné potom v sobě zahrnuje veškeré náklady na provoz těch lodí a plus nějaký přiměřený zisk pro toho dopravce. Takže tam jsou náklady hlavně na palivo těch lodí, na mzdy posádek, na zásobování těch lodí potravinami, pitnou vodou, palivem pro pohon.
9: A jak do toho všeho vstupuje cena nafty a mazotu? Prodražuje také lodní dopravu nebo mají společnosti dostatečné zásoby paliva?
13: Lodní společnosti sami o sobě žádné zásoby paliva nevedou. Lodě průběžně tankují v různých nácestních přístavech, tak asi jako auta se zastavují u benzínových čerpadel. Samozřejmě každý rejdař se snaží naplánovat si zásobování lodi palivy po cestě v různých přístavech tak, jak se vyvíjí ceny dodávek paliva v těch různých přístavech. Takže s tím se kalkuluje a je to taková trošku hra.
9: A když není možné teď vozit takové objemy ropy, co se s nevyužitými tankery děje?
13: No, ty tankery, které jsou zablokované v zálivu, v podstatě stojí bez užitku a čerpají základní provozní náklady. Problém je, kdyby toto situace měla trvat opravdu mnohé dlouhé měsíce, je v tom, že není možné ty tankery ani třeba prodat nebo převést na jiné dopravní tepny. Pokud nemohou vyplout ze zálivu, proplout Hormuzským průlivem ven, aby mohly být zapojené na jiných přepravních trasách, tak jsou bez užitku zablokované.
9: A na závěr, co by celou situaci vyřešilo nebo co by té situaci pomohla? Předpokládám, že to bude zkrátka otevření Hormuzu.
13: Samozřejmě, musí dojít k nějakému řešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, tak, aby Írán přestal blokovat plavbu Hormuzským průlivem. Ono je to velmi proti mezinárodnímu právu, protože ty vyznačené plavební trasy, kudy se pohybují ty velké lodě, jsou v podstatě vyznačené podle úmluvy OSN o mořském právu ve vodách Ománu, takže podle práva tomu Írán do toho nemá co mluvit, ale je tam v podstatě válečný stav, kde nikdo nedržuje nic, takže jediným řešením této situace je, aby se našlo východisko z konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
9: Kapitán Ctirad Pacák, bývalý první palubní důstojník námořních obchodních lodí. Moc vám děkujeme. Naslyšenou. A v odpoledním plusu přesně 20 minut po 14. už je čas na souhrn ze světa ekonomiky. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane pouze centrála společnosti Vývojové centrum. Vzniká také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Někteří dodavatelé automobilky Volkswagen v Pardubickém kraji už začínají pociťovat problémy německé společnosti. Například firma Isolit Bravo v Jablonem nad Orlicí, u níž část produkce tvoří dodávky v automobilovém průmyslu, produkci částečně omezila. Další dodavatelé zatím na dopad omezení výroby Volkswagenu čekají. A ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Írán stále bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 21 minut po 14. a nás už čeká další téma. Zkontrolovat platnost cestovních pasů, zajistit pojištění a vyměnit peníze. Zařizování před letní dovolenou se týká mnoha věcí a dnes se zaměříme právě na hotovost v cizí měně. Existují totiž zákonná pravidla, která musí směnárny při výměně peněz dodržovat. A pokud to nedělají, tak mají lidé hned několik možností, jak postupovat. Detaily teď probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Hezký den.
14: Dobrý den.
9: Tak řekněme na úvod, jaká jsou tedy základní pravidla, která musí směnárny dodržovat?
14: Tak hlavně je zveřejňování povinných informací. Směnárny musí mít přehledně uvedené, za jaký kurz nakupují a prodávají danou měnu, a to musí poskytnout i lidem na dokladu při výměně peněz. Spolu s tím musí být ještě na stvrzence jasná identifikace provozovny, konečná částka, kterou si lidé směnili, a poučení o právu na odstoupení. Lidé totiž ze zákona můžou do 3 hodin od směny požádat o bezplatné vrácení peněz, a to bez udání důvodu, až do částky odpovídající 1 000 eur, říká Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
15: To odstoupení by mělo proběhnout na stejné pobočce, kde ke směně došlo. Není to podobně jako u zboží, že můžeme vrátit na jakékoliv provozovně. Ta lhuta pro odstoupení běží pouze během provozní doby, takže pokud bychom si například směnili ty peníze hodinu před zavřením té pobočky, tak nemusíme zoufat, protože další den budeme mít další 2 hodiny.
14: Pitron zároveň upozorňuje, že pravidlo se vztahuje hlavně na české směnárny a v zahraničí neplatí vždy, a pokud by směnárna na vrácení peněz do 3 hodin nechtěla přistoupit, tak můžou lidé ještě celou transakci reklamovat, vysvětluje mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí.
16: Pokud směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti vaší stížnosti může činit navazující kroky. Například může uložit sankci nebo opatření k nápravě. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi vámi a směnárnou.
14: S náhradou škody naopak pomůže finanční arbitr, což je orgán, který řeší mimosoudní spory mezi lidmi a subjekty, jako jsou právě třeba směnárny. Na Českou národní banku i finančního arbitra se můžou lidé obrátit i v případě, že směnárna jim odmítla poskytnout už zmíněné údaje, které musí zveřejňovat.
9: To se tedy týká i kurzů, které mohou být v některých provozovnách nevýhodné. Jak to můžeme snadno poznat?
14: Martin Pitron z organizace D-Test doporučuje jako první porovnat si kurzy, za které směnárna nakupuje a prodává. Pokud je mezi nimi vysoký rozdíl, tak to podle něj značí, že jde o nevýhodnou nabídku. Důležité je taky podle Pitrona srovnat si kurzy několika směnáren, a to především pokud si lidé mění vyšší částku, kde může třeba i rozdíl v 10 haléřích znamenat výrazně nižší výslednou částku.
15: Zároveň je důležité se podívat, zda se nejedná o nějaké VIP kurzy, například pro nějaké členy klubu věrnostního nebo pro nějaké registrované zákazníky, protože ta směnárna může mít více kurzovních lístků a pro některé spotřebitele to může být nepřehledné.
14: Pitron proto doporučuje si všechno důkladně překontrolovat už přímo ve směnárně, a to třeba včetně částky, kterou lidé dostanou, protože pozdější reklamace můžou být komplikované. Proto je dobré i podle Pitrona si transakci zaznamenat na video, to pomůže i kontrolním orgánům při případném řešení sporu.
9: Vít Andrle z ekonomické části domácí redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
9: A v odpoledním plusu teď už míříme do Maďarska. Maďarský prezident Tamáš Jok čelí hrozbě odvolání. Už dnes o tom má hlasovat maďarský parlament ovládaný stranou Tisza premiéra Petera Maďara. Ten už před vítěznými dubnovými volbami opakovaně sliboval, že prezidenta zbaví funkce. Označuje ho za loutku předchozího režimu. Podle některých kritiků ale mohou kroky premiéra vést až k ústavní krizi. Více nám řekne Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Hezký den.
17: Dobrý den.
9: Maďarští poslanci budou dnes večer hlasovat o 17. dodatku ústavy. Co se tím má změnit?
17: To nejviditelnější téma, ta nejviditelnější změna je právě odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. To by mělo přijít už 5 dní poté, co zákon případně vejde v platnost. Péter Maďar opakovaně tvrdí, že Šujok v uplynulých letech zklamal Maďary, když se nepostavil na stranu těch, které utlačoval režim Viktora Orbána. Údajně tak Šujok nedostál svých prezidentských povinností a měl by skončit. Nejdřív ho Maďar opakovaně vyzýval k rezignaci, ale bez úspěchu. Teď se snaží ten svůj předvolební slib naplnit změnou ústavy. Jde o krok v rámci takzvané operace Čistý oheň, tedy o soubor změn, kterými chce Maďar očistit systém od zbytků Orbánova režimu.
9: A v čem je ten krok problematický? Předpokládám, že vláda nemůže odvolat prezidenta jen tak bez důvodu.
17: Přesně tak. Prezident podle maďarského práva může být odvolaný jen ve velmi specifických případech. Například pokud by porušil ústavu nebo úmyslně spáchal zločin. Šujok sám tu Maďarovu snahu odmítá. Podle něj dodatek porušuje dělbu moci ve státě, vládu práva. Opoziční strana Fidesta zase mluví o tyranii a o autokratickém způsobu vládnutí. A obavy vyjadřují i někteří ústavní právníci. Například Peter Hack varuje, že dodatek způsobí víc problémů, než jich vyřeší. Podrývá prý společenský řád a může vést i k ústavní krizi, k zablokování jednotlivých institucí. Strana Tisza tak podle politologů tímto postupem značně riskuje a kritická je třeba i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Podle ní jde o opatření jako z éry Fidesu, kterým parlamentní většina ovládne ostatní instituce. Maďarský helsinský výbor ten také kritizuje, ale zároveň připomíná, že konečným cílem toho opatření odvolání prezidenta je obnova vlády práva a jiné nástroje teď současná vláda k dispozici nemá.
9: A co teď bude následovat, pokud maďarští poslanci dodatek přijmou?
17: Pak bude mít prezident Šujok 5 dní na to, aby ten text podepsal, tím by tedy ukončil svůj mandát. Je možné, že to odmítne, protože bude cítit konflikt zájmů, přeci jen se ten dodatek týká jeho, a předá ho k podpisu šéfce sněmovny, tím by tedy opět přišel o své křeslo, anebo se prezident obrátí na ústavní soud.

0: Může někdo být poslancem, a to na maximálně 12 let. Omezit by se mělo i působení ústavních soudců. Ti by nově směli být ve funkci jen než dovrší svých 70. Dodatek taky rozšiřuje pravomoci ústavního soudu. Podle maďarské vlády mají tato opatření celkem zabránit, aby v budoucnu někdo opět uchvátil moc a zabetonoval sebe nebo své podporovatele ve veřejných funkcích.
1: Ladislav Novák ze zahraniční redakce, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V odpoledním plusu ještě Šarivari. Mezinárodní filmový festival sice skončil, ale stále je šance vidět filmy, které se v Karlových Varech představily. Festivalové ozvěny Šarivari jsou ode dneška do konce týdne ve 4 kinech v Praze a v Brně. ARO nebo Světozor nabídnou divákům bezmála 30 snímků.
2: Ale dokola, to samý.
3: Teď máme pěkný život.
4: Pramen režiséra Ivana Ostrochovského patřil mezi nejvýraznější filmy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Drama s Aňou Geislerovou v hlavní roli a dalších 26 snímků mohou do 19. července zhlédnout diváci v pražských kinech ARO, Světozor a Přítomnost nebo v brněnském skalním letňáku Janáček. Z českých filmů se bude promítat také třeba Čika Čeka, který otevírá téma queer komunity a drag show.
5: Je to hlavně příběh o matce a synovi a je to příběh o jinakosti, která nutně není právě queer, ale o tom, že i když třeba v 50 chci žít sama bez muže, kterého mi vesnice vnucuje, tak i to je jinakost a i ta je vlastně někdy pro nějakou vesnici nebo společnost problém.
4: Říká režisér Šimon Holý. V rámci festivalových ozvěn Šarivari dorazí do kin i zahraniční snímky oceněné v Cannes. Polská domovina vypráví o cestě spisovatele Tomase Manna a jeho dcery poválečným Německem. Japonský režisér Ryusuke Hamaguchi uvádí po úspěšných filmech Drive My Car a Zlo neexistuje novinku z nenadání. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: 14.30 jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
6: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné odpoledne. Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzinu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze na křižovatce ulic Ječná a Sokolská dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. Českému rozhlasu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše. Předtím jelo podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se zapnutými majáčky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici. Poslanci se nic nestalo. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bezdomova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Český pavilon na Světovém expo bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě. Následuje dopravní zpravodajství na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy. Je za Soběslaví na 91. kilometru dál zastavený provoz, pokračuje vyprošťování převráceného kamionu. Odklon dopravy trvá na exitu 95 Soběslav, poté se jede po souběžné silnici 3. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného chvílemi houstne provoz před omezením u letiště. Ve frontě od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru se popojíždí okolo 10 minut. A na severu Prahy je o něco hustší provoz v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Pomaleji pokračuje až do omezení Vekbelské. V ní naopak v obou směrech doprava bez komplikací. Dobře, dojeďte. Úterý přinese bouřky, na východě bude zpočátku ještě slunečno, jinak má

0: Má převládat velká oblačnost a postupně se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné s přívalovými dešti, kroupami a silným nárazovým větrem. Teploty zítra 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už je připravena repríza reparátu.
1: Je pondělí 13. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní díl vysíláme v aktualizované repríze.
2: Slovní útoky i zneužívání fotografií. Agrese mezi dětmi v online prostoru narůstá.
3: Člověk bez školení jakoby po čase toho sledování by dokázal velmi u některých těch kanálů jednoduše vytrasovat, kam ty děti chodí do školy, kde bydlej.
2: Právě WhatsApp třeba odborníci vůbec nedoporučují jako komunikační kanál pro děti na prvním stupni.
4: My jsme věděli, že tam je strašně moc různých nebezpečí, ale ona prostě bez něj byla úplně vyčleněná z kolektivu.
5: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
1: Zelenou ikonu s bílým telefonním sluchátkem, tedy aplikaci WhatsApp, dnes najdeme v milionech chytrých telefonů po celém Česku. Z březnového průzkumu společnosti ESET vyšlo, že právě tuto komunikační platformu využívá až 89% oslovených Čechů a Češek. Nejčastěji v Praze. Na Moravě je v jistých regionech oblíbenější Facebook Messenger. Méně už se ví, že WhatsApp je i sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? 13letá Inés používá WhatsApp zhruba rok a půl. Na dosavadní zkušenosti s používáním se jí ptala moje kolegyně a spoluautorka reparátu Markéta Vosková.
6: Já jsem nějak od kamarádů zjišťovala, co to vlastně je. Potom nám jako rodiče řekli, že na začátku 6. třídy dostaneme jako WhatsApp. Využíváme ho na komunikování s kamarády, rodičema a rodinou.
7: Učili jste se třeba ve škole o tom, že na WhatsAppu se může objevit i nebezpečný obsah, nebo že tam může docházet třeba ke kyberšikaně?
6: Ano, učili jsme se to na začátku 5. třídy a opakujou to nám i do 7., takže víme nějaký rizika.
7: A setkala jste se tam někdy s něčím takovým?
6: Nikdy jsem se nesetkala a doufám, že se nikdy nesetkám.
7: Na koho byste se obrátila?
6: Obrátila bych se buď na rodinu, jako na rodiče, anebo s učitelou, nějaký dospělý člověk, třeba koho znám.
7: Máte nějakou třídní skupinu?
6: Máme pro oboje, i pro školní účely, tak máme třídní skupinu i právě komunikace s rodinou.
7: A slyšela jste o WhatsAppových kanálech?
6: Pár jich sleduju.
7: Co sledujete?
6: Jsou tam nějaký videa ze života, což třeba mě moc jako nezajímá, ale často se ke mně ty kanály dostávají přes kamarádky, že by chtěli nějaký jako odběr navíc, tak někdy dám. No.
1: Řekla nám sedmačka Inés. 13letá Ellen si WhatsApp instalovala hlavně kvůli škole.
8: Řešíme tam různý domácí úkoly, různé práce do školy a když jedeme na nějaký výlet, tak se přesto domlouváme.
7: A než jste začali používat WhatsApp, tak dostali jste od školy informace o tom, jak se ta služba používá a že tam může být třeba i nějaký nevhodný obsah?
8: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
7: A narazila jste někdy na něco takového?
8: Zatím ne a doufám, že nenarazím, doufám.
7: Co byste považovala za nevhodný obsah a jak byste to řešila, kdyby vám to někdo poslal?
8: O tom jsme se taky učili, já bych to neposílala dál a neodpovídala bych na to.
7: Existuje třeba i takzvaný phishing, to znamená, že vás někdo kontaktuje, vyzývá vás třeba k tomu, abyste klikla na nějaký odkaz anebo vyplnila tam své údaje. Napadá vás ještě něco podobného, nějaké to klamavé chování?
8: No určitě tam je vydírání za nějaký fotky, jakože úplně nevhodné fotky. A jsou tam samozřejmě i nějaký odkazy, ale zatím jsem na ně nenarazila a když už, tak je většinou nerozklikávám.
1: Řekla 13letá Ellen kolegyni Markétě Voskové. Zkušenost s WhatsAppem z pohledu rodičů přidal Martin Uhlíř, otec dvou dospívajících synů.
9: Staršímu bude zanedlouho 19 let, mladšímu 14 let. A používají ten WhatsApp, mají tam i školní skupiny a i na komunikaci s rodiči, s námi a s přáteli.
7: Svěřili se vám vaše děti s tím, že by narazili na nějaký problematický obsah právě na WhatsAppu?
9: Ano, vybavuju se situaci před pár lety. Máme naštěstí se syny otevřenou komunikaci a mladší nám řekl, že právě narazil na to, že v nějaké opravdu skupině, kde bylo snad několik set dětí, najednou byl obsah, který byl ošklivý. Ptal se nás, co to je. Mluvili jsme o tom s ním, řekli jsme mu, jaká jsou rizika z té skupiny. Vyskočil a ještě upozornil pár dalších přátel.
7: To stojí na tom, že vy máte v rodině takovou tu otevřenou komunikaci, nebo že třeba se naučil ve škole ten nástroj komunikační používat?
9: Ptali jsme se o tehdy, jestli na ta rizika byl upozorňován ve škole a nebyl, takže to jsme uvodili, že závisí opravdu, nebo v našem případě šlo o individuální případ v rodině.
7: Máte nějaká doporučení třeba pro rodiče ostatních dětí?
9: Aby rodiče s dětmi otevřeně mluvili nejenom o tom fyzickém světě, ale hlavně o tom virtuálním.
1: Ve studiu už je se mnou Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Vítejte.
10: Dobrý den.
1: Jak podvodníci a predátoři využívají WhatsApp, zejména když tedy cílí na děti a nepoučené uživatele?
10: Mnoha způsoby. Pokud se koukneme na ty dva základní, tak tím prvním jsou takzvané kanály. To je funkce stará zhruba 3 roky a ta funguje, ale dá se říct, jednostranně. Kdokoliv se může přidat do kanálu a může jenom reagovat. Není tam jako vzájemná ta klasická komunikace. Problém tam samozřejmě spočívá, že tam je nekontrolovaný obsah. Takže do těch kanálů se často pak vstupuje s různými jako dětskými pornografiemi, zoofilními pornografiemi, nacistickými různými jako materiály a tak dále. To je jedna ta část, která je riziková. A druhá jsou ty obrovské skupiny. Tam vnímáme to riziko hlavně v tom, že tam už funguje ta komunikace, může být mezi těmi uživateli.
1: To znamená, že na sebe můžou reagovat a psát si zatímco
10: a posílat fotky.
1: Ano, a na těch kanálech si vlastně jenom posílají emotikony.
10: Přesně tak, posílají se emotikony, jenom vlastně sledují ten obsah, nemůžou ho tam dávat, ale v těch skupinách tam už mezi sebou můžou interagovat. A tam největší to riziko vnímám ve skupinách typu přidej se, ať je nás tady co nejvíc, VIP skupina, tajná skupina. Tam pak to většinou probíhá, že se přidá hrozně moc lidí, několik tisíc. Zprvu ta komunikace probíhá ještě jako v pořádku, dá se říct, ale pak tam najednou začnou skákat pornografické materiály, radikalizační materiály a tak dále. Takže tam pak začíná to riziko, že tam už je nekontrolovaný obsah.
1: Já si vybavuju tiskovou zprávu policie České republiky, teď nevím, jestli to bylo z loňska nebo předloňska, která právě varovala před těmito skupinami a tam vlastně mě zaujalo to, že když se někdo z té skupiny odhlásí, tak ho zase někdo jiný přihlásí. Tak jsem si říkala, co je vlastně cílem útočníku nebo provozovatelů těchto skupin?
10: Cílem je radikalizace anebo obecně nějaké jako vtahování do té výroby dětské pornografie, protože často tam ti pachatelé a ty útočníci vyzývají k poslání různých fotek, ať už obnažených nebo neobnažených, ale ono dneska už umělá inteligence nám umí svlíkat fotky, dá se říct, za pár korun a velmi rychle a velmi uvěřitelně. Takže ten cíl je tam jednak ty lidi dostat a pak je lákat na ten obsah a vlastně je dát do takové jako komunikační bubliny a rozvíje ten obsah, který většinou je spojen s nějakou trestnou činností.
1: A když mluvíte o radikalizaci, tak jaký typ radikalizace? Nebo které skupiny vlastně mají zájem na této radikalizaci?
10: Dá se říct, že jakýkoliv. Buď dneska se nám hodně rozmáhá, nechci říct, že úplně tady všechno, ale obecně ten trend je takový, že se začíná vracet nějaká forma manosféry. To dneska míří na hodně jako mladý kluky, zhruba 10-11, kdy oni se snaží jakoby vštěpovat názor, že ženy patří do kuchyně, nemají právo vydělávat peníze. A ten muž je nadřazený. To je jedna část, ale pak samozřejmě pořád se nám točí různé jako válečné tématiky. Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východu, nacionalistické, nacistické tématiky. Ono vlastně je to pořád to samé, ale hlavní cíl je izolovat toho jedince a pak mu jako ten jednotný nějakou ideologii vlastně vkládat do té hlavy.
1: Ještě k těm kanálům. Tam si vlastně ten kanál může založit kdokoliv.
10: Přesně.
1: A musí tam projít nějakou bezpečnostní kontrolu, protože WhatsApp tedy smí používat děti od 15 let samostatně. Mezi 13 a 15 rokem tomu potřebují souhlas rodičů a do 13 let by ho neměli používat vůbec. Kontroluje to nějak WhatsApp, kdo si zakládá kanál?
10: Dneska je to tak jednoduché, že se jenom odškrtne. Víme, jak to dneska funguje. Myslím si, že to je obecně i problém vymáhání dneska té věkové hranice. Často se zmiňují jakékoliv zákazy na sociální sítě a tak dále. My už ale v té České republice máme vlastně ty věkové hranice, tak jak jste řekla. Ale problém z mé strany je to vymáhání, že dneska stačí jenom odškrtnout, je mi 13, je mi 15 a nikdo se dál jako neptá. Uvidíme, jak nám do toho vstoupí teď nově představená digitální peněženka od Evropské unie. Je to zatím hodně probírané téma. Uvidíme, jestli se to chytí nebo nechytí. Ale co se týče těch kanálů a skupin, tak teď vlastně myslím minulý rok rozjel WhatsApp to, že jakmile vás někdo přidá do té skupiny nebo do toho kanálu, tak vy to musíte odsouhlasit a dávat tam nějaké informace, kdo to založil, kolik je tam členů, jaká je tam aktivita. To by mělo chránit vlastně tu osobu, aby si zapřemýšlel, jestli tam chce nebo nechce. Takže pokud ten kontakt nemá uložený, tak vždycky vyjede nějaká ta bezpečnostní procedura, jestli vůbec do té skupiny chce vstoupit.
11: Myslíte, že to bude stačit z pohledu policie nebo nějaké kyberbezpečnosti?
10: Je to krok vpřed, určitě. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě edukace hlavně od rodičů. Jak jste správně řekla, do 13 let my vůbec nedoporučujeme, aby děti tyhle samostatné účty na WhatsAppu nebo tak měly. My samozřejmě víme, že to často jde i z iniciativy škol a tak dále, protože tam probíhá ta komunikace, ale tam většinou doporučujeme, ať ta škola využívá osvědčenější kanály, jako třeba Microsoft Teams a tak dále. To je pořád, jako myslím si, zabezpečenější než třeba ten WhatsApp. Takže je to krok vpřed, ale jak říkám, pořád je základní ta edukace směrem od rodičů k dětem.
11: Jak konkrétně dokáže reagovat policie, když se na vás obrátí, ať už rodiče nebo pedagogové se závadným obsahem na WhatsAppu?
10: Já teda musím se přiznat, jsem z ministerstva vnitra, ne z policie. Nemůžu mluvit úplně za policii, ale můžu tady projít naprosto jednoduché kroky. Ta policie tam se obrací, když je to opravdu závažný případ. Doporučuji jednak poradnu e-bezpečí, je to napišnám.cz. Jak když uvidíte jakýkoliv závadný obsah, tam je to naprosto jednoduchý formulář, který můžete nahlásit. Je to jeden z našich nejbližších partnerů. Takže tam pomůžou třeba odstranit, pomůžou nahlásit. Pak pokud je tam už nějaká dětská pornografie, tak linka Stop Online, kterou provozuje Safer Internet Centrum Česká republika. A jak říkám, pokud je tam už nějaký opravdu závadový obsah nebo hrozí nějaké reálné riziko, tak i hned kontaktovat samozřejmě linku 158.
11: A k těm bezpečnějším alternativám, vy už jste zmínila Microsoft Teams, ale nevím, jestli ho doporučujete třeba i pro komunikaci rodičů a dětí.
10: Pro komunikaci rodičů a dětí já osobně určitě doporučím Signál. Ten rozdíl mezi WhatsAppem a Signálem je v tom, že Signál je takzvaný open source systém. Je daleko zabezpečenější a nezbírá o vás metadata. Ty metadata si umíme představit pod tím, že nejenže WhatsApp sleduje ty zprávy, on je má sice šifrované, ale sleduje ty zprávy, ale zároveň sleduje i, jak často jste na tom WhatsAppu, komu přesně píšete, jak dlouho jste na tom kanálu. A jak říkám, už to není tak zabezpečené, přece jenom je to podmetou a ty úniky tam jsou daleko častější.
11: Na závěr bych se vás ještě zeptala na, řekněme, obecnější situaci nebo na nějaké trendy v té kybernetické kriminalitě právě na sociálních sítích v Česku. Uh-huh. Co byste zdůraznila?
10: Určitě zdůrazňuji, teď velký boom je kybergrooming na online hrách.
11: To je co?
10: Kybergrooming, si můžeme představit jakékoliv manipulativní techniky pachatele s cílem vylákat z dítěte nějakou intimní fotografii nebo nějaký jiný obsah. Ale dneska se nám ty pachatelé přesouvají na online hry, nejčastěji Roblox, Fortnite, Minecraft a tak dále. Oni se tam to dítě vlastně přesně nagroomují a stahují ho většinou na Snapchat. Ten Snapchat z naprosto jednoduchého důvodu po 24 hodinách on maže jakékoliv zprávy. A pokud vy si děláte nějaké print screeny nebo screenshoty, tak ta druhá strana to ví. Takže i doporučuji, pokud vy na nějaký ten obsah mezi pachatelem a třeba vaším dítětem narazíte, tak nescreenshotovat a nevystrašit toho pachatele, ale vzít druhé zařízení a třeba vyfotit, natočit a tak dále. Takže pozor na ty online hry, ale jak říkám, tam naprosto jednoduchá obrana proti tomu je vypnout četovací možnost. Sama hra o sobě není špatná, ten chat je rizikový.
11: Celé to stojí na otevřené komunikaci rodičů a dětí a na jisté důvěře, ale jak jsme se o tom bavili i s kolegy a kolegyněmi, tak prostě rodiče často si říkají, kde je ta hranice, mám skutečně dětem slídit v telefonu, jak si nastavit tenhle ten režim, co doporučujete?
10: Doporučuji k tomu přistupovat úplně stejně, jako když dítě učíme nesahat na plotnu, nechodit na červenou. Dneska děti už nevnímají rozdíl mezi online a offline. Musíme to, co je vlastně učíme v reálném světě, nemluvit s cizími lidmi, dávat pozor na sebe. Tak to jenom přenést vlastně do toho online světa, vysvětlovat ty rizika, nebát se si zkoušet. a nebrat to úplně jako kontrolu, ale dítěti vysvětlovat, musím tě chránit. Takže i když se třeba nastaví nějaké ty rodičovské kontroly, rodičovské zámky, tak hlavně už ve chvíli, kdy to dítě dostane první mobil, první tablet, to s ním komunikovat jako ochranu. A my říkáme, jak je dítě menší, tak musíte vyvažovat důvěru a kontrolu. Čím je dítě menší, tak daleko větší kontrola, menší důvěra, a čím starší, tak se to převažuje. Větší a větší důvěra a menší kontrola. Ale jak říkám, komunikovat to úplně stejně jako v reálném světě, jenom ty kompetence převádět je do toho online světa.
11: Radí Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Moc děkuji, že jste přišla do studia.
10: Já moc krát děkuji, hezký den.
11: Oslovili jsme také přímo společnost WhatsApp, která sídlí v Irsku, s dotazem, co konkrétně dělá pro podporu digitální gramotnosti jejich nejmladších uživatelů. Ze jejich písemné odpovědi citujeme.
12: Vytvoření bezpečného prostoru pro komunikaci teenagerů je pro společnost WhatsApp velmi důležité. Podporujeme rodiče a opatrovníky v tom, aby s teenagery průběžně otevřeně hovořili o bezpečných způsobech používání aplikace WhatsApp. Informace naleznete v těchto článcích. Informační centrum pro teenagery, stručně o soukromí, bezpečné a soukromé odesílání zpráv. Vaše osobní zprávy a hovory jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je můžou číst, poslouchat nebo sdílet pouze uživatelé, se kterými si píšete nebo voláte. WhatsApp ani Meta nemají přístup k poloze, kterou sdílíte. Vaše kontakty nezdílíme se společností Meta. Skupiny jsou soukromé. Můžete využívat automatické odstraňování zpráv a zapnout možnost šifrovaných záloh. Své údaje si můžete stáhnout. Pokud WhatsApp používáte jen k posílání osobních zpráv, reklamy se vám zobrazovat nebudou. Reklamy se budou zobrazovat ve stavu a v kanálech mimo vaše osobní chaty a hovory.
11: Napsala nám společnost WhatsApp prostřednictvím AI chatbota. Na rizika spojená s používáním této komunikační aplikace poukazuje také dokument WhatsApp Kámo, dostupný online na portálu i vysílání České televize.
4: To, co jsem tam viděla u těch mladých slečen, mě dost teda šokovalo. Tak jsem začala ještě víc pátrat po tom, jak je možný nastavit jako to soukromí těch WhatsAppových kanálů, a zjistili jsme, že tam absolutně žádná možnost není. Že je to prostě veřejný vysílání do světa úplně veškerého soukromí těch dětí.
11: Do studia v Brně zdravím Marii Jaroň Bedrošovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která se zabývá interdisciplinárním výzkumem internetu a společnosti. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Vy jste spolupracovala na výzkumu s názvem EU Kids Online. Čeho se týkal a jak z toho vychází prostředí právě té komunikační platformy WhatsApp?
13: EU Kids Online je vlastně velký mezinárodní výzkum, co probíhá v Evropě a zaměřuje se na různé aspekty toho, jak děti a dospívající používají internet. Takže na ty pozitivní věci, co tam můžou dělat, i na možná rizika. A my jsme se v téhle vlně výzkumu, která probíhala v roce 2025, nezaměřili přímo na WhatsApp, ale obecně vlastně na různé komunikační platformy, které můžou děti a dospívající používat.
11: No a jsou už k dispozici nějaké závěry, jak děti používají vlastně ty komunikační platformy, když říkáte, že jste se na to dívali spíše tedy v celé šíři?
13: Většina z nich nejčastěji používá právě různé messengerové aplikace, kam spadá i ten WhatsApp, sociální sítě, méně pak, když se budeme bavit třeba o těch problematických obsazích, se s nimi setkávají na nějakých specifických komunitách nebo webových stránkách. Tohle je něco, s čím se většinou setkávají právě na těch jakoby běžných sítích, běžných platformách.
11: My se dnes věnujeme hlavně tedy WhatsAppu, protože to je komunikační kanál nejen mezi dětmi, ale i rodiče s dětmi takto komunikují a některé školy vybízejí děti, aby si zřídili účet na WhatsAppu, aby spolu mohla komunikovat celá ta třída. V čem je za vás největší riziko této aplikace a těch kanálů, které tam také lze využívat?
13: Největší riziko je to, že vlastně ty děti nemusí komunikovat jenom s tou třídou a s těmi rodiči, ale i s cizími lidmi. Můžou se vlastně dostat do skupin, kam je pozve někdo, koho neznají, nebo je tam možná pozve jejich vrstevník, ale pak jsou tam lidé, které vlastně neznají a kteří můžou sdílet různé typy obsahu, chtít po nich různé typy informací.
11: Já mám zkušenost z různých škol, kde učitelé píšou i rodičům, aby se zdrželi nějakého pomlouvání ve WhatsAppových skupinách, protože WhatsAppové skupiny si zřizují i rodiče žáků z jedné třídy, aby se třeba lépe domluvili kolem školy v přírodě a takhle. Ale vlastně často tam dochází k pomlouvání paní učitelky nebo nadměrná kritika rodičů nebo žáka jednoho a vlastně to trochu narušuje dynamiku té třídy a nějakou soudržnost toho kolektivu. Setkáváte se s tím také při své práci?
13: Já ve své práci hodně řeším kyberšikanu a to už je ta závažnější forma toho, co jste nazvala jako pomlouvání. A tam opravdu víme, že se to děje nejčastěji v nějakém kolektivu, buď teda třídním, mezi dětmi nebo rodiči, nebo v nějakém vrstevnickém. Takže přesně tyhle platformy jsou ta místa, kde se kyberšikana může nějakým způsobem projevovat, když to zajde do toho většího extrému. A je dobré si uvědomovat, že i když já třeba napíšu nějakou zprávu, že si z někoho dělám například legraci, nebo jsem vůči němu kritická, tak ten jiný člověk to může vnímat s mnohem větší intenzitou. Takže pro toho člověka, kterého se týká, to opravdu může být zraňující, i když třeba já a lidé kolem mě si to nemyslí.
11: A u těch rodičovských skupin, jakým způsobem to lze ošetřit, aby k takovým situacím nedocházelo? Často ty skupiny vznikají bez vědomí učitele.
13: Tady nebude jednoduchá odpověď. Já asi vyjdu z výzkumu, které provádíme spíše s těmi mladšími uživateli, ale stejná logika bude platit i na rodiče. A to znamená, že v rámci nějaké digitální gramotnosti bychom se měli bavit a učit se, ať už teda děti nebo dospělí, i o nějaké digitální etice. Lepší radu asi nemám v tuhle fázi. No.
11: Zabýváte se tedy prevencí kyberšikany. Uh-huh. Jaké kroky doporučujete rodičům, aby podporovali tu postupnou digitální samostatnost, osamostatňování dětí na internetu, aby ho dokázali bezpečně užívat? Když to vememe úplně od základu, od toho prvního mobilního telefonu, jak by rodiče měli postupovat?
13: Ono je důležité právě už tady od začátku, předtím, než se stane něco tak závažného jako kyberšikana, vytvořit nějaké bezpečné komunikační prostředí s dítětem, kdy se to dítě jednak nebojí svěřit se, kdyby se mu něco stalo, a jednak ví, že rodiče zajímá, co na tom internetu dělá, že to nebude třeba bagatelizovat nebo říkat, že ho to nezajímá, že se o tom s ním nebo s ní může bavit. A právě pokud je tohle postupně vybudováno, pokud to dítě ví, že když vidí problematický obsah, tak se může zeptat rodiče, nebo pokud vidí, že se třeba i spolužákovi nebo nějakému kamarádovi děje něco špatného, že se má na koho obrátit a má to s kým řešit, tak to je ten první zásadní krok, který je většinou ta hlavní bariéra, proč děti vlastně neříkají rodičům, že se s něčím takovým setkávají, že mají takovouhle problematickou zkušenost.
11: A potom ty další kroky?
13: Další kroky, jak jsem říkala už, je důležité v rámci nějaké digitální gramotnosti řešit i to téma digitální etiky a toho, co je teda správné a nesprávné chování. To, že když někomu napíšu nějakou posměšnou zprávu, že mu to může oblížit. Naše výzkumy třeba ukazují, že když se teď nejenom v rodině, ale i ve škole děti rozvíjí pouze v těch technických digitálních dovednostech. To znamená, že ví, jak si nastavovat věci, ví, jak používat různé programy, jak třeba programovat, tak to souvisí s vyšším rizikem toho, že se setkají třeba s nějakým toxickým nebo nenávistným obsahem i že ho budou sami vyhledávat. Na druhou stranu, pokud se společně s tímhle rozvíjí i nějaká ta etická gramotnost, gramotnost související s komunikací a interakcí s lidmi, takže i ta sociální rovina, tak se obě dvě tyhle rizika, že se náhodou setkají s něčím problematickým, nebo že to sami budou vyhledávat, výrazně snižují.
11: No a ten rozvoj té etické gramotnosti, jak ho mohou podpořit školy?
13: Stačí prostě zavést do hodin informatiky nebo nějaké občanské výchovy, kde tady tyhle témata probírají i dimenzi internetu a vlastně nějakých sociálních interakcí na internetu. Opravdu stačí o tom s těmi dětmi mluvit, aby děti věděly, jak třeba rozpoznat kyberšikanu, jak rozpoznat, že nějaký obsah, co se šíří na internetu, co se k ním dostane, může být závadný, že by si měli ověřovat zdroje informací, že mělo by jim vysvětleno, jakým způsobem třeba ty algoritmy na sociálních sítích fungují, aby rozuměli tomu, jak se k ním nějaké typy obsahu dostávají.
11: My se tady bavíme vlastně o takových ideálních situacích, jak by měli postupovat rodiče, pedagogové, ale přiznejme si, že oni sami často třeba nadužívají mobilní telefon nebo nejsou tak zběhlí v používání těch technologií, neznají všechny ty komunikační platformy. Kde se tohle všechno mají naučit rodiče a pedagogové?
13: Existují různé zdroje. Pokud se budeme bavit teďka už o těch jakoby problematičtějších událostech, tak jsou právě různé linky bezpečí, třeba e-bezpečí, modrá linka, linka důvěry, kam se nemusí obrátit jenom třeba to dítě, kterému se děje něco špatného, ale může se tam obrátit i rodič s žádostí o radu. A dostane se mu vlastně zvážení té konkrétní situace a konzultace toho, jaký je vhodný nebo nevhodný postup. Z hlediska škol, tak myslím, že vlastně spousta škol má ve školním řádu nebo v nějakých svých vlastních stanovách už nějakým způsobem vyřešeno, jak se vypořádat s kyberšikanou, jak to poznat, takže prostudovat jako pedagog i tyhle ty materiály, pobavit se o tom s kolegy, třeba se školním psychologem, co v tom má větší expertízu, a nenechávat to jen tak ležet, všimnout si toho a začít to řešit s někým dalším.
11: Radí Marie Jaroň-Bedrošová z Masarykovy univerzity z Fakulty sociálních studií. Děkujeme, že jste byla hostem Reparátu.
13: Děkuji za pozvání.
11: Že má edukace rodičů v otázce používání sociálních sítí obecně ještě co dohánět, ukázal už výzkum Sharenting u českých rodičů z roku 2022. V něm 69% dotázaných rodičů uvedlo, že na internetu sdílí informace o svých dětech a 6,7% rodičů stále sdílelo veřejně v online prostředí fotografie zachycující částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem. Tipy na další pomoc, jak se vhodně chovat na sítích, ať už jako rodič, pedagog nebo dítě, nabízí zdarma portál DigiRozhledna. A samozřejmě si rádi necháme poradit i od vás. A to na naší obvyklé adrese reparat@rozhlas.cz. Už odvysílané díly Reparátu najdete v plné verzi na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A za týden k ním přibude opět další díl. Už teď se naslyšenou těší Daniela Vrbová.
14: Radiokniha.
15: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
14: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: Hodin, posloucháte Odpolední plus, je pondělí 13. července a s vámi je Lenka Vahalová.
14: Český rozhlas Plus.
2: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změny ve vládě. Koho se změny budou týkat? Dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří za minulého režimu perzekovali herce Tomáše Tepfra pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem. Jak? A ženy bez partnera by mohly využít umělého oplodnění. Ministr zdravotnictví už připravil novelu zákona. Jaká je zatím reakce koaličních partnerů? Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
0: Hezké odpoledne. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
16: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
0: Zítra maximální povolené ceny pohonných hmot znovu vzrostou. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 41 korun a 88 haléřů za litr. To je o 2 haléře víc než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 korun a 19 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. 400 hasičů bojuje s velkým požárem nedaleko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči evakuovali stovky obyvatel.
17: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
18: Popsal televizi BFM hasič Frank Majára. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pielová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůře dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti. Třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset Vojtěch hledat u opozice. Vysokou šanci ji najít má u Hnutí STAN a Pirátů. Tématu se budeme podrobně věnovat v následujícím vysílání odpoledního Plusu. Irán dál udržuje diplomatické kontakty s Katarem, Ománem a Pákistánem, tedy se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy. Dál s nimi jedná i přes eskalaci bojů z minulého týdne. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na iránského ministra zahraničí. Ten také uvedl, že se Teherán snaží dohodnout s Ománem na společné správě Hormuzského průlivu. Americké síly v noci na dnešek znovu útočily na Irán. Ten naopak udeřil na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Předseda ODS Martin Kupka, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík i šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. Kupka a Udženia společně s Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
19: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
0: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů jako korály a další přírodniny. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, říká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
20: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
0: Chmelař dodává, že u jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je ale na výzvu celního úřadu nebo inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho původ. Stovky ryb uhynuly na řece Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se přiblížila nule. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušňovat vodu.
21: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona jak se vlastně vrací, tak je obohacena o ten kyslík.
22: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech. Doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
23: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou v jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
22: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Teď se přesuneme na silnice na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy. Na 91. kilometru dál vyprošťují převrácený kamion. Provoz odklánějí na 95. kilometru s jezdem na Soběslav. Na D1 z Brna do Prahy před Velkou Býteší začalo nové omezení. Na kilometru 163 uzavřeli silničáři levý pruh. Kolona popojíždí od sjezdu na 9 křížů z kilometru 168. A v Praze na úrovni Letňan houstne provoz jak v Liberecké centra od sjezdu na Prosek k omezení v Cínovecké, tak i z druhé strany v Cínovecké směrem od D8 brzdí se u sjezdu na Čakovice a pomaleji se jede až na začátek omezení ve Kbelské. Přejeme klidnou jízdu. Zítra má přes den převládat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Napršet by mohlo až 50 litrů. Teploty budou ale vysoké, 25 až 30 na jihu Moravy až 32 stupňů. Na horách bude zítra kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Posloucháte Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou, teď máme 8 minut po 15. Ukrajina vstupuje do klíčové fáze války a proto je potřeba vyměnit vládní sestavu. Tak vysvětlil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolání premiérky Julii Svyrydenkové, kterou přitom do funkce jmenoval teprve před rokem. Křeslo se takzvaně kymácí i pod ministrem obrany Mihajlo Fjodorovem. Komentátoři soudí, že ze strany Zelenského je to pokus zefektivnit státní správu bez jeho někdejšího nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Bereme to s naším analytikem a odborníkem na postsovětský prostor Ondřejem Soukupem. Hezký den.
5: Dobrý den.
3: Jak Zelenský výměnu vlády zdůvodnil a co bude se současnou premiérkou?
5: Tak on prohlásil, že momentálně se nacházíme v klíčové fázi války a je potřeba zefektivnit, nebo se, že jsou nové výzvy a tím pádem, že je potřeba vlastně provést i teda nějaké kádrové změny a Julie Svyrydenková bude na 99% novou velvyslankyní ve Washingtonu, protože Zelenský o ní prohlásil, že bude mít na starosti kontakty s naším největším spojencem, takže to asi bude skutečně Washington. No a co se týče těch dalších, tak to se teprve uvidí, protože zatím asi začal teprve ten proces hledání nového premiéra.
3: A kdo by mohl přijít na její místo? Jaké další změny se plánují?
5: Tak nejvíce se hovoří o Sergeji Gonickém, člověku, který byl šéfem Naftohazu, tedy té největší státní energetické společnosti. Zelenský měl o něm prohlásit, že si ho všimnul během vlastně té zimní krize, kdy Rusko rozbombardovalo většinu těch tepláren, takže on se skutečně efektivně snažil s tím něco dělat. Uvidíme, jestli si ho skutečně vybere, jsou tam ještě nějaká další jména. Otázka ovšem samozřejmě je, kdo to bude chtít dělat a za jakých podmínek.
3: Proč se v souvislosti se změnami ve vládě skloňuje jméno někdejšího zelenského spolupracovníka Andreje Jermaka?
5: Jermak nebyl vlastně jen takový nějaký spolupracovník, to byl člověk, který k němu měl nesmírně blízko, který se ho tak trochu monopolizoval. On rozhodoval, s kým bude Zelenský mluvit, kdo mu může zavolat, všechny takové ty operativní záležitosti to řešil právě Andrej Jermak, nesmírně tedy pracovitý, jako hovoří se o nějakou naprostém verkoholikovi. Nicméně ten problém byl, že skutečně on se snažil řešit úplně všechno. A v okamžiku, kdy on se byl zapleten do korupční kauzy, musel odstoupit, tak najednou Zelenský už prostě žádného druhého Jermaka mít nikdy nebude. A tudíž musí prostě najednou se mnohem víc zapojovat do vlastně do toho řízení. Předtím to opravdu fungovalo tak, že Zelenský měl na starosti s kontakty s Macronem a s dalšími státníky, ale Všechno to ostatní měl na starosti Jermak. Nyní teďka se mu do toho musí zapojovat a tady ta výměna členů kabinetu podle mého názoru je součástí právě hledání nějaké té nové konfigurace.
3: Ondřej, a co si vysvětlit, nebo jak si vysvětlit tu frázi Ukrajina vstupuje do klíčové fáze války?
5: Pokud budeme věřit tedy těm oficiálním výrokům, tak oni mají pocit, že teďka mají chvíli, několik měsíců, kdy mají navrch vojensky, především tedy ve vzduchu, a teďka je potřeba maximálně zatlačit na Rusko, aby konečně začalo jednat o míru. No, myslím si, že nikdo asi neočekává, že by ani v Kyjevě, že by prostě, já nevím, za pár měsíců jako ukrajinské tanky prostě jeli po Krymu, ale spíš jde o to, jak maximálně efektivně donutit Kreml k tomu, když nebude prostě benzín, když nebude elektřina, něco takového, tak aby tedy konečně začal jednat.
3: Ondřej Soukup, analytik Českého rozhlasu se zaměřením na postsovětský prostor. Moc děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 12 minut po 15. Evropský parlament se stává čím dál víc politickým, hodnotí druhý rok fungování toho současného šéfredaktorka serveru Update EU Aneta Zachová. Podle v Europarlamentu přestala také fungovat tradiční spojenectví a každé prosazování legislativy tak znamená vyjednávání napříč frakcemi.
6: Ten uplynulý rok nám jenom potvrdil, že ten Evropský parlament je skutečně velice jiný oproti tomu Evropskému parlamentu, který jsme znali z toho předchozího mandátu před rokem 2024. Jiný v tom, že je více fragmentovaný, že pokud někdo chce, řekněme, prosadit nějakou legislativu, tak mu nestačí jenom domluvit, řekněme, souhlas těch dvou největších frakcí, ale že zkrátka to potřebuje dolepit ještě nějakými dalšími europoslanci z úplně jiných táborů, vyměnit to za nějaké kompromisy, takže tam panuje úplně jiná dynamika. To platí, si myslím, i pro tu největší frakci Evropského parlamentu, pro Evropské lidovce, protože i ti se ještě, řekněme, více uhly doprava, že to dříve to byla fakt jakoby velice středová strana, tak teď je vnímám mnohem více pravicově tím, jak řekněme hlasují, tím, jak vystupují třeba na plénu. A vlastně i samotná předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola říká, že ta nestabilita je skutečně větší a že nikdo nikdy nemá jistotu, zda ten konkrétní návrh, který se hlasuje, projde, protože skutečně je zapotřebí mnohem většího úsilí ke prohlasování čehokoliv, než jak tomu bylo dřív.
7: No a přijde ti, že to nějak popisuje ten vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který vlastně i v kontextu těch pokusů o odvolání Evropské komise se asi taky mění?
6: Určitě nám to ukazuje, že Evropský parlament chce ukázat, že on je ten, kdo zjednodušuje tu legislativu, kdo dělá to prostředí jednodušší pro evropské firmy, že on je ten, kdo se bije za evropské občany a evropské podniky. Takže to tam určitě je. A kromě vlastně toho zjednodušování, tak jsme i viděli velký rozpor mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. A to na poli obchodních dohod, konkrétně co se týče obchodní dohody mezi Evropskou unií a státy Jižní Ameriky, které se vžil takový název Mercosur, kdy vlastně vyloženě Evropský parlament hlasoval za prvé proti tomu, co říkala Evropská komise, i proti tomu, co říkali členské státy a vlastně nám tak trošku bojkotoval tuto obchodní dohodu mezi EU a Mercosurem a nyní protože Evropská komise i členské státy vlastně chtěly, aby ta dohoda platila, tak trošku se pokusili vlastně obejít Evropský parlament a tu dohodu spustili, přestože s ní nevyslovil souhlas Evropský parlament a ten se nyní vlastně s Evropskou komisí soudí za to.
7: Tak a co Evropský parlament čeká? Víceletý finanční rámec, tam je asi cítit to, že tam nějaké spory ještě budou s komisí a s radou?
6: Přesně tak, víceletý finanční rámec, my jsme vlastně teď na začátku těch vyjednávání, protože teprve před pár týdny jsme viděli nějaká konkrétní čísla, se kterými přišlo kyperské předsednictví v Radě EU, teď už máme irské předsednictví a europoslanci jako velice se jim nelíbí ty návrhy, které jsou nyní na stole, ať už tady co padá napříč členskými státy, tak co zešlo od Evropské komise, takže Tam si myslím, že Evropský parlament jako bude hodně ukazovat jako zuby a lokty a další jako ostré části těla, aby ukázal Evropské komisi, že potřebuje souhlas Evropského parlamentu a že ten Evropský parlament to nedá zadarmo, bez nějakých kompromisů.
7: Dodává Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Celý pořad si můžete poslechnout po 11. hodině na Plusu, najdete ho taky v aplikaci Můj rozhlas nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše podcasty. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Stále posloucháte Odpolední Plus, teď máme 17 minut po 15. a je tu další téma. Umělec, tak se jmenuje signální složka Státní bezpečnosti, která se týkala herce Tomáše Tepfra. Za jeho perzekuci v 70. a 80. letech dnes soud udělil 2 dvouleté podmíněné tresty. A s tématem už je ve studiu Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
3: Kdo tedy ty podmínky vlastně dostal?
1: Letos v květnu se na nich s žalobcem dohodli bývalí příslušníci Státní bezpečnosti Karel Jonáš a Jaromír Miltner. V celém příběhu jde podle vyšetřovatelů o to, že STB systematicky a dlouhodobě přes 10 let pronásledovala herce Tepfra a snažila se ho přesvědčit ke spolupráci. Důvodem byl Tepfrův protikomunistický postoj a židovská víra. O konkrétním zapojení Jonáše a Miltnera pak mluvil státní zástupce David Jachnický.
8: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
1: Jonáš a Miltner přišli do soudní síně ve slunečních brýlích, protože k tomu ale neměli žádný zdravotní důvod. Soudce Jan Novotný je vyzval, aby si brýle sundali. Oba obžalovaní příslušníci STB působili v Ústí nad Labem. Oba se podle rozsudku dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože zasahovali do Tepfrova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Oba se k činům přiznali a oba se na místě vzdali práva na odvolání a ani jeden rozsudek při odchodu ze soudní síně nekomentoval. Soudce Jan Novotný taky zvážil fakt, že činy páchaly v dávné minulosti, proto mimo jiné přistoupil k tomu trestu nejmírnějšímu, tedy dvouleté podmínce, a označil ten trest za morální odsouzení jak činnosti STB, tak komunistického režimu. A možná ještě podotknu, že oběma odsouzeným je přes 70 let.
3: A co na to Tomáš Tepfr? Byl u soudu osobně?
1: Nebyl a nebyl ani žádný jeho zástupce. Po telefonu nám ale zopakoval, že vyšetřování on neinicioval a že z toho má rozporuplné pocity.
9: Protože jestli to vůbec dneska někoho ještě zajímá, Státní bezpečnost, když máme ve vládě 2 vylustrované spolupracovníky Státní bezpečnosti. Je to hezký, že ty boží mlýny melou sice pomalu, a navíc co to je za trest. Já teda žádnou satisfakci necítím.
1: Kvůli nátlaku STB se musel Tepfr v minulosti například stěhovat do jiného kraje a z pražského divadla EF Buriana ho taky vyhodili. Dodám ještě, že senátor za ODS a ředitel Vinohradského divadla Tomáš Tepfr nežádal žádnou náhradu škody.
3: Ten dnešní rozsudek se týká 2 mužů, těch lidí zapojených do perzekuce, ale vyšetřovatelé označili víc.
1: Ano, na perzekuci se prý podílelo asi 20 lidí, bývalých příslušníků STB. I státní zástupce Jachnický připomněl, že proti Tepfrovi působili 3 krajské zprávy Státní bezpečnosti. Vrchní komisař u 12 lidí vyvodil trestní zodpovědnost, ale 8 jich je po smrti. U jednoho policie obvinění stáhla kvůli jeho zdravotnímu nebo spíš duševnímu stavu. Pak tu máme tedy ty 2 odsouzené a poslední muž je Juraj Štúr. Toho se dneska měla týkat právě ta 2. část u soudu, hlavní líčení. K němu ale Štúr nepřišel, proto je jednání odročené.
3: A na kdy?
1: Na 7. září, to bychom se v soudní síni měli opět potkat.
3: Říká Kristýna Vašíčková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
14: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: V Odpoledním Plusu další téma. Česko by se brzy mohlo přidat k většině evropských zemí, které umožňují umělé oplodnění ženám bez partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO už připravil novelu zákona, která by to umožnila, jenže záměr dělí koalici. Změna se nelíbí nejen některým členům hnutí SPD, ale i motoristům. Podle Vojtěcha ale už teď ženy zákaz stejně obchází.
4: Nizozemsko, Švédsko nebo Španělsko. Stejně jako většina evropských zemí, ženám bez partnera umělé oplodnění umožňují. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde single ženy tuto možnost nemají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO to chce změnit.
10: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera. Pro mě je důležité, že tyto ženy tady existují, že mají ten zájem a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit, aby dítě měli, pokud jsou prostě schopny se o něj postarat.
4: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Své námitky už přidal třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
12: Jsem přesvědčen, že lidský život vzniká splynutím vajíčka a spermie, čili milostným vztahem muže a ženy, a nevzniká splynutím spermie se spermií, vajíčka s vajíčkem, čili muže s mužem, ženou s ženou, a nebo dokonce ženou se skumavkou.
4: Stejný názor má i poslanec SPD Jan Síla.
13: Tady musíme první hájit pochopitelně zájem dětí a ne dospělých lidí, kteří mají prostě jinou možnost. To dítě nemá na výměr.
4: Oba kluby se ale ještě budou radit, jestli budou poslanci hlasovat stejně. Spojence by ale mohl najít Adam Vojtěch na straně opozice. Michaela Šebelová z hnutí STAN návrh vítá. Záležet ale bude na konečné podobě.
24: Je naprosto nesmyslné a nedůstojné, aby žena musela prokazovat, že žije s partnerem z důvodu toho, že chce otěhotnět.
4: A prosou i Piráti. To u lidovců pravděpodobně šéf rezortu zdravotnictví neuspěje. Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Filip považuje současné nastavení za dostatečné. Navíc je podle něj problém i biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
25: Pan ministr Vojtěch je přímým podřízeným pana Andreje Babiše. Andrej Babiš je vlastně magnát v oblasti toho reprodukčního biznisu.
10: Když se to stočí na kliniky, kde figuruje pan premiér, ale to bychom zkrátka pak nemohli vůbec řešit téma umělého oplodnění.
4: Reaguje Adam Vojtěch. Pokud by samotným ženám bylo umožněno umělé oplodnění, museli by si celý proces hradit sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Na téma navážeme i v následujících minutách. Naším hostem je Zuzana Bergrová, bývalá profesionální atletka, která se před 6 lety stala z vlastního rozhodnutí single mámou a začala o své cestě psát nejprve blog s názvem Plody dna, příběhy neposkvrněného poučití. A loni dokonce vyšla kniha Podezřelé ticho. A já vám přeji hezké odpoledne.
26: Dobrý den, hezké odpoledne i vám.
3: Jak se vám podařilo před 6 lety projít cyklem umělého oplodnění?
26: No, nebylo to zadarmo. Musím říct, že od toho rozhodnutí pro to mít miminko je ještě dlouhá cesta k tomu to uskutečnit, a proto bych byla ráda, kdyby to bylo snadnější. I tím, že to samozřejmě jde různýma způsobama obejít, tak je nesmysl to vlastně neumožnit, protože ten, kdo chce, tak si k tomu tu cestu najde, jenom to má prostě složitý a nepříjemný.
3: Co bylo náročnější, ta finanční zátěž nebo psychická zátěž?
26: Já nemůžu říct, že by to byla finanční zátěž, a protože jsem neměla umělý oplodnění, ale jenom inseminaci. A psychickou zátěž jsem tam taky něco nepociťovala. Ta podle mě, s tou se člověk musí vyrovnat před tím, než tomu rozhodnutí dojde, jo? Protože nějak jako váží, jak je to pro něj důležitý. Dostal se do té situace, kdy nemá partnera, taky z nějakého důvodu, čímž bych asi chtěla rozbít mylnou představu, že ženy, které chtějí mít dítě sami, tak jsou nějaký jakoby sufražetky a feministky, většinou tam jsou nějaký jiný důvody. A vlastně bylo spíš složitý jakoby najít tu cestu, jak na to, jo? Že i když poslouchám příběhy jiných žen, který se mě na to ptají nebo mi nějak říkají svoje zkušenosti, tak oni se už rozhodnou, ale pak je tam tolik jako složitostí tím nějak projít a dosáhnout toho, jo, vysněnýho výsledku, že často ten proces samotný je odradí. Jo? Jsou to opravdu lidi, kteří jsou rozhodnutí, mají uvážený to svoje rozhodnutí, jsou připravený, a pak je pro ně těžký vlastně nějak to udělat.
3: A s jakými jste se setkávala reakcemi, že si dítě takzvaně pořizujete sama?
26: No tak reakce mýho okolí byly fajn, protože mě ty lidi znají a nějak na té cestě se mnou byli, a vlastně jsem se nesetkala s nějakým ani zvyhnutým obočím ze strany přátel, známých a známých známých. Samozřejmě se objevily nějaký názory různě naladěných, různě emočně nastavených lidí. Potom pod příspěvkama nebo v různých diskuzích, ale to si asi nemá cenu ani nějak připouštět k tělu.
3: Vůbec neřešit. No a proměnila se náročnost single mateřství od chvíle, když byl váš syn malý, a teď vnímáte nějaký rozdíl?
26: To vlastně nemůžu vůbec hodnotit, protože já jsem to prošla tak, jak jsem to prošla. Teď jsem v nějaký fázi nebo v nějakém stádiu, já a pětiletý já. A nevím, jak je to náročný teď, ale myslím si, že žádná změna tam jako neproběhla až na to, že se o tom aspoň trošku mluví. Je víc nějakých zdrojů, jak se dobrat těch možnostem, jak je už těch žen je víc, který to přiznají. Znám jich vlastně docela dost tím, že se na mě obraceli kvůli blogu i kvůli knížce, tak mně přijde až vlastně neuvěřitelný. Hodně mě překvapilo, kolik těch osudů je podobných, ať už žen s miminkama nebo s dětma, který už jsou prostě větší, a nebo těch, který se snaží tu cestu najít. Fakt mě překvapilo jako to množství.
3: A jak se díváte na argumenty kritiků, že dítě zkrátka potřebuje matku i otce?
26: Já, jak jsem poslouchala teď tu vaší reportáž předtím, tak mě se tady jenom protočily panenky a přemýšlela jsem, co na to řeknu, abych zachovala klidnou hlavu vůči těm argumentům. No, poslouchá se mi to těžce, jsou to argumenty postavený na hlavu a vlastně si tam každej vybere to, co chce, aby prosadil svůj záměr. Jo. Já vlastně se vždycky jenom představím, že vůbec pokud polemizujeme tady o té cestě, tak jako... Jak se potom díváme na to, proč vůbec ty reprodukční kliniky a tady ten proces vzniknul, jo. Jasně, že to bylo původně určený pro nějaký jako páry, ale nevím, proč bychom v tom měli dělat rozdíl, jo. Zároveň je tam samozřejmě faktor toho, že žena si úplně nevybere, kdy jí nějak jako končí ten reprodukční proces a pokud se jí postaví do cesty nějaký, a teď nemůžeme vůbec vidět do toho, jaký má kdo soukromí, co tam má za parametry, kdo koho opustil nebo co se tam děje, tak mi přijde docela krutý, když tu možnost máme, tak ji nevyužít a potýkáme se tady s nějakou klesající porodností, tak si myslím, že pokud tady jsou ženy, které si chtějí a mají na to zázemí a jsou rozhodnutý a mentálně v pohodě pořídit miminko, tak proč by se jim v tom mělo bránit a pojďme si říct, že když ta žena bude chtít, tak toho

0: řešení jako moc pomůže, protože jako už někam jít a podstoupit ten proces je něco úplně jiného, než bojovat s tím systémem a hledat nějaký jiný cesty, které, pojďme si říct, kolikrát jsou dost bizarní a vlastně jenom jako potvrzujou tu touhu nebo tu chuť těch žen, jako nenechat si ujet vlak nebo to miminko mít. Ale nevím, neorientuju se v tom, jak to teď přesně je a co by se tam mělo změnit. To bohužel.
1: A klidně už jen stručně ten váš blog pomáhá?
0: Myslím si, že jo, protože mi přišly už třikrát mi přišla fotka miminka, kdy ta žena vlastně se chtěla pochlubit, že nějak tu cestu, že to nějak podpořilo to čtení toho blogu nebo té knihy.
1: Zuzana Bergrová, autorka knihy Podezřelý ticho, mimo jiné zvítězila ve výročních cenách. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 15.30 připravili jsme další zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
3: Pěkné odpoledne. Pohonné hmoty za posledních 10 týdnů v Česku zlevnily. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny benzinu klesly přibližně o 3 koruny za litr. Včera ho lidé natankovali průměrně za 39 korun a 89 haléřů. Nafta za posledních 10 týdnů zlevnila přibližně o 6 korun za litr na průměrných 36 korun a 75 haléřů. Zdražení mohli řidiči na čerpacích stanicích zaznamenat v minulém týdnu, kdy oproti zbytku sledovaného období ceny obou pohonných hmot lehce vzrostly. Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat. Polsko loni v listopadu ohlásilo, že zvýší svůj příspěvek do vesmírné agentury skoro na 4x. Připojilo se k ní v roce 2012. Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár budovy 34 ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu schořily. Nadace měla ve výškové budově centrální sklad s téměř 30 000 knihami. Dárci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček. Tradiční ohňostroj k oslavám francouzského státního svátku Dne Bastily se uskuteční už dnes večer, tedy o den dříve. Rozhodl o tom starosta Paříže Emmanuel Grégoire po dohodě s prezidentem Emmanuelem Macronem kvůli 10. výročí atentátu ve francouzském Nice. Rozhodnutí uspořádat ohňostroj o den dříve zdůvodnili tím, aby se okamžik ticha a uctění památky obětí mohly odehrát s náležitou vážností. Na řadě je doprava na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy. Na 91. kilometru pokračuje odklízení následků po havárii kamionu. Provoz je zastavený, odklon dopravy trvá na exitu 95 Soběslav. Na D1 z Přerova do Brna už se kolona kamionu o něco zkrátila. Pravým pruhem se sunou před Rousínovem z kilometru 220. Směrem z Prahy popojíždí od sjezdu na výstaviště z kilometru 189. V Praze v Liberecké ve směru z centra narostla kolona až k Bulovce, zhruba čtvrt hodiny zabere trasa k omezení v Cínovecké. Východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka směr Lanový most, tam je pomalejší provoz od hradecké dálnice D11 až k Průmyslové a magistrála směr Holešovice je ucpaná před omezením na Hlávkově mostu. Kolona se sune od hlavního nádraží přes 20 minut. Šťastnou cestu. Zítra ráno a dopoledne může být hlavně na východě ještě slunečno, jinak ale bude převažovat velká oblačnost. Postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak budou srážky částečně ubývat a teploty zítra vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná repríza Interview Plus.
4: Automobilový koncern Volkswagen chystá výrazné omezení výroby. Ve hře je masové propouštění a zavírání továren. Tradiční německý výrobce neobstojí v cenové konkurenci, zvlášť s auty vyrobenými v Číně. Jaký vliv to bude mít na českého výrobce Škodu Auto, který je součástí koncernu? A jak by měl reagovat tu

0: Zemský průmysl navázaný na německou ekonomiku. Začíná pondělní Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, bývalý ředitel Škody Auto pro vnější vztahy, ekonom Radek Špicar. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nedávno jste označil škrty ve Volkswagenu, tedy zamýšlené škrty, včetně úvah o propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, za dobrou zprávu. V čem je dobrá a pro koho?
2: Já chápu, že to může znít paradoxně, když se pozitivně hovoří o propouštění, ale ona to opravdu dobrá zpráva bude, pakliže k tomu opravdu dojde, a to z toho důvodu, že Volkswagen takovouto ozdravnou kůru potřebuje ji už mnoho let. Minulé vedení několik představenstev zpátky už to jasně propočítalo, jasně doložilo, nicméně ty změny byly nedostatečné, protože se proti tomu samozřejmě zbouřily odbory, částečně také politici, kteří zasahují vzhledem k vlastnické struktuře Volkswagenu do fungování té firmy. Neustále se to tím pádem odkládalo, ale já si opravdu myslím, že ta situace v tuhle chvíli už opravdu takovýto razantní krok vyžaduje, a pakliže by se nestal, tak by do budoucna měl koncern mnohem větší problémy, nežli je bude mít, pakliže k tomu opravdu dojde.
0: Pakliže. Podle zpráv z minulého týdne ale dozorčí rada o propouštění zaměstnanců ještě nerozhodla. Proti jsou pochopitelně odbory, jak jste říkal, ale nejsou sami. Myslíte si, že vedení koncernu najde odvahu to propouštění prosadit později?
2: Já si myslím, že ano, protože to je opravdu potřeba. Tam opravdu dochází k situaci, kdy Volkswagen je druhá největší automobilka na světě. První je stále Toyota, to znamená, že nejvíc vozů na světě vyrobí Toyota, proto je číslem jedna, ale Volkswagen číslo dva, který tedy vyrobí méně vozů, tak má dvojnásobný počet zaměstnanců. To znamená, ta efektivita tam úplně není. Myslím, že pokud bychom porovnali a nejenom Volkswagen, ale obecně západní automobilky, například s těmi svými čínskými konkurenty, tak tam vidíme digitalizaci, automatizaci, robotizaci nebo využívání umělé inteligence ve výrobě v Číně už v tuhle chvíli mnohem pokročilejší a účinnější, což samozřejmě vede k tomu, že minimálně třeba finanční zdraví těch firm je o něco lepší, a západ se v tomhle prostě musí poučit a musí přidat.
0: Šéf koncernu Oliver Blume o budoucnosti Volkswagenu řekl, že je třeba, teď cituji, co nejlépe využívat synergii napříč všemi značkami a regiony, snížit náklady a dál zvyšovat efektivitu. Dá se z téhle řeči pochopit, oč se ve firmě hraje, co se děje?
2: Já si myslím, že určitě. On samozřejmě velmi správně poukazuje na to, že především ty německé závody, co se týká zaměstnanosti, co se týká platů, co se týká odstupných, si prostě v dnešní době už žijí trochu nad poměry a že je potřeba to fungování zefektivnit a je potřeba se podívat na ty, kteří to dělají lépe, a lépe to v tuhle chvíli dělá kromě jiných například Škoda Auto v České republice, která, když jsem pro ní několik let pracoval, tak se mi to nelíbilo, protože jsem samozřejmě čekal, že můj manažerský plat navázaný na bonus koncernu, když se bude koncernu na Škodě skvěle dařit, tak bude bobtnat a bude se navyšovat. A kolegové mi vždycky řekli, že takhle Škodovka nefunguje. Škodovka prostě takovým tím baťovským způsobem šetří, když se daří, aby potom ty peníze mohla využít, když se nedaří. Jo, to znamená, ona se vždycky držela velmi racionálně, pragmaticky při zemi. Nikdy se nepustila ideologicky třeba do jednoho technologického směru s tím, že prostě řekla, ten zbytek, to už nás nezajímá, to je minulost a tak dále. Prostě taková ta česká chytrost, opatrnost, inovace v rámci zákona, to je to, co z ní dělalo firmu, kterou je, a to se teď ukazuje jako velmi šťastné.
0: A jak je možné, že tohle má dceřiná společnost Škoda Auto a nemá to ta matka?
2: Já si myslím, že tohle není obecně problém Volkswagenu, to je problém bohatých společností, velkých korporací, které prostě rostou takovým způsobem, že v nějaké fázi přestanou myslet na to, že neporostou tímhle způsobem navždy, že se podmínky na trhu mění a že, jak se říká v biznisu, je potřeba s tím trhem dýchat. To znamená, že když se přestane dařit, že se objeví nová technologie, ve které třeba nejste šampionem, tak je potřeba redukovat pracovní sílu nebo něco změnit v tom fungování té firmy. Ty velké koncerny v tomhle mají obrovskou nevýhodu, jsou těžkopádné, tím kormidlem otočit je prostě strašně těžké. No a když se tam navíc ještě neuvažuje čistě biznisově, ale je v tom také politika, tak o to je to potom samozřejmě těžší.
0: Dozorčí rada koncernu se rozhodla, že Volkswagen by mohl omezit modelovou nabídku na polovinu. Dá se zobecnit, co je ta polovina modelů značky, kde si firma zachovává konkurenceschopnost a kde ji naopak ztratila, tak já nevím, jestli jsou to benzíny, dýzly, elektromobily,
2: tak tohle vůbec, to byste musel tady vyspovídat někoho z koncernu a oni to vědí velmi dobře, na jakých modelech vydělávají, na jakých modelech nevydělávají. Je prostě důležité, aby našli tu odvahu říct si, prostě na těchto modelech nevyděláváme, není možné, abychom je udrželi, přestože v nějakém závodě nám umožňují zaměstnávat x tisíc lidí a aby tohle bolestivé rozhodnutí, které ale dělá mnoho jiných automobilek na světě, aby ho prostě udělali taky.
0: Vy setrvale dlouhodobě kritizujete koncern za to, že se nebyl schopen odhodlat k ozdravné kůře. Teď k ní zdá se opět ne zcela došlo, zatím se o tom mluví. Co podle vás by vedení koncernu donutilo jednat razantně?
2: Já si myslím, že k tomu teď opravdu dojde, protože ta situace je skutečně vážná. A já jsem vlastně podobnou situaci viděl v mnoha jiných firmách, ať už v České republice, nebo v Evropě, nebo celosvětově. To dilema je vždycky stejné. Když máte 60 zaměstnanců a jako firma zjistíte, že fungujete neefektivně, že čelíte konkurenci, která některé věci dělá rychleji, lépe, levněji, tak prostě víte, že musíte propustit 10 lidí například, abyste to prostě ustál. A to dilema je, že buď to teď těch 10 propustíte a těch 50 tu práci bude mít i nadále, a nebo budete doufat, že se to nějak prostě samo vyřeší. V těch 60 lidech to udržíte ještě další 2-3 roky, ale pak může přijít o práci všech těch 60 lidí. Tak tohle je prostě situace.
0: To jsem se chtěl zeptat. U malé firmy, lidově řečeno, zavřete krám. Ale tahle velká firma je, jak se říká v angličtině, too big to fail.
2: No tak to, na to pozor. Já si myslím,
0: čili příliš velká na to, aby zkrachovala.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že Volkswagen tohle zvládne, že se tady vůbec nebavíme o tom, že by prostě skončil koncern Volkswagen a stáhnou sebou všechny své dcery a tak dále. Tak situace není takhle vážná. A on dělá skvělá auta, konkurenceschopná. Podívejte se, kdo je číslo jedna v prodejích na evropském trhu. Řeknu, že Škoda auto je dvojka, což je fantastické, to je potřeba zmínit. Nicméně, prostě je potřeba tuhle ozdravnou kůru udělat. A například u některých amerických firm víme, že too big to fail, možná v bankovním světě, tam je to trošku něco jiného, tam ten stát musí pomáhat, aby prostě udržel ten v oběhu ty penězovody, které jsou klíčové, ale měli jsme tady určitě velké firmy, o kterých jsme si mysleli, že nikdy neopustí trh penem například, a podívejte se, vzpomenete si na ně, už jsou prostě v propadlišti dějin. Takže tohle není případ Volkswagenu, ale určitě bych nesázel na to, že je-li někdo opravdu velký, tak se mu nemůže nikdy nic stát, to rozhodně ne.
0: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Volkswagen donedávna vlastně dotoval výrobu doma v Německu vysokými zisky v Číně. To ale přestalo platit. Proč vlastně?
2: Tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč si vlastně Volkswagen mohl dovolit. Ten welfare state uvnitř těch závodů a zaměstnanost a odstupné a platy a benefity a tak dále. Protože opravdu v té Číně on byl před těmi desítkami let první. On vlastně učil Číňany vyrábět auta, kupovat auta, používat auta, vydělával na tom mnoho desítek let obrovské peníze a to z něj dělalo jednu prostě z nejsilnějších značek na světě. V čínský trh se ale výrazně změnil. My jsme je to naučili dělat tak dobře, že teď už...
0: Žák přerostl učitele?
2: Do značné míry si to troufám tvrdit. Teď dělají prostě skvělá auta a došlo tam také k jedné věci, kterou ale šlo předpokládat. Číňané prostě tenkrát, tak jako Češi po listopadu 89, a když to lidem vysvětluji, tak vlastně říkám, nedivte se těm Číňanům, oni se vlastně chovají úplně stejně jako my. Vzpomeňte si, kdo si chtěl koupit Škodovku v roce 91. Všichni chtěli Audi, Mercedesy, Volkswageny, protože jste tím získal status. Jo? Bylo to prestižní, prostě jezdit tím západním vozem po té, co jsme žili na tom východě za tou železnou oponou. Číňané taky chtěli kupovat ty západní vozy, oni byli kvalitnější, prostě, ale dodávalo jim to tu prestiž. Teďka ale čínská národní hrdost značně narostla. Oni už chtějí podporovat vlastní průmysl, vlastní značky. Ty se to naučili, takže opravdu za stejné peníze nebo levnější nabízejí opravdu srovnatelnou kvalitu, někdy dokonce v některých částech lepší, takže se ty dvě věci spojily a znamená to, že prostě ta bonanza, kterou zažívali ti západní výrobci v Číně končí a zdaleka se to netýká jenom koncernu Volkswagen.
0: Kde jsou v tomto vzorci, který jste zmínil, s Německem a s Čínou, čeští dodavatelé a samotná Škoda Auto?
2: Není potřeba spekulovat o tom, co to bude znamenat pro Škodovku. Škodovka vydala, tuším, že v tento týden jasné vyjádření, že to, co se děje v Volkswagenu, se jí netýká, Škoda Auto je v pořádku, prostě funguje skvěle, je to diamant v rámci celého koncernu, takže o tom se bavit nemusíme. A co se týká českých subdodavatelů, tam už je to samozřejmě jiné, protože velkou výhodou je, že čeští subdodavatelé, tak jak je to naučila Škodovka a ostatní místní výrobci, se tak vychovali dodáváním do koncernu, že jsou schopni dodávat vlastně do koncernu celého světa. To znamená, v tuhle chvíli je český automobilový průmysl, ten dodavatelský, opravdu velmi diverzifikovaný, což mu strašně pomáhá. Nicméně je důležité říci, že na Volkswagen je samozřejmě navázáno obrovské množství firem a tam už jsou vidět první problémy. Pro některé firmy, které jsou na ně výrazně navázány, to samozřejmě je velmi nepříjemná situace s velkými otazníky do budoucna. Nicméně já v tomhle věřím v adaptabilitu českých podnikatelů obecně a českých dodavatelů v rámci automobilového průmyslu. Oni budou schopni ty výpadky nahradit někde jinde, protože ne všem automobilkám se daří tak špatně.
0: Dokázal byste krátce vysvětlit, jak je možné, že koncern Volkswagen vydělává na autech necelá 3%, ale jeho česká část, Škoda Auto, dosahuje ziskovosti přes 8%. Čím to je?
2: Celá řada důvodů jsou to...
0: Ty nejdůležitější?
2: No, modely, které prodáváte, marži, jakou na nich máte, a to není to jenom to, jaké vozy prodáváte a kolik na nich vyděláte, je to také to, jak funguje ta firma. Jo, to znamená, jakým způsobem nakládáte s pracovní silou, jak chytře nebo nechytře investujete, jestli naskočíte na jednu technologii a řeknete, že to je ta jediná správná a zbavíte se ne vždycky z úplně biznisových důvodů nějakých jiných technologií a tak dále. V tomhle Škodovka, jak jsem říkal na začátku, byla vždycky velmi racionální, pragmatická.
0: Vy naznačujete, že ta dceřinka Škoda Auto je chytřejší než Volkswagen.
2: Ale zase
0: jako
2: má to trošku jednodušší, protože ona třeba nevyvíjí některé technologie, které jsou smírně drahé, ona si netáhne za sebou prostě 600 tisíc zaměstnanců, což je prostě obrovské číslo. Důležitý je třeba vztah s odbory. Odbory ve Škodě Auto jsou tvrdé, my jsme zažili s Martinem Jánem jako velmi tvrdá kolektivní vyjednávání, ale vždycky jsem měl pocit, že chápou situaci firmy, že jsou schopni prostě tlačit, ale ne za nějakou rozumnou mez. Já mám třeba pocit, že opravdu v Německu odbory jdou někdy až příliš daleko a neuvědomují si tu rovnici, kterou jsem se tady snažil popsat. To znamená propustit 10, abyste z těch 60 zachránil 50, versus držet další 2-3 roky 60 a potom to úplně zabalit. Jo, tak to taky rozhoduje, jakého máte partnera třeba na straně odboru. Já si opravdu myslím, že třeba v České republice, a netýká se to jenom Škodovky, moje zkušenost vlastně z tripartity, protože my jsme součástí tripartity, my na tripartitě jako Svaz průmyslu a dopravy zastupujeme zaměstnavatele, i tam ty diskuze nejsou jednoduché, jsou občas velmi vyhrocené, ale málo kdy se mi stane, že bych řekl, tak teď už to opravdu přehnali, to bude poškozovat českou ekonomiku. To opravdu se stalo snad jednou, dvakrát.
0: A když srovnáte plány, které se týkají elektromobility celého koncernu a Škody Auto, vychází vám taky, že Škodovka v tomhle byla rozumnější?
2: No, to je toho samozřejmě součástí. A vzpomeňte si na ty debaty, když se ukázalo, že koncern rozhodl, že Škoda Auto bude ještě dost dlouho vyrábět spalovací motory. A teď, pane Vizino, z toho neobviňuji vás, ale spoustu novinářů psalo, a je to tady prostě. Škodovka odepsaná. Bude to žumpa, kde budou ty poslední spalováky a pak to celé prostě Volkswagen zavře.
0: Vás se to dotklo, vy to zmiňujete. No, jako
2: dotklo
0: příklad.
2: Se mě to hodně, protože já jsem tomu čelil. Říkali, tak pane Špicare, podívejte se, prostě je to konec, nejsme dostatečně progresivní, nepatří nám budoucnost. A já jsem říkal, přátelé, to tak vůbec není. Naopak. Jo. Škoda Auto si velmi chytře pořídila takzvané hybridní výrobní linky, to znamená, ona na nich může vyrábět jak spalovací motory, pakliže by se ukázalo, že budou mít větší budoucnost, nežli si možná někdo myslí, což se teď ukazuje. Zároveň může vyrábět elektromobily, pakliže se ukáže, že to je trend budoucnosti, což je, byť pravděpodobně nastoupí pomalej, nežli se očekávalo. Takže ona si prostě díky tomuhle rozhodnutí, částečně svému, částečně koncernovému, dokázala uhájit pozici, kdy si může vybírat to nejlepší z obou světů. Jo, to znamená, neřekneme, tak elektromobily a nic jiného, všechno předtím bylo špatně, jdeme tímhle směrem. Ne, takhle Škodovka nikdy nefungovala a nefunguje a to si myslím, že je jeden z těch důvodů, proč se jí teď tak dobře daří.
0: Já se na to také ptám, protože současná česká vláda není nějak horlivá v rozvoji obnovitelných zdrojů a něco podobného platí i pro rozvoj elektromobility. Víme, že vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek je přesvědčen, že právě sázka na elektromobilitu evropské automobilky poškodila. Není případ Volkswagenu důkazem, že má Filip Turek pravdu?
2: No tak zrovna na tom Volkswagenu jsme si tady, myslím, v posledních, nevím, 10-15 minutách řekli, že těch důvodů je opravdu jako celá řada. Jo. Že je to neefektivní fungování uvnitř koncernu, je to ztráta Číny, nezmínili jsme...
0: Čili nebyla to ideologická slepota.
2: Nezmínili jsme Ameriku a Trumpova cla, která ničí německý automobilový průmysl obecně. Těch důvodů je mnohem víc, ale to, jak vypadá regulace a legislativa týkající se přechodu na čistou mobilitu, to znamená především na elektromobily, si myslím, že evropskému automobilovému průmyslu skutečně nepomohla, takže v tomhle směru souhlasím a myslím si, že je potřeba ji revidovat a to, co je pozitivní na Evropské unii, je, že když se ukáže, že nějaké rozhodnutí prostě bylo uděláno v době, která se změnila, že není racionální, že způsobuje více škody nežli užitku, tak Evropská unie je schopná ho změnit. Změnili jsme ho v souvislosti s Euro 7, kde si to česká vláda opravdu odpracovala, takže já věřím, že i co se týká nástupu elektromobility a všech těch cílů, které jsou s ním spojené, tak bude ještě možné o tom s Evropskou unii vést diskuzi a že dojde ještě k nějakým změnám.
0: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar. Podle deníku Handelsblatt koncern uvažuje o uzavření celých továren v Německu s tím, že by výrobu některých tamních modelů mohly převzít i závody v Česku a na Slovensku. Dá se to vykládat tak, že bychom mohli my nebo Slovensku na úsporách Volkswagenu vlastně vydělat?
2: Je to určitě možné, já už jsem říkal, prostě co se týká třeba efektivity fungování, tak Kvasinský závod je tuším na naprosté špičce celého koncernu, Škoda Auto je na tom podobně skvěle, takže samozřejmě, když potřebujete vymyslet, jak fungovat efektivně, ušetřit peníze, tak se nabízí, abyste posílil svoji přítomnost v lokalitě, která to umí. Nicméně, tady bych trochu varoval, teďka už je to mimo tu diskuzi Škoda a koncern Volkswagen, tady se objevují státy, které proto, aby získali nové investice, dělají více než Česká republika. Je to například, aby jsme nechodili mimo Evropskou unii, je to například Rumunsko, které nabízí dostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, energie, které jsou levnější, rychlejší stavební povolení a tak dále. To znamená, i my musíme dávat pozor, aby jsme se nestali obětí tohoto trendu. Teď na ně můžeme vydělat, protože se může výroba stěhovat z Německa do České republiky, ale pak, když bychom usnuli na Vavřínech, tak jako kdysi Německo a ty domácí úkoly jsme si neplnili, efektivní fungování trh práce, levné energie, rychlé stavební povolení, všechny tyhle věci, tak by se nám mohlo stát, že za pár let prostě nejenom západní investoři, ale ty čeští řeknou, tak přátelé, prostě žijeme si tady nad poměry, ta výroba je tady neefektivní, nedává smysl a jdeme do Rumunska.
0: To by se opakoval ten německý scénář.
2: Přesně tak a to se prostě může stát. Ono je možné s tím něco dělat, aby se to nestalo, ale je potřeba na tyhle lekce toho západu myslet a opravdu proto také něco udělat, aby jsme se nestali za pár let tím pomyslným Německem a od investice a pracovní místa jsme nepřišli ve prospěch těch, kteří se budou snažit více, jako například teď Rumunsko.
0: Ještě abychom uzavřeli to téma vztahu mezi Volkswagenem a Škodovkou. Odborník na automobilový průmysl Petr Knap řekl v dnešní Vinohradské 12, že se škrty Škodovky nemusí dotknout. Souhlasíte?
2: To říká Škodovka sama a já jsem tady už několikrát zopakoval, takže to není názor Radka Špicera, který je samozřejmě naprosto irelevantní. To je oficiální prohlášení Škody Auto. V tuhle chvíli prostě my fungujeme výborně. To, co teď řeší Volkswagen, se nás netýká a ohrožovat nás to nebude, což je myslím důležitá zpráva.
0: A teď mi řekněte to propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, jak se o tom mluví, a zavírání továren v Německu. Zatím jsou to jen spekulace. Co by tyhle nejhorší scénáře znamenaly pro sociální smír v Německu?
2: Jak říkám, ono opravdu někdy propustit 100 tisíc zaměstnanců z více než 500 000 zaměstnanců je sociálně odpovědnější, nežli se snažit udržet veškerá pracovní místa a potom ohrozit celou tu firmu jako celek.
0: To tak odbory asi nevidí, ale.
2: No, tak dobře, to možná tak nevidí, ale takhle je potřeba se na tu situaci dívat. Jo. A 100 tisíc lidí je samozřejmě strašně moc. Já to absolutně nemarginalizuji. Já jako vím, co to znamená vytvořit jedno jediné pracovní místo na konkurenčním trhu. Není to jednoduché. Jsem vděčný za každého člověka, který najde tu odvahu odejít ze zaměstnaneckého poměru do zaměstnavatelského, vytvořit práci pro kohokoliv, byť by to byl on sám, co by živnostník. Takže tohle vůbec neberu na lehkou váhu, ale opravdu někdy je to potřeba. A prostě koncern Volkswagen se nechoval takhle racionálně, pragmaticky, efektivně a pokud se teď tak začne chovat, tak to bude prostě dobrá zpráva, což zdůrazňuji a vracím se tím na začátek toho našeho dnešního rozhovoru.
0: Víme ale, jaké by byly sociální náklady takového kroku, toho drastického snížení zaměstnanců, nebyly by třeba vyšší než případné zisky toho efektivnějšího zeštíhleného Volkswagen?
2: Zase podívejme se na to, jaká je situace na trhu práce. Německo nemá pracovní sílu. Tam je situace stejná jako u nás. My máme prostě nedostatek pracovní síly. To znamená, pakliže ti lidé, a to je opravdu obrovské téma i pro Českou republiku, budou schopni projít, a se omlouvám za ty anglické výrazy, tím reskillingem a upskillingem, to znamená česky řečeno rekvalifikací, tak se pro ně místo na německém pracovním trhu, tak jako by se pro ně našlo místo na českém pracovním trhu najde. Ta demografie je neúprosná. Teď přeci víte, jak stárne populace, my nemáme pracovní sílu. To znamená, že jakékoliv propouštění v situaci české nebo německé ekonomiky není takovou katastrofou, jako bylo v minulosti, protože ta pracovní místa jsou. To, co je těžké, a to zase absolutně to netrivializuje, je těm lidem dopřát takovou rekvalifikaci, která jim umožní pracovat na těch nových pracovních místech. A to, co je vlastně strašně důležité říci, ti lidé, pakliže tu rekvalifikací projdou, tak získají lepší pracovní místa. To, co je problémem českého i německého průmyslu v tuhle chvíli, je, že my zaměstnáváme obrovské množství lidí na pracovních místech, které jsou za A fyzicky velmi náročné, za B špatně placené a za třetí nevyžadují žádnou kvalifikaci. Vy nemůžete postavit moderní ekonomiku, růst produktivity, růst konkurenceschopnosti na takovýchto pracovních místech. Ty musíte důsledně digitalizovat, automatizovat a robotizovat, jak říkal Baťa, prostě práci strojů, myšlení lidem, takže uvolněte lidi z těchto pracovních pozic, dopřejte jim, dodejte jim nové kompetence a znalosti a dejte je na pracovní pozice, které budou fyzicky méně náročné, budou lépe placené, ale nějakou tu novou rekvalifikaci nebo kvalifikaci budou potřebovat. To se může stát a ukazuje to mnoho zemí, že tahle změna je možná a když se povede, tak na tom opravdu vydělají všichni, včetně těch, kteří opustí prostě výrobní linku nějaké výrobní firmy průmyslové.
0: Já vás poslouchám a říkám si, která z těch zúčastněných stran by takhle měla argumentovat, jestli koncern, politici...
2: Všichni, protože prostě to je to naše tripartitní jednání. My se v té Strakovce prostě jednou měsíčně vždycky zahádáme do krve, ale vždycky jsem měl opravdu za těch posledních 30 let pocit, že si všichni uvědomujeme, že jsme na jedné lodi. To není tak, jakože na jedné lodi jdou odbory, na jedné lodi jede vláda a na jedné jsou zaměstnavatelé nebo management těch firm. My jsme přece na jedné lodi. A ten výsledek, který samozřejmě je ovlivněný různými zájmy. Zaměstnavatel má jiné zájmy, zaměstnanci mají jiné zájmy, politici mají jiné zájmy, ale. Prostě oni, a to je naše role, najít ten průsečík a ten kompromis, který prostě bude znamenat, že to bude fungovat a že se v tom kompromisu najdeme všichni. Jako pokud by jedna strana přetlačila tu druhou, tak je to špatně. To je prostě to evropské, máte tři úhly trojúhelníku. Environmentální, sociální a ekonomický. A pakliže jeden nějak výrazně zvýhodníte, třeba ten environmentální, na úkor sociálního a ekonomického, tak to prostě nebude fungovat. Takže to, po čem my voláme, je v rámci těch trojúhelníků, ať už jsou tripartitní nebo prostě sociálně, ekonomicko, environmentální, pojďme dělat rozumnou, racionální, vyváženou politiku. Pak to může fungovat. Jinak to nebude fungovat.
0: Vy jste tady ve shodě s tím, co řekla šéfka Sdružení německého autoprůmyslu Hildegard Millerová. Ona řekla, všechny strany se musí chovat zodpovědně a chápat, že snaha pouze o záchranu pracovních míst může ve výsledku uškodit všem. Tak ona říká, apeluje na zodpovědnost a rozumnost. Tak,
2: ano, já též.
0: To dobře, ale tak zdá se tedy, že jsme před konfliktem sociálním, nějakým, možná ekonomickým, tak jak vypadá to rozumné řešení?
2: To rozumné řešení je zase širokospektrální. Už první krok byl udělán, to znamená racionalizace těch modelů. Když se podíváte na nejmenovanou automobilku, jsme ve veřejnoprávním médiu, takže nebudu to značku jmenovat, tak ta těch modelů, které si můžete naklikat na tom internetu, má opravdu málo a nezdá se, že by to nějak dramaticky prostě snižovalo její prodejnost. Takže tohle je první krok, na tom už shoda existuje, pojďme na té shodě stavět prostě ty další, které budou problematičtější. Je potřeba pravděpodobně omezit výrobu v některých závodech, kde je nerentabilní, je potřeba propustit některé lidi, nahradit je roboty, je potřeba se zamyslet nad tím, kde prodávat a potom, a to bude těžké, a to je pro mě úplně nejtěžší, je potřeba změnit fungování vlastně mentality evropských zaměstnavatelů a firm obecně. Když se podíváte na to, co umí Američané, co umí Číňané, tak vy zjistíte, že to nejsou jenom technologie jako využití umělé inteligence v praxi, v temných továrnách v Číně, kde se nesvítí a netopí, protože už tam žádní lidé nejsou. Pracují tam roboti. Ono je to změna vlastně mentality, kterou si vyžaduje ta nová ekonomika. Dnešní auto už se neprodává výhradně kvůli tomu, že skvěle lícují plechy, že nevrže. To auto se prodává kvůli skvělému softwaru. Kvůli tomu, že vlastně mladí lidé se, když jdou po ulici, obklopení tím virtuálním světem, tak se nemusí s tím virtuálním světem rozloučit, když nastoupí do toho auta. A já už sám jsem si na to zvykl. Já nechci prostě, když poslouchám z mobilu během procházky Spotify, nastoupit do auta a někde tam lovit prostě nějakou novou hitparádu. Ne, já chci, aby to auto prostě okamžitě navázalo na ten virtuální svět venkovní a provázelo mě stejně. Já chci samoředitelný systém. To znamená, bavíme se o softwaru a vyvíjet software. To je úplně jiná disciplína, než dobře slícovat plechy. A v tomhle tedy musím říct, že speciálně tedy Evropa a Němci se chovají až příliš jako tradičně, inženýrsky. No, a ta doba je jiná a je potřeba se tomu přizpůsobit.
0: No a tou změnou mentality.
2: To je změna mentality.
0: O zákaznické mentalitě. Ta se děje jak generačním posunem?
2: Určitě, ale také se děje tím, že jim nabídnete něco, co pro ně má smysl. Já vždycky říkám, elektromobilita je výborná věc. Já vidím ty výhody, považuji za nesmírně legitimní. Myslím si, že elektromobilitě patří budoucnost, ale těžko můžete lidi nacpat nějakým zákonem do elektromobilů ze 100%, když budou mít drahou energii. Já všem politikům říkám, chcete lidi nacpat do elektromobilů, snižte cenu elektřiny v Evropě. A až elektricky budou lidé jezdit o polovinu levněji než ve svých spalovacích motorech, tak nemusíte dělat vůbec nic. Jakákoliv regulace a zákazy budou úplně zbytečné, protože to lidi, protože jsou chytří, pragmatičtí, racionální, udělají sami a udělají to rádi.
0: Hostem Interview Plus byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, ekonom Radek Špicar. Já vám za to mnohokrát děkuji.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem dobrou chuť, tedy, když mám tady už teď.
0: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
1: Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Hodin, posloucháte pondělní odpolední plus, je 13. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas Plus.
4: Čemu se budeme věnovat až do 17. hodiny? Zasedala vláda bez premiéra Babiše. Jednalo se o zrušení zastropování cen pohonných hmot, ale také o malých modulárních reaktorech. Co dalšího se řešilo? Ruský autor Daniel Harms vydal básnickou sbírku Vous a oko a 15 rukou. Jak do textů proniká kontext doby? A nebývale suchý půlrok se začíná podepisovat na úrodě zemědělců. V některých oblastech předpokládají propad o desítky procent. Jak to ovlivní cen? Potravin. Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
5: Přeji klidné odpoledne. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Výsledkům dnešního jednání kabinetu se budeme v odpoledním plusu podrobněji věnovat hned po zprávách. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo, řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
6: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká armáda opět útočila na Irán. Tvrdí, že se snaží oslabit iránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jihozápadě země. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
7: Námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Teherán předtím prohlásil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený a plavidla varoval před využíváním alternativních tras v ománských teritoriálních vodách. Americká armáda tvrdí, že ve vlně nejnovějších úderů zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny, které Irán používá právě v Hormuzském průlivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové lidem doporučují, aby se před bouřkami ukryli v budově opatřené hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí taky vyšší riziko vzniku a šíření požáru, a to hlavně na Moravě. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Hasiči ho likvidují už pátý den. Kam se s informacemi můžou lidé obracet a co všechno hasičům pomůže, popisuje mluvčí hasičského záchranného sboru ve Zlíně Pavel Řezníček.
8: Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly pomoct při vyšetřování, kontaktujte nás prosím na telefonu 950 670 313 nebo e-mailem na david.polčák@hzs.cz. Co by nám pomohlo? Fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru, očitá svědectví nebo jakékoliv další poznatky.
5: V thajském Bangkoku zahynulo při požáru baru 27 lidí. Více než 60 dalších je zraněných, z toho přes 20 kriticky. Podle předběžného vyšetření tragédie zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadů lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři nalezli nejvíc mrtvých. Tragédie se stala v rušné čtvrti Chatuchak na severu Bangkoku, kde je mezi zahraničními turisty oblíbený víkendový trh. Žádní čeští turisté mezi oběťmi nejsou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nabídky na dostavbu dálnice D35 podala celkem 3 konzorcia. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Jde o takzvaný PPP projekt, ve kterém má na dostavbě úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí stát spolupracovat se soukromými firmami. Soukromý koncesionář dálnici postaví a bude ji 22 let provozovat a udržovat. Celková hodnota nabídek se pohybuje zhruba od 1,70 do 6,80 miliard korun. Nejvhodnějšího kandidáta chce ministerstvo vybrat v září a stavba 35-kilometrového úseku by mohla začít ještě letos. Téma pro další vysílání odpoledního Plusu. Letní scéna brněnského kina Skala nabídne tento týden výběr z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na tradiční přehlídce Šarivary lidé uvidí každý den jak domácí novinky, tak zahraniční snímky. Podle ředitele kina Radka Pernici vybrali pořadatelé filmy vhodné pro venkovní promítání.
9: Vzhledem k tomu, že ty odzvěny uvádíme v letním kině, tak se tomu snažíme přizpůsobit i výběr filmů. Je tam například soutěžní film Pramen v hlavní roli s Anjou Geislerovou, ale uvádíme tam třeba i obnovenou premiéru snímku Šeptej.
5: Jak to vypadá v 16 hodin a 6 minut na silnicích? Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova těsně za exitem 60 Bytozeve havaroval kamion a skončil mimo komunikaci. Dálnice je dočasně uzavřená, sjíždí se na 60. kilometru k průmyslové zóně Triangle. A dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy zůstává neprůjezdná za Soběslaví po havárii kamionu na 91. kilometru. Policie provoz odklání exitem 95 Soběslav. V Praze v Libereckou směrem z centra se sune fronta od Bulovky k omezení na začátku Cínovecké. Čekejte 10 minut navíc. Novopatská směrem z Černého mostu je plná téměř v celé délce. Jede se v ní pouze jedním pruhem. Samotná Kbelská zůstává průjezdná v celku plynule bez komplikací. A tak přejeme klidnou jízdu. Během noci má od západu přibývat mraků, nad ránem už se můžou na západě Čech objevit i bouřky. Ty hrozí spolu s přeháňkami postupně na většině území a jak jste slyšeli, můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým větrem o rychlosti kolem 90 km v hodině. V noci bude kolem 16 stupňů, zítra 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů a na horách se zítřejší teploty budou pohybovat kolem 21 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
4: Odpolední plus s Lenkou Vahalovou teď máme 8 minut po 16. a čeká nás domácí politika. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí budou moci prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s tím, že vládě už dnes další prodlužování ani nenavrhovala. Podrobnosti nám řekne reportérka Jana Čermáková. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
4: Jak ministryně rozhodnutí zdůvodnila?
10: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO po dnešním jednání kabinetu řekla, že její rozhodování nebylo jednoduché. Nakonec se ale přiklonila k tomu, že mimořádná tržní situace už pominula.
11: Ano, k dnešnímu dni vidíme výkyv na zhruba 78 dolarů, protože USA a Irán situaci opět eskalovali, ale trhy už na tato politická gesta nereagují tak hystericky. Jde o krátkodobý výkyv a my věříme, že situace se opět uklidní.
10: Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má teď jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci podobných opatření přistupují i okolní země, což potvrzuje, že se situace na trzích stabilizuje.
4: A jsou nějaké okolnosti, za kterých by vláda znovu zasáhla?
10: Ano, Schillerová zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně monitorovat.
11: Samozřejmě eskalace na Blízkém východě s dopadem na ceny ropy by byla tou situací, protože ta eskalace, říkáte správně, já to taky říkala v tom svém vystoupení, není úplně vyřešená, není úplně nejklidnější.
10: Na Blízkém východě podle ministryně dál přetrvává napětí. Světové trhy ale na vývoj obecně už reagují uměřeně a ceny ropy nerostou tak dramaticky, jako tomu bylo na počátku konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud by se to zhoršilo, je vláda podle ministryně financí připravená hned zasáhnout.
4: A připomeňme, kdy začala vláda ceny pohonných hmot regulovat?
10: Bylo to v první polovině dubna a ministryně financí v této souvislosti taky vyčíslila, o kolik regulace snížila příjmy státního rozpočtu.
11: Tak to je asi celkem jednoduché. Ona začala, pokud se nemýlím, v polovině dubna a trvala květen, červen do poloviny července a měsíčně byl dopad na státní rozpočet zhruba 1 miliarda.
10: Ke stejnému dni jako regulace, tedy v noci z neděle na pondělí, skončí taky úleva na spotřební dani na naftu. Ministryně taky proto varovala provozovatele čerpacích stanic, aby konec cenové regulace nezneužili k neúměrnému zdražování pohonných hmot.
4: A co dalšího měla dnes vláda ještě na programu?
10: Tak uložila například ministerstvům vnitra a obrany připravit do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna po zasedání vlády řekl, že nynější předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla zohlednit poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik nebo taky nové technologie.
4: Jana Čermáková, politická reportérka. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou, pěkný den.
4: Téma podrobně probereme s politologem Lukášem Jelínkem. Hezké odpoledne.
12: Pěkné odpoledne.
4: Chyběl podle vás na dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš?
12: Myslím si, že vlastně ani ne, protože ta témata, která se projednávala, tak byla velmi blízká, ať už Karlu Havlíčkovi nebo Aleně Schillerové, takže si Andrej Babiš mohl dovolit ten čas věnovat summitu lídrů ochotných v Paříži, ale zároveň si myslím, že to jednání možná bylo i bez Andreje Babiše hladší nebo plynulejší, stejně jako ta následná tisková konference, protože přeci jenom panu Havlíčkovi, který to jednání vlády řídil, tak je ta věcnost trošku bližší.
4: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy tedy v neděli, jak jsme slyšeli. Podle ministryně financí Schillerové pominula mimořádná tržní situace. Je dobře, že vláda regulaci neprodloužila. V Hormuzu ta situace stále není ideální.
12: Já to úplně odhadnout nedokážu, protože nejsem ekonom a skutečně ta situace v Hormuzském průlivu je dál podle mě nepředvídatelná. Na druhou stranu vláda byla pod tlakem nejenom opozice, ale i velkého biznesu a v okamžiku, kdy v celé řadě svých projektů vláda potřebuje podporu, ať už Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy, tak je dobré poslouchat pro ní i jejich názory a často zaznívalo, že zatímco ostatní země už od podobné regulace ustoupily, tak v České republice stále trvá, tak si myslím, že těch důvodů nebo těch tlaků, které směřovaly na vládu, bylo tolik, že nakonec se rozhodla jít tady touto cestou, ať už si ve skutečnosti třeba paní Schillerová myslela cokoliv. Takže si myslím, že to přinejmenším bude takové řešení, které uspokojí ty nejdůležitější vládní spojence a zároveň dává prostor pro to, aby se situace s cenou pohonných hmot odvíjela prostě podle těch úplně základních tržních principů.
4: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve středu setká v Praze se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Připravují několik dohod v oblasti vojenského materiálu. O jaké dohody se může jednat?
12: To se velmi těžko odhaduje v okamžiku, kdy ty obranné nebo bezpečnostní otázky často podléhají utajení, ale jsou tady společné zájmy České republiky a Slovenska, které jednak vyplývají z toho geopolitického umístění, ale zároveň z požadavku Severoatlantické aliance, jednak třeba, aby Česko dokázalo vybudovat silnou těžkou brigádu a střední brigádu, ale zároveň, aby dokázalo pracovat na své vlastní protivzdušné obraně, což tedy máme velmi společné se Slovenskem. Hovoří se o posílení dronové vybavenosti, dokonce jsme slyšeli o robotizaci armády a všechny tady tyto projekty se samozřejmě snadněji dělají ve spolupráci s někým dalším a vzhledem k tomu, že máme ke Slovákům historicky blízko a má k ním politicky blízko i současná vládní Babišova koalice, tak si myslím, že je celkem přirozené, že toho prioritního partnera hledá v Bratislavě.
4: Vládní koalice také slibuje, že vytvoří právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných krizových stavech. Ministerstva vnitra a obrany připraví tedy, jak dnes slíbili, do 12 měsíců návrhy legislativních změn. Jaké legislativní změny se tedy podle vás chystají a co ty změny budou znamenat pro obyvatele České republiky?
12: Podstatné asi bude zajistit chod České republiky i v nepředvídatelných situacích a zajistit to, aby mohl průmysl fungovat, jak má, aby fungovala doprava, jak má, zkrátka, aby se život při první příležitosti v České republice nezastavil a do toho může spadnout celá dlouhá řada legislativních změn a úprav. Pravda je, že ta krizová legislativa byla v České republice dlouhodobě podceňovaná nejenom vládou Petra Fialy, ale i předchozími kabinety. My jsme se za minulé vlády alespoň dočkali nějakých základních informačních letáčků pro občany, pro případ nějakých mimořádných nebo krizových situací, ale podstatné je, aby na takové situace byl připravený především stát, ať už v oblasti logistiky, v oblasti výroby nebo realizace nejrůznějších strategií. Proto si myslím, že tady tohle toto je naprosto velký a zásadní úkol, kterému se budou muset ministři věnovat a myslím si, že to nebude vůbec jednoduché zesouladit nejrůznější zájmy. Ovšem, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí mezinárodní situace, v jakých rozkolísaných poměrech se pohybujeme, tak si myslím, že by skutečně měli pracovat velmi rychle, protože zatímco v minulosti nám třeba podobná rizika nemusela připadat akutní, tak v současnosti jsou a nemusí to být jenom válka, můžou to být i nejrůznější blackouty, případy kyberterorismu a podobně a na to země připravená zkrátka být musí.
4: Další důležité téma. Premiér Andrej Babiš za ANO odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Jak vnímáte tohle odmítnutí?
12: On to Andrej Babiš zdůvodnil tím, že má jinou politiku, jiné názory než prezident Petr Pavel. A to mně přijde naprosto absurdní, protože pokud tady mají dva klíčoví ústavní činitelé odlišné názory, tak by to mělo být naopak důvodem k tomu, aby se scházeli, aby koordinovali, aby se snažili hledat nějakého společného jmenovatele. Pokud jeden z nich tady toto odmítá, tak si myslím, že je to jednoznačně nezodpovědné a pokud to jenom v tuto chvíli má má uspokojit ego Andreje Babiše nebo jeho city, protože se cítí být třeba ponížený tím, že prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, tak si myslím, že úplně si neuvědomuje pozici, ve které je a situaci, ve které se ocitl. Skutečně v době mimořádné bezpečnostní situace ve světě je v zájmu českých občanů, aby politici táhli za jeden provaz. A to dokonce nejenom premiér s prezidentem. Já si dokonce myslím, že v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky by měla být jednoznačná součinnost i opozice a k tomu v minulosti také ty koordinační schůzky nad zahraniční politikou, které zavedl Miloš Zeman, sloužily a setkávali se tenkrát u nich skutečně politici nejrůznějších politických názorů a nejrůznějších osobních předsudků a přesto to dokázali. Takže si myslím, že není důvod, aby něco podobného nezvládl i Andrej Babiš a pokud se tomu brání, tak to podle mě uškodí jemu, jeho vládě, ale i českým občanům.
4: Na závěr klidně už jen stručně, vláda nechce být podle vicepremiéra Karla Havlíčka součástí kampaně prezidenta Petra Pavla za znovu zvolení. Jedná se skutečně o prezidentskou kampaň?
12: To je taková mantra, kterou se nám koalice snaží co nejvíc podsouvat, protože tím můžete jakýkoliv postoj prezidenta republiky shodit. Tak řekněme si, že politici, kteří jsou v nějaké funkci a uvažují o svém znovu zvolení, tak si vždycky dávají záležet na tom, co dělají, co říkají, kde se ukazují. A jestli někomu bylo ne vyčítáno nebo předhazováno, ale vlastně u někoho oceňováno, že vede permanentní kampaň před voliči, tak to vždycky býval Andrej Babiš. On tady v tomhle tom byl vždycky mistr. Proto si myslím, že podobné útoky na prezidenta jsou skutečně čistě jenom zástupné.
4: Tolik politolog Lukáš Jelínek. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
12: Nemáte zač, hezký zbytek pondělí.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 20 minut po 16. a řeč bude o dálnici D35. O dostavbu této dálnice mají podle ministerstva dopravy zájem 3 konsorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. V praxi to znamená, že soukromé firmy dálnice postaví a budou ji 22 let provozovat a stát jim za to bude platit. 2 úseky v celkové délce necelých 35 kilometrů na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje by měli stavbaři začít budovat ještě letos. Podrobnosti nám řekne Krištof Jiřík z domácí redakce. Hezký den.
13: Hezké odpoledne.
4: Kdo tedy dálnici postaví a bude pak provozovat?
13: Bude to jedno z mezinárodních konsorcí, tedy skupin několika firm. První z nich, Litmo, nabídlo cenu 76 miliard korun, druhé Viace M 86 miliard a třetí Vy Alliance 35 71 miliard korun. Neznamená to ale, že automaticky by vyhrála ta skupina, která nabídla nejnižší cenu. Rozdíly jsou totiž v parametrech jednotlivých nabídek stavby i třeba v následující údržbě. Ta nabídková cena taky není konečná, je to cena čistě v současné hodnotě, to znamená, že se pak bude ještě navyšovat například s ohledem na inflaci.
4: Už jsme nakousli, že začít stavět by se mělo letos. Co teď bude následovat a kdy se po dálnici mezi Opatovcem a Mohelnicí svezeme?
13: Úředníci na ministerstvu dopravy teď nabídky porovnají a posoudí, jestli odpovídají zadání a splňují kritéria. To bude trvat do září, jak říká ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva Lenka Hamplová.
14: V září bychom mohli oznamovat výběr nejvhodnějšího dodavatele, následně seznámit s výběrem a požádat o schválení vládu České republiky a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku, následně uzavřít koncesionářskou smlouvu.
13: A po ní už můžou stavební firmy začít s přípravnými pracemi. Stavba úseků by pak neměla trvat déle než 70 měsíců, tedy necelých 6 let. Pak bude koncesionář dálnici 22 let provozovat a opravovat. Připomenu ještě, že dálnice D35 má propojit východní Čechy s Moravou a po dokončení, které by tedy mělo být za 6 let, má ulevit dálnici D1.
4: A co je PPP projekt a proč stát dálnici staví právě tímto způsobem?
13: Systém přináší podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD například to, že platby státu za stavbu jsou rozložené v čase zmíněných 22 let, navíc platit začne až ve chvíli, kdy bude dálnice hotová a začnou ji řidiči využívat. I to pak motivuje stavbaře práce co nejvíc urychlit.
15: Ten koncesionář dostane platbu, až když tu dálnici zprovozní. on má absolutnou motivaci na to, ať to udělá včas, protože čím déle to dělá, tím později dostává zpátky.
13: Pro řidiče to oproti jiným dálničním úsekům neznamená žádný rozdíl, stále tam bude platit dálniční známka a pro kamiony mýto. Stát už v tomto režimu postavil dálnici D4 z Prahy do Písku a dalšími úseky by pak měla být dálnice D55 a středočeská část D3.
5: Krištof Jiřík z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
13: Díky, hezký den.
5: A v odpoledním plusu 23 minut po 16. už je na řadě kniha dne. Surrealista pro autoritářský režim, nepohodlný intelektuál a také autor krátkých humorných a groteskních povídek a dětských knih. Tím vším byl významný ruský autor Daniil Charms. V českém kontextu ho známe nejspíš hlavně jako prozaika. V češtině teď vychází i sbírka jeho poezie s názvem Vou a oko a 15 rukou, básně z let 1922 až 1938. Kniha vychází v nakladatelství Akademie a Charmsova překladatelka a také editorka Jana Kiclerová je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
16: Dobrý den.
5: Kdybychom jméno Daniila Charmse, doufám, že to říkám správně, měli přiblížit posluchačům, tak co byste řekla?
16: Tak asi určitě autor spojovaný s koncem avantgardy, která vlastně končí svou éru za aktivní asistence tehdejších mocných. Určitě bych změnila i další jména, jako Vladimír Majakovský, Velemir Chlebnikov. Nevím, snad to bude stačit.
5: K čemu název knihy Vous a oko a 15 rukou odkazuje?
16: Odkazuje vlastně, je to citace z jedné z Charmsových básní a odkazuje vlastně k silnému motivu nebo k silné charakteristice jeho poezie a to je nonsens, je to nonsensová poezie a vlastně 15 rukou, proč 15 rukou, kolik člověk má teda rukou?
5: No, jaké jsou nejčastější motivy a témata Charmsovy poezie?
16: To je velice různorodé. Charms píše skutečně poezii, která do jisté míry se blíží těm jeho známějším, v českém prostředí známějším krátkým prózám. To znamená, je to vlastně taková hra jazyková, často i snížená, hra semantická, hra významová, ale zároveň píše poezii i velice reflexivní, lyrickou, milostnou, erotickou, velice různorodou.
5: A jak moc do těch textů proniká kontext doby, politická a sociální situace Ruska 20. a 30. let?
16: Tak bez pochyby proniká, protože samozřejmě žádný autor nemůže zůstat chladný k reflexi doby, ve které žije. Každopádně myslím si, že Charms jako buřič, jako osoba, která se vzpírala těm všem konvencím, zůstal vlastně věrný svému literárnímu záměru a na rozdíl třeba od Majakovského zdaleka tak intenzivně nereflektuje danou dobu, revoluční dobu.
5: Jak se Charmsova poezie překládá?
16: Těžce. Určitě těžce. Je to náročné jak jazykově, je to náročné jak semanticky. Zároveň na rozdíl od právě zmíněného Majakovského nebo třeba Chlebníkova neexistuje ani slovník neologismu, tedy novotvarů, který by třeba překladateli pomohl. A vlastně význam je často nutné hledat na faktuře delší, než je jedna překládaná báseň, často vlastně v nějakém širším kontextu celých básnických celků nebo prostě nějaké vlastně na faktuře celé knihy možná i.
5: Můžete i tak vypíchnout ten nejtěžší moment, takzvaně překladatelský oříšek, anebo klidně i ten nejlepší moment, co se vám překládalo dobře?
16: Nejlepší moment je, když se to povede a alespoň trošičku se to blíží originálu v té kvalitě. A ten nejtěžší, vlastně v té sbírce zůstalo 23 nepřeložených básní, jsou nepřeložené mimo jiné, protože jsou skutečně nepřeložitelné. Charms volí ve své poezii někdy i ideolekt, tedy vlastně slova, které jsou vlastní a srozumitelné pouze autorovi nebo jeho nejbližšímu okolí, tak tyto básně zůstaly nepřeloženy.
5: Jak on sám, jakožto autor, přistupoval ke svým textům?
16: No, já doufám, že velmi, nebo já myslím, že velmi zodpovědně, a doufám, že stejně zodpovědně jsem k ním přistoupila já. Charms vlastně na základě svých deníků, ale i svědectví svého okolí byl nesmírně disciplinovaný autor, který psal denně, psal pravidelně, měl určité množství, určitý záměr, kolik vlastně tedy má ten den napsat, takže myslím si, že byl velice zodpovědný autor.
17: Takže vracel se ke svému dílu a přepisoval ho stále dokola.
16: Vracel se, to dělá asi řada autorů, každopádně Charmsovo dílo až do konce minulého století, až do 90. let 20. století zůstává básnické Charmsovo dílo, zůstává v autografech, to znamená vlastně pouze v rukopisných podobách. To znamená, že vlastně řada, krom toho, že tedy řada jeho básní byla postrácena po jeho smrti, tak vlastně řada jeho díla nebyla dostatečně rekonstruována a vlastně tím pádem teda nemohla být ani zařazena do kritického vydání, které bylo v Rusku vydáno v roce 1997, z kterého já jsem vycházela.
17: A dá se říci, pro koho ta sbírka Vous a Oko a 15 rukou je určená? Kdo je takzvaně ta cílová skupina? Kdo to ocení?
16: No já doufám, že všichni, protože Charms je nesmírně vtipný, vynalézavý básník a tak, jak je zavedeným, do značné míry velmi zavedeným autorem prozaickým v českém prostředí, tak já doufám, že se stane i zavedeným autorem básní.
17: A závěr.

0: se díky třeba i mému překladu stane známějším ještě.
1: Jana Kitzlerová, překladatelka díla ruského surrealisty, spisovatele a básníka Charmse. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: V 16.30 jsou tu další zprávy a Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Ruský opoziční politik Boris Naděždin na síti Telegram oznámil, že ho zatkla policie. Stalo se tak 3 dny poté, co ho ruské úřady přidali na seznam zahraničních agentů. Naděždin se chystá kandidovat v podzimních volbách do ruské státní dumy. Už před 2 lety se bývalý poslanec chtěl ucházet i o funkci prezidenta a vyzvat na souboj Vladimira Putina. Naděždinovu registraci k volbám ale ruský nejvyšší soud odmítl kvůli nedostatku podpisů podporovatelů. Komise jich téměř 10 tisíc neuznala. Soud uložil 2letou podmínku 2 bývalým příslušníkům státní bezpečnosti. Karel Jonáš a Jaromír Miltner dostali trest za to, že v 70. a 80. letech podle vyšetřovatelů systematicky pronásledovali herce Tomáše Tepfra a snažili se ho přesvědčit ke spolupráci s STB. Oba její bývalí členové se přiznali. V květnu se dohodli na vině a trestu. Obžalobě čelí ještě jeden bývalý příslušník státní bezpečnosti. Ten ale dnes k soudu nepřišel. Počet potvrzených obětí požáru ve Španělsku vzrostl na 13. V nemocnici podlehla zraněním 93letá Britka. Dalších 23 lidí je stále pohřešovaných. Podle předsedy regionální vlády v Andaluzii Juana Manuela Morena plameny už neohrožují nové oblasti. Oheň zničil na 7 000 hektarů půdy a požár se dál nešíří. V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny zhruba o 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré. Pěstování ale komplikují výkyvy počasí, například jarní mrazy, sucha a bouřky s přívalovými dešti. A letošní úroda a dopad na ceny potravin bude tématem následujícího vysílání odpoledního plusu. Teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy na 91. kilometru pokračuje odklízení následků po havárii kamionu. Dálnice zůstává neprůjezdná. Odklon dopravy trvá na exitu 95 Soběslav. Na D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Přímo v omezení na Šmejkalce na 24. a 5. kilometru se porouchal kamion a zablokoval pravý pruh. Okolo se projíždí krokem kolona, tak bude narůstat. Přejeme šťastnou cestu. Zítra nás čeká teplý den s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými, může v nich ojediněle spadnout až 50 litrů srážek. Převažovat bude velká oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí zítra na 25 až 30, na jižní Moravě dokonce až na 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: Odpolední plus s Lenkou Vahalovou je s vámi i 3 minuty po 4:30. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka míří do Izraele. Delegaci má také 30 českých firm, které se v Tel Avivu zítra zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Z izraelské strany je zaregistrovaných asi 170 společností. Obnovné fórum už Macinka zahájil společně se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem při jeho květnové návštěvě v Praze. A v Tel Avivu máme naši zpravodajku Janu Karasovou. Hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne.
1: Podle avizovaného programu by zítra také oba ministři zahraničí měli podepsat společné prohlášení. Co v něm má být?
4: To, že obě země chtějí ještě víc prohloubit hospodářskou, politickou a technologickou spolupráci. Zároveň by se z té akce obchodního fóra měla stát jakási každoroční událost. Alespoň tak toto prohlášení prezentuje izraelské ministerstvo zahraničí. Tématy toho zítřejšího setkání asi 200 českých a izraelských podnikatelů má být podpora exportu a spolupráce v oblasti obrany a také účast českých

0: českých firem na projektech dopravní infrastruktury tady v Izraeli. Izrael má taky Česku nabídnout odborné znalosti o správě nemocnic, urgentní medicíně, krizové připravenosti a lékařských inovacích. No a izraelské ministerstvo zahraničí v té tiskové zprávě o návštěvě šéfa české diplomacie v Tel Avivu Macinku označuje za jednoho z nejbližších přátel Izraele v Evropě.
1: A unijní ministři zahraničí přitom právě dnes jednají v Bruselu o možném omezení obchodu se zbožím z nelegálních židovských osad na západním břehu. Česko patří ke státům, které další sankce směřované k Izraeli odmítají. Všímají si té unijní diskuze například izraelská média?
0: Ano, například zpravodajský web The Times of Israel nebo deník The Jerusalem Post píší o tom, že není jasné, jestli pro schválení případných sankcí je potřeba shoda všech unijních států nebo jen kvalifikovaná většina. Unijní ministři by měli diskutovat mezi třemi navrhovanými možnostmi, přitom ta nejpřísnější by byl úplný zákaz dovozu zboží pocházejících z židovských osad na západním břehu. Deník The Jerusalem Post taky připomíná, že předloni Mezinárodní soudní dvůr prohlásil, že izraelské osady na západním břehu Jordánu jsou nezákonné a státy by tudíž měly podniknout kroky k tomu, aby zabránili obchodním nebo investičním vztahům, které tu situaci pomáhají udržovat.
1: A jak na to tehdy reagovalo současné izraelské vedení?
0: Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar loni označil ten tlak některých evropských vlád na implementaci toho zmíněného poradního stanoviska za hanebný a Evropská komise podle serveru Politico v tom dokumentu k různým variantám taky připomíná, že ta současná izraelská vláda nyní vývozcům z osad kompenzuje náklady spojené s exportem. Ještě připomenu, že Unie zároveň už v květnu uvalila sankce na 3 extremistické izraelské osadníky a taky 4 organizace, které je podporují a podle Unie jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv Palestinců na západním břehu. Izraelský ministr zahraničí tehdy reagoval tím, že podle něj Unie trestá izraelské občany za politické názory. Od října 2023 při střetech osadníci nebo izraelští vojáci podle palestinské samosprávy zabili přes 1000 Palestinců, ozbrojenců i civilistů. Naopak při palestinských útocích na izraelských vojenských operacích bylo podle agentury AFP na západním břehu zabito a zemřelo tam nejméně 46 Izraelců. To napětí a to násilí extremistických osadníků tam v poslední době roste.
1: Tolik Jana Karasová, blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Americká politická scéna přišla o výraznou osobnost. V noci na včerejšek zemřel dlouholetý vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Jižní Karolínu reprezentoval od roku 1995, bylo mu 71 let. Za jeho kariérou se v ranním vysílání ohledl amerikanista a historik Lukáš Perutka z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Moderátorka Martina Mašková se ho mimo jiné ptala na to, jakou ztrátou je odchod tohoto vlivného muže kromě Spojených států i pro Kyjev.
2: Určitě jednoho ze spojenců v rámci nejen, můžeme říct si, té Trumpovy administrativy, ale také americké politiky. O Grahamovi bylo známo, že poskytoval Trumpovi cenné rady, zejména co se týče otázek zahraniční politiky, takže si myslím, že on byl jeden z těch hlasů, který Trumpova přesvědčoval spíše do více aktivní role v tom konfliktu Ukrajina-Rusko na straně Ukrajiny.
3: Pokud jde o jeho místo v zahraniční politice republikánské strany, on šel teď hodně na ruku Donaldu Trumpovi nebo se v něčem názorově lišili?
2: On byl taková zajímavá figura, že on tedy s Donaldem Trumpem měl vztah, řekněme, nahoru dolů. Neměli se úplně v lásce. V roce 2016 například, kdy Trump kandidoval, tak Graham vůči němu jako měl velmi silná prohlášení a používal velmi silná slova, bych to řekl tak trochu eufemisticky. Pak nicméně během toho prvního období se tak nějak zblížili, ale zase jako ten útok na Kapitol, tak to Graham Trumpovi rozhodně vyčítal. No a potom, když se Trump dostal do Bílého domu po druhé, tak zase ten Graham se nějak s Trumpem smířil a byl velmi vlivným právě pokud jde o zahraniční politiku a vliv na Donalda Trumpa. Takže pro Trumpa to byl určitě blízký člověk, nicméně názorově se poněkud rozcházeli, protože Trump byl spíše izolacionista, zatímco Graham patřil do té skupiny takových neokonzervativních senátorů nebo amerických politiků, kteří byli právě pro intervence. A pokud pokud se podíváme třeba na tu Trumpovu politiku během toho, řekněme, druhého období, tak tam vidíme určité znaky právě nějakého intervencionismu, ať už se budeme bavit o Venezuele nebo právě o válce v Iránu. A tady podle mého názoru Trump s tím Grahamem souzněl.
3: Nakolik byl tedy Graham tak trochu spolutvůrcem americké politiky na Blízkém východě?
2: No, říká se, že ten jeho vliv byl poměrně intenzivní. Ono samozřejmě, ta americká politika má spoustu zákulisních hráčů, což není úplně jako patrné z médií, ale co jsem měl tak možnost jako navnímat tu Grahamovu kariéru a zejména ten jeho vztah s Trumpem, tak se zdá, že ten vliv byl poměrně silný a je otázka, kdo jej v tom vlivu na Trumpa v téhle době nahradí.
3: Podstatný byl také jeho vliv na Spojené státy s Izraelem, myslím, zastáncem toho, aby zůstalo úzké i přes to, že Izrael byl zvláště v poslední době kritizován za porušování lidských práv.
2: Ano, přesně tak. Graham byl také jedním z hlasů v té americké politice, který hlásal, že je potřeba podporovat Izrael, řekněme, prakticky za každou cenu.
3: Jaké pozice zastával Lindsey Graham vůči Evropě, vůči evropským spojencům v NATO? Sdílel třeba tu Trumpovu opakovanou kritiku evropských spojenců za to, že méně dávají na obranu, než je z amerického pohledu třeba, a byl zastáncem toho, aby se Američané více soustředili na vlastní zájmy, než na obranu Evropy?
2: To bych řekl, že je taková zase jako trochu ambivalentní věc. V každém případě jako na to stěžování si, že by Evropa měla více přispívat do NATO, to je něco, co vidíme u amerických prezidentů prakticky od 70. let. Takže to je takový jako tradiční, bych řekl, americký nářek nebo snaha prostě Evropany donutit, aby do NATO přispívali více. Na druhou stranu si nemyslím, že by úplně se snažil odstřihnout to staré dobré spojenectví transatlantické mezi Evropou a mezi Spojenými státy. Myslím, že právě byl jedním z těch hlasů, který Trumpa přesvědčoval o tom, aby vlastně tady toto vůbec ani nebral nějak v potaz, ani by ho to vůbec jako ani nenapadlo. A je to vidět právě třeba na tom jeho vztahu mezi, řekněme, tou válkou Ukrajina, Rusko, kde on jednoznačně stál a podporoval Ukrajinu. Konec konců se právě minulý týden vracel jednak z Ukrajiny, ale on tam nebyl jenom na nějaké zdvořilosti návštěvě, on tam je vlastně představit nový balíček proti ruských sankcí.
3: O Ukrajině jsme se zmínili, ale do jaké míry, pokud jde o ty odlišné názory s Trumpovou oproti Trumpově administrativě, tak do jaké míry se vyjadřuje veřejně v takových situacích, jako byl třeba Trumpův zájem o Grónsko?
2: To se přiznám, že jsem nezaregistroval, že by se k něčemu takovému vyjadřoval veřejně, ale zcela nepochybně měl nějaký názor na to a přesvědčoval Trumpa pravděpodobně o tom, že by Grónsko neměl řešit nějak silově. Samozřejmě, jako ten americký zájem o Grónsko, tady vidíme už od 19. století, Trump byl první, prostě kdo to napsal na sociální sítě, takže v tom je jako dost asi ten chaos, který kolem té situace vznikal.
1: Tolik Lukáš Perutka, amerikanista a historik z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a mluvila s ním Martina Mašková.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V Odpoledním plusu už na vinice na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť. Sucho se letos totiž projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dřív než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři se sklizní pospíší i kvůli změnám poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
5: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
6: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
5: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
6: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
5: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselín a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
6: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco co dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
5: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění, to znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
6: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna, pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
7: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
6: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: V tématu zůstaneme i ve 16:45 v odpoledním plusu. Zemědělci v Moravskoslezském kraji předpovídají nižší úrodu. Naproti tomu jde také předpoklad Českého statistického úřadu za začátku měsíce. Podle odhadů může být úroda o 17% horší než minulý rok. A souvisí to právě mimo jiné i s počasím. Podle ministerstva zemědělství spadlo v první polovině roku 2026 nejméně srážek za posledních 64 let.
8: Prostě pšenice, která prostě trpí tím suchem, není takhle vysoká. Je to v podstatě o těch 30-40% nižší.
9: Petr Brec je agronom jedné farmy v Brumovicích na Opavsku. Vyvezl mě kousek nad vesnici na pole pšenice. Za normálních okolností by mi měla být zhruba po pás. Teď ji mám ale pouze nad kolena.
8: Nemá z čeho vytvořit ani tu hmotu potom do toho výnosu.
9: Petr Brec teďka vzal jeden klas a ukazuje mi, jak vypadají zrna. Tady tohle, tak by to mělo nějak vypadat.
8: Ano, tak takhle nějak to baculaté by mělo mít to zrnko, kdyby bylo všechno úplně v pořádku, tak jak má. Ale třetina těch zrnek je vidět, že nejsou tak široké a navíc jsou ještě dvojbarevné, že tam nedošlo k uložení veškerých škrobů, takže je předpoklad, že tam nebude ani tolik lepku pro to zpracování v mlýnech.
9: Podobné potíže už teď pozoruje i Jiří Michalisko, který má farmu v nedalekých Jakartovicích. Výnosy tak budou pravděpodobně nižší a úroda chudší.
10: Myslím si, že propad výnosů bude mezi 20 až 35%. Některé porosty díky teplotnímu stresu a suchu nebude možné sklidit vůbec.
9: Podle předsedy Agrární komory Ostravsko Viléma Tomíčka se můžou výnosy lišit region od regionu. Dodává, že obilí je v Česku nadbytek ještě z minulého roku a není třeba se obávat jeho nedostatku.
11: Co je důležité, co se týká za živočišné výroby a chovu dobytka, bude i málo slámy, protože ty obiloviny vzhledem k suchu jsou i málo narostlé, málo vysoké, takže i té slámy pro dobytek bude málo.
9: Nepomáhají ani bouřky a deště.
11: Počasí jako neovlivníte. Samozřejmě dneska šlechtí se různé odrůdy obilí, které jsou odolné suchu případně, ale to je otázka běh na dlouhou trať a jak se říká, dešti neporučíte. Jo. Je to bohužel tak. No. Problém je, že ty srážky, pokud přijdou, tak většinou jsou bouřky a přijde najednou hodně vody, která rychle odteče. Jo.
9: Žně ale teprve začínají a úplně jasno bude až po sklizni. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: A u tématu očekávání letošní sklizně ještě zůstaneme. Máme za sebou chladné, pak suché jaro, horký začátek léta, přívalové deště, bouřky. Jaký vliv to bude mít na české zemědělství a třeba i výsledné ceny potravin? I na to se zeptám Jana Štefla, místopředsedy Asociace soukromého zemědělství. Hezký den. Pane Štefle, slyšíme se? Krásné odpoledne.
12: Ano, dobrý den, už vás slyším, ano. Dobrý den.
1: Slyšeli jsme příběh zemědělce ze severu Moravy. Letošní úroda by tedy mohla být nižší až o 30% oproti loňsku. Které plodiny jsou zasaženy nejvíce?
12: Tak já teda za první si myslím, že to nebude o 30%, protože ona je tím suchem více postižená především Jižní Morava a částečně Severní Morava a tam ty žně začínají dříve, ale ty se postupně přesunou do dalších oblastí České republiky a tady bych řekl oblast Vysočiny, Plzeňsko a tak dál, tam ty porosty obilovin a řepky nevypadají úplně špatně. U řepky to trošku horší, u obilovin ne, takže já myslím, že ten propad oproti minulým třem letům může být tak o 10-15%, víc to nebude.
1: Do jaké míry ovlivní malá sklizeň živočišnou výrobu? Kritická situace může být kvůli suchu třeba i pro chovatele ovcí, nemají dostatek pastvy.
12: Ano, tam je velký problém, protože v České republice plošně nenarostly pícniny. Tam ta první seč je opravdu o 30 až 40% nižší, dá se říct, v České republice. Takže tyhle ty krmiva, těch bude určitě nedostatek. Jo. Částečně to v některých oblastech může potom dohnat kukuřice, a nebo i třeba sláma. Jo. Tam, kde budou lepší porosty obilovin, tak se to tam částečně dožene. Ale určitě prostě bude krmiv nedostatek. Nebude nedostatek krmiv, to znamená obilovin třeba pro prasata, pro drůbež a tak dále, nebo na krmní směsi. Tam totiž jsou velký zásoby z minulého roku. Takže to, že pokud letos bude nějaký výpadek v obilovinách, tak se do té krmivové základny v těch obilovinách téměř nepromítne.
1: Jak zmírnit dopady sucha a extrémních teplot? Může pomoci třeba výběr odolnějších druhů obilí a plodin?
12: Ano, tak určitě. To se teďka se dělají různý genetický nebo pologenetický úpravy těch různých plodin, které jsou odolnější suchu, ale je to tak, že se to období sucha dá jako překlenout do určitý míry. Když pak přijde dlouhodobý a extrémní sucho, tak ani tyhle ty plodiny prostě nemůžou přečkat. Jo? Takže částečně se to dá dělat, částečně se dá všechno nahrazovat určitým udržováním pestrosti krajiny, stálého pokryvu půdy, kdy se prostě to mikroklima, to vlhčí mikroklima v těch porostech nebo na těch polích udrží trošku delší dobu a je šance, že když je nějaký období sucha, tak když není moc dlouhý, tak to ty rostliny prostě přečkají s nějakou menší újmou. Když pak je to sucho dlouhý, tak nepomůže nic.
1: A vyplácí se investice do závlah?
12: Pozor, takhle, závlahy ty se používají pouze na zeleninu a na ovoce, obilí se to prakticky vůbec nepoužívá. Částečně někde se zavlažuje kukuřice, ale naprosto okrajově, protože zavlažovat, to znamená doprava té vody a rozstřih po polích je drahej a protože jsme na světovém trhu, tak část světa vždycky se jim tam urodí docela dobře, takže my nejsme schopni konkurovat zbytku světa tím, kdyby jsme tady dělali nějakou intenzifikaci výroby tím, že třeba bychom zavlažovali nebo dělali nějaký podobný takový opatření, v podstatě drahý, to nejde.
1: Jaký dopad bude mít letošní počasí a s ním související úroda na ceny potravin?
12: No, já si myslím, že bude mít minimální, protože ona se ta úroda například třeba obilí se do ceny potravin promítá naprosto minimálně. Když řeknu příklad, tak třeba chleba se prodává kolem 40 korun za kilogram v obchodech, ale ta cena obilí je 4 koruny nebo 5 korun za kilogram. Jo, tak mouky dejme tomu, že je někde 80 korun. Ale ten zbytek těch 70% se tvoří někde jinde, to znamená v tom zpracování nebo v těch obchodních přirážkách, takže tam bude záležet, jaká bude atmosféra na tom potravinovém trhu a nemyslím si, že ta letošní nižší úroda by měla mít přímo vliv na tu cenu potravin, ale ten trh dokáže využít každého zaváhání, každého pocitu té společnosti o tom, že něčeho je nedostatek a okamžitě šponuje ceny někam nahoru. Takže uvidíme, jak to ty obchodníci a ti zpracovatelé uchopí.
1: Ale i tak podporuje třeba ministerstvo zemědělství jednotlivé zemědělce dostatečně? A co by třeba mohlo v tomto ohledu ministerstvo ještě udělat?
12: No, já si myslím, že zemědělstvo je podporuje v celku v rámci možností dobře. A myslím si, že by ale měli proto dělat více sami zemědělci. Myslím, zemědělci v České republice, protože jinde proto, především třeba rodinné farmy dělají proto, aby přežili, aby se vyrovnali s těma výkyvama počasí a z jeden rok s nadúrodou, druhý rok s neúrodou, tak dělají mnohem více než to české velkoplošné zemědělství. Myslím tím, že zemědělci by měli mít tu skladbu pestřejší, propojovat rostlinnou a živočišnou výrobu dohromady, anebo třeba pokud se na něco vyloženě specializujou, tak by měli počítat s tím, že když jeden rok je úrodný, tak si hold musí nechat rezervu, abych ten další rok přečkal, protože ta úroda nemusí být. Tady bych chtěl zdůraznit jenom velký jako potenciál právě rodinných farem, kde ty fungují přirozeně, že jo? Když má někdo rodinnou farmu, tak tam má nějaký zázemí, má tam budovy, stroje, má tam zvířata a chce tu farmu předat třeba i svým dětem. Takže on v době hojnosti prostě umí ty peníze někde zainvestovat pro další rozvoj a v době nějaký té chudoby se dokážou ty lidi přirozeně přirozeně uskromnit a přečkají ten rok, možná dva, kdy ta úroda nefunguje a diverzifikují svoji výrobu. To ty velký podniky, ty kolosy nejsou schopni dělat, ani to nedělají, protože oni jedou, a Česká republika je toho příkladem, jedou prostě na jednoduchou, převážně rostlinnou výrobu, to znamená pěstovat jenom pšenici, řepku a částečně kukuřici, možná do bioplynové stanice a nemít třeba vůbec žádnou živočišnou výrobu, nebo se zase naopak specializovat především v chovu prasat a drůbeže čistě jenom na tyhle ty dva chovy a nemít k tomu rostlinnou výrobu, to znamená neprodukovat si svoje obilí nebo aspoň částečně tu základnu si vyprodukovat, protože obecně platí, že když nevychází rostlinná výroba, vychází finančně líp živočišná a naopak, když nevychází živočišná, zase jsou lepší ceny v těch komoditách. To se tak v zemědělství doplňuje historicky.
1: Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
12: Děkuji taky, nashledanou.
1: Dnes je to 90 let, kdy vjel na svou trasu mezi Bratislavou a Prahou poprvé legendární motorový expres Slovenská Strela. Založil tak tradici expresního spojení obou metropolí. Předválečný motorový expres se stal železniční legendou v Čechách, na Moravě i na Slovensku. No a ta cesta trvá 4 hodiny 18 minut.
13: Nejprve tady byl obrtlík, pak se musela odjistit klíka.
14: Kurátor Slovenské Strely otevírá dveře a společně stoupáme po dvou schůdcích do vozu. Držím se kožených úchytů i stříbrné mosazné kliky. Od první vteřiny je jasné, že interiér Slovenské Strely je propracovaný do každého detailu.
13: No ono to byla vždycky krása. Ale bohužel ty roky, které předcházely té renovaci, byly až příliš dlouhé a byly několikanásobně delší než celková doba provozu. Úplně ta nejaktivnější doba provozu byla jenom 3 roky.
14: Můj průvodce naráží na to, že prvorepubliková vláda se rozhodla nechat vyrobit luxusní rychlý vůz po vzoru Francie, Německa nebo Švýcarska. Zakázku zadala Ringhoffrovým závodům se sídlem v Kopřivnici, kde vznikly 2 vozy a že jezdili pravidelně pouze do začátku druhé světové války. Provoz byl totiž nákladný.
13: Potom si musela prožít jako odstavený vůz, než se dostala do parády.
14: Jeden z vozů v 60. letech minulého století schořel a druhý postupně chátral v různých provizorních přístřežcích ve městě Kopřivnice. Když byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku, vznikl tým lidí, který se zasadil o záchranu tohoto jedinečného motorového vozu. Začala v roce 2018 a trvala 3 roky. Byl mezi nimi i syn Josefa Sousedíka, Tomáš Sousedík.
15: Tam šlo prostrčit přes rezavou karoserii prst, jo? Takže jsem se do toho pustil.
14: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu. I tento motor je funkční a umístěný pod dřevěnou podlahou v prostoru u řidiče. A je symbolické, že ho opravovali v dílnách ve Vsetíně, ve městě, kde měl Josef Sousedík svou továrnu. A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po 3., co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Ve voze nás bylo jen pár, včetně jednoho strojvůdce, kterému se správně má říkat řidič.
16: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co vzalo za první republiku nás, když nebudu počítat, že k tomu třeba si budeme šípa vyrobený, jako jo.
17: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
18: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
14: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
16: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo prostě, proto se to musí objíždět tady po hlavní štrece.
17: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
18: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah,
17: takový
18: béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
14: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i to, toaleta s teplou a studenou vodou.
13: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální litinová kamna, ve kterých se topí.
14: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
1: A to už je z pondělního odpoledního plusu vše. Za celý tým vám, za pozornost a za poslech děkuje Lenka Vahalová. A hned po zprávách 17 hodin uslyšíte 20 minut Radiožurnálu. Hostem tentokrát bude Jaromír Bláha z Hnutí Duha, uznávaný expert na ochranu lesů, divokou přírodu a ekologické zemědělství.
14: 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Spojené státy podle prezidenta Trumpa přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem, které převážilo krev. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích způsobil škodu asi 80 milionů korun. U pondělních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Na své síti Truth Social to uvedl americký prezident Donald Trump, podle kterého americké síly budou chránit Hormuzský průliv a za proplutí úžinou budou od lodí vybírat 20% z hodnoty přepravovaného nákladu. Íránské velení už předtím uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Íránu. Teherán v odvetě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které se zapnutými majáky převážilo krev. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše a jeho řidič v nemocnici. Turkovi se nic nestalo. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové šlo o urgentní převoz krve z Vinohradské nemocnice.
20: Řidič převážel krev pro pacienta, jednalo se o urgentní dodávku. Díky té autonehodě došlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu, takže musel náhradní vůz je opětovně zajistit pro pacienta dalším výjezdem.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednom z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v Chersonské a Záporožské oblasti.
21: Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse. Bylo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
19: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požáru na jihu Francie. Posloucháte zprávy Plusu. Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala se zbortila, na místo musela přijet těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru se vyšetřuje. Škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
0: Středočeští hasiči přijali oznámení o požáru po 5:30 ráno. Obyvatelé Čelákovic viděli kouř a plameny z dálky, popisuje jeden z nich.
3: Jdem asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad. Co na to můžu říct? No, schořela hala.
0: Kvůli zápachu doporučilo vedení města obyvatelům nevětrat. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Potvrzuje jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
22: Jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký už viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala.
0: Hasiči proto museli na místo povolat pásové rypadlo, aby mohli budovu uhasit i zevnitř. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
19: Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
23: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
19: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. Teď čerstvé informace z dopravy. Velké potíže jsou na D1 za Prahou. Pokud se chystáte vyrazit směrem na Brno, připravte se až na 50-minutovou kolonu. Začíná za sjezdem na okruh okolo 13. kilometru a krokem pokračuje na Šmejkalku. Tam přímo v omezení zablokoval pravý pruh nepojízdný kamion. V Praze v Blance ve směru z Břevnova do Troji popojíždí fronta od sjezdu na Letnou. Zhruba 200 metrů za ním blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. Na místo už dorazila policie. Směrem z Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolona v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách, téměř od Bulovky a stále se popojíždí i Čuprovou od Balabenky a následně Povltavskou. Dobře dojeďte. Úterý přinese do Česka bouřky. Na východě bude zpočátku, zítra ještě slunečno, jinak má ale převládat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné s přívalovými dešti, kroupami a silným nárazovým větrem. Odpolední teploty zítra vystoupají na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
24: Schyluje se k boji o mrtvé dřevo na území našich národních parků. V čem je dřevní hmota pro lesní ekosystém nenahraditelná? Jak v dobách tropických veder účinně předcházet lesním požárům? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z hnutí Duha. Dobrý den.
25: Dobrý den.
24: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Vláda se podle deníku N chystá v národních parcích usnadnit svoz většího množství nevytěženého dřeva. Důvodem má být ochrana proti požárům. Proč podle vás odklízení dřevní hmoty lesům naopak uškodí?
25: Tak já to vnímám trošku jako záminku, nebo silně jako záminku. Motoristé deklarovali už ve svém volebním programu, že zruší v podstatě ochranu přírodních procesů v národních parcích. Je to věc, která v podstatě nekonvenuje jejich ideologii. A vidíme i snahy někdy dostat se k ekonomickému zpeněžení dřeva, takže požár v Českém Švýcarsku, ten poslední, se stal jakousi záminkou pro ministra Červeného, že vyhlásil, že se staví komisi, která prostě prošetří množství ponechaného dřeva v národních parcích. Tady je potřeba říci, že v podstatě smyslem národních parků je ponechat přírodu přírodě, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje. A ona funguje v cyklech, obnovuje se různými způsoby, někdy i prostřednictvím požárů. Je zřejmé, že pak, když by měly požáry v národních parcích ohrožovat lidi, ohrožovat lidská sídla, tak je potřeba zasáhnout, ale zároveň preventivní odstraňování těch mrtvých kmenů v podstatě jde zcela proti smyslu národních parků a zároveň nepřispívá ani k té prevenci požárů.
24: Ministr životního prostředí Igor Červen za motoristy tvrdí, že chce účinněji zabránit požárům v chráněných lesích. Právě tím, že tedy se z nich stáhne to staré uschlé dřevo. Záměr oznámil už v květnu v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko a na první dojem to nezní úplně nelogicky.
25: Na první pohled ne a řada lidí na to takzvaně skáče a uznejme, že v podstatě, když si představíte suché dřevo, souše, jak stojí někde nebo leží v přírodě, tak dává logiku, že si řekneme, že představují požární nebezpečí. Nicméně z toho, co víme o šíření lesních požárů, zejména v poslední době, kde ty vědecké poznatky jsou a kde jsou hlavně data a monitoring těch ploch, kde požáry proběhly, měření v podstatě vlhkosti v různých podmínkách toho mrtvého dřeva, tak vidíme, že v podstatě to, co je rizikovým faktorem, jsou drobné větvičky jehličí a suché trávy na zemi, v lese. No, ať už jsou to vytěžené holiny, anebo ty lesy ponechané přírodě, tak to, co je drobného spadaného na zemi, to hoří rychle a tím se požár šíří. Ty suché kmeny začnou hořet, ohoří na povrchu a v závislosti na vlhkosti dohoří zcela, ale převážně většinou ohoří pouze ten povrch. Oheň na nich zůstává po nějakou dobu, ale mezi tím ten požár už je dávno, dávno někde jinde, protože, jak si říkám, šíří se po té zemi. Čili jestliže chce někdo řešit prevenci požárů, tak by musel ty národní parky vyluxovat od všeho drobného spadaného větviček, suchých listů, suché trávy a jehličí, a to není reálné.
24: No, jde o to, že...
25: Je tady jedna věc, která asi by v té věci mohla sehrát pozitivní roli, a to je zase tu přírodu napodobit. V oblastech, které jsou v podstatě tak, jako je to České Švýcarsko, není to Šumava, není to Podíjí, ale České Švýcarsko, to jsou v podstatě pískovcové stěny s přírodními borovými lesy a smíšenými lesy na úbočích. A ty borové lesy se v historii vždycky obnovovaly prostřednictvím požáru. Tam ten požár je v podstatě přirozeným faktorem a v momentě, a tady by stálo za to možná napodobit to, co se dělá, nebo to, co se i dělá v některých národních parcích v Americe, v podstatě určitými řízenými požáry za kontrolovaných podmínek, kdy nehrozí šíření požáru na velké vzdálenosti, vypalovat určité, v podstatě použít ten požár jako prevenci větší, použít malý požár jako prevenci velkého požáru. Tím, že v podstatě ten požár zahoří na malé ploše, tak tam skutečně ta drobotina spadlá na zem, schoří a pomůže to obecně, naopak to pomáhá i obnově těch lesů. Takže je to přírodní v podstatě prostředek, jak se ty lesy obnovují a když se využije řízeně, tak by to mohlo pomoci i prevenci požáru v Národním parku České Švýcarsko.
24: Já bych se ale vrátil k tomu, že ve sněmovně vzniká poslanecký návrh, který má umožnit z lesů i tedy z národních parků stavovat více popadaného dřeva a zbytků po těžbě. Jde o to, že Červený chce odvážet ne všechno, ale část takzvaného mrtvého dřeva a podle něj není možné ho v lese nechávat tolik jako dřív a možná je zajímavé, že argumentoval měnícím se klimatem. Není to tak, že skutečně zejména s postupujícím suchem se bude muset inspirovat jižnějšími zeměmi, jak tam se snaží předcházet lesním požárům?
25: V každém případě je potřeba se inspirovat, ale hlavně s tím počítat do budoucna. Ta inspirace z jižních zemích je věc, která někde funguje, někde nefunguje. Asi v našem prostředí potřeba inspirovat se spíše Spojenými státy americkými, třeba než Portugalském, Španělském, kde ty lesní ekosystémy jsou mnohem vzdálenější těm našim ekosystémům. Ale znovu opakuji, tady je potřeba rozlišovat preventivní opatření v hospodářských lesích, které je potřeba začít dělat. A je třeba říct, že v podstatě experti obou našich lesnických fakult na tom pracují a v podstatě metodiky k tomu, jak v podstatě pěstovat odolnější lesy proti požárům, tady už jsou, včetně jak co se týče druhové skladby, tak co se týče technických opatření. Nicméně v národních parcích, kde máme cílem skutečně ochranu celého přírodního cyklu, tak tam by neměla být vůbec diskuze o tom, jestli tam dřevo ponecháme nebo neponecháme. A třeba říci, že pan ministr Červený vůbec asi neví, jak to v těch národních parcích vypadá, protože vytěžit pouze část dřeva, třeba z těch přírodních zón, to technicky není možné, leda vrtulníkem.
24: No, ministr Červený prý chce hledat inspiraci právě v národních parcích ve Spojených státech, jak jste se o tom zmínil. Jaká je požární prevence v Yosemitech nebo národním parku Sequoia? Je možné, že mu v Americe budou radit, abychom tedy pokácené dřevo z lesů v národních parcích odváželi?
25: Tam v podstatě v těch národních parcích, v některých národních parcích ve Spojených státech, kde mají zkušenosti s těmi řízenými požáry, tak věřím, že mu doporučí toto, ale tam je zase potřeba se dívat, kde to aplikujeme. Je to aplikovatelné, jak jsem říkal, v Národním parku České Švýcarsko, ale už ne třeba na Šumavě nebo v Podíjí. A nebo v Krkonoších. Ale ta poučení z těch amerických národních parků určitě prospěšné bude, protože tam v podstatě se nijak nespochybňuje smysl národních parků a odtěžit ekonomicky část odumřelého dřeva, to tam nepřipadá moc v úvahu. Takže pak, když se ministr Červený bude skutečně inspirovat v těchto národních parcích, tak věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vy jste zmínil ještě tu iniciativu poslaneckou. Tam je potřeba říct, že ta jde úplně jiným směrem než iniciativa ministra Červeného, která se týká pouze národních parků. Poslanci projednávají novelu lesního zákona a chtějí v podstatě zrušit vyhlášku nebo zrušit pověření.
24: Já bych se k té vyhlášce dostal za chviličku, dovolíte-li. Podle mluvčího národního, ne, to je v pořádku, ale měl jsem to taky v plánu se o tom bavit, jenom bych rád, ono to podle mě nezaznělo. Třeba mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák tvrdí, že pro lesní ekosystém je tlející dřevní hmota nenahraditelná. Asi by bylo dobré vysvětlit, proč.
25: Těch důvodů je řada. Na prvním místě, nebo na, nebudu říkat na prvním místě, ale na jednom z předních míst je ochrana v podstatě druhů, které jsou na ty suché stromy a tlející dřevo vázané. Zhruba třetina druhů hmyzu, ptáků, hub, lišejníků, mechorostů, mikroorganismů žije v lesích jenom tam, kde mají tlející dřevo. V hospodářských lesích, kde všechno dřevo vlastně odklízíme pryč, tyto druhy nežijí. Pakliže mají národní parky plnit svoji funkci, být jakousi Noémovou archou druhů, které tady na zemi žijí, tak pak je potřeba zachovat jim i to prostředí, ve kterém jsou schopné přežít. Další důvod je i paradoxně ten, že oni fungují nakonec preventivně proti těm požárům, protože vlastně ten kmen, kdy po uschnutí je hořlavý jenom prvních několik let po uschnutí. Postupně, jak začne tlít, jak ho prostupují houby, tak zvyšuje vlhkost a je naopak nehořlavý a tvoří zásobárnu vody. Každý v podstatě, kdo jde do lesa, když šahnete na tlející kmen, tak ho můžete dost často z něj tu vodu ždímat, i když všude kolem je sucho. Ty popadané kmeny brání erozi půdy. Ale to jsou všechno technické věci, které vidíme, proč ty tlející kmeny, proč ty toto staré dřevo, proč staré stromy jsou potřebné v tom lese. Ale oni jsou potřebné i proto, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje, protože když z přírody odstraníte určitou potřebnou, určitou její komponentu, poměrně podstatnou, tak se nedozvíte, jak bude příroda reagovat na měnící se podmínky. Hostem, to je ten smysl národních parků.
24: Hostem 20 minut radiožurnálu je Jaromír Bláha z Hnutí Duha. A teď k tomu, že kvůli většímu odvozu dřevní hmoty by se musela změnit vyhláška ministerstva zemědělství, která určuje, kolik zbytků po těžbě a mrtvého dřeva mají hospodáři v porostech nechat tlít nebo dožít. Je to tak, že by musela se změnit?
25: No, je to tak, že ta vyhláška zatím není vůbec vydána. Ministerstvo zemědělství mělo tu vyhlášku vydat do roku 2021, tak vlastně znělo pověření poslanců, pověření parlamentu při novele lesního zákona v roce 2019. Ale ministerstvo zemědělství v podstatě ignorovalo v tomto zákonodárce a tu vyhlášku nevydalo. A od té doby v podstatě permanentně lobuje proto, aby tu vyhlášku vydat nemuselo. Ten důvod, proč vlastně poslanci zmocnili ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, byl ten, Bylo to pokal po té obrovské kalamitě celostátní, která proběhla mezi roky 2015-2018 po té kůrovcové kalamitě, kdy i poslanci slyšeli na to, že je potřeba v lesích zachovávat určitou část živin a zachovat biodiverzitu pro to, aby ty lesy byly odolnější.
24: Poslanec ANO David Pražák navrhl, aby se z lesního zákona tedy vyškrtl ten odstavec, který stanoví povinnost tuto vyhlášku vydávat. Přiznám se, že jsem netušil, že ta povinnost vlastně zatím nebyla naplněna, ale on to zdůvodnil tím, že podpory biodiverzity se dá efektivněji dosáhnout spíš dotacemi, které motivují lesníka, aby nechali stromy zetlít. Mohlo by to fungovat?
25: To by fungovat mohlo do určité míry, ale tady je potřeba rozlišovat vlastně cíle té vyhlášky, kdy ta vyhláška na jednu stranu cílí na omezení odvozu těžebních zbytků, to znamená toho, co zbyde po těžbě těch větví, kůry nebo nepoužitelného dřeva. A to je důležité, na některých lokalitách je nesmírně důležité, aby tahle ta vlastně hmota nepoužitelná dřevní tam zůstala, nebyla vytahována ven a seštěpkována, odvezena do tepláren, protože vlastně tím se vrací do půdy živiny. A ukazuje se, že poměrně rozsáhlé oblasti v České republice lesů trpí nedostatkem živin už tuto chvíli. A pak druhá část vlastně té vyhlášky by měla stanovit, kolik těch nějakých kmenů, stromů ponecháme kvůli ochraně biodiverzity. To je kvůli těm druhům, které v těch starých stromech a tlejícím dřevě žijí. A tady je potřeba rozlišovat, když chceme v podstatě chránit, jako bránit další degradaci lesních půd, tak tam skutečně musíme to omezení odvozu těch těžebních zbytků stanovit natvrdo, protože jinak to vyluxují teplárny. A mělo by se to týkat ne lesů plošně, ale skutečně jenom těch lesů, kde jsou půdy ohrožené ztrátou živin. A tady ta finanční kompenzace v podstatě moc fungovat nebude, musel by převyšovat ekonomické zisky, které plynou v podstatě ze spalování té štěpky. Ta dotace by mohla fungovat v případě těch ponechávání těch odumřelých stromů. A tady my to vnímáme tak, že v podstatě ta vyhláška by podle našeho názoru měla stanovit nějaké minimum. Řekněme 5-10 stromů na hektar, které by vlastníci ponechali. A pro větší podporu biodiverzity nebo pro podporu potřebné biodiverzity by skutečně mohly zafungovat dotace.
24: Nutno poznamenat, že jsme pana poslance Pražáka zvali do tohoto pořadu, ale odmítl s tím, že prý o tom nic neví. Zvali jsme i jeho zastánkyni předsedkyni sněmovního zemědělského výboru Moniku Obornou z ANO, ale ani ona naše pozvání nepřijala. To jenom poznámka na okraj, ale co znamená, že by změna přístupu v národních parcích mohla ohrozit certifikaci šetrného hospodaření?
25: Upřímně řečeno, nevím úplně, co tímhle měla paní poslankyně Oborná, tuším, že ona to byla, kdo v deníku tohle zmínila na mysli. Tady v České republice fungují dvě certifikace. Jedna certifikace se zkratkou FSC, Forest Stewardship Council, která skutečně certifikuje nebo garantuje šetrné lesní hospodaření. A ta už má ve svých standardech v podstatě ty limity odvozu těžebních zbytků i ponechání starých stromů nastavený tak, aby to fungovalo. Takže ono by skutečně stačilo, kdyby státní lesy nebo většina vlastníků dodržovali tuto certifikaci. Nicméně většina vlastníků i naše státní lesy mají certifikaci jiným systémem, zkratkou PEFC. PEFC a tento systém v podstatě negarantuje reálně udržitelné hospodaření. Tam ty parametry v podstatě standardů jsou nastavené tak, jak jsou v lesním zákoně a z hlediska ochrany půd ani ochrany biodiverzity tento standard nefunguje.
24: Jaromír Bláha z Hnutí Duha je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr životního prostředí Igor Červený chce sformovat expertní skupinu, prý do ní pozve všechny vedoucí čtyř národních parků, zástupce hospodářských lesů, akademické obce a integrovaného záchranného systému. Byli jste do ní přizváni?
25: Nebyli jsme do ní přizváni. Pan ministr Červený s námi nekomunikuje, v podstatě nereagoval ani na dopis Zeleného kruhu Asociace ekologických organizací po svém zvolení, kdy její asociace žádala o schůzku. Takže komunikace ze strany ministra Červeného je nulová a a nepřibírá, zdá se, experty z nevládních organizací do pracovních skupin.
24: Členem expertní skupiny má být podle Seznam zpráv kromě jiných generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který svážení suchého dřeva z lesů prosazuje. Výsledná koncepce bude asi hodně záležet na tom, jak bude ta skupina složena.
25: To určitě a bude záležet taky na tom, jak skutečně otevřená ta diskuze bude, protože skutečně těch vědeckých údajů o tom, jakým způsobem dřevo hoří, je tady k dispozici dostatek. A je to možná věc, která může být i pro hasiče nová, protože ten dosavadní přístup hasičů poměrně významně modifikuje podle mého názoru. Právě zkušenost i třeba z těch požárů v Českém Švýcarsku, z zkušenosti z výsledky studií, které dělali vědci v Jihočeské univerzitě, například měřením vlhkosti a přímo i způsobu hoření dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva a těch tlejících kmenů.
24: No jenomže vzhledem k tomu tropickému počasí v části Evropy je obava z lesních požárů pochopitelná. Ve Španělsku oheň minulý týden ničil lidská obydlí a vyžadalo si mnoho obětí na životech. Nezdá se vám pochopitelné, že i čeští hasiči chtějí právě teď pro bezpečí lidí udělat vše, co podle jejich názoru pomůže?
25: To je logická samozřejmě. Myslím si, že bychom k tomu měli i my sami jako návštěvníci lesů přispět. Především tím, že nebudeme prostě v lese rozdělávat ohně, nebudeme kouřit, protože ten moment zapálení lesa je v naprosté většině případů způsoben neopatrností při lidském počínání. Ten další způsob, jak vznikají lesní požáry, to znamená zásahem blesku, bývá mnohem méně častý. No a potom ta opatření, která je potřeba v lesích dělat, a teď ale mluvíme o těch hospodářských lesích, nemluvíme o těch chráněných lesích, o těch rezervacích nebo národních parcích, když to je konec konců, to je naprostá většina lesů v České republice. Ta preventivní opatření by měla zahrnovat trošku myslet do budoucnosti. V podstatě upravit druhovou skladbu, tak aby to nebyly pouze ty hořlavé jehličnaté monokultury, ale smíšené a listnaté lesy, které hoří mnohem méně. Pak pracovníci třeba lesnických fakult, kteří se zabývají problematikou lesních požárů, doporučují dělat v lese a zejména v okolí obcí, jako oddělovat v podstatě obce od těch lesů určitými prolukami. Pásy, ve kterých potom je možné v podstatě postup toho požáru tlumit a tak dále. Těch opatření je navržená celá řada a bylo by skutečně záhodno, kdybychom je v těch hospodářských lesích začali naplňovat.
24: Národní park Šumava chce mít do roku 2035 přes 50% rozlohy bezzásahové. Třeba Bavorský les má už teď bezzásahových 75% území. Je ta šumavská ambice dost nebo málo?
25: V podstatě odpovídá zákonu. Zákon říká, že nadpoloviční většina národního parku by měla být ponechána přírodě. Je to cílem národních parků, kvůli tomu se vlastně ty národní parky všude ve světě zřizují. Dlouhodobým cílem by pak mělo být těch 75%. Určitě je škoda, že Šumava prošla obdobím, kdy v podstatě ta snaha ponechat přírodu přírodě tam byla politicky bržděná. Ale v plánu v zásadách péče pro Národní park se počítá, že dlouhodobý cíl bude i těch 75%. Nicméně v tuhle chvíli je to, jako se ta Šumava blíží 50% a i tak tvoří v podstatě pokladnici moudrosti a pokladnici poznání, protože ta příroda nám tam ukazuje věci, které do té doby se vůbec nevěděly. Jak co se týče obnovy lesů, tak co se týče biologické rozmanitosti, tak co se týče, řekněme, i hospodaření s vodou v těch lesích. Vyvrací řadu mýtů, které jsme, nebo i starých praktik, které jsme uplatňovali v těch lesích hospodářských, a ty národní parky nám ukazují, že ta příroda to dělá jinak a že ve skutečnosti to je často jinak, než jsme si mysleli.
24: Upozornil jste na to, že stav živin v lesní půdě je mnohem horší, než se předpokládalo. Jaké proto máte vysvětlení?
25: metodiku měření. 10 let tomu naspátek tady existovala analýza Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, která v podstatě dělila v oblasti České republiky na půdy s různou měrou ohrožení z hlediska takzvané nutriční degradace, to znamená stavu, kdy ty živiny v půdě chybí, ale když Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti dělal podrobná šetření v konkrétních lokalitách, tak se ukázalo, že skutečný obsah živin v těch půdách je významně nižší, než se předpokládalo na základě předchozích analýz. A existuje v podstatě v tuto chvíli existuje metodika Výzkumného ústavu pro lesní hospodaření, která říká, na kterých stanovištích je potřeba odvoz těch těžebních zbytků omezit a ve kterých je můžeme odvážet neomezeně, které mají ještě stále živin dostatek.
24: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Jaromírem Bláhou, expertem na ochranu lesů z Hnutí Duha. Děkuji vám, nashledanou.
25: Děkuji, přeji vám i posluchačům hezký den, nashledanou.
24: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 90kové léto.
5: Zatímco Československo se na jaře 1990 chystalo na první svobodné volby, Rusové se chystali na zdražování.
6: Zatímco Nikolaj Ryžko v Kremlu oznamoval záměr vlády zdražit nejprve chléb a výrobky z mouky a později i další zboží, podnikli Moskvané a návštěvníci sovětského hlavního města doslova útok na obchodní síť. Podle dnešního vydání listu moskevský Komsomolec se za pár hodin prodali měsíční zásoby oleje a másla, lidé

0: Spojené státy obnovují námořní blokádu iránských přístavů. Oznámil to prezident Donald Trump na své sociální síti. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a následného memoranda o porozumění. Po iránských útocích na lodě plující Hormuzským průlivem ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 88 haléřů za litr. To je o 2 haléře víc než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 korun a 19 haléřů. Ceny paliv bude stát regulovat už jen do neděle. Dnes o tom rozhodla vláda. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o šestou platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliardy korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury. Střelbu, do které se v americkém státě Maine zapojili agenti Úřadu pro imigraci a cla ICE, nepřežil jeden člověk. Oznámila to stanice CNN a lokální média. Incident na místě vyšetřuje policie. Před pár dny federální imigrační agenti zastřelili mexického migranta v texaském městě Houston. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti žil muž ve Spojených státech nelegálně a vyhýbal se zatčení. Zastřelení migranta vyvolalo masové protesty. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. A ještě pohled na dopravu. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví na 91. kilometru zůstává neprůjezdná. Po havárii kamionu sjíždí se exitem 95 Soběslav na silnici 3 přes Planou, ale počítejte s kolonou na půl hodiny. A na D1 za Prahou směrem do Brna za okruhem na 14. kilometru vzniká kolona a sune se přes 40 minut k porouchanému kamionu v omezení na Šmejkalce. Blokuje pravý pruh, okolo něj se projíždí z opatření a velmi pomalu. Dobře, dojeďte. Zítra může být zpočátku hlavně na východě slunečno, jinak bude převažovat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, a teploty 25 až 30 na jižní Moravě, zítra bude až 32 stupňů. Ze zpráv je to vše a teď už repríza Osobnosti plus.
1: Proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku. Těmito slovy odmítl premiér Andrej Babiš návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Může vláda zahraniční politiku určovat bez koordinace s prezidentem? A kde v této oblasti leží hranice jejich ústavních pravomocí? Kdo vlastně v Česku mluví jménem státu? Prezident? Vláda? Nebo ten, kdo si svou pravomoc vyloží odvážněji? Začíná Osobnost plus. Mým hostem je právník a publicista Tomáš Němeček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Techecí.
3: Osobnost plus.
1: Takže pane Němečku, může premiér podle českého ústavního uspořádání tu zahraniční politiku určovat bez pravidelné koordinace s prezidentem, nebo ta koordinace mezi oběma muži je jen, nebo osobami je jen zdejší zvyk, který vlastně není nikde zakotvený?
2: Je to zvyk, je to zdvořilost, je to společenská slušnost a je to diplomatický tanec. A pokud se u tance nekoordinujeme, tak na to není moc pěkný pohled.
1: Skončí to nepěkným pohledem, nebo co se může stát, když vláda a prezident v té zahraniční politice dlouhodobě vystupují prostě úplně jinak, nebo si veřejně protiřečí? Je to takové, jak každé si říká, svoje karavana jede dál, nebo je to něco víc?

0: Česká republika má ve znaku dvojocasého lva, ale zatím ještě tam nemá lva s dvěma hlavami, nebo který by mluvil dvěma jazyky. Takže bylo by dobré se asi držet státního znaku a mluvit jednou řečí.
1: Takže by to bylo dobré, o tom asi není sporu, ale jde mi jenom o to, jestli ústava přímo nějakým způsobem zavazuje oba muže, aby speciálně nad zahraniční politikou se radili spolu.
0: Speciálně nezavazuje, ale když ji čtete a vezmete rozum do hrsti, tak si řeknete, že asi nic moc jiného nezbývá. Protože pokud má prezident přímo ve svých pravomocích, a je to velmi stará tradice, která se táhne k meziválečné republice a k zvláštnímu postavení prezidenta Masaryka jako vrchního velitele i diplomata, má tam v ústavě napsáno, že prezident zastupuje stát navenek. A zároveň to spadá do kontrasignovaných pravomocí, to znamená, že se k tomu vyjadřuje premiér, tak je vám zřejmé, že ta věc se musí nějakým způsobem koordinovat.
1: Když jsem mluvila s panem Rychetským na dané téma, tak on řekl, že vlastně, pokud se nemýlím, že ústava počítá předem s tím, že se tihle dva důležití lidé budou spolu skutečně dohadovat. A v momentu, kdy k tomu nedojde, což je ten případ, který právě sledujeme, tak prostě jde tak žít dlouhodobě?
0: No, jak jsem řekl, ústava počítá s tím, že prezident zastupuje stát navenek. A je to jenom takové stručné pravidlo, víc se k tomu neříká. Ale je to v kontrasignovaných pravomocích, čili to je nápověda i pro nás pomalejší, že jak si nějakým způsobem se k tomu musí vyjádřit premiér. Čili dlouhodobě to asi fungovat takto nemůže. Zároveň vlastně to pravidlo bylo takto stručné jako od nepaměti. A vlastně už prvorepublikoví komentátoři psali k tomu, že ústava si nepřála mít prezidenta němým. Čili nějakým způsobem prezident má mluvit samostatně, protože to právě vycházelo z Masarykovy osobnosti. Tak, ale na druhou stranu i prezident Masaryk se snažil o nějakou koordinaci s vládou, ale jak víme z historie, byl to vždy diplomatický tanec.
1: Víte, tohle všechno, co říkáte, dobře zní. Na druhou stranu ta současná situace nám ukazuje, že možná tenhle stav prostě na přesné vymezení pravomocí, a mluvím stále o zahraniční politice, pro vládu a obecný pro prezidenta, pro české podmínky nebude stačit. Já vím, že děláme nebo budeme dělat pravidla pro už dalšího prezidenta s dalším premiérem, ale tahle zkušenost poučila nás v něčem?
0: No, já bych si přál, aby poučila, ale když jsem sledoval reakci pana premiéra, který vlastně v odpověď na prezidentu veřejný vzkaz, vyslaný dokonce ze Slovenska, tedy že čeká, že teďko nastane určité sklidnění a že se vrátí jaksi k tomu normálnímu provozu, tak místo toho pan premiér znovu přilíval kanistrem pilně benzín do ohně a chce v tom sporu nutně pokračovat. No, tak já si myslím, že ta epizoda by měla vést k poučení v tom, že je dobré ten konflikt neeskalovat a tyto věci si vyříkat doma za zavřenými dveřmi a netáhat je do Ankary. Ale nestalo se a zřejmě jako na té vládní úrovni zatím ještě k poučení a k prozření nedošlo.
1: Jak rychle vy sám jako právník a publicista zjistíte pouhým pozorováním u nových politiků, jestli berou ústavu i ty její jako meziřádkové vzkazy, to volání po spolupráci, tak jestli berou ústavu vážně nebo jsou připraveni hledat, jak se těm ustanovením elegantně či méně elegantně vyhýbat?
0: No, to je složité, protože ona ústava se opravdu v něčem podobá Bibli. To znamená, že když chceme, tak si umíme vybrat ty části textu, které se nám zrovna hodí, tak říkají, do krámu. Jo, že když chcete, tak si můžete vybrat podobenství o Ježíšově, jeho setkání se samařskou ženou a dovodit z toho, že Ježíš překračoval předsudky a že mluvil se ženami. A nebo si můžete vybrat ten známý citát z listu apoštola Pavla Korinským, žena ať církvi mlčí, a můžete z toho vyvodit nějaké misogynní předsudky. Takže jde asi o to, kdo si kterou větu chce vytrhávat a jestli jedná v dobré víře nebo ne. A já se spíš dívám na to, jestli ti politici jednají v dobré víře nebo ve špatné, nebo zlovolně, nebo zpronevěřují se svému slibu. A to je pro mě možná jako důležitější než to, jestli si někdo vytrhl jednu větičku z ústavy a teďko tlučená s tím ostatním jako klackem po hlavě.
1: Jak často až do aktuální chvíle jste zjišťoval při tomhle pozorování, že vládní politici chtějí nebo nechtějí vlastně v duchu té ústavy jít?
0: Mně se zdálo za první vlády Andreje Babiše, že má před tehdejším prezidentem Milošem Zemanem takovou posvátnou bázeň a že nechce jít do toho konfliktu. Čili se mi zdálo, že nebude tu situaci vyhrocovat. A když nastal ten známý konflikt s prezidentem Pavlem ohledně jmenování či nejmenování pana Turka ministrem nebo členem vlády, tak tam vlastně premiér ohlásil, že nebude tu věc eskalovat, nebude ji vést až k ústavnímu soudu. Čili zdálo se mi, že tam náchylnost k dohodě a k tomu, že musí spolu, jsou zkrátka odsouzeni hlasem voličů k tomu, aby spolu nějak vycházeli. Ale teď tady tuto víru ztrácím trošku.
1: Myslíte si, a to je čistě politologická otázka, myslíte si, že Andrej Babiš se nechal vlastně jakoby přeměnit v takového ostrého odpůrce současného prezidenta pod vlivem jiných stran, nebo to v něm zrálo?
0: Nevím, snažím se tomu také přijít na kloub, kladu si tu otázku také, protože se mi zdá, že to není v jeho stylu. Dokonce jsme vlastně všichni mohli zaznamenat ty zprávy, že v něčem svého ministra zahraničí spíše krotil, že ten měl i po rozhodnutí ústavního soudu nachystáno pár svých více či méně zdařilých vtipů na adresu prezidenta a premiér už mu je zakázal použít. A ta menší koaliční strana poslušně zajela do garáže, když to premiér řekl. Čili měl jsem dojem do té doby, že se spíš tu ten konflikt snaží krotit. Ale teď se zdá, že mu možná nějakým způsobem vyhovuje, snad proto, že dříve či později musí postavit svého kandidáta do prezidentských voleb, že ví, že to bude velmi složité proti takto populárnímu prezidentovi, a možná mu také se nelíbí pozice, ve které by prezident byl jemu nějakým způsobem morálně nadřazen, nebo takto, že by to mohl premiér vnímat, že je kárán z morálně nadřazené pozice, čili v tom smyslu je pro něj asi účelové, nebo z jeho pohledu dává asi nějaký smysl to, že se snaží prezidenta snížit a pošpinit.
1: Co si myslíte mimochodem, že je pro ústavní systém rizikovější? Prezident, který si vykládá své pravomoci až příliš široce, nebo vláda, která se snaží toho prezidenta držet příliš nakrátko?
0: Nebezpečnější je ten, kdo nejedná v dobré víře a zpronevěřuje se svému slibu. To, že kvůli relativní stručnosti naší ústavy, a je dobře, že v mnoha ohledech stručná, asi to nevyhnutelně vede občas k tomu, že některý prezident si z našeho pohledu vykládá pravomoci široce a některá vláda drží prezidenta nakrátko. A tam se možná rozdělíme na ty tábory, jestli je nám zrovna bližší aktuální vláda nebo aktuální prezident. Nějaký spor o ten překryv kompetencí asi může, či možná dokonce musí nastávat kvůli tomu, že ústava stanoví spíš nějaké směrovky, než by dávala úplně závazný návod na automatickou pračku. Čili to samo o sobě pro mě nebezpečné není. Nebezpečné je, když se začne vlastně nerespektovat rozhodčí, kterým je ústavní soud.
1: Mimochodem, tady mi to nedá, musím zmínit tu první reakci jednoho z ministrů Babišovy vlády na verdikt soudu, pokud je to o to předběžné opatření odletu do Ankary. Říkat potom jako na vrcholném místě řízení této země, že zřejmě šlo o ústavní puč, mám říkat co?
0: No, že autor toho výroku, jak to říct hezky, není možná intelektuálně úplně na výši, protože zatím ústavní soud pouze přiznal ochranu dosavadní zaužívané zvyklosti. Vychází z toho, že na všech dosavadních summitech NATO vždy reprezentoval Českou republiku jako hlava delegace prezident s výjimkou roku 2022, kdy to neumožňoval zdravotní stav Miloše Zemana. Čili přiznat ochranu tomu, co vlastně doteď platilo leta letoucí za všech prezidentů, tak to nazývat těmi slovy, které ani nechci opakovat, tak je prostě hloupost takového rozměru, že dosahuje velikosti mrakodrapu třeba.
1: Ale to je zajímavé, že vy používáte slova nedostatek intelektuálních schopností a hloupost, ale nepřipouštíte vůbec možnost, že by to byl vlastně záměr znejistit obyvatelé směrem k soudnímu systému a k ústavnímu soudu.
0: Ale tu možnost připouštím a to je právě ta hloupost. To je věc, která se strašlivě vymstí. Jedna z nejlepších věcí u nás po revoluci je mnoho dobrých věcí, které u nás nastaly po roce 89 a jedna z nejlepších je, že máme velmi vysokou důvěru v soudy. Prostě dokonce i špatní lidé v naší zemi věří, že se u soudu dovolají spravedlnosti. A to i proti České republice. Žalují stát a někde ji uspějí. Jo, prostě i nesympatičtí lidé u nás vyhrávají u soudu a to buduje důvěru v soudnictví. To je strašně důležitá cnost, je to klenot, který musíme o něj pečovat, protože vidíme to, jak je to varovné a vidíme to velmi blízko u našich východních sousedů na Slovensku, kam to spěje ve společnosti, která nevěří svým soudům a vidí za vším nějaké spiknutí domluvu kamaráčovty a rodinkaření. Čili to, že lidé věří soudům, je cenná věc a nesmíme ji zpochybňovat.
1: Jasně, ale třeba pro někoho není tak cenná, rozumíte? Já se snažím jenom na to dívat očima té druhé strany. Třeba prostě to takhle ta druhá strana evidentně nevidí, jako to vidíte vy, ale kvůli tomu nemusí být jako intelektuálně neschopná. Si myslím. Ale...
0: No, já si to myslím, že ano, protože asi tedy vidím možná dále než autor takového výroku, protože vím, k čemu to vede a to jsem prosím pěkně advokát. Advokát, který někdy uspěje, někdy neuspěje, ať už u ústavního soudu nebo u jakéhokoliv jiného soudu, ale prostě mojí povinností je zachovat pokrovou tvář, usmát se, poděkovat a na rozloučenou pozdravit, když odcházím ze soudní síně, protože taková je moje stavovská povinnost a takto se to mezi zdvořilými lidmi dělá. I kdybych si nakrásně myslel, že ten rozsudek nebo ten výrok soudu je špatný, nesprávný, tak mám prostě opravné prostředky, abych se s ním vypořádal. Ale ctít soud je prostě mojí povinností.
1: Já, když to ty...
0: A společnosti, která nectí soudy, se vede prostě hůře. To není věc nějaké taktiky, ale to je věc toho, že jinak se propadáme do džungle a do nějaké rvačky ladovské, hospodské rvanice bez pravidel.
1: Víte, tohle všechno, co teď prožíváme a prožívali jsme před Ankarou, to všechno bylo a je vlastně dočasné, protože na podzim nás čeká to a to bude to zásadní rozhodnutí ústavního soudu. A bude rozhodovat právě o tom, jestli právo prezidenta zastupovat stát je, řekněme, absolutní a bezbřehé, nebo jestli vláda má právo k tomu prezidenta zmocnit či nezmocnit. Je to tak, že tohle nám řekne ústavní soud na podzim?
0: Ano, bohužel ano, tohle se stane a já jsem z toho tak trošku nešťastný jak šafářů dvoreček. Uznávám, že je to věc taková překvapivá po tom všem, co jsem řekl, ale domnívám se, že zrovna tyto věci jemných zvyklostí, nepsaných pravidel, úcty, zdvořilosti, společenského tance mohly zůstat v této neurčitosti místo toho, aby se staly přesným, psaným, závazným pravidlem, protože může samozřejmě nastat situace, kdy horší prezident bude chtít tuto pravomoc využít pro horší věci.
1: Tak přesně tam jsem svým dotazem mířila. Totiž jestli může úplně přesně, výrazně přesnější vymezení toho, co může a nemůže vláda a co může a nemůže prezident, jestli se nám to případně může vymstít. Jak to vidíte?
0: Z toho přesně mám obavy a právě proto jsem doufal, že by se mohlo stát to, že nějakým způsobem vláda couvne zpět a že by ta věc nemusela eskalovat takto daleko, ale bohužel takový je současný stav. No, jak vidíte, tak premiér stále přilévá benzín do ohně.
1: Myslíte si, že nejen ústavní soudci, ale vlastně my všichni, celá společnost je schopná ohodnotit, jaký systém by pro nás měl být, řekněme, nejlepší a nemyslet přitom na to současné osazenstvo Strakovky a Hradu? Přitom jich už se to asi týkat v takové míře nebude.
0: No, to by bylo krásné, kdybychom se dokázali všichni vyzbrojit závojem nevědění a odhlednout od toho, komu nějaké pravidlo pomůže či nepomůže. Ústavní soudci, těch 15 olympanů, jsou k tomu trénovaní, mají právě z toho vycházet, že mají být slepí v tom, komu některé pravidlo pomůže či nepomůže. Tak doufáme, že na to budou myslet oni, protože, jak říkám, teď vlastně ta situace byla dosti jasná. Nebyl věcný důvod prezidenta omezovat. Prezident slíbil lojalitu vůči vládní pozici, řekl, že vlastně měl ochotu ke kompromisu, nabízel dohodu, ale může se samozřejmě stát, že bude horší prezident, který bude chtít tuto nyní už psanou a soudem petrifikovanou pravomoc využít k horším věcem.
1: Tak a kdybychom připustili, že touto cestou to zjevně půjde, tak kdo si myslíte, nebo co přesně by podle vašeho názoru mělo být v té ústavě změněno tak, aby naplnila očekávání toho, kdo podal žalobu?
0: Já bych ústavu vůbec neměnil. Tady se jedná o výklad ústavních pravidel a zda to, že prezident zastupuje stát navenek, zda z toho vyplývají nějaké konkrétní povinnosti a práva, například pro vládu nebo pro všechny ty ostatní aktéry, anebo zda je to nějaká samomluva tvůrců ústavy. Pochopitelně všichni relevantní komentátoři se domnívají, že tato věta znamená něco konkrétního, že z ní vyplývají pravomoci prezidenta vůči vládě nebo jeho oprávnění vůči vládě. A v tomto směru vlastně už ústavní soud tím předběžným opatřením dal najevo, že minimálně chce ochránit ten dosavadní pokojný stav.
1: Já vím, ale když říkáte, já bych do ústavy nesahal, ani bych ji nijak nespřesňoval, tak tím ano. Byste neřešil tu dnešní situaci, nebo ano?
0: Tak jak vidíte, tak ústavní soud nepotřeboval nic měnit a přesto, jak si dovodil svoje oprávnění, že může vydat tento typ předběžného opatření, jaký tu nikdy nebyl. A právě proto se i vlastně ti dva přehlasovaní ústavní soudci obávají, že to teď může vést k určité inflaci s tím, že se roztrhne pytel s takovými předběžnými opatřeními. To se může stát samozřejmě, ale jako to, že ústavní soud volí takzvaný ústavně konformní výklad, to znamená, že řekne, jakým způsobem se má určité pravidlo vykládat, aniž by třeba musel zasahovat do konkrétního znění zákonu, tak to je běžné, to, co patří jaksi k jeho řemeslu a k jeho pracovním nástrojům.
1: To znamená, pardon, omlouvám se, ale to znamená, že případný verdikt ústavního soudu v té hlavní věci, který přijde na podzim, by se bral jenom jako doplněk výkladu ústavy a nic většího?
0: No to není jenom. To je zcela zásadní věc. Vždyť přece máme několik málo takových případů, kdy se vlastně přeli různé ústavní orgány o rozsah svých kompetencí a to jsou potom nálezy, ke kterým se vztahujeme po 20 letech, respektive jsou tím rozhodnuty už, dá se, na věky v nějaké nadsázce. Tím myslím třeba to, když vznikl spor mezi prezidentem Havlem a tehdejší vládou Miloše Zemana, zda smí prezident zcela dle své úvahy jmenovat guvernéra a viceguvernéra České národní banky, anebo zda k tomu je nutný souhlas vlády. Bylo rozhodnuto ve prospěch prezidenta Havla a nyní ta věc je prostě jasná. Je ložená a nikdo se k ní už nevrací. Čili je to není jen nějaký výklad, to je vlastně závazný výklad, na kterém už se potom dále staví.
1: Ještě, pokud dovolíte, by mě zajímal termín, kterým se často šermuje v téhle souvislosti, a to je termín odpovědnost. Jo. Prezident z výkonu své funkce nenese odpovědnost, vláda ji nese. A zajímá mě, jak se to projevuje v praxi, protože když prezident udělá chybu, omlátíme mu to o hlavu, a když vláda udělá chybu, třeba i s miliardovými dopady do rozpočtu, kandidují vládní strany znova ve volbách. Takže o jaké odpovědnosti tady se vlastně bavíme?
0: No, to je, myslím, zřejmé. Buď ti lidé jsou zvoleni, nebo nejsou zvoleni. Případně jsou zvoleni, ale jednali se o politickou stranu, ale s menším výsledkem, než jaký měli třeba předtím. A to je proto, že vy třeba můžete teď vytrhnout z kontextu jednu věc, která vás pálí, že něco způsobilo, jak říkáte, miliardovou škodu, no a jiné rozhodnutí se způsobilo třeba miliardový prospěch. A teď jde o to, že pro někoho je třeba důležitější ten miliardový prospěch a pro vás ta škoda, a hlas vašeho odpůrce i váš má stejnou váhu. A prostě někdo převáží a nepřeváží. Čili ta odpovědnost tady je, myslím, patrná.
1: No, ale co to znamená v praxi, že prezident odpovědný není? Může přijít ve volbách samozřejmě také o spoustu hlasů, jako ta politická strana, která je ve vládě.
0: Takže může být samozřejmě už nezvolen. Ano, to se může stát. Může se stát, že premiér přesvědčí všechny své voliče, a má jich nemálo, že prezident si už nezaslouží jejich důvěru, ač vlastně, jak se zdá ze všech těch průzkumů, tak nemálo voličů premiérovy strany hlasovalo pro současného prezidenta, protože na něm oceňovali třeba nějaké jeho vlastnosti, nebo si třeba přáli, aby Andrej Babiš byl premiérem a nikoli prezidentem. Takže může se stát, že premiér tyto své voliče přesvědčí a prezident znovu zvolený nebude. Zatím to tedy tomu průzkumy nenasvědčují, ale tato možnost tady třeba je. Čili v tomto smyslu bude vyvozena odpovědnost a pokud to pan premiér viděl tak, že se prezident choval zodpovědně, já ani nechci opakovat všechna ta slova, která na jeho adresu pronášel teď, ale pokud si to opravdu myslí a přesvědčí o tom dostatečný počet lidí, tak ano, prezident nebude zvolen.
1: Pochopila jsem to správně, že kvůli této odpovědnosti vlády, na rozdíl od prezidenta, má vlastně aktuální vláda dojem, že by měla prezidenta řídit, protože ona přebírá za jeho činy odpovědnost? Takhle to funguje.
0: To mi zdá, že je taková trošku dodatečně vytvářená konstrukce. Myslím si, že ministr zahraničí se ani od počátku celkem netajil, vždyť to, myslím, viděla celá země z těch zveřejněných SMS zpráv, že se má jednat o jakousi pomstu, že se má jednat o nějaký extrémní příklad soužití vlády s prezidentem, který vstoupí do učebnic politologie, co se možná už i povedlo nějakým způsobem. A čili, že se tam jedná o motiv spíše nízký, ke kterému se ovšem pojí i nějaké další podružné důvody, například to, že vláda třeba nevěří prezidentovi, vláda chce snížit šance prezidenta na jeho nové zvolení, vládě je prezident nesympatický, vláda se třeba obává o přílišnou rozpínavost moci prezidenta. To všechno tam samozřejmě může hrát roli, ale tím prvotním důvodem, a ten byl přece netajený, ten byl veřejně přiznaný a ohlášený, že to bude extrémní příklad kohabitace, tedy soužití prezidenta s vládou, který vstoupí do učení. Za to se děje a dělo.
1: To Tomáš Němeček, publicista, právník. Děkuju vám moc.
0: Mějte se hezky.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda ruší cenové stropy na benzínových pumpách. Stát přestane určovat ceny za týden. Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Za propotí Hormuzským průlivem chtějí vybírat poplatky. Fotbalisté Španělska a Francie se připravují na úvodní semifinále mistrovství světa. Hodinová kolona popojíždí na dálnici D1 za Prahou před porouchaným kamionem na Šmejkalce. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů. Pondělí 13. července a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou naposledy platit v neděli. Za týden tak budou moct prodejci znovu ceny stanovovat podle svého uvážení.
6: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
7: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
6: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
8: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
6: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu, oznámil to americký prezident Donald Trump. Nově chce taky vybírat poplatky za proplutí Hormuzským průlivem, 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
9: Trump v rozhovoru pro Fox News znovu obvinil Irán z opakovaného porušování dohody a pohrozil dalšími údery. Ukončení blokády bylo jedním z hlavních bodů, na kterém se Američané a Iránci v polovině června shodli v memorandu o porozumění. Představitelé obou zemí ho podepsali s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Po iránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu ale americký prezident minulý týden označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv omezení provozu mají na její cenu významný dopad. Data o pohybu lodí ukazují, že provoz v úžině je v současnosti na několika týdenním minimu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Poslanec motoristů Filip Turek měl nehodu v centru Prahy. Srazil se s autem, které mělo zapnuté majáky a převáželo krev pacientovi. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
10: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
11: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
10: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
12: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to.
10: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
13: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
10: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce, dnes senátora za ODS a TOP 09 Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
14: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
15: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
14: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
16: To mělo normálně takový ten průběh, no tak, že jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
14: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Desítka evropských zemí v Paříži ohlásila vznik obranné koalice proti balistickým střelám. Francouzská metropole právě v těchto chvílích hostí jednání takzvané koalice ochotných. Tématem je protivzdušná obrana Ukrajiny i tlak na Rusko. Detaily má přímo z místa náš zpravodaj Martin Balucha.
17: Já jsem přímo u hlavních vstupních vrat do pařížské invalidovny s desítkami hlavně evropských vlajek. Právě tady francouzský prezident Emmanuel Macron před malou chvílí přivítal mezi prvními českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i další členy koalice ochotných, kteří chtějí jít v té obranné spolupráci ještě dál a ohlásili vznik koalice proti balistickým střelám. Do této koalice patří například Ukrajina, Nizozemsko nebo Španělsko. Společně tyto země chtějí sdílet zkušenosti a také kapacity svých zbrojovek. Státníci dnes tady v Paříži jednají taky o dalších protiruských sankcích, o krocích proti ruské stínové flotile. Někteří politici, včetně premiéra Andreje Babiše, se zítra v Paříži zúčastní tradiční vojenské přehlídky k výročí dobytí Bastily, která ale tentokrát čítá rekordní počet vojáků, vozidel i vojenských letadel. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Kvůli ruským kybernetickým útokům uvalila Evropská unie sankce na 9 lidí a 4 organizace. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
18: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Zájem o dostavbu dálnice D35 mají 3 konzorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát ji pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit dálnici D1.
19: 3 konzorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
20: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
19: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
21: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později dostává zpátky.
19: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
22: Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních 2 mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
23: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se 2 nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
22: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako středeční semifinále mezi Anglií a Argentinou.
0: Dálnici D1 za Prahou směr Brno, kolona od exitu 15, Velké Popovice až na 50 minut, ale pomalu se rozjíždí s omezení na Šmejkalce z kilometru 24,5, totiž před chvílí konečně odjel poruchný kamion. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za nájezdem od Slavkova v zúžení na kilometru 208,5 stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, kolona v levém pruhu na 10 minut z kilometru 211, kamiony v pravém pruhu od exitu 216 Rousínov. D3 z Budějovic na Prahu za sobě slaví po nehodě na 91. kilometru uzavřená odklon na exitu 95 na objížďce kolona před Planou na půl hodiny. A taky 43 Brno Svitavy neprůjezdná v obou směrech po nehodě za Černou horou za odbočkou na Lisice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Meteorologové proto vydali druhý stupeň výstrahy pro celé území. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
1: Jak se v praxi promítne konec regulace cen pohonných hmot? Jaké jsou prokazatelné vlivy sociálních sítí na děti? A jak lidská solidarita pomáhá nadaci Tomáše Bati, která sčítá ztráty po nedávném požáru? Ceny pohonných hmot se budou od příštího pondělí řídit pouze podle tržních mechanismů. Vláda už neprodlouží regulaci cen. Cenové stropy tak budou platit naposledy tuto neděli. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už to není potřeba.
2: Při současné situaci v oblasti Hormuzského prolivu naše rozhodnutí nebylo jednoduché, protože konflikt mezi USA a Iránem stále pokračuje. Stabilita v Hormuzském prolivu není zcela zajištěna. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trvály mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula.
1: Ministryně financí vysvětlila, že pro ukončení regulace cen hrála roli také skutečnost, že od tohoto opatření ustupují i okolní země. Navíc má podle ní Česko v současné době jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Veřejnosti potom ministryně financí vzkázala, že malé výkyvy v cenách jsou běžné. Alena Schillerová ale zároveň varovala provozovatele čerpacích stanic, aby nezneužili konec cenové regulace k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
2: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
1: Tolik dnešní odpolední slova ministryně financí z hnutí ANO Aleny Schillerové. Ve studiu už je hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jano, slyšeli jsme argumenty pro ukončení regulace. Jsou podle tebe dostatečné? Opravdu už to opatření není dál potřeba?
3: Podle mě jsou dostatečné, opravdu ty hlavní důvody si myslím, že jsou dva. Jednak, že okolní země, které byly tahouny a vzory pro zavedení té cenové regulace pohonných hmot u nás, tak ty země už ta opatření zrušily, jenom Česko v nich pořád pokračuje a to i přesto tedy, že má aktuálně skutečně druhou nejlevnější naftu v Evropské unii a také jeden z nejlevnějších benzínů. A ten druhý důvod určitě je fakt, o kterém mluvila Alena Schillerová, že není nějaká mimořádná tržní situace, protože ceny ropy Brent na burze vyklesaly po tom červnovém uzavření mírové dohody mezi Iránem a USA na úroveň pod $80 za barel, což je sice stále asi o $10 víc, než kolik stála ropa před vypuknutím celého toho konfliktu, ale připomenu, že třeba během května se pohybovala i přes $110 za barel a tam tedy jsme na horní hranici intervalu, kde byla prostě cena před tím konfliktem.
1: Takže ani to, že ten konflikt nějakým způsobem pokračuje, to, že zůstávají otazníky, jak to bude s Hormuzským průlivem, tak ani to podle tebe není argument, aby ta regulace pokračovala.
3: Tak když se podíváme, co udělala cena ropy po tom obnovení, dejme tomu, konfliktu a uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu, tak ona včera se zvýšila asi o 5%, dnes o další zhruba 3%, ale stále se pohybuje tady kolem té 80% hranice a neřekla bych, že se to dá označit za nějaké cenové šoky zatím. Nepochybně je otázka, co se tam bude dít dál a jak ten konflikt se bude vyvíjet, ale pravda je, že stát, když by chtěl, tak může zareagovat vlastně fakticky ze dne na den, protože připomenu, že nedávno si vláda protlačila vlastně změnu zákona o cenách tak, že to zavedení regulace cen může udělat pouze nařízením vlády, nepotřebuje na to žádný souhlas parlamentu.
1: Když se ohlédneme za tou cenovou regulací i za tím, že byla snížená spotřební daň z nafty, kolik to celkem stálo státní rozpočet?
3: Tak každý měsíc to byl na té spotřební daně a z části i DPH pro státní rozpočet výpadek asi miliardy korun příjmů, takže za ty necelé 4 měsíce půjde o necelé 4 miliardy.
1: Ministryně financí se zmínila o tom, že řada jiných zemí jde stejnou cestou, to znamená ruší ta opatření. Můžeš připomenout, které státy už tato opatření zrušily?
3: Zrušily ta opatření Rakousko, Polsko, Slovensko, Německo a dokonce i Maďarsko. To mimochodem už v červnu s tím, že je nebo byla tehdy ta regulovaná cena vyšší než tržní, což je i náš případ.
1: Teď z praktického pohledu, co se dá očekávat, že se s koncem regulace cen pohonných hmot stane? I přes to, co jsme slyšeli od Aleny Schillerové, je možné, že výrazně stoupnou ceny?
3: Tak určitě dojde ke zvýšení ceny u nafty a to z důvodu, že vláda potom 19. červenci ruší i tu daňovou slevu a ta je teď zhruba 2,30 koruny na litr, takže to se nepochybně promítne v naftě hned. A další nárůst se dá čekat u dálničních pump, kde byly ty regulované marže stejně jako u ostatních, to znamená 3 koruny za litr maximálně, přičemž u těch dálničních pump byly vždycky prostě ty marže vyšší, třeba kolem 5 korun nebo i víc, protože jsou tam také vyšší náklady, takže tam se dá předpokládat, že ta cena o něco vyroste. Na druhou stranu nějaké velké skoky se obecně určitě nedají čekat, protože když se podíváme na data, tak jak jsem zmínila, tržní cena je nižší než ta regulovaná. Benzín stojí momentálně v Česku v průměru asi o 2 koruny méně, než je ten povolený strop a nafta o 2,50 méně, než je strop. Takže nemělo by to znamenat skokové ceny.
1: To znamená z praktického pohledu, pokud budu tankovat naftu, nebo pokud budu chtít tankovat u dálnice, tak má smysl to stihnout ještě v tomto týdnu, pokud chci tankovat jinde, nebo pokud mám auto na benzín, tak klidně můžu počkat na příští týden.
3: Asi ano, je samozřejmě těžké někomu radit nebo dělat nějaké predikce, ale nemyslím si, že prostě 20. července dojde k nějakému šoku, protože když se bude hrotit vlastně situace na Blízkém východě, tak a poroste cena ropy, což se samozřejmě promítá velmi, tak to se prostě bude promítat už teď i do těch regulovaných cen.
1: A když se ještě ohledneme za tou regulací, byly v souvislosti s ní nějaké žaloby?
3: Tak podle sdružení těch velkých prodejců pohonných hmot, kteří jsou v asociaci ČAPO, tak nikdo z nich žalobu nepodal, ale byla zveřejněna jedna žaloba na odškodnění za ten první měsíc regulace, a to malou pumpou z Kamenice nad Lipou, která nárokuje ztrátu 40 000 korun a stejnou částku jako ušlý zisk. Soudce potom, ke kterému doputovala tedy ta žaloba, tak podle serveru aktuálně vyzval nedávno veřejně další pumpy, aby se případně přihlásili, pokud evidují nějakou škodu, a to do této středy, myslím. Takže uvidíme, jestli se někdo připojí.
1: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky moc, naslyšenou.
3: Děkuji také, naschledanou.
1: Podle předsedkyně Evropské komise panuje shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici pro vstup dětí na sociální sítě. Ursula von der Leyenová to řekla poté, kdy převzala závěrečnou zprávu a doporučení zvláštního expertního panelu pro bezpečnost dětí na internetu. Příprava materiálu trvala několik měsíců. Evropská komise by na jeho základě měla po prázdninách představit konkrétní návrh opatření. Předsedkyně Evropské komise přitom dnes řekla, že pokud ponecháme současný stav beze změny a budeme i nadále umožňovat velkým technologiím technologickým společnostem neomezený přístup k našim dětem, odsoudíme další generaci k větším psychickým problémům, závislostem a neštěstí. Víc dodáme s Lukasem Blinkou z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Detaily z toho materiálu, který převzala Evropská komise, zatím neznáme, ale dá se z jiných studií říci, jaký prokázaný vliv mají sociální sítě na děti?
6: A dá se to říct, ta shoda je vlastně už několik let relativně stabilní v té expertní komunitě. Vlastně ten efekt sociálních sítí na děti se zkoumal jednak z hlediska vlastně zvýšené expozice negativním obsahům, ať už je to šikaně, obtěžování nebo věkově nevhodným obsahům typu pornografie, tak taky vytlačování vlastně nějakých zdravých nebo lepších věcí v životě, ať už je to třeba smysluplná socializace, vztahy s kamarády a podobně. No a v neposlední řadě to, co se vlastně asi diskutuje nejvíc, tak to jsou vlastně dlouhodobé vlivy na psychiku, jako například zhoršenou pozornost, slabou motivaci, zvýšenou depresivitu nebo úzkostnost. V čem se ale ty výzkumy taky zároveň jako shodnou, je, že vlastně ten efekt sociálních sítí je mnohem menší, než vlastně jakoby by se dalo očekávat. V zásadě drtivá většina těch výzkumů je průřezového typu, to znamená, nelze tam vlastně určit kauzalitu, a ty vlastně, u kterých kauzalitu nějakým způsobem určit můžeme, tak ten efekt je mnohem menší a spíše se zdá, že ty sociální sítě, než by vlastně ten problém vytvářely, tak spíše vlastně jako zhoršujou už existující vlastně nějaké problémy, které u těch dětí jsou, ať už například ADHD nebo další vlastně osobnostní rysy nebo například vlastně nějaké sociální problémy.
1: Při těch závěrech, které vyplývají ze studií, o kterých mluvíte, je podle vás jediným funkčním řešením a správným funkčním řešením zákaz sociálních sítí do nějakého věku, nebo může stačit třeba nějaká osvěta nebo jiná opatření?
6: No, já bych to vlastně ještě trošku přeformuloval, protože si myslím, že ano, na první dobrou je samozřejmě regulace správná, ale otázka je regulace koho čeho. Tady je taky vlastně relativně velká shoda v expertní komunitě, že vlastně ta regulace by měla směřovat na provozovatele sociálních sítí a na vlastně to, jakým způsobem ty dnešní sociální sítě, jaké prvky obsahují, ať už se jedná o algoritmizaci a podobně. Vlastně je to určitá jako zodpovědnost i nás jako dospělých dětem spíše vytvářet bezpečné prostředí na internetu, protože internet je vlastně důležitým prostředím i pro vlastně nejenom socializaci, ale i pro další úspěch v životě. Že vlastně jakoby ten zákaz může být svým způsobem kontraproduktivní. Takže regulace ano, ale spíše směřovat na ty technologické firmy. Co se týká dětí, tak mnohem účinnější je vlastně nějaká prevence. To znamená, ano, tam spadá třeba digitální gramotnost, takže vlastně nám to směřuje spíše na školy, ale zároveň i například zvyšování psychické odolnosti, na co se vlastně poslední dobou trošku zapomínalo, a například i dostupná psychologická péče a pomoc.
1: Mimochodem mě zaujala i dnešní slova Ursuly von der Leyenové, když řekla, že je na rodičích, aby rozhodli, kdy jejich děti dostanou svůj první chytrý telefon, ale že panuje shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici pro vstup na sociální sítě. Souhlasíte s tím? Opravdu by se, nebo nemělo by se řešit i to, kdy děti dostanou ty první chytré telefony?
6: Tak oni většinou ty chytré telefony dostávají v okamžiku vlastně když začnou používat sociální sítě, takže vlastně tam se to jakoby překrývá, že jo, je to vlastně věková restrikce pro sociální sítě zpravidla znamená i vlastně pro ty chytré telefony. A já v tom vlastně s ní relativně souzním, protože slyšeli jsme i třeba v Česku hlasy, které se vlastně jakoby zasazovaly o tu věkovou hranici 16 let a byly to zároveň ty samé hlasy, které tvrdili, že vlastně je dobré snížit a hranici trestní zodpovědnosti na 14 let, jo, což vlastně jako nedává smysl. Z psychologického hlediska v tomto věku jsou velké rozdíly ve zralosti dětí, takže vlastně přesně určit tu věkovou hranici jakoby nelze. Je to skutečně jako nějaké spíš arbitrární rozhodnutí, pokud by taková věková hranice měla být určená. Nejvhodnější jsou na to samozřejmě rodiče, protože ty vidí vlastně, v jaké fázi jejich děti jsou. Za mě osobně si myslím, že ta věková hranice 13 let je dostačující z mnoha různých důvodů, ale měla by být samozřejmě vyžadována, což se v současnosti neděje.
1: právě na vyžadování nebo vymahatelnost té hranice, pokud tedy bude třeba přísněji stanovená, třeba bude ještě ve vyšším věku, než je těch současných 13 let. Předsedkyně Evropské komise dnes v téhle souvislosti mluvila o existenci unijní aplikace pro ověřování věku, kterou v posledních měsících podle ní testovalo několik států a brzy by měla být k dispozici pro občany. Může být tohle základem pro nějaké funkční řešení i třeba ve spolupráci s provozovateli těch sociálních sítí?
6: No, tohle není úplně psychologická otázka, netroufám si odpovědět, protože já jsem vlastně ani ještě tady tu aplikaci ani neměl šanci vyzkoušet, takže vlastně nevím, ale můžu říct obecně třeba, co se týká zkušeností z Austrálie z poslední doby, je, že vlastně tam ta věková hranice, ty restrikce se vlastně poměrně značně obcházejí. Jo, že vlastně není v současnosti takové technologické řešení, které by bylo zcela funkční, nebo jednoznačně funkční. Obávám se, že to může jít spíš směrem k omezování nějaké anonymity i vlastně u dospělých, pokud bychom vlastně takovou aplikaci chtěli skutečně mít.
1: Říkáte, obáváte se, bylo by to špatně?
6: Do toho se nechci pouštět, bylo by to špatně kvůli debatám, které by kolem toho existovaly a které by vlastně tady to téma rozmělnily do něčeho, kam úplně nemusí jít.
1: A jinak to je samozřejmě jiné téma, které by si zasluhovalo a určitě si bude zasluhovat víc času. Děkuji vám za rozhovor, to byl Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Naslyšenou.
6: Naschledanou.
1: Nadace Tomáše Bati už v tomto týdnu připravuje dotisk knih, které zničil v minulých dnech požár skladu v budově 34 v areálu někdejší Baťovy továrny ve Zlíně. Nadace přišla o centrální sklad, ve kterém bylo kolem 30 tisíc knih. Po zveřejnění této informace přišla velká vlna solidarity. Dárci poslali na transparentní účet v posledních dnech přes 500 000 nebo kolem 500 000 korun. Díky tomu už začaly přípravy na dotisk knih. A víc teď dodáme s ředitelkou Nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Co říkáte té vlně solidarity? Co byste chtěla vzkázat těm, kteří už přispěli?
7: Že nás to velmi překvapilo a dojalo, protože jsme nikdy nečekali, nebo netušili jsme, jak velký vztah mají lidé z Československa k odkazu Baťa, protože není to jenom Česko, zvalo se taky spoustu fanoušků ze Slovenska a upřímně by mě nikdy nenapadlo, že dokážeme tak velkou částku dát dohromady během tak krátké chvíle. Takže velké poděkování.
1: Vy jste připravili speciální benefiční trička. Co na nich je, jak vypadají?
7: Je tomu tak, to za tady tím projektem stojí kolega Jakub Malovaný a pan Libor Kožík, kteří právě říkali, že pro spoustu lidí ve Zlíně a i mimo zlínských se stalo ikonou to, jak ta plachta, která také byla zasažena požárem a vlastně na ní byl zobrazený Tomáš Baťa k výročí 150 let jeho narození, schořela přesně do poloviny a nezasáhla ten jeho obličej. Pro spoustu lidí se to stalo takovým symbolem toho, že ten Baťa zvládne i ten požár a je to takovým společným symbolem nějaké naděje, že byť jsme o něco velkého přišli, tak zároveň má smysl tvořit dál a prostě k životu patří i tyhle situace a je potřeba umět se s tím vyrovnat. Proto i ten slogan zní jdeme dál.
1: Doplníte tenhle slogan a tenhle ten obrázek i do těch dotiskovaných knih?
7: Je tomu tak. Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní. A díky ní jsme také už mohli začít s tím, aby se ty knihy vytiskly co nejdříve.
1: Kdy předpokládáte, že budete mít k dispozici první dotištěné knihy?
7: Já si myslím, že pokud nám tiskárna Havlíčkův Brod, kterou dlouhodobě spolupracujeme, opravdu vyjde vstříc tak, jak se domlouváme, tak si myslím, že když si zítra během pozítří odsouhlasíme data, tak během 3 týdnů by ty knihy mohly být hotovy. Ta první várka.
1: Vy už jste se zmínila o tom, že ve Zlíně se letos připomíná a oslavuje 150 let od narození legendárního podnikatele Tomáše Bati. Bude mít ten požár na další pokračování těchto oslav a připomínek nějaký vliv?
8: Přiznám se upřímně, že si myslím, že nějakým zásadním způsobem ne. Zpomalí to chod té nadace, která to léto chtěla soustředit na tu druhou velkou konferenci, která se má uskutečnit 16. září, ale já pevně věřím, že ten odkaz Baťa má tak skvělé fanoušky, že byť by třeba nedostali ten výroční sešit v rámci těch různých akcí a nějakou knihu, tak prostě na to počkají, až se to dotiskne. Myslím si, že jakoby připomenutí toho Bati není úplně tak jenom o knihách a těch materiálních věcech, jak spíš přesně tady o tom odhodlání, že pokud nastane nějaká krizová situace, tak se dokážeme společně prostě postavit za to, aby se to co nejlépe vyřešilo.
1: Vy jste dnes v tiskové zprávě připomínala jedno z hesel nebo výroků Tomáše Bati, že krize je příležitost. Jakou příležitost v tom vidíte? Může paradoxně požár zesílit zájem o Tomáše Baťu a historii Zlína?
8: Přiznám se, že jsem byla velmi překvapena. Já jsem se tak vyjádřila pro Českou televizi, že oslavy 150 let Bati probíhají po celý rok. Nikdy se tomu Baťovi nedostalo takové pozornosti, jako když přišla tahle tragédie. Ale ono to tak asi je. Že prostě to téma, které je nějakým způsobem tragické, vzbudí takhle pozornost. Protože celá ta propagace těch Baťi 150 není o historii, ale o tom, že ten Baťa nám tady zanechal opravdu funkční, ne podnikatelský systém, ale životní filozofii.
1: A já vám do toho musím skočit, dopovídáme to někdy jindy, ale teď se blíží další zprávy. Ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro český národní plán obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to už šestá platba. Předtím komise proplatila přes 163 miliard korun. Evropské prostředky míří třeba do digitální transformace.

0: Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, už ale dnes otevřely. Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl, rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Expo začne příští rok v květnu v srbském Bělehradě. Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic, bývalý reprezentant, který už koučoval balkánský národní tým v letech 2006 až 2012 na hradí Zlatka Daliče. Ten dovedl Chorvaty ke dvěma medailím na světových šampionátech a skončil po vyřazení týmu z letošního mistrovství světa. Obnovenou premiéru na lavičce Chorvatů zažije Bilic 26. září v utkání Ligy národů proti Česku v pražském Edenu.
1: Na D1 za Prahou a uzavřená D3 za Soběslaví i 43 za Černou Horou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna v omezení na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru nějakou dobu stál porouchaný kamion. Už je to 40 minut, co odjel, ale kolony se pořád ještě rozjíždějí. Začínají u exitu 15 Velké Popovice a táhnou se ještě nějakých 20 minut na Šmejkalku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna kolem exitu 216 Rousínov začíná fronta kamionů v pravém pruhu. Osobní auta v levém se přidávají kolem sjezdu na Slavkov v zúžení na 211. kilometru a sunou se zhruba 10 minut k porouchanému osobnímu auto, to je překáží na 208. a pultem v pravém pruhu. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví zůstává na 91. kilometru uzavřená, v poledne se tam přivrátil kamion, odklon na exitu 95 na starou silnici 3, na té se potom na příjezdu do Plané tvoří kolona ještě asi na 20 minut. A silnice 43 Brno Svitavy zůstává za Černou Horou po vážné nehodě dodávky a nákladního auta uzavřená v obou směrech mezi odbočkou na Lisice a Krhovem. Na objížďce přes Lisice panuje velmi silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Další americké údery na Irán. Odmítáme se vzdát dividendy z míru. Nezaměstnanost se drží dole, ale zaměstnavatelé ženskou část populace stále přehlížejí. A nebo historická zátěž jménem Voliň. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Iránu. Velitelství amerických sil v oblasti oznámilo, že novou vlnu útoků už dokončilo. Zasaženy podle něj byly iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky také potvrdila iránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců a ve studiu je kvůli tomu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Donalda Trumpa zřejmě rozčílili ty výkřiky, respektive volání po jeho smrti při tom velikánském rozloučení s ajatollahem Chameneim. Je tomu tak?
4: Tak rozhodně ten pohřeb ajatolláha Chameneího velice situaci opět zhoršil a vyexcitoval na obou stranách. Na iránské straně samozřejmě tam bylo mnoho emocí v tom. Konec konců současným duchovním lídrem Iránu je Chameneího syn Močtaba, který tam slíbil Američanům pomstu všem, kdo se na útocích podíleli. A konec konců ano, Močtaba sám byl při útoku zřejmě velmi těžce zraněn. Neukazuje se na veřejnosti, jeho stav neznáme. Na tom pohřbu se objevily ve velké množství i červené vlajky symbolizující pomstu a také právě po tom pohřbu bezprostředně se zvýšil počet См————![![››

0: úderů íránských na civilní obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle íránských představitelů nedodržovaly pravidla, která Írán stanovil. Protože tady je důležité říci, že i v tom memorandu vlastně je zahrnuto, že Írán po 60 dní jednání měl umožnit volnou plavbu průlivem, poté ovšem to nebylo dále definováno. Írán od začátku říká, že to znamená, že on má svrchovanost nad Hormuzským průlivem. To znamená, ta volná plavba je tam s velkým otazníkem a vlastně byla by jedině za podmínky nějakých poplatků Íránu. Tak to Írán chápe i s tím, že zároveň bude regulovat, kdo do toho průlivu může. To znamená, nebyly to jenom výhrůžky Donaldu Trumpovi, byly to opravdu i kroky Íránu a ty přišli v té situaci pohřbu, o kterém se ovšem vědělo dopředu, to znamená, Američané mohli počítat s tím, že k něčemu takovému dojde. Samozřejmě pohřeb takovéto osobnosti zabité Američany emoce musí vyvolat. Nyní ale je otázka opravdu, co bude dál, protože na jednu stranu Američané provedli velice silné údery na více než 300 cílů během těch dnů, ale zároveň Donald Trump si nemůže příliš dovolit dlouhou válku. Přece jenom to iránské dobrodružství je ve Spojených státech velmi nepopulární a volby, klíčové volby v polovině volebního období prezidenta se blíží, budou už v listopadu. A na to samozřejmě Irán i hraje.
1: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Summit NATO v turecké Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu mezi prezidentem a vládou k asi vůbec nejsledovanějším u nás. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr, totiž tlak Spojených států na evropské spojence nijak nepolevuje, právě naopak. To aspoň konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
2: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence střeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobaci Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Írán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Íránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika vlichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohlo vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co Aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obrané výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme ji ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce, podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% bodu ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
1: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Nezaměstnanost v České republice patří dlouhodobě k nejnižším uvnitř Unie. Nicméně při pohledu na počet nezaměstnaných zjistíme, že v tomto směru suverénně vedou ženy. A u mikrofonu je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a chtějí vztahy. A když náhodou žena něco řekne, co myslí jinak, muž to velmi často pochopí jako útok a naopak. Kniha je skoro 35 let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo. Ženy jsou stále hůř finančně ohodnoceny a je to navíc jejich vina. Neumí si říci o větší peníze a dokonce si prý zcela cíleně vybírají hůře placené zaměstnání. Tvrdí to alespoň zástupci zaměstnavatelů, kteří mají tento v uvozovkách zlatem kovaný názor, dokonce podpořený odbornou studií. Jak jinak, jsou to přece racionální a na výkon zaměření muži. A nejde jen o rozdíly v odměňování, které jsou sice podle statistiků jedny z největších v Evropě, podle zaměstnavatelů ale skoro neexistují. Pokud se podíváme na počet nezaměstnaných, vedou ženy. A to i na českém pracovním trhu, kde dlouhodobě vládne nízká nezaměstnanost a který je tím pádem stále považovaný za napjatý. Zaměstnavatelé nemohou nikoho sehnat. Vládne zde takzvaný strukturální nesoulad mezi tím, co chtějí a jaké peníze nabízejí a co poptávají budoucí zaměstnanci. A jak už bylo řečeno, za kratší konec tahají ženy. Poněkud překvapivě jsou nejhůř zaměstnatelné ty mladé. Bez ohledu na vzdělání. Kromě statistik jsou tu i zajímavé průzkumy, které se nevěnují přímo rovnosti v odměňování či kariérním postupu. Jak je to třeba s láskou k zaměstnavateli? Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou skupinu More Czech Republic by jedničkou ohodnotilo svého zaměstnavatele 42% mužů, ale jen necelá třetina žen. Největší rozdíl je v hodnocení toho, zda společnost aktivně prosazuje rovnost mezi muži a ženami, komu firma svěřuje odpovědnost a pravomoci, respektive komu dá šanci na povýšení a koho omezuje kvůli pohlaví. Nebo abychom byli konkrétnější, na koho hůř dopadá rodičovství. Nepřekvapivě ve dvou třetinách jsou na tom ženy hůř. Až 57% žen se po rodičovské dovolené vrací na nižší pozici, což poměrně jasně vypovídá o tom, jak se vyvíjí jejich příjem. A těm pomalejším možná i naznačuje, proč se ženy tak úplně nehrnou do rození dětí. 40% žen by také uvítalo pravidelné kontroly rozdílů v platech mezi pohlavími. V případě mužů by o podobnou věc stála jen necelá polovina. V červnu měla Česká republika promítnout do vlastní legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování. Novela stále neprošla parlamentem. Obsahem novely je právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací rozdělené podle pohlaví. Zatím nic takového možné není. Nutno dodat, že Česko v tom zdaleka není samo. Proces přijetí všude brzdí tlak ze strany zaměstnavatelských svazů a hospodářských komor. Česká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii. Pracovní trh je napjatý, zaměstnavatelé dlouhodobě tlačí na dovoz pracovníků ze zahraničí. Současně ignorují část lidí, kteří by pracovat chtěli a mohli. Patří sem především ročníky nad 50 let. Ženské polovině zaměstnanců pak připravují podmínky, za něž by si ani sami rozhodně jedničku s hvězdičkou nedali.
1: Říká Julie Hrstková z Hospodářských novin.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Polský premiér Donald Tusk v sobotu slíbil postavit ve Varšavě zeď paměti, která bude připomínat Poláky zahynulé ve válkách 20. století na území dnešní Ukrajiny. Učinil tak v den, kdy si Polsko připomíná krvavou neděli, kterou vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Ty se staly v roce 1943. Tusk je označil za genocidu a varoval před reakcí obou národů novými projevy nacionalismu. Slovo má Libor Dvořák.
5: Neděle 11. července 1943 byla jen vrcholem celkem roční řeže uspořádané ukrajinskými nacionalisty a jejími hlavními oběťmi se stali především volinští Poláci a Židé, ale i místní Rusové, Arméni a v neposlední řadě také volinští Češi. Jinak ovšem ona řeš trvala celý rok a její hlavní cíl, inspirovaný vzájemnou ukrajinsko-polskou nevraživostí, byl zcela jasný. Organizace ukrajinských nacionalistů, posléze reorganizovaná v ukrajinskou povstaleckou armádu, od 20. let minulého století usilovala o ukrajinskou samostatnost, a to jak na Polsku, tak na sovětském komunistickém Rusku, jehož už země byla součástí. Pokud jde o Volyň patřící Polsku, přestože tam většinou žili Ukrajinci, ukrajinští nacionalisté usilovali o to, aby ji menšinových Poláků za každou cenu zbavili a připojili k Ukrajině. Z řečeného celkem samozřejmě plyne, jak obě strany ke vzniklému problému přistupují. Poláci tuto etapu vzájemných, tradičně historicky komplikovaných vztahů považují za genocidu spáchanou Ukrajinci na jejich krajanech, kdežto Ukrajinci za přirozenou součást národně osvobozeneckého boje, který úspěšně vyvrcholil až na počátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu vznikem skutečně nezávislé a suverénní Ukrajiny. Taková je tedy historická zátěž, se kterou dnešní Ukrajina a Polsko, ač spojenci v současném ukrajinsko-ruském konfliktu, musí zápalit. Z té také vznikl nejčerstvější stranový spor, který bohužel rozpoutal Volodymyr Zelenský, když už před měsícem přiskl jedné své elitní jednotce čestný titul Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Rázem vzniklý diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem začal tím, že polský prezident Navrocký hodlal Volodymyra Zelenského zbavit řádu Bílé orlice, na což jeho ukrajinský protějšek reagoval tím, že řád sám vrátil poštou. Jeho příkladu pak následovali i tři jeho předchůdci. Korunu všemu tak nasadil premiér Tusk se svou čerstvě plánovanou polskou zdínářskou, protože ta, bude-li realizována, jen přilije oleje do ohně. Poláci i Ukrajinci by se tak jistě co nejdříve měli vydat cestou česko-německé deklarace z roku 1997, která podobný, ba identický problém řešení starých křivd pomocí křivd nových jednoznačně odmítá.
1: Hovořil Libor Dvořák. Proč je u nás národ víc než stát? Podle publicisty Karla Hvížděly asi proto, že státnost je proces utváření státu a ten byl u nás přehlušen procesem utváření národa.
6: V roce 1886 v časopise Čas nás česko-německý intelektuál Gordon Schaur vyzval, abychom si odpověděli na dvě otázky. Jsme dost silní, abychom vybudovali vlastní českou kulturu? A dále, nebylo by lepší investovat energii do kulturní práce v rámci vyspělé německé kultury? Vztah k jazyku byl a je dodnes pro nás zásadní. Vytvářel národní vědomí a stal se symbolem samostatnosti. Soustředili jsme se na literaturu. A měli jsme co dělat, protože zakladatelem české moderní poezie byl u nás Karel Hynek Mácha. Máš si však musel v roce 1836 vydat vlastním nákladem. Vytýkali mu absenci národního opelu, za kterou se jen skrývala vlastní nedostatečnost. Za první moderní prózu považujeme Babičku Boženy Němcové, která vyšla v roce 1855. Žánrově je označována za idylu, novelu, soubor či za pohádku. Důležitá pro nás byla kvůli jazyku, který byl na svou dobu neobyčejně bohatý a košatý. K románům velkých literatur měla však daleko. Koncem 60. let minulého století jsme romány Zbabělci, Sekira či Žert navázali na prvorepublikového Švejka či Válku z mloky. Stvrdili jsme svou kulturní identitu. Objevili jsme třetí prostor mezi skutečností a ideologií, který nám umožnil poznat, kdo jsme a jací jsme, naučili jsme se okolnosti nepovažovat za nepřízeň, ale za výzvu, za podnět pro nedogmatický, vždy znovu se sebou vyjednávaný dynamický postoj. Díky této zkušenosti se u nás zrodil samizdat, který nám pomohl přežít i normalizaci 70. a 80. let minulého století. Se státem a s našimi politiky jsme ale měli horší zkušenost. Stát jsme v roce 1938, 1948 ani v roce 1968 nebránili, zradili jsme ho. A bohužel po roce 1989 jsme opět ignorovali starost o utváření státu, soustředili jsme se na ekonomiku. Následky vidíme každý den. Chybí nám pevný právní rámec, který by nedovolil po volbách každé nové vládě zpochybňovat státní aparát. Velká frekvence odvolávání se na národ a národní zájmy tu slouží jen jako zástěrka, za kterou pekelná čelátka privatizuje stát místo toho, abychom privatizovali národnost, stejně jako jsme privatizovali náboženství.
1: To byl Karel Hvížděla. Obvykle titulky závěrečných pondělních glos spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa uvádíme, ale jak uslyšíte hned z kraje, nemá se to tentokrát dělat. Nicméně si aspoň neodpustím poznámku, že glosa je o tom, co by Ondřej Nef, pokud by zastával určité postavení, kvůli jedné konkrétní věci nejspíš pociťoval.
7: Dneska se do toho zamotám a začnu už u titulku mé glosy. Neznáte ho, když mě posloucháte, protože glosa se vysílá bez titulku. Leda, že by ho prozradil můj kolega a přítel Ondřej Kondrát, pokud tyto názory a argumenty, jako obvykle vždycky v pondělí, uvádí a pokazil by mi to. Glosa se jmenuje Smíšené pocity. Tenhle termín neoznačuje nic jednoznačně pozitivního, proto jsou smíšené. Jenže fejetonisté a glosátoři mají smíšené pocity rádi, protože se o nich dobře píše. Takže ven s tím. Kolem čeho, že je mám? Přijela pouť. Máme u nás ve vsi jedno takové místo, kde se pořádají poutě a cirkusáci tu staví svůj stan a koná se tu technoparty a 30. dubna se zde pálí čarodějnice. To místo je vzdálené 200 metrů vzdušnou čarou od místa, kde píšu a hlavně kde nahrávám svoji glosu pro vysílání. Hudba ve stylu dus-dus patří k poutím jako cukrová vata, lochnesky a autodrom. Z okna zahlednu přes střechy sousedních domů vrcholek jedné z hlavních atrakcí. Je to věž, vytáhnou na ní kabinky a pak se to tam všecko kymácí a točí. Raději se z okna ani nedívám. Musel bych si připomenout, kdy jsem byl naposled na pouťové atrakci jako klient. Mému Davidovi bylo tehdy 10, dneska je mu 650. Vymohl si řetízkový kolotoč a že musím jet taky. Posadil jsem ho do sedačky před sebe a usmyslel jsem si, že celou dobu jízdy upřu oči na jeho záda. Nebylo to mnoho platné, špatně od žaludku, my byli ještě 3 dny a vrací se to, kdykoliv se na řetízák a cokoliv řetízáku podobného podívám. Takže jaké pak smíšené pocity? Je to snad jasné, jaký mám k pouti vztah. Má to ale rozpor, tak říkajíc mravní. Ne každému je na řetízáku špatně. Oknem neslyším jen ohavnou muziku dus-dus, ale taky nadšené vejskání. Děti i mnoho dospělých milují pouťové atrakce. Kdysi jsem napsal do dětského časopisu fejeton. Ošklivě jsem v něm hodnotil jakýsi opravdu béčkový komiks. Poslal mi pak dopis čtenář toho časopisu. Chlapeček 12letý věk připsal ke jménu. Když už jste tak starý a zapšklý, to mi psal ten chlapeček, tak aspoň nekažte lidem radost. Vzal jsem si pokárání k srdci. Kdybych byl starosta naší obce a měl vliv na události na obecním pozemku, zatrhnul bych konání poutě. Byl bych pamětliv Voltérova výroku, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit vaše právo to říct. Pouť bych nezatrhnul, tím jsem si jist, ale měl bych kolem toho smíšené pocity.
1: Glosa Ondřeje Nefa uzavřela pondělní vydání Názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
8: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Deset evropských zemí vytvoří protibalistickou koalici s Ukrajinou. V řecedy uhynuly už stovky ryb kvůli přemnoženým sinicím. Podzimní zápas fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem se bude hrát v Ovědu. Po nehodě je uzavřená dálnice D3 z Budějovic na Prahu za Soběslaví. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Představitelé 10 evropských zemí se dohodli na vytvoření koalice proti balistickým raketám. Do iniciativy se po boku Ukrajiny zapojili třeba severské země, Francie, Německo nebo Velká Británie. Společná protiraketová obrana podle nich pomůže k ochraně celé Evropy. Koalice je podle nich otevřená taky dalším zemím. V Paříži se dnes sešli zástupci takzvané koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu proti plošné ruské agresi. Česko na schůzce zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ukrajina hlásí po nočních ruských útocích nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných. 2 civilisté přišli o život při dělostřelecké palbě v Chersonské oblasti. Další 2 pak zahynuli po útoku dronu v Záporoží. Cílem ruských náletů se stala i jihoukrajinská Oděsa. Mezi 6 zraněnými je tam i 5leté dítě.
11: Oděští hasiči zasahovali ve dne z autobusových vozoven, kde úplně shořelo 6 civilních autobusů a 11 požár poškodil. Podle oblastní vojenské zprávy bylo poškozeno také oděské sanatorium. Jeden z ruských útočných dronů doletěl až do Moldavska, kde podle tamních sociálních sítí explodoval. Ukrajina v noci na Rusko vyslala asi 400 nepilotovaných letadel. Mířili na anektovaný Krym, Moskevskou oblast a také na ropné sklady v Michajlovsku ve Stavropolském kraji, které podle záběrů z telegramových kanálů začaly hořet. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se znovu přiblížila nule.
12: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona jak se vlastně vrací, tak je obohacená o ten kyslík.
13: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech. Doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
14: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
13: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou třeba korály.
15: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin, uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
16: Ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
15: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
17: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
15: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
18: Říjnové utkání Španělska s Českem ve fotbalové lize národů se odehraje v Oviedu. Národní tým o tom informoval na síti X.
19: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švěda, Radiožurnál.
20: Uzavřená D3 za sobě slaví taky 43 za Černou horou. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává za sobě slaví na 91. kilometru neprůjezdná. Už 7 hodin v poledne se tam převrátil kamion. Provoz odklánějí exitem 95 na starou silnici 3 na TSE na příjezdu do Plané. Krátí kolona, teď zabere ještě nějakých 10 minut. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno sklidnění. Na mostě u Šmejkalky už přes hodinu nic nepřekáží. Pryč jsou taky z 18. kilometru nabouraná auta a tak už jenom kratší zbytek kolony na pár minut se sune kolem exitu 21 u sjezdu na Benešov a i tam to polevuje. Na D7 z Prahy na Chomutov opatrněji za Louny u exitu 60 Bytozeve, z provozy tam stažený do levého pruhu, mimo dálnici tam skončil po nehodě kamion, projíždí se plynule. A silnice 43 Brno Svitavy je za Černou horou stále uzavřená v obou směrech, mezi odbočkami na Lisice a Krhovém havarovala dodávka, nákladní auto, objížďka vede přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby.
22: V následujících letech škrtne asi polovinu modelů.
23: Zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu.
24: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
25: Proti tomu už protestovali firemní odbory.
26: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přímo dotknout neměla.
0: Revoluce u Volkswagenu, velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW a má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu. Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
27: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
0: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
27: No, právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v vozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
0: tak.
27: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správným směrem, ale veškeré propouštění a tak dále, to bude ještě dlouhá diskuze a odbory zuřivě protestují samozřejmě.
0: Ne, to bez pochyby, ale jak jsem zmiňoval, to omezování výroby, to řešila ta dozorčí rada, v podstatě to, že o 50% se ta modelová nabídka sníží, až o 75% se má snížit ta výbavová nabídka těch jednotlivých modelů, to, že se bude vyrábět ročně 9 milionů aut. O tom se přece rozhodlo. Tak se jenom ptám, jestli to rozhodnutí dozorčí rady, v níž jsou zastoupené i odbory, jestli to bylo jednomyslné?
27: No, tak určitě ne. Já vím, že to hlasování, to, co uniklo, někde jsem zahlédl, že 12-7 bylo zamítnutí právě těch explicitních propouštěcích plánů a zavírání továren. To znamená, ono vlastně, to rozhodnutí je takové, my vlastně nevíme, na co teď cílí. My víme, že management by rád dostal tu kapacitu na 9 milionů, ale pokud nezavře továrny, tak někde bude sedět nevyužitá kapacita. Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně ve Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohl vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohl různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
0: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
27: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A kupodivu jsem dostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
0: Že jsou tam ty subtypy, tak. Ale ty základní různé. Těch není 150, jenom
27: ne, to určitě ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme. To znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky, Audi, Audi a tak dále. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělat dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
0: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
27: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody Auto.
0: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit. To je ten důvod?
27: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Situace se dál vyvíjí špatně.
0: Zisk se loni propadá o polovinu, tržby nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent. Takže
27: máme zhruba 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, o kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemů. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor. Stejně jako americká cla, nezapomínáme ten koncern exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
0: No já když jsem slyšel šéfa koncernu FAULV o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
1: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
0: A mluví taky o geopolitickém napětí.
1: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
0: Zmiňuje mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu. To jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern FAULV, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
1: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
27: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad. Nemyslím si, že úplně zásadně, samozřejmě ceny hliníku a další faktory.
0: To jsem chtěl říct, tam jsou
27: také ovlivní,
0: známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu, to přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
27: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
0: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
27: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
0: Protože to jsou přeci jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
27: A je to ta horší konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním pololetí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
0: změnit a navýšit, ponížit,
27: pak zase zrušit a vy vlastně nevíte, jako co platí.
0: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
27: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
0: To, že FAULV není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence z Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil, nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
27: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských, a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
0: A navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového. To znamená, Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily.
27: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45% nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu na těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
0: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
27: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor, zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak CEO Dies se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace. BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon, velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
0: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc až 120 tisíc jsem zaznamenal. A do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena. Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
27: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
0: No a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
27: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít a evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
2: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
3: Kristiana Benerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
0: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude. Odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Zwickau, ale o Emden, o Hannover taky, že jo. Tam těch fabrik je víc, které
27: ano,
0: jsou zvažovány, že by... A to poslední je Neckarsulm, tam vyrábí Audi. Tak to jsou 4 fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
27: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté, budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách, to mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
0: No, ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo.
27: Ano.
0: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Neckarsulmu by se ta výroba přesunula do Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
27: A měl by, Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě. A takových je dneska v Evropě spousta. Takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory, to znamená, on nemá tuhletu jakoby volnost, vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku, ano, takže už ano. Tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
0: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
27: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba, nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
0: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny dramatické, změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
3: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
0: Skutečně to Škodu nezasáhne?
27: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední dva roky nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře. I pro IT pozice vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
0: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu, nebo ty plány, o kterých se teď mluví, o kterých my tady mluvíme.
27: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
0: Ano.
27: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad jako čekejme, i když se továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů. Bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo to po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
0: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští, šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
27: Já si nejsem jistý, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor i pro českou ekonomiku ve smyslu Škody Auto a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií, možná Maroko něco si dál bude přebírat jako výrobní země a tak dál. Že to nevidíme tak koncentrované, nesledujeme to tak zblízka, ale myslím si, že je to velmi podobná situace a ve Stellantisu vlastně s těmi řezy teď začínají také a budou je muset dělat. Všechny tradiční automobilky jsou pod tímhle tlakem a tahle cesta, jenom ještě musíme připomenout, je jenom jedna z těch nutných kroků. Ono samotné šetření vás nedostane zpátky do hry. To vám koupí čas, uvolní kapitál, uvolní vám prostředky, nicméně vy potřebujete mít nějakou růstovou strategii, nějaké oblasti, v kterých se vyvíjíte a inovujete.
0: Takže to, když teď německé automobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
27: Nevím přesně, jak to formulovali VDA. Vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
0: Robotizovat, že jo, a tak dále.
27: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
0: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
27: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích. To znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat. Potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči fleetovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň i ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená, i pro leasing, uvěrování jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
0: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern? Protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout, tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
27: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco
0: tak,
27: takového.
0: Ano, to je
27: 320
0: to
27: miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemají jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaku v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky, technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné, některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuto změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi ve Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku, z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat s novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
27: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali. Co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky. Naslyšenou zítra.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Podle premiéra Petra Maďara je Šujok loutkou strany Fidesz a bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Poslanci Fidesu dnešní hlasování bojkotovali. Maďar už před letošními parlamentními volbami opakovaně sliboval, že prezidenta funkce zbaví. V hlasování pak jeho strana TISA získala ústavní většinu. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo začít fungovat v první polovině 30. let. Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková předložila parlamentu demisi. O jejím konci v roli

0: 2004 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů. V tomto týdnu by měla fotbalová Slavia rozhodnout, jestli v jejím kádru zůstanou Tomáš Chorý a David Douděra. Serveru eSports to řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Chorý by se podle něj měl setkat s klubovým vedením. Oba hráče vyřadili Pražané z týmu po květnovém ligovém derby se Spartou kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech.
1: Překážka na D11 před Prahou a uzavřená D3 za Soběslaví. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové pozor někus za sjezdem na Uvaly a Jirny na 3. kilometru prasklá pneumatika.
2: Na úrovni čerpací stanice Shell v pravém místním pruhu rozházená.
1: Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy za Soběslaví na 91. kilometru stále uklízejí po havárii kamionu už víc jak 7 hodin v platnosti nadále odklon provozu exitem 95. Jede se po staré silnici 3, tam na příjezdu do Plané ještě čekejte silnější provoz, ale kolona už se rozjela. Na D7 z Prahy na Chomutov za Louny z Bystřete hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jenom levým pruhem, odpoledne tam havaroval kamion, skončil mimo dálnici, provoz je ale slabý bez kolony. Silnice 43 Brno Svitavy zůstává za Černou Horou obousměrně uzavřená, před Krhovem vyšetřují střed dodávky s nákladním autem, objížďka vede přes Lisice. A na silnici 19 z Tábora na Pelhřimov čekejte kratší zdržení za viaduktem u Leskovic. Po srážce dvou osobních aut tam řídí provoz kivadlově, tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude srážek částečně ubývat. A nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus a Vědu Plus, inspirativní rozhovory a témata nejen ze světa vědy. Jak bude vypadat následující půl hodina? Inženýři z ČVUT pracují na robotickém rameni. Jak to udělají, aby robotický masér neublížil našim zádům? Když se spojí 3D tiskárna a tradiční keramická hlína, může vzniknout nečekaně užitečný materiál. Co se dá z keramiky takzvaně vytisknout? A řeč bude i o anketě bezobratlý roku 2026. Jak vypadá taková volba nejlepšího bezobratlého živočicha? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Věda Plus.
4: Místo maséra z masa a kostí jen robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
5: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
6: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
5: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
7: Takže pokládám se břichem dolů vlastně. Hlavu si dám tady do útvoru na masírování.
6: Hýbu s robotem.
5: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
6: A můžete slyšet, že provoz je velice tichý a vůbec neruší při vykonávání té jednotlivé procedury.
5: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že třeba dopadne na ty záda úplně?
7: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
5: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
7: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly. A jelikož jsme vlastně všichni trochu sportovci, tak to i občas používáme.
5: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
7: Kamera udělá několik snímků, je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost a potom z toho zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii.

0: která se potom bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme. Jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že předtím si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit, jestli chce pojít po spirále nebo v trajektorii, které říkáme cikcak. Také nabízíme možnost jezdit po kružnicích.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Ano, robot naježdí nad člověka na definovanou trajektorii, kterou jsme mu zadali. A poté, co robot najede, tak dostane zpětnou vazbu o tom, že proti němu tlačí síla a vlastně naváže na pohyb.
1: Takže vlastně se toho těla dotýká, ale nějakému neubližuje ve smyslu tom, že by byla ta zátěž příliš těžká.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a tím pádem člověkem neprojede.
1: Ví, že se má zastavit přímo na těle a že nemá tlačit víc?
2: Neví to, ale dostává zpětnou vazbu o tom, jaká síla působí proti němu. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Prostě masíruje.
2: Prostě masíruje.
1: Pojďme si říct, čím masíruje ten robot. Tam můžeme se podívat na tu hlavu, která je tou masážní.
2: Zkoušíme celou řadu nástrojů, které tiskneme v třetiskovém centru u nás na cirku. V současné chvíli můžete vidět, že na robotu je nástroj s masážní pistolí, která vibruje a tím předává ten výkon.
1: Na mě to působí, že to je takový jako šetivý kámen, že to je těžké, ale když na to si sáhnu, tak je to docela příjemný povrch. Něco jako taková dřevěná kostka?
0: Vibruje v vysoké frekvenci, stimuluje to vlastně ty svaly, uvolňuje je.
1: Cítíte tam rozdíl, když to srovnáte tady tuto robotickou masáž s masáží normálně člověka?
0: Určitě, my tady vlastně jenom masírujeme na základě nějakých vlastně fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Na téma navážeme, robotické systémy pronikají stále častěji do různých oblastí života. Využívají se například i pro pacienty po mozkové mrtvici, kde jim pomáhají znovu se učit chodit. Bude tedy jednou robot dělat i relaxační masáže? Nejen o tom teď budeme mluvit s Martinou Lopotovou z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Hezký den.
4: Dobrý den.
3: Před chvílí jsme slyšeli reportáž, jak odborníci vyvíjí robota, který masíruje záda. Co si jako zkušená terapeutka myslíte o téhle myšlence?
4: Tu myšlenku vnímám jako celkem v pořádku, ale nemyslím si, že úplně pronikne do zdravotnické péče, protože tam máme samozřejmě ty robotické systémy na vyšších úrovních, které mají i zpětnovazební čidla a dokážou skutečně jako pomáhat těm nemocným lidem, ale co se týče těch masážních robotů, tak se můžeme bavit o využití ve wellness nebo ve sportu, nebo i u lidí, kteří třeba jako jsou de facto zdraví, ale chtějí si dopřát něco navíc a třeba maséru je málo, nebo i movití lidi, kteří si to třeba pořídí domů, umím si to představit takhle.
3: Takovým polorobotickým systémem se mnohým z nás jeví i masážní křesla. Jak přesně fungují?
4: Masážní křesla nejsou individualizovaný, což je právě rozdíl od těch robotických systémů, který dokážou si jako toto tělo nějak naskenovat nebo ten systém naskenovat, popřípadě na té zpětnovazební funkci naskenovat i tu funkci, což zase tyhle křesla neumí. Ty křesla jsou vlastně jenom, řekněme, obecný masážní prostředek, protože si představte, že si do takového masážního křesla, který vyvinul někdo na rozměry průměrného člověka, hmotnostně i velikostně, sedne člověk, který se vymyká tomuto, tak samozřejmě ta masáž může být místy kontraproduktivní, protože to bude tlačit víc nebo to bude tlačit na místech, kde to tlačit nemá, protože to tělo tomu neodpovídá, což zase ty robotické systémy už si dokážou nějak jako naskenovat.
3: Každopádně se teď bavíme o relaxačních masážích. Co se při nich odehrává s naším tělem, že vnímáme jako příjemné?
4: Je otázkou, jestli se bavíme o masážní manuální lidské nebo masáži robotické, protože dochází tam v obou případech k mechanickému účinku, což znamená nějaká deformace měkkých tkání, ale neberte mě deformace, myslím, jako fyzikálně ne, jako že by to docházelo k destrukci. Plus tam dochází k nějaký dočasné změně viskoelasticity tkání, to znamená jejich klouzání po sobě vzájemně. dochází tam k zvýšení lokálního prokrvení a mobilizaci nějakých tekutin v intersticiálním prostoru. Ale už se ukazuje, že vlastně ten mechanický účinek zrovna neodstraňuje nějaký svalový uzly ani kyselinu mléčnou, tak jak se doteď tradičně uvádělo. Dosud jsme u lidského maséra i robotického maséra na tom zhruba stejně. No ale potom se bavíme o účinkách, které se už vlastně liší. A to jsou třeba schopnost diagnostiky nebo průběžné diagnostiky, to zatím ty robotický masážní přístroje neumí, protože nemají tak sofistikovaný čidla, ale myslím si, že je to jenom věcí času, ale co neumí a asi ani umět nebude, nebo doufám, že nebude, protože by maséři přišli o práci. Za a lidský kontakt je důležitý, takže psychologický faktor, komunikační faktor a zároveň ta zpětnovazebná funkce toho lidského kontaktu a toho procesu, kdy vlastně je tam jako interakce vzájemná.
3: A můžete pro jistotu ještě přiblížit, jaký je rozdíl mezi tou relaxační a zdravotní masáží, když už tady máme nějaký zdravotní problém s těmi zády, protože tam předpokládám, že ten robot nepomůže.
4: Relaxační a zdravotní masáž je obecná masáž, která nepoužívá speciální techniky, takže třeba reflexní masáž už je zdravotní masáž, která už pracuje na principu neuromuskulárních nějakých jako okruhů, kdežto běžná masáž funguje na těch principech, které jsem vám jmenovala na začátku. Takže i maséři, když si vemete, že chodí do školy, tak nejdřív mají masáže relaxační, nebo to jsou i náplní kurzů, masáž relaxační, sportovní a tak dále, ale potom jsou maséři, kteří jsou ze specializace ve zdravotnictví a tam už ty masáže fungují trošku jinak. A ještě se můžeme bavit o tom, že masáž zdravotní je úplně jiný level, než je potom fyzioterapie nebo měkký techniky využívané ve fyzioterapii.
3: Co můžeme udělat pro to, aby nás záda nebolela?
4: Mít se rád? Ne, budu jako konkrétnější. Tak v první řadě bych to jako vnímala na přirozený pohyb. Přirozený pohyb je alfou omegou, to znamená zkusit přestat furt sedět, anebo prostě aspoň minimálně mít variabilitu. To znamená eliminaci statiky, protože neexistuje žádná správná pozice, za mě každá správná je ta následující. A potom to bude znít jako kliše, ale definitivně nejlepší je spánkový režim, samozřejmě strava, no a potom zkusit si zařizovat nějaký jako mentální vypínače nebo nějaký situace, kdy prostě člověk dokáže vypnout, ať už jsou to blízký lidi kolem nebo nějaký zájmový kroužky, kdy dokáže člověk eliminovat stres. Tohle dohromady si myslím, že je takový trochu svatý grál, ale každému z nás trošku chybí a potom se to nasumuje.
3: Na závěr klidně už jen stručně zmínili jsme, že ve fyzioterapii se robotické systémy už využívají, ale mají jiný účel než relaxační. K čemu tedy se konkrétně dají využít?
4: Tyhle robotické systémy se využívají už přímo v léčbě neurodegenerativních nebo neurologických onemocnění, nejen těch, ale třeba i po úrazech. To znamená, že takový robotický systém si čte toho pacienta, ale nejenom jako masážní, to znamená, že si naskenuje povrch a teplotu nebo nějakých pár dalších věcí, ale sleduje odpověď toho těla i po té neurologické stránce a snaží se potom na principu té zdravé části modulovat ten svůj efekt na tý nemocný. Tím pádem ta končetina, která je upnutá v tom robotickém systému, teď se třeba bavíme, že máme pravou ruku poškozenou, levou zdravou, tak na základě té zdravé levé, kterou on jakoby přečte, dokáže potom tu pravou modulovat v tom pohybu a pomoct mu v něm. To znamená, že pomáhá spíš jako proklestit tu bariéru, kterou tu nemocná ano, končetina má. Ano.
3: Tolik fyzioterapeutka Martina Lopotová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou, hezký den.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Věda Plus stále s vámi, čeká nás další téma. Speciálně tvarované nádoby dokážou zvlhčovat vzduch v klimatizovaných místnostech. Vyvíjejí je na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a spojili přitom prastarý tradiční materiál s moderní technologií. 3D tiskárnu naplnili totiž keramickou hlínou.
6: Čo počujeme, je set tlačiarne, ktorá je primárne určená na prietlač keramiky. Je to tzv. Delta robot.
7: Adam Varga na Vysoké škole umělecko-průmyslové popisuje 3D tisk keramiky. Tisková hlava se pohybuje na třech ramenech a vrstvu po vrstvě nanáší mokrou keramickou hlínu.
6: Táto je ještě obohatená o podávač materiálu.
7: Takže tady nahoře je taková roura, tady je to umazané od hlíny, takže tam se to nasypává.
6: Ano, vo vnútri je šnek, ktorý ten materiál posúva priamo do extruderu, potom následne do tvarov, ktoré tlačíme.
8: Výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční práce s keramikou. To rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
7: Říká Sára Kordová, vedoucí výzkumného týmu, a ukazuje výsledky experimentů.
8: To je výsledek našeho výzkumu. Zkoušíme hranice všech kategorií.
9: Tady tyhle ty tvary jsou hodně zvrásněné. Tohle to vypadá jako okraj lastury, nějaké mušle.
8: Ano, to zvrásnění jde naproti té potřebě. Keramika má takovou dobrou vlastnost, že když do ní dáte vodu, tak ta voda skrz ní se do toho vzduchu uvolňuje. A my dlouhodobě pracujeme s vnitřním prostředím a nízkou vlhkostí vzduchu v interiérech. Materiál, který víc uvolňuje vodu do toho vzduchu a zároveň je takhle hezky zvrásněný, umocňuje tu přirozenou vlastnost keramiky.
9: Větší povrch, více záhybů, ze kterých se to může uvolnit?
8: Ano, přesně tak. Je to téma v nových budovách, je to téma v budovách s klimatizacema, takže tady vidíte jeden z našich prvních prototypů.
9: To je taková stěna z dlaždic tištěných, někde jsou květináče.
8: To je taková vize i, co bychom s tím chtěli do budoucna.
9: Když tady testujete hranice těch materiálů, na co jste zatím přišli? Tenhle ten květináč je trochu naprasklý, tady máte ceduly pro
10: Keramika obsahuje vysoké procento vody. Keď to schne a následně, keď se to pálí, tak se to zmršťuje.
7: Vysvětluje Emma Harmanová z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
10: Ten výzkum stále beží. Je strašně veľa keramických technologií a postupů, ale ta metoda, kterou s tím pracuje ten 3D tisk, nie je možné to z různých důvodů robit těmi zaužívanými postupmi. Neustále vymýšlíme a zdokonalujeme, ako ty věci vůbec dať dohromady.
9: Takže ta hlína je úplně stejná jako v pravěku, ale musíte vymýšlet znovu ty postupy, aby to drželo.
10: Ano, ty samotné materiály a zložky, které v něj jsou, se absolutně nijak nelíší od toho, z čeho se v starověku modelovaly amfory. Len nie jsme obmedzení tým, z jakého ložiska to nakopeme, ale víme si to prostě sami regulovat.
7: Hlína se dá namíchat a vypálit různými způsoby. A rozdíl je i slyšet.
10: Když je to vypálené na vyšší teplotu, tak to má úplně jiný zvuk. Všetko je to z tej istej hmoty. To, či chceme, aby to prepúšťalo vodu alebo izolovalo, závisí iba od toho, na akú vysokú teplotu to vypálime, či tá kamenina je slinutá, alebo naopak ostáva porezná, či do toho dáme ďalšie organické prímesy, či to teda glazujeme alebo nie.
7: Kromě chování tištěné keramiky při výrobě bude nutné také prozkoumat, jak vydrží při používání, dodává Sára Kordová.
8: Teďka bychom chtěli udělat velkou instalaci, sledovat ji v čase, jak se chová, z toho se poučit.
7: Výsledkem by měly být designové doplňky do interiéru, které budou zároveň zavlažovat suchý vzduch. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Martin Srb, Český rozhlas.
3: Na téma ještě navážeme. Keramické střepy vydrží pod zemí tisíce let a přece se keramika dá udržitelně recyklovat, říkají odborníci. Moderní metody umí i snížit spotřebu hlíny a současný 3D tisk keramiky je tak velmi úsporný, jak zjistil Martin Srb na Vysoké škole umělecko-průmyslové od Adama Vargy a Emy Harmanové.
10: Je tá hlina veľmi udržiteľná. Oproti tisku plastu má obrovskú výhodu, že nám, keď nám niečo priamo v tlačiarni skolabuje, tá hlina je stále mokrá. A my ju vieme priamo tak, ako ju máme v tej tlačiarni zobrať a vrátiť späť do zásobníku materiálu a proste plynule pokračujeme ďalej. Lepšia recyklovateľnosť snáď už ani nemôže byť, ako pri tej mokrej hline.
9: To znamená, během tej výroby v podstate nemáte odpad.
10: Áno, prakticky nemáme odpad. Zároveň, keď nám niečo pri schnutí praskne, stále tá hlina ešte nebola vypálená, stále je to niečo, čo vieme bez akékoľvek straty zrecyklovať a recyklovať to prakticky do nekonečna. Tam v zadnej miestnosti, tam máme dole pod stolmi barely s úlomkami hliny a keď sa nám toho nazbíra dostatočné množstvo, tak to všetko zalejeme vodou, necháme premáčať a potom znovu ako keramickými strojmi, niečím, čo nie je vyrobené pre 3D tisk, ale proste pre keramikou, tak to znovu zrecyklujeme a dostaneme také ako balce čistej hliny, pripravenej na použitie.
9: Tak to je v tej výrobě, ale když se to potom vypálí, o slovo se hlásí Adam Varga.
6: Potom, co se vlastně keramika vypálí, tak je stále recyklovatelná. tým sa zaoberá paralelný projekt na Umprumke Adama Železného, ktorý sa zaoberá recykláciou porcelánu. Čo sa týka Umprumky a recyklácie keramiky v akejkoľvek podobe, tak si myslím, že tu sme pokrytí, zachránení.
9: Nebudú potom střepy, ktoré po nás zůstanou tisíce let, ale je možné to znovu spracovať.
10: Zároveň materiál, s ktorým pracujeme, obsahuje ako aditívum aj niečo, čomu sa v keramike hovorí šamot. Je to pomletá hmota, ktorá už raz bola vypálená, ktorá sa pridáva do tej hliny. Niečo, čo nám pomáha zároveň, aby tie veci počas výroby boli stabilnejšie. Nevyrábame si vlastný šamot. Nie je to proces, ktorý by sme mali pokrytý priamo tu na univerzite, ale je to niečo, čo je rozhodne možné, deje sa to a je to nejaký spôsob využitia hmoty, ktorá už bola vypálená.
9: Zatím tady v ateliéru máte k recyklaci i nejaké neúspiešné pokusy o 3D tisk keramiky. Co by ste chteli vylepšiť, aby to tolik nepraskalo?
10: Štandardne sa to rieši tak, že keramické objekty schnú na nejakých textíliách, na nejakých ako plátne. Problém je, že my tie naše predmety nemôžeme úplne prenášať počas toho, ako sú čerstvo vytisknuté. Keby sme z toho dotkli počas toho, ako to ešte nie je stuhnuté, tak to môžeme celé pokaziť.
9: Je to mäkké, nedá sa s tým moc manipulovať.
10: Presne tak. V podstate buď dlhodobo bojujeme s tým, že zo spodu to logicky kvôli tomu, že to na niečom stojí, odsýchá menej než z vrchu.
9: A když to prosýchá nerovnomierne, tak keramika môže prasknúť.
10: To by chcelo spraviť nejaké porézne police a uzavrieť to do niečoho na štýl skleníku.
9: Možná už na začiatku, aby ste to tiskli na niečem.
10: Keby sa to pri zmrštení o niečo zachytilo, tak by to odspodu prasklo. Sú to všetko veci, ktoré aktívne proste sledujeme. Ten výskum nielen my, ale aj iní ľudia vyvíjajú nové lepšie metódy, ako s tými vecami pracovať.
7: Dodáva Emma Harmanová z ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Ve Vědě Plus teď už další téma. Příměstské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dětem během prázdnin nabízí možnost podívat se do laboratoří, na univerzitní statek i další běžně nepřístupná místa. Kromě pokusů si mohou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat práci vědců.
11: A ty snáší modrozelený vejce.
12: Není uvnitř kuřátko.
11: Může být. Protože tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
12: 6 měsíců.
11: To je moc.
12: 2 měsíce.
13: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko přímo v kurníku u slepic. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora.
14: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy. Teď jsou tady na statku s námi, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
13: Ozývají se psy v těsné blízkosti, statku je útulek. Co ještě dalšího za zvířata tady potkají?
14: Právě nakrmili prasátka, protože tu máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byly opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
13: Tady na nás mávají zrovna dva účastníci.
12: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
13: Co vlastně taková nutrie žere?
12: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
13: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
15: Tobík Kolar.
16: No, já jsem si je taky hladila.
13: Byli jste i v laboratoři?
16: Byli, no. Tam jsme dělali vlastně pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
13: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
16: No, obojí.
17: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
18: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
19: Vápence.
18: Skoro?
19: No.
17: Vápence.
18: Z vápence, výborně. A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
19: tak je oxid uhličitý.
18: Tak z toho bublá oxid uhličitý. Přesně tak. Takže vidíte, jak to máme propojený. My jsme včera ty skořápky vlastně rozkládali v laborce.
13: O svoje zážitky se podělil taky Tobě.
19: Jo?
20: Ano. Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
13: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
20: Jo.
13: Na tábor vyrazili také
21: Zuzka,
22: Markétka,
23: Kačka,
24: Eliška.
13: A holky, vy jste se neznali ještě před táborem?
25: Ne.
13: Ne. Přitom vypadáte tak, jak nejlepší kamarádky.
26: Moc se mi to takhle líbí.
15: Dva koníci, je to hnědej.
13: Kromě zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická a nebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: Ve Vědě Plus teď už bezobratlí. Jaký je váš oblíbený bezobratlý živočich? Asi to není zrovna častá otázka, se kterou se člověk v životě setkává. Přesně takový dotaz ale svým čtenářům položili redaktoři britského deníku The Guardian. Lidé z celého světa na něj mohou odpovídat v anketě Bezobratlý roku 2026. Do ní mohou nominovat svého oblíbeného pavoukovce, žahavce, korýše nebo hlavonožce. Více nám o nezvyklé anketě řekne Adela Bartáková z naší zahraniční redakce. Hezký den.
19: Hezké odpoledne.
3: Adelo, proč vůbec Guardian takovou anketu vyhlásil?
19: Bezobratlí totiž tvoří drtivou většinu živočichů na naší planetě. Naopak všechna stvoření z páteří, mezi které patříme i my, zaujímají jen 5% celé živočišné říše. Širší veřejnost bezobratlé ale podle Guardianu často přehlíží a zapomíná na jejich význam. Právě proto vyhlašují už třetí ročník ankety, která má tyto živočichy náležitě ocenit.
21: Jsou to tvůrci ekosystému, opylovači, tvůrci půdy, ti, kdo zajišťují úrodnost a čističi oceánů. Jsou to naprosto nepostradatelná zvířata a my jsme měli pocit, že si to zaslouží oslavu.
19: Takhle význam ankety popisuje ekologický novinář Patrick Bergham. Guardian i proto s nadsázkou naznačil, že by před touto velkou celosvětovou soutěží mohlo do pozadí ustoupit i o poznání méně významné mistrovství světa ve fotbale.
3: Jak konkrétně vypadá ta volba nejlepšího bezobratlého živočicha?
19: Celá soutěž má pouze dvě pravidla. Na základě toho prvního se vítězem ankety nemůže stát živočich, který anketu vyhrál už v některém z předchozích ročníků. To druhé je zároveň i takovou prosbou na účastníky ankety. Její organizátoři totiž vyzývají, ať lidé do soutěže nepřihlašují různé bezpáteřní politiky, i když to asi pro někoho může být lákavé. Když lidé dodrží tato pravidla, už jim nic nebrání, aby do dnešní půlnoci britského času, tedy do naší 1 hodiny ráno, nominovali své oblíbence. Z nich pak organizátoři ankety vyberou 10 favoritů. Od 3. srpna pak budou moct lidé hlasovat o tom, kdo z nich se stane vítězem. No a ten bezobratlý šťastlivec pak bude oficiálně vyhlášený 17. srpna.
3: Už jsi zmínila, že se jedná o 3. ročník ankety. Jaké vítěze a favority měly ty uplynulé ročníky?
19: Historicky prvním vítězem ankety se v roce 2024 stal Lumbricus terrestris, tedy obyčejná žížala obecná. Ta se ziskem 38% hlasů slavila vyloženě drtivé vítězství, porazila tak třeba čmeláka nebo sršeň asijskou. Loni vítězství oslavil mikroskopický bezobratlý živočich želvuška.
21: Roztomilým želvuškám se říká vodní medvídci a mechová prasátka, protože je lze najít na vlhkém mechu. Přežili 5 velkých vln vymírání, byly vyslané do vesmíru a dokonce byly 30 let zavřené v mrazáku.
19: Ekologický novinář Patrick Bergham vítězství želvušky označil za heroické. Dokazuje podle něj, že v dobách globálních politických otřesů nás přitahují právě tato malá, ale extrémně odolná zvířata.
3: Adela Bartáková z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
3: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová a všechny naše pořady můžete samozřejmě také poslouchat v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích a budeme rádi, pokud nás budete sledovat i na našich sociálních sítích.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Vláda nebude prodlužovat regulaci cen benzínu a nafty. Od příštího týdne opatření skončí. Epidemie eboli se v Kongu rozšířila do dalších provincií. Na nemoc už zemřelo přes 700 lidí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se vrátila do Česka. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Od příštího týdne přestane stát regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
0: Ta eskalace není úplně vyřešená, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
22: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ujišťuje, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují. Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči platí zhruba 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu pod Slam při pádu z Ferraty, informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co přesně se stalo, vyšetřuje salzburská policie. Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednou z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v Chersonské a Záporožské oblasti.
1: Náčelník Oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse. Schořilo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
22: Počet nakažených ebolou v Kongu se přiblížil 2000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších dvou provincií, Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Sousedící Uganda hlásí 20 potvrzených případů nemoci a 2 úmrtí. Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zdíně zničil sklad s přibližně 30 tisíci knih. Vedoucí nadace Gabriela Končítková ve vysílání Radiožurnálu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
2: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
23: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
24: Si mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
23: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo, poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6.
25: Neprůjezdná D3 za Soběslaví a nehoda na D7 u Postoloprt. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává uzavřená za Soběslaví. Na 91. kilometru havaroval kamion a stále se odklízí následky nehody. Odklon je vedený exitem 95 Soběslav a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. Na dálnici D7 směrem z Prahy na Chomutov z Bystřete za začátkem dálničního úseku u Postoloprt. Hned za exitem 60 Býtoze Ves havaroval kamion. A skončil mimo dálnici. Průjezdný je pouze levý pruh, ale ani tady zdržení nečekejte. Silnice 43 mezi Brnem a Svitavami zůstává za Černou horou obousměrně uzavřená. Před Krhovem se srazila dodávka s osobním autem, alternativní trasa vede přes obec Lisice. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení až čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Přes výslovné předběžné upozornění vedením úřadu jste dne 21. srpna 1970, obdobně jako 21. srpna 69, svým oblečením provokativně demonstrovala svůj záporný postoj k současnému politickému dění. Tímto svým chováním jste ztratila důvěru potřebnou k zastávání dosavadní i jiné funkce v kanceláři prezidenta republiky, a to s přihlédnutím k významnému společenskému a politickému významu úřadu. S okamžitou platností odvolávám vás z funkce samostatného referenta odboru vnitřní správy s tím, že vaši pracovní agendu předáte dle pokynu vedoucímu odboru. Současně se ruší příslib úřadu na přidělení bytu v areálu Pražského hradu.
1: Tak zněla výpověď, kterou obdržela zaměstnankyně kanceláře prezidenta republiky. Podepsali vedoucí odboru plánovacího, finančního a personálních záležitostí s datací 25. srpna roku 1970. S fungováním prezidentské kanceláře v období éry komunistického Československa také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Výpovědí, kterou obdržela daná zaměstnankyně kanceláře prezidenta, jsme se ocitli v roce 1970. Jaká byla tehdejší atmosféra, co se dělo v zemi? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: V tom roce probíhaly stranické čistky, které si vyžádaly přes 300 tisíc vyloučení ze strany. Současně probíhaly profesní čistky, které dopadly jak na technickou inteligenci, tak na humanitní inteligenci. Spouštěly se politické procesy, jež kulminovaly o 2 roky později.
1: Jakou roli v rámci historického výzkumu, kterým se vracíme do období 70. a 80. let minulého století, mají archiválie typu dopisy prezidentovi?
2: Soudím, že se jedná o velmi autentický, byť pochopitelně svým způsobem velmi subjektivní pramen, který nám dává nahlédnout nejenom do problémů, které občané v té době řešili, ale současně také ukazují limity a možnosti vzájemné interakce mezi běžným občanem a státní správou.
1: My budeme mít pohled právě občanů, kteří si stěžovali. Máme zpětnou vazbu, jak odpovídal prezident, či řekněme jeho prezidentská kancelář?
2: Ta se pochopitelně také zachovala a navíc se ukazuje, že se zachovaly i celé řady reakcí těch různých státních orgánů a správních orgánů, neboť kancelář často přeposílala ty dopisy těch občanů k vyřízení nižším orgánům.
1: Byl dopis prezidentovi tou, řekněme, poslední šancí, poslední nadějí. Někdy se říká, tonoucí se i kosy chytá pro ty stěžovatele.
2: Bezesporu ano, což dokládá celá plejáda konkrétních případů.
1: Jedním z nejčastějších témat dopisů, které přicházely prezidentovi, bylo téma byty. Poslechněme si citaci z dopisu jedné stěžovatelky, která 30. ledna 1985 Gustávu Husákovi napsala.
3: Vážení soudruzi, jako pracovnici OOR v Mostě mě v životě nenapadlo, že bych se i já mohla jednou zařadit mezi ty, kteří se na prezidentskou kancelář obrací s prosbou o pomoc nebo radu. Naše problémy nastaly, když jsme z nouze největší po narození prvního dítěte vzali byt druhé kategorie v Mostě, který byl manželovi přidělen po 12 letech trvání pracovního poměru u OPS Most. Byt nám byl přidělen v hrozném stavu a nebýt podniku OPS, jehož prostřednictvím jsme dostali nové lino, kuchyňskou linku a plynový sporák, žili bychom asi dodnes jako zvířata.
1: Jak mohla prezidentská kancelář tuto konkrétní stížnost pisatelky řešit?
2: Většinou to bylo tak, že se přímo obrátila na ten bytový odbor s dotazem, jak ta situace, pokud o to bydlení toho dotyčného, skutečně vypadá. A to často přineslo posun o několik žebříčků v pořadníku na byt.
1: Když je něčeho nedostatek, stává se z daného zboží předmět úplatku či černého trhu. A to se týkalo také bytů, o kterých jsme slyšeli, že jich byl stále nedostatek. Dopis z ledna roku 1969, jehož autor pracoval jako fotoreportér, dokládá, jak to tehdy fungovalo.
4: Nedostatečný bytový fond je rozdělován neoprávněně. Morálka občanů a důvěra v právní řád a jistotu je podlamována, neboť je výhodnější poskytnout úplatek 5, 10 i více tisíc korun za byt nebo dům bez čekání, než být zapsán do věčně předbíhaného pořadníku a okázněně očekávat splnění bytových tužeb.
1: Lidé leckdy sahali i k ostřejším výrazům a postupům.
2: Extrémním projevem byl například squatting, kdy skutečně občané se nelegálně vloupali do bytů, jež byly dlouhodobě neobsazeny, třeba po emigrantech, a potom se snažili zpětně legalizovat tento svůj krok.
1: Daný fotoreportér, který si stěžoval na korupci, uváděl, důvěra občanů v právní řád, že je podlamována. Vnímali to lidé jako poslední instanci právního řádu, kterému nedůvěřovali, když existoval zákon, že každý má nárok na byt?
2: Ono se v těch dopisech velmi často objevuje takové konstatování, že o tom soudruh prezident nejspíše neví, jaké nešvary se objevují, jak se porušuje zákon, a proto mu píší.
1: Přesto pojďme si říci, prezident v rámci odpovědi na danou stížnost mohl tedy se dotazovat, mohl něco posunout, mohl zjistit informace a některým stěžovatelům mohlo být alespoň částečně vyhověno. Ale co všichni ti ostatní, kteří se snažili bez stížnosti prezidentské kanceláři dané věci vyřešit? Nebyl to takový boj s větrnými mlýny?
2: Svým způsobem ano, ono upřímně řečeno, celá řada těchto dopisů jsou určitým voláním o pomoc od lidí, kteří nemají prostředky nebo kontakty na to, aby se k tomu bytu dostali mnohem snažším způsobem, tedy skrze korupci.
5: Vážený soudruhu prezidente, obracím se na vás se stížností na nespravedlivé postupy Československého státního filmu vůči mé osobě a prosím vás o pomoc. Konkrétně, v roce 1977 jsem začala natáčet film Kalamita, který byl dokončen teprve v roce 1980. A to díky několika svévolným přerušením a pozastavením ze strany filmového studia Barrandov, které realizaci filmu takto nezodpovědně torpédovalo. Jeho výroba se tím zdražila a pracovníci štábu byli bez náhrady poškozeni. Přestože byl film v roce 1980 hotov, byl teprve v roce 81 dán pokyn k jeho masovým kopiím a teprve v roce 82 se dostal do distribuce. Za tento film, na němž jsem 3 roky nepřetržitě pracovala, jsem dostala nejnižší možný honorář, to jest 40 tisíc korun hrubého. A hodnotící komise jej zařadila do nejnižší kvalifikační kategorie.
1: Autorkou tohoto dopisu, adresovaného jako stížnost prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu Husákovi, byla režisérka Věra Chytilová. Dopis napsala v prosinci roku 1982. Do jaké kategorie stížností jej můžeme zařadit?
2: Spadala do 3. nejpočetnější skupiny pracovně právních vztahů a mzdových otázek, které činily zhruba 1200 dopisů ročně.
1: Zafungoval nějak soudruh prezident Husák ve prospěch režisérky Věry Chytilové?
2: Z dochované korespondence vyplývá, že se prezidentská kancelář obrátila na Barrandov a zde došlo k odpovědi, že to ohodnocení je zcela v pořádku, nebo daný film není prý dostatečně kvalitní.
1: Několikero dopisů přišlo do prezidentské kanceláře od zaměstnankyně Československých aerolinií. Začala psát ještě prezidentu soudruhu Ludvíku Svobodovi. A citaci jedné ze stížností, která je z ledna roku 1972, si teď poslechneme.
6: Žádám tímto o pomoc při mém již déle trvajícím problému. Žádosti o zaměstnání u Československých aerolinií ve funkci pilota. Tuto záležitost řeším prakticky již 5 let a nyní, těsně před kladným vyřešením, mi bylo řečeno, že nemohu být přijata. Důvody neuvedeny žádné, anebo neurčité. Jediný důvod, protože jsem žena.
1: Domnívám a dopis
6: se,
1: v tomto duchu pokračuje. Vyhověl soudruh prezident této stěžovatelce?
2: Této stěžovatelce vyhověno nebylo a ten případ je sám o sobě velmi zajímavý, neboť ona napsala více než 300 dopisů, komunikovala i s manželkou Ludvíka Svobody Irenou Svobodovou, dostalo se jí podpory od Českého a Slovenského svazu žen, ale všechno stálo a padalo na generálním řediteli ČSA, což byl bývalý velitel letky ministerstva vnitra a také osobní pilot Antonína Novotného.
1: Takže politicky dobře prověřený člověk?
2: Bezesporu a současně člověk, který měl pocit, že ženy mohou být maximálně stévardky, ale v žádném případě by neměly řídit dopravní letadlo.
1: Zcela specifickou oblastí stížností, která ilustruje postavení občanů v komunistickém Československu v daném období, bylo téma cestovních pasů. Připomeňme si, že bez takového cestovního pasu či speciální výjezdní doložky nemohli občané vůbec do zahraničí vycestovat. Uzavřené hranice přinášely nejen problémy, ale také další okruh stížností a ty nesouvisely jenom s oním cestováním, ale s tím, že rodinní příslušníci žili za hranicemi státu za onou železnou oponou. Z rakouského Grazu byl 1. srpna roku 1986 odeslán tento dopis. Jeho autorem byl stěžovatel Petr K.
7: Vážený pane prezidente, dovoluji si obrátit se na vás s žádostí o udělení milosti za trestný čin opuštění republiky. Za udělení milosti a prominutí trestu bych vám byl velice vděčen. Vzhledem k tomu, že úprava mých právních vztahů k Československé socialistické republice by zřejmě umožnila vydání vystěhovaleckého pasu mé manželce a synovi. Má manželka si žádala dosud 5x o povolení vystěhování, nicméně tyto žádosti, jakož i odvolání, byly zamítnuty s odůvodněním, že se zdržují v zahraničí bez povolení československých úřadů. Proto bych co nejdříve rád toho povolení dosáhl a tím vyřešil tuto nepříjemnou rodinnou situaci.
1: Nezákonné opuštění republiky. Připomeňme si, že tehdejší Československo bylo také signatářem prohlášení listiny lidských práv a svobod, kde je věnována pozornost i místu pobytu, i to, kde se lidé rozhodnou žít. Československo to nebralo vážně?
2: Československé úřady to opakovaně porušovaly a občané také na to v těch dopisech upozorňovali. Upřímně řečeno, při čtení bezmála tisícovky dopisů, co chodili ročně k této tématice, vidíme tu syrovou realitu mocenské zvůle a bezpráví snad asi nejintenzivněji.
1: Pokračujme v příběhu stěžovatele Petra K. O rok později se na prezidentskou kancelář obrátila následujícím dopisem jeho matka.
8: Vážení soudruzi, důvody jeho odchodu byly sociální, nikoli politické. Vysvětlil mi je při mé návštěvě v Rakousku krátce po jeho činu, kdy jsem ho chtěla přimět k návratu do vlasti a k rodině. Byla to hlavně neutěšená situace finanční, bytová a málo slibná pracovní perspektiva. Jeho manželka vystudovala speciální pedagogiku, dosáhla i vysokoškolského titulu, hledala práci. Jakmile však kádrové odbory různých organizací zjistili, že se ucházela o práci a že je ženou emigranta a žádá o vystěhování z Československé socialistické republiky, ztratili oni zájem. V současné době pracuje jako uklízečka na částečný úvazek. Od léta 1984 po překonání rozčarování, pocitu zrady a smutku žádá opakovaně o povolení vystěhování, přičemž si chce zachovat občanství Československé socialistické republiky. Žádosti mé snachy byly opakovaně zamítnuty. Chtěla by obnovit manželství, dát synovi otce, spojit rodinu.
1: Víme, jak tento příběh dopadnul?
2: Z materiálu jasně vyplývá, že do listopadu 89 se neviděli.
1: Téma rozdělených rodin je velkým a leckdy opravdu srdcebolným tématem naší soudobé historie.
2: neboť těchto příběhů jsem četl velké množství a z některých skutečně člověku běhá mráz po zádech, jako případ muže, který právě s dcerou emigroval v roce 84, kdy se prostě rozhodl spontánně zůstat v zahraničí a vlastně se svou ženou se až zase do pádu komunistického režimu neviděl.
1: Komunisté veřejně proklamovali, že jsou zastánci takzvaného scelování rodin.
2: To je pravda, ale upřímně řečeno také proklamovali, že v Československu jsou zajištěny náboženské svobody, což také nebyla pravda. A toto je klasický příklad pokrytectví, který v té době existoval.
1: Proč?
2: No hlavně proto, že se to vztahovalo na Helsinské dohody, které z pohledu komunistického režimu byly zajímavé pouze pokud jde o hospodářskou a kulturní spolupráci, ale nikoli pokud jde o lidská práva.
1: A co to scelování rodin? Proč bylo v praxi nerealizovatelné?
2: Z jednoho důvodu, protože těch žádostí bylo obrovské množství a ten systém to nezvládal organizačně zpracovat a současně se nemohou zbavit dojmu, že tam byla jistá pomstychtivost, neboť dotyční odmítli socialistický ráj a ukázali mu záda.
9: K 60. nám soudruha Gustáva Husáka předal prezident republiky jubilantovi čestný titul Hrdina Československé socialistické republiky a řád Klementa Gottwalda. Po této slavnosti na Pražském hradě blahopřál generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa jménem předsednictva federální vlády soudruh Lubomír Štrougal. Alois Intra tlumočil blahopřání federálního shromáždění. Gustáva Husáka přišli v den jeho 60. narozenin pozdravit členové vlády České socialistické republiky a České národní rady. Představitelé nejvyšších slovenských národních orgánů předali pozdravný dopis slovenské vlády a Slovenské národní rady. Velvyslanec soudruh Červoněnko po předání darů tlumočil pozdravy nejvyšších představitelů Sovětského svazu a oznámil rozhodnutí nejvyššího sovětu vyznamenat soudruha Gustáva Husáka Leninovým řádem.
1: Jedním z posledních dopisů, které dorazily do prezidentské kanceláře, bylo to 18. prosince roku 1989, byl dopis Rudyho U. Gustávu Husákovi ho napsal ve Spojených státech amerických.
10: Vážený soudruhu prezidente, přijměte srdečný pozdrav. Jsem od roku 1968 pryč z Československa a nyní mám zájem navštívit rodiče, kteří by byli rádi. V roce 1972 jste mi udělil milost a zjistil jsem nyní, že když jsem žádal o víza, že moje milost je zbytečná a víza nemohu dostat. Jenom v případě, že zruším československou příslušnost nebo se legálně vystěhuji z Československa. Milost jsem dostal ve věci trestného činu, za níž je komunistickou stranou bráno to, když se člověk rozhodne opustit rodnou zemi. Zrušení československého občanství je vyplacení se z rodné země. Připadá mi to jako vyplacení odpustků, proti kterému byl československý myslitel Jan Hus upálen na hranici.
1: Zopakujme si. Rudy U. žádal, aby po 21 letech se mohl setkat se svými rodiči. Co měl na mysli o ním vyplacením?
2: Měl tím na mysli jeden z požadavků pro narovnání vztahů s Československem, kdy úřady vyměřily nějakou částku, která měla pokrýt náklady na jeho třeba vzdělání nebo různé pracovní kurzy a podobně. Pro představu se v jednom případě jednalo o částku 40 000 švýcarských franků a v dopise se dotyčný, jež působil ve Švýcarsku jako lékař, snažil získat určitou slevu, neboť upozornil, že podobný obnos nemá k dispozici, bylo mu vyhověno, ale pouze snížením částky o 500 franků.
1: Znamená to, že i to byl prvek pomstychtivosti komunistického státu?
2: Částečně ale možná to byla i snaha, jak zlepšit stav devizových rezerv.
1: S kádrovou politikou souvisí i další ze stížností, která byla adresována prezidentu republiky Gustávu Husákovi v prosinci roku 1972. Autorem dopisu stížnosti byl František H. ze slovenské Prievidzi.
11: Vážený pán prezident, obraciam sa na vás so žiadosťou o vyšetrenie krivdy páchanej na mojom dieťati. Dcéra Mária sa riadne prihlásila na štúdium na strednej zdravotníckej škole v Martine, kde prvý ročník absolvovala veľmi dobre. Aj v druhom ročníku sa učila veľmi dobre, ale 14 dní pred ukončením školského roku ju zo školy bez udania dôvodu vylúčili. Chyba som sa dopočul, že dôvodom je, že navštevuje bohoslužby a chodí do kostola. Ja nemôžem pochopiť, či je vôbec možné, aby bol u nás človek zbavený zákonných práv, ktoré zaručujú aj náboženskú slobodu.
1: Pomohla prezidentská kancelář panu Františku H., aby dcera mohla vystudovat střední školu, přestože chodila do kostela?
2: Nepomohla a není to nic neobvyklého, neboť i na konci 80. let se běžně objevovaly případy, kdy pro studium na zdravotnické nebo pedagogické škole znamenalo chození do kostela či na náboženství automatickou stopku.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: Pro nemalou část bezesporu byli, neboť se dostali do tak složité životní situace, že pouze prezident republiky v jejich očích jim mohl pomoci.
1: Existoval tady nějaký správní systém, nějaký soudní systém, přestože víme, že komunistický stát je velmi pokrytecký v tom, co deklaruje, jak to funguje v praxi. Ti lidé neměli možnost žádným jiným způsobem se domoci, dejme tomu, svých práv?
2: Já si myslím, že celá řada z nich si moc dobře uvědomovala, že právě tím, že se obrátí na ty nejvyšší místa, tak danou kauzu může skutečně výrazně urychlit.
1: Je něco, co vás při studiu této problematiky a jste autorem monografie na dané téma překvapilo?
2: Celá řada věcí, nejenom to, že skutečně někteří pisatelé sdíleli s prezidentem, dá se říct, celý svůj život, ale současně to, že jsem netušil, v jak velmi složité situaci se nacházeli mnozí občané v době, kdy údajně u nás již byl rozvinutý socialismus a výdobytky se mohl užívat téměř každý. Tak ukazuje se, že tomu zdaleka tak nebylo.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 2030. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Spojené státy obnovují námořní blokádu íránských přístavů, oznámil to prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Ukončení blokády přitom bylo jedním ze zásadních bodů příměří a memoranda o porozumění. Po íránských útocích na lodě v Hormuzském průlivu ale minulý týden označil Trump dohodu za mrtvou. Od té doby střety mezi Spojenými státy a Íránem postupně sílí. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro český národní plán obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to už šestá platba. Předtím komise proplatila přes 163 miliard korun. Evropské prostředky míří třeba do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu nebo rozvoje infrastruktury. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí, odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. Pražským Karlínem nejezdí tramvaje. Horko na trati mezi Florencí a Palmovkou narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí dlouhým odklonem přes Žižkov anebo přes Kobylisy. V Karlíně mají cestující využít metro. Horko zastavilo tramvaje taky přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt.

0: u Slavkova u Brna. Zpravodaj hlásí čerstvou nehodu osobního auta s kamionem.
1: Je to úplně zablokovaný, je to neprůjezdný, všichni to otáčí. Projet se nedá, už tam měli dva hasičské vozy, dvojí policajti, záchranka, ty projeli, projeli.
0: Vypadá to na vážnou nehodu, jako náhradní trasu můžete využít silnici 416 přes Křenovice. A silnice 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, tam stále vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří, kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 13. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní díl vysíláme v aktualizované repríze.
5: Slovní útoky i zneužívání fotografií. Agrese mezi dětmi v online prostoru narůstá.
6: Člověk bez školení jakoby po čase toho sledování by dokázal velmi u některých těch kanálů jednoduše vytrasovat, kam ty děti chodí do školy, kde bydlej.
5: Právě WhatsApp třeba odborníci vůbec nedoporučují jako komunikační kanál pro děti na prvním stupni.
7: My jsme věděli, že tam je strašně moc různých nebezpečí, ale ona prostě bez něj byla úplně vyčleněná z kolektivu.
8: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
4: Zelenou ikonu s bílým telefonním sluchátkem, tedy aplikaci WhatsApp, dnes najdeme v milionech chytrých telefonů po celém Česku. Z březnového průzkumu společnosti ESET vyšlo, že právě tuto komunikační platformu využívá až 89% oslovených Čechů a Češek. Nejčastěji v Praze. Na Moravě je v jistých regionech oblíbenější Facebook Messenger. Méně už se ví, že WhatsApp je i sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? 13-letá Inés používá WhatsApp zhruba rok a půl. Na dosavadní zkušenosti s používáním se jí ptala moje kolegyně a spoluautorka Reparátu Markéta Vosková.
9: Já jsem nějak od kamarádů zjišťovala, co to vlastně je. Potom nám jako rodiči řekli, že na začátku 6. třídy dostaneme jako WhatsApp. Využíváme ho na komunikování s kamarády, rodičema a rodinou.
10: Učili jste se třeba ve škole o tom, že na WhatsAppu se může objevit i nebezpečný obsah, nebo že tam může docházet třeba ke kyberšikaně?
9: Ano, učili jsme se to na začátku 5. třídy a opakujou to nám i do 7., takže víme nějaký rizika.
10: A setkala jste se tam někdy s něčím takovým?
9: Nikdy jsem se nesetkala a doufám, že se nikdy nesetkám.
10: Na koho byste se obrátila?
9: Obrátila bych se buď na rodinu, jako na rodiče, anebo s učitelů, nějaký dospělý člověk, třeba koho znám.
10: Máte nějakou třídní skupinu?
9: Máme pro oboje, i pro školní účely, tak máme třídní skupinu i právě komunikace s rodinou.
10: A slyšela jste o WhatsAppových kanálech?
9: Pár jich sleduju.
10: Co sledujete?
9: Jsou tam nějaký videa ze života, což třeba mě moc jako nezajímá, ale často se ke mně ty kanály dostávají přes kamarádky, že by chtěli nějaký jako odběr navíc, tak někdy dám. No.
4: Řekla nám sedmačka Inés. 13-letá Ellen si WhatsApp instalovala hlavně kvůli škole.
11: Řešíme tam různý domácí úkoly, různé práce do školy a když jedeme na nějaký výlet, tak se přesto domlouváme.
10: A než jste začali používat WhatsApp, tak dostali jste od školy informace o tom, jak se ta služba používá a že tam může být třeba i nějaký nevhodný obsah?
11: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
10: A narazila jste někdy na něco takového?
11: Zatím ne a doufám, že nenarazím, doufám.
10: Co byste považovala za nevhodný obsah a jak byste to řešila, kdyby vám to někdo poslal?
11: O tom jsme se taky učili, já bych to neposílala dál a neodpovídala bych na to.
10: Existuje třeba i takzvaný phishing, to znamená, že vás někdo kontaktuje, vyzývá vás třeba k tomu, abyste klikla na nějaký odkaz anebo vyplnila tam svoje údaje. Napadá vás ještě něco podobného, nějaké to klamavé chování?
11: No určitě tam je vydírání za nějaký fotky, jakože úplně nevhodné fotky. A jsou tam samozřejmě i nějaký odkazy, ale zatím jsem na ně nenarazila a když už, tak je většinou nerozumím.

0: jako je káva.
1: Řekla 13-letá Ellen kolegyni Markétě Voskové. Zkušenost s WhatsAppem z pohledu rodičů přidal Martin Uhlíř, otec dvou dospívajících synů.
2: Staršímu bude zanedlouho 19 let, mladšímu 14 let. A používají ten WhatsApp, mají tam i školní skupiny a i na komunikaci s rodiči, s námi a s přáteli.
3: Svěřili se vám vaše děti s tím, že by narazili na nějaký problematický obsah právě na WhatsAppu?
2: Ano, vybavuju se situaci před pár lety. Máme naštěstí se syny otevřenou komunikaci a mladší nám řekl, že právě narazil na to, že v nějaké opravdu skupině, kde bylo snad několik set dětí, najednou byl obsah, který byl ošklivý. Ptal se nás, co to je. Mluvili jsme o tom s ním, řekli jsme mu, jaká jsou rizika z té skupiny. Vyskočil a ještě upozornil pár dalších přátel.
3: To stojí na tom, že vy máte v rodině takovou tu otevřenou komunikaci, nebo že třeba se naučil ve škole ten nástroj komunikační používat?
2: Ptali jsme se o tehdy, jestli na ta rizika byl upozorňován ve škole a nebyl, takže to jsme uvodili, že závisí opravdu, nebo v našem případě šlo o individuální případ v rodině.
3: Máte nějaká doporučení třeba pro rodiče ostatních dětí?
2: Aby rodiče s dětmi otevřeně mluvili nejenom o tom fyzickém světě, ale hlavně o tom virtuálním.
1: Ve studiu už je se mnou Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Vítejte.
4: Dobrý den.
1: Jak podvodníci a predátoři využívají WhatsApp, zejména když tedy cílí na děti a nepoučené uživatele?
4: Mnoha způsoby. Pokud se koukneme na ty dva základní, tak tím prvním jsou takzvané kanály. To je funkce stará zhruba 3 roky a ta funguje, ale dá se říct, jednostranně. Kdokoliv se může přidat do kanálu a může jenom reagovat. Není tam jako vzájemná ta klasická komunikace. Problém tam samozřejmě spočívá, že tam je nekontrolovaný obsah. Takže do těch kanálů se často pak vstupuje s různými jako dětskými pornografiemi, zoofilními pornografiemi, nacistickými různými jako materiály a tak dále. To je jedna ta část, která je riziková. A druhá jsou ty obrovské skupiny. Tam vnímáme to riziko hlavně v tom, že tam už funguje ta komunikace, může být mezi těmi uživateli.
1: To znamená, že na sebe můžou reagovat. A psát si zatímco
4: a posílat fotky.
1: Ano, a na těch kanálech si vlastně jenom posílají emotikony.
4: Přesně tak, posílají se emotikony, jenom vlastně sledují ten obsah, nemůžou ho tam dávat, ale v těch skupinách tam už mezi sebou můžou interagovat. A tam největší to riziko vnímám ve skupinách typu přidej se, ať je nás tady co nejvíc, VIP skupina, tajná skupina. Tam pak to většinou probíhá, že se přidá hrozně moc lidí, několik tisíc. Zprvu ta komunikace probíhá ještě jako v pořádku, dá se říct, ale pak tam najednou začnou skákat pornografické materiály, radikalizační materiály a tak dále. Takže tam pak začíná to riziko, že tam už je nekontrolovaný obsah.
1: Já si vybavuju tiskovou zprávu Policie České republiky, teď nevím, jestli to bylo z loňska nebo předloňska, která právě varovala před těmito skupinami a tam vlastně mě zaujalo to, že když se někdo z té skupiny odhlásí, tak ho zase někdo jiný přihlásí. Tak jsem si říkala, co je vlastně cílem útočníku nebo provozovatelů těchto skupin?
4: Cílem je radikalizace anebo obecně nějaké jako vtahování do té výroby dětské pornografie, protože často tam ti pachatelé a ty útočníci vyzývají k poslání různých fotek, ať už obnažených nebo neobnažených, ale ono dneska už umělá inteligence nám umí svlíkat fotky, dá se říct, za pár korun a velmi rychle a velmi uvěřitelně. Takže ten cíl je tam jednak ty lidi dostat a pak je lákat na ten obsah a vlastně je dát do takové jako komunikační bubliny a rozvíje ten obsah, který většinou je spojen s nějakou trestnou činností.
1: A když mluvíte o radikalizaci, tak jaký typ radikalizace? Nebo které skupiny vlastně mají zájem na této radikalizaci?
4: Dá se říct, že jakýkoliv. Buď dneska se nám hodně rozmáhá, nechci říct, že úplně tady všechno, ale obecně ten trend je takový, že se začíná vracet nějaká forma manosféry. To dneska míří na hodně jako mladý kluky, zhruba 10-11, kdy oni se snaží jakoby vštěpovat názor, že ženy patří do kuchyně, nemají právo vydělávat peníze. A ten muž je nadřazený. To je jedna část, ale pak samozřejmě pořád se nám točí různé jako válečné tématiky. Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východu, nacionalistické, nacistické tématiky. Ono vlastně je to pořád to samé, ale hlavní cíl je izolovat toho jedince a pak mu jako ten jednotný nějakou ideologii vlastně vkládat do té hlavy.
1: Ještě k těm kanálům. Tam si vlastně ten kanál může založit kdokoliv a musí tam projít nějakou bezpečnostní kontrolu, protože WhatsApp tedy smí používat děti od 15 let samostatně. Mezi 13 a 15 rokem tomu potřebují souhlas rodičů a do 13 let by ho neměli používat vůbec. Kontroluje to nějak WhatsApp, kdo si zakládá kanál?
4: Dneska je to tak jednoduché, že se jenom odškrtne. Víme, jak to dneska funguje. Myslím si, že to je obecně i problém vymáhání dneska té věkové hranice. Často se zmiňují jakékoliv zákazy na sociální sítě a tak dále. My už ale v té České republice máme vlastně ty věkové hranice, tak jak jste řekla. Ale problém z mé strany je to vymáhání, že dneska stačí jenom odškrtnout, je mi 13, je mi 15 a nikdo se dál jako neptá. Uvidíme, jak nám do toho vstoupí teď nově představená digitální peněženka od Evropské unie. Je to zatím hodně probírané téma. Uvidíme, jestli se to chytí nebo nechytí. Ale co se týče těch kanálů a skupin, tak teď vlastně myslím minulý rok rozjel WhatsApp to, že jakmile vás někdo přidá do té skupiny nebo do toho kanálu, tak vy to musíte odsouhlasit a dávat tam nějaké informace. Kdo to založil, kolik je tam členů, jaká je tam aktivita. To by mělo chránit vlastně tu osobu, aby si zapřemýšlel, jestli tam chce nebo nechce. Takže pokud ten kontakt nemá uložený, tak vždycky vyjede nějaká ta bezpečnostní procedura, jestli vůbec do té skupiny chce vstoupit.
1: Myslíte, že to bude stačit z pohledu policie nebo nějaké kyberbezpečnosti?
4: Je to krok vpřed, určitě. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě edukace hlavně od rodičů. Jak jste správně řekla, do 13 let my vůbec nedoporučujeme, aby děti tyhle samostatné účty na WhatsAppu nebo tak měly. My samozřejmě víme, že to často jde i z iniciativy škol a tak dále, protože tam probíhá ta komunikace, ale tam většinou doporučujeme, ať ta škola využívá osvědčenější kanály, jako třeba Microsoft Teams a tak dále. To je pořád, jako myslím si, zabezpečenější než třeba ten WhatsApp. Takže je to krok vpřed, ale jak říkám, pořád je základní ta edukace směrem od rodičů k dětem.
1: Jak konkrétně dokáže reagovat policie, když se na vás obrátí, ať už rodiče nebo pedagogové se závadným obsahem na WhatsAppu?
4: Já teda musím se přiznat, jsem z ministerstva vnitra, ne z policie. Nemůžu mluvit úplně za policii, ale můžu tady projít naprosto jednoduché kroky. Ta policie tam se obrací, když je to opravdu závažný případ. Doporučuji jednak poradnu e-bezpečí, je to napišnám.cz. Jak když uvidíte jakýkoliv závadný obsah, tam je to naprosto jednoduchý formulář, který můžete nahlásit. Je to jeden z našich nejbližších partnerů. Takže tam pomůžou třeba odstranit, pomůžou nahlásit. Pak pokud je tam už nějaká dětská pornografie, tak linka Stop Online, kterou provozuje Safer Internet Centrum Česká republika. A jak říkám, pokud je tam už nějaký opravdu závadový obsah nebo hrozí nějaké reálné riziko, tak i hned kontaktovat samozřejmě linku 158.
1: A k těm bezpečnějším alternativám, vy už jste zmínila Microsoft Teams, ale nevím, jestli ho doporučujete třeba i pro komunikaci rodičů a dětí.
4: Pro komunikaci rodičů a dětí já osobně určitě doporučím Signál. Ten rozdíl mezi WhatsAppem a Signálem je v tom, že Signál je takzvaný open source systém. Je daleko zabezpečenější a nezbírá o vás metadata. Ty metadata si umíme představit pod tím, že nejenže WhatsApp sleduje ty zprávy. On je má sice šifrované, ale sleduje ty zprávy, ale zároveň sleduje i, jak často jste na tom WhatsAppu, komu přesně píšete, jak dlouho jste na tom kanálu. A jak říkám, už to není tak zabezpečené, přece jenom je to podmetou a ty úniky tam jsou daleko častější.
1: Na závěr bych se vás ještě zeptala na, řekněme, obecnější situaci nebo na nějaké trendy v té kybernetické kriminalitě právě na sociálních sítích v Česku. Co byste zdůraznila?
4: Určitě zdůrazňuji, teď velký boom je kybergrooming na online hrách.
1: To je co?
4: Kybergrooming, si můžeme představit jakékoliv manipulativní techniky pachatele s cílem vylákat z dítěte nějakou intimní fotografii nebo nějaký jiný obsah. Ale dneska se nám ty pachatelé přesouvají na online hry, nejčastěji Roblox, Fortnite, Minecraft a tak dále. Oni se tam to dítě vlastně přesně nagroomují a stahují ho většinou na Snapchat. Ten Snapchat z naprosto jednoduchého důvodu po 24 hodinách on maže jakékoliv zprávy. A pokud vy si děláte nějaké print screeny nebo screenshoty, tak ta druhá strana to ví. Takže i doporučuji, pokud vy na nějaký ten obsah mezi pachatelem a třeba vaším dítětem narazíte, tak nescreenshotovat a nevystrašit toho pachatele, ale vzít druhé zařízení a třeba vyfotit, natočit a tak dále. Takže pozor na ty online hry, ale jak říkám, tam naprosto jednoduchá obrana proti tomu je vypnout četovací možnost. Sama hra o sobě není špatná, ten chat je rizikový.
1: Celé to stojí na otevřené komunikaci rodičů a dětí a na jisté důvěře, ale jak jsme se o tom bavili i s kolegy a kolegyněmi, tak prostě rodiče často si říkají, kde je ta hranice, mám skutečně dětem slídit v telefonu, jak si nastavit tenhle ten režim, co doporučujete?
4: Doporučuji k tomu přistupovat úplně stejně, jako když dítě učíme nesahat na plotnu, nechodit na červenou. Dneska děti už nevnímají rozdíl mezi online a offline světem. Musíme to, co je vlastně učíme v reálném světě, nemluvit s cizími lidmi, dávat si pozor, dávat pozor na sebe, tak to jenom přenést vlastně do toho online světa, vysvětlovat ty rizika, nebát se si zkoušet a nebrat to úplně jako kontrolu, ale dítěti vysvětlovat, musím tě chránit. Takže i když se třeba nastaví nějaké ty rodičovské kontroly, rodičovské zámky, tak hlavně už ve chvíli, kdy to dítě dostane první mobil, první tablet, to s ním komunikovat jako ochranu. A my říkáme, jak je dítě menší, tak musíte vyvažovat důvěru a kontrolu. Čím je dítě menší, tak daleko větší kontrola, menší důvěra a čím starší, tak se to převažuje. Větší a větší důvěra a menší kontrola. Ale jak říkám, komunikovat to úplně stejně jako v reálném světě, jenom ty kompetence převádět je do toho online světa.
1: Radí Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Moc děkuji, že jste přišla do studia.
4: Já moc krát děkuji, hezký den.
1: Oslovili jsme také přímo společnost WhatsApp, která sídlí v Irsku, s dotazem, co konkrétně dělá pro podporu digitální gramotnosti jejich nejmladších uživatelů. Ze jejich písemné odpovědi citujeme.
0: Vytvoření bezpečného prostoru pro komunikaci teenagerů je pro společnost WhatsApp velmi důležité. Podporujeme rodiče a opatrovníky v tom, aby s teenagery průběžně otevřeně hovořili o bezpečných způsobech používání aplikace WhatsApp. Informace naleznete v těchto článcích. Informační centrum pro teenagery, stručně o soukromí, bezpečné a soukromé odesílání zpráv. Vaše osobní zprávy a hovory jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je můžou číst, poslouchat nebo sdílet pouze uživatelé, se kterými si píšete nebo voláte. WhatsApp ani Meta nemají přístup k poloze, kterou sdílíte. Vaše kontakty nezdílíme se společností Meta. Skupiny jsou soukromé. Můžete využívat automatické odstraňování zpráv a zapnout možnost šifrovaných záloh. Své údaje si můžete stáhnout. Pokud WhatsApp používáte jen k posílání osobních zpráv, reklamy se vám zobrazovat nebudou. Reklamy se budou zobrazovat ve stavu a v kanálech mimo vaše osobní chaty a hovory.
1: Napsala nám společnost WhatsApp prostřednictvím AI chatbota. Na rizika spojená s používáním této komunikační aplikace poukazuje také dokument WhatsApp Kámo, dostupný online na portálu i vysílání České televize.
5: To, co jsem tam viděla u těch mladých slečen, mě dost teda šokovalo. Tak jsem začala ještě víc pátrat po tom, jak je možný nastavit jako to soukromí těch WhatsAppových kanálů a zjistili jsme, že tam absolutně žádná možnost není. Že je to prostě veřejný vysílání do světa úplně veškerého soukromí těch dětí.
1: Do studia v Brně zdravím Marii Jaroň Bedrošovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která se zabývá interdisciplinárním výzkumem internetu a společnosti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Vy jste spolupracovala na výzkumu s názvem EU Kids Online. Čeho se týkal a jak z toho vychází prostředí právě té komunikační platformy WhatsApp?
6: EU Kids Online je vlastně velký mezinárodní výzkum, co probíhá v Evropě a zaměřuje se na různé aspekty toho, jak děti a dospívající používají internet. Takže na ty pozitivní věci, co tam můžou dělat, i na možná rizika. A my jsme se v téhle vlně výzkumu, která probíhala v roce 2025, nezaměřili přímo na WhatsApp, ale obecně vlastně na různé komunikační platformy, které můžou děti a dospívající používat.
1: No a jsou už k dispozici nějaké závěry, jak děti používají vlastně ty komunikační platformy, když říkáte, že jste se na to dívali spíše tedy v celé šíři?
6: Většina z nich nejčastěji používá právě různé messengerové aplikace, kam spadá i ten WhatsApp, sociální sítě, méně pak, když se budeme bavit třeba o těch problematických obsazích, se s nimi setkávají na nějakých specifických komunitách nebo webových stránkách. Tohle je něco, s čím se většinou setkávají právě na těch jakoby běžných sítích, běžných platformách.
1: My se dnes věnujeme hlavně tedy WhatsAppu, protože to je komunikační kanál nejen mezi dětmi, ale i rodiče s dětmi takto komunikují a některé školy vybízejí děti, aby si zřídili účet na WhatsAppu, aby spolu mohla komunikovat celá ta třída. V čem je za vás největší riziko této aplikace a těch kanálů, které tam také lze využívat?
6: Největší riziko je to, že vlastně ty děti nemusí komunikovat jenom s tou třídou a s těmi rodiči, ale i s cizími lidmi. Můžou se vlastně dostat do skupin, kam je pozve někdo, koho neznají, nebo je tam možná pozve jejich vrstevník, ale pak jsou tam lidé, které vlastně neznají a kteří můžou sdílet různé typy obsahu, chtít po nich různé typy informací.
1: Já mám zkušenost z různých škol, kde učitelé píšou i rodičům, aby se zdrželi nějakého pomlouvání ve WhatsAppových skupinách, protože WhatsAppové skupiny si zřizují i rodiče žáků z jedné třídy, aby se třeba lépe domluvili kolem školy v přírodě a takhle. Ale vlastně často tam dochází k pomlouvání paní učitelky nebo nadměrná kritika rodičů nebo žáka jednoho a vlastně to trochu narušuje dynamiku té třídy a nějakou soudržnost toho kolektivu. Setkáváte se s tím také při své práci?
6: Já ve své práci hodně řeším kyberšikanu a to už je ta závažnější forma toho, co jste nazvala jako pomlouvání. A tam opravdu víme, že se to děje nejčastěji v nějakém kolektivu, buď teda třídním, mezi dětmi nebo rodiči, nebo v nějakém vrstevnickém. Takže přesně tyhle platformy jsou ta místa, kde se kyberšikana může nějakým způsobem projevovat, když to zajde do toho většího extrému. A je dobré si uvědomovat, že i když já třeba napíšu nějakou zprávu, že si z někoho dělám například legraci, nebo jsem vůči němu kritická, tak ten jiný člověk to může vnímat s mnohem větší intenzitou. Takže pro toho člověka, kterého se týká, to opravdu může být zraňující, i když třeba já a lidé kolem mě si to nemyslí.
1: A u těch rodičovských skupin, jakým způsobem to lze ošetřit, aby k takovým situacím nedocházelo? Často ty skupiny vznikají bez vědomí učitele.
6: Tady nebude jednoduchá odpověď. Já asi vyjdu z výzkumu, které provádíme spíše s těmi mladšími uživateli, ale stejná logika bude platit i na rodiče. A to znamená, že v rámci nějaké digitální gramotnosti bychom se měli bavit a učit se, ať už teda děti nebo dospělí, i o nějaké digitální etice. Lepší radu asi nemám v tuhle fázi. No.
1: Zabýváte se tedy prevencí kyberšikany. Uh-huh. Jaké kroky doporučujete rodičům, aby podporovali tu postupnou digitální samostatnost, osamostatňování dětí na internetu, aby ho dokázali bezpečně užívat? Když to vememe úplně od základu, od toho prvního mobilního telefonu, jak by rodiče měli postupovat?
6: Ono je důležité právě už tady od začátku, předtím, než se stane něco tak závažného jako kyberšikana, vytvořit nějaké bezpečné komunikační prostředí s dítětem, kdy se to dítě jednak nebojí svěřit se, kdyby se mu něco stalo, a jednak ví, že rodiče zajímá, co na tom internetu dělá, že to nebude třeba bagatelizovat nebo říkat, že ho to nezajímá, že se o tom s ním nebo s ní může bavit. A právě pokud je tohle postupně vybudováno, pokud to dítě ví, že když vidí problematický obsah, tak se může zeptat rodiče, nebo pokud vidí, že se třeba i spolužákovi nebo nějakému kamarádovi děje něco špatného, že se má na koho obrátit a má to s kým řešit, tak to je ten první zásadní krok, který je většinou ta hlavní bariéra, proč děti vlastně neříkají rodičům, že se s něčím takovým setkávají, že mají takovouhle problematickou zkušenost.
1: A potom ty další kroky?
6: Další kroky, jak jsem říkala už, je důležité v rámci nějaké digitální gramotnosti řešit i to téma digitální etiky a toho, co je teda správné a nesprávné chování. To, že když někomu napíšu nějakou posměšnou zprávu, že mu to může oblížit. Naše výzkumy třeba ukazují, že když se teď nejenom v rodině, ale i ve škole děti rozvíjí pouze v těch technických digitálních dovednostech. To znamená, že ví, jak si nastavovat věci, ví, jak používat různé programy, jak třeba programovat, tak to souvisí s vyšším rizikem toho, že se setkají třeba s nějakým toxickým nebo nenávistným obsahem i že ho budou sami vyhledávat. Na druhou stranu, pokud se společně s tímhle rozvíjí i nějaká ta etická gramotnost, gramotnost související s komunikací a interakcí s lidmi, takže i ta sociální rovina, tak se obě dvě tyhle rizika, že se náhodou setkají s něčím problematickým, nebo že to sami budou vyhledávat, výrazně snižují.
1: No a ten rozvoj té etické gramotnosti, jak ho mohou podpořit školy?
6: Stačí prostě zavést do hodin informatiky nebo nějaké občanské výchovy, kde tady tyhle témata probírají i dimenzi internetu a vlastně nějakých sociálních interakcí na internetu. Opravdu stačí o tom s těmi dětmi mluvit, aby děti věděly, jak třeba rozpoznat kyberšikanu, jak rozpoznat, že nějaký obsah, co se šíří na internetu, co se k ním dostane, může být závadný, že by si měli ověřovat zdroje informací, že mělo by jim vysvětleno, jakým způsobem třeba ty algoritmy na sociálních sítích fungují, aby rozuměli tomu, jak se k ním nějaké typy obsahu dostávají.
1: My se tady bavíme vlastně o takových ideálních situacích, jak by měli postupovat rodiče, pedagogové, ale přiznejme si, že oni sami často třeba nadužívají mobilní telefon nebo nejsou tak zběhlí v používání těch technologií, neznají všechny ty komunikační platformy. Kde se tohle všechno mají naučit rodiče a pedagogové?
6: Existují různé zdroje. Pokud se budeme bavit teďka už o těch jakoby problematičtějších událostech, tak jsou právě různé linky bezpečí, třeba e-bezpečí, modrá linka, linka důvěry, kam se nemusí obrátit jenom třeba to dítě, kterému se děje něco špatného, ale může se tam obrátit i rodič s žádostí o radu. A dostane se mu vlastně zvážení té konkrétní situace a konzultace toho, jaký je vhodný nebo nevhodný postup. Z hlediska škol, tak myslím, že vlastně spousta škol má ve školním řádu nebo v nějakých svých vlastních stanovách už nějakým způsobem vyřešeno, jak se vypořádat s kyberšikanou, jak to poznat, takže prostudovat jako pedagog i tyhle ty materiály, pobavit se o tom s kolegy, třeba se školním psychologem, co v tom má větší expertízu, a nenechávat to jen tak ležet, všimnout si toho a začít to řešit s někým dalším.
1: Radí Marie Jaroň Bedrošová z Masarykovy univerzity z Fakulty sociálních studií. Děkujeme, že jste byla hostem Reparátu.
6: Děkuji za pozvání.
1: Že má edukace rodičů v otázce používání sociálních sítí obecně ještě co dohánět, ukázal už výzkum Sharenting u českých rodičů z roku 2022. V něm 69% dotázaných rodičů uvedlo, že na internetu sdílí informace o svých dětech a 6,7% rodičů stále sdílelo veřejně v online prostředí fotografie zachycující částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem. Tipy na další pomoc, jak se vhodně chovat na sítích, ať už jako rodič, pedagog nebo dítě, nabízí zdarma portál DigiRozhledna. A samozřejmě si rádi necháme poradit i od vás. A to na naší obvyklé adrese reparat@rozhlas.cz. Už odvysílané díly Reparátu najdete v plné verzi na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A za týden k ním přibude opět další díl. Už teď se naslyšenou těší Daniela Vrbová.
7: Interview Plus.
8: Ve vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Pohybující se masa může ohrozit ryby žijící v řece Dyji. Proč se české vodní toky a nádrže v létě mění v zelenou kaši? Přispívá k tomu klimatická změna? Pavlína Nečásková se zeptá geochemika Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny.
7: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Ex Libris.
9: Jak spolupracovali i bojovali státní orgány s mafií od jejího vzniku po současnost.
10: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby.
9: I o tom je kniha Jacques de Saint-Victor nazvaná Neviditelná moc. Mafie a stát v moderních evropských demokraciích.
7: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Vláda ruší cenové stropy na benzinových pumpách, stát přestane určovat ceny za týden. Maďarský parlament schválil změnu ústavy, umožní odvolání prezidenta. Česká unie sportu zvažuje prodej reprezentačního centra v Nymburku. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou naposledy platit v neděli. Za týden tak budou moct prodejci znovu ceny stanovovat podle svého uvážení.
12: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
13: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
12: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
14: Týlit obavy paní ministrině, budeme se chovat tržně.
12: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
11: Poslanec motoristů Filip Turek měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu záchranáři převezli do nemocnice se zraněním. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové auto převáželo krev z Vinohradské nemocnice.
15: Řidič převážel krev pro pacienta, jednalo se o urgentní dodávku. Díky té autonehodě došlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu, takže musel náhradní vůz je opětovně zajistit pro pacienta dalším výjezdem.
11: Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Podle premiéra Petra Maďara je Šujok loutkou strany Fidesz a bývalého předsedy vlády Viktora Orbána. Poslanci Fidesu dnešní hlasování bojkotovali. Maďar už před letošními parlamentními volbami opakovaně sliboval, že prezidenta funkce zbaví. V hlasování pak jeho strana TISA získala ústavní většinu. Střelbu, do které se v americkém státě Maine zapojili agenti úřadu pro migraci ACLA ICE, nepřežil jeden člověk. Píše to CNN i lokální média. Incident na místě vyšetřuje policie. Před pár dny federální imigrační agenti zastřelili mexického migranta v texaském městě Houston. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti žil muž ve Spojených státech nelegálně a vyhýbal se zatčení. Zastřelení migranta vyvolalo masové protesty. Zájem o dostavbu dálnice D35 mají tři konzorcia stavebních a technologických firm. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy. Stát ji pak bude splácet až po zprovoznění. To může stavbu podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika uspíšit.
16: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tím později dostává splátky.
11: Koncem roku by se mohlo začít stavět. Hotovo má být nejpozději za necelých 6 let. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit dálnici D1.
17: Česká unie sportu zvažuje případný prodej sportovního reprezentačního centra v Nymburku. Areál dlouhodobě plánuje zrekonstruovat. Na přestavbu je připravená, ale čeká na peníze od státu. Finanční prostředky původně přislíbila minulá vláda Petra Fialy z ODS, která je ale v závěru svého mandátu odebrala. Současná vláda Andreje Babiše z hnutí ANO pak rekonstrukci sportovišť, včetně centra v Nymburku, pozastavila. Kluby a svazy tak možná budou chtít středisko prodat. V pořadu Na rovinu na Radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
18: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
19: Uzavřená D3 u Soběslavy a nehoda na silnici 50 u Slavkova u Brna. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy stále uzavřená za Soběslaví. Na 91. kilometru havaroval kamion a stále odklízí následky nehody. Odklon je vedený exitem 95 Soběslav a jede se po staré silnici číslo 3. Na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu a probíhají tam vyprošťovací a záchranné akce. Policie odklání dopravu přes Křenovice ve směru z Uherského Hradiště naberete asi 15 minut. Na D10 směrem z Turnova do Prahy opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na kilometru 52 leží v pravém jízdním pruhu upínací Kurtna. Vybočuje se do levého tak opatrně. A ještě jednou silnice 50, tentokrát z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Meteorologové proto vydali druhý stupeň výstrahy pro celé území, platí od zítřejšího dopoledne. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
3: Tak tedy vítejte v 90. letech, v době, kdy se měnilo skoro všechno. Samozřejmě nejvíc asi politický systém, tehdy ještě federálního Československa. Na samém začátku 90. let, v červnu 1990, se konaly první skutečně svobodné volby po mnoha letech. Co myslíte, obešli se bez skandálu? Možná si tu dobu ještě pamatujete a odpovíte si sami. A pokud vás zajímá, co se tehdy kolem voleb dělo, dozvíte se to v repríze pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy, už za chvíli. Ještě předtím si ale připomeneme skutečnou atmosféru jara 1990, tak jak ji prostřednictvím ukázek z dobového rozhlasového vysílání zaznamenal pořad Archiv Plus, který v roce 2015 připravil Jan Sedmidubský.
20: Archiv Plus.
21: Dobrý večer, posloucháte hlavní zpravodajskou relaci Československého rozhlasu Rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Jiří Hrubec a Květa Tůmová. Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv dnešního dne. Prezident republiky Václav Havel hovořil dnes s představiteli romské občanské iniciativy o současné situaci, kdy Romy ohrožuje napadení ze strany skinheads. Na Václavském náměstí v Praze dnes manifestovali 10 000 občanů za pravdu o komunistické straně Československa. Tři pobaltské země, Estonsko, Litva a Lotyšsko, podepsali dohodu, která obnovuje předválečnou Baltskou radu. Slavnostní zahajovací koncert 45. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahájí Česká filharmonie cyklem Bedřicha Smetany Má vlast pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Komentář v dnešních rozhlasových novinách je věnován včerejšímu jednání federální vlády o některých finančních úpravách v dopravě.
22: K poslechu Archivu Plus vás vítá Jan Sedmidubský. Záznam takzvaných headlineů neboli hlavních zpráv, který jste slyšeli, pochází z května 1990 a poskytuje poměrně dobrou rámcovou představu o tom, čím žilo zpravodajství Československého rozhlasu z domova i ze zahraničí právě v tom politicky horkém máji 1990. Bylo to období hektické a mimořádně bouřlivé, jak doma, tak doslova v celém světě. Michail Gorbačov odcestoval do Kanady a Spojených států, zatímco doma mu Boris Jelcin mydlil schody. V Polsku se schyloval k volbám a stávkovali železničáři. Německo horečně jednalo o svém znovusjednocení a snažilo se k tomu získat souhlas vítězných mocností druhé světové války a především Sovětského svazu, kterému slíbilo významnou hospodářskou pomoc. Po Baltí se začalo od Sovětského svazu trhat. U nás se lecos, co od té doby považujeme za samozřejmé, tehdy teprve utvářelo. A naopak, mnohé zdánlivě neotřesitelné jistoty brali za své. Tak třeba takové parlamentní volby, dnes je považujeme za samozřejmost, dokonce je nemalá část občanů s gustem ignoruje, nebo se přinejmenším nad svou volbou nijak do hloubky nezamýšlí. Tehdy se na ně každý těšil jako na svátek. Naopak existenci Československa spochybňoval málo kdo, kromě menšiny slovenských nacionalistů. Přitom idea společného státu i jeho praktické fungování už začínalo nenápadně podléhat prvním známkám eroze. Stačí si vzpomenout na nový název republiky, se kterým se sotva kdo stačil zžít a který nešel do úst ani novinářům, natož obyčejným lidem. Česká a Slovenská federativní republika. Pamatujete? Byly ty republiky dvě nebo jedna? Ve skutečnosti tři. A zlověstně zní třeba tato zpráva z 28. května.
23: Česká ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, místopředseda federálního shromáždění Zdeněk Jičínský a další význační právníci jednali dnes v Praze o demokratickém a právním státě. Poukazovali na nutnost, že je zapotřebí obrátit se nejen k demokratickým základům minulosti, ale hlavně konfrontovat návrhy na nový právní řád se současnou praxí demokratických států ve světě. Problematikou našeho státního uspořádání se z mezinárodního hlediska zabýval český generální prokurátor Pavel Rychetský. Zdůraznil, že ostatní státy budou požadovat jasné vztahy mezi našimi republikami a jednotný postoj federace. Podle jeho názoru je existence silného soustátí dvou suverénních států problematická. Pavel Rychetský poukázal na trpké zkušenosti některých dvounárodnostních států, například Kypru, a nevyloučil ani prospěšnost referenda, zda naše národy chtějí žít ve společném státě.
22: Přitom bylo zřejmé, že zvlášť před volbami se prezident Václav Havel a premiér Marián Čalfa maximálně snažili získat podporu pro věc demokracie nejen v českých zemích, ale i na Slovensku. Tak euforického přijetí jako v polovině května 1990 se federálnímu prezidentovi a premiérovi možná dostalo na Slovensku naposled.
0: Zvučka ohlásila dnešné vydanie rozhlasových novín. Pri ich počúvaní vítam z bratislavského štúdia aj poslucháčov Národného okruhu Praha. Prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel spolu s predsedom federálnej vlády Marianom Čalfom pokračovali dnes v návšteve Slovenska. Súhrnú informáciu o ich pobyte pripravili spravodajcovia Marian Ondáš, Pavol Svetoň a Tibor Sabol.
2: 17. máj 1990 Prešov, 8 hodín 50 minút a rovnako ako na Liptove v Turcii v stredoslovenskom kraji vítajú Václava Havla v Prešove.
4: Z Nasarisu a vítajte u nás ako dom.
5: Takto sa začala cesta prezidenta vo východoslovenskom kraji. V Prešove sa stretol s premiérom Marianom Čalfom a spoločne navštívili odevné závody kapitána Nálepku, známeho výrobcu pánskych i detských odevov Lee Cooperiek. Dnešný program pána prezidenta i predsedu federálnej vlády bol taký bohatý, že sme ho absolvovali takmer v pokluse. Priznáme sa, že sme skoro ani nestačili zachytiť všetko to, čo sme tu videli a počuli, a to len preto, že okolo vzácnych hostí bolo stále veľmi veľa ľudí. Predsa však aspoň na okamih sme stihli zaznamenať aj takéto stretnutie.
24: Sem přijel prostě proto, že navštěvuji a chci dovoleb navštívit všechny kraje. Ještě jsem ve všech nebyl, tady jsem sice byl, ale ještě jsem nebyl prezidentem. Byl jsem tady několik dní před svou volbou, tak chci už v této funkci navštívit postupně všechny kraje naší republiky. Takže to je hlavní důvod mé návštěvy, že?
25: Lidi však nezaujímali jen politické otázky, ale aj ekonomické a sociální. Bol na to priestor, ale bola aj príležitosť. A čo povedali?
4: Nadrieme sa tu a málo zarobáme. Strašne málo zarobíme tu. A drina je to. 8 hodín tu, tak rýchlo šijeme, tvrdý materiál je.
25: Koľko zarobíte za túto jednotvárnu prácu?
4: 1700, 1900.
25: Podľa vás to stačí? Nie, nestačí.
4: Je, veľmi málo to je. Na dnešné pomery veľmi málo.
25: Bolo veľa príležitostí sa porozprávať. Takéto a podobné súhlasné, ale aj protichodné názory počúval aj Marián Čalfa. Iste aj oni poslúžia pri formovaní novej ekonomickej a sociálnej politiky. Nie je to prvýkrát, čo premiér sprevádzal prezidenta.
5: Aké je to chodiť na pracovné návštevy s prezidentom?
24: No, ja by som povedal, že je to výborná vec. Jednak je to obrovská skúsenosť, jednak ľudia našeho pána prezidenta majú radi, takže je človek účastníkom takého mimoriadne bezprostredného, veľmi srdečného vzdušia.
5: No a potom sme sa ponáhľali ešte pred konvojom aut do Bardejova, ktorý bol ďalšou zastávkou prezidenta a premiéra. Okolo 45 kilometrov dlhej cesty stáli stovky ľudí. V Raslaviciach, prvej dedine na hraniciach Bardejovského okresu, vítala hosti reská ľudová muzika.
2: Zastavujeme sa v prvej dedine v Bardejovskom okrese v Raslaviciach a taká tu je veselá atmosféra. Ako vítate pána prezidenta?
4: Sme strašne šťastní. Dúfame, že sa nám ho podarí zastaviť aspoň na veľmi krátku chvíľočku, lebo ho máme všetci strašne rádi, aj pána prezidenta, aj pána premiéra Čalfu.
2: Čo by ste mu chceli povedať?
4: Že mu držíme palce, aby bol stále takto s nami ako teraz. Aby bola stále taká šťastná a krásna chvíľa v našej vlasti.
22: Nebyla to jediná návštěva Václava Havla v českých, moravských a slovenských krajích. Václav Havel stačil během května 1990 procestovat mimo jiné Liberec, Tábor, Olomouc, Prostějov. K tomu si připočítejme přilehlá města a vesnice. A pochopitelně tu byly další návštěvy. Ta nejdůležitější byla zřejmě ve Štrasburku v Radě Evropy, kde Havel navrhl, můžeme to nazvat třeba v rámci svého romantického období, zrušit nebo aspoň radikálně přetransformovat stávající dva vojensko-politické bloky. Varšavské smlouvě v té době zbýval sotva rok a čtvrt života. Severoatlantickou alianci naštěstí čekala, po nezbytné změně kurzu, poměrně smysluplná budoucnost, ze které těžíme dodnes. Tady je reakce rozhlasových zpravodajů na Havlovo vystoupení ve Štrasburku. Mimochodem si všimněte, jakou pozornost tehdy v západním tisku vystoupení československého prezidenta na půdě důležité evropské instituce vzbudilo. Reakce na Havlův projev přinesly zpravodajové z Bonu, Moskvy, Londýna a Washingtonu. Takové časy se hned tak nevrátí. Jinou doba byla skutečně převratná. K jejímu koloritu patří, že tito zpravodajové bez výjimky ještě před půl rokem poctivě svými zprávami a komentáři plnili veškerá možná usnesení a směrnice rodné strany.
23: Nejprve hovoří zpravodaj ve Spolkové republice Německo Jiří Halousek.
1: Přestože hlavním tématem západoněmeckých sdělovacích prostředků je nadále sjednocení Německa, návštěvě československého prezidenta Václava Havla ve Štrasburku věnují nemalou pozornost. Druhý televizní program včera večer v obsáhlé reportáži připomněl, že před 10 měsíci hovořil ze stejného místa v Radě Evropy Michail Gorbačov, který tehdy nastínil projekt Evropského domu. Teď s podobnou velkorysou iniciativou vycházející z nejnovějších změn na našem kontinentu přišel československý prezident. Bonský list Generál Anzeiger dnes přináší na první stránce snímek z přivítání Václava Havla dětmi z evropských zemí a zdůrazňuje, že prezident České a Slovenské federativní republiky vyzval k likvidaci všech jaderných zbraní krátkého doletu, protože občané Polska, Československa a NDR mohou stěží pochopit, proč tyto rakety míří na ně. List Frankfurter Allgemeine Zeitung se obsáhle zabývá návrhem na vytvoření Evropského bezpečnostního společenství, které by zahrnulo všechny státy Helsinské konference, a všímá si slov Václava Havla, že zárodkem tohoto systému by se mohl stát Severoatlantický pakt se svými demokratickými strukturami. Podmínkou k tomu ovšem je, aby předtím změnil svou nynější vojenskou doktrínu a název.
23: A jak zaznamenali zasedání Rady Evropy ve Štrasburku sovětské sdělovací prostředky, to je otázka pro moskevského zpravodaje Lubomíra Šišáka.
6: Nezaregistrovali nijako v dnešných sovětských deníkoch, nie dokonca ani len krátkej agentúrnej správy alebo informácie od sovietských spravodajcov vo Francúzsku o tomto zasadaní. To isté možno povedať aj o tunajšom informačnom okruhu agentúry TAS, na ktorý je napojený ďalekopis v našej redakcii. O zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu, tým pádom i o vystúpeniach na ňom, vrátane prejavu nášho prezidenta, ani slovo. Hovorí sa, že aj žiaden ohlas je ohlas, tiež o niečom svedčiaci. A tak odpoveď na vašu otázku by som mohol zakončiť takisto otázkou, že by štrasburské zasadanie bolo pre sovietske oznamovacie prostriedky málo zaujímavé. Veď vybudovanie spoločného celoeurópskeho domu, o ktorom sa v Štrasburgu hovorilo, patrí ku kľúčovým aspektom zahraničnej politiky Sovietskeho zväzu.
22: Takže v Moskve k Havlovým iniciatívám mlčeli. Těžko říct, zda cudně, nervózně nebo s tichým úžasem, co si to ten odrzlý intelektuál z Pražského hradu vlastně dovoluje. Navrhovat nějaké rušení nebo transformaci mocenských struktur prvního řádu, jakými na to i Varšavská smlouva bez pochyby byly. Je tu ovšem ještě jedno vysvětlení, možná to nejprostší. V Moskvě prostě měli svých starostí dost, jak o tom svědčí jeden z mnoha telefonátů moskevského zpravodaje.
7: Zatímco Nikolaj Ryžkov v Kremlu oznamoval záměr vlády zdražit nejprve chléb a výrobky z mouky a později i další zboží, podnikli Moskvané a návštěvníci sovětského hlavního města doslova útok na obchodní síť. Podle dnešního vydání listu moskevský komsomolec se za pár hodin prodali měsíční zásoby oleje a másla, 3měsíční zásoba hladké mouky, lidé nakoupili 8x víc krup, než bylo zvykem, a z obchodu zmizelo i 200 tun soli. Jak jsem dnes viděl, v potravinářských obchodech nakupují lidé sůl i těstoviny až po 5 kilech. Jejich spěch je motivován také oznámením, že od zítřka je při nákupu potravin a některých druhů spotřebního zboží nezbytné prokázat se dokumentem o stálém bydlišti v Moskvě nebo moskevské oblasti. Moskevský sovět lidových poslanců schválil toto opatření s tím, že do 2 týdnů bude zaveden zvláštní lístkový systém nebo jiná forma regulace prodeje. Odmítavé hlasy proti zdražení základních potravin přinášejí sovětské sdělovací prostředky i z dalších částí země.
22: Nešlo jen o hospodářství, ale také a možná především o geopolitiku. Toho jara se Michailu Gorbačovovi impérium už doslova sypalo pod rukama. V Moskvě probíhal sjezd lidových poslanců, na kterém se k moci už dral Boris Jelcin, který zcela najel na politiku ruské samostatnosti v rámci skomírajícího Sovětského svazu. Zásadním problémem pro Gorbačova bylo Pobaltí. Všechny 3 pobaltské země, uchvácené Stalinem v předvečer tzv. Velké vlastenecké války, se začaly vehementně hlásit o právo na samostatnost a Moskva neměla reálnou šanci tomu zabránit, pokud nechtěla tyto snahy utopit v krvi. Zbývaly ekonomické nástroje, z dnešního hlediska spíš otravné obstrukce, jako byla hospodářská blokáda nebo, co nám to jenom připomíná, snaha ovládnout v jednotlivých pobaltských zemích parlamenty a média pomocí ruských menšin. Zprávy o pobaltské politice z poloviny května 1990 jsou dodnes mimořádně napínavé. Berme to jako takové malé okénko do času, kdy, podle dnešního ruského prezidenta, premiéra a znovu prezidenta Vladimíra Putina, docházelo k největší geopolitické katastrofě 20. století, myšleno tedy k rozpadu Sovětského svazu.
8: Litevská premiérka Kazimíra Prunskyjeneová jednala dnes v Bonnu se západoněmeckým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a s ministrem zahraničí Hansem Dietrichem Genscherem. Také tyto rozhovory byly věnovány možnostem řešení sporu mezi Vilniusem a Moskvou. Jak známo, Helmut Kohl, stejně jako François Mitterrand, nedávno vyzval Litvu, aby zmrazila vyhlášení nezávislosti a zahájila dialog se sovětským vedením. Prunskyjeneová vyjádřila po rozhovoru s kancléřem uspokojení a prohlásila, že se jí dostalo z jeho strany podpory v rámci možného.
9: Litevská vláda rozšíří příští týden úsporná opatření zaměřená na snížení spotřeby pohonných hmot. Od pondělí bude v Litvě zcela zastaven prodej benzínu pro soukromá osobní vozidla. Kritická situace s pohonnými hmotami se vytvořila v této pobaltské republice poté, kdy 18. dubna Moskva přerušila přísun ropy do jediné litevské rafinérie Mažejkaj. Litevští představitelé dnes potvrdili, že Moskva nadále uskutečňuje vůči Litvě vedle hospodářské blokády i blokádu vízovou. Obdržet od sovětských úřadů povolení k cestě do Litvy je mimořádně obtížné.
10: V centru Rigy došlo dnes k vážnému incidentu, když se početná skupina osob demonstrujících proti nezávislosti Lotyšska pokusila obsadit budovu parlamentu republiky. Podle mluvčího Lotyšské lidové fronty přišlo několik set lidí, převážně důstojníků a praporčíků sovětské armády, znovu demonstrovat před sídlo parlamentu. Po potyčkách se skupinou stoupenců nezávislosti zcela ovládli okolí budovy a v úmyslu obsadit parlament jim zabránili až přivolané oddíly milice. Podnětem k demonstraci byly letáky schazované z vrtulníku, ve kterých tzv. Rada internacionální fronty, sdružující především rusky mluvící aktivisty, vyzývala na dnešek k mítinkům a stávkám.
12: V důsledku sovětské hospodářské blokády vyšly dnes v Litvě všechny noviny v malém formátu a omezeném rozsahu. Podle litevského rozhlasu byly navíc v noci na dnešek poškozeny tiskárny i redakční prostory ve vilniuském tiskovém středisku. Přestože budovu hlídají vojáci, vandalové v ní vyrazili dveře a rozbili okna. Ode dneška si také už řidiči osobních vozů v Litvě nemohou koupit žádný benzin. Zásobování se značně zhoršilo i v Lotyšsku. Premiér Ivars Godmanis prohlásil, že pro každého občana bude přídělovým systémem zajištěno nezbytné minimum a podotkl, že ve srovnání s celkovým zásobováním v Sovětském svazu je situace v Lotyšsku ještě normální.
7: Do těchto chvíl je už v estonském hlavním městě Tallinnu zaregistrováno více než 2000 mladých lidí pro oddíly domobrany. Je to jedna z odpovědí na večerní pokus asi 2000 účastníků mítinku ruského obyvatelstva, organizovaného v Tallinnu Radou pracovních kolektivů a Interfrontem, obsadit budovu republikového parlamentu a současně do ní proniknout. Manifestující dav vyjadřoval nesouhlas s nedávno vyhlášenou nezávislostí Estonska a zazněly také ultimativní požadavky na odstoupení předsedy parlamentu Arnolda Rjutela a předsedy vlády Edgara Savisaara. Ten nakonec v rozhlase vyzval Estonce, aby přišli bránit parlament. Tisíce lidí během pár minut skutečně zabránili pokusu o obsazení budovy. O vzniklé situaci jedná i teď v Tallinnu parlament a vláda. Ruské obyvatelstvo Estonska pohrozilo svoláním stávky na pondělí 21. května v případě nesplnění požadavků z mítinku. Hovoří se navíc o společném postupu těchto sil po baltských republik. Jak mi teď v podvečer řekl v telefonickém rozhovoru ředitel estonské tiskové agentury ETA Aimar Jugaste, jsou v republice střeženy všechny významné budovy, parlament, vláda, rozhlas a televize, tiskárny. Mezi ruským obyvatelstvem ale nepanuje jednota. Dnes při jednání poslanců jeden ze zástupců ruskojazyčné skupiny Ravnije Prava odsoudil večerní útok na budovu parlamentu a distancoval se od něj. Hovoří se také o tom, že předseda estonské vlády Edgar Savisaar požádal amerického ministra zahraničí Jamesa Bakera, aby při svých současných moskevských rozhovorech s Edwardem Ševarnadzem podpořil estonské úsilí o nezávislost.
22: Pojďme zpátky domů do tehdejšího Československa. V zemi se začala, a asi to nebylo jen v souvislosti s blížícími se volbami, měnit atmosféra a přibývaly konflikty. Poprvé se vyrojili čeští skinheadi a Romové začali mít obavy o svou bezpečnost. Československá policie se teprve učila tyto situace zvládat a k její razanci nepřispěl zřejmě ani fakt, že se nacházela ve stavu transformace, kde si v mrtvém bodě mezi starou VB a novým policejním sborem demokratického státu. Bouřili se i vězni. Možná si ještě mnozí vzpomenou na tehdejší březnovou vzpouru v takzvaně nápravně výchovném zařízení, jak se tehdy věznicím říkalo, v Leopoldově na Slovensku, při níž bylo zabito 5 dozorců. V Praze pak propukla vzpoura v Ruzini právě v květnu. Výmluvný je rozhovor rozhlasových novin s federálním ministrem vnitra. Červené barety tentokrát dostali pochvalu.
23: Podrobnostem k pondělnímu zásahu útvaru rychlé pomoci ve věznici v Praze Ruzini byla věnována dnešní tisková konference federálního ministerstva vnitra. Novináři viděli videozáznam ze zásahu a dozvěděli se mimo jiné i to, že příslušníci speciální jednotky nebyli vybaveni střelnými zbraněmi. Mohli použít pouze zbraní s plastikovými střelami nebo imitační prostředky. V závěru tiskové konference se redaktor Luboš Lidický zeptal federálního ministra vnitra Richarda Sachera.
13: Pan ministře, na pondělní tiskové konferenci na Pražském hradě zazněl názor, že je třeba zavést pořádek nejen mezi vězni, ale také mezi příslušníky sboru nápravné výchovy. Jak je váš názor, názor ministra?
14: No, já si myslím, že to je názor velice správný, protože příslušníci sboru nápravné výchovy, tam se vlastně nic neděje, tam jsou stále titíž lidé. A i když jsem jednal s těmi vězni v Leopoldově, no tak právě o těchto věcech taky hovořili. Říkají, tady se co si změnilo a lidé zůstávají stále titíž.
13: Takže prakticky v Ruzini byla porušena disciplína.
14: No já se domnívám, že zcela nepochybně to ukazují nejenom dokumenty, ale i svědecké výpovědi, kdy neplnili příslušníci sboru nápravné výchovy své povinnosti, jak vyplnit měli. Vždyť na ně se vztahuje zákon o SMB.
13: A jak hodnotíte zásah?
14: Zásah hodnotím perfektně. Byli tady nedávno představitelé takových jakýchsi protiteroristických komand ze Spojených států a když jsme jim ukazovali zásah v Leopoldově, který prováděli příslušníci teda útvaru rychlého nasazení, no tak to vysoce oceňovali a říkali, za podobným zásahem jsme nechali 350 mrtvejch.
13: Takže tentokrát v uvozovkách červené barety si zaslouží pochvalu ministra.
14: No já si myslím, že v každém případě, ale představte si, kdyby jeden člověk spadl ze střechy dolů.
23: Tolik federální ministr vnitra Richard Sacher k pondělnímu zásahu útvaru rychlého nasazení v nápravně výchovném zařízení v Praze Ruzini. Na tiskové konferenci ovšem byla položena také řada dotazů, k jejichž zodpovězení není ministerstvo vnitra kompetentní a na které by měli poskytnout odpověď především pracovníci Českého ministerstva spravedlnosti, kteří za vězeňství zodpovídají. Jde v neposlední řadě o to, že po několik dní se mohli vzbouření vězni bez jakýchkoliv zábran domlouvat se svými příbuznými a známými před branou věznice nebo přijímat balíčky. Nebezpečí, že do věznice mohly být spolu s alkoholem propašovány například i zbraně, je zcela evidentní.
22: V souvislosti s policií stojí za to i tato zpráva z 9. května.
15: Na základě otevřeného dopisu Petra Úla federálnímu ministrovi vnitra Richardu Sacherovi byla zahájena celostátní akce demontáže odposlouchávacího zařízení zbytů signatářů Charty 77 a představitelů dalších nezávislých iniciativ, kteří byli v posledních 20 letech pronásledováni. Zvláštní skupina ministerstva vnitra dnes provedla kontrolu v bytě ústředního ředitele ČTK Petra Úla. Ve dvou místnostech objevila elektronické odposlechové zařízení, které už bylo mimo provoz. Podle názoru odborníků byly mikrofony namontovány pod parapety asi před 15 až 20 lety a zapojeny do sběrného uzlu na půdě sousedního domu. V nedávné době uzel někdo demontoval. Odhalování nezákonného odposlechu v Praze i ve všech krajích republiky dále pokračuje, protože není k dispozici příslušná dokumentace.
22: Jak už bylo řečeno, blížily se volby a bylo to znát. Některé politické strany se začaly vymezovat proti volební kampani s argumentem, že nemají odpovídající prostor ve vysílání rozhlasu a televize. Ono to ovšem bylo těžké. Připomenutí půl roku od 17. listopadu se pochopitelně nemohl obejít bez vyzdvižení úlohy Občanského fóra, což se zároveň nedalo dost dobře oddělit od volební kampaně téhož subjektu. Byl to prostě jakýsi volební bonus pro vítěze Revolučního listopadu. K situaci se nakonec 28. května vyjádřil i mluvčí prezidenta Michail Žantovský.
3: Na jednu z otázek, jak prezident Václav Havel hodnotí dosavadní průběh předvolebního boje, tiskový mluvčí Michail Žantovský odpověděl.
11: Pan prezident pochopitelně z těch některých výstřelků, insinuací a hašteření není šťastný. Zároveň si uvědomuje, že po 50 letech totality je to daň, kterou platíme za naši politickou neskušenost. A ví také dobře, že podobné jevy provázejí předvolební kampaň i v demokraciích 200 a více let starých. Něco jiného je ovšem, když někdo, jako se tomu stalo v dnešním Svobodném slově, napadá volby, jejich princip a jejich svobodnost jako takové. Doktor Petr Topinka považuje 5% uzavření.

0: 90 nebudou tak docela svobodné. To se 11 dní před volbami na jejich charakteru, přípravě a na jejich volebním zákoně se podílely všechny politické strany, všechny politické síly zastoupené v tomto parlamentu, nedá kvalifikovat jinak než jako nehoráznost.
1: Na závěr a na odlehčení si dopřejeme úryvek z rozhovoru s Pavlem Landovským. Pochází z cyklu Opožděné rozhovory.
2: Pane Landovský, mnohokrát jsem slyšel legendu o tom, jak jste snědl ve volební místnosti volební lístky. Jak tomu ve skutečnosti bylo?
3: No blbost, buď to o mě rozšířili tuhle tu blbost estébáci, nebo prostě lidovka, která vždycky potřebuje svého hrdinu a tak, aby to bylo směšný, u piva hospoda sežral lístky a tohle. Ale v podstatě, že se ani na ně nezlobím, ale jsou hloupí, že jo, protože mě snad někdo nepovažuje takového blba, že bych takovou věc udělal, protože vím, že existují hlavní dva volební zákony, tedy maření voleb a nedovolená agitace ve volební místnosti. Ani jednu z těch věcí jsem neudělal, to udělali oni. Samozřejmě já jsem spěchal a musím tady trošku teďka pomluvit svoji ženu, která vždycky jde všude na poslední moment. Taky k těm volbám v roce 71 šla na poslední moment, ale netušila, co já mám za lubem. Já jsem měl za lubem, že tedy věci jako volby beru vážně. Přišel jsem tam, říkám, tak mi ukažte ty lístky. Dobrý den, pane, jsem tenkrát slavný, že? Tak jsem vzal ty lístky, říkám, jak se na to podíváme, kde pak máte ty životopisy. Říkám, ne, to takhle, vemte, tady to hoďte, my tady jsme se rozhodli, že budeme volit manifestačně. Říkám, že jsme se rozhodli beze mě, já budu volit, jak budu já chtít, protože... A už jsem věděl, že ten člověk porušuje zákon nedovolená agitace ve volební místnosti. Tak jsem si řekl, tak prosím vás, a kde je plenta? Říkal, to my jsme jako, tu plentu je na chodbě, ale my jsme se rozhodli, říkám, no tak já budu volit za plentou. Tak přinesli plentu, to už bylo moc, pak tam nebyla tuška, pak byla tuška zlomená, tak jsem říkal, no tak vidíte, tak přece to musím vyškrtat tady u vás na stole, protože tam nemáte ani tušku, ani plentu, nic. A už za mnou přišel takhle soused z Vokovický 48, byl to oficír, ale dobrý chlap takovej, já ho tam znal, a on byl v té volební komisi a říkal, prosím vás, nechte toho, prosím vás, nehojte to tam, stojí vám to za to, takhle na poluby. No, a to tiše, jako mi to říkal. Říkám, podívejte se tamhle u okna. Já říkám, no to já nemůžu, podívejte se, tady je paní Fučíková. To já prostě nesnáším, protože to je člověk, který v podstatě žije z legendy něčeho, co vůbec není prokazatelný. Tu já prostě volit nebudu, škrcem jí. Pak jsem tam našel jednoho udavače z ulice, tak toho jsem taky škrt. Pak jsem říkal, tady ta paní dětská doktorka, tu já znám, to je slušná ženská. To si myslím, že je tak. Ale to byla už úplně jako v těch nejnižších. Tak, tyhle ty dva lidi jsem zaškrt, jakože je budu volit. Vhodil jsem to tam. A teďka prostě ten přišel jako za mnou tenhle ten nešťastný důstojník, říká, no tak to teda jste to mám, pan Landovský, to jste nám teda dal. Říkám, copak. Říká, když máme takovou soutěž tady mezi volebními okrskama, že bylo oni 99,9%, a to mě nahrál na smeč, to už jsem říkám, no to se musíte rozhodnout, buď jsou to volby nebo soutěž. A už jsem jel. Takže v podstatě mě to stálo asi 10 let života, ale nelituju toho vůbec.
1: Samotným volbám, které se konaly 8. a 9. června 1990, se budeme v Archivu Plus věnovat v jednom z příštích vydání pořadu. Na tom dnešním technicky spolupracovala Valéria Racmanová a příjemný poslech dalších pořadů vám teď přeje Jan Sedmidubský.
4: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Volby v červnu 1990 byly prvními opravdu svobodnými volbami na našem území po mnoha desetiletích. Se vším, co ke svobodě patřilo, tedy i se skandály. Více už řekne Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy, který připravila s historičkou a politoložkou Adelou Gjuričovou v roce 2020.
6: Strany jsou pro straníky, občanské fórum je pro všechny. S námi do Evropy.
7: I tato hesla symbolizovala, oč šlo ve volbách v červnu roku 1990.

0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: obešly se tyto první svobodné volby bez skandálu? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byla tato hesla příznačná pro tehdejší situaci? Otázka pro hosta pořadu, doktorku Adélu Gjuričovou, historičku z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Ta dvě hesla byla určitě nejúspěšnější. Patřila vítěznému subjektu, tedy Občanskému fóru. A všichni dobře slyšíme, že přestože tehdy nebyl ještě rozvinutý politický marketing tak jako dnes, tak ta hesla také nevyjadřovala žádné hluboké politické cíle nebo programové priority. Nepoužívala vlastně žádný politicko-institucionální slovník nebo ekonomický slovník. Bylo to rozhodování s námi nebo zpátky do minulosti. A ten útok na politické strany obecně samozřejmě byl veden od Občanského fóra nejenom proti straně komunistické, ale i proti všem ostatním konkurentům. Proto byl tenhle slogan vnímán dost bolestně. A ten návrat do Evropy, ten také neměl nic společného s nějakou evropskou identitou. Byl to naprosto vágní příslib ekonomické prosperity, kterou ten konec komunistické minulosti měl také přinést.
0: Čem či proč byly právě tyto volby tak zásadními?
1: Tyto volby byly už požadavkem těch listopadových a prosincových týdnů. To bylo strašně důležité a my jsme na to možná trochu zapomněli v těch pozdějších obrazech, ale když vidíte výstavy fotografií z listopadové revoluce, tak naprosto nejnepředstavitelnější obchody, čistírny a všemožné špeluňky jsou jako oblepeny požadavky svobodných voleb. Konaly se vlastně relativně pozdě. V některých východoevropských zemích ty volby proběhly už na jaře, ale o to měly být důležitější. Měli totiž zvolit konečně svobodný parlament, který měl přijmout novou ústavu pro Československo.
2: Text jedné z nejproslulejších skladeb z tvorby Plastic People of the Universe z počátku 70. let začínal: komu je dnes 20, chce se mu hnusem zvracet. A končil: jen ten, co mu je 60, může již se sklerózou klidně spát. Ti, kterým je dnes 60 a nebo ještě i 50 a nemají sklerózu, si možná při vzpomínce na volby kandidátů Národní fronty aspoň trochu vybaví onen nepříjemný pocit kolem žaludku, který tehdy měli a nebo mohli mít. Účast na volbách za komunistického režimu byla bez pochyby velmi potupnou zkušeností.
0: Napsal historik Oldřich Tůma. Jak vnímat onu potupnou zkušenost, jak autor konstatoval?
1: Takže naprostá většina lidí, kteří tehdy v Československu žili, chodila volit někoho, o koho neměla zájem. Ty volby vypadaly tak, že se konaly jednou za 4 roky. Volilo se zároveň do všech parlamentů i do národních výborů. Ale volila se jenom jedna takzvaná společná kandidátka Národní fronty, tedy nebylo z čeho vybírat.
0: Co ono právo volit a zároveň také právo být volen?
1: Existovalo samozřejmě na papíře, ale nestalo se, že by se někdo prosadil jako nezávislý kandidát. Komunistická strana jenom úplně krátce před rokem 89 v těch přestavbových změnách krátce experimentovala s volbami z více kandidátů, ale i ty velmi pečlivě vybírala ona.
0: Publicista Petr Maximilián Husák ve své knize Česká cesta ke svobodě popisuje dané období takto.
3: První měsíce roku 1990 se kromě rozehrané pomlčkové války nesly ve znamení veselého zúčtování s komunismem. Bouraly se pomníky, bysty komunistických pohlavárů se prodávaly sběratelům kuriozit, ulice dostávaly nová jména. Uklízely se rudé hvězdy, stahovaly se rudé prapory. Rudé knížky se trhaly, pálily, splachovaly, opouštěly. Hledali se noví hrdinové, formovala se nová elita. Země byla náhle plná disidentů a bojovníků proti komunismu. Hlučný antikomunismus předváděli zejména ti, kdo před několika týdny z důvodu osobní zaneprázdněnosti nestačili vyprovodit režim cinkajícími klíči na náměstích. Proti hlavním reziduím komunistického režimu, mafiím soudružských bratrstev v podnicích, však nikdo nebojoval.
0: Jaké nové politické strany v té době vznikaly?
1: Vznikla jich sice celá řada, ale ve volbách přinejmenším v českých zemích byly vlastně nejvýznamnější ty staré a staronové strany. Občanské fórum bylo nové uskupení a volby vyhrálo, ale kromě něj vlastně uspěly zejména a dlouhodobě uspěly zejména strany staré nebo staronové. Strana komunistická, strana lidová, velmi nadějně vypadala strana socialistická a samozřejmě obnovení sociální demokraté. Kromě nich ale opravdu vznikly strany nové, byly to ti moravští autonomisté anebo česká specialita strana Přátel piva.
4: Aniž bychom chtěli dělat účet Bezostinského, přesto se osmělíme představit vám budoucí kandidáty za stranu Přátel piva. Do České národní rady bude kandidovat Viktor Vaníček a do sněmovny národů Josef Kropáček. Ačkoliv zde sedíme bez piva, přesto mohli byste povědět něco k programu strany Přátel piva?
5: Strana Přátel piva jde do voleb s jasným a srozumitelným programem. Nejde nám o to získat za každou cenu voliče, jde nám o to získat občany této země, kteří se ještě nerozhodli pro konkrétní politickou stranu, aby přišli k urnám a volili.
4: Co ty by si tomu dodal, Pepiku?
6: No, z toho důvodu jsme také volili volební program převážně na bázi sociální politiky. Nezapomínáme ovšem ani na hospodářskou politiku, zahraniční politiku, neposlední řadě na ekologii.
0: Lze vůbec zobecnit, jací lidé zakládali tyto strany, či kdo se dostával do jejich čela?
1: Byli to opravdu lidé jako my. Strany byly relativně in. Ostatně i ta volební účast byla obrovská a zároveň naděje s tím spojené byly naprosto nesplnitelné. Nějakým způsobem to měly být lidé kvalitnější, odbornější, pracovitější a zároveň měli zůstat outsidery a neměli mít s politikou žádnou zkušenost, protože to by znamenalo, že byli předtím komunisté. Rozpor, který nešlo překlenout.
0: Přesto objevovali se na o něch kandidátkách členové komunistické strany nebo bývalí členové?
1: Bývalí samozřejmě, ale šlo o to, že se všichni museli tvářit, že překonávají komunistickou minulost. A to právě tím, že vstupují do nové strany a kandidují do nového parlamentu.
0: Jaký vůbec politický volební systém nastavit? Jaký systém by měl být tím nejúspěšnějším? Otázek tehdy byla celá řada. Píše o tom jeden z představitelů tehdejšího občanského fóra Petr Pidhart v knize Po 89. Podtitul má Kdo jsme? Dodávám s otazníkem.
7: Rozhodnutí pro systém poměrného zastoupení, pro které jsem koncem prosince 1989 a začátkem ledna 90 sám ve vedení občanského fóra agitoval, bylo možná jedno z nejzávažnějších rozhodnutí, které občanské fórum přijalo. Mohli jsme bez námitek s výjimkou protestů komunistů prosadit systém většinový. Volby uspořádat co nejdříve, nikoliv až v červnu 1990. A stanovit čtyřleté, nikoliv jen dvouleté volební období. Zaručili bychom tak zcela dominantní vliv na průběh transformace těch sil, které stály u zrodu občanského fóra. Ale na druhé straně bychom potlačili, respektive zabrzdili, rozvoj politické plurality.
1: Tohle je trochu přibarvené. Rozhodnutí o volebním systému padlo při jednání kulatých stolů a tam právě nesedělo jenom občanské fórum. Tam se muselo občanské fórum dohodnout i s těmi ostatními menšími stranami, které by na většinový systém také těžko přistupovaly. Občanské fórum muselo také převálcovat velký odpor z regionů, kde zněly hlasy právě pro většinový systém. Ale je pravda, že se podařilo ten poměrný systém vzít jako základ budování nové demokracie a určitě to je správně.
0: Řekněte, co mluví ve prospěch právě poměrného zastoupení? Víme, co je v neprospěch. Leckdy roztříštěnost hlasů, podíváme-li se na období první republiky, ta byla také jistým symbolem a inspirací, tak právě ta je charakterizována neuvěřitelným množstvím koalic a velkým počtem stále nově vznikajících vlád.
1: Ano, tohle je určitě slabina poměrného systému, ale ten systém většinový, kdy v každém tom malém obvodu zvítězí ten jeden dominantní kandidát či kandidátka, tak ten je zase velmi slabý v reprezentování nějakých menšin. Nikdy byste nedostala do parlamentu jediného romského poslance ve většinovém systému, nedostala byste tam skoro žádné ženy a nedostala byste tam ani další menšiny.
0: Jak se dívat na to období čtyřleté? a dvouleté. Petr Pithart vzpomínal, že kdyby bylo čtyřleté, že by vznikla jakási stabilita. Všichni si zřejmě umíme představit, co lze tak zvládnout za 2 roky, než se rozkoukáme, naplánujeme, uděláme, tak už končíme.
1: Určitě to je dáno jenom tou obrovskou neskušeností tehdejší politické elity, která neznala ten cyklus, že přesně sotva ustavíte politické instituce, tak už máte zase před volbami. Ale zároveň nestabilitu v sobě Občanské fórum neslo a bývalo by se rozpadalo klidně celé 4 roky, jen pomaleji.
0: V čem bylo Občanské fórum tak jiné, tak odlišné oproti dalším kandidujícím?
1: Občanské fórum bylo skutečně revolučním hnutím. Jednak vyrůstalo z disidentského hnutí a mělo v sobě tedy takovou tu všeobsažnost, ale i to právě reprezentování různých skupin. Vzpomeňme, že na těch revolučních tribunách vždycky musel stát jeden dělník, jeden herec, jeden spisovatel, zpěvačka a tak dále. Čili to byl vlastně ten princip takového toho až národ do frontovního reprezentování. Ale zároveň pro klasickou institucionální politiku to byla časovaná bomba. Občanské fórum se začalo rozpadat okamžitě po volbách.

0: Ano, jak jste slyšeli, my jsme tady ve studiu připraveni s novým upřesněním volebního odhadu. Možná, že to celou tu budoucí diskusi obrátí trošičku jiným směrem. Budeme se zabývat odlišnostmi mezi tím, jak volilo město a jak volil venkov. Tak už je tam máme, jsou komplexní, tedy abychom to mohli srovnat.
1: Tak jsou to výsledky volby do sněmovny lidu za celou naši federaci.
0: Tam občanské forum zdaleka nedosahuje tolik, ale zase jako na, v tom celkovém celostátním měřítku.
2: Na druhé straně tam je určitý nárast hlasů pro křesťanských demokratů.
0: I lehce tam narostly hlasy pro komunistickou stranu. A ku podivu nepřipadá mi ani tak vysoké zastoupení spojenectví zemědělců a venkova.
3: Občanské fórum stále ještě s mnoha politickými skupinami uvnitř sebe slavně vyhrálo volby. Avšak už na ustavujícím zasedání parlamentu se začaly vlastně hlásit ty strany uvnitřněj o svou vlastní stranickou identitu. Začalo se opravdu rozpadat už v tom pozdním červnu 1990.
4: Muselo to tak být, když si připomeneme, že se v občanském fóru setkali lidé, kteří navazovali také na disidentské uskupení Charty 77 a byli to lidé politických ideových preferencí od, řekněme, křesťanů až po komunisty.
3: Ještě větší úlohu tady hrál už ten půl rok politiky, kterou měli za sebou. Právě v těch zvolených parlamentech mohl najednou vyhřeznout ten obrovský vztek na kabinetní vyjednávání celého prvního půl roku nové demokracie. A přesně tohle pak využil také Václav Klaus, když začal stavět tu konečně funkční, efektivní politickou stranu na troskách občanského fóra, které potopil.
4: Co vůči osobnosti občanského fóra, jednou z nich byl Václav Havel, který v podstatě zvolením prezidenta v prosinci roku 89 opouští občanské fórum.
3: Václav Havel občanské fórum sice formálně opustil, ale on byl úplně předním příkladem těch kabinetních dohod a toho domlouvání důležitých politických kroků mimo zákonodárné sbory. Na Hrad se z ministerstva vnitra nosily lustrační dokumenty a na jejich základě se vyzývali různí lidé k odstoupení a zrovna tak měl Havel veliký vliv na to, kdo bude na kandidátce a kdo bude očekávaný premiér či nebude.
4: Když byl Václav Havel zvolen prezidentem, tak při své inauguraci tehdy řekl, že slibuje, že zemi dovede ke svobodným volbám. Tomuto tématu se věnoval také ve svém projevu, který odvysílala Československá televize 5. června roku 1990.
5: Poslední volby, hodné vůbec toho názvu, byly v naší zemi v roce 1946. Ani tyto volby však nebyly úplně svobodné, protože si voliči mohli vybrat jen z těch stran, které jim byly předem vybrány a které byly předem ohraničené rámcem takzvané Národní fronty, tohoto prvního zárodku budoucí totality. Kdybychom tedy měli být přesní, museli bychom říci, že poslední svobodné volby v naší zemi byly před druhou světovou válkou. To, čeho se budeme účastnit tento pátek a tuto sobotu, je tedy pro naprostou většinu z nás naprostá novinka. Je to zároveň první velká zkouška naší znovu se rodící demokracie. Tyto volby budou v skutku svobodné. Budou tudíž i dobrovolné.
4: První velká zkouška rodící se demokracie to byla. A také se objevil problém. Již v květnu roku 1990 vyšel v rakouském týdeníku Profil článek, jehož název zněl Bomba z Prahy.
3: Měla to být bomba z Prahy, protože se jednalo o senzační odhalení, technicky řečeno únik informací z ministerstva vnitra, tehdejšího československého, že vůdce jedné z těch bývalých satelitních stran, strany lidové, Josef Bartončík, spolupracoval vědomě se státní bezpečností. To v té době v leckterém případě stačilo k úplné likvidaci něčí veřejné kariéry. Ale atmosféra května 1990 byla možná ještě nabitější starostmi o zvýhodněnost komunistické strany v té volební soutěži. Oni přece měli ty majetky, spoustu financí na kampaň a tak dále. Tohle tedy byl ten největší problém volební kampaně. Pražský prokurátor Sokol tehdy prohlásil, že bude propagaci komunistické ideologie brát jako propagaci fašismu, jako trestně právní kvalifikaci propagace fašismu. Dokonce bylo vydáno zákonné opatření předsednictva federálního parlamentu, které začalo vlastně prověřovat majetek politických stran a v té nejvřelejší kampani opravdu probíhaly prověrky na stranických sekretariátech. Něco nepředstavitelného, ale něco, co vlastně překrylo tu první fázi Bartončíkovy bomby.
4: Přesto z Rakouska se informace rozšířila také v Československu. Václav Havel později, bylo to v knižním rozhovoru, prosím stručně, a vedl ho s ním publicista Karel Hvížďala, řekl.
5: O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU ČSL a místo předsedy federálního shromáždění pana Bartončíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. I hned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima jsem mu navrhl, aby se vzdal svých funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On s tím souhlasil. Taky asi nestál o skandál. Uchýlil se do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal to, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy. Snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím. Ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartončík se žádné funkce nevzdal a kandiduje dál.
4: Bylo či nebylo to porušení zákona?
3: Tehdy to rozhodně tak nebylo kvalifikováno, ale byl to určitě významný zásah do voleb. Pro nás je to určitě výborné přiblížení tehdejší atmosféry, v které to, že náměstek ministra vnitra označuje něčí bezcharakternost a celý národ hovoří o porušení slibu daném Václavu Havlovi mezi čtyřma očima, tady vidíte, jak jako charismatická ta autorita byla.
4: Dodejme, že bývalý důstojník státní bezpečnosti Miroslav Machatý řekl o panu Bartončíkovi, že byl tajným spolupracovníkem špičkového charakteru, že o té skutečnosti, že jejím tajným spolupracovníkem věděl, spolupracoval dobrovolně a vyvíjel značnou osobní aktivitu. Jak vůbec k tomu mohlo dojít? Poněvadž na straně jedné komunistická strana, státní bezpečnost, ministerstvo vnitra, boj o archívy státní bezpečnosti, lustrační zákon, veřejnost tak citlivá právě na zmínky o té represivní prodloužené ruce komunistů.
3: Zrovna ta Bartončíkova aféra je opravdu zcela zvláštní případ v tom, že sám Bartončík nikdy nepopíral velmi čilé kontakty se státní bezpečností, ale vždycky dodával samozřejmě z titulu své funkce krajského tajemníka Lidové strany. On tedy vyjevoval, že netřeba si představovat za každým spolupracovníkem nebo člověkem pravidelně kontaktovaným státní bezpečností nějakého padoucha. On samozřejmě předstíral, že hrál se státní bezpečností nějaké velmi dobré hry. Ale také na tom je napadne, že náměstek ministra vnitra neřeší problém úniku informací z ministerstva vnitra a že se nikdo nepodivuje tomu, že řídící důstojník Machatý najednou přijde do federálního shromáždění a tam vypovídá. Promiňte, ale to je celé institucionální podivnost.
4: Jaké byly důsledky těchto voleb do dalších let?
3: Asi lze říct, že to byl počátek rozpadu Československa, i když tím byla už samotná listopadová revoluce. Pro mě je asi z hlediska právě těch politických institucí nejdůležitější říct, že jediným velkým skandálem, který se tam opravdu stal, bylo to, že ty výsledky byly do nějaké míry ignorovány. Federální vládu sestavoval prakticky Václav Havel, předem říkal, kdo má být premiérem, také se jim stal, ani na chvilku neuvažoval, že by jmenoval premiérem předáka vítězného hnutí. Tohle to všechno pak zadělávalo na velkou politickou restrukturalizaci a také na ten rozklad Československé federace.
4: Dobíhá nás to?
3: Určitě ano. Prezidenti ještě stále zkoušejí ignorovat výsledky voleb a určovat, kdo bude premiérem, ale dnes se mnohem víc rozčilujeme než tehdy.
4: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Obešly se první svobodné a demokratické volby po pádu komunistického režimu bez skandálu a stejná otázka také pro hosta pořadu, doktorku Adélu Juričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
3: Úplně neobešly. Ale podle mě ten skandál nebyl skandál Bartončíkův, ale právě ten skandál, že se sestavovaly vlády bez ohledu na volební výsledky. Ale zároveň to přineslo tu krásnou věc, že se začaly úplně nově ustavovat rovnováhy mezi politickými institucemi ve státě. Začal velký boj parlamentů právě proti prezidentovi, vlády si začaly hledat svou pozici vedle parlamentů.
4: Je z toho nějaké poučení do současnosti?
3: Určitě ano. Nenechávat se unášet charismatickými autoritami a uvědomovat si, jaká je úloha jednotlivých institucí ve státě a jaká je úloha volebních výsledků.

0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
1: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
2: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
3: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
2: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus si ho můžete poslechnout jednou za 14 dní, ve středu v 9:30 večer a v sobotu v 11:30 dopoledne.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Deset evropských zemí vytvoří protibalistickou koalici s Ukrajinou. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Fotbalisté Španělska a Francie se připravují na semifinálové mistrovství světa. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Desítka evropských zemí, včetně Francie, Německa nebo Velké Británie, ohlásila vytvoření obranné koalice proti balistickým střelám. Chtějí využít zkušenosti a průmyslovou základnu k výrobě protivzdušných systémů pro Evropu. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by tato spolupráce měla fungovat podobně jako evropský projekt Airbusu.
5: My jsme měli udělat takovýhle Europatriot projekt, tak jsme to udělali v minulosti právě s Airbusem, a protože vlastně tady není žádná koordinace ohledně výroby i tanků a děl a všechno, každý dělá všechno.
4: Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková předložila parlamentu demisi. O jejím konci v roli předsedkyně vlády informoval už včera prezident Volodymyr Zelenský. Oznámil také, že se chystá obměnit celou vládu. Kyjev podle něj mění politickou strategii a každou prioritní oblast zahraniční politiky bude vést konkrétní zmocněnec. Svyrydenkové nabídl jedno z těchto míst. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo začít fungovat v první polovině 30. let.
6: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
4: Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a taky až 2-centimetrové kroupy. Výstraha platí pro celou republiku od 11 hodin dopoledne do 10 večer. Podle meteorologa Mariana Sandeva můžou deště rozvodnit menší toky.
7: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměr jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
4: Dnešní horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Karlínem teď nejezdí tramvaje, už jen ve směru z centra mezi Florencií a Palmovkou. Odkloněné jsou přes Žižkov nebo Kobylisy. Cestující můžou v Karlíně využít i metro. Horko narušilo gumové těsnění u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
8: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
4: Horko zastavilo tramvaje i na Čechově mostě směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Fotbalisté Francie a Španělska se ve Spojených státech chystají na zítřejší semifinále světového šampionátu. Francie má z posledních 2 mistrovství světa zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. I proto bude mít utkání v Texasu podle španělského trenéra Luise de la Fuenteho mimořádný náboj.
9: Pro mě je to předčasné finále. Utkají se dvě nejlepší reprezentace na světě. Obě ve skvělé formě, ale s jiným herním stylem. Máme maximální respekt k našemu soupeři, ale cítíme, že jsme schopni porazit jakýkoliv tým.
4: Zápas Francie-Španělsko začne na mistrovství světa zítra v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako středeční semifinále mezi Anglií a Argentinou. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
10: Uzavřená silnice 50 u Slavkova a překážka na D1 u Domašova. Silnice 50 u Slavkova u Brna, tam stále odklízejí následky nehody kamionu a osobního vozu. Komunikace zůstává obousměrně uzavřená. Objízdná trasa vede přes Křenovice. Ve směru z Uherského Hradiště počítejte se zhruba 10 minutami navíc. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně teď za 9 kříži. Na kilometru 172 jsou v jízdních pruzích roztrhané kusy pneumatiky a auta se jim prudce vyhýbají. A ještě silnice 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem. V prudké zatáčce u Stráže nad Ohří stojí porouchaný kamion. Částečně zasahuje do pruhu a provoz je tak kyvadlový. S obou směrů čekejte zhruba 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, obloha bude polojasná až jasná, na západě a během noci i jinde od západu oblačná. Zítra přes den bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách většinou kolem 21. No a v platnosti zůstává taky výstraha před požáry pro část Moravy. To byly zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Zkuste si představit Prahu za protektorátu, město plné strachu, zákazů i nejistoty. No a právě tehdy se mezi lidmi začíná šířit podivná zpráva. Po střechách a ulicích prýskáče tajemný muž, kterého nedokážou chytit ani nacisti. Jmenuje se Pérák. Nikdo neví, jestli skutečně existuje, ale jeho příběh dodává lidem naději. O více než 80 let později se tahle legenda vrací v novém audiokomiksu Past na Péráka. Tak jak vznikají moderní mýty a proč si společnost v těžkých dobách vytváří své vlastní hrdiny? I na to všechno se dnes budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
0: Hovory.
11: A se mnou ve studiu už herec Petr Čtvrtníček a režisér Jakub Tabery. Vítejte, pánové, dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Já už jsem to řekla v úvodu. Pérák nevznikl jako komiksová postava. On se narodil v době protektorátu jako městská legenda. Tak jaký příběh se za postavou Péráka skrývá?
13: No, to je hodně složitá otázka, protože ano, je to městská legenda, ale není jenom v té Praze. Ono je zvláštní, že podobné legendy vznikají po celém protektorátu. A různě se liší. Jo, v tom, jak ten tajemný mstitel... Teda
11: takže po každé nenesou jméno Pérák.
13: Ne, ne.
14: A v Ústí, když se tam v Ústí nad Orlicí, to byl kdo, když to nebyl Pérák?
13: V Ústí teda nevím, to se přiznám, ale vím, že třeba v téhle oblasti operoval žiletkář, což je krásné spojení právě, který Ondřej Neff vytvořil vlastně v této postavě, v tom Pérákovi, který ho máme v té naší hře, protože on propojil vlastně ty dvě záhady. Pérák, který skáče, a toho tajemného vraha nebo útočníka, který má žiletky v rukavicích.
11: A co to vypovídá o společnosti vůbec, že si začíná v nelehkých dobách tvořit takovéhle mýty, legendy, superhrdinské postavy?
14: No nic jiného i v té době nezbylo, nebo zbylo toho málo, jak by mohli bojovat, jakým způsobem, takže i tahle ta postava, byť to někdo bral jako mýtus, jim pomáhala vlastně v takovým tom malým osobním odboji.
11: Takže blaničtí rytíři už nestačili.
14: No tak ty chrněli, že jo, ty nám moc nepomohli nikdy. Já proti nim nic nemám, ale chtěl bych vidět teda jejich výbavu.
11: Takže zpátky k Pérákovi odbrnění. Jestli tomu mám dobře rozumět, Pérák lidem poskytoval únik, útěchu,
14: naději,
11: pocit, že okupanti nejsou všemocní.
13: Tak, ale já bych navázal na to, co říkal Petr, že on trefil perfektní věc.
14: Fakt?
13: Že oni, jo, protože oni to opravdu používali jako... Bavíme se o době, kdy je po smrti Heidricha.
12: Ano, Reinharda.
13: A veškerý odboj se tlumí. I takový ten odboj pracuj pomalu. To byla nejčastější český odboj.
14: To já dělám pořád.
13: A,
14: to,
13: a oni vlastně najednou nemohli. A teď najednou se objeví něco, na co se ty, hlavně teda ženy, což je úžasný, začnou vymlouvat. Oni řeknou, ne, já do té práce večer nejdu, protože, víte, pérák. A to skutečně jsou záznamy, to není jako smyšlenka.
12: Takže nacisti to věděli o pérákovi.
13: Věděli, protože se jim těch hlášení scházelo opravdu docela hodně. A museli to řešit, protože ti podnikatelé, kteří měli ty fabriky a tak si stěžovali, že jim ty lidi nechtějí večer chodit do práce. Takže to
14: vážně?
13: Řeši. No jasně, opravdu.
14: Já jsem to teda takhle jsem to nikdy nebral. No tak to mělo ještě druhou rovinu. No. Holky, já tam nejdu, je tam pérák. Fakt? A jaký pěkný. To bylo jak široko, taky ho nikdo neviděl.
12: To je fakt? Jo, no. Takže v té době, kdy nacisté ovládali média, kdy ovládali celý veřejný prostor, najednou vzniká příběh o někom, kdo jim uniká, kdo je zesměšňuje, kdo jim vzdoruje a tímhle Češi bojují. Taky, kromě jiného.
13: Je to tak?
12: Jestli
13: je
12: to můžu. Dobře. Já to vztáhnu na současnost. Když mluvíme o dezinformacích, tak my vlastně zdůrazňujeme nebezpečí neuvěřitelných příběhů. Ale pérák, to byl vlastně taky neuvěřitelný příběh, ne?
13: Ano, a jak se říká, vždycky u těch dezinformací je dobrý, když jsou ty dvě strany. Takže dezinformace, které šly od těch nacistů o tom, jak vítězí na všech frontách, se kompenzovaly dezinformací o jakémsi tajemném mstiteli, který teda útočí na ty SSáky a záhadným způsobem je likviduje.
14: Já si myslím, že to nebyla dezinformace, to byla takový spíš přání. Jo? A já jsem ho včera viděl a určitě tam někoho podfiknul a to... To tehdy ještě ani lidi nevěděli, že existuje něco jako dezinformace. Buď to byl kec, nebo to byla propaganda.
12: Pojďte se ještě zamyslet nad tou dezinformací. Já bych to tehdy nazvala nějakým tedy mýtem, legendou, která pomáhá přežít. Tak jak se potom liší od lži, která ale už manipuluje?
13: Já bych řekl, že ta lež je s nějakým účelem konkrétním. Kdežto u toho péráka to bylo opravdu jenom takový, hele, je tady něco, co je nad náma, co je větší a dává jim jako zabrat. Jo.
14: To nebylo určitě jako důvod, nebylo někomu škodit. No škodit, ano, samozřejmě těm nacistům škodit, pochopitelně. Ale spíš to byl takový náš Janošík. Jo.
12: A myslíte, že je dnes prostor pro to, abychom si nějakého péráka, žiletkáře nebo toho Janošíka ještě vymýšleli?
14: Já myslím, že teď je spoustu obchodů se zbraněma, kde jsou daleko lepší prostředky, kterými se dá bojovat.
12: No to je takový extremistický pohled.
14: Než ta lidová slovesnost. No.
12: Na věc.
13: Já bych řekl, že jako naše cesta by měla být, aby jsme my všichni, každý jeden, byli tím superhrdinou.
14: No, ne, o tom mluvím, no.
13: Ale nemyslím teda úplně, že bych si koupil kvéra, ale já myslím vnitřně, já myslím v tom, že jako ta odpovědnost tady má být a mně se zdá, že to nám chybí.
12: Takže nějaký předobraz superhrdiny zachránce, to by se nám líbilo, minimálně nám třem, mně ano.
14: No ale zase, abychom se na něj moc neupínali a nespoléhali na něj, jakože za nás všechno vyřeší.
13: No, já bych řekl, staníme se superhrdiny, my všichni.
12: Petře, to je výzva pro vás možná.
14: Jo, tak jak říkám, já dělám pomalu. Pracuji na tom, ale věřte mi.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A mými hosty dnes herec Petr Čtvrtníček a režisér Jakub Tabery. Audiokomiks, se kterým teď přišla Audiotéka, propojuje tedy protektorátní minulost, propojuje se současností, prolíná nejrůznější časové roviny, takže dokazuje to, že některé otázky se nám vlastně v historii vracejí bez ohledu na dobu.
14: Tak v každém případě všechno se opakuje od pravěku už. Akorát se tomu jinak říká, ale a jako lidský vztahy, ať už je to láska, nenávist a boj za přežití, to tady bylo, je a bude vždycky. Akorát budeme mít jiný prostředky po každý. No. Jako kdyby měli lovci mamutů mobil, tak taky, kde jsme mohli být, že jo?
12: Vy jste v pasti na péráka, Petře.
14: Já myslím, že tam bude tečka za to. Vy jste v pasti, vy jste přišel do rozhlasu a jste v pasti. Já tam
12: ale
14: tam nekudu.
12: V pasti na péráka. A tam jste namluvil postavu historika amatéra.
14: Ale Nekudu. Pozor, Nekudu. A Nekuda je můj kamarád, kytarista, syn Luďka Nekudy. Tak já jsem to vzal i kvůli němu.
12: Kvůli tomu jménu.
14: Jo, já mu
12: a to byla role, se kterou Jakub Tabery přišel a rovnou vám ji nabídl, nebo jste si ji mohl vybrat?
14: No tak to nebylo, jako když jdu někam do obchodu, že bych si vybral. Já bych si vzal spíš tady tuhle tu červenou čočku. No já bych si vem ten Nekudu. Ne, já jsem dostal nabídku Nekudy a hned volám Ondránkovi Nekudovi, jestli to mám vzít. On říká, a co z toho budu mít já? Jsem říkal, Honě, já ti něco hodím. Takže vzal jsem to rád. A ono by, kdybych tam dostal cokoliv dalšího, tak bych to vzal, protože tam byla skvělá sestava a po mé pravici sedící režisér je záruka toho, že to dobře dopadne.
12: Koho jste si ještě vybral do týmu? Koho uslyšíme?
13: No já jsem si dovolil sestavit takový superhrdinský tým, teda doslova. Jarda Plesl, Martin Mišička, Vašek Neužil, Zdeňka Žádníková, no prostě je to...
12: Petr Stach.
14: Taky já se u těch dvou zastavím, protože kdy se vám povede, abyste se u mikrofonu potkali s panem Martinů a Smetanou, že jo? Což je Petr Stach s Vaškem Neužilem. Oni se v životě potkat nemohli, protože ty byli, já nevím, od sebe 5 let, jeden umře, druhý se narodil. Ale 19 kilometrů, Polička od Litomyšle, pozor, tak jako to bylo velmi chytře vymyšlené.
12: To je region, který patří hudbě, tady ty východní Čechy. Ale potkali jste se tedy ve studiu všichni? Nebo natočili jste každý svoje role jindy?
14: Naštěstí všichni. Ještě tam byla Jubinka Krbová a Mirek Táborský. No všichni. Jednu scénu jsme dělali všichni v podstatě celý den, minimálně půl den. A to jsou radosti s těmihle kamarádama se potkat. No.
12: Já víte, já jsem si říkala, že možná člověk má víc klidu, když to točí ten svůj part sám.
14: Ne, kde pak?
12: Ne, je lepší tohle.
14: No tak je to lepší.
12: Je tam nějaká chemie vzájemná.
13: Pro režiséra je
14: i fyzika.
13: Pro, přesně tak, jo. Pro režiséra je to dárek, když tam ty herci.
12: Ale taky fuška, ne, Jakube?
13: To je pravda.
12: Ukočírovat takovouhle partu.
13: Ale u těch vytáčených, jako když se točí po jednom, je to horší, protože vlastně na mě potom je udržet vlastně to, kdo co, jak, proč říká. A já to musím tomu herci sdělit. Když to tady, oni si to vlastně říkají sami navzájem a je to skvělé. Byla tam teda... fakt celým tělem, to je opravdu ta...
14: Byla tam převaha Davidského divadla, ještě Martin Mišička.
13: Ano.
12: A kolikrát jste musel ty svoje herce kočírovat, kolikrát jste třeba museli scénu stopovat, kolikrát jste to jeli znovu?
13: Já volím takový postup, že si nejdřív celou tu scénu vyzkoušíme, projedeme... A kde vlastně právě, to je ta výhoda, že oni stojí proti sobě, koukají na sebe, že jo, sledujou se a reagujou na sebe. A potom už jako, když to jedeme na ostro, tak víme, a pro mě je složitější ladit dohromady ty scény, než ty herce samotní. Občas samozřejmě zasáhnu, hele, tady to je vlastně trošku jinak myšleno, ale protože dělám s takovýhle hercema, tak ani jako, tak si to spíš užívám.
14: Mně stačí říct, hele, mladej, dělej to pořádně. Tohle slýchám už asi 60 let a vždycky to pak udělám
12: kopne
14: pořádně.
12: To.
14: Ale byli tam i mladší, Denis Šafařík, báječnej.
12: Máte nějaké poznámky v tom scénáři, Petře?
14: Já tohle to neumím. Já když mě dali tu šanci dělat v rozhlase a nějaký hry a tak dále, kde jsem dělal miniaturní věci, tak jsem vždycky v Karlíně byl, kde ty mistři měli ten scénář pokreslený všema těma barevnými a teď to jde tady nahoru, tady je to rovně a to a já jsem vždycky říkal, nezlobte se, jak vy se v tom vyznáte a ty mistři slova, ty rozhlasový bardi vždycky říkali, já už nevím. Já si to vždycky tak jako připravím a už tou přípravu vlastně jako se to učím, ale co znamená tahle žlutá čára, já už nevím. Některý samozřejmě to mají jako notový zápis, jako partituru a držej se toho naprosto přesně a některý to dělají intuitivně, já jsem se to přestal tuhle tu dovednost jako učit. I když jsem na kreslení byl dobrý a vystudoval jsem to, tak jako vzít do ruky tušku a dělat si tam u té větní skladby nějaký poznámky, to já neumím. Já to dělám všechno intuitivně a zatím mi to tak nějak vychází a ten podvod mi tolerujou.
12: A co je pro herce jednodušší? Ten text se naučit a pak už opravdu hrát, vžít se do toho, a nebo je jednodušší vzít si ho takhle, jak ho má před sebou, ale musíte těma očima pořád sledovat další slova, co je před vámi, co se hlídá líp?
14: Tak v rozhlase se ty věci nemusíte učit, že jo?
12: Tam to odpadá, jako na divadle, to je jasný.
14: Ale člověk si to musí několikrát přečíst, proniknout do těch souvislostí s tou postavou, se skamarádit, aby věděl, s čím jde tím příběhem a potom se to, stejně se to vždycky čte. Ale člověk už má povědomí i o těch ostatních postavách. A když si potom, když si předtím přečte ještě, kdo je tam obsazený, s kým on tam vlastně bude, tak tomu taky dá něco. No.
12: A když si, Jakube, pardon, čtete ten scénář, v tomhle případě Ondřeje Neffa, už za tím textem slyšíte ty hlasy, už tam slyšíte v postavě historika Nekudy Petra Čtvrtníčka.
13: Je to tak.
12: Přehráváte si ho v hlavě.
13: Jo, mě už to jako jednou v hlavě vždycky jako proběhne, pak jsem občas překvapený, že už to vlastně není natočený. Je to tak. Občas musím, když třeba ten herec, kterýho si vysním, není dostupný, tak musím prostě přehodit tu řádku nebo na té kazetě se musím posunout jinam a přehrát si to znova, ale já mám docela štěstí, že jestli se mnou rádi lidi dělají nebo nevím, ale že docela to vychází, že to, co si vysním, nakonec klapne.
14: Já úplně vidím režiséra, jak třeba připravuje více hlasou četbu, jak se říká farmy zvířat, on bude říkat, no a tuhle tu krávu bude dělat ale. Tady to prase, počkej, zavolejte na to prase tady tomuhle tomu.
12: Ale tak panu režiséru Tabery mu to projde, tohleto, ne?
14: Zatím mu to prošlo.
13: No, je pravda, že občas, a speciálně u dám, teda, jo, když tam jsou nějaký záporačky, tak jako to nabízení není tak jako příjemný, ale oni říkají, ne, naopak, to je super, ona je zlá, to je paráda.
14: To se vždycky dělá dobře.
12: Tak pojďme ještě zpátky k Pasti na Péráka. Spisovatel, scénárista Ondřej Neff, ten pracuje v Pérákovi s velkou nadsázkou a taky s reálnými dějinami, jak jsme o tom mluvili. Jak složité potom pro vás, pro oba, bylo třeba udržet tu rovnováhu mezi respektem k historii a svobodou fantazie?
14: To bylo strašně jednoduchý, on to takhle napsal, tak já to takhle přečet a jsem za to rád.
12: No, Petr je řemeslník.
13: Ano, já to mám trošku složitější, protože kromě toho, že dělám audioknížky, jsem taky dokumentarista, věnuju se vojenské historii. A tohle byla teda, musím říct, jako poprvé pro mě výprava do takové té jako fikce, která stojí na nějakém jako historickém základě. Ohromná výhoda je právě v tom Ondřejovi, protože on přesně tenhle ten můj rozpor pochopil a vlastně posouvá záměrně ty dějiny ještě víc, než by bylo třeba, jo. Když tam popisuje atentát na Heydricha, tak tam rovnou uvádí jako nesmysly, který v první fázi mě šokujou a pak si říkám, ne, to je to vlastně správně, protože my si nehrajeme na to, že to tak bylo.
12: Je výhoda trošku se ponořit do českých moderních dějin, do těch válečných, možná i poválečných, a malinko si to zase připomenout, jak to bylo s atentátem na Reinharda Heydricha a jaké události se potom všechny odehrávaly, jak to bylo s parašutisty a operací Silver A, anebo to vůbec není zapotřebí.
14: Je to strašně důležitý, stejně jak je důležitý dětem ukázat slepici, že neroste v regále někde, tak jim ukázat, co tahle ta země má za sebou, co zkusila, a že jsme tady měli i stateční lidi, jo, který, aby člověk tady hledal s lucernou.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory a dnes tu mám dva milé hosty, herce Petra Čtvrtníčka a režiséra Jakuba Taberyho. Tak já ještě zůstanu u věcí, které se úplně Pasti na Péráka netýkají, a to u vaší lásky k vojenské historii a u Petrovy lásky a vlastně svým způsobem filantropické činnosti, protože Petr podporuje mimo jiné třeba nadaci Matilda, která se věnuje výcviku asistenčních psů, kteří pomáhají především nevědomým. Kde máte pejska, Petře?
14: Dneska mám dva. Obě slečny, blondýnky, my jsme se s Naděždou potkali na akci Matildy, takže proto se to spojilo. Já do rozhlasu většinou chodím a dokonce mistři zvuku už mi to tolerujou a vědí, že můj pejsek je vhodný do rozhlasu. Dneska mám obě, protože sestra má stejnou labradorku, akorát mám pocit, že 2,5 roku starší. Takže dneska jim bude líp než ve studiu doma na zahradě, kde se budou válet po třešní. Oni čekají, ne, že jim pečený holub, ale ta třešeň vždycky spadne. Milujou tohle ovoce.
12: Petře, a vaše labradorky jsou asistenční nebo budou asistenční nebo ne?
14: Oni už na to nemají věk, aby teďkon jsou asistenční, asistují mě a zdárně. Večer se mnou jdou mě hlídat na představení Petra Zelenky Amatéři, co hrajeme na výstavišti, abych tomu udělal reklamu. Berta je se mnou všude a když je u toho i bá. pára jakoby na střídavou péči, když je sestra s manželem pryč někde, tak já si s velkou chutí beru ty pejsky obě dvě k sobě.
12: A že je pravda, že si je berete na jeviště?
14: Hraje se mnou jedna, ta moje osobní, Berta, ta se mnou hraje sebou holubovou mýho osobního psa. Páč jsme si říkali, co ona bude čekat v šatně, než skončí představení, když může být se mnou na jevišti a tam si bude dělat, co chce, protože to je můj pes, pes Josefa, jakoby tý postavy. A pak se mnou občas hraje i v dalších věcech, hrála se mnou i ve filmu, v seriálu.
12: Dostane honorář?
14: No, nedostane nic.
12: Ani busta?
14: Busta ona nesmí, já jí suším maso sám. V bustu jsou různý koření. Ečka. Koření, co pak Ečka. Ale to já jí suším sám maso, o kterém vím, že je dobrý a zbyde tam jenom čistá bílkovina po usušení.
12: Jakube, vojenská historie, jak jste se k tomu dostal? Jak se režisér rozhlasových her dostane k něčemu takovému?
13: Tak ono to vlastně paradoxně je na ruby. Já jsem vlastně začal jakoby v té televizi, v téhle oblasti. K audioknížkám jsem se dostal před, pravda, už teda 12 lety dokonce. Ale ta vojenská historie mě provází vlastně od malička, protože dědeček byl legionář a furt se to tak někde jako vynořovalo. Až teda to propuklo tím, že jsem začal velmi úzce spolupracovat s Vojenským historickým ústavem. Vlastně jedna z nejlepších paměťových institucí
14: u nás. Tleskám.
12: To já taky.
13: A tam mě to drží doteď. Hmm. Já jsem spolupracoval vlastně na nové podobě armádního muzea tady na Žižkově, kousek od nás.
12: Doporučuju k návštěvě, navíc je to zdarma, skvělý tip. Ještě mi řekněte, když se to tak proberete, tu vojenskou historii tady v našich šířkách, v naší geopolitické rovině, které to období je nejzajímavější pro vás?
13: Kdybych na tohle odpověděl, tak spousta mých kamarádů se mnou přestane mluvit. Je to...
12: Buďte upřímní, přijdete sice o kamarády.
13: Já jsem, a to je dané i rodině, hodně interesován směrem teda k té první světové válce a legionářům, protože díky nim a jejich oběti tuhle zem vlastně máme, tak jak vypadá. No,
14: teď se odečítají ty kamarádi. Teď to jde to počítadlo dolů. Ale... Ježiš, on zase mluví o těch legionářích.
13: Ne, ale,
14: souhlas.
13: Ale nejdůležitější je říct, že česká historie vojenská je nesmírně zajímavá a ve chvíli, kdy slyším někoho, kdo říká, že Češi nikdy nebojovali a že to jsou takový vlastně srágorové s proměnutím, tak bych jim přál si přečíst jednu vzpomínkovou knížku, ať už legionářů nebo našich vojáků za druhé světové války v Africe, v Tobruku. Zkuste si potom říct, že jsme nikdy nebojovali a že jsme vlastně takový jako, my jsme ty Švejkové. Mimochodem ani ten Švejk nebyl žádný, jak bych to řekl slušně, mě nenapadá slovo.
14: Strágora. Říkám to správně. A to je to nejslušnější, co jsem mohl použít. Ano, ano, ano.
12: My se teď nacházíme v hodně turbulentní době. Válečné konflikty, jeden je nedaleko od nás, druhý teď na Blízkém východě. Dokážete si představit, že by se vrátila nějaká forma povinné vojenské služby?
14: Já si to umím představit, já si umím představit ledacost, ale veřejnost je krmená takovou propagandou vlastně, nechci říct proti zbraním, ale proti obraně naší vlasti, že by to bylo teda velmi složitý tohleto prosadit a národní povědomí a nějaká hrdost tady, jako to nevím, jestli by se vydoloval aspoň jako cent.
12: A je ale dost skeptický pohled.
14: No to tak je, no. Já hovořím ještě jako voják.
12: Byl jste na vojně, Petře?
14: Byl jsem na vojně, ještě mě nepřišel dopis, že mě vyřadili z armády. Takže já jsem pořád desátník armády České republiky. Dvouleták ještě. Já jsem skončil v roce 89 v Janovicích nad Úhlavou.
12: Byla to fajn vojna?
14: Jo, já na to vzpomínám rád.
12: Jakube, vy už jste
13: vojna? Já jsem modrá knížka.
12: Modrá knížka.
13: Jo, mě nechtěli. Ale na druhou stranu teda zkusím tady ten
12: pesimistický
13: pohled trošku vyrovnat. Za prvý si myslím, že máme skvělou profesionální armádu.
14: To máme.
13: To je hlavní odpověď, protože my bychom měli spíš pracovat na aktivních zálohách, měli bychom pracovat sami na sobě, co se týče naší kondice. A pokud by bylo možné dát si nějaké cvičení nebo něco podobného pod teda dohledem té armády, odborným dohledem, aby jsme byli trošku víc v kondici a trošku víc připravení, já si myslím, že to úplně stačí, že nepotřebujeme povinnou vojenskou službu, ale potřebujeme se trošku víc připravit na problémy.
14: Já jsem nemluvil o povinné službě, ale o tom, aby ty lidi věděli, co to je, když začne nějaký konflikt, ale nedej bože na našem území, co ten člověk má dělat, co může dělat, čeho je schopen. Aby ty lidi, dejme tomu, stačí 5-týdenní kurz, jo. Aby od té střílečky na mobilu přešli k vlastně k uvědomění si té situace, kdy opravdu nebude mít jako u sebe cigára, mobil a kratom, ale bude muset se bránit nějakému člověku, který je dostatečně vyzbrojený. Umře buď teď, nebo až za 10 minut, ale i za těch 10 minut může udělat nějaký ztráty na té druhé straně.
12: Já bych nechtěla končit až takhle téměř dystopicky. My jsme si povídali především o novém audio komiksu z dílny Audiotéky Past na péráka. Tak na závěr, už jenom trošku obecněji, potřebuje člověk ke svému životu spíš fakta nebo příběhy?
13: Tak tohle je vražená.
14: Příběhy z knihovny, faktografie. Potřebuje, k životu potřebujete spoustu věcí, kromě potravin, vody, vzduchu, tak i nějakou knížku a nějaký hezký rozhlasový diskuse na tohleto téma.
13: Příběhy založený na faktech, to je nejlepší podle mě, ano.
12: Já děkuju, hezká tečka za dnešními hovory. Jsem moc ráda, že jste sem přišli. Herec Petr Čtvrtníček, režisér Jakub Tabery, dnes mými hosty. Pánové, ať se daří, jsem zvědavá na to, co pro nás vymyslíte zase příště. Mějte se
14: fajně, děkujem.
12: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
15: Czech Radio. News in English. The Czech government has decided not to extend fuel price regulation, ensuring a measure that has capped petrol and diesel prices since April. The price ceilings will expire on Sunday, with fuel prices returning to market-based pricing from Monday. Prime Minister Andrej Babiš has rejected President Pavel's proposal to resume regular meetings of the country's top constitutional officials on foreign policy, Czech television reported. Babiš said the government and president have different views and that he has no time for such consultations. And Czech tractor maker Zetor Tractors is ending tractor production in Brno after 80 years and relocating to manufacturing to India, as production in Europe is no longer considered economically efficient, the company said. Weather. Tuesday should be clear to partly cloudy, with day temperatures ranging between 26 and 31 degrees Celsius. The afternoon hours are expected to bring heat storms around the country. The landmark 60th edition of the Karlovy Vary International Film Festival was won by the Myanmar-made Czech co-produced Fruit Gathering. Meanwhile, the great French actress Juliette Binoche received a Lifetime Achievement Award from the region's biggest film event. Ian Willoughby reports.
16: Velkou cenu Křišťálový globus získává film natočený v koprodukci Myanmar Česká republika.
17: The Grand Prix for Best Film at the 2026 Karlovy Vary went to Fruit Gathering. It's a Burmese, Czech and French co-production and was the first ever work from Myanmar to compete for a Crystal Globe. Fruit Gathering centers on the life of a young woman who falls for a female friend and workmate and was directed by Aung Fyol.
18: This is my first film. It is set in a contemporary Burma and a working class society. I think I also brought up in that society, like lower middle class when I was younger. And then this is a standard of people I really very familiar with when I growing up. And also the telling the personal story, it's just about someone who wasn't properly loved when she is brought up. And when she actually sees someone she loves, is unable to express the love.
17: Denmark's The Guest earned a Best Director gong for Maz Mengel, as well as walking away with the Special Jury Prize. First-time director Mengel, who also wrote the screenplay, spoke to Festival TV shortly after the award ceremony.
19: I think the subject is about forgiveness and complexity about family and mental illness, and it's been subjects that's always been close to my heart and I always found interesting. So when the idea came many years ago, I knew I wanted to make something about this. So, and then it slowly took shape until what it is today.
17: The Best Actress Prize went to Anna Shintz, who plays a frazzled single mother trying and sometimes failing to provide her children with a stable life in the Swiss picture, A Happy Family.
20: My character, I would say it's a very ambivalent.

0: The audience award went to Bara, Diary of a Rockstar by Czech documentarian Helena Třeštíková. The biggest star of the evening was undoubtedly French actress Juliette Binoche, who received CFIF's Crystal Globe for outstanding artistic contribution to world cinema. In her acceptance speech, the European cinema great teared up over being unable to visit this part of the world under communism.
1: I was wishing to come here a long time ago when I was preparing the unbearable lightness of me. And I couldn't come here. It's very meaningful that we're not divided anymore in Europe. It feels wonderful.
0: And the next edition of the Carlo Vivari International Film Festival will begin on July 2nd, 2027.
2: That report by Ian Willoughby, and that's all from us for now. You'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Ve Studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
6: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kišu.
5: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
4: jak
5: já jsem
4: víte?
5: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě taková většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně šestiletých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarczuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci,
4: co
5: která by dávala
4: na
5: smysl.
4: Mysli, jenom aby jsme se
5: tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako, že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako, že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, že jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky jako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
4: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kišu, AI hrozbou nebo příležitostí?
5: Příležitost samozřejmě.
4: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
6: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kiša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají a já ji taky nepoužívám. A mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci

0: tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
1: mě... Počkejte, že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe, spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
0: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaký úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
1: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
0: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
1: Leoš Kiša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
0: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže a vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce, nevím, mám
1: Rozumím.
0: Pocit, že... V tuhle chvíli to takhle nevnímám.
1: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity... To je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
2: Já se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídila myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílné nástroje.
1: Velký je to rozdíl?
2: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, řešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník.
1: Jako je to rešeršování.
2: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. A například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím a v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jako sumerský český slovník, tak jsem se obrátil na inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
1: Problém bude v důvěryhodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší, anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
0: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek, jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
1: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti a teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba, když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
2: Já vychovávám 5 dětí a nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
0: Jestli jako by to nebylo lepší, ale potom...
2: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě a hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaké informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak můžu věnovat některému z těch 5 dětí.
1: Říká Leoš Kiša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Bárou Bažantovou.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, desítky procent té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
0: Tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedívala, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, který dokážou, který nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře, anebo vůbec, a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
1: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
0: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha tři Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou, a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem, tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuji, tak si myslím, že prostě umělá inteligence napsat nedokáže.
1: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
0: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární otázka a nebojím se, když ty příjmy nepřichází z literatury, jít dělat nějakou jinou, jak říká moje kamarádka, lidskou práci.
1: Rozumím. Já bych se teď, Leoši, vrátila k té důvěryhodnosti. Nakolik to bude moci nebo může dnes a bude moci do budoucna čtenář poznat, jestli autor, například nobelistka Olga Tokarčuková, využila AI nástroje i pro psaní nějakých částí příběhů a nejenom pro konverzaci se zlatíčkem nebo miláčkem, nebo jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
2: V tuhle chvíli ty jazykový nástroj to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On
1: na základě promptu na pokračování
2: ale
1: by se to napsat
2: v tu
1: dalo.
2: Chvíli to musíte jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by umělá inteligence dokázala napsat tři mušketýry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružný román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
1: no,
2: ten,
1: musí dostat zadání, musí dostat
2: ano, ale
1: zadání.
2: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme jedna ku jedný.
1: No ale proč ale lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
2: ano, ale myslím,
1: mozek,
2: jde o ten výsledek,
1: ruka, tuška,
2: jakoby, jde o ten výsledek
1: ruka,
2: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým děláme nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc, jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracovat AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
1: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
2: Já si myslím, že
1: na... Není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, ano, je právě ta víra.
2: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
1: Určitě.
2: A samozřejmě jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě. A ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
1: jasně,
2: firma a dal tomu nějakou jako duši.
1: Konceptuálních,
2: to znamená, že jako to vlastně podobným
1: tvorby.
2: Způsobem to jako jednou může fungovat.
1: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře. My už máme málo času, tak já chci se ještě...
2: Dvě rychlý věci, no. Jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
1: Ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
2: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno, my už stejně to máme dávno.
1: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
0: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká naprosto skutečná, konkrétní věc.
1: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
0: Já nepoužívám.
1: Ani internet nepoužíváte, jo?
0: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
1: Ano, ano.
0: Já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z Univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
1: Rozumím.
0: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale...
1: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane. Mně v podstatě, nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
2: Určitě, jenom s tím využijem, tak časopis Atlantik získal zdrojový knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
1: Leoš Kiša, alias František Koteta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: Hezký den.
1: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
3: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. Radiokniha.
4: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
5: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
4: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí. ...23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Zastřelený v americkém státě Maine je Kolumbiec, zabila ho střela agenta ICE. Lídrem ODS pro obecní volby v Praze 1 zůstává Filip Dvořák. Tenistka Linda Nosková je po wimbledonském triumfu zpět v Česku a počasí zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Muže, který dnes zemřel při střelbě v americkém státě Maine, zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla. Informovala o tom agentura AP. Podle skupiny na ochranu práv přistěhovalců je obětí 26-letý Kolumbiec. Úřady informují, že ho agent zastřelil za volantem. Kolumbiec měl ve Spojených státech údajně povolení pracovat a měl i číslo sociálního zabezpečení. To využívají američtí občané i trvalí a předchozí rezidenti. Podle senátora státu Maine Angusa Kinga měl ale muž nařízené zemi opustit a svůj vůz prý použil jako zbraň proti federálním agentům. Americký úřad ICE na žádosti agentury AP o komentář neodpověděl. Filip Dvořák zůstává lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval. A to přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil. Tvrdí, že spolustraníky o čestném nabití majetku přesvědčil.
7: Vrátil jsem se až do roku 1961, kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
6: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný a není vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena stoupla i přes 6000 korun. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí si ubytování zajistit s předstihem a srovnat víc nabídek.
8: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
6: Český pavilon na Světovém expu v Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku.
9: Česká tenistka Linda Nosková se po svém triumfu ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21-letá hráčka v Londýně vybojovala svůj první grandslamový titul mezi dospělými a teď přemýšlí, kam doma umístí slavný wimbledonský talíř.
10: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená se nejvíc.
11: Nehoda na silnici 3 u Benešova a uzavřená silnice 50 u Slavkova u Brna. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Prahou opatrně před Benešovem. Na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta a provoz na objezdu je výrazně omezený. S obou směrů se tvoří kratší kolony, ale díky slabému provozu je to maximálně na 5 minut. Silnice 50 zůstává i nadále uzavřená mezi Slavkovem u Brna a D1. Vyšetřují tam dopravní nehodu nákladního s osobním autem. Objížďka vede přes obec Křenovice. Je dobře průjezdná, jen ve směru z D1 čekejte kratší kolonu. Na D1 směrem z Brna do Ostravy opatrně u Vyškova, přímo v exitu 230 na Olomouc se porouchalo nákladní auto. Stojí v odstavném pruhu, tak ať vás nepřekvapí. A na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří. Kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají i přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Další americké údery na Irán. Odmítáme se vzdát dividendy z míru. Nezaměstnanost se drží dole, ale zaměstnavatelé ženskou část populace stále přehlížejí. A nebo historická zátěž jménem Voliň. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
12: Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Iránu. Velitelství amerických sil v oblasti oznámilo, že novou vlnu útoků už dokončilo. Zasaženy podle něj byly iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky také potvrdila iránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. A ve studiu je kvůli tomu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Donalda Trumpa zřejmě rozčílili ty výkřiky, respektive volání po jeho smrti při tom velikánském rozloučení s ajatolahem Chameneim. Je tomu tak?
13: Tak rozhodně ten pohřeb ajatoláha Chameneího velice situaci opět zhoršil a vyexcitoval na obou stranách. Na iránské straně samozřejmě tam bylo mnoho emocí v tom. Konec konců současným duchovním lídrem Iránu je Chameneího syn Močtaba, který tam slíbil Američanům pomstu všem, kdo se na útocích podíleli. A konec konců ano, Močtaba sám byl při útoku zřejmě velmi těžce zraněn. Neukazuje se na veřejnosti, jeho stav neznáme. Na tom pohřbu se objevily ve velké množství i červené vlajky symbolizující pomstu a také právě po tom pohřbu bezprostředně se zvýšil počet úderů íránských na civilní obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle íránských představitelů nedodržovaly pravidla, která Írán stanovil. Protože tady je důležité říci, že i v tom memorandu vlastně je zahrnuto, že Írán po 60 dní jednání měl umožnit volnou plavbu průlivem, poté ovšem to nebylo dále definováno. Írán od začátku říká, že to znamená, že on má svrchovanost nad Hormuzským průlivem. To znamená, ta volná plavba je tam s velkým otazníkem a vlastně byla by jedině za podmínky nějakých poplatků Íránu. Tak to Írán chápe i s tím, že zároveň bude regulovat, kdo do toho průlivu může. To znamená, nebyly to jenom výhrůžky Donaldu Trumpovi, byly to opravdu i kroky Íránu a ty přišli v té situaci pohřbu, o kterém se ovšem vědělo dopředu, to znamená, Američané mohli počítat s tím, že k něčemu takovému dojde. Samozřejmě pohřeb takovéto osobnosti zabité Američany emoce musí vyvolat. Nyní ale je otázka opravdu, co bude dál, protože na jednu stranu Američané provedli velice silné údery na více než 300 cílů během těch dnů, ale zároveň Donald Trump si nemůže příliš dovolit dlouhou válku. Přece jenom to iránské dobrodružství je ve Spojených státech velmi nepopulární a volby, klíčové volby v polovině volebního období prezidenta se blíží, budou už v listopadu. A na to samozřejmě Irán i hraje.
14: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
13: Díky, naslyšenou.
12: Summit NATO v turecké Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu mezi prezidentem a vládou k asi vůbec nejsledovanějším u nás. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr, totiž tlak Spojených států na evropské spojence nijak nepolevuje, právě naopak. To aspoň konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
15: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence ostřeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobaci Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Írán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Íránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika vlichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohl vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co Aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obranné výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme jí ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci, až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce, podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% bodu ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
12: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Nezaměstnanost v České republice patří dlouhodobě k nejnižším uvnitř Unie. Nicméně při pohledu na počet nezaměstnaných zjistíme, že v tomto směru suverénně vedou ženy. A u mikrofonu je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
16: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a chtějí vztahy. A když náhodou žena něco řekne, co myslí jinak, muž to velmi často pochopí jako útok a naopak. Kniha je skoro 35 let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo. Ženy jsou stále hůř finančně ohodnoceny a je to navíc jejich vina. Neumí si říci o větší peníze a dokonce si prý zcela cíleně vybírají hůře placené zaměstnání. Tvrdí to alespoň zástupci zaměstnavatelů, kteří mají tento v uvozovkách zlatem kovaný názor, dokonce podpořený odbornou studií. Jak jinak, jsou to přece racionální a na výkon zaměření muži. A nejde jen o rozdíly v odměňování, které jsou sice podle statistiků jedny z největších v Evropě, podle zaměstnavatelů ale skoro neexistují. Pokud se podíváme na počet nezaměstnaných, vedou ženy. A to i na českém pracovním trhu, kde dlouhodobě vládne nízká nezaměstnanost a který je tím pádem stále považovaný za napjatý. Zaměstnavatelé nemohou nikoho sehnat. Vládne zde takzvaný strukturální nesoulad mezi tím, co chtějí a jaké peníze nabízejí a co poptávají budoucí zaměstnanci. A jak už bylo řečeno, za kratší konec tahají ženy. Poněkud překvapivě jsou nejhůř zaměstnatelné ty mladé, bez ohledu na vzdělání. Kromě statistik jsou tu i zajímavé průzkumy, které se nevěnují přímo rovnosti v odměňování či kariérním postupu. Jak je to třeba s láskou k zaměstnavateli? Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou skupinu More Czech Republic by jedničkou ohodnotilo svého zaměstnavatele 42% mužů, ale jen necelá třetina žen. Největší rozdíl je v hodnocení toho, zda společnost aktivně prosazuje rovnost mezi muži a ženami, komu firma svěřuje odpovědnost a pravomoci, respektive komu dá šanci na povýšení a koho omezuje kvůli pohlaví. Nebo abychom byli konkrétnější, na koho hůř dopadá rodičovství. Nepřekvapivě ve dvou třetinách jsou na tom ženy hůř. Až 57% žen se po rodičovské dovolené vrací na nižší pozici, což poměrně jasně vypovídá o tom, jak se vyvíjí jejich příjem. A těm pomalejším možná i naznačuje, proč se ženy tak úplně nehrnou do rození dětí. 40% žen by také uvítalo pravidelné kontroly rozdílů v platech mezi pohlavími. V případě mužů by o podobnou věc stála jen necelá polovina. V červnu měla Česká republika promítnout do vlastní legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování. Novela stále neprošla parlamentem. Obsahem novely je právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací rozdělené podle pohlaví. Zatím nic takového možné není. Nutno dodat, že Česko v tom zdaleka není samo. Proces přijetí všude brzdí tlak ze strany zaměstnavatelských svazů a hospodářských komor. Česká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii. Pracovní trh je napjatý, zaměstnavatelé dlouhodobě tlačí na dovoz pracovníků ze zahraničí. Současně ignorují část lidí, kteří by pracovat chtěli a mohli. Patří sem především ročníky nad 50 let. Ženské polovině zaměstnanců pak připravují podmínky, za něž by si ani sami rozhodně jedničku s hvězdičkou nedali.
12: Říká Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Polský premiér Donald Tusk v sobotu slíbil postavit ve Varšavě zeď paměti, která bude připomínat Poláky zahynulé ve válkách 20. století na území dnešní Ukrajiny. Učinil tak v den, kdy si Polsko připomíná krvavou neděli, kterou vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Ty se staly v roce 1943. Tusk je označil za genocidu a varoval před reakcí obou národů novými projevy nacionalismu. Slovo má Libor Dvořák.
17: Neděle 11. července 1943 byla jen vrcholem celkem roční řeže uspořádané ukrajinskými nacionalisty a jejími hlavními oběťmi se stali především volinští Poláci a Židé, ale i místní Rusové, Arméni a v neposlední řadě také volinští Češi. Jinak ovšem ona řeš trvala celý rok a její hlavní cíl, inspirovaný vzájemnou ukrajinsko-polskou nevraživostí, byl zcela jasný. Organizace ukrajinských nacionalistů, posléze reorganizovaná v ukrajinskou povstaleckou armádu, od 20. let minulého století usilovala o ukrajinskou samostatnost, a to jak na Polsku, tak na sovětském komunistickém Rusku, jehož už země byla součástí. Pokud jde o Volyň patřící Polsku, přestože tam většinou žili Ukrajinci, ukrajinští nacionalisté usilovali o to, aby ji menšinových Poláků za každou cenu zbavili a připojili k Ukrajině. Z řečeného celkem samozřejmě plyne, jak obě strany ke vzniklému problému přistupují. Poláci tuto etapu vzájemných, tradičně historicky komplikovaných vztahů považují za genocidu spáchanou Ukrajinci na jejich krajanech, kdežto Ukrajinci za přirozenou součást národně osvobozeneckého boje, který úspěšně vyvrcholil až na počátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu vznikem skutečně nezávislé a suverénní Ukrajiny. Taková je tedy historická zátěž, se kterou dnešní Ukrajina a Polsko, ač spojenci v současném ukrajinsko-ruském konfliktu, musí zápolit. Z té také vznikl nejčerstvější stranový spor, který bohužel rozpoutal Volodymyr Zelenský, když už před měsícem přiskl jedné své elitní jednotce čestný titul Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Rázem vzniklý diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem začal tím, že polský prezident Navrocký hodlal Volodymyra Zelenského zbavit řádu Bílé orlice, na což jeho ukrajinský protějšek reagoval tím, že řád sám vrátil poštou. Jeho příkladu pak následovali i tři jeho předchůdci. Korunu všemu tak nasadil premiér Tusk se svou čerstvě plánovanou polskou zdínářskou, protože ta, bude-li realizována, jen přilije oleje do ohně. Poláci i Ukrajinci by se tak jistě co nejdříve měli vydat cestou česko-německé deklarace z roku 1997, která podobný, ba identický problém řešení starých křivd pomocí křivd nových jednoznačně odmítá.
12: Hovořil Libor Dvořák. Proč je u nás národ víc než stát? Podle publicisty Karla Hvížděly asi proto, že státnost je proces utváření státu a ten byl u nás přehlušen procesem utváření národa.
18: V roce 1886 v časopise Čas nás česko-německý intelektuál Gordon Schaur vyzval, abychom si odpověděli na dvě otázky. Jsme dost silní, abychom vybudovali vlastní českou kulturu? A dále, nebylo by lepší investovat energii do kulturní práce v rámci vyspělé německé kultury? Vztah k jazyku byl a je dodnes pro nás zásadní. Vytvářel národní vědomí a stal se symbolem samostatnosti. Soustředili jsme se na literaturu. A měli jsme co dělat, protože zakladatelem české moderní poezie byl u nás Karel Hynek Mácha. Máj si však musel v roce 1836 vydat vlastním nákladem. Vytýkali mu absenci národního opelu, za kterou se jen skrývala vlastní nedostatečnost. Za první moderní prózu považujeme Babičku Boženy Němcové, která vyšla v roce 1855. Žánrově je označována za idylu, novelu, soubor či za pohádku. Důležitá pro nás byla kvůli jazyku, který byl na svou dobu neobyčejně bohatý a košatý. K románům velkých literatur měla však daleko. Koncem 60. let minulého století jsme romány Zbabělci, Sekira či Žert navázali na prvorepublikového Švejka či Válku z mloky. Stvrdili jsme svou kulturní identitu. Objevili jsme třetí prostor mezi skutečností a ideologií, který nám umožnil poznat, kdo jsme a jací jsme, naučili jsme se okolnosti nepovažovat za nepřízeň, ale za výzvu, za podnět pro nedogmatický, vždy znovu se sebou vyjednávaný dynamický postoj. Díky této zkušenosti se u nás zrodil samizdat, který nám pomohl přežít i normalizaci 70. a 80. let minulého století. Se státem a s našimi politiky jsme ale měli horší zkušenost. Stát jsme v roce 1938, 1948 ani v roce 1968 nebránili, zradili jsme ho. A bohužel po roce 1989 jsme opět ignorovali starost o utváření státu, soustředili jsme se na ekonomiku. Následky vidíme každý den. Chybí nám pevný právní rámec, který by nedovolil po volbách každé nové vládě zpochybňovat státní aparát. Velká frekvence odvolávání se na národ a národní zájmy tu slouží jen jako zástěrka, za kterou pekelná čelátka privatizuje stát místo toho, abychom privatizovali národnost, stejně jako jsme privatizovali náboženství.
12: To byl Karel Hvižděla. Obvykle titulky závěrečných pondělních glos spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa uvádíme, ale jak uslyšíte hned z kraje, nemá se to tentokrát dělat. Nicméně si aspoň neodpustím poznámku, že glosa je o tom, co by Ondřej Nef, pokud by zastával určité postavení, kvůli jedné konkrétní věci nejspíš pociťoval.
19: Dneska se do toho zamotám a začnu už u titulku mé glosy. Neznáte ho, když mě posloucháte, protože glosa se vysílá bez titulku. Leda, že by ho prozradil můj kolega a přítel Ondřej Kondrát, pokud tyto názory a argumenty, jako obvykle vždycky v pondělí, uvádí a pokazil by mi to. Glosa se jmenuje Smíšené pocity. Tenhle termín neoznačuje nic jednoznačně pozitivního, proto jsou smíšené. Jenže fejetonisté a glosátoři mají smíšené pocity rádi, protože se o nich dobře píše. Takže ven s tím. Kolem čeho, že je mám? Přijela pouť. Máme u nás ve vsi jedno takové místo, kde se pořádají poutě a cirkusáci tu staví svůj stan a koná se tu technoparty a 30. dubna se zde pálí čarodějnice. To místo je vzdálené 200 metrů vzdušnou čarou od místa, kde píšu a hlavně kde nahrávám svoji glosu pro vysílání. Hudba ve stylu dus-dus patří k poutím jako cukrová vata, lochnesky a autodrom. Z okna zahlednu přes střechy sousedních domů vrcholek jedné z hlavních atrakcí. Je to věž, vytáhnou na ní kabinky a pak se to tam všecko kymácí a točí. Raději se z okna ani nedívám, musel bych si připomenout, kdy jsem byl naposled na pouťové atrakci jako klient. Mému Davidovi bylo tehdy 10, dneska je mu 650. Vymohl si řetízkový kolotoč a že musím jet taky. Posadil jsem ho do sedačky před sebe a usmyslel jsem si, že celou dobu jízdy upřu oči na jeho záda. Nebylo to mnoho platné, špatně od žaludku, my byli ještě 3 dny a vrací se to, kdykoliv se na řetízák a cokoliv řetízáku podobného podívám. Takže jaké pak smíšené pocity? Je to snad jasné, jaký mám k pouti vztah. Má to ale rozpor, tak říkajíc mravní. Ne každému je na řetízáku špatně. Oknem neslyším jen ohavnou muziku dus-dus, ale taky nadšené vejskání. Děti i mnoho dospělých milují pouťové atrakce. Kdysi jsem napsal do dětského časopisu fejeton. Ošklivě jsem v něm hodnotil jakýsi opravdu béčkový komiks. Poslal mi pak dopis čtenář toho časopisu. Chlapeček 12letý věk připsal ke jménu. Když už jste tak starý a zapšklý, to mi psal ten chlapeček, tak aspoň nekažte lidem radost. Vzal jsem si pokárání k srdci. Kdybych byl starosta naší obce a měl vliv na události na obecním pozemku, zatrhnul bych konání poutě. Byl bych pamětliv Voltérova výroku, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit vaše právo to říct. Pouť bych nezatrhnul, tím jsem si jist, ale měl bych kolem toho smíšené pocity.
12: Glosa Ondřeje Nefa uzavřela pondělní vydání Názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Obrátka za 8 mrtvých.
0: Díl 7. Pokusy o proražení tuhé skořápky.
2: V srpnu, září a říjnu 1973 se Olze Hepnarové věnovali především ti, kteří byli pověřeni zkoumáním jejího duševního stavu. Celkem 9krát ji vyšetřovali určení odborní znalci, docent Vladimír Student, doktor Stanislav Drvota a doktorka Františka Martonová, všichni z psychiatrické kliniky v Praze 2 ke Karlovu 11, z toho jednou za účasti kolektivu lékařů a psychologů z psychiatrické kliniky. Jejich psychiatrický a psychologický odborný posudek, uzavřený a podepsaný 25. října 1973, má 78 stran. Hovořila s nimi.
3: Jaký byl váš pocit bezprostředně po činu?
1: Úleva z toho, že jsem to dokázala. Ta ostatně trvá dodnes. Stálo to prostě za to. Doufám, že soud bude veřejný, aby se lidé dozvěděli o mých motivech.
3: Proč o to stojíte?
1: Takových potenciálních vrahů, jako jsem já, je víc. Nemají ale odvahu to udělat. Chci, aby se projevil větší zájem o lidi mého druhu.
3: Váš čin byl tedy motivován tím, aby se pomohlo lidem, kteří se nacházejí v podobné situaci, v jaké se cítíte vy?
1: Ovšem, nebyl to však hlavní motiv.
3: Stále trváte na tom, že chcete u soudu dostat nejvyšší trest?
1: Dostanu-li trest smrti, aspoň tu na

0: Zřejmě ano.
1: Četla jste jako malá knihy?
0: Četla jsem. Čtu a budu číst, pokud mi to dovolí, až do konce. Na rozdíl od jiných mne minulo období pohádek, za to jsem už od první třídy chodila do městské knihovny a půjčovala si knihy. Zpočátku o dobrodružství a odvaze, pak jsem přešla na četbu vážnější a odbornou, což mne drží dodnes. Knihy mi pomáhají hledat filozofii, s níž bych mohla souhlasit a která by mne trochu postavila na nohy. Například Albert Camus ve svém Cizinci mi třeba pomohl tím, když napsal, že sebevražda je omylem, že to není revolta, ale dezerce. Líbilo se mi, že hrdina Cizince pravdivě nechtěl nic předstírat. Nebál se činů a na životě už nelpěl. Zaujala mne i postava v Sartrově povídce o Herostratovi. Ten měl sice pravdu, ale chorobnou pravdu, protože nenáviděl lidi jako živočichy, ale přitom sám živočich byl. Hnusil se mu třeba spocený zátylek muže před ním, zatímco sám se také potil. Ale za nějakého Herostrata se nepovažuji. Takhle si prosím má slova nevykládejte. Přečetla jsem i spisy Sigmunda Freuda. Z básníků jsou mi blízcí Rilke, Nezval, Orten. Chápu životní postoje France Kafky.
1: Kdo vám v životě nejvíce ublížil?
0: Takových je mnoho a je těžké udělat nějaký pořádník.
1: Počítáte mezi ně i své rodiče?
0: Samozřejmě.
1: Věříte lékařům?
0: Lékařům z oblasti, se kterou jsem nejvíc přišla do styku, rozhodně ne. Myslím tím psychiatry. Měli poznat, že trpím. A to nejen přechodně, třeba v pubertě. Kdyby byli takoví, jak si o sobě myslí, měli poznat, že když jsem se nedokázala zapojit do školního kolektivu, nedokáží se zapojit ani do žádné jiné společnosti, třeba v zaměstnání.
1: Kdyby se objevil někdo, kdo by měl pro vás porozumění, svěřila byste se mu, požádala ho o radu a případně byste tedy od svého záměru upustila?
0: Těžko se k tomu mohu vyjádřit, když taková situace nenastala. Asi bych ale záměr neopustila.
1: Proč jste si jako cíl útoku nevybrala konkrétního člověka, o němž si myslíte, že vám ublížil?
0: To by pro mne nemělo význam. Chtěla jsem přece zasáhnout společnost jako takovou, tedy v její náhodné části.
1: Připustíme teoretickou možnost takové pro vás ideální hromadné vraždy. Koho byste do skupiny zvolila?
0: Zařadila bych rodiče, sestru, školní kolektivy i s učiteli, pak všechny lékaře, psychiatry z Karlova a Opařan, kteří mě odložili jako lehký případ, a také mnohé další psychiatry z Prahy 3 a Prahy 10. Ale to je nesmysl. Jde mi přece o obecnou spravedlnost.
1: Našel by se někdo, koho byste z oné hypotetické skupiny určené k zabití vědomě vyjmula?
0: Nikoho bych nechtěla vyjmout.
1: Kam až byste jela, kdyby se vůz nezastavil?
0: Původně jsem mínila vést vůz pořád dál po chodníku, přejet vyústění té boční ulice a pokračovat za rohem směrem k nábřeží a Klárovu.
1: Pořád po chodníku?
0: Jistě.
1: Kolik lidí jste takto mínila přejet?
0: Tolik, kolik by šlo.
1: Takže vás nic z toho, co se událo, nemrzí?
0: Trochu mne přece jen mrzí, že těch zabitých nebylo víc.
2: Řekla Olga Hepnerová a jeden ze soudních znalců k tomu na okraj záznamu přičinil poznámku, odpověděla po velmi krátkém zaváhání. Příběh o krátkém životě a výlučném činu Olgy Hepnerové má, nahlédnuto ze zorného úhlu obecně přijímaných zákonitostí dramatického dění, značnou slabinu. Nabízejí se tu mnohočetná opakování. O svých trýzních, potížích, utrpení, konfliktech a nenávistech musela hovořit s vyšetřovateli, potom s psychiatry a psychology, bude o nich mluvit s obhájcem a nakonec i před soudem. Dialogy se soudními znalci byly ovšem nejobsažnější. Nešlo samozřejmě jen o samotné rozhovory s obviněnou. Součástí posudku byl kromě podrobného výpisu z vyšetřovacího spisu i souhrn dalších zjištění.
3: Psychologické vyšetření. Zprvu odpovídá jednoslabičně nebo vůbec ne. Hledí do země. Asi po hodině se rozhovoří, citový kontakt však chybí. Sdílnost se v průběhu šetření stále stupňuje.
4: Testy inteligence. Při použití souboru Wechsler-Belvy vyšel výsledek, který byl dostatečný pro studium na

0: gymnáziu. Rozptyl výsledků vyšetření jednotlivých intelektových funkcí je zvýšen jen nepatrně. Úroveň informací podstatně vyšší než schopnost porozumět sociální situaci a orientovat se v ní. Celý rozptyl má schizoformní rysy.
1: Osobnostní zkoumání. Rorschachův test. Zřetelné známky agresivity, velmi výrazný sklon k opozici. Celý protokol je abnormní, svědčí pro těžkou psychopatii schizoidní a je hraniční, pokud jde o eventuální psychózu. V MMPI testu je křivka abnormně zvýšena ve škálách pro schizofrenii a psychopatii. Je tu i zvýšení ve škále pro maskulinní rysy. Porucha v oblasti sexuální je patrná v tematickém a percepčním testu, kde ve třech interpretacích obrázků chybně rozpoznává pohlaví zobrazených osob. Jiná z jejich interpretací, skleněná stěna, svědčí o snížené schopnosti citového kontaktu. Z dalších interpretací lze rozpoznat identifikaci s mladší osobou, tou statečnější, zájem o sebevražedné téma a očekávání agrese vůči své osobě. V projektivním testu doplňování věd se projevila její silná potřeba uplatnění. Vysoce sama sebe oceňuje a plně se identifikuje s pózou osoby statečné nebo odvážné. Je vidět značně zvýšené sebevědomí. Některé projevy směřují až k megalomanii, ale neobsahují nic bludného.
2: Samostatnou pasáží v posudku je zkratkovitý záznam o průběhu obhajobou později zpochybňovaného semináře na psychiatrické klinice, jemuž pověření znalci předložili své závěry. Tohoto shromáždění se za nedobrovolné přítomnosti Olgy Hepnarové zúčastnili 26. září 1973 na 30 odborníků.
0: Je to zcela výjimečný případ. Nejzvláštnější, jaký jsem kdy viděl. Čin pečlivě připravený. Do poslední chvíle věděla, co dělá. Pozoruhodná je její emoční chladnost. Kdyby zavraždila rodiče nebo někoho ze školy, bylo by to emoční. Ale ona dává přednost velké, doslova světové vraždě. To už není vyžití vlastní emoce. To je akt seberealizace.
3: Pamatuji si ji z doby, kdy byla tady u nás na klinice. Vždy byla nepřístupná a každé jednání s ní se podobalo většinou marným pokusům o proražení tuhé skořápky. Za těch několik let u ní zřejmě nedošlo k žádnému pozitivnímu vývoji ani změně. Je jisté, že i nadále si bude vybírat jen agresivní vzory.
1: Domnívám se, že i ve vězení bude její chování agresivní. Stejně jako tomu bylo na vyšetřovacím oddělení. Nejvyšší hodnotu vidí obviněná ve statečnosti a odvaze. Chce se prostě jevit statečnou a domnívá se, že se tak jeví.
2: 78 stran záznamů o snaze proniknout k myšlení, cítění a vnímání mladé ženy jménem Olga Hepnarová a také všestranně posoudit její osobnost a duševní stav se mohlo přiblížit k tečce. Na posledních dvou stránkách sepsali pověření znalci několik bodů svých konečných závěrů.
4: Za prvé, obviněná Olga Hepnarová netrpí žádnou duševní chorobou, která by měla vliv na její rozpoznávací a ovládací schopnosti ve vztahu k trestnému činu. Jsou u ní patrny pouze povahové odchylky, odchylná skladba osobnosti ve směru psychopatické osobnosti se schizoidními, hysterickými a agresivními i anetickými rysy a pohlavně deviantními tendencemi. Za druhé, samotný čin provedla po dlouhodobé úvaze a cílevědomé přípravě s plným vědomím jeho následků. Za třetí, vzhledem k uvedenému nepřipadá v úvahu uložení ochranné léčby. Za čtvrté, obviněná je v současné době schopna chápat smysl soudního stíhání. Za páté, intelekt obviněné je v pásmu mírného až zjevného nadprůměru. Inteligenční kvocient obviněné 119, průměrný okolo 100. Za šesté, motivací trestného činu obviněné byla pomsta vůči společnosti, vyplývající z vleklé, rostoucí nenávisti k lidem. Čin, kterého se dopustila, uspokojuje její agresivní, destruktivní tendence a její ctižádost projevit se něčím výjimečným. 25. října 1973. Podepsáni Vladimír Študent, Stanislav Drvota a Františka Martonová.
2: Tři podpisy, které spolu rozhodly o mnohém z toho, co brzy přijde. O něco předtím, 6. září, generální prokurátor Československé republiky rozhodl u Olgy Hepnarové o prodloužení vazby do 10. listopadu 1973. V té době už měla svého určeného obhájce. Stal se jím Judr Otakar Topič z advokátní poradny číslo 9 se sídlem v Bolzánově ulici. Topič byl nejen právníkem, ale i promovaným psychologem. A i když jí ho přidělili ex offo, snažil se, zdá se, v této od počátku nepříliš nadějné kauze víc, než by bylo jen jeho základní profesní povinností. 6. listopadu 1973 Olga Hepnarová ruzínskou celu nakrátko opustila a na odboru vyšetřování veřejné bezpečnosti Praha město se ujal jejího výslechu zkušený a skoro až legendární vyšetřovatel major Jaroslav Zahrádka. Kdybychom se pokusili souhrně pojmenovat přístup obviněné k odpovědím na Zahrádkovy otázky, a to dokonce za přítomnosti obhájce Otakara Topiče, vystačilo by nám k tomu jedno jediné a značně jí neprospívající slovo – zatvrzelost. Od spáchání trestného činu obecného ohrožení, jak byl podle paragrafu 179 její skutek kvalifikován, už uplynulo přes 15 týdnů. Bylo by pro ni tedy nesporně výhodnější, kdyby se oprostila od tehdejších emocí a zvolila taktiku poučeného odstupu. Nic takového však neudělala a činila dokonce pravý opak.
4: Chcete něco uvést na svou obhajobu?
5: Nemám co podstatného bych mohla uvést. Snad jen to, že v listopadu či prosinci 1972, kdy jsem bydlela na chatě v Olešku, mne kvůli nějakým nedoplatkům předvolali na místní národní výbor z vole a tam jsem se zmínila o tom, že nenávidím lidi. Stalo se to poté, co se mne vyptávali, proč mám trvalé bydliště na chatě a nežiji u rodičů. Tam jsem prvně před úřadem mluvila o pomstě. Bylo to z mé strany cosi jako čestné varování. Jedna z žen z té komise mi při té příležitosti řekla, že pokud mám takovéhle názory, neměla bych pracovat jako řidička, protože bych mohla s pomocí auta něco provést.
4: Zmíněný výrok vás k vašemu činu inspiroval?
5: Ne, to ne. Podobnými myšlenkami jsem se zabývala již předtím. Bylo jen otázkou času, kdy něco takového uskutečním.
2: Téhož dne, 6. listopadu 1973, generální prokurátor prodloužil Olze Hepnarové vazební lhůtu do 10. ledna 1974. Ve zdůvodnění se píše: vyšetřování nebylo v dosavadní lhůtě skončeno proto, že nebyl znalci z oboru sexuologie doručen vyšetřovateli znalecký posudek. Jsou zatím vyhotoveny posudky psychiatrický a psychologický a po jejich prostudování došel generální prokurátor k závěru, že tyto posudky je třeba doplnit v důležité otázce možné resocializace obviněné a toto doplnění bude provedeno buď vyžádáním doplňkového posudku nebo výslechem znalců. Ze dvou možností se zvolila první, doplňkový posudek. Za tři už jmenované znalce, kteří posudek vypracovali a spolupodepsali, se ujal doplňkového úkolu docent Vladimír Študent.
0: Nelze očekávat, že by se obviněná Hepnarová v budoucnu podstatněji změnila. Špatné vyhlídky na možnost navázání kontaktu nutného v procesu převýchovy. Pozitivní výchovný vliv dlouhodobého trestu považujeme za málo pravděpodobný.
2: Stav věcí byl nyní zcela přehledný. Není duševně nemocná a je tedy plně odpovědná za svůj čin. A není téměř převychovatelná. O čem a jak v celé uvažovala samotná obviněná? Pohled do jejího tehdejšího nitra se dá odvodit z obsáhlého motáku, který jí vězenští dozorci při prohlídce cely odebrali v polovině února 1974, tedy zhruba 7 týdnů před zahájením soudního přelíčení. Řádek za řádkem, odstavec za odstavcem, vše bylo jen utvrzením v jejím dosavadním ublíženecky, téměř mučednicky nevstřícném, útočném a v konečných důsledcích, tedy vlastně sebevražedném postoji.
5: Varovala jsem. Potom jsem jednala. Lidé byli hloupí a neopatrní. Svou nenávist mi dávali bez okolku najevo. Byli tak domýšliví, že je nenapadla možnost odplaty. Stal se mi případ takový. Asi měsíc po své pomstě jsem byla přemístěna do jiné vazby, mezi nové lidi. Dohlížející personál se při první příležitosti na mě sesypal jako hejno sršňů. Zahrnul mě pokřikem, urážkami, nadávkami, že vypadám jako opice, jak chodím a tak dále. Čili dostala jsem na talíř žrádlo známé. Řekla jsem jim, pokud to nevíte, tak já už jsem pomstěná. Tak, jak se ke mně chováte teď, tak jste se ke mně chovali i před 10. červencem, ale předtím jste k tomu neměli důvod. Teď ho máte. Tak si dejte, kreatury. Přitom tito lidé ode mě vyžadovali pozdrav dobrý večer a dobrý den. Případ uvádím proto, abych vyjádřila, že nade mnou, Olgou Hepnarovou, naprosto už nemáte žádnou moc. Neexistuje trest, kterým byste mne mohli potrestat. A nic už horšího, než co bylo, mě nemůže zničit. Můžete mě akorát likvidovat psychicky, to je vše. Tím jen dokončíte likvidaci psychickou a morální, o kterou jste se snažili, co jsem živa. Podotýkám, že jste se o to snažili nezávisle na sobě. A v tom je také ono iracionálno vaší nenávisti ke mně. Že kdokoliv a kdekoliv to pocítil, dal mi najevo nebo utvrdil činem přesně stejnou, stejně nepřekonatelnou bestiální animální nenávist, jako kdokoliv jiný jinde. Pokud konkrétně ilustruji projevy nenávisti lidí ke mně, můžete tvrdit, že tohle se může stát skoro každému. Samozřejmě. Samozřejmě, že dnes i včera jsou lidé zlí. Neměla jsem v úmyslu změnit ani makrosvět, nevím, zda jsem takový idealista nebo ne. Jde o to, že do určité míry, tak jako vy, jsem byla nucena lidské zlo tolerovat a také jsem to dělala. Tudíž nejsem jedinec přecitlivělý, naopak. A tudíž je nesmysl tázat se takto. Kdo jsem, že trestám? Nejsem pán Bůh a přesto trestám. Nejsem pán Bůh a přesto trestám. Jsem Bůh svého osobního práva na pomstu a jako takový říkám, toto právo mají jen bozi mě rovní. Jinými slovy, můj případ se dá aplikovat jen na případ mě rovný. Chci říci, že jsem se nemstila za to, že mi někdo v tramvaji xkrát šlápl na nohu. Jde o to, že lidé se na mě jako na Olgu Hepnarovou specializovali. Ne vždy záměrně, někdy podvědomně, ale specializovali. Specializovali se na mě svou iracionální nenávistí. Ten, kdo je schopen o abstraktních věcech srozumitelně mluvit a znal mě někdy v životě, ten to potvrdí. Asi tak. Není však pro mě důležité myšlení nebo cítění. To je vaše věc. Já jsem to přežila a přežiju. Jsem člověk zocelený nesympatií. Důležité je, co jste mě dělali. A žádný pocit není pro vás omluvou, tak jako není pro mě. Z tohoto hlediska mám zrovna takové právo na čin, na zločin, jako vy, vzhledem ke mně. A jestliže mě budete nazývat antisociálním jedincem, jak budu nazývat já vás? Antihumánními katy amatéry. Protože svou práci jste nedovedli ani dokončit. Dokladem čehož je, že jste mě nechali dýchat skoro čtvrt století. A držím-li se termínu antisociální, pak vy jste antijednotlivci. Nenechali jste mě žít? Tedy ani já vás jsem nenechala žít.
2: Svůj moták sepsala Olga Hepnarová v půli února 1974. Projevovala se tehdy u ní značná netrpělivost. Kdy už bude soud? Opakovala při každém setkání s obhájcem Otakarem Topičem. Snad někdy na jaře. Mohl zatím odpovědět jen ve velmi obecném duchu. Jeden z důležitých úkonů, který dle zákona musí předcházet hlavnímu líčení, měli však už společně za sebou. Počátkem prosince 1973 se na odboru vyšetřování veřejné bezpečnosti Praha město po celé dva dny, od rána do večera, seznamovali s kompletním vyšetřovacím spisem a využili, ne ovšem ve vzájemné názorové shodě, i práva se k němu vyjádřit. Major Jaroslav Zahrádka o tom mimo jiné zaznamenal.
4: Obhájce uvádí, že má zásadní výhrady ke znaleckému posudku, protože je neúplný po anamnestické stránce, neboť znalci se spokojili s výpovědí blízkých osob, učiněnou jinak než před nimi. Dále dle něho znalci činí diagnostické závěry, které odporují diagnostickým výsledkům testů, a také se náležitě nezabývali motivační stránkou jednání obviněné, která odpovídá spíše klinickému obrazu schizofrenního onemocnění. Obviněná naproti tomu uvádí, že necítí žádný strach před trestem a že ji nijak neděsí představa vlastní smrti. Říká výslovně, že má cynický postoj k životu vlastnímu i cizímu, nebyla by však nikdy schopna vůči konkrétní osobě agresivně jednat. Prohlašuje i to, že taková věc, jakou udělala, se dělá jenom jednou. Žádá pouze, aby nebyla znovu hospitalizována v kterémkoliv nemocničním zařízení, neboť se cítí duševně naprosto zdráva a výslovně nesouhlasí s tím, že by snad u ní mohlo jít o schizofrenní proces v minulosti či přítomnosti, protože by se to muselo nějak projevit. Uvádí, že má četné výhrady k jednotlivým okolnostem svědeckých výpovědí, zejména u rodičů, a uvede je v průběhu hlavního líčení.
2: Seznamování se spisem skončilo 7. prosince 1973. Obhájce okamžitě předložil návrh na provedení revizního posudku psychiatrického a psychologického, v němž by se dvě skupiny znalců zabývaly především motivační strukturou jednání obviněné. O tři dny později, 10. prosince, vyšetřovatel major Zahrádka návrh zamítl.
4: Znalecké vyšetření obviněné bylo velmi důkladné a zodpovědné. Nikdo ze znalců nevyslovil názor, že by u obviněné šlo o závažnou duševní poruchu. Provedení revizního posudku pro rozhodnutí prokuratury i soudu se jeví nepotřebným.
2: Dění se konečně pohnulo kupředu dne 6. března 1974, kdy JUDr. František Janda v zastoupení městského prokurátora podepsal 16-stránkový text obžaloby. Pomalu se blížil další klíčový předěl v jejím osudu.
4: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Pavel Čeněk-Vaculík, Petr Kubes a Hana Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
6: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Ex Libris.
7: Jak spolupracovali i bojovali státní orgány s mafií od jejího vzniku po současnost.
8: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby.
7: I o tom je kniha Jacques de Saint-Victor nazvaná Neviditelná moc. Mafie a stát v moderních evropských demokraciích.
6: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
10: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
9: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Fredím Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
10: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
9: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
10: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
9: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
10: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
11: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Desítka evropských zemí ohlásila vznik koalice proti balistickým střelám. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Úřadující wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková přiletěla i s vítěznou trofejí zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hlavní zprávy a Lukáš Pastejřík.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
13: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
14: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
13: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Ukrajina úspěšně pokračuje ve vývoji takzvaných antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
15: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole. Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková se vrátila domů. I se slavnou trofejí dosedla na pražském letišti v pondělí po 17. hodině.
16: Cesta byla krátká, to jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jde. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
17: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
16: Pamatuju si Petr Čech třeba.
17: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka po 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
16: A nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
17: Vtipku je po návratu Linda Nosková, historicky pátá česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
12: Americká armáda pozdě večer oznámila, že podniká další vlnu úderů proti Íránu. Je to už třetí noc v řadě. Prezident Donald Trump už dřív oznámil, že Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Chce taky nově vybírat poplatky za propití Hormuzským průlivem ve výši 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
18: Trump v rozhovoru pro Fox News znovu obvinil Irán z opakovaného porušování dohody a pohrozil dalšími údery. Ukončení blokády bylo jedním z hlavních bodů, na kterém se Američané a Iránci v polovině června shodli v memorandu o porozumění. Představitelé obou zemí ho podepsali s vyhlídkou na konečnou mírovou dohodu. Po iránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu ale americký prezident minulý týden označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv omezení provozu mají na její cenu významný dopad. Data o pohybu lodí ukazují, že provoz v úžině je v současnosti na několika týdenním minimu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
12: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci ceny stanovovat podle svého uvážení.
19: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
20: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
19: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
21: Týlit obavy paní ministrině, budeme se chovat tržně.
19: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
12: Evropská unie uvalila sankce na 9 lidí a 4 organizace kvůli ruským kybernetickým útokům. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
22: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kallasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
12: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci Československé státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
23: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
24: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
23: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
25: To mělo normálně takový ten průběh, no, takže jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
23: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
26: Čeští fotbalisté znají dějiště svého říjnového utkání Ligy národů na hřišti Španělska. Národní tým se představí v Oviedu. Informoval o tom Český fotbalový svaz na sociální síti X.
27: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 000 diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švěda, Radiožurnál.
26: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté budou moct znovu nastupovat na mezinárodních soutěžích pod státní vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu po doručení Mezinárodního olympijského výboru. Ve stolním tenisu se ruská vlajka vrátí na turnaje už na konci července, moderním pětiboji pak od srpnového mistrovství Evropy.
0: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a uzavřená silnice 50 u Slavkova. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov z Bystřeté za sjezdem na Brodce. Na kilometru 37 se osobní auto srazilo s divokým prasetem a následky nehody můžou překážet ve vozovce. Silnice 50 zůstává i nadále uzavřená mezi Slavkovem u Brna a D1. Vyšetřují tam dopravní nehodu nákladního s osobním autem. Objížďka vede přes obec Křenovice a je dobře průjezdná. A s menším zdržením počítejte na silnici 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na kruhovém objezdu u Benešova vyšetřují nehodu dvou osobních aut. S obou směrů naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude nejprve skoro jasno, hlavně na východě, jinde má převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Schyluje se k boji o mrtvé dřevo na území našich národních parků. V čem je dřevní hmota pro lesní ekosystém nenahraditelná? Jak v dobách tropických veder účinně předcházet lesním požárům? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z hnutí Duha. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Vláda se podle deníku N chystá v národních parcích usnadnit svoz většího množství nevytěženého dřeva. Důvodem má být ochrana proti požárům. Proč podle vás odklízení dřevní hmoty lesům naopak uškodí?
3: Tak já to vnímám trošku jako záminku, nebo silně jako záminku. Motoristé deklarovali už ve svém volebním programu, že zruší v podstatě ochranu přírodních procesů v národních parcích. Je to věc, která v podstatě nekonvenuje jejich ideologii. A vidíme i snahy někdy dostat se k ekonomickému zpeněžení dřeva, takže požár v Českém Švýcarsku, ten poslední, se stal jakousi záminkou pro ministra Červeného, že vyhlásil, že sestaví komisi, která prostě prošetří množství ponechaného dřeva v národních parcích. Tady je potřeba říci, že v podstatě smyslem národních parků je ponechat přírodu přírodě, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje. A ona funguje v cyklech, obnovuje se různými způsoby, někdy i prostřednictvím požárů. Je zřejmé, že pak, když by měly požáry v národních parcích ohrožovat lidi, ohrožovat lidská sídla, tak je potřeba zasáhnout, ale zároveň preventivní odstraňování těch mrtvých kmenů v podstatě jde zcela proti smyslu národních parků a zároveň nepřispívá ani k té prevenci požárů.
2: Ministr životního prostředí Igor Červen za motoristy tvrdí, že chce účinněji zabránit požárům v chráněných lesích právě tím, že tedy se z nich stáhne to staré uschlé dřevo. Záměr oznámil už v květnu v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko a na první dojem to nezní úplně nelogicky.
3: Na první pohled ne a řada lidí na to takzvaně skáče a uznejme, že v podstatě, když si představíte suché dřevo, souše, jak stojí někde nebo leží v přírodě, tak dává logiku, že si řekneme, že představují požární nebezpečí. Nicméně z toho, co víme o šíření lesních požárů, zejména v poslední době, kde ty vědecké poznatky jsou a kde jsou hlavně data a monitoring těch ploch, kde požáry proběhly, měření v podstatě vlhkosti v různých podmínkách toho mrtvého dřeva, tak vidíme, že v podstatě to, co je rizikovým faktorem, jsou drobné větvičky jehličí a suché trávy na zemi, v lese. No, ať už jsou to vytěžené holiny, anebo ty lesy ponechané přírodě, tak to, co je drobného spadaného na zemi, to hoří rychle a tím se požár šíří. Ty suché kmeny začnou hořet, ohoří na povrchu a v závislosti na vlhkosti dohoří zcela, ale převážně většinou ohoří pouze ten povrch. Oheň na nich zůstává po nějakou dobu, ale mezi tím ten požár už je dávno někde jinde, protože, jak si říkám, šíří se po té zemi. Čili jestliže chce někdo řešit prevenci požárů, tak by musel ty národní parky vyluxovat od všeho drobného spadaného větviček, suchých listů, suché trávy a jehličí a to není reálné.
2: No jde o to, že...
3: Je tady jedna věc, která asi by v té věci mohla sehrát pozitivní roli, a to je zase tu přírodu na podoby. V oblastech, které jsou v podstatě tak, jako je to České Švýcarsko, není to Šumava, není to Podíjí, ale České Švýcarsko, to jsou v podstatě pískovcové stěny s přírodními borovými lesy a smíšenými lesy na úbočích, a ty borové lesy se v historii vždycky obnovovaly prostřednictvím požáru. Tam ten požár je v podstatě přirozeným faktorem a v momentě, a tady by stálo za to možná napodobit to, co se dělá, nebo to, co se i dělá v některých národních parcích v Americe, v podstatě určitými řízenými požáry za kontrolovaných podmínek, kdy nehrozí šíření požáru na velké vzdálenosti, vypalovat určité, v podstatě použít ten požár jako prevenci větší, použít malý požár jako prevenci velkého požáru. Tím, že v podstatě ten požár zahoří na malé ploše, tak tam skutečně ta drobotina spadlá na zem, schoří a pomůže to obecně, naopak to pomáhá i obnově těch lesů. Takže je to přírodní v podstatě prostředek, jak se ty lesy obnovují, a když se využije řízeně, tak by to mohlo pomoci i prevenci požáru v Národním parku České Švýcarsko.
2: Já bych se ale vrátil k tomu, že ve sněmovně vzniká poslanecký návrh, který má umožnit z lesů i tedy z národních parků stavovat více popadaného dřeva a zbytků po těžbě. Jde o to, že Červený chce odvážet ne všechno, ale část takzvaného mrtvého dřeva, a podle něj není možné ho v lese nechávat tolik jako dřív, a možná je zajímavé, že argumentoval měnícím se klimatem. Není to tak, že skutečně zejména s postupujícím suchem se budeme muset inspirovat jižnějšími zeměmi, jak tam se snaží předcházet lesním požárům?
3: V každém případě je potřeba se inspirovat, ale hlavně s tím počítat do budoucna. Ta inspirace z jižních zemích je věc, která někde funguje, někde nefunguje. Asi v našem prostředí je potřeba inspirovat se spíše Spojenými státy americkými, třeba než Portugalském, Španělském, kde ty lesní ekosystémy jsou mnohem vzdálenější těm našim ekosystémům. Ale znovu opakuji, tady je potřeba rozlišovat preventivní opatření v hospodářských lesích, které je potřeba začít dělat. A je třeba říct, že v podstatě experti obou našich lesnických fakult na tom pracují a v podstatě metodiky k tomu, jak v podstatě pěstovat odolnější lesy proti požárům, tady už jsou, včetně jak co se týče druhové skladby, tak co se týče technických opatření. Nicméně v národních parcích, kde máme cílem skutečně ochranu celého přírodního cyklu, tak tam by neměla být vůbec diskuze o tom, jestli tam dřevo ponecháme nebo neponecháme. A třeba říci, že pan ministr Červený vůbec asi neví, jak to v těch národních parcích vypadá, protože vytěžit pouze část dřeva, třeba z těch přírodních zón, to technicky není možné, leda vrtulníkem.
2: No, ministr Červený prý chce hledat inspiraci právě v národních parcích ve Spojených státech, jak jste se o tom zmínil. Jaká je požární prevence v Yosemitech nebo národním parku Sequoia? Je možné, že mu v Americe budou radit, abychom tedy pokácené dřevo z lesů v národních parcích odváželi?
3: Tam v podstatě v těch národních parcích, v některých národních parcích ve Spojených státech, kde mají zkušenosti s těmi řízenými požáry, tak věřím, že mu doporučí toto, ale tam je zase potřeba se dívat, kde to aplikujeme. Je to aplikovatelné, jak jsem říkal, v Národním parku České Švýcarsko, ale už ne třeba na Šumavě nebo v Podíjí, a nebo v Krkonoších. Ale ta poučení z těch amerických národních parků určitě prospěšné bude, protože tam v podstatě se nijak nespochybňuje smysl národních parků a odtěžit ekonomicky část odumřelého dřeva, to tam nepřipadá moc v úvahu. Takže pak, když se ministr Červený bude skutečně inspirovat v těchto národních parcích, tak věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vy jste zmínil ještě tu iniciativu poslaneckou. Tam je potřeba říct, že ta jde úplně jiným směrem než iniciativa ministra Červeného, která se týká pouze národních parků. Poslanci projednávají novelu lesního zákona a chtějí v podstatě zrušit vyhlášku nebo zrušit pověření.
2: Já bych se k té vyhlášce dostal za chviličku, dovolíte-li. Podle mluvčího národního, ne, to je v pořádku, ale měl jsem to taky v plánu se o tom bavit, jenom bych rád, ono to podle mě nezaznělo. Třeba mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák tvrdí, že pro lesní ekosystém je tlející dřevní hmota nenahraditelná. Asi by bylo dobré vysvětlit, proč.
3: Těch důvodů je řada. Na prvním místě nebo na Nebudu říkat na prvním místě, ale na jednom z předních míst je ochrana v podstatě druhů, které jsou na ty suché stromy a tlející dřevo vázané. Zhruba třetina druhů hmyzu, ptáků, hub, lišejníků, mechorostů, mikroorganismů žije v lesích jenom tam, kde mají tlející dřevo. V hospodářských lesích, kde všechno dřevo vlastně odklízíme pryč, tyto druhy nežijí. Pakliže mají národní parky plnit svoji funkci, být jakousi Noémovou archou druhů, které tady na zemi žijí, tak pak je potřeba zachovat jim i to prostředí, ve kterém jsou schopné přežít. Další důvod je i paradoxně ten, že oni fungují nakonec preventivně proti těm požárům, protože vlastně ten kmen, kdy po uschnutí je hořlavý jenom prvních několik let po uschnutí. Postupně, jak začne tlít, jak ho prostupují houby, tak zvyšuje vlhkost a je naopak nehořlavý a tvoří zásobárnu vody. Každý v podstatě, kdo jde do lesa, když šahnete na tlející kmen, tak ho můžete dost často z něj tu vodu ždímat, i když všude kolem je sucho. Ty popadané kmeny brání erozi půdy. Ale to jsou všechno technické věci, které vidíme, proč ty tlející kmeny, proč ty toto staré dřevo, proč staré stromy jsou potřebné v tom lese. Ale oni jsou potřebné i proto, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje, protože když z přírody odstraníte určitou potřebnou, určitou její komponentu, poměrně podstatnou, tak se nedozvíte, jak bude příroda reagovat na měnící se podmínky. Hostem, to je ten smysl národních parků.
2: Hostem 20 minut radiožurnálu je Jaromír Vláha z Hnutí Duha. A teď k tomu, že kvůli většímu odvozu dřevní hmoty by se musela změnit vyhláška ministerstva zemědělství, která určuje, kolik zbytků po těžbě a mrtvého dřeva mají hospodáři v porostech nechat tlít nebo dožít. Je to tak, že by musela se změnit?
3: No, je to tak, že ta vyhláška zatím není vůbec vydána. Ministerstvo zemědělství mělo tu vyhlášku vydat do roku 2021, tak vlastně znělo pověření poslanců, pověření parlamentu při novele lesního zákona v roce 2019. Ale ministerstvo zemědělství v podstatě ignorovalo v tomto zákonodárce a tu vyhlášku nevydalo. A od té doby v podstatě permanentně lobuje proto, aby tu vyhlášku vydat nemuselo. Ten důvod, proč vlastně poslanci zmocnili ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, byl ten, bylo to po té obrovské kalamitě celostátní, která proběhla mezi roky 2015-2018 po té kůrovcové kalamitě, kdy i poslanci slyšeli na to, že je potřeba v lesích zachovávat určitou část živin a zachovat biodiverzitu proto, aby ty lesy byly odolnější.
2: Poslanec ANO David Pražák navrhl, aby se z lesního zákona tedy vyškrtl ten odstavec, který stanoví povinnost tuto vyhlášku vydávat. Přiznám se, že jsem netušil, že ta povinnost vlastně zatím nebyla naplněna, ale on to zdůvodnil tím, že podpory biodiverzity se dá efektivněji dosáhnout spíš dotacemi, které motivují lesníka, aby nechali stromy zetlít. Mohlo by to fungovat?
3: To by fungovat mohlo do určité míry, ale tady je potřeba rozlišovat vlastně cíle té vyhlášky, kdy ta vyhláška na jednu stranu cílí na omezení odvozu těžebních zbytků, to znamená toho, co zbyde po těžbě těch větví, kůry nebo nepoužitelného dřeva. A to je důležité, na některých lokalitách je nesmírně důležité, aby tahle ta vlastně hmota nepoužitelná dřevní tam zůstala, nebyla vytahována ven a seštěpkována, odvezena do tepláren, protože vlastně tím se vrací do půdy živiny. A ukazuje se, že poměrně rozsáhlé oblasti v České republice lesů trpí nedostatkem živin už tuto chvíli. A pak druhá část vlastně té vyhlášky by měla stanovit, kolik těch nějakých kmenů, stromů ponecháme kvůli ochraně biodiverzity. To je kvůli těm druhům, které v těch starých stromech a tlejícím dřevě žijí. A tady je potřeba rozlišovat, když chceme v podstatě chránit, jako bránit další degradaci lesních půd, tak tam skutečně musíme to omezení odvozu těch těžebních zbytků stanovit natvrdo, protože jinak to vyluxují teplárny. A mělo by se to týkat ne lesů plošně, ale skutečně jenom těch lesů, kde jsou půdy ohrožené ztrátou živin. A tady ta finanční kompenzace v podstatě moc fungovat nebude, musel by převyšovat ekonomické zisky, které plynou v podstatě ze spalování té štěpky. Ta dotace by mohla fungovat v případě těch ponechávání těch odumřelých stromů. A tady my to vnímáme tak, že v podstatě ta vyhláška by podle našeho názoru měla stanovit nějaké minimum. Řekněme 5-10 stromů na hektar, které by vlastníci ponechali. A pro větší podporu biodiverzity nebo pro podporu potřebné biodiverzity by skutečně mohly zafungovat dotace.
2: Nutno poznamenat, že jsme pana poslance Pražáka zvali do tohoto pořadu, ale odmítl s tím, že prý o tom nic neví. Zvali jsme i jeho zastánkyni, předsedkyni sněmovního zemědělského výboru Moniku Obornou z ANO, ale ani ona naše pozvání nepřijala. To je jenom poznámka na okraj, ale co znamená, že by změna přístupu v národních parcích mohla ohrozit certifikaci šetrného hospodaření?
3: Upřímně řečeno, nevím úplně, co tímhle měla paní poslankyně Oborná, tuším, že ona to byla, kdo v deníku tohle zmínila na mysli. Tady v České republice fungují dvě certifikace. Jedna certifikace se zkratkou FSC, Forest Stewardship Council, která skutečně certifikuje nebo garantuje šetrné lesní hospodaření. A ta už má ve svých standardech v podstatě ty limity odvozu těžebních zbytků i ponechání starých stromů nastavený tak, aby to fungovalo. Takže ono by skutečně stačilo, kdyby státní lesy nebo většina vlastníků dodržovali tuto certifikaci. Nicméně většina vlastníků i naše státní lesy mají certifikaci jiným systémem, zkratkou PEFC, a tento systém v podstatě negarantuje reálně udržitelné hospodaření. Tam ty parametry v podstatě standardů jsou nastavené tak, jak jsou v lesním zákoně, a z hlediska ochrany půd ani ochrany biodiverzity tento standard nefunguje.
2: Jaromír Bláha z Hnutí Duha je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr životního prostředí Igor Červený chce sformovat expertní skupinu, prý do ní pozve všechny vedoucí čtyř národních parků, zástupce hospodářských lesů, akademické obce a integrovaného záchranného systému. Byli jste do ní přizváni?
3: Nebyli jsme do ní přizváni. Pan ministr Červený s námi nekomunikuje, v podstatě nereagoval ani na dopis Zeleného kruhu Asociace ekologických organizací po svém zvolení, kdy její asociace žádala o schůzku. Takže komunikace ze strany ministra Červeného je nulová a nepřibírá, zdá se, experty z nevládních organizací do pracovních skupin.
2: Členem expertní skupiny má být podle Seznam zpráv kromě jiných generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který svážení suchého dřeva z lesů prosazuje. Výsledná koncepce bude asi hodně záležet na tom, jak bude ta skupina složena.
3: To určitě a bude záležet taky na tom, jak skutečně otevřená ta diskuze bude, protože skutečně těch vědeckých údajů o tom, jakým způsobem dřevo hoří, je tady k dispozici dostatek a je to možná věc, která může být i pro hasiče nová, protože ten dosavadní přístup hasičů poměrně významně modifikuje podle mého názoru. Právě zkušenost i třeba z těch požárů v Českém Švýcarsku, z zkušenosti s výsledky studií, které dělali vědci v Jihočeské univerzitě, například měřením vlhkosti a přímo i způsobu hoření dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva a těch tlejících kmenů.
2: No jenomže vzhledem k tomu tropickému počasí v části Evropy je obava z lesních požárů pochopitelná. Ve Španělsku oheň minulý týden ničil lidská obydlí a vyžadoval si mnoho obětí na životech. Nezdá se vám pochopitelné, že i čeští hasiči chtějí právě teď pro bezpečí lidí udělat vše, co podle jejich názoru pomůže?
3: To je logická samozřejmě. Myslím si, že bychom k tomu měli i my sami jako návštěvníci lesů přispět. Především tím, že nebudeme prostě v lese rozdělávat ohně, nebudeme kouřit, protože ten moment zapálení lesa je v naprosté většině případů způsoben neopatrností při lidském počínání. Ten další způsob, jak vznikají lesní požáry, to znamená zásahem blesků, bývá mnohem méně častý. No a potom ta opatření, která je potřeba v lesích dělat, a teď ale mluvíme o těch hospodářských lesích, nemluvíme o těch chráněných lesích, o těch rezervacích nebo národních parcích, když to je konec konců, to je naprostá většina většina lesů v České republice. Ta preventivní opatření by měla zahrnovat trošku myslet do budoucnosti. V podstatě upravit druhovou skladbu tak, aby to nebyly pouze ty hořlavé jehličnaté monokultury, ale smíšené a listnaté lesy, které hoří mnohem méně. Pak pracovníci třeba lesnických fakult, kteří se zabývají problematikou lesních požárů, doporučují dělat v lese a zejména v okolí obcí, jako oddělovat v podstatě obce od těch lesů určitými prolukami. Pásy, ve kterých potom je možné v podstatě postup toho požáru tlumit a tak dále. Těch opatření je navržená celá řada a bylo by skutečně záhodno, kdybychom je v těch hospodářských lesích začali naplňovat.
2: Národní park Šumava chce mít do roku 2035 přes 50% rozlohy bezzásahové. Třeba Bavorský les má už teď bezzásahových 75% území. Je ta šumavská ambice dost nebo málo?
3: V podstatě odpovídá zákonu. Zákon říká, že nadpoloviční většina národního parku by měla být ponechána přírodě. Je to cílem národních parků, kvůli tomu se vlastně ty národní parky všude ve světě zřizují. Dlouhodobým cílem by pak mělo být těch 75%. Určitě je škoda, že Šumava prošla obdobím, kdy v podstatě ta snaha ponechat přírodu přírodě tam byla politicky bržděná. Ale v plánu v zásadách péče pro Národní park se počítá, že dlouhodobý cíl bude i těch 75%. Nicméně v tuhle chvíli je to, jako se ta Šumava blíží 50% a i tak tvoří v podstatě pokladnici moudrosti a pokladnici poznání, protože ta příroda nám tam ukazuje věci, které do té doby se vůbec nevěděly. Jak co se týče obnovy lesů, tak co se týče biologické rozmanitosti, tak co se týče, řekněme, i hospodaření s vodou v těch lesích. Vyvrací řadu mýtů, nebo i starých praktik, které jsme uplatňovali v těch lesích hospodářských, a ty národní parky nám ukazují, že ta příroda to dělá jinak a že ve skutečnosti to je často jinak, než jsme si mysleli.
2: Upozornil jste na to, že stav živin v lesní půdě je mnohem horší, než se předpokládalo. Jaké proto máte vysvětlení?
3: Metodiku měření. 10 let tomu naspátek tady existovala analýza Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, která v podstatě dělila v oblasti České republiky na půdy s různou měrou ohrožení z hlediska takzvané nutriční degradace, to znamená stavu, kdy ty živiny v půdě chybí, ale když Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti dělal podrobná šetření v konkrétních lokalitách, a tak se ukázalo, že skutečný obsah živin v těch půdách je významně nižší, než se předpokládalo na základě předchozích analýz. V tuto chvíli existuje metodika Výzkumného ústavu pro lesní hospodaření, která říká, na kterých stanovištích je potřeba odvoz těch těžebních zbytků omezit a ve kterých je můžeme odvážet neomezeně, které mají ještě stále živin dostatek.
2: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Jaromírem Bláhou, expertem na ochranu lesů z Hnutí Duha. Děkuji vám, nashledanou.
3: Děkuji, přeji vám i posluchačům hezký den, nashledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
11: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby.
6: V následujících letech škrtne asi polovinu modelů.
7: Zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu.
8: Celkově se mluví o propouštění až 100 000 zaměstnanců.
9: Proti tomu už protestovali firemní odbory.
10: Výroby automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu, by se ale opatření přímo dotknout neměla.
4: Revoluce u Volkswagenu, velké změny, osekávání výroby, obavy z masivního propouštění a taky ze zavírání fabrik. Už se proti tomu zuřivě protestuje. Co se děje u koncernu VW a má se bát i Škoda? Ptám se na to Petra Knapa, strategického poradce v automobilovém průmyslu.
13: Dnes je pondělí 13. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
14: Dobrý den, Matěj, díky za pozvání.
13: Výrazné omezování výroby chystá německý automobilový koncern Volkswagen. Dozorčí rada o tom jednala dlouhé hodiny. Bylo to rozhodnutí jednomyslné?
14: No, právě k tomu hlavnímu rozhodnutí nedošlo. To, co unikalo, 100 až 120 tisíc lidí, 4 zavřené továrny, tohle všechno se nerozhodlo. Rozhodlo se pouze v uvozovkách také zásadní rozhodnutí, ale ve smyslu toho, co se omezí, tak je modelová nabídka
13: tak.
14: A nějaká vlastně nabídka jakoby vybavení a tak dále, což si myslím, že je krok naprosto správný.

0: Takže my víme, že se snaží zracionalizovat to portfolio, super krok. To, že omezení toho, co jste si tradičně ve Volkswagen autech nebo v skupině Volkswagen, která vyrábí všechny různé značky, mohli vybírat, bylo netradiční. Spousta jiných značek dneska má 3 úrovně výbavy a víc už jako to neřešíte. Tam jste mohli různé barvy, různé vybavení. A to si myslím, že je krok velmi správným směrem, který ušetří.
1: A když říkáte super krok i na tu modelovou nabídku, na to modelové portfolio, co to znamená?
0: Jsem se schválně díval, kolik těch modelů dneska je. A kupodivu jsem dostal jedno číslo z různých dotazů, ale 150 až 170.
1: Samozřejmě jsou tam ty subtypy, tak, ale ty základní těch není 150, jenom
0: ne, to určitě ne, ale nezapomeňme, že máme Volkswagen skupinu, o které se bavíme, to znamená, jsou tam Seaty, Cupry, Škodovky, Audi, Audi a tak dále. A tam si myslím, že ta racionalizace se udělat dá, že některé okrajové modely, jako dlouhodobě třeba sedany, jako nemusíme asi mít v té skupině, nebo zřejmě si management myslí, že nemusí mít identická auta skoro pod různými značkami, takže tohle může zracionalizovat.
1: Jak významný zásah to je do fungování celého toho koncernu?
0: No, já si myslím, že zásadní, protože na pozadí ještě probíhají věci, které mohou uspořit, tož bude standardizace, další standardizace platform, další centralizace některých vývojových činností a dalších. A to se může dotknout pak i Škody Auto.
1: A plánuje teda všemi těmito kroky, o kterých my se tady bavíme, těmi rozhodnutými, to znamená omezování té výroby, omezování té modelové nabídky, tím plánuje koncern Volkswagen ušetřit, protože on už totiž oznámil šetření před lety, ale že se mu teda aktuálně nedaří tak dobře šetřit, proto musí k něčemu takovému přistoupit, to je ten důvod?
0: Ano, to vyjádření managementu, které poslední týdny vlastně bylo zdůrazňováno, než jsme se dobrali té dozorčí rady minulý týden v závěru, tak bylo dosavadní opatření jsme udělali, ale nestačí. Situace se dál vyvíjí špatně.
1: Zisk se loni propadá o polovinu, tržby nerostou nikam. Odbyt se teď propadl za první pololetí letošního roku, že jo, o pár procent.
0: Takže máme mezi 2 a 4 miliony a něco, to znamená, bude těžké se dostat i na těch 9 milionů, o kterých se mluví jako o té nové rovnovážné úrovni. A propadá se dál Čína, tam ty propady byly zhruba asi o čtvrtinu objemů. Tam jenom pro zajímavost, ta Čína kdysi bylo 5 miliard zisku, teď jsem se díval, že to propadlo asi na 1 miliardu a dále to klesá. To znamená, to je ohromný faktor, stejně jako americká cla. Nezapomínáme, ten koncern je exponovaný těmto dvěma trhům, na kterých je to strašně těžké.
1: No já když jsem slyšel šéfa koncernu Faulové o tom mluvit, Olivera Blumeho, tak ten říká, že se zhoršuje situace ve světě, že v těch posledních 12 měsících prostě došlo k ještě většímu zhoršení oproti tomu, co původně teda předpokládám čekali.
2: Doch die Weltlage hat sich in den letzten 12 Monaten weiter zugespitzt.
1: A mluví taky o geopolitickém napětí.
2: Deshalb handeln wir jetzt mit unserem Zukunftsplan.
1: Zmiňuje mezi řádky ruskou invazi na Ukrajině a válku v Iránu a to, co se stalo v Hormuzském průlivu. To jsou ty problémy, které pak dopadají na koncern Faulové, když o tom mluví takhle Oliver Blume.
2: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
0: Já bych si skoro myslel, že ještě větší faktor bude to napětí obchodního rázu, to znamená celní nejistoty na americkém trhu, případné narušování dodávek jakoby z Číny, to znamená všechny spory kolem prvků vzácných zemin a tyhle ty potenciální narušení a zdražení některých vstupů a tak dále. Tohle si myslím, že má reálně větší efekt než odbyt v zálivu, ale to je takový můj odhad. Nemyslím si, že úplně zásadně, samozřejmě ceny hliníku a další faktory.
1: To jsem chtěl říct, tam jsou
0: ovlivní,
1: známé hliníkárny v Perském zálivu, které museli omezit výrobu, takže ten hliník potom byl samozřejmě nedostupnější, byl dražší. Zároveň energetická krize vyvolaná právě jak ruskou invazí na Ukrajinu, tak těmi útoky izraelsko-americké koalice v Iránu. To přeci mohlo hrát jako výraznou roli, ne?
0: No, já si myslím, že jako zásadní roli hraje vůbec ta vysokonákladová celková pozice výroby v Německu. To je jako zřejmé, celý německý průmysl tohle pociťuje, ať už jsou ceny energií, ceny práce a nějaká malá flexibilita kvůli odborům, tak zároveň všechny regulatorní požadavky, které tu jsou, a nemusíme se bavit jenom o pokutách, že neplníte jako CO2 cíle, ale jsou to prostě veškeré požadavky na bezpečnost a environmentální výhodnost výroby v Německu.
1: Ta finanční kondice tohohle sektoru není zrovna úplně dobrá. I s ohledem právě na ta cla, teď jsou kolika? 15% na dovoz automobilů do Spojených států. Teď se taky samozřejmě uvažuje o tom, že by některé ty automobilky, třeba Audi, by vyráběla přímo ve Spojených státech, aby obešla ta cla. I tohle může se hrát zásadní roli.
0: Ano, tohle jsou vlastně nové požadavky na ty investice. Já si myslím, že i Volkswagen tam má plány toho, že by rozšiřovali mexickou výrobu, případně rozšiřovali výrobu přímo v Americe, kterou tam samozřejmě mají, a v Kanadě Gigafactory a další investiční rozhodnutí. Takže ono kromě těch provozních nákladů vlastně máme ohromné náklady spojené s tím přechodem na elektromobilitu, na investice, takže budete muset vyrábět prodaný trh převážně na daném trhu. Tohle je to, kam se ten automobilový průmysl ubírá.
1: Protože to jsou přece jenom jako vysoké tarify, vysoká cla, že jo?
0: A je to ta horší

0: konkurenceschopnost na tom americkém trhu, takže myslím, že tam ty objemy také klesaly v tomhletom prvním pololetí. A je to ta ohromná nejistota toho, že ta cla vlastně vám skoro kdykoliv zase může někdo na týden, na dva
1: změnit a navýšit, ponížit,
0: pak zase zrušit a vy vlastně nevíte, jako co platí.
1: Kolik to pak stojí tu automobilku navíc takhle nejistý vývoj v těch celních podmínkách?
0: Tohle se asi hrozně těžko odhaduje, jestli se hedžujete nebo jestli kompenzujete svým distributorům a tak dál. Někde jsem viděl čísla, jediná, která jsem dohledal, že ty dopady amerických cel se ukazovaly, ale jakoby skutečně v jednotkách miliard, což dneska, když si vezmeme, že ten zisk celé skupiny je někde 8-9 miliard, tak je to vlastně ohromný kus, že to vám to vlastně ponižuje zisk.
1: To, že Faulové není úplně v lichotivé pozici, je to i vlivem toho, že narůstá konkurence z Číny? Že Číňané expandují, že Číňané rostou a Volkswagen možná to dobře nezachytil, nejenom Volkswagen asi, ale tak bavíme se teď konkrétně o Volkswagenu.
0: No ano, ale ten opravdu je férová poznámka, že všichni z těch tradičních výrobců jsou dneska pod gigantickým tlakem, takhle bychom mohli rozebírat Stellantis a další. Ale máte pravdu, ta čínská konkurence je v tuhle chvíli ten zásadní faktor. Hmm. Ať už v Číně, kde jsme to zmínili, že tam kdysi dominoval Volkswagen a propadá se tam a propadají se mu zisky, tak zároveň ten příchod do Evropy je markantní. Teď jsem viděl nedávná čísla, že za první pololetí Čína exportovala přes 5 milionů aut. Hmm. To znamená, oni se zřejmě za celý rok dostanou na těch 10, které plánují velmi agresivně. A tohle je znát a vidíme, že skoro 10% podíl je teď už na evropském trhu. To jsme čekali až třeba za rok, za dva čínských a to ještě vůbec nezačali vyrábět v Evropě. Nebo maličké objemy zatím jako v testovacích režimech víceméně se vyrábí. Až tady dozjedou těch svých plánovaných nějakých 5-7 továren, o kterých se mluví, nebo jsou už před spuštěním, jako je maďarské BYD v Segedu, tak tohle bude teprve ten faktor, že bez cel najednou budou mít lokální výrobu dále velmi konkurenceschopnou a navíc zdrojovanou z dodavatelských řetězců primárně čínských. To znamená, ten dopad znovu bude výrazně na dodavatele, kteří působí v Evropě.
1: A navíc Čína je elektromobilová jednička, takže to souvisí i s tím tématem elektrifikace vůbec toho automobilového průmyslu jako takového, to znamená Číňané teď do Evropy vlastně přinášejí hlavně elektromobily?
0: Zatím ne, zatím vidíme, že převažují hybridy, protože ty nejsou zatíženy těmi cly. Si myslím, že jako vlastně hlavní vliv na ten BEV, na ten čistě elektrický segment bude ve chvíli, kdy se bude vyrábět v Evropě a odpadne těch 15 až 45% nebo kolik se vlastně poskládá pro ty výrobce podle toho, jakou mají sazbu nad těch standardních 10, tak tohle bude teprve přicházet. Zatím je ta konkurence výrazně v plug-in hybridech a v těch range extenderech a mild hybridech taky trochu, ale ta čínská nabídka je dneska v Evropě hodně vlastně v téhle oblasti.
1: Myslíte si, že Volkswagen teď taky doplácí na to, jak moc vsadil na elektrifikaci svého portfolia po kauze Dieselgate? Že se setkává s nesplněnými očekáváními od toho, jak moc Evropané budou elektrická auta nakupovat? Byť teda musíme zmínit teď ta nejnovější čísla, že v Evropě jako takové 500 000 registrací za měsíc, čtvrtina všech na světě, v Číně a v Americe ten trh teď spíš byl slabší a v Evropě naopak rostl. Na druhou stranu prostě ta nesplněná očekávání, to je jednoznačný fakt.
0: Ano. Ten Dieselgate byl velký faktor. Zejména tím, že v tu chvíli vlastně automobilky byly v takové defenzivě a sypali si popel na hlavu, že vlastně nebyli rovnoprávný partner pro tu diskuzi, která definovala tu trajektorii do roku 35. Těch 10 let zpátky se vlastně hodně rýsovala celá ta trajektorie, kterou mají plnit ty automobilky z pohledu emisí a oni vlastně akceptovali tenhle faktor. To znamená, že pak CEO Dies se pustil do té ještě výraznější elektrifikace a chtěl následovat Teslu a vlastně spolehl na tu predikci, která tam byla, jak se ten trh bude v Evropě vyvíjet. To je vlastně jakoby další faktor, který zkomplikoval tu situaci a ty čistě dedikované třeba továrny pro elektromobily, jako je třeba Zwickau, tak je vlastně vidět, že tohle je komplikace. BMW šlo jinou cestou a v tuhle chvíli lépe dokáže vyvažovat a vyrábět různé typy motorizací na stejných linkách. Krásně flagrantně je vidět tenhle ten příklon a velká sázka na elektromobilitu dneska ve výsledcích Porsche, které z nějakých zisků třeba kolem 5 miliard bylo vlastně v podstatě na nule. Loni zejména ty odpisy, které souvisely s investicemi do elektromobility, kterou oni vlastně pootočili nebo výrazně modifikovali z pohledu toho očekávání.
1: Zmínil jste Zwickau, tak pojďme na to, protože o tom se v médiích diskutuje dlouhou dobu a už jste říkal, že dozorčí rada o tomhle přesně nerozhodla, ale mluví se o výrazném propouštění potenciálním teda ve Volkswagenu, které mělo dosáhnout 50 tisíc zaměstnanců do roku 2030, ale teď se zmiňuje číslo 100 tisíc až 120 tisíc jsem zaznamenal a do toho zavírání 3-4 fabrik. Zwickau je jedna z nich. Jak moc pravděpodobné je, že takto Nově rekonstruovaná, modernizovaná fabrika, někdy v roce 2022, do toho se nalilo ohromné množství peněz, by měla být zavřena. Připomenu, v prosinci se zavíraly Drážďany.
0: Ano, což byl jako relativně maličká věc, ale i tak symbolická, výrazná. Navíc ještě ten dopad do východních zemí v Německu.
1: No, a po desítkách let to byla vlastně první fabrika, která se zavírala v těch Drážďanech.
0: Ano, přesně tak. A my vlastně uvidíme samozřejmě velmi zuřivý odpor nejenom odborů, ale pravděpodobně v tom hlasování dozorčí rady i oba zástupci zemské vlády, včetně premiéra, který už se k tomu vyjadřoval, tak je vidět, že tohle je extrémně zásadní politické téma. Tam jde o desítky tisíc pracovních míst, když se vezmou navázaní dodavatelé. Tohle si opravdu jako Německo nemůže dovolit nechat jenom tak projít. A evidentně ten souboj s těmi odbory bude extrémně dlouhý, zuřivý. Nečekám, že by se prostě v nejbližších 2-3 letech opravdu tohle povedlo.
2: To se nestane, dokud to budeme mít na starosti. V těžkých časech držíme pohromadě a požadujeme, aby koncern i politici přišli s nápady a plány, které zajistí plné vytížení našich závodů a ochrání nás před nekalou konkurencí.
3: Kristiana Bennerová, odborářka a místopředsedkyně dozorčí rady Volkswagenu.
1: Protestuje se v těch fabrikách a protestovat se asi nadále bude. Odbory jsou aktivizované a nejde jenom teda o Zwickau, ale o Emden, o Hannover taky, že jo. Tam těch fabrik je víc, které
0: ano,
1: jsou zvažovány, že by... A to poslední je Neckarsulm, tam vyrábí Audi. Tak to jsou 4 fabriky, které by mohly skončit teda v příštích letech a myslíte si, že k tomu teda může dojít nakonec?
0: Já si myslím, že nakonec to řešení, vzhledem k tomu, jaká je ta situace, bude opravdu takové polovičaté, budou se hledat nějaké formy, jak vytížit ty továrny. Už i ty šílené nápady, které tu zazněly jako ve veřejném prostoru, je, že se bude vyrábět pro Čínu v těchto továrnách, to mně přijde jako extrémně nesmyslná aktivita.
1: No, no ty automobilky můžou mít ale své modely, které jsou pak specifikované přímo pro Čínu, třeba Audi, že jo.
0: Ano.
1: A už jsem třeba zaznamenal, že z toho Neckarsulmu by se ta výroba přesunula do Bratislavy a z Bratislavy by se zase přesunula někam jinam, tak možná takovéhle šachy si Volkswagen bude chtít zahrát a pak uvolní.
0: A měl by. Tohle si myslím, že nakonec je to, co se musí stát. Vy nemůžete prostě fungovat s továrnami vytíženými pod těch magických 75-80% dlouhodobě. A takových je dneska v Evropě spousta. Takže určitě bude konsolidace, netýká se jenom Volkswagenu, ale i Stellantisu, který má třeba v Itálii v továrnách ještě mnohem horší situaci, co se tak říká a sleduje. Takže určitě, kdyby Volkswagen měl volnou ruku ve smyslu, kde které modely, ale i do toho mu extrémně mluví odbory. To znamená, on nemá tuhle tu jakoby volnost. Vidíme tu některé ukázky toho, že Škoda, která má vlastně velmi vytížené továrny a fungující, tak už některé modely, jako je Epic, bude vyrábět v tom Španělsku.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Už tu máme náznaky toho, že ta skupina vlastně začíná tomu uvažovat v tom ekonomickém pohledu, nejenom v tom politicko-zaměstnanostním. Nicméně narazili jsme na ty limity a tenhle ten razantní plán logicky prostě se setká s velmi razantním odporem.
1: Co ta Škodovka? Loni měla rekordní tržby 30 miliard eur, provozní zisk 2,5 miliardy eur. V prvním pololetí letos se jí zvedl odbyt o 9%. Tam vypadá, že skoro není součástí koncernu Volkswagen.
0: Ne, je to trošku paradoxní, když to také předestřu, že vlastně se bavíme o koncernu, který má značku číslo 1 a značku číslo 2 v Evropě. Volkswagen a Škoda jsou dvě vedoucí značky na evropském trhu. Škoda jako taková udělala ohromný posun. Jo? To, že jsou jako dvojka, je fascinující. To, jak se jim daří přispívat zisku skupiny, podle mě je to něco jako 30% zhruba, nebo skoro třetina zisku celé skupiny Volkswagen.
1: A teda tiskové oddělení Škody teď tvrdí, že ty změny, dramatické změny a drastické zásahy ve Volkswagenu, že jí to nijak nezasáhne. Tak to alespoň napsali Radiožurnálu.
3: Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu.
1: Skutečně to Škodu nezasáhne?
0: Já, kdybych rozhodoval být jako ve vedení Volkswagenu, tak samozřejmě bych se snažil se dívat i na to, co jsou ta moje zlatá vejce, a teď bez diskuze tady svítí jedno velké a velmi, velmi zářící, a to je dneska Škoda Auto. To znamená, byl bych velmi opatrný, zohlednil bych, že Škoda už vlastně poslední 2 roky, nebo kolik to je, nabízí vlastně programy, kterými zužuje zaměstnanost tady a má úsporné programy nepřímých zaměstnanců, na tom se pracuje, ale myslím si, že ve výhledu střednědobém asi ty centralizační aktivity a standardizační nakonec mohou znamenat, že některé technické nebo IT funkce a pozice mohou zmizet a budou někde centralizovány. Ale kdo ví, třeba budou centralizovány do Česka, které vychází nákladově dobře. I pro IT pozice vím, že tedy některé funkce pro celou skupinu se dělají i vlastně z Česka, ze Škodovky. Takže nemusí to být nezbytně jako nevýhoda, pokud se dělají ty věci jako na platformě celé skupiny.
1: Jaké dopady to může mít na českou ekonomiku? To, co se teďka děje ve Wolfsburgu? Nebo ty plány, o kterých se teď mluvíme, o kterých my tady mluvíme?
0: Takže já si myslím, že ten dopad na Škodu by neměl být zásadní a neměl by být okamžitý a spíše by měla být z tohohle trošku chráněna. To, kde dopad bychom mohli vidět, je ta dodavatelská strana.
1: Ano.
0: Protože existují tady odhadem 200 plus dodavatelských firm, které dodávají někam do skupiny Volkswagen, včetně Škodovky tedy samozřejmě, kde by snad nemělo být to ovlivnění. A tam ten dopad jako čekejme, i když se továrna nezavře a pojede dál třeba v 50% vytížení, tak prostě ten pokles tam bude. Ty objednávky nepřijdou a my to slyšíme, že se to vygradovalo v posledních kvartálech, když se bavíme s dodavateli, tak jsou vidět desítky procent propadů objednávek. A oni ti dodavatelé nikdy jako nevydělávali ohromné peníze ani za dobrých časů, bylo to v malých jednotkách procenta zisková marže. Jakmile vám propadne vytížení továrny, nebo tam máte ty výkyvy, že někdo to po vás chce ze dne na den nebo z týdne na týden měnit, tak samozřejmě neefektivity narůstají a vy jste okamžitě ve ztrátě. A tohle je faktor, který pro spoustu dodavatelů bude velmi znát, zejména pro ty úrovně 2 a 3.
1: Padl tu Stellantis, jméno koncernu Stellantis, u kterého se taky propouští, šetří se u BMW, u Mercedesu, šetří se vlastně u všech, ale u nikoho nezaznamenáváme takto významné zprávy o tom, co se bude do budoucna dít a jak moc se musí ta výroba osekat. Proč? Už se to děje, jenom to nevidíme?
0: Já si myslím, jestli ten Stellantis jako není srovnatelný v zásadě. Já bych řekl, že skoro asi ano. Nicméně logicky v českém prostoru Německo je náš největší obchodní partner. Volkswagen je gigantický faktor i pro českou ekonomiku ve smyslu Škody auta a těch dodavatelů, o kterých jsme mluvili. To znamená, logicky na ten se díváme opravdu velmi v detailu a vidíme tam tu velkou koncentraci v tuhle chvíli těch rozhodnutí, která plánoval management, která jsme říkali, na to Německo jako takové. Ve Stellantisu je trochu rozprostřené a ten dopad by měl být mezi Itálií, mezi Francií, možná Maroko něco si dál bude přebírat jako výrobní země a tak dál. Že to nevidíme tak koncentrované, nesledujeme to tak zblízka, ale myslím si, že je to velmi podobná situace a ve Stellantisu vlastně s těmi řezy teď začínají také a budou je muset dělat. Všechny tradiční automobilky jsou pod tímhle tlakem. A tahle cesta, jenom ještě musíme připomenout, je jenom jedna z těch nutných kroků. Ono samotné šetření vás nedostane zpátky do hry. To vám koupí čas, uvolní kapitál, uvolní vám prostředky, nicméně vy potřebujete mít nějakou růstovou strategii, nějaké oblasti, v kterých se vyvíjíte a inovujete.
1: Takže to, když teď německé automobilové sdružení vyzývá k odvážným akcím, tak to je zefektivnění výroby, co očekává, anebo odvrácení kolapsu, anebo to jde ruku v ruce?
0: Nevím přesně, jak to formulovali VDA. Vím, že nedávno připustili, že je potřeba uzavírat továrny a tím pádem vlastně jakoby optimalizovat tu výrobu v té konsolidaci. Předpokládám, že u nich to bude i apel pro to, musíme automatizovat, abychom zajistili výrobu dál sofistikovanou v Evropě.
1: Robotizovat, že jo, a tak dále.
0: Robotizovat a musíme samozřejmě i zefektivnit ve smyslu nižší energetická náročnost a to všechno, abychom udrželi výrobu v Evropě. Ale samozřejmě je tam spousta dalších opatření, s kterými musíme pracovat a bylo by to na dlouho.
1: Tak mě by samozřejmě ještě zajímalo, jestli jsou nějaké jiné cesty, než jenom zavírat ty fabriky, které možná můžou zachránit právě ti roboti taky, ne? Do jisté míry. To už teda nezachrání ta pracovní místa, bohužel.
0: Ano, ne určitě, ale my konec konců v Evropě se budeme potýkat s tím, že nám bude stárnout pracovní síla, bude ubývat lidí, kteří by mohli pracovat v těch typických pozicích. To znamená, my potřebujeme z tohohle důvodu robotizovat, automatizovat. Potřebujeme kromě toho zrychlit a zjednodušit inovační práce a technologie a jejich nový vývoj. Ta rychlost, kterou nám vystavují jakoby to vysvědčení Číňané, kteří jsou 2 až 3x rychlejší v těch momentech, kdy uvádí nová auta na trh a tak dále. Tohle vlastně budeme potřebovat se tomu přiblížit, jinak nebudeme konkurenceschopní. A za třetí je potřeba opravdu ještě intenzivně a lépe pracovat s tou zákaznickou zkušeností. Ten brand, dlouhodobé vztahy i s dealerskými skupinami, s importéry a se zákazníky, je to, co vlastně Číňané nemají. Tohle je něco, na čem mohou tradiční automobilky stavět a vůči flítovým zákazníkům, což je pořád většina evropského trhu, je tohle také významná karta, s kterou oni musí hrát. Zároveň i ta stabilita, kterou nabízejí, zůstatková hodnota, která jim klesá v tuhle chvíli polovičním tempem než čínským značkám v průměru. To znamená, i pro leasing, uvěrování jsou to pořád velmi zajímavé produkty a s tím musí pracovat.
1: Zpátky k tomu Volkswagenu úplně nakonec. Je tohle lék, který nakonec může ozdravit ten koncern protože to je něco, co asi dlouhodobě potřebuje se znovu nakopnout, tak je tohle skutečně ten správný způsob, jak toho docílit?
0: Je to nezbytná ingredience, ale jak jsme si říkali, to šetření je důležitá součást, ale není to všechno. Je potřeba tam najít jako ty růstové momenty, je potřeba najít tu pozitivní dynamiku a bohužel to, čím je to komplikováno, je opravdu ten kolos 650 tisíc lidí nebo něco
1: tak,
0: takového.
1: Ano, to je přesně to
0: 320 číslo. Miliard je prostě gigantická diverzifikovaná skupina, kterou je potřeba trochu nebo dále zpřehlednit a zjednodušit, protože tyhle kolosy na měnících se trzích to vůbec nemá jednoduché a je to tak 50-50, spíš možná v jejich neprospěch, když se podíváme na historii IBM, Nokia, Kodaku v jiných odvětvích, kterým se drasticky změnily podmínky, technologie a všechno a procházeli tohle transformací. Většinou z té transformace vyšly výrazně změněné, některé části odprodali, některé nakoupili, museli vsadit na nové karty. A je to hodně velký úkol to, jak udělat tuto změnu. A často, mimochodem, to nevím, jestli uslyší rádi v Wolfsburgu, určitě ne, mimochodem často tyhle ty transformace byly úspěšnější ve chvíli, kdy tam přišel někdo zvenku, z mimo toho odvětví. To mimochodem je součástí většiny těch úspěšných transformací, že to byl člověk, který nebyl svázaný a mohl opravdu řezat velmi nekompromisně a dívat se novým pohledem na tu firmu, která žila v nějakých paradigmatech desítky let.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit.
0: Já moc děkuji za zajímavé otázky, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu, se kterým jsme diskutovali nad drastickým plánem VW na šetření a taky na zefektivnění výroby. Co všechno to znamená, to jsme probrali. Co to všechno způsobí a přinese, to ukážou až příští roky. Naslyšenou zítra.
3: Interview Plus. Ve vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Pohybující se masa může ohrozit ryby žijící v řece Dyji. Proč se české vodní toky a nádrže v létě mění v zelenou kaši? Přispívá k tomu klimatická změna? Pavlína Nečásková se zeptá geochemika Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
6: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
5: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
6: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
7: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
7: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Poslanci v Maďarsku schválili ústavní dodatek k odvolání prezidenta. Ten ho musí podepsat. Tenistka Linda Nosková je po vítězství na Wimbledonu zpět v Česku a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo Ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
9: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Americká armáda oznámila, že zahájila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil USA na platformě X. Je to třetí noc v řadě, kdy Spojené státy útočí na cíle v islámské zemi. Agentura Reuters s odkazem na iránskou agenturu Fars uvedla, že na několika místech v Íránu zazněly exploze. Americké námořnictvo zároveň oznámilo, že dnes večer obnoví námořní blokádu íránských přístavů. Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šujoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
10: Prezident podle Maďara musí dodatek podepsat do 5 dnů.
11: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
10: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fides hlasování bojkotoval. Už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle.
12: Vítězka letošního Wimbledonu tenistka Linda Nosková se vrátila do Česka. Do Prahy přiletěla krátce po 17. hodině a společně s trenérem Tomášem Krupou hned zamířila na Štvanici. Právě tam poprvé ukázala novinářům slavnou wimbledonskou trofej a prozradila také, jestli už si naplno uvědomuje, čeho ve svých 21 letech dosáhla.
13: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
12: Živý rozhovor s wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou uslyšíte po 15. hodině na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
14: Překážka na Pražském okruhu a taky na D8 u Petrovic. Na Pražském okruhu ve směru k letišti dejte pozor za Lochkovským tunelem. Zpravodaj hlásí překážku na vozovce.
15: V pravém pruhu po silničních pracích pravděpodobně zůstal plastový díl, na který se dá najet a asi o 200 metrů dál jsou navíc další nerovnosti, tak jistě tady opatrně, hlavně v pravém pruhu to docela skáče.
14: A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát ve směru k D1, čekejte omezení u Černého mostu. V úseku mezi 61. a 62. kilometrem silničáři opravují vozovku a projíždí se jen pravým pruhem. Na dálnici D8 ve směru z Německa do Prahy zbystřete za hraničním přechodem. Na kilometru 87 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Není označený a jen bliká, tak s tím počítejte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak budou převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
16: Czech Radio. News in English. The Czech government has decided not to extend fuel price regulation, ensuring a measure that has capped petrol and diesel prices since April. The price ceilings will expire on Sunday, with fuel prices returning to market-based pricing from Monday. Prime Minister Andrej Babiš has rejected President Pavel's proposal to resume regular meetings of the country's top constitutional officials on foreign policy, Czech television reported. Babiš said the government and president have different views and that he has no time for such consultations. And Czech tractor maker Zetor Tractors is ending tractor production in Brno after 80 years and relocating to manufacturing to India, as production in Europe is no longer considered economically efficient, the company said. Weather. Tuesday should be clear to partly cloudy, with day temperatures ranging between 26 and 31 degrees Celsius. The afternoon hours are expected to bring heat storms around the country. The landmark 60th edition of the Karlovy Vary International Film Festival was won by the Myanmar-made Czech co-produced Fruit Gathering. Meanwhile, the great French actress Juliette Binoche received a Lifetime Achievement Award from the region's biggest film event. Ian Willoughby reports.
17: Velkou cenu Křišťálový globus získává film
18: The Grand Prix for Best Film at the 2026 Karlovy Vary went to Fruit Gathering. It's a Burmese, Czech and French co-production and was the first ever work from Myanmar to compete for a Crystal Globe. Fruit Gathering centers on the life of a young woman who falls for a female friend and workmate and was directed by Aung Fyol.
19: This is my first film. It is set in a contemporary Burma and a working class society. I think I also brought up in that society, like lower middle class when I was younger. And then this is a standard of people I really very familiar with when I growing up. And also the telling the personal story, it's just about someone who wasn't properly loved when she is brought up. And when she actually sees someone she loves, is unable to express the love.
18: Denmark's The Guest earned a Best Director gong for Maz Mengel, as well as walking away with the Special Jury Prize. First-time director Mengel, who also wrote the screenplay, spoke to Festival TV shortly after the award ceremony.
20: I think the subject is about forgiveness and complexity about family and mental illness, and it's been subjects that's always been close to my heart and I always found interesting. So when the idea came many years ago, I knew I wanted to make something about this. So, and then it slowly took shape until what it is today.
18: The Best Actress prize went to Anna Shintz, who plays a frazzled single mother trying and sometimes failing to provide her children with a stable life in the Swiss picture, A Happy Family.
21: My character, I would say it's a very ambivalent character. She's full of hope and failure and every kind of character which a human being can be. I think it's like it was really a challenge for me to portray such a complex woman, and I think it's really important that this complexity, especially with women and mothers' characters, are seen in the cinema.
18: Karlo Vivari's second competition, Proxima, was won by Slovak director Martina Buchelova for A Lover, Not a Fighter. And the audience award went to Bara, Diary of a Rockstar, by Czech documentarian Helena Třeštíková. The biggest star of the evening was undoubtedly French actress Juliette Binoche, who received CFIF's Crystal Globe for outstanding artistic contribution to world cinema. In her acceptance speech, the European cinema great teared up over being unable to visit this part of the world under communism.
0: I was wishing to come here a long time ago when I was preparing the Embargo Latin Supreme, and I couldn't come here. It's very meaningful that we're not divided anymore in Europe. It feels wonderful.
18: And the next edition of the Carlo Vivari International Film Festival will begin on July 2nd, 2027.
2: That report by Ian Willoughby, and that's all from us for now. You'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
22: Dobrý den a celý nový týden. Začíná pořád, ve kterém od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na témata, která hýbou světem. Děním zejména v české politice budou patřit příští minuty. Komentovat to bude Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán.
23: Hezký den vám, divákům.
22: Dobrý den. Pozornosti neujdou nové výpady premiéra na prezidenta či bilance prvního pololetí vládní trojkoalice. Zita Senková přeje nerušený poslech.
24: Jak to vidí?
22: Česko zažilo velké wimbledonské finále našich dvou tenistek. Linda Noskova zvítězila nad Karolínou Muchovou. Bylo to poprvé od US Open 2017, co na grandslamovém turnaji ve finále hrály dvě ženy ze stejné země. Menší radost vyvolává pohled na domácí politickou scénu. Co vy na to, pane Školníku?
23: Gratulujeme Lindě Noskové do každopádně.
22: Ano, připojuji se.
23: Už asi méně gratulujeme naší české politické reprezentaci. Takhle, on ten summit, to je asi hlavní, na co půjdeme, zvládli. Vypadá to, že zvládli jak tak na to, jak to vypadalo ty předchozí měsíce. Tam jde spíš o to, co následovalo a jaké byly reakce nebo nereakce. Člověk by řekl, že třeba počkej aspoň na začátek týdne do toho pracovního a že to nevlídne do víkendu, ale vletlo to i do víkendu a byly různá vyjádření, ať už ze strany třeba premiéra nebo hradu, takže zase jsme tam, kde jsme byli.
22: To je několikátý set, kdybych zůstala u tenisové terminologie, tak jak už jste naznačil, pane Školníku, kdo doufal v uklidnění sporu mezi vládou a hradem po tom summitu na to v Turecku, který jsme tady mnohočetně skloňovali, doufal marně, to napětí pokračuje a nejenom to graduje. Velmi stručně řečeno, podle premiéra byla účast prezidenta v Ankaře ostudou, stále mu vadí, že tam hlava státu odcestovala. Partneři se premiéra na tom neformálním setkání ptali, co tam Pavel dělá. Premiér hlavu státu opět osočil, že vede prezidentskou kampaň, že ho prý ovládá jeho hradní tým. Hrad na to reagoval prohlášením, že prezident je nekonfliktní, nepoužívá osobní útoky a že chce s předsedou vlády pravidelně jednat. To Andrej Babiš odmítl a včera večer na svém facebookovém profilu, tak říkajíc, zúčtoval s Petrem Pavlem.
23: Bylo také asi zúčtování, respektive shrnutí toho všeho, vlastně možná i shrnutí všech těch měsíců, protože tam mu v podstatě vyčetl, když to zjednoduším, od Filipa Turka až po tu Ankaru, to znamená celý ten výčet, co se mezi tím dělo. Já jsem se, že na jednu stranu paradoxně je dobře, že se k tomu premiér nějakým způsobem přihlásil, respektive zaujal nějaké stanovisko a že už to není takové to liknavé, že nechá za sebe mluvit koaliční partnery Petra Macinku nebo tak, ale že tam zkrátka je nějaké stanovisko. Já nemám nic proti tomu, že se politici vůči sobě vymezují, stejně tak i ty nejvyšší ústavní činitele, viděli jsme to tady několikrát v minulosti, ale jedna věc je to, jak vypadá navenek, nebo jakým způsobem vlastně ta komunikace probíhá jako ve vztahu k těm třeba voličům a navíc, když se třeba ještě blíží nějaké volby, byť teda prezidentské máme až za dlouho, ale třeba na podzim nás čekají komunální senáti, a kdyby se aspoň akcentovala takováto témata, ale druhá věc je pak to praktické fungování té politiky a v tomhle případě třeba té diplomacie, jo, že prostě není není možný, že spolu řeknou, my spolu se nebavíme, my se spolu nekoordinujeme a že prostě neprobíhá klasická komunikace mezi Černínským palácem, Strakovkou a Hradem. Protože když se pak takhle někam jede, tak samozřejmě jako reprezentuje, já vždycky říkám, představte si, že sedíte za tím stolem na tom jednání a máte před sebou tu vlajku České republiky a tam prostě reprezentujete všechny občany České republiky, zájmy státu bez ohledu na to, za jaký tým zrovna kopete. A je zajímavé, že jsme zmínili ten sport na začátku, že ti sportovci, myslím, že hlavně v těch kolektivních hrách, jako je fotbal a další, tak tam to je vidět, jsou různý namixované týmy, ale jinak to je jeden velký národák. A všichni jako vědí, co je jejich cílem. A tady si myslím, že je škoda, že si tohleto naše politická reprezentace moc neuvědomuje a pak, že si toho právě všímají ta zahraniční média a že ta politika se dostává úplně někam jinam, kde dříve jako paradoxně fungovala. Vždycky ta nějaká komunikace mezi těmihle úřady, které jsem jmenoval, probíhala a teď to vypadá, že tam jsou nějaké prostě problémy i v těchto věcech. Takže to je na tom, myslím, že to smutné.
22: Jaké to bude mít důsledky, když spolu vlastně nejvyšší ústavní představitelé přestanou mluvit?
23: Bylo by hodně špatné, kdyby byly jakési dvě větve té české zahraniční politiky. Naštěstí si myslím, že si všichni uvědomují, že jsme součástí Severoatlantické aliance, že jsme součástí Evropské unie. To znamená v rámci těch jako pilířů, že se pohybujeme. Tohle naštěstí všechny ty strany si uvědomily i před volbami, byť teda některé jako vystrkovali růžky, vystoupíme z Evropské unie a tak, typu, že třeba SPD, ale to všichni víme, že to jsou jenom jakési proklamace vůči jejich voličům, ale že jako je to v podstatě nereálné, kdyby se něco takového stalo a ty dopady by byly značné. Myslím, že to je v tomhle tom, to je aspoň trošku dobře, protože samozřejmě bychom našli i státy, kde vlastně jsou opravdu výrazné názorové rozdíly na tyhle ty věci. Viděli jsme třeba teďka přelom Maďarsku a jinde, takže to si myslím, že ještě jsme v jakýchsi mantinelech, více či méně, ale samozřejmě, že to nepůsobí dobře, protože jde o to, že kdybychom třeba měli nějaké stanovisko třeba teďka ohledně těch výdajů, tak jako je nemožný, aby prezident říkal, já si třeba myslím, že bychom měli navyšovat výdaje, jo, prostě chodil po zahraničních spojencích a naše vláda říkala třeba opak, jo, by to neříká, jestli taky si uvědomuje, že tam je potřeba nějaké navýšení a že tam jsou nějaké závazky, ale třeba ne o tolik, nebo říká, nemáme tolik, anebo třeba co se týče podpory Ukrajině, to si myslím, že ještě lepší případ. Takže tohle si myslím, že je právě nešťastné, protože my viděli jsme to i v minulosti, kdy prezident vlastně řekl, myslím, že přislíbil určité letouny, kdy byl na zahraniční návštěvě a vláda to pak dementovala, ale to nejde o to, že by to dělala nějak schválně, ale jde o to, že ta komunikace zkrátka prostě neprobíhá, takže neměl ty noty, neměl ty informace třeba z Černínského paláce nebo ze Strakovky, jaký jsou záměry nebo nejsou. A další věc, tomu se říká vůbec nějaká jako zahraničně bezpečnostní koncepce, jo? To znamená, aby se věděl jakýsi mustr, podle kterého ta česká zahraniční politika jede, nebo jaké jsou její priority, jaké jsou její cíle. Samozřejmě se to dá různě ad hoc přizpůsobovat, tak jo, politická situace se mění ve světě strašně rychle, nálady těch politiků, zejména těch velkých mocností se také mění velmi rychle, ale vědět alespoň nějaký rámec. A myslím si, že rámec typu jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, že je strašně málo, že bych to chtělo něco víc to propracovat.
22: Je možná, aniž by vám chtěla cokoliv posouvat, pane školníku, jeden z těch problémů, ta jeho podstata, přímá volba hlavy státu a vlastně ta koexistence vlády jako takové, ať ve Strakově akademie sedí kdokoliv, a Hradu.
23: Já si myslím, že teď se to bude hodně minořovat a myslím, že už i prostor na to tohleto porovnává, protože přece jenom už jsme tu měli dva nepřímo volené prezidenty, Havla Klauze, a teďka máme už vlastně druhého přímo voleného prezidenta, takže to už je dost aktérů a na těch typů voleb, aby se to dalo mezi sebou porovnávat. Takže já si myslím, že minimálně jako na konci toho období Petra Pavla teďka už by to opravdu chtělo dělat na to fakt jako studie a tyhle ty věci nějakým způsobem reflektovat. Vy jste tady minule měla paní profesorku Dvořákovou, narazila na jednu věc, jo, protože ona samozřejmě tu dobu zažila, já jsem tolik nekomentoval tehdy, ale to, když se vlastně ta přímá volba jako řešila a upozorňovala na jednu věc, že je potřeba zpřesnit ty pravomoci prezidenta, protože samozřejmě ta přímá volba mu dodá jakýsi, v angličtině je to ten výraz boost, v češtině je takový jako v podstatě trošku vyroste, jo, když to řekneme, možná v angličtině je to jako víc lehčí než ty češtině. A já si myslím, že tady je ten problém, protože pak si samozřejmě ten prezident různě vykládá to jmenování vlády nebo některých ministrů, pak si prezident různě třeba, vemte si, že my jsme jedna z mála zemí, ne-li jediná, kde může prezident vybrat si na guvernéra České národní banky, když to zjednoduším, koho chce, a ve výsledku tak jako nepřímo ovlivňuje i měnovou politiku, když bychom šli až na nějaký okraj. Jo, a tohle jsou všechno věci, které si myslím, že tehdy, když se už jako ta přímá volba řešila, jako mohli dávno zpřesnit, protože to pak jako generuje spoustu dalších jako otázek. A samozřejmě nejhorší jsou ta obrovská očekávání ze strany lidí, ze strany voličů, ze strany občanů, že samozřejmě, když volíte někoho, tak se s ním nějak jako stotožňujete se ať už s ním nebo jako s osobou, nebo s tou jeho politikou, s tím jeho programem. A tady je to pak samozřejmě, a hlavně ta přímá volba prezidenta je volba na základě absolutní většiny. To znamená, to druhý kolo vám tam automaticky vygeneruje dva nesměřitelné tábory proti sobě a ti kandidáti jsou vlastně jejich představitele. A když se podíváme na poslední, a to je strašně zajímavé, když se podíváme na poslední přímou volbu, respektive druhé kolo, tak jsme měli proti sobě Petra Pavla a Andreje Babiše. A teď to máme zase tady, jak se nám to hezky vrátilo.
22: Zůstanou nám oba pánové i další léta v politice. Pane Školníku, Petra Pavla, spor s vládou ohledně summitu, aliance, a není to jenom, nejde jenom o tu Ankaru, neodrazuje od toho, aby znovu kandidoval, je to pro něj naopak spíše motivující. Tato slova řekl při rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou na slovenském festivalu Pohoda. Kam až může tato gradující situace zajít? Vy jste říkal, že zatím je to pořád v rámci v nějakých mantinelech.
23: Ono je pravda, že ty výroky nebo prohlášení pana prezidenta zrovna v případě té opětovné kandidatury, že se tak jako různě vyvíjí, protože na začátku, jestli vzpomenete, když úplně vlastně byl zvolen před těmi pár lety, tak vlastně říkal, že si dovede představit jenom to jedno volební období. A já vím, že jsem na to říkal, že to není u politiků moc jako časté. Jo? Prostě jste někam zvolená, řeknete, no dobrý, znova už vlastně obhajovat třeba se mě až tolik nechce. Takže tyhle ty začátky tady byly, což bylo trošku zvláštní, ale ono časem, bez ohledu na to, jaký máte názor, tak vlastně je to blbý vzkaz, jo, vůči vašim voličům nebo občanům, prostě po čerstvě pozvolení. Takže, ale to se paradoxně vyvinulo a je taky dobrý, když se to vyvine na základě nějakých jako argumentů nebo toho, co se děje, a on vlastně říká, že vlastně chce nějak jako zrcadlit to, co se děje třeba na vládě, že má na to prostě odlišné postoje a že je právě to, jak říkáte správně, to je to, co ho motivuje. Myslím, že tam je více proměnění, že třeba nevíme, co si představují jeho poradci, nebo jo, nechci říct, že ho do něčeho tlačí, ale jako jestli je spíš větší zájem třeba na straně poradců, protože to, co tak někdy bývá, že vždycky si sebou nesete nějaký tým. Takže i tohle to je proměna, o které moc nevíme, ale já myslím, že to ještě ukáže čas. Já pořád říkám, že do ty prezidentské volby je ještě relativně daleko. Myslím, že škoda, že neřešíme paradoxně ty komunálky, senátky, hlavně ty komunálky, protože ty starostové, paradoxně ty starostové a starostky ovlivňují naše životy, bych řekl, mnohem víc než ten prezident. Jo, jakoby, jestli se tam vybuduje škola, školka, kam rodiče budou dávat děti, protože je tam plno, nebo chodník, po kterým chodíte, nebo silnice a tedy. Takže to jsou věci, které nás ovlivňují více. Ale myslím si, že teďka jsme právě v jakési první předfázi té předvolební kampaně, která už trvá několik měsíců. Ale mám obavu, že to samozřejmě pak nabere mnohem větších obrátek v momentu, jak ty komunálky, senátky se přeženou, protože pak tam máme, ale nejhorší na tom je, že tam je strašně dlouhá doba, jo, ten rok 2027, protože ty volby prezidentské máme až 2028. Takže než bychom si bývali odpočli, že vlastně nebudeme nic volit, tak pojedeme permanentní vlastně předvolební kampaň prezidentskou. Takže jenom doufám, že ta intenzita nebude taková, jak to zatím vypadá.
22: Konstatuje Milan Školník, politolog.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
22: Zatímco Andrej Babiš alespoň momentálně nechce konzultovat věci s prezidentem Petrem Pavlem, tak nutnost konzultací si naopak potvrdili premiér a předseda sněmovny a lídr SPD Okamura. Mezi partnery to totiž docela zajiskřilo, a to kvůli přesměřování financí z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu do iniciativy zvané Seznam prioritních požadavků Ukrajiny neboli PURL. Tak už si to vysvětlili koaliční partneři, pane Školníku?
23: Vypadá to, že ano. Já si myslím, že tam vždycky může být trošku roznětka nebo rozbuška vlastně na základě toho, jak vám zareagují ty vaši voliči nebo někteří třeba vaši poslanci. Myslím, že i Jaroslav Foldyna reagoval, který je právě z Ústeckého kraje, kde samozřejmě ta bašta těch voličů SPD je, myslím, že nebo patří k těm největším. Takže samozřejmě tohle vždycky ty špičky musí nějakým způsobem reflektovat. Na druhou stranu, já si myslím, že už když do ty vlády šli všichni, tak si uvědomovali, jaká je geopolitická situace a že prostě některé věci nejde dělat nějak jako šmahem, typu, že to úplně něco ukončíte nebo někoho odvoláte. A jo, to si myslím, že prostě takhle politika nefunguje. Takže já bych tyhle ty proklamace vnímal zejména ve vztahu k jejich voličům a takovým těm trošku, nechci říct ani radikálním, ale spíš takovým ostřejším poslancům třeba. Ale samozřejmě, pokud by tyhle, jako přibývaly tyhle ty události, tak už to může být napováženou, tak jak jsme zmiňovali v předchozí odpovědi volby, vždycky kolem těch voleb ty stanoviska se taky trošku jinam posunují, protože samozřejmě jednak spolu vládnete, ale do těch voleb jdete třeba jako konkurenti. Takže tam si myslím taky, že se to ještě trošičku může třeba na podzim přivostřit, ale pak bych zase typoval, že se to vrátí do nějakého normálu. Protože to vypadá jinak, že ta vláda jako normálně funguje. Minimálně ty věci ve sněmovně, který chce, jako protlačuje a jede to jak po másle.
22: Vláda své programové prohlášení podle svých slov splnila zhruba z 20%, to oznámil koncem minulého týdne premiér Andrej Babiš, který společně s jednotlivými členy svého kabinetu bilancoval právě to první pololetí v úřadech. Za největší úspěch považuje jednu z nejnižších inflací v Evropě. Tak jak vy byste, pane Školníku, ohodnotil jednotlivé rezorty plnění programu, oznámkoval třeba, vystavil pololetní vysvědčení?
23: Ne, já na to vždycky odpovídám, že nerad známkuji studenty, nejradši bych dal všem jedničky, takže nejsem, myslím, že v tomhle úplně jako kompetentní a objektivní. Já si myslím, ale zase, když se od toho odpíchnu od těch voleb, že nejlepším vysvědčením budou volby, zpravidla právě se uvádí, když takhle jako vládnete, máte to nějak ohraničené v tom našem případě 4 lety, takže ta vysvědčení mnohdy poskytují toto pololetní, když to řekne vysvědčení, poskytují právě ty mezivolby, které jsou mezi tím, jako jsou třeba, nemyslím si, že ty komunálky jsou úplně ideální, možná v těch velkých městech, protože samozřejmě na spoustě obcí kandidou hlavně Sdružení nezávislých kandidátů. Ale třeba ty senátky můžou být takovým, jo, takovým trošku zrcadlem tomu, jak se ta vláda vede nebo nevede. Myslím, že ale mnohem lepší bych si počkal spíš na ty krajské volby, protože ty se budou blížit víc těm sněmovním a kopírují ty volební kraje stejně jako jsou ty volební kraje do sněmovny, takže tam si myslím, že to bude jako mnohem lepší taková generálka před těmi hlavními volbami, těmi sněmovními, což bude pro ně to úplný vysvědčení. Takže já bych opravdu být vašimi posluchači tak sledoval, jak vypadají ty volby a podle toho vlastně uvidíte, nebo vidíme, jak se ta vláda vede. Druhá věc jsou průzkumy, ale zase ty průzkumy je potřeba sledovat v čase a spoustu věcí vám také nezachytí.
22: Mezi hlavní strategické priority vládní trojkoalice patří levnější energie, energetická bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, bydlení jako veřejný zájem. Vláda také slibuje změny důchodového a sociálního systému, posílení obrany schopnosti státu, bezpečnosti občanů. Jenom připomenu, že právě před tím summitem NATO kabinet schválil, že navýší výdaje na obranu o 36 miliard korun v roce 2027, splní to, co ukládá i zákon, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP, tak jak se dosud kabinetu pana Školníku daří plnit sliby, třeba i namátko, co jsem zmínila, priority.
23: Já si myslím, že tam jde hlavně o ty ekonomické věci. To se jim více či méně daří, protože tam bychom mohli jít vlastně ministerstvo po ministerstvu, navýšení rodičovského, že Aleš Juchelka, ministr práce, to vyřešení obnovitelných zdrojů energie, respektive v tom kontextu snížení cen celkových energií domácnostem a firmám, zase Karel Havlíček, průmysl a obchod. Alena Schillerová teďka rozje samozřejmě EET, vlajková loď hnutí, ano. My samozřejmě uvidíme, jako vždycky tam se řeší ten výběr. Myslím, že tam nejde ani tak o ten výběr, ten asi nebude takový, jak všichni jako očekávají, nebo nebude tak zářný, jako spíš taková ta snaha narovnávání toho podnikatelského prostředí a podobně. A já si myslím, že právě tyhle ty ekonomické věci, to jsou věci, které jako hodně vstupují do toho rozhodování voličů, pro každého voliče občana zajímá, kolik mu za období té vlády zbyde v té peněžence, nebo naopak, jestli mu tam i něco přistane. Takže na tohle bych se asi zaměřoval víc než na nějaká procenta. Předchozí vláda Petra Fialy taky říkala, že plní na nějaký 94-96%, myslím, že ten poslední nebo předposlední rok, a vidíme, že prostě neobhájila, vidíme, jak dopadla.
22: Mimochodem, několik novinářů před pár týdny si bylo téměř jisto, že dojde k nějakému personálnímu obměnění, že se pod některými ministry, tak říkajíc, hýbe židle, ale nezdá se tedy, že by se chystalo k nějakým změnám personálním, jak to vidíte?
23: Je pravda, že i byly různé kauzičky a je pravda, že kdybychom srovnali Andreje Babiše, pana premiéra, to by jeho první období a to druhé, tak v tom druhém mně přijde trošku víc jako tolerantnější, možná možná až dost. Nevím, z jakého to je důvodu, nevím, jestli nejsou persony na ta ministerstva, ale někde to bylo opravdu jakoby za hranou, nebo ta vysvětlování byla taková jakoby zvláštní. A někde to je samozřejmě u koaličních partnerů, někde to je vloženě u hnutí ANO. Asi bych teda opravdu počkal ten rok, jestli bude nějaký, nebo když někdo říká rašav, že ve Velké Británii, kde je pravidelné, ale já jsem vždycky říkal, že ono nutně ta výměna musí být negativní, někde opravdu může být prohození, nebo že si někdo povýší na lepší ministerstvo, takže to také se zatím moc neděje. A to bylo právě to, co bylo kritizováno předchozí vládě, že je taková, řekněme, sterilní.
22: Konstatuje Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Hezké léto, naslyšeno.
23: Děkuji za pozvání vám i posluchačům rovněž.
22: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Írán zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. Na obou plavidlech vypukly požáry, ty se ale podařilo dostat pod kontrolu. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server idnes.cz. Dosavadní starosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už mají pod střechou přes 15% úrody. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Sklizeň můžou zpomalit očekávané silné bouřky. V Liberci začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Tenistka Linda Nosková se po wimbledonském triumfu vrátila do Česka. Byl u toho i náš reportér a vy o tom uslyšíte po zprávách. Česká tenistka Sara Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
14: Uzavřená silnice 50 u Slavkova a omezení na Pražském okruhu. Silnice 50 zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále probíhají odklízecí práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice. Na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte s omezením v okolí Černého mostu. Mezi 61. a 62. kilometrem silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě a opravě mostu. A na dálnici D11 směrem z Hradce Králové čekejte omezení na příjezdu do Prahy. Přímo u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru začíná zúžení kvůli práci na mostě přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem, ale kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku. Těmito slovy odmítl premiér Andrej Babiš návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Může vláda zahraniční politiku určovat bez koordinace s prezidentem? A kde v této oblasti leží hranice jejich ústavních pravomocí? Kdo vlastně v Česku mluví jménem státu? Prezident? Vláda? Nebo ten, kdo si svou pravomoc vyloží odvážněji? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je právník a publicista Tomáš Němeček. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
5: Takže pane Němečku, může premiér podle českého ústavního uspořádání tu zahraniční politiku určovat bez pravidelné koordinace s prezidentem, nebo ta koordinace mezi oběma muži je jen, nebo osobami je jen zdejší zvyk, který vlastně není nikde zakotvený?
6: Je to zvyk, je to zdvořilost, je to společenská slušnost a je to diplomatický tanec. A pokud se u tance nekoordinujeme, tak na to není moc pěkný pohled.
5: Skončí to nepěkným pohledem, nebo co se může stát, když vláda a prezident v té zahraniční politice dlouhodobě vystupují prostě úplně jinak, nebo si veřejně protiřečí? Je to takové, jak každé si říká, svoja karavana jede dál, nebo je to něco víc?
6: Česká republika má ve znaku dvojocasého lva, ale zatím ještě tam nemá lva s dvěma hlavami, nebo který by mluvil dvěma jazyky.

0: má tam v ústavě napsáno, že prezident zastupuje stát navenek. A zároveň to spadá do kontrasignovaných pravomocí, to znamená, že se k tomu vyjadřuje premiér, tak je vám zřejmé, že ta věc se musí nějakým způsobem koordinovat.
1: Když jsem mluvila s panem Rychetským na dané téma, tak on řekl, že vlastně, pokud se nemýlím, že ústava počítá předem s tím, že se tihle dva důležití lidé budou spolu skutečně dohadovat. A v momentu, kdy k tomu nedojde, což je ten případ, který právě sledujeme, tak prostě jde tak žít dlouhodobě?
0: No, jak jsem řekl, ústava počítá s tím, že prezident zastupuje stát navenek. A je to jenom takové stručné pravidlo, víc se k tomu neříká. Ale je to v kontrasignovaných pravomocích, čili to je nápověda i pro nás pomalejší, že jak si nějakým způsobem se k tomu musí vyjádřit premiér. Čili dlouhodobě to asi fungovat takto nemůže. Zároveň vlastně to pravidlo bylo takto stručné jako od nepaměti. A vlastně už prvorepublikoví komentátoři psali k tomu, že ústava si nepřála mít prezidenta němým. Čili nějakým způsobem prezident má mluvit samostatně, protože to právě vycházelo z Masarykovy osobnosti. Tak, ale na druhou stranu i prezident Masaryk se snažil o nějakou koordinaci s vládou, ale jak víme z historie, byl to vždy diplomatický tanec.
1: Víte, tohle všechno, co říkáte, dobře zní. Na druhou stranu ta současná situace nám ukazuje, že možná tenhle stav prostě na přesné vymezení pravomocí, a mluvím stále o zahraniční politice, pro vládu a obecný pro prezidenta, pro české podmínky nebude stačit. Já vím, že děláme nebo budeme dělat pravidla pro už dalšího prezidenta s dalším premiérem, ale tahle zkušenost poučila nás v něčem?
0: No, já bych si přál, aby poučila, ale když jsem sledoval reakci pana premiéra, který vlastně v odpověď na prezidentu veřejný vzkaz, vyslaný dokonce ze Slovenska, tedy že čeká, že teďko nastane určité sklidnění a že se vrátí jaksi k tomu normálnímu provozu, tak místo toho pan premiér znovu přilíval kanistrem pilně benzín do ohně a chce v tom sporu nutně pokračovat. No tak já si myslím, že ta epizoda by měla vést k poučení v tom, že je dobré ten konflikt neeskalovat a tyto věci si vyříkat doma za zavřenými dveřmi a netahat je do Ankary. Ale nestalo se a zřejmě jako na té vládní úrovni zatím ještě k poučení a k prozření nedošlo.
1: Jak rychle vy sám jako právník a publicista zjistíte pouhým pozorováním u nových politiků, jestli berou ústavu i ty její jako meziřádkové vzkazy, to volání po spolupráci, tak jestli berou ústavu vážně nebo jsou připraveni hledat, jak se těm ustanovením elegantně či méně elegantně vyhýbat?
0: No, to je složité, protože ona ústava se opravdu v něčem podobá Bibli. To znamená, že když chceme, tak si umíme vybrat ty části textu, které se nám zrovna hodí, tak říkají do krámu. Jo, že když chcete, tak si můžete vybrat podobenství o Ježíšově, jeho setkání se samařskou ženou a dovodit z toho, že Ježíš překračoval předsudky a že mluvil se ženami. A nebo si můžete vybrat ten známý citát z listu apoštola Pavla Korinským, žena ať církvi mlčí, a můžete z toho vyvodit nějaké misogyní předsudky. Takže jde asi o to, kdo si kterou větu chce vytrhávat a jestli jedná v dobré víře nebo ne. A já se spíš dívám na to, jestli ti politici jednají v dobré víře nebo ve špatné, nebo zlovolně, nebo zpronevěřují se svému slibu. A to je pro mě možná jako důležitější, než to, jestli si někdo vytrhl jednu větičku z ústavy a teďko tlučená s tím ostatním jako klackem po hlavě.
1: Jak často až do aktuální chvíle jste zjišťoval při tomhle pozorování, že vládní politici chtějí nebo nechtějí vlastně v duchu té ústavy jít?
0: Mně se zdálo za první vlády Andreje Babiše, že má před tehdejším prezidentem Milošem Zemanem

0: takovou posvátnou bázeň a že nechce jít do toho konfliktu. Čili se mi zdálo, že nebude tu situaci vyhrocovat. A když nastal ten známý konflikt s prezidentem Pavlem ohledně jmenování či nejmenování pana Turka ministrem nebo členem vlády, tak tam vlastně premiér ohlásil, že nebude tu věc eskalovat, nebude ji vést až k ústavnímu soudu. Čili zdálo se mi, že tam náchylnost k dohodě a k tomu, že musí spolu, jsou zkrátka odsouzeni hlasem voličů k tomu, aby spolu nějak vycházeli. Ale teď tady tuto víru ztrácím trošku.
1: Myslíte si, a to je čistě politologická otázka, myslíte si, že Andrej Babiš se nechal vlastně jakoby přeměnit v takového ostrého odpůrce současného prezidenta pod vlivem jiných stran, nebo to v něm zrálo?
0: Nevím, snažím se tomu také přijít na kloub, kladu si tu otázku také, protože se mi zdá, že to není v jeho stylu. Dokonce jsme vlastně všichni mohli zaznamenat ty zprávy, že v něčem svého ministra zahraničí spíše krotil, že ten měl i po rozhodnutí ústavního soudu nachystáno pár svých více či méně zdařilých vtipů na adresu prezidenta a premiér už mu je zakázal použít. A ta menší koaliční strana poslušně zajela do garáže, když to premiér řekl. Čili měl jsem dojem do té doby, že se spíš tu ten konflikt snaží krotit. Ale teď se zdá, že mu možná nějakým způsobem vyhovuje, snad proto, že dříve či později musí postavit svého kandidáta do prezidentských voleb, že ví, že to bude velmi složité proti takto populárnímu prezidentovi a možná mu také se nelíbí pozice, ve které by prezident byl jemu nějakým způsobem morálně nadřazen, nebo takto, že by to mohl premiér vnímat, že je kárán z morálně nadřazené pozice, čili v tom smyslu je pro něj asi účelové, nebo z jeho pohledu dává asi nějaký smysl to, že se snaží prezidenta snížit a pošpinit.
1: Co si myslíte mimochodem, že je pro ústavní systém rizikovější? Prezident, který si vykládá své pravomoci až příliš široce, nebo vláda, která se snaží toho prezidenta držet příliš nakrátko?
0: Nebezpečnější je ten, kdo nejedná v dobré víře a zpronevěřuje se svému slibu. To, že kvůli relativní stručnosti naší ústavy, a je dobře, že v mnoha ohledech stručná, asi to nevyhnutelně vede občas k tomu, že některý prezident si z našeho pohledu vykládá pravomoci široce a některá vláda drží prezidenta nakrátko. A tam se možná rozdělíme na ty tábory, jestli nám zrovna bližší aktuální vláda nebo aktuální prezident. Nějaký spor o ten překryv kompetencí asi může, či možná dokonce musí nastávat kvůli tomu, že ústava stanoví spíš nějaké směrovky, než by dávala úplně závazný návod na automatickou pračku. Čili to samo o sobě pro mě nebezpečné není. Nebezpečné je, když se začne vlastně nerespektovat rozhodčí, kterým je ústavní soud.
1: Mimochodem, tady mi to nedá, musím zmínit tu první reakci jednoho z ministrů Babišovy vlády na verdikt soudu, pokud je to o to předběžné opatření odletu do Ankary. Říkat potom jako na vrcholném místě řízení této země, že zřejmě šlo o ústavní puč, mám říkat co?
0: No, že autor toho výroku, jak to říct hezky, není možná intelektuálně úplně na výši, protože zatím ústavní soud pouze přiznal ochranu dosavadní zaužívané zvyklosti. Vychází z toho, že na všech dosavadních summitech NATO vždy reprezentoval Českou republiku jako hlava delegace prezident s výjimkou roku 2022, kdy to neumožňoval zdravotní stav Miloše Zemana. Čili přiznat ochranu tomu, co vlastně doteď platilo leta letoucí za všech prezidentů, tak to nazývat těmi slovy, které ani nechci opakovat, tak je prostě hloupost takového rozměru, že dosahuje velikosti mrakodrapu třeba.
1: Ale to je zajímavé, že vy používáte slova nedostatek intelektuálních schopností a hloupost, ale nepřipouštíte vůbec možnost, že by to byl vlastně záměr znejistit obyvatelé směrem k soudnímu systému a k ústavnímu soudu.
0: Ale tu možnost připouštím a to je právě ta hloupost. To je věc, která se strašlivě vymstí. Jedna z nejlepších věcí u nás po revoluci. Je mnoho dobrých věcí, které u nás nastaly po roce 89 a jedna z nejlepších je, že máme velmi vysokou důvěru v soudy. Prostě dokonce i špatní lidé v naší zemi věří, že se u soudu dovolají spravedlnosti. A to i proti České republice. Žalují stát a někdy i uspějí. Jo, prostě i nesympatičtí lidé u nás vyhrávají u soudu a to buduje důvěru v soudnictví. To je strašně důležitá cnost, je to klenot, který musíme o něj pečovat, protože vidíme to, jak je to varovné, vidíme to velmi blízko u našich východních sousedů na Slovensku, kam to spěje ve společnosti, která nevěří svým soudům a vidí za vším nějaké spiknutí domluvu, kamaráčovty a rodinkaření. Čili to, že lidé věří soudům, je cenná věc a nesmíme ji zpochybňovat.
1: Jasně, ale třeba pro někoho není tak cenná, rozumíte? Já se snažím jenom na to dívat očima té druhé strany. Třeba prostě to takhle ta druhá strana evidentně nevidí, jako to vidíte vy, ale kvůli tomu nemusí být jako intelektuálně neschopná. Si myslím.
0: No, já si to myslím, že ano, protože asi tedy vidím možná dále než autor takového výroku, protože vím, k čemu to vede a to jsem prosím pěkně advokát. Advokát, který někdy uspěje, někdy neuspěje, ať už u ústavního soudu nebo u jakéhokoliv jiného soudu, ale prostě mojí povinností je zachovat pokrovou tvář, usmát se, poděkovat a na rozloučenou pozdravit, když odcházím ze soudní síně, protože taková je moje stavovská povinnost a takto se to mezi zdvořilými lidmi dělá. I kdybych si nakrásně myslel, že ten rozsudek nebo ten výrok soudu je špatný, nesprávný, tak mám prostě opravné prostředky, abych se s ním vypořádal. Ale ctít soud je prostě mojí povinností.
1: Já, když to
0: A společnosti, která nectí soudy, se vede prostě hůře. To není věc nějaké taktiky, ale to je věc toho, že jinak se propadáme do džungle a do nějaké rvačky ladovské, hospodské rvanice bez pravidel.
1: Víte, tohle všechno, co teď prožíváme a prožívali jsme před Ankarou, to všechno bylo a je vlastně dočasné, protože na podzim nás čeká to, a to bude to zásadní rozhodnutí ústavního soudu. A bude rozhodovat právě o tom, jestli právo prezidenta zastupovat stát je, řekněme, absolutní a bezbřehé, nebo jestli vláda má právo k tomu prezidenta zmocnit či nezmocnit. Je to tak, že tohle nám řekne ústavní soud na podzim?
0: Ano, bohužel ano, tohle se stane a já jsem z toho tak trošku nešťastný, jak šafářů dvoreček. Uznávám, že je to věc taková překvapivá po tom všem, co jsem řekl, ale domnívám se, že zrovna tyto věci jemných zvyklostí, nepsaných pravidel, úcty, zdvořilosti, společenského tance mohly zůstat v této neurčitosti místo toho, aby se staly přesným, psaným, závazným pravidlem, protože může samozřejmě nastat situace, kdy horší prezident bude chtít tuto pravomoc využít pro horší věci.
1: Tak přesně tam jsem svým dotazem mířila. Totiž jestli může úplně přesně, výrazně přesnější vymezení toho, co může a nemůže vláda a co může a nemůže prezident, jestli se nám to případně může vymstít. Jak to vidíte?
0: Z toho přesně mám obavy a právě proto jsem doufal, že by se mohlo stát to, že nějakým způsobem vláda couvne zpět a že by ta věc nemusela eskalovat takto daleko, ale bohužel takový je současný stav. No, jak vidíte, tak premiér stále přilévá benzín do ohně.
1: Myslíte si, že nejen ústavní soudci, ale vlastně my všichni, celá společnost je schopná ohodnotit, jaký systém by pro nás měl být, řekněme, nejlepší, a nemyslet přitom na to současné osazenstvo Strakovky a Hradu? Přitom jich už se to asi týkat v takové míře nebude.
0: No, To by bylo krásné, kdybychom se dokázali všichni vyzbrojit závojem nevědění a odhledat.